Já vás všichni prosím, abyste psali kultivované komentáře, ne žádné nenávistné, moc vás o to prosím. A když budu mít štěstí, tak budu vysílat i ten pochod a snad ve zdraví se domů vrátím.

потоки дней, замученные в своих детей.

Yeah.

Překřikuj tu akci.

Ashley.

Yeah, God.

0: takiej opcji. Kterým bylo zakázáno mít jakoukoliv aparaturu.
1: To je živé a necenzurované vysílání Raptor TV. Takové, které v České televizi nesmíte vidět, které Česká televize nechce anebo nesmí vysílat. Raptor TV, pravda živě, tak, jak v České televizi nikdy do konce svého života nepoznáte.

Но никогда не простишь.

0: Вся страна в заложниках его.
1: Bude asi zjednitý zvuk ukončovat to vysílání. Za minutu, za dvě už mě neuslyšíte, neuvidíte to dění tady, protože už to budou 4 hodiny, co odsud necenzurovaně vysílám, ale ty holuby obletěly, tamhle je vidíte.
0: Nevozmožno rozumom představit, jak все было, что творилось там.
1: Tak chci říct jednu věc, že za minutu, za dvě, možná už za pár sekund bude končit vysílání, ano, bude končit za minutu. To je živé necenzurované vysílání z publikovatelné Oděsa, je 2. května 2019, jestli pětní tak, zavraždili lidi, jestli byli zavražděni 2. května 2014. Prosím vás, držte mi palce, aby se nahodilo i to další vysílání, další živé vysílání. Děkuji vám a lidi, opatrujte se. Děkuji všem za sdílení, děkuji všem za připomínky, za vzkazy a prosím o kultivovanou diskuzi u tohoto videa. Děkuji vám, děkuji vám.
2: Сорвали.

0: Nuž, já vás zdravím a vítám zvukem na svobodném vysílači CS Studio Karaň a Studio Karaň taktéž i obrazem s těmi zprávami, tedy na odyssey.com. Nuž, dámy a pánové, nevím, kde je pan Tichý, kde se toulá, jestli posílá ještě poslední zásilku e-mailů. Tak zatím nepsal v příloze další. Tak ho zkusíme vytočit. Já vás zdravím, samozřejmě začneme první dvouhodinovku komentovaným to zpravodajstvím. Máme aktuálně 3. května, 3. 5. léta páně, tedy jejich kalendáře 2026. toho gregoriánského. Slyšíte, že ještě tady otáčím kalendářem, aby jsme to tady všechno měli. Nuž, pan Tichý zatím nič, tak já ho zkusím vyzvonit. Tady, jdeme na to, takže koukneme se na ten pravidelný týdenní souhrn zpráv, informací a komentářů, který se nám za ten týden nashromáždil a jak ho pan Tichý sestavil. Nuž, a pak se podíváme na další věci. Měl by tady být iránský konflikt, bude první věc, informace z USA, budou dvojka, novinky od jinut budou trojka a zprávy z Ruské federace budou čtyřka, pak události na Ukrajině, aktuality z Evropské unie, zajímavosti z domova a covid, kočkování a následky budou jako osmé téma, snad to stihneme, a pak bude tematické okénko válka proti Iránu. Tak, uvidíme, pan Tichý se mi zatím nehlásí. Haló.
1: Já jsem jo. Tady, už se hlásím, výborně. Jenom okamžik, jenom si nedám sluchátka, moment.
0: Ano. Nuž, a pak se koukneme na nový věk a program Sunrise, tedy od 21. hodinky. Tak, počkáme na pana Tichého, až si nasadí sluchadla, on mi musel poslat všechny e-maily, v kterých to klasicky je. Vy to pak vidíte, když to tady přepínám z jednoho e-mailu do druhého. Dneska jich máme 6, tak to je hezké. Tak snad se nám to všechno podaří. Tak pan Tichý je zde, zatím ne to, čas kvapí, tak já se vložím, pustím se do první zprávičky, tedy ohledně Iránu, Blízký východ.
1: Tak, takže už jsem tady, jo. Takže dobrý večer vám i vám, vážený posluchači. Dobrý večer. Zpráv je tentokrát opravdu hodně, takže budeme mít co dělat.
0: Tak jdeme na první. Americké letadlové lodě jsou připraveny k dalšímu kolu. Trump je nespokojen s iránskými prý požadavky. A americký analytik, skrývající se pod jménem Simplicius, hodnotí aktuální situaci v zálivu a vznáší určitá podezření. Je to z 28. Takže abychom to měli na paměti, začneme tedy aktualizací ohledně postoje amerických letadlových skupin, které nám do jisté míry napoví o současném postoji USA vůči Iránu. A shodou okolností jsme získali dvě nové satelitní geolokace. Za prvé tedy USS Gerald Ford, která byla vyřazena z provozu kvůli požáru v uvozovkách prádelny, ale nyní se vrátila do Rudého moře. Údajně, pan Tichý mi vypad, aha. Tak, údajně byla spatřena při prudkém obratu na nějaké geolokaci a satelitní snímek 26. dubna ukázal, že se tedy obrací v Rudém moři. No, takže tady pak můžete vidět, jo, vy to tady vlastně vidíte, já to čtu z blbého, že ano, takže pardon, nevidíte. Tady se měla někde nacházet USS Gerald Ford, takže u egyptského pobřeží, tak koukněte vypadnout, ať mají lidi klidnou dovolenou. Nuž, a jdeme tedy na další, aby jsme se na to koukli, co je dále v tom článku uschováno. Zkrátka všichni vidíme a asi tušíme, že ta oddychovka samozřejmě byla jenom, aby Američané přeskupili síly, jako vždycky. Americká pak výsadková loď USS Tripoli byla spolu s torpédomorcem třídy Arleigh-Burke, spatřena tedy, nebo Arleigh-Burke, satelitem u vstupu do Hormuzského průlivu, přibližně 115 kilometrů od pobřeží Ománu. A co tady ještě máme? USS Lincoln opět se odvážila přiblížit údajně na vzdálenost k Iránu 300 kilometrů. Tak, no, takže samozřejmě takhle to je. CENTCOM se ale prý chlubí americké velení, že se jedná o největší konvergenci americké národní síly na Blízkém východě za poslední desetiletí. Ono, aby vám to bylo, chlapci, něco platný. No, tak, asi můžeme, pane inženýre, na další.
1: Můžeme protože... dál. Já bych jenom tady k té první malou poznámku, dvě možná. Oni tam jako některé ty letadlové lodi, zdá se, že tak jako průběžně vždycky jedou se jako trošku nechat opravit, protože mají vždycky podsouchaný peří, to je první věc. Ale druhá a hlavní, Američané mají takové nějaké zvláštní zákony, kde prezident může bez souhlasu kongresu jít do války na 60 dní a on těch 60 dní bude mít vyčerpaných a on teď to musí jakoby přerušit, aby to potom, až půjde znovu do útoku, tak aby to mohlo vydávat jako za novou válku a zase, že se těch 60 dní počítá od začátku. Tam se ještě hraje o takovéto věci prostě. To je proto také teďka to příměří a takové teďka ty hry a podobně. Jo. Takže tam je to takové velmi zvláštní prostě. To je, je to Amerika prostě, no. Pojďme na další zprávu. To hovoří o tom, že Spojené státy hovoří o námořní blokádě Iránu, ale 52 tankerů a obchodních lodí překročilo průliv s povolením Teheránu, takže vidět, kdo to tam hlavně jako tedy ten průliv, kdo to tam ovládá. A oni se vydali vlastně, je to 31 tankerů a 21 obchodních lodí ve formě konvojů a po povolení tedy té revoluční gardy, tak jako prostě opustuje Hormuzský průliv. Takže je to takové, oni také říkají ty odborníci vojenští američtí, že prostě na to, aby tam mohli dělat opravdu jako účinnou blokádu, potom ne, u toho, ne v tom průlivu, ale už venku na moři, protože do toho průlivu si ty Američané neodvažují, protože tam by byli ostřelováni, takže na to, aby to opravdu účinné, že by museli mít těch lodí Bůh ví kolik, aby to prostě byli schopné jako to plně obsáhnout. Nicméně, tady si to Trump říká, že s bombami, jako, že jsou, oni pořád jako vypráví, že jsou jako ty Iránci jako na pokraji kolapsu, to si ovšem akorát namlouvají, ale jako je možné také, že mu prostě tyto zprávy jaksi postrkávají, takže je možné, že vychází jako z naprosto milných představ. Takže prostě tyto lidi propluli, zaplatili poplatky a propluli. Teď se neříká, jestli platí teda ten milion za tu loď. Jednu dobu hovoří o tom, že by platí $1 za barel, což mě připadá rozumnější, protože ty lidi mají různou kapacitu, kolik toho naloží. Uvidíme. Takže takto. Pojďme dále asi.
0: Dobře, dobře, nějaké droníky. Začalo to prý britská stíhačka otevřeně sestřelila ruský dron nad Černým mořem. Tady máme. Tak, letoun měl být vyslán tedy z letecké základny umístěné v Rumunsku. Tak, zasáhl tedy dron ozbrojených sil Ruské federace. Cíl se nacházel tedy v západním ukrajinském vzdušném prostoru, jak uvádí telegramový kanál Military Observer. Tak a k události došlo prý během nočního leteckého útoku ozbrojených sil Ruské federace na západní oblasti sousední země, tedy okrajiny státu 404. Přepadový pak stíhací letoun Eurofighter Typhoon britského letectva byl vyslán z rumunské letecké základny k provedení hlídkové mise a pilot bojového letounu údajně zaznamenal bezpilotní prostředek ve chvíli, kdy se přiblížil k rumunské hranici na vzdálenost přibližně 1,5 km a rozhodl se hrozbu neutralizovat. Ruský dron byl následně sestřelen střelou vzduch. Tak.
1: Za to se omlouvám, že se mi to namotalo do iránského konfliktu, když ta Ukrajina se snaží dokonce zasahovat až tam. Nicméně je to v každém případě zajímavá zpráva a stejně by zazněla být v jiném košíku. Pojďme dále, pojďme se podívat zpátky na ten Hormuzský průliv. Tam je informace taková, že je připraven znovu splanout. Američané říkají, budeme pokračovat v blokádě, Irán říká, uvidíte reakci. Nicméně ty Američané, ten Trump to musí doma uhrát tedy s tím kongresem, aby na něj rovnou nebyl vznesen teda impeachment, že teda prostě se nedrží tedy amerických zákonů. Takže ta situace v Iránu v tom hormonském průlivu a v té globální ekonomice a pokud je o ten mír, tak to visí na vlásku. Ty konflikty, to je jenom krok zase, jsou zase před znovu zahájením a Teď je akorát otázka taková, jak jako dál. On zase Trump teď tvrdí, že Spojené státy nezruší restriktivní opatření vůči Tehránu, protože námořní blokáda je účinnějším prostředkem tlaku než vojenské útoky. Říká je to účinnější bombardování. Iránská ekonomika, že se dusí a tak dál. Iránská energetická infrastruktura, že by mohla brzy skolabovat, pokud nebude možno mít možnost exportovat ropu, která pokračuje normálně potrubím a vlaky do Číny přes Pakistán. On tam zapomíná na jednu věc, oni kromě teda toho mobilního ropovodu, jak tam jezdí teda ty Pakistánci na těch udělají řetěz a jezdí tam na těch motocyklech a vozí ty kanestry. Takže tam takhle jsou schopni odvést asi 2% toho exportu, tak tam vozí vlaky. Tam jezdí vlaky a vozí to prostě přes Pakistán a tam do přístavu a ven, takže si myslím, že ani toto nebude dostatečně účinný na to, aby Trump mohl s Iránem nějakým způsobem výrazněji pohnout. Takže pojďme dál.
0: Tak, dále tady máme, ale to je na začátku, přitom je to pátá, bomba tedy z Hormuzského průlivu, šok prý pro celý svět. A víte, co Amerika posílá do průlivu? Něco takového tu prý ještě nebylo. Tedy americké námořnictvo nasadí software s umělou inteligencí k vyhledávání íránských min v Hormuzském průlivu, položených tedy od vypuknutí konfliktu z konce února. A to na základě tedy nové smlouvy se společností Domino Data Lab, jak uvádí agentura Reuters. Jde o strategickou klíčovou námořní trasu, již proudí značná část, ale to už samozřejmě víme, světového obchodu s ropou a plynem. A urychlené odminování tak může mít zásadní tedy význam jak pro bezpečnost plavby, tak pro stabilitu globálního energetického trhu. Tak umělá inteligence přebírá prý práci, kterou dříve vykonávaly lodě. Kontrakt v hodnotě téměř 100 milionů dolarů, takže necelých 99,7 milionů dolarů. Tady získali a umělá inteligence v rámci projektu AMO, tedy program Accelerated Machine Learning for Maritime Operation, takže akcelerovaná schopnost učení ústrojů v nějakých námořních operacích, blabla, lala, tak asi takhle.
1: Ono je to patrně reakce teď na událost, která se jim stala. Já jsem ji bohužel Američanům tam, já jsem ji bohužel nemohl zařadit, protože to byla informace z nějakého videa. Ono totiž, jak se ukázalo, tak Iránci mají tam instalované na dně nějaké stacionární miny a ta mina, když prostě je na nadní loď, která má jaksi určitý výtlak, tím pádem váhou tlačí dolů, jako na ten vodní sloupec, tak ona exploduje. A takhle jim to tam poškodilo nějaký tuším torpedoborec do značné míry, takže proto oni teďka se snaží to řešit jiným způsobem, aby teda měli něco na to odminování, protože jak se ukázalo, tak minolovku mají snad někde jenom jednu, nebo a ještě nevím ani kde říkali, že ji mají, takže nejsou na tyto věci moc Američané vybaveni. Pojďme tedy dále, to zná do Spojených států. A já bych začal informací, která se týká v podstatě Trumpa. A je to zajímavé, když se podíváte na to, tak na jedné straně Trump tady vystupuje jako prostě zloduch, když to řeknu velmi slušně, a jako neznalý člověk a člověk, který se sebou nechá manipulovat, a na druhé straně vydává jaksi jeden po druhým jako velmi, velmi rozumné zákony, které jdou v souladu s Gessera, to si všimněte. Tato informace, kterou teďka mám, tak hovoří o tom, že Trump vlastně žádné další daně z nemovitostí, tlačí teda na zisky, DeSantis na Floridě se snaží zrušit daň z nemovitosti rovnou, 6 států už to udělalo. Co to znamená? Po zrušení daně fyzických osob z příjmu, teďka prostě pokud je rušená daň z nemovitosti, tak to znamená v podstatě, že ty Američani dodrží tedy to, co chtěli, jak si učinit, to znamená odbourat takzvané přímé daně. To je velmi zajímavé. A tady jenom vidíte, že prostě najednou tady jako ve druhé linii normálně pokračuje a jede jako prostě v rámci toho plánu. Jo? To je jako velmi zajímavé toto. Takže to je jako zajímavá informace. Je to 27. dubna. Už žádné daně z nemovitosti. Jo, takže uvidíme, jako která bude. Kdyby pak odpadlo ještě další nějaké přímé daně, nech potom už to moc jako nezbyde. To znamená, když by zůstalo nepřímé, tak to bude hlavně tedy DPH, teda teď je to nově jako daň z prodeje nemovitost, daň z prodeje zboží, je to a služeb. A je to vlastně DPH trošku jinak počítané. Takže a i to by mělo být, tak víte, tak to by mělo být snížené. Mělo by být snížené na 14% z běžné potraviny, léky, anebo prodej zánovních výrobků by z toho měl být vyňat. Tam by neměly být daň vůbec žádná, takže se podívejte, jakým způsobem prostě oni pokračují. A to je všechno v souladu s GESERA, toto. Tak mi řekněte. Takže Donald Trump teď vyhlašuje válku daním z nemovitostí. Samozřejmě on to musí něčím nahradit. Doufejme, že tedy jak si umí počítat dobře, protože jak počítal s tím, tam zatrhne ten nejvyšší soud, tak on se o určité věci snažil, takže uvidíme, jako jak to teďka vyjde. Jo? Jak to teďka vyjde, jak se mu to podaří, jak mu to bude vycházet. Faktem je to, že když tam budou cla, takže se zvýší cena zboží pro ty finální zákazníky na druhé straně, ale by tam měly být jednak teda ten zvýšený příjem pro ty lidi a potom tlak celkově na snížení teda těch nákladů po odbourání inflace, takže by se to mělo srovnat, je to otázka času, ale uvidíme, jak to bude dál. Takže pojďme dále.
0: Nuž, dále se koukneme, dvojka je tady. Každá nemocnice v Americe právě dostala zapečetěnou obálku, a to od ministerstva obrany, ale jak tam mají ministerstvo války do prčic, tak já jsem z toho jelen. Je to zpátka, tato zpráva, tak se na to koukneme. Obdrželi osobně doručenou obálku označenou ministerstvo obrany, lékařská směrnice 2026/04. Tak, není to faxováno, není to posíláno tedy e-mailem, je to doručováno čistě osobně informovanými vojáky, kteří čekali tedy v hale, dokud administrátor nemocnice osobně nepodepsal tento dopis a jeho převzetí. Směrnice má 11 stran, kdy první strana obsahuje jediný pokyn. S okamžitou platností jsou všechny smlouvy o farmaceutických zakázkách s následujícími subjekty pozastaveny do federálního přezkumu. No a je tam tedy 31 společností, kterým se nebude nic platit. Jsou to hlavní výrobci farmaceutických produktů v zemi. Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, Merck je tady. A taktéž tedy AstraZeneca, Novartis, Roche a další. Je tady druhá strana, představuje náhradu, že nový federální lékařský dodavatelský řetězec fungující pod vojenským logistickým velením. A taktéž jsem tady ještě koukal, strana 9 tohoto dokumentu je ta, která donutila prý administrátory stichnout. Uvádí se, že veškeré fakturace pacientům prostřednictvím soukromých pojišťoven budou postupně ukončeny na nulu, a to během 90 dnů. Takže pro Američany prý u žádné spoluúčasti, žádné další spoluúčasti, u žádné tablety aspirinu v doplatku $47 a u žádné léčby rakoviny za $300,000, které rakovinu stejně nevyléčí. No, tak to je teda zajímavá zpráva toto.
1: A teď vám dám další zprávu, vážení posluchači, která je úplně opačná, která hovoří o tom, jak Trump jásá, že z Venezuely už ukradli 100 milionů barelů ropy a prodali je. Jaké je to úžasné. Tak teď si vyberte. Jo, to je přesně ono toto. Takže a tam, jako říkají, hlídáme finance Venezuely v amerických bankách, aby to Venezuela nerozkradla. To je jako, a říkají, že teda z toho, že té Venezuele z toho, že dají teda 5%, z toho výtěžku, že dají 5%. No, to jako, že musí stačit. Takže víte, to se dostávají do doby, přesně, když já jsem byl ve Venezuele a tam to bylo takhle, to tam praktikovali, než to tam Hugo Chávez znárodnil. Jo, Maduro to převzal a tomu to teďka sebrali. Jo, a vrátili to zase tam, kde to bylo. Jo, to znamená, tady tyto kroky jednoznačně podporují samozřejmě a je tam snaha udržet prostě petrodolar a tak dál. To je naprosto v rozporu tedy s Trumpu, se záměry skutečného Trumpa. Toto. Tady to vidíte úplně, úplně jasně. Takže tento Trump se jako libuje, že z Venezuelou mají skvělý vztah, prodali už 100 milionů barelů ropy, dorazí to do Texasu, tam to bude recyklováno takzvaně. No, recyklováno, oni to potřebují odsířit, protože ta ropa, tam je, to je těžká ropa a je tam spousta síry, protože ta Venezuela je v podstatě v té sopečné oblasti. Takže 100 milionů barelů mají, další 100 milionů barelů bude v příští měsíce, jo, a tak dále. Takže jo, Spojené státy first, no tak jako jo, ale tohle to jako skutečně tam jako nikdy nevadí, to je pak z Amerikána, jako když vyšije. Takže uvidíme, co bude. A cílem Washingtonu je umístit soukromý sektor do centra transformace Venezuely. Co to může znamenat? To znamená, že budou rabovat Venezuelu, jak budou moc. Já jenom tam je prostě potřeba si uvědomit jednu věc. Tam Čína zainvestovala do Venezuely v řádu desítek miliard dolarů a podepsala kontrakty na 15 let a Venezuela měla ropou ty zainvestované peníze 15 let splácet. A místo toho dneska, když je ropu a to taky Američané řekne, tak si kupte, to znamená zaplaťte ještě jednou. Takže se nedivte, že se do toho Čína nehrne. Takže toto je Pax Americana nebo America First teda. Takže pojďme dále.
0: Tak, dále se koukneme. Čtverku máme tady. USA zahájí obchodní válku kvůli iránské ropě, a to tedy s Čínou. A Peking přebírá prý rukavici hozenou. Obrovský iránský tanker ze skoro 2 miliony barelů ropy překročil tedy průliv a bez překážky zamířil do Číny. Peking uvedl, že nemá v úmyslu dodržovat americké sankce vůči 5 čínským společnostem obviněným z dovozu iránské ropy, čímž by zahájil obchodní válku. Nedávno Washington tedy zpřísnil restriktivní opatření zaměřená na snížení příjmů z exportu ropy z Teheránu, tedy z Iránu, že ano, přičemž se zaměřil především na čínské rafinérie, které získávají ropu za nižší cenu. Ale Čína neustoupí, aby její ekonomika neutrpěla ztráty. Ve skutečnosti Čína nejenže sankce prohlásí za neplatné, ale také bude požadovat odškodnění od každého, kdo bude dodržovat americké sankce. Není náhoda, že právě íránský tanker vesoucí těch skoro 2 miliony barelů ropy překročil Hormuzský průliv směrem k Číně, aniž by ho zastavila jakákoliv americká válečná loď. No, jde to.
1: Je to zajímavé a oni právě tím, že vlastně, protože jsou prakticky tři velká naleziště ropy, plynu na světě. Jedna teda je Venezuela, teda tam hovoříme o ropě. Dále hovoříme teda o zálivu, o Perském zálivu, tam, kde se to teďka mele, jak se říká, a o Rusku. A oni právě měli představu takovou, ty Američani, že když tady ty první dva zdroje prostě odstaví a Rusko zablokují, takže vlastně Čínu dostanou do kolen a také Čínu zvládnou, takže Čína se bude muset před nima ohnout. A toto chtěl ještě Trump jako udělat, než pojede do Číny, aby tam mohl diktovat. A ono to nevyšlo, takže se zřejmě posune ta jeho cesta do Číny, pokud se bude uskuteční. A teď se uvidí, jako jak dál. A teď jde o to, jak dál, protože o tom hovoří další zpráva. Válka v Iránu překročila hranici autorizace a termín pro válečné pravomoci. Válka s Iránem dostala 60-denní hranice, to je to, o čem jsem prvé hovořil, což je důležitý práh stanovený v rezoluci o válečných mocnostech z roku 1973. A ta rezoluce vyžaduje, aby prezident stáhl americké síly z konfliktu během těchto 60 dnů, pokud kongres válku před termínem nepovolí, ale zároveň jim dává možnost požádat o prodloužení o 30 dnů. A ministr obrany Pete Hegseth, měl by být války tedy, včera argumentoval zákonodárcům, že věří, že příměří v Iránu pozastaví čas. To znamená, teďka oni udělali příměří, mezi tím budou přesouvat cíle a tak dál. A věří, že teda ta doba toho příměří, že se nebude počítat do těch 60 dnů, to znamená, aby ještě chvilku mohli válčit. Takže Jinak probíhalo hlasování o válce v Iránu. Senát údajně 30. dubna hlasoval po šesté pro zamítnutí rezoluce o válečných pravomocech, ale neprošel poměrem 47 ku 50. Takže tady senátorka Susan Collinsová z Maine, ta se poprvé odklonila od republikánů a připojila se k senátoru Randu Paulovi z Kentucky a demokratům ve prospěch omezení války s Iránem. Ve svém prohlášení pro hlasování Collinsová uvedla, že další vojenská akce by měla mít jasný úkol, dosažitelné cíle a definovanou strategii pro ukončení konfliktu, což má pravdu ekologicky. Takže uvidíme, protože k 1. květnu, jak tvrdí Trumpova administrativa, tak válka v Iránu skončila kvůli příměří, které začalo začátkem dubna, čím se definitivně snaží obejít tu 60-denní lhůtu schválení. Takže takto. A ty tam o tom budou dál debatovat, budou o tom dál diskutovat a budou se dohadovat. Tam skutečně prostě ta americká legislativa je prostě potřeba vzít, schodit ze stolu a si předělat celá znova, protože ať se podíváte na volby nebo na tyto záležitosti, ve všem je chaos, naprostý chaos. Každý si to vykládá, jak může, a tohle jako není dobré. Tam by měly být jako jasnější pravidla. Teď budou co, tak tam mají vojáky a teď v kongresu se budou hádat. No, a oni tam mají vojáky a ty vojáci musí někdo krmit a ty vojáci buď budou válčit, nebo se tam budou opalovat, nebo já nevím prostě. To je jako opravdu zmateční takové. Pojďme dále.
0: Tak, dále se koukneme, co tady máme. Je to opravdu podivné, anebo taky ne? Washington v úterý vyplkl požár, tedy na palubě USS Higgins, což je torpédoborec s řízenými střelami a opora námořní přítomnosti USA v Asii. Podle amerických úředníků, kteří to uvádějí, požár vyřadil z provozu elektřinu a pohon torpédoborce a jak uvedl jeden z úředníků pro CBS News pod podmínkou anonymity, protože neměl oprávnění mluvit samozřejmě veřejně. Požár se omezil na jedno zařízení a plameny se nerozšířily. Ke středečnímu dni nebyly hlášeny žádná zranění amerických vojáků, asi takhle by to mělo být. Podrobnosti o tom, jak požár vznikl a přesná poloha lodí USS Higgins, tedy v rámci amerického indopacifického velitelství, to má zase Indopacom, jo, tak nebyly okamžitě, ale k dispozici chyběly také podrobnosti o tom, které části lodi byly poškozeny a jak dlouho bude oprava trvat. Asi zase měli moc trenků s hnědým proužkem, tak asi zase přetížili prádelnu, nevím. Uvidíme, dámy a pánové, ale tohle to už nejsou náhody. To si musíme
1: uvědomit. Já se nechce vášit, klukům.
0: Tak.
1: Jak to tak vidím? Viděli to takhle. Další zpráva je velmi zajímavá. A je to jako oficiálně, armáda bílých klobouků přebírá kontrolu nad globálním peněžním systémem, to bylo teďka na přelomu měsíce. Nestará je aktivní, platby kvantového finančního systému aktivní, centra pro odkup otevřená nebo, a biliony uvolněné. Prosím vás, to se týká ale Spojených států. To není tady, my jsme jako víc pozadu, víte, my jako tady, no. Takže ty vojenské síly Whitehead převzaly tedy plné operační velení nad tím globálním finančním vykoupením, takže teďka řídí uvolnění bilionů fondů, tedy krytých aktivy ve 209 zemích, tvrdí. Řídí uvolnění, ne, že by se tady ještě vyplácelo, no, tak jako než to tedy uvolní, nevím, jak to tady bude dlouho trvat. Rozbijí starý systém fiat dluhu a instalují kvantový finanční systém jako neznamnou páteř suverénních ekonomik. Když se podíváte na některé banky, kdy teda teďka mají odstávky a nejdou tam bankomaty, anebo se tam nemůžete dostat třeba přes telefon na stav účtu a podobně, tak to lečemu z toho jako svědčí, lečemu z toho nasvědčuje tedy. A jinak je tady důležitá jedna informace. Tento proces odebírá moc centrální bankám, které po generace vysávaly americké občany. A kvantový finanční systém funguje na kvantově zabezpečených účetních knihách, které odmítají manipulaci, lichvu, skryté zdanění. No to víme, tohle. Každá transakce vykoupení probíhá v reálném čase, chrání vlastnice, běžné pracovníky před krádeží, která financovala nekonečné války a byrokratická impéria. Já tam vidím hlavně jednu věc, jestliže teďka by to měli už teda osvobodit teda ty centrální banky, že tento proces odebírá od centrální bankám a tak dále, tak ty centrální banky byly hlavně tedy pod kontrolou Rothschildů a já doufám, že už se teda jaksi uvolní teda ta situace i v tom Rusku, protože nářky a kvílení Pjakina nad Bělinou už jako prostě, já to chápu, že on má pravdu, ale jako čtenáři mu nepomohou a už jako je to, čeho je moc, tak toho je opravdu hodně. Tam si budou muset udělat kluci pořádek sami. Prostě to se nedá nic dělat. A tady tento krok by k tomu měl nepochybně tedy přispět. Takže pojďme asi dále.
0: Tak, dobře, dobře. Dále se koukneme. No, tak to je čísílko zase. Pentagon stahuje 5000 vojáků z Německa v reakci na Šmercovy komentáře o ponížených prý to USA. Tak to je trest jak svině. S prominutím. Je to zpráva ze včerejška. Takže americká administrativa oficiálně oznámila stažení přibližně

0: tedy přibližně na 30 tisíc vojáků. Formální příkaz ministra obrany, tedy války, Pita Hegseta, tedy byl podle úředníků založen na nekonstruktivních a nevhodných prohlášeních z Berlína. Tak, no, zkrátka stahování bude, záminky se vždycky najdou a z Evropy budou se Američané postupně stahovat. No.
1: Budou se stahovat. Je to, jednak je to také v souladu s americkou nesarou, to je důležité vědět, a druhá věc je taková, že byla učiněna i určitá, byly učiněny určité dohody s prezidentem Putinem, tak jako lze předpokládat, že snad aspoň toto bude dodrženo. Jinak ono to bude souviset i samozřejmě s tou Jaltou 2 a tady s těmito věcmi, tedy s přerozdělením sféry vlivu, když už teda bude místo unipolárního multipolární svět. Takže tolik teda k této zprávě. Dále ještě poslední věc, která je ze Spojených států, to je od Stephena Greera, který informuje o tom, že prostě globalisté připravují falešnou mimozemskou invazi v globálním měřítku. A je to vlastně, on hovoří ze strany nekontrolovaných skupin uvnitř vlády Spojených států. A ten Stephen Greer, že doktor Stephen Greer, disclosure jeho projekt a tak dál, varuje před plánováním virtuální mimozemské invaze v globálním měřítku jako původce označené kontrolované skupiny právě působící uvnitř americké vládní struktury a tvrdí, že plánovaná operace se opírá o vysoce pokročilé technologie schopné uvést v omyl nejenom širokou veřejnost, ale i nejvyšší postavené vládní činitele. No tak jako když vidím dneska tu kvalitu těch nejvyšší postavených vládních činitelů, tak ty budou uvedeny v omyl určitě nejdřív. To jako, o tom nemám obavy, o tom není debata. Hlavní cílem tohoto plánu má být podle jeho slov vyvolání globálního strachu, který poslouží jako záminka k nastolení centralizované světové vlády s neomezenými pravomocemi a bez jakékoliv odpovědnosti. A zdůrazňuje Greer, že technická způsobnost provedení takového zinscenovaného útoku na planetě v současné době již existuje. Já bych k tomu chtěl říct v krátkosti dvě poznámky. Jednak byla před už nějakou dobou, byly informace,

0: nějakou dobou, byly informace, jaký bílé klobouky tam a onde zabavili zařízení na to, aby to mohli provádět, tak asi ne všechno, když náhle zase je to reálné, nebo si nové připravili, nevím. A druhá věc, která je velmi důležitá, tam měli hrát i velkou roli ten systém, který teda byl v tom Švýcarsku, ten CERN. Dokonce to snad mělo otevírat někde, snad nějak jaksi zem a z té snad měly jasně nějaké ty příšerky, pololidé a podobně. Ovšem to byly takový ty kříženci, které oni si dole v těch vyráběli tedy sami. Takže ten CERN podle nějakých informací byl odstaven, takže tohle jsou asi věci, které by ještě si zasloužily bližší informaci. Budeme potom pátrat, kdyby náhodou jsme se něčeho dobrali. Berme to tak, ale že to bude prostě fingované, ať tady lidi neblázněji a tak dále, protože opravdu, jako dneska si lidi nechají jako už taky jak si namluvit, nakukat, jak se říká, do hlav úplně všechno. Pojďme dál.
1: Tak, Stephen Greer ve svých knihách a vlastně v tom svém životě už od roku minimálně 2001 tady na to upozorňuje, takže doporučím Stephena Greera nějakého knih na čtení. Tak, proč Rusko potřebuje Indonésii? Indonésie byla Trumpem tedy postavena teď do situace volby. Zůstat loajální Spojeným státům, ale sklouznout do ekonomické krize, nebo dosáhnout dohody s Ruskem. A Indonésie zvolila druhou možnost. Nyní mohou další země následovat tento příklad. Dmitrij Orechov to sepsal, takže skutečné významné události se nyní dějí téměř nepostřehnutelně. Například v polovině dubna navštívil indonéský prezident Prabowo Subianto Ruskou federaci. A zdá se, že kde je Rusko a kde je Indonésie, bychom si řekli, že ano. No a obecně, proč by pro nás měla být tato země důležitá jako pro Rusko? Ale není to tak jednoduché. Indonésie je totiž členem G20 a je už jednou z největších ekonomik na světě. Tam má 7. místo a v dohledné budoucnosti má šanci dokonce překonat Německo, Japonsko a dokonce i Ruskou federaci. Mimochodem, co se týče počtu obyvatel, a těch má 287 milionů lidí, Indonésie je čtvrtá ve světě. Z geopolitického hlediska je poloha této země jedinečná. Nachází se totiž přímo v centru Indo-Pacifického regionu a spojuje tedy dva oceány. Takže proto Američané udělali kdysi vše proto, aby zabránili Indonésii připojit se k sovětsko-čínskému bloku. Když v roce 1946 zorganizovali vojenský převrat a přivedli tam generála Suharta k moci. V té době bylo v zemi pak zabito stovky tisíc a podle některých odhadů miliony komunistů a Indonésie se sama stala satelitem Washingtonu. No, ale teď by chtěli, tedy vyhrál tam volby, tedy ten jejich prezident a ten už má našlápnuto do BRICS, podporuje to, takže uvidíme, co bude a co se Indonésie stala plnoprávným tedy členem organizace. Uplynulo to před 2 měsícema, takže už jsou tam a to vše uprostřed konfrontace mezi USA a Čínou. Tak, asi to můžeme takhle zase.
0: Tam je důležitá mimo jiný jedna informace, možná dvě. Jedna, která oni samozřejmě už taky tam mají různé vyvinuté, rozvinuté výroby a tak dál, či to nejsou nějací, že by tam někde běhali s nějakou sukínkou z listí kolem beder, to určitě ne, aby se někdo také nepředstavoval. Je to velký trh, mají tam velké možnosti, ale hlavně také oni tam na dodávky do Indonésie, tak Spojené státy se chystají zablokovat molucký průliv. A to znamená, že směrem tady z Indického oceánu, to jako moc si to Američané zablokují, tak to moc nepůjde. Z toho Ruska, z druhé strany by to samozřejmě možnost, tam by ta možnost byla, čili tam je to i pragmatický pohled na to asi, co v krátké době bude následovat tam. A okolo toho Molučského průlivu, vzpomeňte si, že se ještě bude hodně, hodně řečí vést a asi nejenom řečí, ale budou i různé akce a podobně, protože oni, zejména i pokud jde o Čínu, tak to se týká i Číny, tam dopravy do Číny.

0: Číny, Molucký průliv a Jihočínské moře. Tam budou Američané zase se snažit jako blokovat a překážet. Jo. Takže tak. Další zpráva je z řeckého serveru a hovoří o tom, že pouze dvě země uniknou totální jaderné katastrofě nebo totální jaderné válce. Tak jako je to pro ten případ, teda, že by teda nastala, prosím vás, není to o tom, že zítra nastane, to nikdo netvrdí. A víte, které země to jsou? Říkají Austrálie, Nový Zéland. To budou ty šťastné. Protože oni jsou tak nějak jako mimo, ten běžný ten a ten, tu běžnou, tu, to běžné dění a tvrdí, že Indie, Čína, Rusko a USA budou všechny zničeny a přežijí jenom tyto dvě země, Austrálie, Nový Zéland. No, já si myslím, že třeba to Rusko je tak velké, že celé by určitě zničené nebylo, záleží, jak moc by bylo napadené. Ale oni říkají důvody, proč Austrálie, Nový Zéland přežijí jadernou válku. Za prvé, poloha na jižní polokouli, to znamená mimo cíl, mimo ty běžné cíle, kde to bude lítat z jedné strany na druhou a zase zpátky. Za druhé ochranný oceánský prostor, méně extrémní ochlazení. Za třetí obrovský přebytek potravin, to může nakrmit desítky milionů dalších lidí. Za čtvrté robustní infrastruktura. Za páté energetická soběstačnost, hovoří tam o přebytku. Za šesté vysoká bezpečnost zdraví, to nevím, tedy po těch masivních očkováních Austrálie, to si nejsem jistý. A počítám, že to bylo podobné i na tom Novém Zélandu. A za sedmé obranná schopnost a nižší riziko cíle. Také nevím, byli tam jako hodně globalisté v té Austrálii dokonce, když už jako je vykouřili z těch tunelů a libovali si, tak pak zjistili, že je pod tím další patro, takže tam jako nevíme. A těžko říct si, čili v něčem ano, v něčem třeba ne. Tam jako ten závěr říká samozřejmě, že v těch filmech o šíleném Maxovi, že se tyto dvě země také nedokázaly vyhnout jaderné válce, ale možná proto, že byly přímo zasaženy. No to jde, protože tam jsou globalisté a ty globalisté by úplně v pohodě mohli být, kdyby k tomu došlo, tak přímo zasaženi. Prostě už jenom proto, že tam budou. Jo, a oni tam jsou. Takže to je teda k této zprávě. Pojďme dále.
1: Tak, jaderná válka jsme měli. A OPEC, jestli koukám dobře, Spojené arabské emiráty opouštějí OPEC, což je pro ropný kartel tedy ranou v době války s Íránem. Takže oznámili své rozhodnutí Spojené arabské emiráty vystoupit z organizace OPEC a OPEC Plus, aby se mohli soustředit na národní zájmy, čím zasadili těžkou ránu těmto skupinám vývozců ropy v době války, tedy kdy USA a Izrael proti Íránu vyvolali historický energetický šok a otřásli světovou ekonomikou. Tento krok vstoupí v platnost prý v pátek, takže už ho tady máme, a odráží dlouhodobou strategii a ekonomickou vizi Spojených arabských emirátů a mění se energetický profil země, uvedlo v prohlášení veřejné státními médii nebo zveřejněné. No, ale tak my jsme to samozřejmě viděli, jak byl přijmut Biden a jak byl přijmutý ve Spojených arabských emirátech ruský prezident, takže já jsem vám to tady pouštěl několikrát, takže jste se na to mohli kouknout a porovnat, že ano, stan, anebo tryskáče s ruskou trikolorou, rudý koberec a všechno možné. Tak porovnejte.
0: Další zpráva je od Moon of Alabama, od alabamského měsíce, 30. dubna, a ta hovoří, už ten nadpis je zajímavý, drzé šejchovství nemusí přežít konflikt se svými sousedy. A řeč je právě o Spojených arabských emirátech a o tom jeho oznámení, že opustí organizaci zemí vyvážejících ropu. Protože tady jde o rozchod, který, jak míní Moon of Alabama, pravděpodobně bude mít závažné důsledky pro blahobyt Spojených arabských emirátů. No, oni budou mít možná problémy i z pohledu teďka té války a pak Iránu a tak dál, ale dobrá, pojďme. Pojďme sledovat tady tuto myšlenkovou nit. On říká, jedná se o dlouhodobě připravovaný krok, nezávislý na krátkových důsledcích současné války Spojených států Izraele, takzvaného Usraele proti Iránu. Jde o to, že OPEC spolu s dalšími ropnými producenty, které jsou, nebo kteří jsou združeni v uskupení OPEC Plus, se vždy snažil udržovat stabilní ceny ropy prostřednictvím omezování produkce jednotlivých členů. A ty producenti jsou si dobře vědomi toho, že zaplavení trhu ropou by stačilo ty ceny dolů a snížilo jich celkové příjmy. A naopak příliš nízká produkce a přehnaně drahá ropa by motivovala spotřebitele k hledání alternativních zdrojů energie. Takže jde o to tam udržovat ty ceny na určité úrovni a v určité, a tak, aby tam byla mezi těmito nebezpečími rovnováha určitá. A ta politika OPEC a OPEC Plus proto spočívá v optimalizaci těžby tak, aby zajistila dlouhodobou stabilitu dodávek i příjmů. A po odchodu Spojených arabských emirátů bude OPEC tvořit 11 hlavních členů. Alžírsko, Kongo, Rovníková Guinea, Gabon, Irán, Irák, Kuvajt, Libie, Nigérie, Saudská Arábie a Venezuela. A OPEC Plus pak navíc zahrnuje Rusko, Azerbajdžán, Kazachstán, Bahrajn, Brunei, Malajzii, Mexiko, Omán, Jižní Sudán a Sudán. A teďka dívá se na to, tedy Moon of Alabama, tak, že rozhodnutí Spojených arabských emirátů je nesporně vítězství pro Spojené státy a jejich ropný průmysl, s odvoláním tedy na komentář o Wall Street Journal, protože americké břidlicové štěpení dosáhlo dlouhodobého strategického cíle Washingtonu omezit kontrolu OPEC nad cenami ropy. A kartel se rozpadá, Spojené arabské emiráty v úterý oznámili svůj odchod. Jde o další zahraničně politické vítězství americké fosilní energetiky. A Spojené arabské emiráty se už dávno léta stavili proti produkčním kvótám OPECu, jejichž účelem je omezovat globální nabídku a udržovat vysoké ceny ropy. Jde o to, že Saudská Arábie a Spojené arabské emiráty jsou dvěma vyrovnávajícími producenty kartelu, které disponují nadbytečnou těžební kapacitou. Abu Dhabi je schopné produkovat o 1 400 000 barelů denně víc, než má přidělenou kvótu od OPECu, který teda povolil vždycky určitá množství. A Abu Dhabi je bohaté a má rozsáhlé finanční rezervy a k přežití zvýšenou produkci ropy nepotřebuje. Abu Dhabi je samozřejmě součást Spojených arabských emirátů. A důvody jeho rozkolu s ostatními arabskými producenty jsou hlubší než pouhé spory o vrty. Ty emirátští představitelé v posledních letech opakovaně zdůraznili nutnost prosazovat vlastní ekonomické zájmy a otevřeně odmítali produkční kvóty stanovené OPECem. A prohloubili svůj svazek s Izraelem v době, kdy si ostatní arabské vlády od něj udrží odstup nebo se od něj vzdalují. Takže v Jemenu Spojené arabské emiráty podporovali ozbrojené povstání, čímž to bylo proti Saudské Arábii, tím rozhněvali saudské představitelé, kteří tam naopak stojí tedy za vládou, která je tam tedy v rozporu s těmi povstalci. A v občanské válce, brutální občanské válce v Sudánu, kde Saudská Arábie a Egypt podporují vládu, tak se Spojené arabské emiráty postavily na stranu konkurenční polovojenské skupiny. Takže ty emiráti představitelé sice popřeli, že by rychlým podpůrným silám dodávali zbraně, to je tam ta jedna složka toho konfliktu v Sudánu, ale rozsáhlé důkazy hovoří o pravém opaku. Takže ten rozkol mezi Saudskou Arábií a Emiráty, ten trvá léta. Už trvá léta a teď je otázka, jak se nám vyvíje. No, uvidíme, jak to bude, já nebudu přeskakovat, ale faktem je to, že ještě tady k tomu jsou nějaké další články. Spojené arabské emiráty mají přibližně 10 milionů obyvatel, z nichž pouze 12% tvoří rodilí emiráťané, to je 1 200 000. Zbytek jsou Indové, Pakistánci, další zahraniční pracovníci, kteří mohou kdykoliv odejít. A oproti tomu Saudská Arábie má 33 milionů obyvatel, takže kdyby tam šlo ke konfliktu, tak asi víte, jak by to dopadlo, pokud by je teda nepodepřeli Američané. Pojďme dále.
1: Tak, dále se ještě koukneme, co to všechno znamená. Nemohla přijít lepší zpráva, říká analytik o vystoupení Emirátů z OPECu. No, může to znamenat prý lacenější tankování. Podle analytika je hlavním důvodem tedy odchodu snaha Emirátů naplno využít vlastní investice do těžby. protože, cituji, proinvestovali v posledních letech miliardy do zvýšení produkční kapacity, kterou budou mít k dispozici v roce 2027, tedy příští rok, a to na hodnotě 5 milionů barelů ropy denně. Kulik vysvětlil, že aktuálně však podle něho těží Spojené arabské emiráty výrazně méně právě kvůli dohodnutým kvotám v rámci OPECu, informoval o tom portál TA3. Jestli je to tak správně. Emiráty tak podle Hapla chtějí zvýšit svůj tržní podíl a zalít trh ropou, svojí ropou, dodatečnou produkcí. V kontextu napětí v oblasti Hormuzského průlivu, který je klíčovou dopravní tepnou pro ropu, jde podle něho o významný faktor. Část produkce totiž Spojené arabské emiráty dokáží exportovat i mimo tuto úžinu. S tím, že zhruba 30% této produkce jsou schopni dostat na světové trhy mimo Hormuzský průliv, upozornil tedy Hapl s tím, že právě tuto výhodu se krajina nebo země snaží využít na získání nových odběratelů. No, hihi.
0: Tohle je zpráva, nebo jsou zprávy jaksi většího, hlubšího významu, když by se na první pohled, jak se zdálo, jako vůbec, jo. Na druhé straně, pokud by přišly teďka nové energie, tak a navíc to bude třeba energie zdarma, tak se obávám, že to tam prostě kluci zapíchnou, zašpuntujou, nasednou na velbloudy a odjedou do pouště. To jako i taková možnost je. Zatím to není jako na stole, ale taková možnost je. Ještě budeme pokračovat tady v této problematice, protože další zpráva hovoří o tom, že Pakistán v úvozovkách porušuje americké embargo a otevírá 6 cest do Iránu. A to rozhodnutí vstoupilo v platnost 25. dubna dekretem ministerstva obchodu. A Pakistán vytvořil 6 nových pozemních tras pro přepravu zboží do Iránu, čímž prolomil americké embargo. Tam je také důležité vidět, že ten Irán, tak jak byl dlouhodobě embargován, tak také on je za ropu prostě dovážel lecos. Z části včetně potraviny si tam něco dělal, ale je prostě odkázán na vývozu té ropy. A jak se hodně věcí dováží, tak samozřejmě na tom dovozu, takže pro něj teda, když nemůže loďmi, nebo je to nejisté, tak ty pozemní trasy mají pro něj skutečně blahodárný význam. To, jak jsem říkal, to rozhodnutí vstoupilo platnost 25. dubna tohoto roku dekretem ministerstva obchodu a umožňuje tranzit nákladu třetích zemí přes pakistánské území, přičemž konečnou destinací je Irán po silnici. A tento vývoj teda se vlastně shodoval s návštěvou iránského ministra zahraničí Abbase Araghchiho v Islamabadu, kde se setkal s premiérem Shahbazem Sharifem a náčelníkem armády Asimem Munirem. Takže ty nové trasy spojí přístavy Karáčí pod Kvázim a Gwadar s hraniční přechody Gabel a Taftan do Iránu přes provincii Baluchistán. A ta nejrychlejší trasa z Gwadaru do Gabdu zkracuje dobu přestupu nebo toho tranzitu na pouhé 2-3 hodiny oproti 16-18 hodinám z Karáčí, přičem se odhaduje, že může snížit náklady až o 55%, což je pro Irán určitě dobrá zpráva. Pojďme dál.
1: Kde to jsme, sedmička? Zase Spojené arabské emiráty po vystoupení z OPECu a OPEC Plus mohou Spojené arabské emiráty opustit Arabskou ligu a dokonce i Radu pro spolupráci arabských států Perského zálivu, tam má zkratku GCC. Tak, stoupenci Epsteinova syndikátu to prezentují jako sofistikovaný tak v rámci nového energetického řádu. To tak ale prý není úplně pravda. Na první pohled je tento krok rozumný. Spojené arabské emiráty utratili jmění na zvýšení své produkční kapacity na těch 5 milionů barelů ropy denně. No a podle pravidel OPEC Plus však byla jejich kvota mnohem nižší a pohybovala se kolem 3,4 milionů barelů denně. Vrhli se tedy teď naplno na zpeněžení těch investic. Nyní mohou teoreticky prodávat tolik, kolik chtějí, a to dokud zůstane vysoká poptávka ze strany asijských zákazníků, a to jsou Čína, Japonsko a nebo Indie. Tak a na druhé straně Saudská Arábie, velká mocnost OPECu a jedna ze dvou nejvýznamnějších zemí OPEC+, vedle Ruska, bude nucena udržovat svou produkci na nízké úrovni, aby ceny neklesly. A tak vztahy mezi Abu Dhabi a Riádem se staly nekontrolovatelně napjatými. Konec konců oba soupeří o stejné zdroje zahraničních investic. No. Tak,
0: tam jsou důležité momenty. Jednak samozřejmě Saudská Arábie, když bude chtít udržet tu úroveň cen a ty sjednocené Arabské Emiráty se vlastně tady vytrhnou z toho kartelu a budou si dělat, co chtějí, budou teda dávat ten trh více teda ropy. To znamená, že ta Saudská Arábie bude muset, aby to vybalancovala, tak sama dodávat méně, o to méně. Takže to je samozřejmě přímo poškozuje, je otázka, jak si to dlouho nechají líbit. A další věc je, čili tam to bude hodně napjaté a navíc tam se soupeří o stejné zdroje zahraničních investic a tak dále. A navíc to Abu Dhabi si domnívalo, že ten iránský energetický průmysl, že to je jako na tom špatně, ono to tak není, to je jako, že teda jako hlavně konkurent, že teda teďka bude z toho trhu vyřazen a to na dlouhou dobu, takže oni teda to využijí a oni tam teda dají tu větší kapacitu prostě spustit, když jsou na to investičně připraveni, ono to tak není. A takže oni teď se snaží ty Emiráty teďka vystupovat jako velký stavební dodavatel s velkou kapacitou, vytlačit teda ten Irán. Zatímco teda Irán nevytlačí a vytváří to tlak hlavně na tu Saudskou Arábii. A navíc tedy to samozřejmě do jisté míry nepomáhá i tedy Trumpovi, protože ten Trump se domnívá, že teda ta zvýšená nabídka teda povede k nižším cenám. A takže tady je pak jako otázka i ta, jak teda to bude celé vypadat, protože na jedné straně Trump, oni ty Britané, ta vrtaná ropa, to není zase úplně jako nejlacinější, ale on prostě potřebuje dovážet ropu lacinou, protože jak sliboval před volbami, že teda jak zajistí jako laciný benzín a tak dále, tak dneska je na dvojnásobné ceně, než to bylo, než nastoupil, takže on musí něco dělat. Takže tady je, jak vidíte, hned několik souvislostí. Vtip je v tom, že tady ještě otázka zahraniční politiky. Tam je terminál ve Fudžajře, ten byl oslovován jako zlomový bod pro sjednocené Arabské Emiráty, protože on obchází Hormuzský průliv a tím vlastně i tu mýtnou bránu, která je teda instalovaná teda ty námořnictvem těch iránských revolučních gard. Ale tady to Abu Dhabi, prostřednictvím toho ropovodu Hamzban Fudžajra, tak je schopno teda čerpat ropu přímo do lodí do Indického oceánu. Takže tady jako to vypadá, že ta ropa bude vyvážena z Perského zálivu v podstatě pod iránskou nadvládou. Takže tady ta, jak oni říkají, vláda říše pirátství nad zálivem, nad Perským zálivem je odsouzena k zániku, takže ten šejk teda těch Emirátů vychází z krátkodobých předpokladů, které dál asi se naplňovat nebudou. Tak jeden z těch šejků teda toho jednoho Emirátu, konkrétně teda Šardže, tak jak si to vypadá, že se chce z těch Emirátů trhnout, že chce vystoupit. Takže uvidíme, jak se to dá od sebe vyvíjet. Ta situace je velmi zajímavá, je prostě potřeba ji sledovat. Takže pojďme dál asi.
1: Tak, dále máme nějaký lodičky. Teroristický Izrael útočí v mezinárodních vodách poblíž Řecka na flotilu mířící do palestinské Gazy. Izraelské tedy vojenské lodě urazily ve středu v noci více než 700 mil, aby zaútočili na flotilu 54 plavidel směřujících do Gazy. S cílem tedy prolomit nelegální izraelskou námořní blokádu, píše Ann Wright. Takže asi Ann Wrightová. Ve čtvrtek večer izraelské námořní síly zaútočily na flotilu, která nese název Global Samot nebo Smot flotila, mířící do Gazy. Neznámý počet izraelských vojenských lodí urazil více než 700 mil, aby zaútočil na tuto flotilu. Ta se pokoušela samozřejmě prolomit tu nelegální izraelskou námořní blokádu a upozornit světovou veřejnost na pokračující genocidu Palestinců v Gaze, na izraelské etnické čištění západního břehu, na ničení a okupaci jižního Libanonu a útoky na Irán. 21 lodí bylo napadeno izraelskými námořními silami, přibližně 80 námořních mil západně od řeckého ostrova Kréta v mezinárodních vodách. No a komu by to prošlo, dámy a pánové? Jenom tomuto malému státečku, no. Takže chování posuďte sami.
0: Další informace je také z Blízkého východu. Hovoří o tom, že Hezbollah libanonský sestřel další izraelský multimilionový Hermes 450, to jsou ty bezpilotníci, pomocí hybridního iránského interceptoru. No, tady byl sestřel tedy nad jižním Libanonem a ten iránský interceptor vypadá jako zařízení prostě s proudovým pohonem. A k sestřelu dronu došlo opět dní dříve nad městem Nabatea a v jižním Libanonu. Ze závěru zveřejněných tedy tím Hezbollahem, tak vyplývá, že teda kromě teda toho, že k té detekci toho dronu byl použit zobrazovací infračervený vyhledávač a sledovací systém. Vidíte, že ten technický pokrok jde úžasně dopředu. A že teda ten interceptor byl odpálen ze statické rampy za pomocí raketového urychlovače. Tady jsou pak nějaké technické údaje a to si myslím, že důležité je, že celkově Hezbollah během probíhajícího konfliktu sestřelil už 5 bojových dronů Hermes 450, přičemž všechny 4 předchozí ztráty byly způsobeny přenosnými systémy protivzdušné obrany MANPADS. Takže skutečnost, že Hezbollah stále disponuje pokročilými prostředky protivzdušné obrany, jako je interceptor 358, tak představuje závažné riziko pro izraelská bojová letadla. A hybridní střela nebyla navržena výhradně k ničení dronů. Je schopna zasáhnout i další typy pomalejších vzdušných prostředků, včetně vrtulníků. Takže pojďme dále asi.
1: Dále se koukneme. Počkat, jsem tady správně.
0: 11.
1: A jo, všeobecná ofenzíva Al-Kulajdy v Mali téměř obsadili hlavní město a Rusové vzdorují. Takže ruský sbor v Africe zabil 2500 mužů za 48 hodin, tedy za 2 dny. Nástupci Jevgenij Prigožina opět bojují zády prý ke zdi. Šéf vojenské vlády Mali Assimi Goita se poprvé objevil na veřejnosti od koordinovaných útoků džihadistů o víkendu, které nejprve cílily na bojové jednotky ruských sil, dříve Wagnerovců, jež jsou podpůrnými body vlády pro udržení strategických bodů. Útoky provedla odnož Al-Kaidy, tedy v západní Africe, která se náhle ocitla ve spolupráci s tuarekskou islamistickou separatistickou skupinou, zasáhla hlavní vojenskou základnu země a oblast blíž letiště v hlavním městě, přičemž získala velkou pomoc od dalších islamistických organizací v jiných zemích, které byly vycvičeny západními žoldnéřskými organizacemi, jež naverbovali i stovky Ukrajinců. Celkem tedy země byla na pokraji islamistické okupace, když 12 000 ozbrojenců zautočilo na hlavní město, a přičemž se jim také podařilo sebevraženým útokem zabít ministra obrany. Rusové byli opět tedy povoláni s malým sborem, který udržují v zemi v rámci obrané tedy smlouvy, aby je zadrželi a zlikvidovali jich tedy, jak jsme říkali, 2500 islamistů během 48 hodin. S koordinovaným úsilím ruské síly, byť jich bylo málo, vytvořili skupiny k vyhlazení islamistů s pomocí dronů a letectva. Tak, Ibi Majga teď nedával od 28. nic moc na VK, myslel jsem, že tam u něj něco najdu, nějaké aktualitky, ale asi nějaký ten, tady ten generál, že zemřel, tak uvidíme. Asi ten ministr.
0: Tam zemřel ministr, tam určitě, tam zemřel ministr jejich následkem zranění a další ta zpráva je, že Rusové už podnikají protiútok Mali. Tam obsadili islamistickou základnu a prolomili obléhání velkých měst, takže přišli do protiútoku. Islamisté po sobě zanechali mrtvé a také zbraně. A protiútok těch malijských sil, vedený ruským Afrika korpsem proti sjednocujícím islamistickým silám, se vyžádal těžké ztráty na straně nepřítele. Stovky mrtvých, zatčených, zkonfiskované zbraně, to je dosavadní bilance v řadách islamistů. Ani její dočasné v uvozovkách vítězství v Kidalu, kdy převzali ruskou základnu, jim nepomohlo. Nakonec se ukázalo, jako, že to byla past, protože desítky z nich byly zlikvidovány ruskými drony. A výsledkem bylo znovu dobytí města i základny, zabavení zbraně a finančních prostředků. A v Menace se islamisté pokusili získat vše, avšak okamžitý zásah ruských sil společně s regulérní malijskou armádou se vyžádal desítky obětí na jejich straně a vedl k prolomení obléhání, které se snažili udržet, nebo které prosadit, udržet asi. Takže vidíte, že ono je to o tom, že samozřejmě tam jsou nerosty, vedle u sousedů je uran, bez kterého jsou Francouzi s jejich jedinými elektrárnami vedle úplně, teď ho měli za ubičku, takže se nedivte, že tady organizují různé teroristické skupiny k tomu, aby zase tam si obnovili vliv. O ničem jiném to není. Pojďme dál.
1: Tak, ještě Moskva masivně posiluje, počkat obraz, tak, Moskva masivně posiluje své síly v Mali. Rusko zřídilo největší leteckou základnu mimo Ukrajinu na podporu spojenecké vlády v Bamaku. Tak, Moskva poslední dnech masivně tedy posílila síly Africa Corps, dříve tedy Wagnerovci prý MC, a to v Mali. Nuž, Rusko tiše sestavilo jednu z největších ze svých nejschopnějších leteckých skupin mimo Ukrajinu, nikoli tedy na Blízkém východě nebo ve Střední Asii, ale v Západní Africe, kde africký sbor vede tedy dlouhodobou leteckou kampaň pro podporu Mali s flotilou, která zahrnuje útočné vrtulníky, útočné drony, těžká transportní letadla a bombardéry všude tam na frontě. Přestože čelí válce Ruská federace na Ukrajině, v níž je vyčerpána velmi velká část jeho vojenské síly, Rusko tedy není ochotno přijít od strategického spojence v Sahelu a chce předat zprávu, že bude podporovat své přátelské země až do konce a bez podmínek. Vojenská situace a pozice malijské armády ukazují stabilizující trend, kdy jsou islamističtí povstalci v některých oblastech vytlačováni zpět. Nicméně malijská vláda je stále v obtížné pozici. Tak budeme držet palce.
0: Poslední zpráva tady z toho koše hovoří, vrátíme se do Evropy, že Británie obchází NATO a vytváří námořní síly s dalšími 9 zeměmi proti Rusku. No, hovoří o jakési námořní hranici na severu, přibírá tedy iniciativu k vytvoření jednotné námořní, evropské námořní síly ve spolupráci s 9 zeměmi. Cílem je zase odradit budoucí ruské hrozby z námořní hranice na severu. Slyšíte dobře, ještě jednou, cílem je odradit budoucí ruské hrozby. Ještě žádné nejsou, ale už budou odrazovat na to, až budou, nebo když by byly. Jo. Budoucí ruské hrozby z námořní hranice na severu, v kroku, který v podstatě oddělují pozici od NATO amerického vedení. A velitel britského námořnictva admirál Sir Gwyn Jenkins oznámil, že 10 zemí účastnících se Joint Expeditionary Force, JEF, podepsalo prohlášení o záměru vytvořit mnohonárodní námořní sílu, která bude působit jako doplňková složka NATO. Zároveň varoval, že navzdory krizi na Blízkém východě a uzavření Hormuzského průlivu po americko-izraelské válce s Iránem, Rusko zůstává nejvážnější hrozbou pro naši bezpečnost. Nová námořní síla nebude zahrnovat Spojené státy a tento krok nese jasné politické i operační poselství. Prezident Donald Trump opakovaně kritizoval Londýn za jeho postoj k válce proti Iránu a britské letadlové lodi dokonce označil za hračky, což prakticky ilustruje, na jak nízkém bodě se bilaterální vojenská spolupráce obou zemí nachází. Takže Američané prosazují agresivnější postoj v Hormuzském prolivu a ta britsko-francouzská diskuze o obranných hlídkách po skončení války tak označují za hloupé. Takže jako bychom věděli. Jinak ten JEF, ta nově vytvořená organizace zahrnuje Nizozemsko, pět skandinávských zemí a tři pobaltské státy. A Spojené království je nejsilnějším vojenským hráčem v alianci. Byť analytici se ptají, s jak početnou flotilou, přičemž zajímavé je, že účast zvažuje i Kanada, to je zajímavé. A cílem je vytvořit flexibilní námořní odstrašující formaci schopnou okamžité mobilizace v severní Evropě a Atlantiku s plnou interpercibilitou a společným operačním plánováním jako doplněk námořní složky NATO. Ono k té Kanadě, ono je to logické, protože Kanada pořád patří jaksi do Commonwealthu, či jakoby pod Velkou Británii, jinými slovy pod Rothschildy, abychom byli doma tedy. Takže tím je to jako jasné, tím je to jasné. A ta síla bude moci být v případě potřeby řízena z britského velitelství v Northwoodu, severně od Londýna, s připravenými bojovými plány a reálnými schopnostmi okamžitého zásahu. A jinak tady během jediného měsíce Británie odhalila, že ruské špionážní ponorky prováděly skryté sledovací operace poblíž podmořských kabelů a infrastruktury v okolí ostrova. Jinak tedy tvrdí ten Jenkins, že ruské vstupy do britských vod za poslední dva roky, že se zvýšily téměř o třetinu. No tak kdyby, tak je to něco podobného, jako když oni se proměnují kousek na dosah od toho Krymského mostu, takže Britové, takže je to asi podobné. Jinak tedy navzdory ambici vytvořit mnohonárodní námořní sílu, tak čelí samotné britské námořnictvo závažným výzvám z hlediska dostupnosti a dostatečnosti prostředků, protože toho jako moc nemají. A jenom po tom dronovém útoku na britskou základnu Akrotiri na Kypru trval na začátku války s Iránem více než 3 týdny, než byl torpedoberec HMS Dragon nasazen do východního Středomoří a poté se musel vrátit do přístavu kvůli opravám problémů s vodou a kanalizačním systémem. Takže to bude, a jestli toto jako nejsilnější článek, která tady této skupiny, tak no, uvidíme. Pojďme dál do dalšího koše, čili do Ruské federace.
1: Ano, jednička je zde, přepnu to šupsky. A jednička, pan Arakčí jede do Ruské federace, jo, se psal Pepe Escobar. Od nynějška je jasné, že bez ruského vlivu nebude možné ani reálné dosáhnout jakéhokoliv urovnání. To je tedy opravdu významný vstup na scénu. Iránský ministr zahraničí Abbas Arakčí, který se vydal na diplomatickou cestu s vysokými sázkami do Islamabadu, Maskatu a Petrohradu na palubě letu Minab 168. Tak, samozřejmě na památku tedy 168 školeče z Minábu, které zabilo impérium chaosu, lží, drancování a pirátství, proto se tak to letadlo pojmenovalo. Než se vydal na cestu, Arakčí šel rovnou k věci a řekl, cituji, od posledního setkání s Ruskem už uplynula nějaká doba. Využíváme současné příležitosti ke konzultacím s našimi ruskými přáteli ohledně vývoje souvisejícího s válkou. Tato koordinace bude důležitá. A dále vysvětlil význam přezkoumání jednání v Pákistánu a za jakých podmínek by jednání mohla pokračovat. Rozhovory totiž v Ománu povedou k většímu rozšíření vztahů se sousedy, zejména v jižních oblastech Perského zálivu. A ohledně Hormusu, tam bylo řečeno, byly rovněž nezbytné konzultace s Ománem. S Ománem sdílíme mnoho společných názorů a bylo dohodnuto, že diskuze budou pokračovat na úrovni expertů. Arakčí se v Petrohradě nesetkal pouze se svým protějškem, tedy jsem velmistrem Sergejem Lavrovem, ministrem zahraničních věcí, ale on sám a jeho mini delegace byli osobně přijati i prezidentem Putinem. Tak.
0: Další zpráva je také na to téma a hovoří o tom, že Rusko pomohlo Iránu svými unikátními zbraněmi. A s tím, že jednání mezi Spojenými státy a Iránem dospělo do tragikomické slepé uličky, Washington každý den hlásí vítězství a v zápětí prosí o pokračování rozhovorů a jakmile získá pozornost, tak předloží své požadavky a je elegantně odmítnut. A nejnovější americký požadavek návrat v předválečném statutu quo působí jako upřímné přiznání porážky. To iránské vítězství ale přišlo za vysokou cenu stovky mrtvých, tisíce zraněných, bombardované domy i továrny, neustálá hrozba dalších úderů. Objektivně za to Irán také potřebuje jednání, především ke snížení rizika vojenské eskalace a k nastartování obnovy. A přímé vyjednávání s Američany by však pro Iránce bylo osudné, a to není metafora. Proto iránský minister zahraničí Abbas Araghchi odletěl do Petrohradu, setkal se s ruským prezidentem. Vladimír Putin předal iránskému vůdci své nejlepší přání a ujistil ho, že Rusko zemi pomůže přinést mír na Blízký východ. A po setkání Sergej Lavrov potvrdil, že postoj Ruska zůstává nezměněn. Usilovat o ukončení nepřátelství v regionu, podporovat dialog. Dmitrij Peskov prohlásil, že Moskva by mohla zprostředkovat jednání mezi Iránem a Spojenými státy. Objektivně řečeno, nelze konflikt na Blízkém východě vyřešit bez účasti třetí strany. A bezohledné ambice americké strany a pochopitelný hněv i nedůvěra Iránu či nějakoukoliv dohodu prakticky nedosažitelnou. Čili pokud se budou ponechány obě dvě strany jenom sami sobě, tak se ty vyjednavači budou točit jenom v kruhu. Takže tady zřejmě podle všeho jenom Moskva dokáže tento uzel přetnout. A nyní se tedy Moskva vlastně vrací na Blízký východ, kde vždy patřila mezi hlavní hráče a garanty stability. Takže s tím, že teda, jak říká teda ruský autor teda článku Nikiforová, tak ruský vliv v regionu stojí na nejzákladnějších principech. Poctivost, dobrá vůle, míru milovnost a pomoc přátelům. A především na důvěře. Na Blízkém východě, říká, podáváme pomocnou ruku, když jsme o ní požádáni, nikomu nic nevnucujeme a všechny dohody dodržujeme s důslednou pečlivostí. Takže tolik v krátkosti tady k tomu. Ten článek je samozřejmě další. Uvidíme, jak to bude. Já bych teď k tomu řekl jednu věc. Jestliže globální prediktor nikdy neudělá, aby udělal sídlem, nebo sídlo, by zřídil sídlo jedné ze svých dvou poboček v Rusku, to nikdy neudělá. Ale podívejte, jedna má být v Číně, druhá v Iránu. Podívejte si, že dneska v podstatě Rusko má jak s Čínou, tak s Iránem jaksi velmi dobré vztahy, uzavírá smlouvy a zdá se, že s tím Iránem, že by to mohlo být skutečně jaksi ta spolupráce ještě hlubší. Ta Čína vždycky bude velmocí. Ten Irán, ten jaksi myslím, že určitou pomoc jako dlouhodobého rázu bude potřebovat. Pojďme dále.
1: Už dále se koukneme. Třetí. Orbán prokázal Rusku poslední službu. Pravda o katastrofě v Tuapse. Připravuje se prý jaderný úder. Vývoj situace kolem ropovodu Družba se ukázal být pro Kyjev nepříznivý. Orbán nakonec Rusku tedy svou službu prokázal. Cituji. Katastrofa na jihu Ruska je výsledkem války, korupce a nedbalosti, prohlásila novinářka Anastasia Kaševarová a podle ní tyto informace nebyly prezidentovi vůbec předány. Po útoku tedy ozbrojených sil Ukrajiny na Záporožskou jadernou elektrárnu zachvátilo tedy Ukrajince zděšení. Připravuje se jaderný úder. No ale šéf té MAAE, té agentury pro atomovou energii, potvrdil, že svět nebyl nikdy tak blízko jaderné zimě, a to ani v době studené války. Takže co se stalo nyní podrobněji? Orbán nakonec prokázal službu. Situace tedy kolem ropovodu Družba se nevyvíjí podle scénáře, který si Kyjev představoval. Podle zasvěcených zdrojů se maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi navzdory politickým ztrátám doma podařilo zaujmout tvrdý postoj v energetické otázce a dosáhnout výsledku příznivého pro Budapešť i její spojence. Klíčovým momentem bylo tedy obnovení dodávek ruské ropy na Slovensko. A podle zdrojů k tomu došlo po výrazném tlaku Maďarska a Slovenska na Kyjev, ale i Brusel. Budapešť a Bratislava fakticky vydali ultimátum, že bez obnovení tranzitu jsou připraveny blokovat zásadní finanční rozhodnutí Evropské unie, včetně mnoha miliardové tedy pomoci Ukrajině a nového kola sankcí. Výsledkem pak bylo to, že energetická otázka byla vyřešena ve prospěch zemí střední Evropy. Tato epizoda jasně ukázala, že navzdory navenek jednotné retorice se rozpory uvnitř Evropské unie prohlubují a národní zájmy stále výrazněji vystupují do popředí. Pro Maďarsko a Slovensko zůstává prioritou přístup k relativně levným energetickým zdrojům, nikoli tedy prosazování společné linie tlaku na Rusko. Tak, to by asi stačilo.
0: Další zpráva hovoří o tom, že prezident Putin hodinu a půl, tady se uvádí, že telefonoval Trumpovi, některé informace hovoří o opaku, že Trump telefonoval Putinovi. Nicméně Putin tam jaksi dával Trumpovi důrazné varování, Trump jaksi došel tedy k poznání, že Ukrajina je poražená, což mu asi jeho poradci a jeho okolí tak to asi často neříkají. V každém případě Vladimír Putin počas toho telefonátu s Trumpem Trumpa varoval před důsledky obnovení amerických a izraelských útoků také na Irán. Lidi hovořili také o té vojně na té Ukrajině a podle šéfa teda Bílého domu byla Ukrajina z vojenského hlediska prostě poražená. A ruský prezident, i tedy americký, vyjádřil podobné názory na chování toho kyjevského režimu pod vedením Volodymyra Zelenského, který podle nich prosazuje politiku prodlužování konfliktu. Telefonický rozhovor mezi lídry Ruska a Spojených států se uskutečnil 29. dubna. Z iniciativy tady říkají ruského prezidenta a trvalo více než hodinu a půl. No, v každém případě v rozhovoru s ruským novinářem Pavlem Zorubinem to řekl poradce ruského prezidenta Jurij Ušakov a telefonický rozhovor, který se konal, tady říkají znovu z iniciativy ruského prezidenta Budiš, tak, že byl otevřený věcný, jak doplnil Ušakov a šéf Kremlu v něm mimo jiné varoval před důsledky obnovení amerických a izraelských útoků na Irán. A Trumpovo rozhodnutí prodloužit příměří ve válce označil Putin za moudré. Jinak podle té ruské agentury šlo už v pořadí o 12. telefonát Putina s Trumpem od Trumpova návratu do Bílého domu v lednu minulého roku. Ta předcházející konverzace se konala 9. března. Takže jinak Putin řekl Trumpovi, že případná pozemní invaze do Iránu by byla nepřijatelná a nebezpečná. A napřímil tu pozornost na to, že pokud Spojené státy a Izrael obnoví útoky proti Iránu, bude to mít mimořádně škodlivé důsledky nejenom pro ten region, ale pro celé mezinárodní společenství. Takže snad tedy se to nějakým způsobem pohne dále, protože šéf Kremlu zároveň předložil šéfovi Bílého domu více nebo několik návrhů zaměřených na vyřešení sporů, které se týkají iránského jaderného programu. Takže tolik asi k tomu tedy.
1: Tak, dále se koukneme, pětku máme. Kam Amerika směřuje? Konec hegemonie nebo apokalypsa z vlastní volby? Slovo tedy past se v Americe stále častěji používá k popisu situace, v níž se Donald Trump nachází ve vztahu k Iránu, na popud tedy Bibiho, že ano, Benjamina Netanyahua, a přesnější by však bylo tedy říci, že jde o důsledek těsného propojení samotného procesu formování amerických zájmů s Izraelem, kde v posledních 10 až 15 letech proběhla výrazná politická radikalizace. A tato past se zdá být tedy pro moderní Ameriku osudná. Washington nemůže jednat stejným způsobem jako Tel Aviv v Gaze a Libanonu, aniž by tedy nenávratně smazal rozdíl mezi oběma zeměmi. Ne, že by se Izrael tedy povznesl na úroveň Ameriky, ale Amerika by se smrskla na jeho rozměry. Jsou to sázky, které si americký establishment a ti, kdo jsou osobně zapojeni do iránské situace, včetně armády, nemohou neuvědomovat. Ostatně sám Izrael přiznává, že v důsledku těchto událostí ztrácí Ameriku. No, ten článek je samozřejmě delší, ale když tak CZ24.news tam ho najdete, je z z 30. Tak si na to můžete podívat. Takhle by to stačilo, snad.
0: Podle zprávy z 1. května ozbrojené síly Ukrajiny zaútočily znovu na Krymský most. Perm je od rána pod útokem těch UAVček a těch ukrajinských a nejnovější zprávy tedy údery Geranium 2 na Dněpropetrovsk, to je zase jako ruský protiútok. Takže Krymský most byl od včerejška, to znamená od toho prvního, tak byl respektive od 30. tak byl mimo provoz a 10. dne tam od dopravní zácpa asi 4 000 vozidel. Ta železniční část byla také mimo provoz. V noci na nic kerského provozu zautočilo až 10 nepřátelských bezpilotních letadel. To jsou ta UAV. A ta ruská národní garda a pohraniční útok odrazili ten útok, který odrazili zloději a vody jsou nyní prohledávány kvůli případným skrytým UAV. Tam mohou být samozřejmě ty bezpilotní čluny, že, které jsou vlastně používány podobným způsobem, akorát ve vodě. Takže jinak v Permu byla ráno napadena ropná čerpací stanice Transnefti a permská PDS na jeho západním okraji města. Tam jde o to, že se ukazuje, že než někde ty ropné nádrže, které teda hoří, ale zanedlouho se to dá opravit, takže je lepší tedy prostě napadat ty ropné čerpací stanice. Že to má jako větší, pro ty útočníky to má větší efekt. Jinak zvlášť masivní útoky dronů ozbrojených sil Ukrajiny, tak se odehrály podle té zprávy z prvního, ve Voroněžské oblasti, kde v 11 okresech regionu bylo sestřeleno 43 dronů a celkem během noci bylo sestřeleno 189 nepřátelských dronů a útoky se budou blížícím se 9. květnem stupňovat, což naruší provoz letišť během dlouhého víkendu. Pojďme dále, ještě tady k tomu bude nějaká zpráva.
1: Tak, dále tady máme. GUR hledá díry v protivzdušné obraně. Moskva pod útokem celou noc. 9. května je prý cíl. GUR testuje protivzdušnou obranu vlnou za vlnou. 215 dronů se střeleno za 12 hodin nad 16 regiony Ruské federace. Takže váleční zpravodaj vysvětlil, co nepřítel skutečně připravuje. V noci na včerejšek na 2. května ozbrojené síly Ukrajiny zaútočily na ruské regiony. Jak však upozorňují experti, počet nasazených dronů naznačuje, že nepřítel hromadí zásoby a systematicky prověřuje trasy. A to vše je zřejmě předehrou k 9. květnu. Hlavní zpravodajská zpráva hledá mezery, teda vojenská, že ano, GUR, hledá mezery v systému protivzdušné obrany, které nás čeká nás prý velmi těžký týden, tady píší, tak teď je tady všechno vyjmenováno, tak to asi necháme. Logika Kyjeva je přitom zcela průhledná, 9. května, to je který vrcholem politické citlivosti. Jakékoliv video trosek nad Moskvou, jakékoliv zdržení přehlídky, jakýkoliv záběr s dýmem, to vše představuje pro Západ a ukrajinskou propagandu cenné informační vítězství. Cílem není destrukce, ale obrazový efekt a vyvolání paniky. Protivzdušná obrana ve směru na Moskvu bude v nadcházejících dnech v nejvyšší pohotovosti a obloha musí zůstat čistá. Tak.
0: Další zpráva hovoří o tom, že Rusko nečekaně nasadilo protiraketový obranný systém 3K60 BAL v Kaliningradu. A je to den poté, co Spojené státy oznámily stažení těch 5000 vojáků z Evropy, o kterých tady už dneska byla řeč. To nasazení toho pobřežního protiraketového systému v té kaliningradské exklávě, které vlastně tím vlastně posiluje tu vojenskou přítomnost v regionu, tak bylo jako nečekané. A tento systém je totiž považován za klíčový pro obranu pobřežních oblastí a proto je navržen tak, aby zasahoval námořní cíle na velkou vzdálenost. Takže to je i možná odpověď teda na ty různé snahy o blokaci a vytváření jakýchsi separátních námořních spolků nebo organizací pod vedením Velké Británie a tak dále. Takže jinak teda tento krok je součástí širšího kontextu posilování ruských vojenských schopností v Baltském moři, regionu s rostoucím geopolitickým zájmem a silnou přítomností sil NATO. Takže podle těch analytiků to nasazení toho balu, toho nového systému, může ovlivnit rovnováhu sil v regionu a zvýšit ruské schopnosti sledování a odstrašení proti námořním silám jiných zemí. Zatímco tedy na ruské straně nasazení systému zajišťuje bezpečnost kritického ruského území před silami NATO, tedy které pravidelně hlásily, že to území chtějí obsadit.
1: Vidíme, co tady máme. Stíhačka TU-95MS 7 hodin u hranic NATO. Britsko-norská cvičení jako záminka a stíhačky na přepad. Ruská federace odpoví strategickými bombardéry na alianční provokaci u ruských hranic. Vojáci jsou prý v panice. Takže ruští operátoři dronů zmařili plány ozbrojených sil Ukrajiny. Největší raketový úder na Ukrajinu byl prý na spadnutí. To je ze dneška. A Bílý dům vydal naléhavé prohlášení. Kupiansk se připravuje na nejhorší scénář, takže tady máme neoficiální zprávy z bojiště i ze zázemí v reportáži Novorusy. Tak, teď nevím, co bychom z toho vybrali, protože to je tady hodně, ale ruští ptáci kroužili poblíž hranic NATO více než 7 hodin. Ministerstvo obrany uvedlo, že v určitých úsecích trasy byly poblíž ruských nosičů raket zaznamenány zahraniční stíhačky, zřejmě vyslané k jejich zachycení. Strategické nosiče raket byly doprovázeny stíhačkami i cizích zemí. Rezort neuvedl, či stíhací letouny se k ruským obrům přibližovaly. A nyní to nejzajímavější. Vše se odehrálo právě v průběhu západních manévrů. Británie a Norsko v současnosti provádějí cvičení zahrnující námořní síly, letectvo a drony. A Západ je již označil za jednu z hlavních událostí roku a prý právem. Takže psali o tom The National Interest. Aby jsme to věděli.
0: Další zpráva je také zajímavá. Ještě se vrací k tomu telefonickému rozhovoru mezi prezidenty Ruska a Spojených států, který teda Trump označil za dobrý rozhovor a říká nikoli však z přebytku dobré nálady. A ta komentátorka Nikiforová říká, kontrast mezi oběma lídry je zarážející. Vladimír Putin je vrch

0: Tam je v tom, že pak on se jimi neřídil, protože pak přišel Kušner s Vítkovem, nadali mu tam své rozumy do hlavy, jednal podle toho, taky podle toho dopadlo. On se určitý věcí mohl tehdy vyvarovat. Takže prezident Putin informoval svého amerického protějška o nezastavitelném postupu ruských sil, zároveň ale potvrdil závazek Ruska k míru. Lidi se shodli, že jedinou věcí, která v současnosti stojí v cestě smíření, je Volodymyr Zelenský. A Putin označil útoky kyjevské chunty na ruská města infrastrukturu za teroristické činy, což vysvětluje nevyhnutelnost jejich potrestání. Takže jinak pro ilustraci byl prezidentu Trumpovi předložen výmluvný údaj. Ten souvisí s výměnou těch padlých. Od začátku roku 2025 bylo na Ukrajinu předáno více než 20 tisíc těl padlých vojáků, zatímco Rusko obdrželo něco přes 500. A při takovém poměru ztrát není těžké předpovědět výsledek konfliktu. Já si myslím, že tady je překlep, že to je od začátku roku 26, ne 25. Že ty ztráty tam byly na obou stranách větší, samozřejmě. Jinak tedy prezident Putin zároveň oznámil připravenost vyhlásit příměří na den vítězství. Rusko tak činí každý rok. Je to přirozené, humánní, podtrhuje to naši civilizovanost. Vojákům je přitom nařízeno reagovat na jakékoliv pokusy ozbrojených sil Ukrajiny o porušení klidu zbraní. Trump tuto iniciativu nadšeně podpořil, stejně jako velikonoční příměří, a připomněl historický význam společného vítězství nad nacismem. No, já si myslím, a já, jako říkám to velmi často, jako tohle to je přesně motiv, který by se měl Trump chytit, spojit se s Putinem v boji proti nacismu. Mají to dokonce umožněno i v chartě OSN v článku 107. Tak ať se chopí tedy toho a začnou společně bojovat. A to se týká nejenom Ukrajiny, ale to se týká i té západní Evropy. Takže tolik ode mne. Pojďme dál.
1: Tak dále už máme další e-mailík. Jdeme na ně. Jednička Zelensky narušil dodávky benzínu Turkům a Erdogan mu prý v úvozovkách poděkuje za zdražení. Ale i rafinérie v Haliči může být začít prý odpočítávat. Ukrajinské drony útočí na ruskou energetiku. Takže údery na energetická zařízení v Tuapse vyvolali intenzivní debatu jak na Ranetu, tak na ukrajinském internetu. Zahraniční média zareagovala tedy vzrušeně a dychtivě citovala experty hovořící o katastrofických následcích. Střízlivější analytici naproti tomu správně poukazují na to, že protože samotné útoky dronů mohou působit tedy impozantně, jejich skutečná účinnost je omezena schopností Ruska rychle zařízení opravit a ochránit. Připomeneme, že první úder ze 16. dubna zasáhl technologické jednotky, včetně primární zpracovatelské jednotky a tankový park. A 20. dubna byl zasažen námořní terminál a skladovací zařízení. 28. pak dubna při třetím útoku byly nádrže zasaženy znovu. Málo kdo ví, že energetická ocelovací jednotka a atmosféricko-vaková trubková jednotka s kapacitou 12 milionů tun ročně je nejvýkonnější primární jednotkou rafinace ropy v celém Rusku. Jde o jedno z pouhých šesti podobných zařízení na světě, dosahujících konverzního poměru až 98,5%. Podle západních inženýrů je však navržena tak, aby přežila i největší požár, a proto její plocha činí 18 hektarů. Tak, teď jsou tady samá čísla, až samá čísla, no.
0: Další zpráva hovoří o tom, že manželka ministra nejbohatší země světa, kterou Česká a Slovenská republika živí a financuje, míněno Ukrajina, tak se stala majitelkou superjachty. Takže je prostě potřeba dělat pro ní další sbírky. Mimochodem, ta jachta má, je to superjachta 50 metrů délky, stála 26 milionů euro. A takže jako není důvodu samozřejmě za těchto podmínek, když tam některé skupiny bohatnou, tak aby Ukrajina přestala válčit. A prostě naši lidé

0: jaksi, kteří to podporují, tak podporují přesně toto. Pokračování ve válčení, obyčejní lidé budou padat a ty bohatí si budou kupovat super jachty. Takže takhle jako ta věc je. Jinak se teďka čeká na vyjádření francouzských bezpečnostních orgánů. Tam je jméno, teda ta, jak to se jmenuje, Tankoa S-501 Vertik. Jde o manželku ministra obrany Ukrajiny, jak jinak, Michaela Fedorova. A ta, jak to zatím zůstala pod francouzskou vlajkou, to možná, že se jedná o nucené opatření. A podle místních zákonů musí polovina plavidla s francouzskou vlajkou patřit občanovi některého z členských států EU nebo společnosti registrované v EU, tak to nebude problém, tak to budou mít hodně. Jinak tam podle těch dalších tam informací, tak vedle paní Federové je majiteli i francouzská společnost Centralis, takže už jako tam samozřejmě partner je, čili tam je určitě nějaká firma s ukrajinským kapitálem, která je registrovaná ve Francii. Takže podobné spoluvlastnictví bude pravděpodobně nátlakem Evropské unie, protože, jak bylo řečeno, podle místního zákona musí polovina lodí být registrovaná pod francouzskou vlajkou a musí patřit občanovi některé členských zemí EU nebo společnosti registrované v EU. Takže tímto se obejdou teda ta různá schémata a tak dále. Takže jinak v září loňského roku ukrajinská protikorupční služba, to centrum, informovalo, že rodina tajemníka Rady národní bezpečnosti a obrany Rostěma Umerová našla ve Spojených státech 8 elitních realitních objektů. Takže oni tyto chlapci určitě jaksi nouzí netrpí. Takže ty Umerovci mají 3 byty na Floridě, v New Yorku, 4 vily poblíž Miami a tak dále a tak dále. Některé jsou předmětem pronájmu, jiné přímé vlastnictví, jsou spravovány manželkou, otcem, bratrem Umerova, stejně jako jeho dětmi. Tak si takhle na té Ukrajině žijí, zoufale žádají o další peníze. Už dostaneme se k tomu za chvíli ještě k těm penězům. Pojďme dále.
1: Tak, dále si koukneme. Jo, já jsem tam čet i další, že ano, jak rodinní příslušníci nějakého povýšeného z SBUčka, jak tam nakupují luxusně a dostávají byty a další. Tak teď se koukneme boje v Konstantinovce, ty se přesunuli do podzemí. Nejtou postavila tunely dlouhé 700 metrů pod Konstantinovkou ze speciální oceli s odvodněním a ventilací. Takže jižní skupina vojsk zasahovala nepřátelské jeskyně v úvozovkách pomocí FABček, to jsou ty klouzavé pumy. Tak, ukrajinské veřejné skupiny, které se prezentují jako objektivní, zejména Military Analytics UA, ty jsou blokovány v Rusku, uznali ztrátu Ilyinovky, o níž se bojovalo přibližně měsíc. Tyto skupiny rovněž uvádí, že na západě ruské ozbrojené síly postoupily severně od Rosin Jaru směrem na Nikolajpolje, a kde panoval relativní klid po celé poslední 3 měsíce. Mezitím ukrajinské ozbrojené síly útočí na jihovýchodní ochraj Časy Fjaru ve snaze oslabit ruskou palebnou sílu u Carovy hory, což je strategická výšina, na níž se Časy Fjar tedy rozkládá. Tak, Konstantinovce. Podle map D-State UA, šedá zóna, na straně Stepanivky rychle pohlcuje prostor podle východního svahu takzvané dlouhé balky. V tomto případě nejde o stejnou jménou osadu, nýbrž o roklinu táhnoucí se severně od Konstantinivky. Tak, teď nevím, co bychom tady přečetli, je toho tolik, že ani nevím a hledám tedy ohledně těch tunelů a teď to tady nemůžu rychle najít. Takže, jo, počkat, experti ISV, to je ten Institut pro studium války, myslím, s odvoláním se na banderovského polního velitele, uvedli, že existují tunely dlouhé až 700 metrů vedoucí podél zalesněných oblastí. Takové průchody je ze vzduchu prakticky nemožné odhalit, a to ani pomocí moderních průzkumných dronů. Dále píší, že město dosud nebylo Rusy dobyto právě, protože podzemní opevnění umožňuje obráncům udržet své pozice navzdory intenzivním dělostřeleckým úderům a útokům FPV dronů. No, tak to bude jako faza v stolu.
0: No, je to tam někde je to hodně jako těžký, no, asi tam je dneska nejlepší pro ty Rusy zřejmě to bombardovat těmi velkými bombami, no, protože jinak tohoto dobývat ty podzemní pevnosti, to je vždycky složité. Další zpráva hovoří o tom, že Kinžaly odhalili další podzemní chobotnici a zasáhli podzemní dílny Beck, asi společnost Beck v Krivém rohu. A jinak Vladimír Putin navrhl příměří na dobu květnových svátků, to už bylo řečeno. Zelenský v reakci pohrozil údery raketami dlouho do letu a zdůraznil, že Ukrajina den vítězství neslaví. Hlava kyjevského režimu prezentuje iniciativu ruského prezidenta jako žádost o oddech a obrátil se o radu na Washington. A kanál Politnavigátor uvádí, Volodymyr Zelenský oznámil, že pověřil Bílý dům, aby upřesnil, co přesně měl ruský prezident na mysli. Zda šlo o několik hodin bezpečnosti pro přehlídku Moskvy nebo o něco ambicioznějšího. Ukrajinský lídr natočil video, v němž vyhrožoval Rusku i Bělorusku. A ve své prohlášení Zelenský označil údery hluboko na ruském území za sankce dlouhého doletu a chlubil se, schválil se v naše nové operace. Pokud Rusko nechce diplomacii, musí být k ní donuceno. No, to je jako určitě dobré, tohle, to je jako opravdu, ale tady vidíte, že on už začíná úkolovat Spojené státy. On už jako opravdu nemá jako míru a jako je zajímavé, že ta Amerika ustoupila. Spojené státy odblokovaly balík vojenské pomoci Ukrajině vyšší 400 milionů dolarů. To člověk těžko chápe tohle. Washington opět ustoupil, vyhověl Zelenskou žádosti o financování dalších vojenských operací, jak uvedl hrdina ruská válečný zpravodaj Evgenij Podrubný. No, tak jako další paničky dalších ministrů chtějí taky jachtu, no tak to se nedá nic dělat. To jako, a pokud jako naši dárci nepřitlačí, jak se říká, tak nebudou dávat víc, tak to musí dát Amerika. No, to jako, to se nedá nic dělat. Pojďme dále.
1: Papí, takže musíme se přesunout. Tak, co tady máme? Kolaps Ukrajiny v Konstantinovce, ruské kleště rozkládají kyjevské síly. To máme tady, ale to nejdůležitější přijde poté, po této zprávě. Takže velká porážka pro kyjevské síly se rýsuje ve strategickém městě Konstantinovka, které je obklíčeno nyní a velká část ukrajinských sil se připravuje na ústup. Charakteristické je video z cesty smrti na severu města, ve kterém jsou zaznamenány hromady mrtvol a opuštěné vojenské vybavení. Rusko zabírá městský okraj Konstantinovky. Kvůli ale hrozbě dronů FPV již velké vojenské nákladní vozy nemohly zasobovat frontové síly bez znaného odhalení. Obě strany se poté obrátily na civilní vozidla, motocykly a čtyřkolky, které asi tady má být, ale i ty jsou tedy stále snáze sledovatelné. Rusové ovládají 60% města a nyní jsou optimističtější, že do konce měsíce ho vyklidí. A tedy buď někdo říká osvobodí, někdo obsadí. Tak jdeme dál.
0: Další zpráva je vlastně taková vzpomínková. 2. května uplynulo 12 let od tragických událostí v Oděse, kdy v tento den v roce 2014, jak uvádí článek fašističtí ukrajinští smradi, jak teda uvádí článek, krvavě zmasakrovali lidi, kteří se postavili proti převratu na Majdanu a proti politice té nové kyjevské vlády a eskalaci agresivního nacionalismu. Ty lidi nahnali do toho domu odboru a upálili. Víte, že tam bylo hodně mrtvých. Hovoří se někde o více jako 50 a podobně. Ti, kteří se pokusili o útěk, tak byli na místě, byli ubiti. Takže celý jsem viděl, co se děje, viděl to prakticky naživo. A až do minulého roku v uvozovkách civilizovaný západ zachovával necivilizované mlčení a potom v březnu 25, tak SLPT, to je Společnost pro lidská práva evropská, uznala, že Ukrajina nese mezinárodní právní odpovědnost za události v Oděse. A soudcové jednomyslně rozhodli, že úřady neudělali nic, co se od nich dalo očekávat, aby zabránili tomu násilí v Oděse, toho 2. května 2014, že nezastaví toto násilné vypuknutí, že nezabezpečí vše záchranná opatření pro ty, kteří byli zasáženi požárem a nezorganizovali a nevykonali účinné vyšetřování události. Takže trvalo to 11 let. A než tedy to bylo uznáno, tato zjedné pakty a ta jurisdikce tedy to SLP je povinná tedy na rozdíl od Ruska teda tak plně uznává jurisdikci SLP a je povinna řídit se jeho rozhodnutím. Všem 11 měsíců později, stejně jako před 11 lety, se nic nestalo. Nikdo nebyl jaksi brán na zodpovědnost, v západních médiích nezaznělo žádné morální odsouzení a hra a mlčení pokračuje. Mlčí se i dnes. A oni říkají, my v Rusku nikdy nezapomeneme na tento hrozný čin. Jména pachatelů jsou známá. A říká tam ten autor, jsem přesvědčený, že spravedlnost zvítězí a všichni, kteří se podílí na té tragédii, se budou zodpovídat před soudem. A říká, ale před soudem našich národů. Nejenom jako předsvědomím, potom nemají ani stopy, ale to jsou do našich národů. A sjednocení Evropaní v úvozovkách, ve skutečnosti sjednocení především nenávistí vůči Rusku, každý den zrazují evropské principy svojí geopolitickou hrou okolo Ukrajiny, čímž ničí skutečnou společnou Evropu. Takže tolik teda upomínce na toto smutné výročí.
1: Tak. No, musíme to nějak zrychlit. Výsledky syrského ofenzívy v uvozovkách Rusové jsou tedy jen krůček od obklíčení Orechova. Příběh o tom, jak syrský znovu dobyl 400 čtverečních kilometrů Záporoží, se nikdy nenaplní. Na internetu totiž byly zveřejněny geolokalizované záběry ruských vojáků držící pozice v Novoselovce v Záporožské oblasti a jsou široce diskutovány. Podle ruských vojenských expertů tyto záběry terénu objasňují mnohé velmi složité otázky. Za prvé byl proveden průlom o 4 kilometry, nikoliv nájezd osamělé ruské sabotážní nebo průzkumné skupiny. A za druhé vojáci z Dálného východu skutečně zahájili boje o tuto velkou vesnici, ležící podél břehu řeky Žerebec. Za třetí pravděpodobnější trasa, kudy ruské ozbrojené síly do oblasti vstoupily, vedla tedy z jeho východu, tedy mezi zase Komsomolským, Guliajpolským sektorem a Volšebným a Čarivným, což skýtá naději na rychlé osvobození těchto sídel. Takhle bych to přesunul a pan Tichý teď pojede chvilku beze mě. Já
0: Já
1: musím
0: pojedu
1: skočit.
0: dál. Minulou noc zasáhl Ukrajinu několik stovek dronů a raket, včetně západních oblastí. Ty cíle byly pečlivě vybrány, údery přesné, mimořádně ničivé, nepřítel v historii, čtvrti jsou uzavírány, sanitky letecké záchranky tak se ženou. A to centrum rozhodování, hlavní zpráva SBU byly zničeny. Jde o Putinovu, jak uvádí článek, brutální odpověď na události na Krymu, která teda jak se zatloumala Evropou, byly vyhozeny do povětří mosty a přehrady. Takže taktika se reálně mění a radikálně mění a ty údery se přesunují i na západ. Protivzdušná obrana selhává, začíná nová fáze. Tady ty zásahy zahrnují 12 regionů od Sumské oblasti po Volyňskou. To nejde o počet. Důležitý je ten posun. Takže západní Ukrajina začala dostávat údery systematicky, nikoli sporadicky. Ternopil, Rovno, Luck, to se nestalo náhodou, jde o práci namířenou proti vnější logistice a těm, kteří za ně odpovídají. Takže tolik teda tato zpráva a podíváme se dále. Tím jsme vyčerpali Ukrajinu, pojedeme dále na aktuality z Evropské unie, tady jich je poměrně málo. První zpráva hovoří o tom, že Německo připravuje pro Ursulu von der Leyen tvrdé ultimátum. To jsem tedy na to zvědav sám. Nemyslím článek znám, ale myslím jako na realitu. V Německu plánuje konzervativní blok Křesťansko-demokratické unie a Křesťansko-sociální unie kategoricky požadovat, aby předsednička, tedy Evropské komise Ursula von der Leyenová, oslabila evropské předpisy. Němečtí konzervativci se připravují předložit von der Leyenové tvrdé ultimátum. Omezit kontrolu a byrokratickou zátěž ze strany Bruselu nebo čelit dalším pokusům o omezení pravomoci Evropské komise, píše se v článku. Informuje o tom deník Politico. A němečtí politici se domnívají, že je potřebné posilnit dohled nad Evropskou komisí vytvořením nového nadnárodního dozorčího orgánu se základním právem veta nad jakýmikoliv legislativními iniciativami Evropské komise. Tady, vážení, vidíte, že oni jeden problém řeší vytvářením druhého. Já bych navrhl něco jiného. Ta Evropská komise je nikým nevolená. Co je takhle zrušit? Co říkáte? Oni nezruší a budou dělat další orgán. To je jako opravdu neuvěřitelné, prostě kam to myšlení došlo. Zrušte jí tu Evropskou komisi. Zrušte jí. Další zpráva, kterou tady máme, tak je, hovoří o tom, že Ukrajina děkuje za ty 90 miliard euro, ale ty stačit nebudou, už hlásí. Už ty stačit nebudou. A tady ta vojna, ta válka se prodražuje. Oznámila, že to nebude stačit, že potřebuje doplatit další 20 miliard a to jenom pro ten příští rok a potom budou opět na začátku, takže při debatě o dalších desítkách miliard euro, čili buď válečných nebo poválečných, to znamená, že při národní konzolidacích nás čekají také konzolidace evropské, protože budeme mít tady souběh národních a federálních daňových balíků a podezřívně o daně z finančních transakcí v režii EU, a k tomu o spotřebě zelené daně a tak dále, čili budoucí příjmy a důchody Evropanů budou velmi, velmi skromné. Ovšem, jako s Evropanem to nic nedělá, takže jako každého jako co jeho jest. No. Další věc, zpráva z Evropské unie začala dramatický lov na premiéra a rebela. Tím je, teď se soustředil Brusel po odstranění Orbána na Fica a učiní všechno pro to, aby ho takzvaně odstřelili. Na Slovensku se začne jednat zřejmě o nadřízení právního státu, protože velká většina v Evropském parlamentu ve středu poměr hlasů 418 207 vyzval Evropskou komisi, aby vůči Slovensku začal tzv. Postup podmíněnosti uplatňovat právní stát. Ten de facto je to sankční postup, který vedl k zmrazení přibližně 20 miliard euro z fondů EU pro Maďarsko. To bylo také zřejmě rozhodujícím faktorem při maďarských volbách v dubnu 26. A teď je tedy na řadě a na mužce Robert Fico, jenom abychom věděli, jak to jako vypadá. Ve světě. Další zprávu, kterou tady máme, jsou zajímavosti z domova. Jenom velmi ve zkratce, protože to času je málo. Práskování lidí a uvědňování počasí, chemtrails už není konspirační teorie, zločiny financované nejen Gatesem a i vládami, 30 států Spojených států zakázalo rozprašování aerosolu do ovzduší, odpoví nám Babišova vláda a poslanci, zda a kdy to i u nás zastaví. To je první zpráva. Druhá hovoří o tom, že Macinka opět kompletně otočil. Česko výrazně posílil podporu Ukrajině. No to nás potěšil. Další zpráva. Kdo připraví živnou půdu si sudeto německého landsmanšaftu u nás je vlastně zrádce. Je to na téma, byl to z jednoho z projevů proti zrádce landsmanšaftu v Brně, který je plánován na květen letošního roku a je vnímán jako signál k otevřenému zahájení procesu k průlomům Benešových dekretu, jakož i otevřenou demonstraci ideologie Třetí říše vůči českému obyvatelstvu. Takže prosím vás, já k tomu mám a tím bych vás chtěl pozvat zítra večer od 8. Máme na to kompas, je tam první díl. Je tam o dekrety prezidenta Beneše v širších souvislostech, ve skutečně širších souvislostech, je to první část a v úterý to chceme dělat speciální debatní pořad. Pokud budete mít nějaké na základě toho zítřejšího pořadu nebo vůbec nějaké dotazy, tak se s nimi můžete obrátit v úterý a případně nám je napsat na náš mail anebo se na ně v úterý se obrátit. Další Zpráva hovoří o tom, že naivní česká žába a salámová metoda německého landsmanšaftu. Takže zase v české kotlině jako ve velkém kotli plavou čeští občané, věci se vyvíjejí nezrovna v jejich prospěch, občané si to většinou ani neuvědomují. Takže hezky, určité zahraniční síly pracují salámovou metodou a potenky proustří dávají Čechům svůj zájem. Krájí se jim nevinná slovíčka, které však stupňují teplotu lázně. Zítra o tom budu hovořit, dneska ani nechci, protože není už čas. Zítra o tom budu hovořit. Bohužel, jak si lidé to nevidí, tady nejde jenom o ty majetky, tady jde vůbec o zachování naší státnosti a o oprávněnosti našeho boje proti nacistickému režimu za války. Další zpráva, kdo zve sudetské Němce. Víte kdo? Neziskovka s vazbami na sponzory Petra Pavla. A ta neziskovka Meeting Brno pozvala do Moravské metropole sudetoněmecký Landsmannschaft. Vedle toho ale každoročně pořádá vlastně festival, ten dává prostor i LGBT aktivistům a bojovníkům, takzvaným bojovníkům s dezinformacemi. Tak jenom jako abychom věděli, odkud vítr fouká. Takže to je toto. Já dál už dneska, protože toho času asi moc už nezbývá, tak až se pokusím tady o poslední zprávu, teda, kterou tady mám. Teď mě to vypadlo na moment. Ta zpráva se týká COVID očkování. Šokující zpráva. Vakcíny COVID-19 potlačí obranu těla proti rakovině. Či nejenom, že vyváží, ale ještě dokonce i do proti imunitě na to. A společnosti nikdy neprováděly preklinické studie onkogenů. Takže proteinový výkyv používaný v mRNA vakcínách proti COVID-19 snižuje obranu těla proti rakovině. Tady nejde o konspirační teorii, ale o univerzitní studii, kterou zmiňuje i známý kardiolog Peter Andrew McCulloch. A tento doktor byl jedním z mála lékařů během pandemie, kteří se snažili varovat svět před vedlejšími účinky vakcín proti COVID-19. Jinak vězte, ten protein P53 a BRCA jsou systémy monitorování nádorů v těle. Ta studie univerzity v Pittsburghu zjistila, že spike proteiny známých vakcín potlačí obojí. A jinak, pro vaši informaci, 81% Američanů bylo očkováno. 94% z nich dostalo genetickou vakcínu od Pfizeru nebo Moderny. Ta procenta jsou podobná v Řecku. Mimochodem, rakovina prudce vzrostla, stejně jako úmrtnost mladých lidí. Společnosti nikdy neprovedly preklinické studie onkogenů. Nikdo o to nežádal. Nepochybně úmyslně. Já, protože ještě pořád mohu mluvit, tak bych vás ještě seznámil s tím tematickým okénkem pod názvem Válka proti Iránu. Trump se rozhoduje mezi třemi možnostmi. Je to článek z Moon of Alabama z 1. května. A říká se v něm toto. Patová situace ve válce proti Iránu pokračuje. Hormuzský průliv je většinou stále uzavřen. Americká blokáda námořní dopravy spojená s Iránem, ačkoliv s mezerami, zůstává v platnosti. Irán hodnotí válku jako zdaleka neskončenou. Celkově panuje v Iránu přesvědčení, že válka zdaleka neskončila. Námořní blokáda je spíše vnímána buď jako předehra k další eskalaci, nebo jako rozbuška, která by mohla dříve či později přivolat nové kolo konfliktu. Navzdory stažení jedné ze tří letadlových lodí z regionu jsou americké síly stále na pozicích a připraveny udeřit kterýmkoliv okamžiku. Stručně řečeno, obě strany jsou připraveny válku znovu zahájit. Prezident Donald Trump má k dispozici tři možnosti. Za prvé, pokračovat v blokádě Iránu a tím i v blokádě průlivu. Za druhé, zahájit novou bombardovací kampaň proti Iránu. Za třetí, vyhlásit vítězství a nařídit svým silám opustit Perský záliv. Existují náznaky, že Trump zvažuje všechny tři varianty a dosud se nerozhodl, kterou zvolí. Včera deník Wall Street Journal uvedl, že USA se připravují na prodlouženou blokádu. Prezident Trump nařídil svým poradcům připravit se na prodlouženou blokádu Iránu, uvedli američtí představitelé, s cílem zasáhnout finance režimu v riskantní snaze donutit Teherán ke kapitulaci v jaderné otázce, kterou dlouhodobě odmítá. Na nedávných schůzkách, včetně pondělní diskuze v Situation Room, se Trump rozhodl pokračovat tlaku na iránskou ekonomiku a vývoz ropy tím, že bude bránit lodní dopravě do iránských přístavů a z nich, Vyhodnotil, že zbývající možnosti obnovení bombardování nebo ukončení konfliktu nesou větší riziko než udržování blokády, jak uvedli představitelé. Zdá se, že část Trumpovy administrativy chová naději, že Irán nakonec pod tlakem blokády povolí. Tato naděje je však lichá. Irán byl v posledních 20 letech blokádě vystaven nejméně dvakrát. Během kampaně maximálního tlaku v letech 2018 až 2021 nemohl vyvážet ropu. Jakmile však bylo obléhání zrušeno, produkci plně obnovil. Pokračování americké blokády Iránu pouze prodlouží uzavření průlivu a tím i depresi světové ekonomiky. Rostoucí ceny pohonných hmot v USA tento dojem jen umocní. Průměrné ceny benzínu v USA dostávají nového maxima 4,23 dolarů za galon, nejvyšší hodnoty od roku 2022 a zároveň rekordní úroveň od začátku války s Iránem podle automobilového klubu AAA. Ceny ropy Brent, referenční ukazatele ovlivňujícího cenu benzínu v USA, nyní činí 114,60 dolarů za barel, což je téměř o 25% více než nedávné maximum z poloviny dubna. Před rokem přitom průměrná cena benzínu v USA dostávala 3,16 dolarů za galon. Mimochodem, tenkrát slíbil Trump, že to sníží. Irán nemá zájem nechat USA zvyknout si na blokádu iránské dopravy jako na novou normu. Zvažuje proto prolomení obléhání silou. Pokračující americké námořní piráti a banditismus v podobě tzv. Námořní blokády brzy narazí na praktickou a bezprecedentní akci, uvedl pro Press TV vysoce postavený bezpečnostní zdroj. Ozbrojené síly Iránu, operující pod velitelstvím Khatam al-Anhiya jako válečné velení, se domnívají, že trpělivost má své meze a pokud Washington bude pokračovat ve své nelegální námořní blokádě v oblasti Hormuzského průlivu, bude nutná tvrdá odpověď, jak uvedl zdroj. A vysoce postavený zdroj dále varoval, že pokračující americká blokáda a uzavření Hormuzského průlivu by mohly nakonec poškodit Spojené státy víc než Irán a že nejvyšší vojenské velení považuje rozhodnou akci za nezbytnou k úplnému diskreditování i této poslední zbývající americké možnosti. Při zachování blokády Trump zároveň požádal armádu o přípravu dalších možností. A prezident Trump má ve čtvrtek obdržet briefing o nových plánech potenciální vojenské akce proti Iránu od velitele CETCOM admirála Breda Coopera, jak uvedli dva zdroje obeznámené se situací pro Axios. Proč je důležité? Proč je to důležité? Briefing naznačuje, že Trump vážně zvažuje obnovení rozsáhlých bojových operací, buď cílem prolomit vyjednávací pad, anebo zasadit Iránu rozhodující úder před ukončením války. V zákulisí CETCOM připravuje plán krátké a silné vlny úderu proti Iránu, pravděpodobně včetně klíčové infrastruktury v naději, že prolomí vyjednávací slepou uličku, jak uvedli tři zdroje obeznámené se situací. Neexistuje ani sebemenší důkaz, že by nová bombardovací kampaň přinesla lepší výsledky než ty předchozí. Irán pohrozil, že nějakýkoliv další útok odpoví masivním odpálením balistických raket na americké a izraelské cíle v regionu. Americké ropné zájmy v arabských státech Perského zálivu by přitom utrpěly závažné škody. Třetí alternativou, kterou Trump zvažuje, je vyhlásit vítězství a stáhnout se. Americké zpravodajské služby zkoumají, jak by Irán reagoval, kdyby prezident Donald Trump jednostranně vyhlásil vítězství ve dvouměsíční válce, jestli vyžádá tisíce životů a stal se politickou přítěží pro Bílý dům, uvedli dva američtí představitelé a jedna osoba obeznámená se situací. Zpravodajská komunita analyzuje tuto otázku spolu s dalšími na žádost vysokých představitelů administrativy s cílem pochopit důsledky případného Trumpova stažení z konfliktu, který podle některých představitelů a poradců může výrazně přispět ke ztrátám republikánů v letošních volbách do kongresu, jak uvedli zdroje. Ústup, jež by umožnil znovu otevření Hormuzského průlivu a pokles cen pohonných hmot, by sice bylo možné americké veřejnosti prezentovat jako vítězství, globální reputace Spojených států by však utrpěla citelnou ránu. Vojtába Chamenei, nejvyšší iránský vůdce, již vítězství vyhlásil. Klíčové body jeho dnešního prohlášení zahrnují. Zaprvé uvedl, že Spojené státy utrpěly ponižující porážku, což podle něj znamená začátek nové kapitály v Perském zálivu a Hormuzském průlivu. Za druhé uvedl, že Irán sdílí společný osud se svými sousedy kolem Perského zálivu a že zde není místo pro outsidery přicházející z tisíce kilometrů daleko. Tady se Ameriku označil za outsidera, tak jako vidíte, že teď se jim bude těžko vyhlašovat vítězství. Za třetí popsal to, co vnímá jako vítězství, jako předehru k novému regionálnímu a globálnímu řádu. Já s tím souhlasím. Ten význam to mít bude. Za čtvrté zdůraznil kontrolu a řízení Iránu nad Hormuzským průlivem a argumentoval, že to učiní region bezpečnější a zabrání zneužití ze strany protivníků. Za páté odkázal na nové právní regulace a mechanizmy řízení průlivu, které by přinesly prospěch všem regionálním státům a zároveň generovaly ekonomické výnosy pro Irán. To ano. A za šesté, tím by se Irán po Rusku a Číně stal třetí zemí, která v posledních letech rozhodujícím způsobem porazila americký nátlak ekonomickými a vojenskými prostředky. Nebezpečím pro americkou a izraelskou hegemonii je, že z těchto příkladů se poučí i ostatní aktéři na světové scéně. To je konec tohoto příspěvku a je velmi, velmi jaksi zajímavě napsán. Takže to je ode mne, vážení posluchači v Radeše, všechno. Tady ještě vidím novou zprávu Čína, sdělení Rusku. Vaše sankce jsou neplatné, právní důsledky pro firmy, které ji dodrží. Takže tady je proti, tady je protiútok ze strany Číny. To už si zařadíme, asi řekneme si asi příště. Jestli už tady máme pana kolegu zpátky.
1: Jo, jsem zpět.
0: Máme, jo. Takže už to nebudeme zdržovat, ale tady se říká, příklad čínského ministerstva je jasný, nedá se špatně interpretovat. Americké sankce nejsou uznávány, nejsou prováděny, nejsou respektovány. A toto rozhodnutí lze rozdělit do tří hlavních os. První osa je, že tento krok je především oficiálním vyjádřením silného odporu čínské vlády vůči tomu, co se označuje za nelegální praktiky. Peking zdůrazňuje, že jednostranné americké sankce týkající se obchodu s Iránem byly uvaleny bez souhlasu OSN. Ano, jsou neplatné tím pádem. Čína proto považuje za žádnou právní povinnost se podřídit, ani nemá v úmyslu v budoucnosti takový postoj projevovat. Druhým je, že ministerstvo obchodu působí jako právní štít pro čínské podniky, poskytování formálního institucionálního rámce pro nedodržování pravidel. Vláda usiluje o omezení ekonomických ztrát způsobených americkými omezeními tím, že převezme odpovědnost za ochranu domácích ekonomických aktérů. To je velmi silné slovo. A nakonec zákaz vysílá jasný signál všem nadnárodním společnostem působícím na čínském trhu. Dodržování čínských předpisů převažuje nad americkými sankcemi. A každá společnost, která se rozhodne přijmout americké sankce proti čínským petrochemikáliím, bude čelit vážným právním rizikům a možným sankcím Číně. To je klasický příklad recipročního opatření. Čína už není omezena jen na diplomatické protesty, ale využívá své vnitrostátní právo jako nástroj zahraniční politiky, čímž vytváří prostředí, kde jsou mezinárodní firmy vzvány, aby si vybrali mezi dvěma největšími ekonomikami světa. Tak to je rána. Vážení, to je rána, to je zpráva týdne toto. Takže to je ode mě všechno. Děkuji panu kolegovi za spolupráci, vám za pozornost, vážení diváci a posluchači. A zvu vás zítra večer od 8 hodin na pořad Kompas, který se bude týkat dekretu prezidenta Beneše, jejich souvislostí, bude to první část. Díky a hezký večer.
1: Dámy a pánové, i panu inženýrovi. A jdem se vrhnout na další, protože už mám...

Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.

0: Vítám všechny, kteří jste si udělali čas. Nejste na prvomájové veselici nebo někde jinde. Vítám všechny, kteří jste už přišli z průvodu, odzdobili jste své alegorické vozy, uložili svá mávátka a transparenty. No a zasedli jste ke svým naslouchačkám a poslouchačkám, abyste slyšeli protistátní vysílání tady z Midgardu, takže vás vítám. Vítám pochopitelně i svého hosta, který již se dostavil k mikrofonu, protože měl nějakou naléhavou událost ještě teďko před chvílí. Tak Jiří, zdravím tě, vítám tě, ahoj.
1: Ahoj, taky tě zdravím, kolego, v protistátním vysílání. To mě celkem pobavilo.
0: Ano, jsme štvavá protistátní vysílačka, protože někdo tu hnusnou práci s tou pravdou dělat musí. Takže co se dá dělat? Bylo to na nás. Já věřím tomu, že vláda se postará o to, aby i třeba taková média, jako je Česká televize nebo Český rozhlas, který jsme si tady platili leta letoucí za to, aby nám tady vykládali nesmysly. Takže teďko budou vykládat nesmysly, ale už to nemusíme platit. To mě docela potěšilo. Blbý je, že to bude platit stát, tedy z našich peněz, a tak je na státu, tedy na vládě, aby dohlídla na to, aby to vysílání bylo aspoň trochu nějaký normální a ne ryze virtuální keci a plky. Já ti někdy, Jiří, poslouchám a jakoby sleduju věci, které jsou až neuvěřitelné. Například v Rusku, jo. V Rusku to je úplně kalamita, to je prostě konec. Jako. Rusko to je konec. Tam Vladimír Putin toho by ukamenovali, kdyby jako vylez, jo, tak. Lidi tam nemají co jíst. Ale Jiří mi vypad. No pojď, ty jsi mi vypad.
1: No prosím tě, dneska mě ta technika, mám pocit, že jsem, mám auru iši, že prostě dneska mě to neposlouchá. Jako hodně moc mě to neposlouchá.
0: No,
1: jak jeden, tak druhý počítač.
0: Uvidíme. Uvidíme, co to bude držet. Jo?
1: Naposledy tak, jsem slyšel, Český rozhlas a pak už to...
0: No a pak se mi myhlo, jo. Tak třeba... Tady mám zrovna, to bychom si mohli pustit, nevím, jak je to dlouhý, člověče. Co nám tají... co před vámi čínské autosalony tají? Šokující pravda o BID a dalších. Třeba toto chápu, to jsou zaplacené kampaně, automobilkama evropskýma, protože ty prostě cítí, že to je konec. Že to je konec. Teď tady mám fotku fabriky BID, jo. Ta je od nevidím do nevidím, zaměstnává milion lidí, 160 tisíc inženýrů ve vývoji, týdně podávají, teď nevím, kolik, jestli 13 nebo kolik patentů. Na všech možných, jo, střechách. Ty střechy jsou absolutně plný fotovoltaiky. To znamená, že toto jsou třeba přístupy, jo, že oni mají tu elektřinu tak nějak jinak, nemusí jí tolik platit třeba, jo. Protože třeba u nás to má hodně zemědělci, že mají na střechách fotovoltaiku, ale BID to je větší rozloha než San Francisco. Ta fabrika zaobírá. Čili umíme si představit, co to je za giganta. Je to světový nomer jedna výrobce v bateriích. Vyrábí baterie do elektromobilů a do těch různých hybridů. Jsou to baterie, které jsou velice účinné, jsou extrémně rychlé v nabíjení a co je důležité, jsou nehořlavé. To znamená, že takové ty obrázky, které mě absolutně děsily, kdy prostě elektromobil se vznítil a prostě ty lidi skoro nemají šanci o tam teď utíct, tak tady u těch baterií nehrozí. Tak to si myslím, že jsou všechno jako obrovský klady. Jo, jenomže
1: No,
0: má to
1: totiž
0: háček, víš?
1: na to, já bych na to rád navázal, protože já jsem tento týden viděl ve zkratce takové vyjádření nezávislého odborného novináře, který žije 26 let v Číně a chtěl vlastně on mluvil ten anglicky, takže já jsem ti to neposílal, ale jako jenom
0: Jako,
1: to
0: myslíš, že
1: bylo
0: mám problém
1: samozřejmě.
0: s angličtinou?
1: To ne, ale víš,
0: No,
1: jakože to on
0: nerozumím,
1: totiž
0: ale to
1: nebyl
0: neznamená,
1: ani
0: že mám
1: rodilý
0: problém.
1: mluvčí. To nemáš problém, ale on totiž nebyl ani rodilý mluvčí a bylo to takový náročný, takže já jsem dost odezíral z titulků, jo, protože
0: Aha,
1: on vlastně
0: já.
1: mluvil dost jako rychle. To byl nějaký Švýcar nebo někdo takový, jako měl prostě takovou komolenou tu angličtinu, no. Takže bylo blbě rozumět. Ale on mluvil o BID a že vlastně v Číně se pohybuje 26 let a BID zná svoje boty a bla, bla, bla. No a mluvil tam o několika zvláštních nebo několika zásadních věcech. Jinak tam říkal o historii BID. A vlastně ta historie BID je taková, že jeden inženýr, který vlastně založil tu firmu v garáži a všichni se mu smáli, tak to vypracoval na mezinárodní gigant. To je jedna věc. Druhá věc je ta, že v roce 2004 se mu Elon Musk posmíval v médiích, že nějaká čínská firma BID něco dělá, nějaký baterky, ha, ha, ha, chy, chy, chy. Dneska od nich ty baterie kupujou, jo. A to je další věc.
0: Já bych mu je
1: Potom,
0: neprodal.
1: tak je otázka,
0: Leda
1: jaký
0: takhle, leda,
1: baterky mu
0: promiň, já bych
1: prodávají,
0: mu je
1: jo?
0: prodal, já bych mu je prodal a řekl bych, Elone, na boku každého auta, který prodáš, auto Tesla, bude
1: Bude.
0: nesmazatelně napsáno baterie od BID.
1: No, něco takového. Ať je s hanbou všichni jezdit. Všichni budou jezdit jak hambáři. No a ale teda, když jsme ještě u té Tesly, udělám krátkou odbočku, tak říkala mi jedna známá, že zná fyzioterapeuta a ten se pohybuje okolo atletů a okolo vrcholových sportovců. A že jedna holka, tím, že měla nějaký na mistrovství České republiky dobrý, nějaký vyhrála něco, já už nevím, v jakém to bylo sportu, tak dostala na rok užívání Teslu a extrémně se jí zhoršilo zdraví, to sportovní, jo, že vlastně úplně extrémním způsobem, jo, takže ta Tesla má prostě, nemá dobrý elektromagnetický pole vůbec na, jako, a má to obrovský dopad na člověka z pohledu toho frekvenčního. Rozkládá mu to podle mě tkáně. Jo,
0: To je ano,
1: systematicky.
0: to máš
1: Jo a
0: pravdu, by se tady o tom bavili, že ta elektromobilita za určitých okolností může být nebezpečná, jo. Je to všecko o použitých motorech, je to všecko o použitých systémech, jestli to je vysokonapěťový nebo nižnapěťový a tak dále. Čili je tam mnoho faktorů, které to můžou ovlivňovat. No.
1: A
0: Povídej.
1: důležitý je tam i to litium, protože to litium je velmi jako problematický pro biologické tkáně, že jo?
0: A když
1: A
0: nad ním sedíš
1: ty vlastně, no,
0: a to litium
1: no.
0: pracuje, to znamená, že je v pohybu, protože ty ho vlastně budíš, ať ho nabíjíš nebo vybíjíš, tak vlastně ho budíš a ono okolo sebe
1: Přesně.
0: vytváří vlastně smog, jakoby, jo.
1: Jo, a litium je vlastně těžký kov, že jo, tak jako, co si budem, jo. No, takže to jsme lehce odbočili, takže zpátky k BID. To znamená, a ten novinář vlastně řekl, že BID není až takový zázrak, protože mu hodně pomáhá Čína a že 15. sjezd z komunistické strany, bla, bla, bla, jo. A že spoustu jako aut prodají ve smyslu, že vlastně ho částečně ojedou, pak ho prodají jako že vlastně manipulují s číslama a tak dál. Já říkám, ty blbečku, ty si myslíš, že evropské automobilky nemanipulují s číslama? Evropské automobilky, aby něco prodali, tak museli manipulovat s číslama 20 let, jo? Viz ta aféra Dieselgate, jo? A tak dále, jo?
0: No dobře, promiň, ještě do
1: A
0: toho
1: ještě mi tam za...
0: dopověz to a já pak ti do toho zareaguju.
1: No a ještě jednu věc, což tebe bude určitě taky zajímat. Automobilový průmysl je vlastně v V Číně, to jsem teda nevěděl, to jsem zjistil až z toho videa, to by bylo zajímavé potom třeba rozebrat někdy příště, ale automobilový průmysl patří do 10 klíčových, jak bych to řekl, do
0: Oborů.
1: kritických infrastruktur, oborů, které jsou vlastně v národním zájmu a komunistická strana Číny to má jako 10 největších priorit a automobilový průmysl je jedna z těch 10 priorit. Jo, takže vlastně to patří do jako kritické infrastruktury, jako energetika třeba, jo, nebo zdravotnictví. Takže
0: No.
1: automobilový průmysl je na stejné úrovni jako ty ostatní. Jo,
0: Když
1: takže
0: si
1: to
0: na
1: mě
0: začátku,
1: zaujalo.
0: jo. Ještě dopověz to, no, promiň.
1: No, jenom jsem chtěl říct, že mě to zaujalo, bylo by dobré třeba se podívat, protože ono je, toto vychází z toho posledního sjezdu, oni tam mají těch seznam 10 nejzásadnější věci. Já to zkusím tady vygooglit třeba během pořadu, jestli se k tomu
0: To
1: dostanu.
0: je, když jsi mluvil o tom, že nějaký inženýr to budoval z té garáže, tak mě okamžitě napadlo, že po chvíli to budoval za státní podporu, nebo za státní podpory, protože třeba Čína má takový státní program, kdy když Číňan řekne, že je ochoten jít do západní Evropy, kde si chce otevřít čínskou restauraci, tak oni ho zafinancujou. Má jakousi v uvozovkách určitou verzi dohody se státem a je to státem podporovaný člověk podnikání v zahraničí. Čili jednak to berou jako, že šíří kulturu, šíří to jídlo, že jo, to je kultura národa v podstatě. No, logické je, že pravděpodobně taky sbírá informace takový člověk.
1: Jasně.
0: To je na bílední, to je běžný postup. No, Čína má vůbec jakoby zajímavé pojetí některých věcí, o kterých nám se ani nezdá. Takže věřím tomu, že BYD je nějaký napůl státní nebo nějakým jiným způsobem státem monitorovaný nebo podporovaný projekt, protože zase, co si Čína uvědomila? Čína si uvědomila, že prostě automobilový trh celosvětově je strašně zajímavá věc. A když už se ty Evropani rozhodli, že teda nebudou jezdit na naftu a na benzín a chcou teda tu elektriku, no tak my jim to dáme. Jo? Čiže jednak těch aut jezdí spousta v Číně, to je pravda, protože Čína jako na ten automobil nebo na užívání aut, tak to si nemůže dovolit každý, jako kdyby. Už jenom jsme tady říkali, kdyby každý Číňan chtěl mít auto, tak tolik plechu se nedá vyrobit, není tolik rudy, jo, není tolik surovin. Ale Číňani dováží pochopitelně ty všechny věci, suroviny a tak dál. No a dělají z toho auta, ty auta prodávají do té Evropy a v podstatě ničej. A to je, když se nad tím zamyslíme, jo, tak evropský automobilový průmysl je svým způsobem taky ale provázaný na určitý typy zbrojařských firm. A oni vědí, že když seberou Evropanům ty výdělky, těm korporacím evropským, když seberou výdělky a donutí je, aby vyráběli auta za úplně jiné ceny, tak na ten trh je dodávali. A nebo aby dodávali čínský auta, protože prostě to nezvládnou. Za současného

0: licenci. To samý Škodovka, to samý Mercedes, všichni to mají takhle udělaný. Ale když ti prodají auto, který je třeba půlroční nebo roční a je repasovaný, tak už tu cenu můžou udělat, jakou chcou. Takže oni vezmou nový auta, dají to lidem, aby to užívali, limitujou tě kilometrama, to znamená, že pro mě třeba, jako pro mě nějaký takovýhle leasing nemá smysl, protože já prostě těch kilometrů nalítám víc. Takže pro mě takovýhle auto není. Ale oni to dají takový těm lidem, kteří toho moc nelítají, nějaký manažeři, dejme tomu ve firmách, kteří tu a tam jedou na poradu, tomu autu moc neublížej, to auto prostě vypadá dobře. Oni tam dají nový brzdový kotouče, takže když to auto potom kupuješ, tak to je voňavka, že jo, všecko, je to třeba půl roku, rok starý auto. Má na je to nějakých, já nevím, 30 tisíc. A oni ho prodají s obrovskou slevou. Oproti novýmu. Čili oni už pak nejsou vázaný cenotvorbou, protože už to prodávají jako vojetinu. Proto dělají ty autohousy. V podstatě ty prodávají vlastně nový auto. Takže oni to auto, když je nový, tak ho prodají do toho operativního leasingu, na to mají svoji firmu, nějakou pobočnou, nějakou dceru. Ta firma to koupí, za plnou cenu, no a pak to prodávají ve slevě po nějakým repasu. Mají to spočítaný, že v podstatě to, co zaplatíš ty za ten operák, tak
1: se to auto dvakrát zaplatí ještě.
0: Tak oni na tom netratí, přesně tak. Jo, čili...
1: No dívej, já jsem to počítal rámcově a ten operák ti to auto zaplatí. Když bys měl 5 let operák na auto, my máme firmní auta 5 let na operák. A když jsem to tak jako zhruba počítal, tak se jim to auto zaplatí 2,5x.
0: To je pak zase druhá věc, kdy to auto takhle... Kdy vědíš, že firmy místo, aby realizovaly odpisy nakoupeného investičního majetku, u těch aut to trvá třeba 4-5 let, tak ta firma to stejně odepisuje. Takže té firmě to je jedno, jestli má operák, nebo jestli odepisuje to auto, že jo, a plus náklady spojené s nějakým leasingem. No tak nebo s odpisem auta, když ho koupili do majetku. Takže to dělají tímto způsobem. V tom účetnictví to je hodně podobný, ale vydělává to prachy. Jo, čili je to, dalo by se říct, že to je takový derivát toho auta.
1: Je to tak, no, proto říkám, že je to podobné jak hypotéka, no. Protože to prodražuje to samotné vlastně používání toho auta, že jo. A na tom se zase, když si vezmeš ty hypotéky a to financování a všechen ten moloch okolo, tak vlastně kolik se na tom pase co to má jako za obrovskou finanční zátěž, jo?
0: No,
1: tak
0: jasně.
1: Bydlení prodržují hypotéky, tak to je úplně ten jako stejný princip, jo? Za mě prostě ty operáky prodražují ty auta.
0: Mluvil jsem
1: výslednou cenu.
0: Dozvěděl jsem se zajímavou informaci. Víš proč ta západní munice je tak drahá?
1: Západní munice, proč je tak drahá, jo? Protože udělají kvalifikovaní odborníci.
0: To taky, no.
1: Ale... Nevím.
0: Hele, představ si, že jsme se nedávno tady bavili, že 70% té munice, zbraní a všeho, který přijdou na Ukrajinu, tak 70% z toho končí na černém trhu.
1: No jasně.
0: Já jsem tady řekl takovou myšlenku, že možná si to třeba Rusové skupujou na tom černém trhu, a ono to tak není, člověče. Vzpomínáš si, jak jsme se divili tomu, když jsme se bavili a ten, kdo tomu rozumí, tak říká, ty agenti tanzanitových firem z té Tanzánie, takže těch dvou firm, co jako oprávněně vyváží, tak jezdí po světě a skupujou tanzanity na tom černém trhu. To znamená,

0: To jsou ty tanzanity, které byly vyvážené ještě před tím, než se toho chopil stát, jo? Tak oni je vykupujou. Vykupujou je proto, aby ty tanzanity, které jsou vlastně krvavý, tak aby nepodtrhávali cenu těch tanzanitů, které jsou oficiálně obchodovaný.
1: Přesně tak, no.
0: Jo.
1: To tak je. A protože tam je totiž jedno to hledisko, že je to jedno, bo je tam jedno hledisko, že je to jedno naleziště, a ten producent, jako, nebo prostě ten, kdo to zastřešuje, ten stát si nemůže dovolit, aby ta kvalita šla dolů, nebo víš, aby prostě to renomé toho kamene, protože je to pro ně jako národní poklad a vlastně už dneska národní symbol Tanzánie, jo, Tanzanit. To znamená, oni si to velmi jasně ostře hlídají.
0: A teď, kdo si myslíš, že je největším odběratelem zbraní a munice na černém trhu?
1: Já bych řekl Spojené státy.
0: Jdeš dobrou cestou.
1: Nebo Izrael. A nebo Izrael.
0: Jsou to, ne. Jsou to samotní výrobci zbraní.
1: Jo, jakože to předsedí a pak to odkoupí zpátky, jo.
0: Samotní výrobci zbraní a munice skupujou na černých trzích pochopitelně přes někoho, že jo? Přes různý překupníky.
1: Přes nějaký SROčko.
0: Třeba skupina D, ale...
1: Já jsem nechtěl jmenovat.
0: Ne.
1: Oni nenadarmo se jmenují skupina D.
0: A kam jdou?
1: Jde jako debil, že?
0: A představ si, že dokonce jsou schopni udělat 3 otáčky. Ví se, protože ty zbraně jsou dneska to, takhle ono, ten černý trh, jo, on vlastně není až tak černý, když se nad tím zamyslíš. Mm-hmm. On je to vlastně recykl.
1: To je sekundární trh, jak se říká.
0: Sekundární trh, kde se ale zvyšujou ceny těch všech zbraní a toho, protože právě je to vlastně neoficiální burza Lipska.
1: Jasně.
0: Teda ukrajinská.
1: Jasně, no. Kyjevská burza, no.
0: Takže a mezi jako profesionálama, co se těm věcem věnujou, tak je to známá věc, že dokonce jak jsou evidovaný i jako pohyb zbraní a munice na černém trhu je velice zprůhledněn právě proto, že je velice dobře a sofistikovaně organizovaný oficiálníma firmama a tajnýma službama, jo.
1: No, ale takže... Teďka mám takovou otázku, jo, k tomuto. Když je to tak hodně hlídaný, protože když si to vezmu z pohledu výroby, tak samozřejmě každá munice nebo náboj má nějakou šarži, nějaký výstupní jako výstupní list, nebo víš, je k tomu nějaká výstupní dokumentace vždycky k tomu, a samozřejmě ten výrobek musí být označený nějak.
0: Ano.
1: I podle mě v rámci té výroby, že má na sobě nějaký jako šarže, má na sobě nějaký prostě zhod, takovou tu zhodu podmětu s přísudkem a tady ty blbosti, jo, tak to přece musím tam několikrát jako naskočit, to znamená, s tím jsou spojený podvody i na úrovni jako logistiky v rámci toho výrobního závodu, podvody v rámci jako účetnictví, podvody na úrovni...
0: No počkej, oni to můžou nakupovat jako... Počkej, oni to můžou nakupovat jako k recyklaci, rozumíš? Třeba.
1: Jo, tak, jako myslíš...
0: Pak to přeprodávají.
1: To znamená jinými slovy, ty zbrojařské firmy jsou nejenom výrobci, ale jsou i jako druhoprodejci a vlastně jsou organizátoři toho rozprodávání těch zbraní potom třetím stranám, jinými slovy.
0: No, takže musí to prostě být jednoznačně z toho, že pravděpodobně se to ví, takže je to oficiální záležitost, jak se navíc, a proto v tom Rusku a všude oni to vyrábí za desetinu, že jo? Prodávají. Mm-hmm. Takže oni s tím nekupčejí, touhle cestou. Oni to vyrobějí a dodají to na tu frontu, tam se to spotřebuje. Čili to máme za prvotní ceny, jo. Když to, protože Západ dlouho nebojoval, jako pořádně nikde, nespotřebovával, no tak aby byly výnosy, aby byly zisky, no tak se nevyrábí, ale recykluje, jako kdyby. No a na každý otáčce musíš mít, takže oni to z černého trhu nakoupí to prostě do výrobního závodu, zrecyklujou to v uvozovkách, jakou kdyby, jo, a prodají to dráž, než za kolik to prodali v předchozím kole, protože na to musí mít zisk, že jo.
1: Pokud no, to jenom přebalej, že jo. Řádně všechno.
0: Tak černý trh se zbraněmi je v podstatě derivát armádních prostředků.
1: Já mám taky pocit, že dneska trošku derivujem, jako jo.
0: No ne, když se nad tím zamyslíš, kam až dožene lidi to, že mají ekonomiku postavenou na neustálém jakoby vytváření vyššího a vyššího zisku, jo. No tak to jsou důsledky. No teď pochopíte, u toho všeho, kde máš ty překupníky, ty obchodníky, ty úvěry.
1: Provize.
0: Ty úvěry.
1: To je taky multilevel, jak se na to dívám teda.
0: No počkej, no to není, to je mnohem horší, protože představ si, že ty vlastně tady, a takhle, proč se to toleruje třeba? No toleruje se to proto, že to vlastně dělá dobrý čísla do ekonomiky, že jo? Jasně. Problém je, že to musí pak někdo zaplatit. A teď se dostáváme k tomu, jako, že takhle si to tady žilo nějakým životem a ono je pak jedno, že celkově ty ceny se posunuly na desetinásobek. Hold to stojí desetkrát tolik, no ale pořád v příštím kole to bude zase dražší, jo?
1: Jasně.
0: Protože se nespotřebovávalo tolik, kolik se potřebovalo vystřílet. Ale tak se to prodávalo, přes černý trh se to otáčelo a dělala se čísla. A teď najednou se vyčistili sklady a teď je potřeba vyrábět a opravdu natvrdo účtovat. No tak to stojí desetkrát tolik, protože vlastně to stojí tolik, jako kdyby už to udělalo nějakou tu otáčku, že?
1: No jasně, no.
0: Teď vlastně nastává ta hodina pravdy, protože už se jakoby nerecykluje, ale už se opravdu musí vyrábět.
1: No, to je... Teď už spadly masky.
0: Jo.
1: Prosím tě, já jsem nakonec vygooglil těch 10 energetických odvětví komunistické Číny.
0: Aha.
1: Chceš to jenom v rychlosti těch strategických odvětví, jo?
0: Pojď.
1: Je to jenom v rychlosti tady. Nová generace informačních technologií, to znamená integrované obvody, komunikační zařízení, software, umělá inteligence a tak dále. Pokročilé CNC stroje a robotika, to znamená automatizace výroby, průmyslové roboty, přesnost a efektivita. Cílem je nahradit dovoz japonských a německých strojů. Fanuc, Kuka, ABB. Letecký a kosmický průmysl, vývoj domácích letadel, satelity, raketové technologie, dronová technika, námořní inženýrství a high-tech lodě. Takže lodě, ponorky, offshore technologie a Čína již dnes dominuje tomuto loďařství globálně. Pokročilá železniční doprava, vysokorychlostní vlaky, metra, městská přeprava, vozidla pro novou energii, to znamená elektromobily a hybridy, energetická zařízení, elektrárny, jaderné technologie, obnovitelné zdroje a tak dále, zemědělská technika, nové materiály, to znamená pokročilé kompozitní materiály, zácnekový, polovodičové materiály, supravodiče a tak dál. A poslední je biomedicína a pokročilé zdravotní přístroje. Takže tak. No a Čína, když se podívám kdy BID v roce 2015 prodala 69 tisíc vozidel, tak v roce 2024 to bylo 4 272 tisíc vozidel.
0: Hezký nárůst. No ne, je to nad propastí.
1: Ne, to oni, no, jako...
0: A oni si nevěří, a tak si
1: platí. Oni si nevěří, platí si zlatem, a ještě kluci nevědí, co dělají, protože jim to tak jde.
0: Jo. No, jsme se teď jako rozhovořili tímto způsobem, ale Jiří, byl jsi v průvodu? Nebo co jsi dělal ten týden, co jsme slyšeli?
1: Prosím tě, my jsme no, minulý týden
0: vlastně 14 dnů jsme se neslyšeli. 14 dnů
1: jsme se neslyšeli. 14 dnů neslyšeli, no. 14 dnů jsme se neslyšeli, no. Dívej, betonovali jsme. To znamená první, druhá fáze. A dneska už jenom zalívám betony. Týden máme vybetonováno, tak už se nám dělali jsme tady takovou monstrózní stavbu, kterou jsme nevěděli ani, jak vyroste. Už nám zraje beton, takže brzo budeme dělat infrastrukturu na natažení elektriky, vody a tak a budeme stavět bazén.
0: Já myslím, že už zraje víno, víš?
1: Víno ještě nezraje, ale máme nějaký od loňska ještě. Ještě jsme všecko nevypili.
0: A
1: vlastně jsem měl hodně práce, no a pracoval jsem na jednom svým projektu. Vymyslel jsem online konfigurátor pro elektrikáře, pro projektanty a pro investory a navíc ještě i pro normální lidi, kteří potřebují mít dokumentaci k elektroinstalaci doma. A mám už to vlastně v online režimu, je to teďka v beta testování, mám to už online, mám to funkční. Šlape to výborně, ten nástroj se jmenuje eSchematic. Mám z toho radost, protože sám jsem překvapený, co všechno vlastně jsem vytvořil tady s tímto, takže doufám, že už to půjde brzo do ostrýho provozu a budou to lidi používat a mám takový ambice to dát k dispozici i na Slovensku vlastně, jako se slovenskou doménou a mám nachystanou i tu evropskou variantu, takže mohl by to být mezinárodní nástroj. Já už to mám vlastně v česko-anglické variantě, takže dneska je to tak, že buď si tam vložíš půdorys, nebo si tam nakreslíš vlastně, kudy chceš vést dráty a ono ti to vlastně spočítá okruhy, vygeneruje ti to rozvaděč, ukáže ti to vlastně seznam materiálu a do budoucna to bude, umí to už technické zprávy, to znamená, je schopný aj vygenerovat technickou zprávu, takže běžně kompletní dokumentaci a jak k novému domu nebo i vlastně ke stávajícímu baráku, dá se to udělat i zpětně a dá se s tím jako zajímavě pracovat, takže z toho mám radost. Adresa je www.eschematic.cz.
0: Dobrý.
1: Takže já jsem totiž měl tady toto v hlavě asi 2 roky a teď se mi to podařilo pomocí umělé inteligence naprogramovat. A takže jsem si udělal takový nástroj. A musím říct, že teda jako jsem moc spokojený s tím. No, takže teďka a má to i vlastně kontrolu podle. No, tak ona umí dobře teďka kódovat, takže já se mu pracuji na tom asi, jako pracuji na tom systematicky už nějakou dobu, ale teď už se mi to konečně podařilo vydat v nějaké variantě, která už je schůdná, takže už to fakčí.
0: No jo, tak to jsem si mápnu. A prosím tě, dneska byl jsi v průvodu?
1: Prostě v průvodu jsem nebyl, my jsme byli dneska, jsme si udělali taky pohodový den a nakonec jsme byli, nevěděli jsme teda, kam vyrazíme, ale vyrazili jsme do Lednického parku, protože to nemáme daleko a prošli jsme se, dali jsme si tam nějaký obídek a pak jsme šli na kafe a potkali jsme se s takým fajn mladým párem z Brna, který měli stejně starýho prdělu, takže jsme tam jako seděli, kecali potom na kávičce, to bylo fajn. Prošli jsme se parkem k minaretu a zpátky a Tak, takže to bylo moc příjemný. A v průvodu jsme nebyli, to jsme nestihli. No ale jak jsme odjížděli, tak tam byl smrťák asi. Jsme odjížděli z té lednice, tak na konci toho parku směrem jako na Rakvice tam byl, letěl tam vrtulník, přijeli tam hasiči, policajti, takže tam byl nějaký problém, protože tam vrtulník přistával, takže jsme to museli objíždět, no.
0: No, takže tak. Vidíš to. Dnes tak máme dneska, svátek práce totiž.
1: Máme svátek práce, dneska jsme to oslavili nic nedělání. No, já jsem byl to... teda zalít betony dneska dvakrát.
0: No, vidíš, my s Lukášem pracujeme od rána. Teďko před vysílání jsem slezl ze střechy. To bys nevěřil, jak se krásně opaluje na střeše.
1: No to jo, to bych věřil.
0: Při práci.
1: to bych věřil. Nám ale, tady v tom humně taky krásně peče sluníčko.
0: Jo, ale mnoho jaksi takových těch lumenů, rychlokvašek různého typu z Aspen institutu nějakých absolventů a podobně. To jsou všecko takový pošahanci, kteří ofrňují nad svátkem práce nos. Asi víme proč, protože jim ta práce smrdí. A vůbec jako slavení prvomájové průvody, to nebyla jako komunistická záležitost, vejmysl komunistů, stejně jako MDŽ, jo, prostě komunistický svátek, kůlový.
1: Vzniklo na západě, ne, tady toto?
0: Cože?
1: To vzniklo na západě, ne, tady toto?
0: No jasně, v připomínku vypuknutí stávky amerických dělníků. V České republice se svátek slaví od roku 1890. Takže za to můžou komunisti. No, pravda je, že se střílelo do amerických dělníků a bylo tam spousta mrtvých, takže je vidět, že imperialista, pokud nemá nějakého nepřítele, buď v podobě dělníků, anebo někoho z východu, tak nemůže existovat, protože nemůže zdůvodňovat rozkrádání peněz daňových poplatníků. No takže oni potřebují vždycky jako někoho. No tak to naštěstí už dělnická třída toliko není, protože tam je takový propastný rozdíl. Já jsem tady četl nedávno, kolik se bere, v jakých úřadech, že tam jsou to povodí, teď nevím čeho, 1 300 000 měsíčně bere ten manager, jo? Chápeš to?
1: Počkej, 1 300 000 měsíčně? Slyšel jsem dobře?
0: Jo.
1: Počkej, jako manažer nějakého povodí, jo?
0: No jasně, je vidět, že neposloucháš pořady, člověče.
1: No, teď jsem úplně neměl čas poslouchat, ale vidím, že asi budu muset si dodělat vzdělání. 1 300 000 za měsíc.
0: Jo. No. Počkej, já to najdu. Mám tady k tomu dokument.
1: On teda řídí všechny přehrady zaraz v republice a pracuje 24 hodin denně, nespí.
0: Ten největší podvodník, vodník na povodí.
1: Největší česilko.
0: Největší česilko, přesně tak. Počkej, já to najdu.
1: No tak to je jako 1 300 000 teda.
0: Možná jsem se přeřekl, počkej, já jsem musel být, kolik to přesně bylo.
1: Dobré, já jsem se přeřekl 10 milionů.
0: Tady to mám. Viděl, že aj pijaně. Ježíš, teď jsem se viděl tu pirátku, tyjo. Jsem se úplně vyděsil.
1: Tu.
0: Jo, Zubejdu.
1: Jo, tu Zubejdu. Jo. No, to je
0: blbá, jak 3 dny starý pes. Stavu, tady se zamýšlí. Když jsi to v jednom pořadu měl, tak to ale ještě jednou si můžeme přečíst. Já to tady nemůžu. Sakryš. Tak, pochopil jsem správně, že ti, kteří o nás říkali, že jsme svině, pátá kolona, ruský filcky, dezoláti, patologická sedlina, kremelští švábové, svoloč, Putinovi děvky, extremisti, populisti a chci míři, jsou teď najednou pohoršení, že o někom Filip Turek řekl, že je parazit? To je z českých luhů a hájů.
1: No někdo může, někdo nemůže. To je tady pořád, jo.
0: To je pravda, tak poslouchej dobře, jo.
1: Poslouchám.
0: Já to jenom tady zvětším. Já jsem to dobře četl. Povodí Odry státní podnik, ne, státní, co to je? Státní firma. Já tady to mám taky rozmazený. Měsíční plat v roce 2025, měsíční plat 1 279 462 koruny. Povodí Moravy 867 000, manažerský plat, jo, 478 tisíc. Povodí Odry, další nějaký manažer, 724 460. Povodí, co to je, počkej, to musím se pustit. Tady to, že někdo filmoval z nějaký obrazovky. On je průměrný plat 52 283 korun, jo. Ale tito borci to pochopně zvyšujou, že jo. No pak jsou, pak jsou zdravotní pojišťovny, to jsou platy Lesy České republiky, jo, to je taky 698 tisíc 4 koruny. Správa, ačkej, správa čeho? Jo, správa Česká pošta AS 577 tisíc. Správa státní organizace, správa čeho? Nemůžu to přečíst. Správa, ne, 605 tisíc, jo. A k tomu jsou ještě třeba auta a tak. Jo, správa železnic, státní organizace, 605 082 koruny. Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, 576 221, manažerský plat, měsíčně. Jo. Uh-huh. Řízení letového provozu České republiky, státní podnik, 532 418 tisíc. Povodí Vltavy, 520 124 korun. No, máme tady další. Tak. Už mi to nejde přehrát. Dobrý, nejde to přehrávat už dál. No tak díky takovýmhle manažerským platům, to se nebaví o ministerstvech a třeba někde jinde, ale tohle to jsou trafiky, jo. Jsou tam třeba i soudci. Počkej, já to musím nakopnout. Já to tady pustím. Soudci, už se mi to rozjelo. Operátor ICT AS 508 tisíc. To je ta hodně zvláštní firma. Krajský soud v Plzni 511 264. Vyberu. Fakultní nemocnice 439 tisíc, v Olomouci. Fakultní nemocnice Plzeň 436 486. Okresní soud v Kroměříži, soudce má plat 432 603 koruny. Jo. To se dá žít, ne, za ty prachy.
1: Ale tak jako...
0: Na ústavním tak... soudu 422 tisíc, jo. A nějaký drobný. Tak je svátek práce, je potřeba si říct, kde ta práce je nejtěžší, jo.
1: No.
0: Ale aby si někdo nemyslel, že jim to závidíme, to vůbec ne. Bohužel, ale jsou lidé, kteří nemají ani desetinu a musí s tím vyžít. Jsou samoživitelky, který mají ani ne dvacetinu, jo, třeba.
1: No, dívej, já když se na to tady podívám, průměrná mzda za rok 25 mi tady vychází 49 215 korun, ale to je průměr. Meziroční nárůst.
0: Nějaký druh.
1: Jo, a průměrná mzda 52 tisíc, jo, máš pravdu. A medián mest, ale já jsem se díval na tu část, já to tady, on mi to tady nevyhodí, ale já jsem se díval na tu, na ten ukazatel, to není ani medián, ale to je nějaká hodnota, která je ještě nějak jako spočtená s mediánem. Nicméně bylo tam reálná mzda, tam bylo 18 tisíc. Jo. To pobírají ti lidi opravdu, kteří jako chodí každý den do práce, dřou. A to je to, o čem mluvil ten, ježišmarja, jak on se ten Bořek Slezáček, že to je ta pracující chudoba. Jo, protože pracuješ, abys vlastně jako mohl chodit, jako pracuješ, abys měl vlastně na to, abys mohl chodit do práce vlastně.
0: No jo. Někdo do práce no, chodit je. Musí. Já jsem teďko tady viděl nedávno takový přehled, jak je to s průměrnou mzdou mezi zeměmi, tak jsme teda hodně daleko, jsme hodně, hodně hluboko. Jo, ale tam třeba Finové mají 90 tisíc, jo, průměrnou mzdu. Mm-hmm. Jsou tam státy, kde mají průměrnou mzdu ve srovnání s náma 200 tisíc plus, jo. No tak je logické, že se asi tam žije trochu lépe než u nás, no. Bacha, bavíme se o průměrné mzdě, nebavíme se o reálné mzdě. Reálná mzda je v podstatě staženo vůči nějakým nutným platbám, které musíš vykonat, aby si mohl existovat, že? Plus nějaký potravin a tak dále, čili to je reálná mzda. Kolik si vlastně toho, co nutně musíš každý měsíc utratit, tak jak seš na tom, jako. To je ještě horší to porovnání, takže fuj, normálně tleskám Andreji Babišovi v tom, že vlastně říká, že tyhle ty věci se musí změnit, protože to je ostuda, jo. To je špatně. Tohle to je úpadek a ty šmejdi, co tu byli ty 4 roky předtím, tak to by opravdu ty by zasloužili, protože to je síla tohle. To je síla. Jo, takhle si tu žijem, ne? Mm-hmm.
1: No, vyšel, já jsem si tady něco dal. Mediánová hrubá měsíční mzda u vlastně nejnižších mest je průměr 23 tisíc. Hrubá mzda. Takže těch 18 je jako reálný, jako reálné číslo.
0: Jo.
1: Yeah. Rozumíš, jako třeba v Brně, když chceš jako bydlet v nějakým nájmu, tak po tobě chcou 25 tisíc, jo?
0: No.
1: Za byt.
0: Jo? Kde, v Brně?
1: No, v Brně třeba, jo.
0: Za byt kolik?
1: No, 20 tisíc. 25 tisíc běžně, jako.
0: Tak myslíš, že v Olomouci to je levnější?
1: Já si nemyslím, že to je někde levnější.
0: Prostě
1: jo. Já si myslím, že to bude o 2000 třeba míň, jako jo, nebo že to bude takový jako víceméně jako dost podobný všude, jo. Podle regionu to bude třeba levnější o 3000, jo, ale nemyslím si, že to bude zásadně jako jiný.
0: Jo. Jako prostě, když si chceš pronajmout 3KK třeba, jo, byt, tak v Prostějově pod 20 těžko. Čili to, jo, neberu takový ty vybydlený strašný byty, jo, ale beru takový nějaký normální, za co se nemusíš stydět, tak to jsou dany a když jsou ty byty nový nebo znovicírovaný, tak máš seš ke 30 jako. No a to v podstatě otvírá ty nůžky mezi tou životní úrovní někde jinde a u nás. Ta reálná mzda hodně vypovídá o té životní úrovni. Jo. A do toho tady nějaká banda šmejdů, která si vozí zadek za peníze státu, která bydlí za peníze státu, která neví, kolik by od státu chtěla pro svoji lady, aby se mohla pořádně vyvonět, aby nedělala tolik ostudy venku. Někdo, kdo nemá žádný náklady a celý život v podstatě po celou svoji kariéru většinou práskal, tak ten se cpe jako na ten summit, aby řekl, že prostě on si myslí, jako Česká republika má tu povinnost 5% platit a hotovo na to zbrojení. A když se ptají lidí, jestli teda jako na to zbrojení máme platit, tak je spousta lidí, kteří prostě říkají, no jasně, jako, aby jsme se cítili bezpečně. Lidi nechápou, že objem peněz a bezpečí spolu absolutně nesouvisejí. Velice, velice nepřímo to spolu souvisí. Už jsme se tady bavili o černém trhu se zbraněma. Na Ukrajině 70% toho, co se tam poslalo na frontu, tak 70% toho skončilo na černém trhu. Peníze, které se tady posílaly ze státního rozpočtu a to byly sbírky, cokoliv, dneska se vidí, že se toho většina rozkradla. Otřes takovýhle hospodaření a teď by někdo chtěl, aby najednou nejsou schopni nám zabezpečit levné vstupy, ale chtěli by, aby my jsme podporovali americký a německý, zejména zbrojní průmysl. Jo. A já bych tady teďko chvilku, jenom krátkou takovou bych pustil, Šichtařová rozebrala Zubatku. Jo. To si nemůžeme nechat ujít.
1: To si rádi poslechneme, samozřejmě.
0: Ano, to rozhodně. Si velice rádi poslechneme.
1: Tý stricu, tlač to tam.
2: Takže jedna paní je podfinancované školství, druhá paní je podfinancovaná doprava, třetí paní máme vydávat 2% HDP. Kdyby se tímhletím způsobem chovala běžná rodina, tak by se o ní řeklo, že je finančně negramotná, protože stanovit si, že na dovolenou chci vydat tolik a tolik, ale nevím, kde na to vezmu, tak to by každý řekl, no tak to asi brzo taková rodina vyhlásí osobní bankrot. Takže v ekonomice to funguje tak, že nejprve si spočítám, kolik mám peněz, potom si stanovím priority. A potom zafinancuju ty priority, na které mi peníze stačí. Takže teď při tomto stavu rozpočtu říci, že vydám tolik a tolik peněz na zbrojení, prostě nedává smysl. A ten závazek vůči NATO je naprosto nesmyslný. Ten závazek vůči NATO je v podstatě postavený tak, aby dotoval americký zbrojní průmysl a ne tak, aby zvýšil naši obranyschopnost.
3: Paní Šichtařová, ten příměr s rodinou už jsem tady měla se Zbyňkem Stanjurou. Bavíme se o výdajích na obranu země.
2: Já jsem bohužel té první hodině nebyla,
3: pořádku,
2: že netuším, co pan
3: Stanjura. Já to jenom opakuju pro diváky. Bavíme se o obraně země. Jsme součástí Severoatlantické aliance. Ta pravidla jsou jasně daná, kolik by musí členská země vydávat do obrany. Kolik teda by mohlo Česko vydávat na obranu? Na evropském kontinentu je válka, lidé mají strach. Někteří, vy říkáte, kolik by mělo Česko vydávat na zbrojení.
2: A já se vám znova snažím vysvětlit, že ta otázka nedává smysl. Já osobně, a teď střílím od boku, si myslím, že bychom možná mohli vydávat kolem přibližně 2% HDP, ale ta otázka dává smysl odpovědět teprve až poté, co se udělá audit veřejných financí, protože tahle otázka je spojená nádoba s otázkou, kolik peněz se falešně vyhazuje ze státního rozpočtu. Přibližně 1/3 státního rozpočtu jde na něco, čemu se říká transfery. To znamená v podstatě přerozdělování. Pokud se nám podaří zrušit všechny nesmysly, které souvisí s Green Dealem, s dekarbonizací, s tím, že taháme peníze z kapes lidí, jak se tamhle ty dámy pochechtávají, tak ano, je to tahání peněz z lidí, které potom nemají dost peněz na svoje vlastní podnikání nebo na sociální dávky, tak potom, až tyhle peníze ušetříme, tak si klidně můžeme dovolit financovat naší armádu. Ale ne tím způsobem, že budeme nakupovat stíhačky, ale tím způsobem, že nakoupíme třeba ruční palné zbraně, nebo že přidáme vojákům tak, aby vůbec měli zájem sloužit v armádě. Rozhodně ne tím způsobem, jak jsme se my zavázali financovat v podstatě americký zbrojní průmysl. Děkuju.
0: Ty dvě dámy přiblblé, které se tam uchechtávaly, tak to byla Richterová a Prázdnuše.
1: No jo, to jsou Nerudová. Velký šajbí. To když sečteš IQ dvou zmíněných dám, tak ti vyjde záporný číslo. A i když ho dáš do absolutní hodnoty.
0: No jo, člověče.
1: Ta je tak blbá, jak tenhle ten dubovej stůl. Prosím, někdo klepe. No,
0: já jsem to nepochopil. No nic.
1: Já ti to pak po pořadu vysvětlím.
0: Jestli to není infekční, jo. Jestli to není infekční. No,
1: ono se to šíří vzduchem.
0: No když... počkej, to říkal Foldina, jestli to není infekční.
1: Jo.
0: No
1: každopádně, se obával. Každopádně, dívej, Šichtařová je ekonomka, která ví, o čem mluví, jo, vydala asi 6 nebo 7 ekonomických knih, takže ona taky ví, kudy běží zajíc, jo. Prostě to je... Já jsem totiž před lety četl, nebo já si vlastně pamatuju, jak Prázdnuše byla u Honzy Dětka v pořadu a už se tam jako spekulovalo o tom, že by mohla kandidovat na prezidentku a ona tam prostě vykládala takový jako keci prdy beďary, takový larifáry, takový fráze, jo. Ale teď se naplno ukázalo, že vlastně mu někdo systematicky nad ní držel ochranou ruku, aby ju protlačil jako rektorku, někdo prostě ju vodil a systematicky prostě ju ochraňoval a aby ju někam dostal za nějakou protislužbu, takže ta je blbá, jak 3 dny starý pes. Jako.
0: Jo. No nicméně, já bych tady možná pustil...
1: Danuše, co jsi tam říkala? No normálně, ty své keci. Protože co jste dělali vy? No já jsem se za tebe tak styděl.
0: Jo. No tak, co myslíš? Naspe se tam rozvědčík, nebo ho nechají doma pro tentokrát?
1: No prosím tě, já vlastně jsem dneska zaznamenal, že nějaký politik nebo dokonce nějaký marketingový strateg řekl našemu prezidentovi, on někde odjel, ne? A někde ho vyfotili, že běhá. Počkej, já to tady mám někde v telefonu. Na Evropě 2 na mě vyskočil článek na Evropě 2 jako ve smyslu facebookové stránce, kdy náš prezident, který je jako počkej, kde to mám? Kde ho mám, kluka ušatýho?
0: Kde je?
1: Někde běhal a no člověče, nechce mi to tady vyskočit. Ale někde běhal, že ho někde vyfotili. Někde ho vyfotili, že někde běhal, že se někde přesunul. Ten summit na to má být kde? V Turecku?
0: Já nevím. Jo, ten summit?
1: No?
0: Jo, měl by být. Když ona je...
1: No,
0: ono teď na Prázdnuši jako taky dojde, ono se bude řešit to prodávání těch diplomů.
1: No, to jsou zvědavě, jak se děvčice a pochlapí, teda.
0: Slíš?
1: Ona o ničem nevěděla, ona nic neplatila, ta částka taky nesedí, že jo? Co takovýho, jo. Podle mě, na ní vyskočí.
0: Jiří Paroubek si klade takovou otázku tady, jo? Kam zmizelo 129 milionů? My jsme se tady dostali k nějakým věcem. No, on je ve dvou kauzách teďko, že jo? Hradní rozvědčík. První kauza je jeho trapné dobývání se a rozkopávání dveří na ten summit. A druhá kauza je jeho vlasti zrádné provolání o nutnosti Evropských spojených států. Jo.
1: Jo.
0: Protože takhle, on ví, že v České republice ho nezvolej už po druhý. Ale pozor, mohli by ho zvolit za prezidenta Evropských spojených států. Jako otce zakladatele, protože on se cítí jako Masaryk, že jo? Pochopitelně to se musí Masaryk obracet v hrobě. Tak, že on by jako Masaryk byl teda ten první prezident. Ne, třeba.
1: No, když sám řekl, že tady žádnou konkurenci ani nevidí. Jo, tady žádná konkurence není. Tak proto bude kandidovat, říkal.
0: Jo.
1: Já si myslím, že si tak s prominutím nasral do hnízda, že už bude se moc akorát tak uklonit a odejít do zákulisí, jo.
0: No.
1: Tady po těchto kauzách.
0: On pochopitelně fandí tomu spolku D, že jo.
1: Jasně.
0: On tam učurával z toho vystoupení toho Vetchýho, když Vetchý dostal tu cenu.
1: Jo, Alfreda Radoka, ne Alfreda Radoka, Arnošta Lustiga.
0: Jo, Arnošta Lustiga.
1: Chápeš to? Arnošta Lustiga, který byl vězněn v koncentračním táboře, protože byl žid a pan Vetchý podporuje banderovce na Ukrajině. Jako, to je prostě úplně na chocholůška, jo, tady toto.
0: No tak, hele, to je těžký, jo. 19 000 autostop, to já nevím, Jardo. No, on tady vykřikoval, že oni jsou úplně čistý, ne, přeci. A dneska už soud nějak tak rozhodl. Tak pustíme si Jirku Paroubka, který má tady několik zásadních otázek, jo. Jiří Paroubek, předseda sociální demokracie České suverenity, Česká suverenita, tak má několik zásadních otázek. A ptá se správně, proč by se neptal? Však od toho tu jsme. Já ho pustím na hlas.
4: V Praze na konci ledna byla projednávána megalumpárna spojená se spolkem, který se nazývá Skupina D, a tento spolek byl vytvořen lidmi kolem herce Vetchého. Jeho jednou z tváří je také náčelník generálního štábu Řehka, který možná, že by měl trošku se schovat, a také podnikatel Veverka. Ten vytvořil jinou aktivitu, jinou entitu, jakousi firmu FPV, která provádí vlastně nákup dronů pro Ukrajinu z těch peněz, které vybere spolek. Spolek vybral 260 milionů korun, 17 000 dronů pro Ukrajinu, které tam snad byly dodány, stálo 131 milionů korun, za tolik byly tedy nakoupeny. A teď se řeší, co vlastně se stalo s tím zbytkem peněz, tedy s těmi 129 miliony korunami. 78 milionů korun soud zajistil, zablokoval, no ale je potřeba provést celkové vyúčtování a předložit ho také veřejnosti, zejména těm důvěřivcům, kteří na tuto věc přispěli. U Městského soudu v Praze na konci ledna byla projednávána megalumpárna.
0: A teď, slyšel jsi ve veřejnoprávní televizi nebo ve veřejnoprávním médiu Český rozhlas, slyšel jsi tady o té kauze, že to už rozhodl městský soud a že zadržel tyto finanční prostředky? Já ne teda.
1: Peťo, zkus si tipnout. Za A ano a za B ne.
0: Proč o takových věcech mlčí, člověče?
1: No, protože to není dostatečně důležitá zpráva o rozkrádání tady těchto peněz a není potřeba, aby se tomu zbytečně věnovala pozornost veřejnoprávního média, protože samozřejmě to nehodné, jo. Protože jsou důležitější témata, jako třeba zneužívat studentstvo, který má vymytý hlavy, aby podporovali tady ty koncesionářské poplatky, třeba, že? A medializovat to všude.
0: Ano.
1: No, měli by dostat přezdržku po těch hubách plechových normálně. Náčiněvou, takovou tou zemovou hadrou přezdržku, víš?
0: To ne, víš, složitý je, že média, já jsem tady schválně dělal takový okýnko, média, jak na Slovensku, tak v České republice, pracují ale bezostyšně, natvrdo, okatě, viditelně, po všech lajnách, pracují pro opozici, čili pro liberálně levicový blázny, pro ty progresivce a pro tuhle tu svoloč a verbež. Tak
1: počkej, ale říkal jsi, no? Říkal jsi po lejnách nebo lajnách?
0: No, asi, já myslím, že platí obojí.
1: Jo.
0: Čili no. Intenzivně pracujou pro tu opozici, zamlčujou spoustu zpráv. A to není jenom o Ukrajině, o Hormuzu, to není o Ruské federaci, o BRICSu, co zamlčujou. Zamlčujou i v rámci interních kaus, tak zamlčujou, co se dá. Jo. Čili je to hnus, je to odpad společnosti, celá ta novinářská banda. A mně se líbí, jak už s nima začíná Andrej Babiš nebo Robert Fico, jak už s nima osobně jako mluví, jo? Jakože vy jste zveřejnil to a to, jo? Vy jste řekl tak a tak, vy byste měl, hele, to se mně líbí, jak je rozebírá, jo? A to je totiž potřeba, aby s nima někdo takovýmhle způsobem jednal a ne, aby prostě každý to nechával bejt, že no tak oni něco řekli a ono to není pravda. Ne, je potřeba je normálně natvrdocha stírat a činíte odpovědnými za to, co píšou, jo. Já teda tady se teďko trošku zorientuju, můžeš se k tomu vyjádřit, já tady najdu jeden příspěvek.
1: No, já s tím souhlasím, viděl jsem nějaký komentáře, nebo v podstatě jsem viděl, mně se vždycky líbí, jak Robert Fico na té tiskovce řekne, paní redaktorka, ještě raz vám to povím, jako to bylo, co jste hovorili. Jo, prostě oni tam něco žblechtají a on vždycky jako vyzve, aby se k tomu teda ještě jednou jako vyjádřila, nebo ať přestane mlet nesmysly, nebo se mi vždycky líbí, že před půl rokem jste říkali, že jsme takový a takový, když jsme toto řekli, a teď, když se to děje, tak co? Co nám na to řeknete? Co? A teď vidíš, jak ti novináři jako sedí, čumí a neví, no, co mají říct.
0: Oni by rádi, aby se zapomnělo, že jo?
1: No. Víš, jakože když vláda nebo v podstatě, ať už řeknu jako prostě oficiální vláda na Slovensku nebo v České republice něco řekla, že to tak bylo, jo, to je to stejné, jak vlastně manipulovali s tím rozpočtem a už od začátku dělali zle, že ta česká vláda vlastně jako s tím rozpočtem nic jako nezvládne a tak dál, porušili zákon, do dneška za to nikdo vlastně nebyl odsouzený a tak dále.
0: No, ale hlavně jo, oni tu vinu začali valit i média začali tu vinu valit na novou vládu, jo, jako kdyby ona za to byla zodpovědná.
1: Přesně, jako.
0: No tak pojďme si to pustit. Jo.
5: Dobrý den, Zdislava Pokorná z Deníku N. Já jenom předně, než položím pár dotazů, tak jsem se tady chtěla zastat kolegy z novinek, protože vy na ně útočíte opakovaně a chtěla jsem jenom požádat, zda by to šlo bez těch osobních invektiv, protože dělají jenom svoji práci a
6: kladou. Pane redaktorko, vy o tom nic nevíte, tak se k tomu nevyjádřujte. Novinky manipulují a neustále lžou.
5: Já Nemáte na to důkazy?
6: Ne, já s vámi o tom nebudu tady diskutovat.
5: Dobrý, tak já položím
6: bylo by
5: ten
6: dobré,
5: dotaz.
6: Vážené novinky, kdybyste vyzvali vašeho majitele, pana Lukačoviče, který optimalizoval daně a Seznam Zprávy, neplatil srážkovou daň, vyplatil si 6 miliard dividend, tudíž ušetřil 900 milionů, potom blahoskloně daroval 100 milionů na Ukrajinu, teďka to přesunul do Švýcarska, kde taky není srážková daň, a pozdravujte ho. A si přečte, jak vy manipulujete vaše titulky, jak manipulujete věci. Já bych tady mohl hodiny o tom mluvit. Jo?
5: Budu
6: mluvit, jak chci, paní Pokorná. Jo? Vy mi nebudete říkat, co já mám dělat a nemám.
1: Dobře jim dal.
0: Jo, dobře,
1: a teď si vem, jo, protože tady ještě jedna taková věc, jo, on tady vlastně pojmenoval i tu kauzu, o které jsme mluvili, o tom vlastně zdanění a nezdanění těch peněz z těch novinek, ale novinek a Seznamů. A já se nemůžu zbavit pocitu, že ta společnost Novinky, že pan Lukačovič byl tak geniální v roce 90, nebo kdy to bylo, že založil tady tu společnost a byl takový jako prorokem, že se mu tak dařilo skvěle v podnikání a že to tak jako vymyslel a vybudoval tady takovou mediální jako Seznam.cz a podobně a tady tyto věci, jako když se podíváš na ten jeho podnikatelský příběh, tak je to jako je to tak sladké, že se kazí zuby, jo. Takže si myslím, že za ním taky někdo musel stát a vodit ho za ručičku, jo. To bylo předem jako, že to bylo předem všechno jako nachystané, protože takový podnikatelský úspěchy neexistují vlastně, jo. Celký pohádky. To je to stejný, jak vlastně ten Elon Musk vlastně jako se posmíval tomu BID, jo, a BID to prostě vykopala za pomoci státní podpory, prostě úplně z nuly, jo, ale samozřejmě Elon Musk taky do toho nedal žádný kapitál, prostě bylo to skrz ty svoje, jako skrz ty emisní povolenky, jo, takže on obchodoval s cennýma papírama, aby prostě měl jako kapitál do firmy, tak dále, jo, a bla, bla, bla, a tak by se mohli pokračovat, takže ale řekli to dobře, to musím říct.
0: Jo, tak to my si tady ještě něco pustíme. Jenom co to tady naladím, protože je většinou tak mrňavý, to jo. A nemůžu tady uchytit ten začátek, jo. To prostě, wow. To zvětším třeba. Třeba to někde budete, jo. Vlastně nějaký malý ty šmejdy.
1: Taky šmejčka pro lidi.
0: No, takový. A já potřebuji se dostat na tu linku, abych to dal od začátku, víš, a nemůžu.
1: Jo, no někdy se to totiž tam blbě na začátku toho videa překlikne.
0: No, a ne, to nemám. Ten začátek, tak dobře, zkusíme to. Budete
6: věci. Já bych tady mohl hodiny o tom mluvit.
5: Jo? Jo.
0: Teď mi tady ještě běží něco jiného. To musím zastavit. Tak ten jako malej tlak veřejnosti na to, aby se tady říkali věci správně, pak vede tady k tomu, jo, že to je takováhle žumpa, která vlastně neříká, vykresluje ten svět do naprosto jiných obrysů. Lidé potom jsou z toho zmatený, vůbec tomu nerozumějí, nechtějí tomu pak ani rozumět, protože vlastně to s logikou věci nemá nic společného. No je to hrůza děs, tak to tady pokusím teďko naladit.
1: No to mě vždycky dokáže.
6: Chtěl bych se obrátit tady na pána z novinek. Chtěl bych vás poprosit, když už teda, vy jste číslo jedna lhaní, jo? když teda píšete článek 14. ledna, Babiš gigafaktory na Karvinsku nechce, ale stát obří továrnu dal chystat. To je třetí vylhaný článek. Tohle jsou novinky z 20.

0: Gigafactory Samsung odložil, gigafactory se staví na Slovensku, protože minulá vláda sem nepřivedla ani jedného investora, ani jedného. No kdo by tady investoval? U také vlády, která zařídila nejvyšší ceny energií, zdanila firmy, zdanila všechny, no sem nepřijde nikdo, za nich nepřijde nikdo. Jo, takže bych byl strašně rád. No a tady je ten článek ze Seznam zprávy, který mě pobavil. Zbytečně nás napínali. Vláda nakonec předá kasu obstojném stavu. Si děláte srandu, ne? Takže byl bych rád, kdyby aspoň občas jste psali objektivní novinařinu. Jo, já vám za to děkuju. Chtěl bych se...
1: No jo, chápeš, že jsou tak tupí, že vlastně jim to není jako hloupý, si myslí, že si ho neudělá na to rešerši, nebo že na to nemá lidi, že nemá mediální tým, který tady tyto věci prověřuje a že mu to chystá, aby měl nabitý, jako, ten, jo, jsou úplně vylízaní, jo, to prostě nechápu, jo.
2: To je ten zápal pro to školzení, jo, ten je větší než cokoliv jinýho. Ta chuť, jakoby, poškozovat. Oni si totiž myslí, že lidi zapomínají. Prostě je to hodně informací, takže oni napíšou, že Babiš za to může, jo. Pak se ale ukáže, že vlastně viník je někde úplně jinde, to je ten opěvovaný pan profesor, který to podělal tady na všech frontách. Tady jako vylejzají věci, za který vlastně by se měl střelit do hlavy, anebo aspoň do nohy přímo do kolene. No. Aby teda aspoň nějakou oběť přines, jo. Ale tak co chceš od bezcharakterního šmejda, který už před rokem 89 tady držel tašku a když zakládali s Posseltem, když tady zakládali tu panevropskou unii, co od takového šmejda chceš, jakoby? To je no, vyhoněná to kariéra, tupec, který prostě odpad společnosti, který mu bylo dáno možnost nadělat škody až po okraj, protože to bylo v zájmu věci. Tak takovýhle lidi potom se dostanou do vedení státu. To je říkali celou dobu, že to bude prostě s nima problém. A teď se to furt ukazuje. To se ještě nic nerozmotalo, jo? Mm-hmm. To se ještě nerozmotala Kampelička, nerozmotaly se ty miliardy na Ukrajinu, ještě se nerozmotala ta kauza, proč tekly přes banky, které vlastní nějaký Fiala z České republiky, jestli jsou příbuzní, nejsou příbuzní, protože k tomu Fialovi se všechno ztratilo, k tomu, co má ty banky. Mm-hmm. Není nic dohledatelného. Jo, to je...
1: Sežral pes a neexistuje.
2: Jo, Karel Světnička tenkrát ho pochopitelně se snažil nějak v tom zorientovat a o něm nic není, jako. Přitom musel vystudovat, musí existovat diplomová práce, blablabla, jo, ale žádné nitky, to všecko, oni byli tak chytrý, že to zlikvidovali, aby nikdo nemohl říct, že přes Fialovic rodinu se financuje ukronacistická chunta v Kyjevě a rozkrádá se na veliko.
1: No. Bohužel. Teď budou nějaký zálohy a tady ty data se někde budou a budou se dát podle mě.
2: Ale ono to vyplyne.
1: To vyplyne. Pravda se vždycky okáže, rozumíš?
2: Jo. Já tady mám bohužel v angličtině článek o tom, že jako petrodolar skončil, jo? Natvrdo.
1: A počkej, šmarja, počkej, tak já si musím ještě proměnit ty dolary, co mám v bance.
2: No, to si proměnil.
1: To mě ani neříkej. Já si stranu, žádný dolary nemám. To jako...
2: No, já bych se díval, kdyby jsi neměl. Ne, víš co, počkej, mimo jiné, jo, proč končí petrodolar? Petrodolar to je dolar založený na obchodu s ropou. To bylo to, co v 71. roce nastolil Nixon, že prostě už to bude ta ropa a obchod s ropou.

0: Proto tam byly ty 50-letý smlouvy, že jo, který skončily, proto celý arabský svět obchodoval v dolaru, čímž ho opravdu krmil. To byla obluda a zrůda, kterou krmili hlavně ti obchodníci s ropou. To za prvý, za druhý. Tam to skončilo, že ta dohoda, čili Arabáši to vypověděli, respektive tu smlouvu neobnovili, takhle já bych správně řekl. Kadáfí, který musel zaplatit životem za to, že prosazoval myšlenku toho zlatého afrického dináru jako měny, za kterou by se minimálně, jako co se týká Libie, obchodovala ropa. To bylo vlastně už narušení toho petrodolarového světa. Jo? A teď tedy v novém pojetí, to je ta arabská smlouva, která v podstatě jakoby vypršela, ale nebyla obnovena. A pozor, v Hormuzu, kde se vozí obrovské množství ropy, tak za průplav jedna loď zaplatí až 2 miliony dolarů. Ale pozor, ne v dolarech, ale v juanech.
1: Jasně.
0: To je vlastně další rána do vazu tomu petrodolaru. Jasně. Protože to už je o tom, že se část těch dolarových věcí zase přesouvá do toho juanu, do toho světa BRICSu. Jo. Mm-hmm. Hodně zajímavý. No a teď se pomalu lehce přesouváme pochopitelně do toho hormuzského průplavu a do Iránu, protože hodně, a to jsem rád, že i hodně celebrit se vyslovuje a zastává se Iránu. Nevím, ty si pamatuješ nějakou kauzu za posledních 50 let, kdy Irán někoho ohrožoval, vyhrožoval někomu, napadl někoho?
1: Prosím tě, za 50 let ne, za 39 jo. A počkej, já si to...
0: Koho napadl Irán teda?
1: No, spíš tak jako trochu nikoho.
0: Proto se tě ptám.
1: No, zatím nikoho.
0: A můžeš mi říct, jestli třeba USA za posledních 50 let někoho napadli?
1: Prosím tě, za posledních 50 let svrhli 77 režimů. Nemluvím o napadení států, jo? 77 režimů svrhli. Takže je to 77-0. A to nemluvím o jako rozpínavosti Izraele a těm válkám, co tam vedli a podobně.
0: A teď si představ, že ten Irán je prý strašně nebezpečný, protože na to, aby mohl nikoho nenapadat, tak obohacuje ten uran, aby měl tu atomovou bombu, rozumíš?
1: No to
0: 80
1: jo,
0: let starou dneska technologii, riskuje všechno ten Irán, jo, jenom proto, aby si to tam mohl obohacovat na tajňačku. Přitom všichni poradci, kteří tam byli, bezpečnostní, potvrdili, že oni to mají jenom pro nějaké lékařské a vědecké účely, že to vůbec nemají pro výrobu nebo zámysl nebo cokoliv připraveno jako výrobu atomové bomby. Jo.
1: No, ale je to úplně jedno, protože stejně mají podepsaný kontrakt na dalších 10 let, kdy budou s Rosatomem společně dělat 8 jaderných elektráren a jeden už se staví, jo, takže to jsou takový odborný lékařský pindy. Jo, takže za mě Irán, já si myslím, že fakt Iránu svět drží palce a všichni, kdo mají mezi ušíma mozek a nemají tam drátek, aby ty uši nevypadly z té hlavy, tak to jako ví, jak to je. Jo.
0: Všiml jsi si, jak tady ještě v České republice, jak jsou všichni rozjitření tou českou televizí a tím rozhlasem, jako jo. Že teda teďko vlastně, jo, skončilo, ta svoboda slova skončila.
1: Jo, jaká svoboda slova.
0: Ale všichni jsou z toho úplně hotoví, jako jo. To je strašně jitří tohleto. No, a také je jitří ta parlamentní vyšetřovací komise Dozimetru. Ono je jitří, protože ta lumpenka várná pražská, ta banda chlípná, co se jenom válí, tak oni, prosím tě, mají obavu, protože oni, že tu demokracii pořád hlídají, tak oni mají obavu, že vlastně ta parlamentní vyšetřovací komise chce nahradit, jo, chce nahradit to vyšetřování, který vede justice, jo, a policie.
1: A tím by ho měli jako nahrazovat, když to je podle zákona?
0: No, protože to vyšetřují oni, že jako si dovolili.
1: Protože
0: jako...
1: oni si dovolili vyšetřovat zločin, jo, vlastně, aha. Já jsem na to úplně zapomněl, prosím tě.
0: No, jako oni víceméně, že ta parlamentní komise má na starosti to, aby nedocházelo nějakým způsobem k politickému manipulování. Dokonce v té vyšetřovací komisi budou zástupci i minulé vlády, ale oni mají strach o ty věci, jo. Spojené s demokracií a s řádným vyšetřováním.
1: No teda, to by se mělo ještě prošetřit ta komise, jako, víš,
0: no, jestli tam nejsou
1: nějaký začne šetřit
0: parazití.
1: Něco jiného. Přesně, no, to by se mělo, jo. Já si myslím, že máš...
0: Bych napsal dopis třeba, že bychom ho...
1: Otevřený dopis.
0: No já to pošlu v zavřené obálce.
1: tak zavřený dopis. Musíš tam dát hodně lepidla, to nejde rozlepit.
0: Jo, asi tak. No, pojďme se podívat. Víme, že Abbas Araghchi navštívil Petrohrad, sešel se s Vladimírem Putinem, ta jeho delegace. Proč? Protože Američani odmítli přiletět vlastně na ta vyjednávání do Pákistánu.
1: Tak, na to druhý kolo, myslíš?
0: No, na to druhý kolo. Prostě to Donald to zastavil, protože je to bezpředmětný, protože oni prostě neustoupí ze svých podmínek, že jo? Mhm. Ruská federace taky neustoupí ze svých podmínek, co se týká Ukrajiny. Takže Přesně. Proč by to dělali? Oni nejsou poraženi, oni nemusí kapitulovat. Tak pojďme se podívat na to setkání Vladimíra Putina a Araghchiho, protože už ten diplomatický jazyk, jo, je velice zajímavý.
1: Výrazně.
0: Jo.
2: Vážený pane ministře, drazí přátelé, dovolte mi, abych vás tentokrát srdečně přivítal v Petrohradu.
3: دوستان گرامی مایلم در ابتدا خدمت همه شما سلام عرض بکنم. خوش اومدیم این دفعه به شهر سن پترزبورگ.
4: Хотел бы в начале беседы отметить, что на прошлой неделе получил послание от верховного лидера Ирана.
2: Rád bych zahájil náš rozhovor konstatováním, že jsem minulý týden obdržel zprávu od nejvyššího vůdce Íránu.
4: Chci poprosit vás předat samé iskrenné slova благодарности za to a potvrdit, že Rusie, tak jako Irán, namířena prodlužovat naše strategické vztahy.
2: Chtěl bych vás požádat, abyste mu vyjádřil mou upřímnou vděčnost za ni a potvrdil, že Rusko, stejně jako Írán, má v úmyslu pokračovat v našich strategických vztazích.
4: Передайте, пожалуйста, верховному лидеру слова благодарности за это послание и пожелание всего самого доброго, здоровья и благополучия.
2: Vyjádřete prosím nejvyššímu vůdci mou vděčnost za toto poselství a mé přání zdraví a prosperity.
4: My vidíme, jak mužstvenně a heroicky bojuje se národ Irána za svou nezávislost, za svou suverenitu.
2: Vidíme, jak odvážně a hrdinsky iránský lid bojuje za svou nezávislost, za svou suverenitu.
4: I конечно, очень надеемся na to, что опираясь вот на это мужество и стремление к независимости, иранский народ пройдет под руководством нового лидера этот сложный период испытаний и наступит мир.
2: A samozřejmě upřímně doufáme, že s touto odvahou a touhou po nezávislosti iránský lid pod vedením nového vůdce překoná toto těžké období zkoušek a nastolí mír.
4: Со своей стороны будем делать все, что отвечает вашим интересам, отвечает интересам всех народов региона, для того, чтобы этот мир был достигнут как можно быстрее. Вы нашу позицию хорошо знаете.
2: Z naší strany uděláme vše ve vašem zájmu, v zájmu všech národů regionu, abychom tohoto míru dosáhli co nejrychleji. Naše stanovisko dobře znáte.
3: گرفته شود و پاسخگوی منافع مردم دو کشورمون باشد، مردم تمام منطقه باشد و سول مستقر شود.
4: Добро пожаловать.
2: Vítejte.
3: خیلی خوش آمدید.
5: جناب رئیس جمهور، خیلی خوشحالم که یک بار دیگه جناب عالی رو در این بار در شهر زیبای سن پترزبورگ دیدار.
2: Vážený pane prezidente, jsem velmi, velmi rád, že se s vámi mohu setkat v tomto krásném městě Petrohradu.
5: پیام تسلیت جناب عالی برای شهادت رهبر شهید ایران تشکر میکنم، همینطور از پیام تبریک شما به مناسبت انتخاب مقام معظم.
2: Rád bych vám obzvláště poděkoval za slova soustrasti k mučednické smrti našeho zesnulého nejvyššího vůdce a také za okamžité zaslání slov blahopřání k zvolení nového vůdce.
6: Za to, že srazu odpravili slova pozdravení v связи s избранием нового лидера.
5: من حامل سلام های گرم مقام معظم رهبری و جناب آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهور برای جناب عالی هستم.
2: Nejvyšší vůdce, stejně jako náš prezident pan Pezeškian, mě požádali, abych vám vyjádřil jejich nejlepší přání.
5: از من خواسته شده که در این سفر یک بار دیگه اعلام بکنم که روابط جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه از نظر ما یک شراکت راهبردی هست و به همین شکل ادامه پیدا.
2: Během této návštěvy jsem byl požádán, abych potvrdil, že iránsko-ruské vztahy pro nás znamenají strategické partnerství na nejvyšší úrovni a budeme touto cestou i nadále jít.
5: Pravověc Irán a Rusie به همان قوتی که بود ادامه پیدا خواهد کرد، بلکه حتی با قدرت بیشتر و در گستردگی بیشتر.
2: Navzdory všemu, co se děje, se iránsko-ruské vztahy budou i nadále posilovat.
5: همطور که شما هم فرمودید، دنیا الان متوجه شد که قدرت واقعی ایران رو در مقابل با بزرگترین با ارتش آمریکا و ملاحظه کردن و روشن شد که جمهوری اسلامی ایران یک نظام با ثبات مستحکم و با قدرت زیاد با اتکای به مردم خودش.
2: Jak jste správně poznamenal, celému světu se ukázalo, že iránský lid díky svému odporu a odvaze dokázal odolat americkým útokům a agresi a v tomto období vytrvá a vytrvá.
5: A همینطور مشخص شد که جمهوری اسلامی ایران دوستانی داره مثل روسیه که در شرایط سخت در کنار ایران میمانند و از ایران حمایت میکنند. ما از مواضع شما و از حمایت شما بسیار متشکرم.
2: Také ukázalo, že Irán má přátele a spojence, jako je Ruská federace, kteří v těžkých časech stojí po jeho boku. Jsme vděční za váš silný a neochvějný postoj k podpoře Iránské islámské republiky.
5: Man dar avvalin safar dore khodam be kharj az kishvar tasmim gereftam ke be Rusiye biyam baraye ham tajdid ravabet do kishvar va ham baraye
2: Rozhodl jsem se navštívit Ruskou federaci během své první zahraniční cesty od těchto událostí a podat vám zprávu o průběhu všech akcí, které se uskutečnily. Upřímně vám děkuji, že jste si našel čas na naše setkání.
0: Pokud je to deba. Bylo tam několik velice zajímavých momentů, respektive vyjádřených slovních obratů či pojmů, které bychom si měli asi trošku rozebrat, jo? Protože byť to bylo jako jenom přátelský úvod, seděl tam Vladimír Vladimirovič Putin, seděl tam Sergej Lavrov, pak tam byl ještě, myslím, předseda Dumy, to nevím, jestli jsem to dobře chytil, a tlumočník na straně ruské delegace. Na straně iránské delegace, tak byl prosím Rákčí, pak tam byl tlumočník a byl tam nevím, kdo ho doprovázel teďko, v tom někde v titulku to nikde nebylo, ale ještě někdo s ním v té delegaci. Takže byli v tomto složení a Jiří postřehl si moment strategické partnerství.
1: Ano, ano, postřehl.
0: Co se pod tím dá jakoby pochopit, strategické partnerství?
1: No, já tam vidím to strategické partnerství, vidím tam tu jednotu v rámci BRICSu, vidím tam, že to není jenom strategické partnerství s Ruskem, ale že to strategické partnerství Rusko, Čína, Indie, rozhodně v této fázi, a že je to i strategické partnerství na úrovni toho kontinentu nebo té oblasti s Egyptem, s Tureckem, který vlastně zvažuje vstup do BRICSu, a zároveň i s Irákem a i vlastně tou Libií, jo, a vlastně s tím arabským regionem jako takovým.
0: Já v tom ještě spatřuju, jak ty jsi to dobře popsal, já v tom ještě spatřuju mezi řádky to společné řešení americké agrese a izraelské. Vladimirovič tam řekl ještě jednu takovou věc, že uděláme maximum, co je v našich silách, aby v tom regionu zavládl mír. Jinými slovy, to bylo o tom, že dáme vám plnou podporu a dáme vám vše, co jsme schopni vám dodat k tomu, aby tu situaci jste vyřešili ve váš prospěch a ve prospěch toho regionu. Čili bylo to příslib, bylo, a myslím si, že Arákčí přiletěl dohodnout pravděpodobně další postup, to znamená plán A, plán B a plán C. Plán A je pokračovat v tom postoji, které je, včetně těch navržených bodů a včetně blokování Hormuzu, kdy Britové a Američani by rádi tam udělali průlom, normálně tvrdý vojenský průlom toho Hormuzu. Načež Rusové vyslali, Západ říká tomu křižníku bojovýmu, teď nevím, jestli Zlatá hvězda, nebo tak nějak mu říkají, nevím, jestli to nečet. Je to postrach mezi námořníky, je to absolutní postrach, co se týká výkonnosti té lodě, výzbroje té lodě, je mnohem vyspělejší technologicky než ty nejvyspělejší letadlové lodě americký. A dlouho, vlastně nějak jmenuje admirál nějak, tenhle ten bojový křižník, nebo jak bych ho nazval, se čekalo, kdy s ním Ruská federace jakoby vyrukuje, jo? Protože on byl stažen někdy v roce, teď nevím, abych se neustřelil, ale dejme tomu 20 let nebo 15 let o té lodi nikdo nevěděl. Jo?
1: Jak se jmenuje? Křižník zlatá?
0: No vlastně oni takhle, oni říkají Zlatá hvězda, Američani nebo tak nějak, a on se jmenuje admirál, oficiální název je admirál někdo, jo. Vypadl mi ten název. Četl jsem o tom. No a ten článek byl hodně optimistický, ale to souvisí pravděpodobně s návštěvou toho Arákčího, kde pochopitelně za podpory ruských ponorek si myslím, že se chce zabránit tomu, aby si Britové a Američani ten průplav, jako kdyby se ho zmocnili, jo, fyzicky, vojensky. Takže možná, že tam bude svedena nějaká bitva, o které se asi moc nedozvíme z oficiálních zdrojů, tak uvidíme, co nám nabídnou zdroje jiné.
1: Našel je to, prosím tě, admirál Nachimov nebo Kuzněcov?
0: Jo. Nachimov.
1: Nachimov, jo. Mm-hmm.
0: Nachimov.
1: Bitevní křižník třídy Kirov, tento obrovský jaderný...
0: V podstatě je neomezen, co se týká jakoby vzdálenosti, kam doplave, a je neomezen, co se týká střel.
1: Má jaderný pohon. Aha. Člověče, ten Google mě nechce, abych se na něj dostal, Dacan.
0: Divné, viď?
1: Ne, to vůbec určitě.
0: To s tím nesouvisí.
1: Ne, to vůbec. Jako abych si o tom něco přečtl. Já si to hodím sem. Takže oni to vůbec neblokujou.
0: To neblokujou, to samo.
1: Křižník, já si to se... Ať máme, víš, aspoň nějaký data k tomu, protože on mi tady napsal jenom, že... Aha. Prochází, teďka prý prochází hloubkovou modernizací.
0: No tak to je starý článek. Už je na moři a už míří k Hormuzu.
1: No to se dozvíme, že je v rekonstrukci a víš, jako od nic oficiálního asi nemůže. Mám velmi dobré informace, tak se zvědaví, co mi tady...
0: je v doku. Je rozebraný.
1: Abys mohl využít tyto informace pro pořád hovory při víně. Vy u nás, je to v pasti.
0: Není to důležité, podstatné je Nachimov. Mně vypadalo to slovo Nachimov, toto jméno. Mm-hmm. Že admirál Nachimov, pokud si někdo k tomu můžete najít, tak si najděte. Myslím, že to na Facebooku někde, že byste se někde asi možná chytli. Takže admirál Nachimov je postrachem a oni říkají, západní mariňáci říkají ty lodi vítězná hvězda, nebo tak nějak. Jo? A opravdu z ní mají hrůzu. Aspoň ještě než ji přezbrojili, jo? Takže teď už je to prostě někde jinde. No, nechme tohle téma, jestli bude nebo nebude námořní bitva. A pojďme se podívat teda do Iránu, kde člověče, hele, to s tím určitě nesouvisí, jo. Ale po zničení desítek radarů USA a Izraele v regionu Iránu, v Iránu prší a prší. Za desetiletí tolik nepršelo. Klimatická válka proti Iránu, jak varoval bývalý iránský prezident Ahmadinejad, se ukázala být pravdivá. A teď mě řekni, proti komu ještě takhle bojujou klimatickým hnusem? komu blokujou déšť, nebo komu diktujou zimu, místo aby se urodilo?
1: No,
0: nezdá se ti, že to je genocída tohleto třeba konkrétně?
1: To se mi nezdá, to je genocída. Ať se na to dívám, jak se na to dívám, tak je to, to je, přátelé, to mi vychází jako čistá genocída. No, teď si vem, kolik těch
0: radarů.
1: No totiž, napadá mě k tomu několik věcí, jo. Máme nejsuší duben za XXX let, jo. Mně pršálo, ani nepamatám, jo.
0: Na to mám
1: odpověď. Bylo to
0: fajn,
1: protože jsme betonovali.
0: No. Srážky byly přesunuty nad Irán.
1: Pravda.
0: Můžu za to Iránci.
1: No my jsme totiž neměli takový vlnění v Evropě tady, tak to kluci to měli vyplývat na tom v Sinajském poloostrově, takže tady už je to přesunuto. No pokud se tam naplnili řeky, které tam roky netekly, tak co ti zajímavý je, bylo by zajímavý vlastně promluvit s někým, kdo pamatuje, když ještě třeba v Iránu pršelo, jo, třeba s lidma, co mají 70-80 let, jo, co si to třeba pamatujou, protože oni vlastně z toho, z té oblasti udělali absolutně jako nehostinou poušť, vlastně poušť a snažili se je vlastně vyhladovět i tímto způsobem v podstatě, jo. Takže ty keci o tom, že tady neprobíhá jako informační válka, to víme. Biologická válka, to víme. Ale že tady probíhá klimatická válka, to máme teďka jasný jako důkaz, jo. Pokud zničili všechny ty základny a začalo z ničeho nic naraz pršet, tak mě řekni, co na těch základnách bylo, že to tak jako modulovalo to počasí.
0: Já ti řeknu, co tam bylo. Tam byly sudy s tou vodou a ta voda byla uzavřená v těch sudech, aby nemohla pršet. Oni se jenom vyzásobili dešťovkou.
1: Ta voda se vypařila, že jo? Oni tam měli velkou retenčku na každý té základně a ty to vlastně se vypařilo a ty to prší zpátky, že vlastně. Tak určitě.
0: Rozumíš, ale no. To jsou pozor. A teď, bude někdo na mezinárodní úrovni obviňovat to USA? Teď si představ, že ty Iránci si někdo spočítají, že kdyby oni je takhle nevysušili, tak oni mohli vyprodukovat tolik a tolik potravin, přebytky mohli prodat za tolik a za tolik, a protože museli potraviny nakupovat tak a tak draho, tak to budou reparace, které bude muset Amerika třeba zaplatit.
1: No,
0: a Izrael.
1: No, to jsou válečné reparace jak víno, jo? To jsou válečné reparace jak víno. To prostě je bez debat. Naprosto bez debat, jo? Když si vezmeš, že prostě blokovali srážky třeba 40 let, jo, nebo kolik, já nevím, jo. Samozřejmě z oficiálních zdrojů se nedočítáme, že jo, kolik těch základen tam bylo zničeno, jo, ale pokud tam bylo asi 20 nebo 30 základen a všechny měli harpy nějaký miniaturní, kterýma tam modulovali to počasí, tam neprší. Já jsem si furt říkal, proč ti šejkové v Dubaji, protože několikrát se ke mně dostalo, že někdo byl v Dubaji, kde si cosi, nebo tam pracoval, nebo s někým mluvil a tak dál, že v Dubaji dělají šejci to, že dělají takový ten takzvaný cloud seeding, neboli zakládání toho dešťového mraku, těma částicema rozprašování v vzduchu, aby v té Dubaji trošku pršelo. Jo. A nebo aby tam pršelo na ty oblasti, kde něco pěstujou, aby tam nebyly úplně jako tam nedřeli bídu z nouzí. Jo. Ale teď si vím, že někdo vyřadí technické zařízení v okruhu stovek kilometrů a z ničeho nic tam začne pršet takovým stylem, že v řekách, kde nebyla ani kapka vody, tak tam teče normálně starý koryto.
0: Co Jsi tam?
1: Je to možné. Jo, já jsem klesl dramaticky jsi, hlasem jenom.
0: Počkej, ale to s tím asi nesouvisí, ne? To se jenom tady zase spekulujeme, my tady rozvíjíme nějaké konspirační teorie.
1: No, já tam
0: to,
1: vidím
0: že,
1: teda
0: úzký, to, že najednou prší, neznamená, že to může Amerika.
1: No, já si myslím, že je přímo...
0: No, a teď přímo pojďme, souvisí.
1: Já si myslím, že to s tím velmi přímo souvisí, no. A teď si pojďme říct, kde všude blokujou ty srážky, když my máme nejsušší duben. A několikátý rok nám zmrzly meruňky. A tak dále, a tak dále, a tak dále. A v Evropě se děje to, že pořád se v krajině a vlastně už 20 let se říká, nebude voda, nebude voda, není voda, nikde není voda, v lese není voda, všude sucho, jo. Proč jsme měli mít radar v těch brdech?
0: A k čemu měl sloužit? Takhle.
1: A k čemu měl sloužit?
0: Hele, na Haničce u Hradce je hodně zvláštní zařízení. A já jsem ti ukazoval fotku, co to dělá s mrakama okolo Hradce, jak se mraky točí dokola.
1: Jo.
0: No, pamatuješ, jak to dělá tu spirálu. Dneska jsme jeli s Lukášem, byli jsme pro lešení ráno a naharpovaný mraky. Naharpováno, ale těžce, jako to vidíš, jak ta vata tam je taková.
1: Jo.
0: A pak se divíme, že Lukášovi ani rajčata nedozrály v loni.
1: Mm-hmm.
0: Protože to je to, co říkám, že 14 dnů je teplo a pak přijde týden chladnej, všechno se usadí, začne se myslet ta příroda, že je podzim. Jo, pak je zase 14 dnů teplo, tak se to rozjede a zase se to zastaví. To je, ano, kde všude ta válka vlastně, kde řádí. A do toho politická, ideologická o klimatických nesmyslech. Jo. O tom, že CO2 a krávy nesmí prdět a já nevím, co všechno. Tyhle ty rádoby aktivisté. Jo.
1: No.
0: To je hruza děs.
1: To je prostě strašný, jo. A pak buď zemědělec a něco pěstuj, jo.
0: No, můžeš pěstovat. Plácneš si s Monsantem, dostaneš odolné plodiny, přešlechtěné, vyšlechtěné, GMO, dostaneš k tomu speciální hnojiva, protože jinak to nevyroste, musíš to stříkat různýma postříkama, jinak to nevyroste a neuzraje. Stane se z tebe výrobce chemikálií a to nevadí, ne? Dostaneš dobře zaplaceno za to.
1: Hmm. No dívej, takže já jsem si to tady vyjel, takže v Evropě je 30 plus stálých základen a je tady 80 až 90 tisíc amerických vojáků, kdy ve Stuttgartu je 35 tisíc, v Itálii je cca 12 tisíc, Velká Británie 10 tisíc, Španělsko, jsou dvě základny, Polsko, Víc, Poznaň, Last, Revickovo, Rumunsko, tři základny, Bulharsko, tři základny, Turecko, dvě základny, Řecko, Nizozemsko, Belgie, Island, Pobaltí, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Dánsko, Grónsko, Maďarsko a Chorvatsko, Chorvatsko, Slovinsko a Slovensko. A tam je nějaká jenom asi výcvikové centrum, jestli to chápu správně.
0: Mm-hmm.
1: Takže nejvíc je vlastně Rammstein, Německo, tam je letecký hub. Jo, tady jsou ještě nějaké letecký huby. To znamená, je jich tady jako 30 plus. Teď si vem, kdyby aspoň polovina těch zařízení měla nějaký ten mini harp, jo. Tak si tady můžou dělat s počasím, co budou chtít, že?
0: De facto ano.
1: Jo. No a teď je otázka, kdybychom si položili jako mapu, no a teď je jako ovlivňují v Africe počasí, rozumíš, kde všude mají základny, kde všude ovlivňují počasí.
0: V té Africe taky si myslím, že to tam se snaží držet, aspoň v některých státech. Protože v Africe je přeci přirozený, že nebude nic růst.
1: No, Afrika má obrovský potenciál, co se týká zemědělství, to ví.
0: Ale ne, dokud se některé věci nezmění, že, tak to bude složitý. Dobře, Jiří, tak máme posledních 40 minut na celých.
1: Nemáš pocit, že nám to trochu utíká?
0: Ne, to běží úplně rovně, v pohodě. My bychom se mohli podívat na a odpovědět na otázku, kterou nám poslal posluchač. Teď mě vypadl, jestli to byl Pavel, teď nevím. Já jsem ti ho přeposlal, tu otázku.
1: Jo, viděl jsem, potěšil mě ten dotaz.
0: Že jo, rozhodně. Já jsem si říkal, to tě určitě potěší, protože my teď, jak je tolik těch politických věcí, tak jsme trošku zanedbali tu investiční strategii a ono všechno se vším souvisí, jo. Já tady mám taky ještě jednu otázku, která přišla. Teď jak to porovnáme? Ta moje otázka je to dotaz od Lučka. Ptá se, že mu přijde divný, že když se vlastně v Hormuzu dějou věci, které se dějou, ropa letí nahoru, tak proč ale zlato víceméně stagnuje? Takže to je další otázka, kterou máme. A tu otázku, kterou jsem ti přeposlal, tak ta byla o drahých kamenech. Jestli můžeme popovídat i o jiných investičních kamenech, než třeba o tanzanitech. Takže já si myslím, že bychom mohli udělat ty kameny a pak na závěr uděláme to zlato.
1: Jo, určitě. Určitě. Já jsem tam chtěl ještě nacpat téma, že Andrej Babiš byl v Kazachstánu a v Uzbekistánu, což jsou oba státy, jsou členové BRICS, takže to jsem chtěl taky okomentovat. A zkusíme na konci, uvidíme. Jo. Kdybych se hodně rozvykládal, jo, tak mě zastav, prosím tě. Jo.
0: No to nevím.
1: mám přičíst ten dotaz, jenom tak vzdrubně, aby jsme... Jo, takže... Ahoj Petře, kdyby to šlo a zbyl by vám čas, tak jestli byste mohli alespoň pohovořit, pokud situace dovolí, že jste zmínili i jiné investiční kameny jako smaragd, rubín, safír. Kdyby člověku náhodou zbyly nějaké peníze, tak že by si mohl třeba takovýto kámen vybrat. To je velmi jako dobrá otázka, protože samozřejmě my spolupracujeme již s avizovanou společností ATT Investments a já si pravidelně dělám nějakou rešerši o tom, kdo má jaký kameny na trhu a jakýma kamenama se zabývá. A obecně prostě furt mi vychází, že to ATTčko má nejlepší, jednak má nejlepší kvalitu těch kamenů, co se týká investičních, a za mě i má nejlepší kvalitu těch šperkařských kamenů. Jo? To znamená i šperky, vlastně ve šperkařských kamenech dostaneš jako ve špercích velmi krásný kameny, který potom ti budou dělat jako radost. Jo? A mají samozřejmě i hodnotu. Když se podíváme na to, o tanzanitu jsme toho namluvili hodně, když se podívám na tu trojici rubín, safír, smaragd, tak vlastně tato trojice historicky to jsou tři nejžádanější kameny na světě. Barevné kameny. Když pominu to, že máme tady nějaký diamant nebo barevné diamanty, tak těmto kamenům se říká takzvaná královská trojice, protože hodně tyto kameny byly využívány na královské klenoty historicky a tyto kameny se těží už, každá literatura nebo každý zdroj uvádí nějak jinak, ale určitě se tyto kameny těží více než 2000 let obecně.
0: Já jenom jednu vsuvku. Víme, takhle pro posluchače, kteří dejme tomu od nás některé věci ještě neslyšeli, tak každý kámen si žije nějaký svůj příběh, svůj život. Jsou kameny, které se třeba nikdy nestaly investičníma, A jsou kameny, které měly to štěstí, že se investičními staly. Co je od sebe rozlišuje, že některé kameny se vypracovaly až do pozice toho investičního kamene, je to, do jaké míry ta poptávka po těch kamenech a dejme tomu nabídka na tom trhu, jak hodně se rozvírají ty nůžky mezi nabídkou a poptávkou, co se týká právě té kvality, která může být jaksi považována za drahokamy a potom investiční kameny, je to, jestli ten kámen dlouhodobě je schopen udržet nárůst ceny. Jestli ta cena, dejme tomu, kontinuálně stoupá a už je to zažito, tak pokud ta poptávka po těch kamenech a to vlastně odrazem té poptávky, soustavné poptávky po těch kamenech, je vlastně neustálý růst ceny toho kamene, tak to pak vlastně zabezpečí, že ten kámen se vypracuje až do pozice investičního kamene. Ale pozor, jenom z celého toho výrobního sortimentu nebo toho těženého sortimentu investičními kameny jsou pouze ty kameny, které jsou absolutně čisté, bez jakýchkoliv inkluzí, mají kvalitu výbrusu, která je na jedničku, jsou krásně vyleštěné, tak jak mají být vyleštěné, mají původ, který není kriminální, nebo řeknu ze šedé ekonomiky. A jsou to kameny, které jsou certifikované a jsou se svým certifikátem neoddělitelně propojené. To jsou pak investiční kameny. Čili určitě existuje spousta kamenů, které jsou krásný, ale nestaly se investičníma. Protože ta poptávka po nich nebyla tak dynamická a tak stále neutuchající. Takže to jenom na vysvětlenou, že ty kameny, které mají inkluzi, tak jsou kameny prostě šperkařské nebo ozdobné a ty kameny, které mají třeba jenom trochu horší výbrus, ale jsou bez inkluzí, tak mohou být v pozici drahokamů. A jenom ty nejkvalitnější kameny, třeba i v barevné škále, ta je také limitovaná, tak mohou být kameny zařazeny do té nejvyšší úrovně kvality a do té nejvyšší úrovně, která může v kamenech být, a to je investiční kámen. Tak to jenom takhle, aby jsme si ty základní parametry. Povídej, Jiří.
1: Jo, já bych tě jenom doplnil, máš pravdu, naprosto souhlasím, ty kameny si žijou ten svůj obchodní život a bylo to vždycky o té vzácnosti toho kamene a o specifické barvě, sitosti a podobně, protože samozřejmě, když se budeme bavit o rubínu, safiru i smaragdu, tak těch nalezišť je na světě víc, není to jako tanzanitu, že by to bylo prostě jenom jedno naleziště. Jo. Obecně tady ty kameny se vlastně těch patří do takzvané skupiny těch prémiových kamenů, drahokamů, protože historicky se dělili ty drahokamy na polodrahokamy a drahokamy. Dneska už se tomu tak neříká, ale prostě jsou to určitým způsobem, vždycky je jako změna názvosloví, nicméně kvalitní rubín, safír i smaragd se automaticky bere jako investiční kámen, protože tyto tři kameny jsou nejžádanější na světě. Proto když bychom je porovnali s tanzanitem, tak vlastně karátově jsou dražší, ale samozřejmě zase mají jednu takovou nevýhodu, že málo kdy, protože u tanzanitu dokážeme sehnat 10 karátů i více, u rubínu, safíru i smaragdu je to poměrně už vzácný nález, nebo velmi vzácný nález, jo, u těchto kamen.
0: Promiň, já bych k tomu dopověděl, v čem to je ta nevýhoda? Ta nevýhoda spočívá v tom, že u tanzanitu ta cena jednoho karátu se brutálně bude měnit směrem vzhůru, jakmile se vyhlásí dotěženo, což je otázka třeba 5 let. A čím víc karátů máte nakoupených, tak tím pochopitelně můžete zažít větší výnos, větší boom, když koupíte u toho kamene 1, 2, 3 karáty max, no tak brutální zdražení na jednom karátu při tom dotěžení, tak v podstatě vás to tolik, jak bych to řekl, tolik na tom nevyděláte. Jo? Čiže vy můžete nakoupit těch kamenů třeba spousta, ale malejch. Malé kameny, řeknu, mají všichni. Ale 10 karáty, 15 karáty, třeba u
1: tam jsou velmi vzácné kameny.
0: No, už dneska je vzácnost, jo. Ale pamatuješ si, když jsme začínali prodávat kameny, tak prostě 15-karátový, 10-karátový kameny, těch bylo hafo. Mm-hmm. Mraky. Jo. Dneska opravdu se na ně čeká, jo. Čili...
1: Dneska přes 100 karátů se vlastně skoro nedá sehnat, jo. Skoro je to nemožné, jo. To souvisí s tím, že ta žíla vlastně mizí a vlastně už jako vlastně jako vlastně dochází ten přírodní materiál.
0: Výtěžnost toho dolu klesa. No jo, ale pojďme obecnější k těm kamenům. Jo. Třeba ty rubíny, smaragdy můžete vidět na našich showroomech, i safíry, můžete se přijít podívat, jak na provedení ve šperku, tak na provedení v investičním. Takže to je pochopně, můžete vidět a Jiří vám teď o nich ještě krásně popovídá.
1: Jo. Já začnu, já to tady mám tak rozdělený, vlastně nejhodnotější kámen obecně na světě, který probíhá a láme rekordy v aukcích, jsou rubíny. Rubíny jsou vlastně nejžádanější rubíny jsou z Myanmaru, což je v Barmě, anebo v Mozambiku, jo, což je v Africe. Bohužel lokálníma konfliktama a lokálníma různýma, nebo prostě dotěžuje se taky ten kámen a tak dále, jinak ty rubiny se samozřejmě těží na více místech, tak ty těžby vlastně dochází, jsou tam nějaký lokální konflikt, to znamená obecně produkce rubínu klesá a dneska je to tak, že ten rubín je tak drahý z toho Myanmaru, že si to jako může dovolit jenom málo kdo, velmi solventní a movitý klient. Jenom do šperku, nemluvím o investičním kamenu. Jo. By se si udělali představu, tak třeba 30-karátový kámen rubínu, který je absolutně čistý, tak se loni na burze na aukci, abych se vyjádřil správně, se prodal za nějakých 55 milionů dolarů. Jo. Takže ty kameny opravdu lámou obrovský rekordy. U rubínů...
0: Kolik karátů to bylo, promiň?
1: Bylo to asi 30 karátů, něco okolo 30 karátů to bylo.
0: Mm-hmm.
1: Jo. Tyto stejné ceny budou mít i tanzanity. Jo. Protože ten tanzanit je opravdu, jakmile se dotěží, tak půjde rapidně nahoru. U rubínu, safíru a smaragdu už nikdy nezažijeme tu cenu, že by prostě skokově skočil třeba desetinásobně v rámci jedné sezóny nahoru. To nezažijeme. Ale rubín, safír, smaragd je určitě doporučuji jako investici. Pokud nechcete tanzanit a chcete něco jiného, tak určitě rubín, safír, smaragd je skvělá volba. Takový nejdostupnější kámen je smaragd tohoto pohledu. A ještě se vrátím k tomu rubínu. Tak ten rubín, my máme na showroomu rubíny z Tanzánie, což je třetí nejvzácnější naleziště na světě a jsou vlastně považovány za třetí nejlepší rubíny na světě. Obecně, kdybyste kupovali rubín, tak se domluvte buď s Peťou nebo se mnou a já bych vám k tomu povykládal potom z voka do voka víc. U rubínu je vždycky důležitý, když kupujete rubín, abyste se podívali na kvalitu toho kamene, ale podívali se i na tu karátovou velikost, protože u rubínu obrovským způsobem se mění cena potom při třeba prodeji, když ten kámen má do karátu anebo nad karát. Vždycky je lepší mít 0,01 karátů než 0,98 karátu třeba, jo? Že je tam vlastně velmi malý rozměr nebo velmi malý rozdíl v té velikosti kamene, ale potom je zásadní rozdíl při tom prodeji. Jo. Takže ono rubíny se vlastně dělí na nad podkarát a nadkarát. Když je ten kámen větší okolo 2 karátů, tak pak už samozřejmě je to krásný. Okolo 2 karátů už jsou krásné rubíny. Jo. To určitě nějaký rubíny jsme měli na výstavě teďka vlastně v Olomouci. Na podzim, zima, jak jsme měli tu výstavu, a tam byly opravdu nádherné rubíny. Jo. Dneska je to tak, že ty rubíny jsou drahé, že třeba ve Spojených státech málo kdy je seženete, protože jsou tak už pro ty prodejce drahé, že už vlastně nakupují kameny, které se rubínům podobají, jo, jako je třeba rubelit nebo červený safír a podobně. Takže rubín určitě doporučuji. Co se týká safíru, tak safíry ty máme ze Sri Lanky a to je kontakt přímo vlastně vozíme to od člověka, který je rovnou majitelem dolů a ten produkuje primárně modré safíry, takové ty světle tmavě modré, ono se tomu říká buď to Royal Blue, anebo se tomu říká Cornflower Blue, nebo tak nějak se tomu říká, kdy vlastně je ta modř velmi nasycená. Ten kámen má takový hlubší tóninu, když byste se podívali na tanzanit, tak ten je modrofialový a ten safír modrý je velmi modrý. Jo, ten tam nemá tu fialovou složku. Jo, od toho se dá vlastně krásně odlišit. Kdybych to cenově porovnal ty safíry z té Sri Lanky, které jsou primárně modré, tak ty safíry vlastně, když bych vzal třeba tanzanit, který má 4,5 karátů, bude stát podobné peníze, co ten safír, který má 2 karáty nebo okolo 2 karátů. Jo. Ale to už je krásný investiční kámen, protože ty safíry v té přírodě nebývají tak veliké a safír třeba okolo 5, 6, 10 karátů už jsou velmi vzácné kameny. Jo. Kor v nějaké čistotě. Ještě je taková zajímavost, že ten majitel toho dolu má nadstandardní vztahy s panem Zadákem a vlastně existuje tam domluva, že pokud někdo bude, protože ono, čím ty kameny jsou dražší, tak tím samozřejmě podvodníky láká je pajcovat a oni, aby si zachovali, ti producenti z těch dolů si zachovali kvalitu těch kamenů a neředili trh, tak dělají to, že vykupují od svých těch prodejců od firmy Ata, to je napřímo ty kameny rovnou do toho dolu, protože nechcou ředit kvalitu a velmi si to hlídají. Jo, to znamená, tady je už vlastně v rámci těch safírů garantovaný odkup zpět. Jo. Takže nejenom, že ATT obecně garantuje výkup všech kamenů, které jsou řádně vlastně zkontrolovány, jsou řádně ocertifikovány a vykoupí vám je, tak tady ty safíry jdou rovnou, pokud by nastala situace, tak ty safíry jdou rovnou zase zpátky do toho dolu na tu Sri Lanku. Jo, se odkoupí. Jo, ten majitel dolu to odkoupí zpátky ty kameny. To znamená, tam je obrovská důvěra v tom dodavatelském řetězci a taky jde vidět, že i vlastně na úrovni Tanzanitu, myslím si, že do roka se bude dít úplně to stejný, protože ten trh, no prostě ti producenti těch kamenů si vlastně velmi ostře hlídají tu kvalitu těch kamenů poskytovaných. Jinak, safír obecně se vyskytuje ve spoustě barevných variantách. Chemicky je to vlastně korund, je to Al2O3 a má tvrdost 9, takže se velmi hodí do šperku. Proto vlastně rubín, safír a smaragd se hodně objevují ve špercích, protože jsou jedny z nejtvrdších drahokamů a zároveň vlastně barevně nejvhodnějších do těch šperků, proto je po nich taková obrovská poptávka. Ty safíry, protože vlastně dají se dostat tepelně upravené safíry a tepelně neupravené, u tepelně neupravených se vlastně ta barva nesaturuje tím tepelným zpracováním, to znamená, ty mají ještě mnohem větší cenu, ale pokud byste měli i tepelně upravený safír ve šperku, tak vůbec

primárně ze Sri Lanky, anebo potom z oblasti Pančíru v Pakistánu a i brali i vlastně z Afghánistánu. Jo, ale ta nejbohatší oblast na safíry je vlastně Sri Lanka, částečně Indie a částečně Kašmír. A vlastně kašmírský, jak se říká, že vlastně svetr z Kašmíru je velmi vzácný, tak ty safíry ze Sri Lanky a z Kašmíru jsou vlastně nejvzácnější na světě. Jo. Pak jsou velmi oblíbené takzvané paparaja safíry. Ty jsem koupil svojí ženě, to jsou takové růžovo, on vypadá ráno jako rozbřesk a večer vypadá jako západ slunce. A to jsou takové růžové safíry a ty jsou teda nádherné ve špercích. Jo. Takže pokud byste chtěli svojí ženě udělat radost, tak tady s těma safírama určitě uděláte velkou parádu. Jo, to mám jenom tak, mám to vyzkoušený sám na sobě. Jo. A to znamená, safír za mě je primárně v té oblasti investiční je nejžádanější ten tmavě modrý, ta tmavě modrá sitá barva toho safíru. Takže to by byl ten safír. Samozřejmě má to spousta, dalo by se k tomu povykládat spoustu věcí. A mám tady poslední kámen smaragd. Smaragd jako takový se těží zase ve spoustě oblastí a obecně platí globálně ten narrativ nebo názor, že smaragdy, pardon, ne safíry, ale kolumbijské smaragdy jsou nejlepší a nejkvalitnější na světě. Ono to zároveň je a není pravda, protože ATT má zdroj smaragdů z Afghánistánu, z oblasti toho Pančíru. A zajímavostí je, že oblast toho Pančíru vlastně nikdy nebyla dobyta Talibanem a vládne tam nějaký klan, který vlastně ten Taliban vždy držel od toho, a je to takové údolí vysoko v horách, okolo 3 až 4 tisíc metrů nad mořem, a je tam taková uzavřená komunita, která ty smaragdy těží. Proč vlastně? Oni ty smaragdy totiž byly dlouho izolovány před světem, proto obecně se mluvilo o tom, že kolumbijské smaragdy jsou ty nejlepší a zároveň i nejdražší. Protože samozřejmě i rubíny, i safíry, i smaragdy najdete třeba v Africe. Je tam několik nalezišť, jo, kdy vlastně můžete ty najít v ne tak vysoké kvalitě a saturaci. Třeba v Rusku je taky naleziště smaragdů poměrně rozlehlé, ale není tam tak vysoká barevná saturace, jak u toho kolumbijského nebo u toho afgánského smaragdu. Spousta gemologů se domnívala, jako o těch kamenech se vědělo, ale oni tady třeba 35 let jako vůbec ty kameny nebyly. A až dorazili na ten trh, tak všichni gemologové odborníci byli šokovaní s tím, že to se normálně nikde nedočtete. To se dovíte až při večeři s gemologem, který vám tady tyto věci řekne, když budete pokládat zvídavé otázky. A tím, že ty kameny se dovezly do Evropy, tak se začalo mluvit o afgánských smaragdech, které jsou velmi kvalitní. Co se týká kvality vůbec zpracování těch kamenů a vůbec kvality toho naleziště jako takového, a výrazně konkurují a za mě vlastně jsou srovnatelné s těmi kolumbijskými, protože tady se vlastně jenom skloňuje kolumbijský smaragd a nikdo nebere v potaz ty afgánské, protože moc lidí se k tomu nedostane. Ale v ATTčku máme velké portfolio těch afgánských smaragdů a jsou teda nádherné. A vlastně i na smaragdy můžete mít dokonce i postupný, máme program jako jediný na světě, bych řekl, postupný nákup těch smaragdů. A to je program, kdy vlastně si nakupujete smaragdy za stávající cenu.

0: v horizontu 10 let a je to vlastně ta cílová částka je rozpočítána do těch 120 splátek a vy to splácíte penězi, který devalvují na hodnotě, ale zároveň vlastně splácíte jako splácíte tu hodnotu, která byla stanovena při tom nákupu. A ty smaragdy za těch 10 let rostou, rostou, rostou. Já jsem to počítal, vznikl mi tam nárůst nějakých prostě 421% u třech smaragdů, které byly do 250 tisíc. Smaragdů je specifická věc to, že u smaragdů jsou, protože smaragd, jako čistý smaragd bez inkluzí skoro neexistuje, nebo jsou samozřejmě i výjimky, ale u smaragdů se s inkluzemi počítá, ale jsou tam vždycky nějaké pravidla pro ty inkluze. A samozřejmě čím méně inkluzí, tím ten kámen stojí víc peněz. A smaragdy se dají kupovat od třeba 0,35 karátů až třeba po 2 až 3 karáty. Jo. Ve smaragdech máme obrovský portfolium a za mě je to lepší forma. Je to takový kámen, který můžete koupit dětem nebo můžete koupit vnoučatům. Jo. On v průběhu toho času 20-30 let udělá neskutečnou raketu. Jo. Byt se vám tak nezhodnotí, jak ty kameny. Jo. Protože ty kameny obecně, když se budeme bavit o rubínu, o safiru i smaragdu, tak ty kameny jsou extrémně nevolatilní, to znamená opravdu fakt jednou rostou na hodnotě a i ty kameny třeba v tom Afghánistánu se dobývají. My jsme viděli o tom prezentaci, kterou nám přednášel doktor Hanus, který je geolog a gemolog a zároveň spolupracuje s Puncovním úřadem České republiky, tak ten nám vlastně ukazoval, v jak těžkých podmínkách se dobývají ty smaragdy v tom Afghánistánu. Jednak nadmořská výška bez nějaké automatizace, všechno se kutá ručně s nějakým kahanem, jo, jak ve středověku podmínky. Opravdu. Jo, jak dobývali v Kutné hoře horníci stříbro, tak podobným způsobem dobývají ty smaragdy v tom Afghánistánu. Takže, ale je to nesmírně zajímavý příběh už jenom vůbec to, že Taliban se nikdy do toho údolí nedostal a mají tam a pro ně to funguje, ty smaragdy v podstatě jako platidlo. Oni s tím platí vlastně i navenek. S tou ostatní komunitou v tom Afghánistánu a mají to jako nástroj na bankovní výměnu, vlastně bankovní transakci. Jo. U smaragdů v podstatě je stejné pravidlo, jak u toho rubínu. Vždycky je lepší mít ten kámen, který je třeba nad karát nebo jako nad půl karátu. Jo, vždycky je lepší, vlastně, když je třeba 0,54 než třeba 0,39 karátů. Jo. Platí to prostě o tom, že čím víc, čím je větší, tak tím je lepší. Obecně vlastně, jak když sleduju ty statistiky nebo se dívám na ty informace ohledně těch kamenů, tak o afgánských kamenech není moc nikde napsaný, že do toho Afghánistánu nikdo nemá moc koule, když to tak řeknu, se vydat a zmapovat vlastně tu zásobu, takže tam se může stát, že prostě taky jednoho nedojdou a ty afgánské smaragdy jsou specifické svým složením, ale prostě technicky, nebo jak to mám říct, kvalitativně jsou opravdu jsou srovnatelné s těmi kolumbijskými smaragdy, takže za mě. A ještě je tam vlastně ta možnost toho postupného nákupu, což je za mě velmi elegantní řešení. Takže panu Karlovi, předpokládám, jo, panu Karlovi, děkujem za dotaz. Bylo to podepsáno.
1: Já bych říct do toho vnes takovou ještě pragmatickou věc. Takže ze všech těch kamenů, který jsme se teď jako bavili, tak nejlevnější karátová cena je u tanzanitu.
0: Je to tak.
1: Je to z toho důvodu, že je nejmladší, to se
0: Ano.
1: týká, řeknu, objevení.
0: Ano, 67. rok.
1: A přesto za těch pár let ve srovnání s tisícovými lety nebo s tisíci letými tradicemi těch ostatních kamenů, tak i tak za pár let se probojoval mezi investiční kameny. To znamená, že ta jeho dynamika nárůstu ceny a oblíbenost a touha mít tanzanit na trhu je obrovská. Takže to, co ty kameny třeba zvládaly za stovky let, víme, že třeba ten smaragd se jako investičním tak stal se před 800 lety, když takhle řekneme. Přesto se těží 2000 let, tuším, že jo. Když mě zpřesní. A
0: Je to tak?
1: ten Tanzanit tohleto stíhá, to, co ty kameny stíhaly za stovky let, tak on to stíhá za roky, za desítky let. To znamená, že ta jeho dynamika je neskutečně větší a vyšší než ta dynamika a ten předpoklad té ceny je zase ještě umocněn tou dotěžbou, která už klepe na dveře. Takže říkají specialisté, že tanzanit je tisíckrát cennější investičně kámen než diamant. A to ještě nedávno diamanty byly pojem, jo? Když se většina lidí neznala nic, ale diamant znala. Takže to je něco, co může potkat člověka jedenkrát za život, ale spoustu generací před náma taková věc vůbec nepotkala, jo? S takovou věcí se nesetkali. Takže je to veliká, obrovská příležitost. Já
0: No,
1: jsem chtěl ještě
0: když mluvíš,
1: podotknout, no, do
0: jenom
1: toho.
0: když o té vzácnosti jenom, jo, takže jsem chtěl jenom říct, že kdybychom se podívali na safír a rubín, tak ty jsou 400 až 500 krát vzácnější než ten než, než diamant a smaragdy asi 300krát, jo, a tanzanit je 1000krát vzácnější. A navíc ještě tanzanit je třeba 700krát vzácnější než zlato. Jo, taky.
1: To
0: Takový
1: je
0: zajímavý
1: dobře,
0: údaj.
1: že jsi to teď tady zmínil, protože leckdy lidé se ptají, jestli zlato nebo tanzanit. Ono jak kdy, v jakém čase. Prostě zlato je nejzajímavější na konci toho ekonomického cyklu, kdy jede to svoje rally, jinak zlato je de facto nuda. Navíc u zlata máme cenotvorbu úplně jinak než u kamenů, vyjma diamantů. Zatímco kameny si žijou své obchodní příběhy a tyto příběhy stanovují, že ty kameny stojí čím dál tím víc. Neberu do toho diamant a řeknu proč. Protože diamant přestal žít svůj obchodní příběh. A ve chvíli, kdy diamant přestal žít svůj obchodní příběh, byla cena určována diamantovou burzou, tak ve své podstatě se ho zmocnili bankéři toho diamantu. Ostatní kameny žijou svůj obchodní příběh. Poptávka, nabídka. To zabezpečuje, že sice na konci toho cyklu nejsou tak utržený ze řetězu jako zlato, stříbro, čehož se dá spekulativně využít. Ale když zlato a stříbro nedělají nic, tak kameny pořád rostou.
0: Je
1: A
0: to tak?
1: rostou tak, že pokrývají jako mnohonásobně dokáží pokrývat inflaci. To znamená, že vždycky vám tyto kameny vydělají víc, než kolik je inflace. To znamená, vždycky vám kámen vydělává. Jsou věci, které říká se, že vydělávají, nevydělávají. Třeba ve srovnání s inflací, tak byty nerostou. Ceny bytů nerostou. Ty se propadají. Jo? Čili takhle, když se na to začneme dívat, tak musíme cítit, že ty kameny je něco, co je tady opravdu tisíce let odzkoušenou záležitostí. A jenom proto, že my jsme byli zblblí tím režimem, tak jak nás zblbli, tak všichni sázejí na nějaké bankovní produkty. Bankovní produkty nejsou schopné zabezpečit ani vykrytí ztráty kupní síly peněz inflací. Kameny vždycky ano. A proto my jsme tak zamilovaní do tanzanitů, třeba s Jiřím, protože ten tanzanit je ještě mezi těmi kameny o x úrovni někde úplně jinde. Sami jste slyšeli, kolikrát cennější je který kámen. Takže to je věc, která pochopitelně, jak říkal Jiří, není tak volatilní, není tak volatilní jako zlato. Ale kombinace zlato, stříbro a kameny na konci cyklu je velice zajímavý a investičně obrovsky zajímavá věc. A teď ještě řeknu k tomu, na co se tady dotazoval Luděk, proč zlato nevystřelilo zároveň s ropou. Protože momentálně dochází k obrovskému výprodeji těch potvrzenek, že si někdo nakoupil neexistující zlato. Jo, to je v rámci bankovnictví částečných rezerv. Kdo má 2 gramy fyzického zlata, může celkem prodat 100 gramů. A protože se s tím ještě navíc obchoduje, tak se to různě násobí. Takže teď momentálně probíhá to, že se snižují v uvozovkách zásoby neexistujícího zlata výprodejema. Ty výprodeje jsou tak velké, že ovlivňují, to jsou velké tranže, ovlivňují a tlačí na cenu zlata směrem dolů. Takže zlato sice neklesá, ale taky dramaticky neroste. Je to takový, jako že se tam vrtí, tu a tam šup nahoru, šup dolů, ale není to brutální růst. Ale pozor, to je jenom dočasná situace. Protože ve chvíli, kdy budou vyprodané ty zásoby toho zlata, které se zase vyspekulovaly na burzách přeprodáváním těch a různě obchodováním a vyobchodováváním a šplháním cen nahoru v té teoretické zóně u těch potvrzenek o neexistujícím zlatě, tak se stane jedna věc, že se oddělí cena fyzického kovu od té ceny papírových poukázek či ETF. O těch papírových poukázkách, ty už nebudou mít vliv na manipulaci s cenou zlata, pomlčka i stříbra. A v tu chvíli to zlato do sebe naabsorbuje všechny ty doposud prodávané unce, trojské unce neexistujícího kovu. Teď je to otázka, že se obchoduje neexistující kov, obchoduje se tak, že sráží nebo drží cenu fyzického kovu. Ale ve chvíli, kdy se vyprodá, sníží se jeho objem, tak to celé se v podstatě projeví v brutálním prudkém růstu ceny fyzického kovu. Toto je vývoj, který lze pozorovat při všech koncích těch ekonomických cyklů. Tohle pak zlato dělá. A strhává sebou pochopitelně i stříbro. Protože mezi tím, když to zlato pak začne prudce růst nahoru, tak už na něj lidé nedosáhnou. Investoři už ho nekupují, protože začnou ho vykupovat jenom bankéři za tisknuté peníze, respektive za peníze, které jsou na haldách, nemají uplatnění. Takže ta cena potom je vykryta tou fiat měnou. No a pochopitelně jaksi nezadanýma dolarama. A stříbro lidé začnou nakupovat hojně, což potom vyeskaluje tu cenu fakt jako to bude raketa nahoru. Takže to je důvod, proč to zlato je pasivní momentálně, nebo jeví se jako pasivní, ono není, jo, ale s ohledem na obchodované ceny se jeví pasivně. Jiří, chceš tomu něco dodat?
0: Ne, naprosto s tebou souhlasím, je to tak, jak říkáš, a jakmile se to urve, tak to si držte klobouky, to bude masakr.
1: Tak, my už musíme končit, Jiří, pojď se rozloučit.
0: No tak, já moc děkuji za pozornost, mějte krásný prodloužený víkend, opatrujte se, budeme se těšit zase příště a mějte se krásně, užívejte léta, jara nebo nějakého krásného počasí, co bude.
1: Ty jsi to ale řekl teda velmi, velmi, velmi stručně, krásně, za to tě musím pochválit, máš velkou pochvalu. Já tady teď momentálně hledám písničky, které si zahrajeme. Tak to je všechno, opravdu, Jirka to řekl správně, vyčerpali jsme program a já zahraju písničku, abych mohl předat, protože už na vás čeká Helenka. Mějte se krásně, uslyšíme se opět zase zítra a potom v pondělí a tak dále, čili mějte dobrý poslech tady na Svobodném vysílači a užijte si 1. máj, mějte lásky čas, mějte se krásně. Jiří, děkuji ti. A společně s Jirkou se teď od mikrofonu loučí jinak než Petr Václav.

0: prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: VK, Vítek i náš host jsou připraveni. Dobrý večer VK, dobrý večer Vítku, dobrý večer Luboši. A to znamená, že písničky vystřídají informace. Vítku, o čem začneme mluvit dnes? Jaké je první téma?
2: Ahoj Helenko, já nejprve pozdravím tebe a všechny naše posluchače, kteří se na nás jistě těšili stejně tak jako my na vás. Přejeme krásný páteční večer. Krásný i den, je teplo, začíná květen, pod rozkvetlou třešní jsme se jistě všichni políbili a o víkendu má být až 27 stupňů, takže nás čeká opravdu teplé počasí. A já věřím, že jste si našli v tomto počasí i chvilku, abyste si nás zapli jako každý páteční večer, případně i z reprízy nebo z archivu, a budeme rádi, když s námi vydržíte až do konce, i nejenom proto, že s námi je jako tradičně šéf redaktor Aeronet News pan VK, ale taky Luboš Volný, Lubomír Volný z serveru volnyblog.news. Já jsem minule chybně uváděl CZ, teď už říkám news. Sleduješ ten pokrok, jo, Luboši? A takže zdravím tentokrát i našeho exkluzivního hosta po asi zhruba 4 měsících, že Luboši? Ahoj.
3: Taky zdravím všechny přítomné ve studiu a všechny posluchače. Ahoj, ahoj, ahoj.
2: A zdravíme taky další news, tentokrát Aeronet News, pana VK. VK, ahoj.
4: Ahoj Vítko, ahoj Luboši, vás zdravím oba dva, respektive úplně všechny, protože samozřejmě nemůžu zapomenout na naše posluchače a taky čtenáře, takže já vám přeju krásný poslech, no a uvidíme, co si na nás Vítek připravil za témata.
2: To je takové, já to prásknu, to je takové, protože my jsme se samozřejmě z VK bavili před vysíláním, co bude to první téma, ale je to takové nahození útičky, jak se většinou dělá v médiích, jak ti hosti se tváří, že vlastně nevědí, o čem se bude bavit, a samozřejmě s těmi politiky, jak se většinou domluví vždycky před vysíláním, co se jich budou ptát, dokonce i na otázky, aby náhodou nějakého politika nezaskočili s nějakou kauzou. On se potom tváří, aha, vy jste mě tady nachytal, ale já vám na to přesto odpovím. Nicméně, my jsme se samozřejmě tak trošku dohodli rámcově, jaká ta témata budou, samozřejmě budou reflektovat i články na Aeronetu, které byly v minulých dnech tento týden od pondělka zhruba. Nicméně začneme blížící se událostí a já se obrátím nejprve na našeho hosta Lubomíra Volného. Dnes máme sice 1. května, jak jsme zmínili, ale blíží se 8. květen, druhý státní svátek, ale to více než kdy jindy vyvolává toto datum kontroverze s poukazem na srocení, já tomu říkám sjezd, říkám tomu srocení, případně let sudeckých Němců v Brně a s tím spojené historické reminiscence. Myslíš, Luboši, abych to zkrátil, že se jedná o další startovní výstřel jakési vyhecované formy nacifikace? Ostatně vidíme to nyní ve fanatickém vyhrocení na všechno kolem Ruska, bolševismus a tak dál, musíme jít do války, do boje. Takže tento sudeto-německý sled právě v Česku je další fáze tohoto postupu, nebo jak na to nahlížíš, na celou tu situaci?
3: Tak já to sám za sebe vnímám tak, že prostě ty snahy sudeckých Němců o revizi Benešových dekretů nikdy neskončily a ve své podstatě asi nikdy tak úplně neskončí, dokud bude, řekněme, Německo existovat, a tyhle lidé se vždycky budou snažit o to nějakým způsobem zvrátit to spravedlivé rozhodnutí, které učinil prezident Beneš po válce. Za mě naprosto spravedlivé, protože prostě Němci byli bezpečnostní hrozba pro tuto republiku, podporovali Adolfa Hitlera, masivně hlasovali pro sudetoněmecký Landsmannschaft v demokratických volbách, kde jsme jim umožnili hlasovat. Proto já také nesnáším přirovnávání třeba toho teďka kijevsko-ruského nebo banderovsko-ruského konfliktu k roku 1938, protože my jsme nebombardovali 8 let sudetské Němce. My jsme jim násilím nesvrhli jejich demokraticky zvoleného prezidenta a premiéra vládu. My jsme jim naopak umožňovali za první republiky svobodný politický projev. Dokonce prostě si mohli svoje zástupce volit do československého parlamentu tehdy. Takže tohle srovnání nesnáším. No a co se týká toho širšího kontextu, prostě ta Evropa směřuje jako k fašizaci, ne? V současné době jako k nacifikaci v tom klasickém slova smyslu, to znamená vyhrocený třeba nacionalismus jednoho státu nebo jednoho národu, ale směřuje k takovému, řekněme, EU náckovství, kdy se má vytvořit nějaký EU národ, který se prostě zase bude povzbuzovat k jiné formě sluníčkového a duhového a multikulturního nacismu, ale určitě směřujeme prostě, nebo respektive já už si myslím, že žijeme v korporátně fašistické době, která se ještě tváří jako demokraturní, už se ani netváří úplně jako demokratická, ale lidé to berou ještě jako, že prostě aspoň existuje náznak jako té demokratury, že občas něco můžou dovolit říct. A směřujeme milovými kroky prostě ke společnosti, která bude ovládána jednou pravdou, absolutní digitalizací a všemi věcmi, které s tím souvisí. No a ten sjezd, jak jsi to říkal, tureckých Němců, je prostě jenom pokračováním toho, co nikdy neskončilo. Jo? Tyhle síly vždycky budou usilovat o revizi tady těch věcí. K tomu si taky vytvořili v ODS své vlastní křídlo, třeba Petra Fialy, že? Protože to je sudeto německý manšuránský kandidát, kterému tyhle skupiny platili jeho politickou kariéru, jak v rámci ODS, tak potom v rámci celé České republiky, a nepochybuji o tom, že mají svoje příznivce a svoje agenty nasazené i v jiných stranách. Prostě takhle to za mě funguje. Ano, prostě ta společnost jako taková směřuje k totalitě, to je naprosto jakoby za mě teda nepopiratelné. A ten trend mě jakoby nepřekvapuje. Já spíš čekám, kdy natvrdo nám někdo oznámí, tak jako nám to teďka oznámil Pepa 107 Batman z Hradu, že prostě, jak se mi se taky psalo na Aeronetu, že česká otázka už je vyřešená, že se má prostě zrušit právo veta a česká otázka je tím pádem vyřešená, protože my už nebudeme mít do čeho mluvit. Jo? Takže tenhle trend je jako nastavený, ten trend je daný. Jedou v tom podle mě prakticky všichni, ať už patří do kterékoliv z těch skupin, o kterých třeba píše a mluví pan VK, protože ten cíl asi je jasný. Jo? Ta Evropa má zaniknout a má prostě tady vzniknout nějaká síla, úderná pěst proti Rusku, která to Rusko nějakým způsobem ovládne, tak, aby se mohlo pokračovat na Čínu. Takže asi tak, ať jsem krátký, aspoň trochu.
2: Jasně, my se obrátíme teď na pana VK. VK, Luboš tady zmínil ta křídla různá politická, ať se jedná o křesťanské demokratie, řekněme Ackermann Gemeinde, že, a nebo Saliger Gemeinde, co se samozřejmě záleží, že se sudečtí, řekněme, socialisté nebo sociální demokraté a tak dále. Potom tady připomněl turecké Němce, takové vtipná reminiscence o tom vlastně, že Německo za první světové války bylo spojené vlastně s Osmanskou říší, že byly ty dvě říše, že jo, které potom zanikly a které si potom Západ rozparceloval, ta území, ať se jednalo Irák, Kuwait, tady nebudeme zabíhat do těch podrobností, v podstatě o to taky šlo. Rozervání na kusy vlastně Francouzi, Britové a tehdy zrůstající Američané, tak si vlastně rozpracovali celý Blízký východ, úplně překreslovali mapy a tak dál. Ale Sudeten partaj a volby, a k tomu se chci právě teď vrátit a na to bychom navázali, to se tady vůbec nezmiňuje právě, že sudečtí Němci já jsem tady vyjel přesně ten výsledek, 89,57% volili pro Němce, to znamená Adolfa Hitlera v roce 1938, když tady byly ty poslední svobodné volby, které Luboš zmínil. Proč se tato událost vůbec nepřipomíná, jak by úplně někdo vymazal z toho diskurzu?
4: No, pro mě to je důsledek toho, co teď probíhá po listopadu 2024, po dosazení Donalda Trumpa k moci, který rozbíjí systém Pax Americana, který držel obruče nad Evropou, které spoutávaly nacismus a veškerý poválečný revanšismus. Měl jsem o tom několik přednášek, já to jenom zopakuju. V systémech řízení existuje systém takzvaného mocenství. Každá moc si vytváří něco, co si můžete představit jako tlakovou nádobu. To je mocenství. Je to nějaké impérium, je to nějaká vláda, je to nějaká moc. A platí. že každá moc, která začne unikat, to znamená začne odcházet, začne vyklízet prostor, tak v té nádobě vzniká vákuum. A na základě jednoduchého fyzikálního principu platí, že každý uvolněný prostor, kde vzniká vákuum, je okamžitě zaplněno jiným mocenstvím. Přesně to vidíme v těchto dnech, v těchto měsících v Evropě. Tím, jak odcházejí Spojené státy, po druhé světové válce z Evropy začíná bujet po celé Evropě nacismus, revanšismus, fašismus. Refašizační a renacifikační procesy znovu probublávají na povrch a protékají a dostávají se skrze ty spoutané obruče, které spoutávaly Evropu po dobu 80 let od konce druhé světové války. Je to ten proces a je to ten nejnebezpečnější proces, kterého jsme se mohli dočkat. Paradoxně. Paradoxně proč? Spojené státy jsou největší bezpečnostní hrozbou, nebo původní systém Pax Americana, největším systémem takzvané oprese a útlaku po dobu 80 let od konce druhé světové války, ale paradoxně jejich odchod z Evropy bude znamenat nasunutí staré moci k mocenskému systému řízení nad Evropou. To znamená, neonacistické a neofašistické systémy řízení se dostávají zpátky k moci v celé Evropě. Sami všichni to vidíte na vlastní oči, slyšíte to na vlastní uši a jenom si třeba neumíte vysvětlit, kde se to bere. Je to kvůli hroucení systému Pax Americana, který držel Evropu, můžeme říkat západní, ale po roce 89 celou Evropu v obručích tak, aby se nemohl vrátit takový ten leitmotiv Velkoněmecké říše, leitmotiv Velkopolského impéria, leitmotiv Velké Hungárie, leitmotiv Franské říše. Všechny tyhle ty neonacistické a samozřejmě leitmotiv Velké Itálie, který dneska reprezentuje paní Meloni. To znamená, tohleto všechno teď začíná probublávat na povrch kvůli tomu, že systém mocenského řízení Pax Americana, který držel všechny tyhle ty evropské mocenské systémy spoutané, proto, ne pro naše dobro, zdůrazňuji, pozor, ne pro naše dobro, ale proto, aby nekonkurovali americkému neonacistickému řízení Pax Americana, protože Pax Americana je prosazování zájmu amerického národního prediktora v Evropě. A německý nacismus, italský fašismus, maďarské jejich národovecké teze, velkopolské teze, ty by jim takzvaně lezly do zelí. Proto celou dobu po druhé světové válce a po roce 89 automaticky východní Evropa, po rozpadu takzvaného východního bloku, tak od té chvíle, od té doby, kdy Američané začali odcházet ze svých silových strukturálních pozic v Evropě, od té doby začíná v celém tomhle prostoru obrovská nacifikace, renacifikace a takzvaný revizionismus spojený s mohutným obrovským revanšismem. A ten revanšismus uvidíme v květnu v Brnu. V Brně. Proč? Oni, to je zásadní, oni nepoužívají české názvy pro názvy českých a moravských měst. Sudeťáci používají původní německé názvy. Brn, to je pro ně. Brn, to není žádné Brno. Neexistuje. Nikdy žádné Brno neexistovalo pro ně. A to, proč za tímhletím, jak Luboš říkal, stojí Fiala, no samozřejmě, protože my víme o Fialovi, na něho jsou ty svodky z roku 90-91-92, když se tehdy jakožto elef, politický elef, účastnil těch jednání v Brně při jednání takzvané Pan Evropy, což byl projekt po rozpadu tady východního bloku projekt Otty von Habsburského, že to je ta knížka, kde je právě ta úžasná fotografie, jak tam stojí na nádvoří toho brněnského paláce, teď si nemůžu vzpomenout na ten název, jak oni tam stojí vedle sebe. Stojí tam Bernd Posselt, stojí tam Otto von Habsburský, stojí tam pan Talíř z Lidové strany, KDU ČSL, a ještě tam stojí jeden panáček, a to je mladičký Petr Fiala, který drží aktovku v ruce, tašku. To je ta legendární fotografie. A to bylo tehdy, když Otto von Habsburský přijel tehdy do Brna a začal razit tu myšlenku pan Evropy, která nakonec se transformovala do Lisabonské smlouvy o prakticky 20 let později. To znamená, aby zanikaly takzvané, můžeme říkat, národní státní vlády, aby se veškerá moc začala přenášet na nějakou strukturu Evropy. Tehdy ještě Evropská unie neexistovala, existovalo jenom EHS, tak aby vznikla nějaká evropská struktura, na kterou jednotlivé státy přenesou veškeré své pravomoce, tak, aby bylo možné začít prosazovat systémy řízení takzvaných staroevropských elit poté, co Spojené státy budou vysáčkovány z Evropy. Je to proces, který vycházel od tehdejších evropských elit už od 90. let, které viděly velkou příležitost v tom, že Sovětský svaz byl poražen a tehdy naprosto chybně Otto von Habsburský očekával, že Spojené státy se stáhnou z Evropy, protože nepřítel na východě je poražen. Ale ona to nebyla pravda. On se v tom zmýlil. Proto tehdy ten projekt Pan Evropy byl urychlený a uspíšený, protože on to neodhadl. Spojené státy zůstaly v Evropě po pádu Sovětského svazu a ukotvili si unipolární systém Pax Americana, který existoval již předtím, ale jenom v rámci západní Evropy. Po demisi Sovětského svazu ten systém se rozprostřel po celé Evropě i po východní Evropě a de facto po celém světě, až s výjimkou teda několika málo států. A to, co je třeba si uvědomit, je, že to, co tehdy uvažoval Otto von Habsburský v rámci takzvané Pan Evropy, tak dneska má realizovat myšlenka Spojených států evropských. A to právě to, co prosazuje tak vehementně ten rozvědčík, který sedí tam u vás na Hradě v Praze. On to nemá ze své hlavy. On je pouze mluvící huba, mluvící tlampač. Jo, má nohy, má ruce, mluví a říká, co mu posouvají jeho poradci a především těm poradcům zase ti, kteří jsou ještě nad nimi. To znamená různí sponzoři a různé systémové struktury, které do jednotlivých států posílají svoje předáky, aby tady byl jeden prezident, aby tady byl druhý premiér, aby dělali tohle a tohle. To znamená, ti poradci nejsou tím mástři, ti loutkovodiči, kteří vodí, ti zase mají zase jenom svoje instrukce. Proto to, co řekl teď před několika dny Petr Pavel, že jediná možnost pro Evropu jsou Spojené státy evropské, že nic jiného nepřipadá v úvahu a že když na to přijde, tak ten proces proběhne stejně tak jako tak s námi nebo bez nás, jak on řekl v tom projevu v Litomyšli před těmi diváky v tom Lidovém domě. Tak to jenom znamená, že on je zpracovaný tím samým systémem jako Petr Fiala v roce 90, když přijel Otto von Habsburský a začal vykládat tyhle ty věci o pan Evropě. To znamená o federalizované Evropě, kde bude federální vláda evropská, která bude pro v úvozovkách dobro celého evropského lidu rozhodovat za celou Evropu. A kdo tam bude dosazený? No, podle původního plánu Američané odejdou z Evropy a k moci se dostanou ti, kteří řídili Evropu před koncem druhé světové války. To je celý. To je ten plán. A vidíte, on se realizuje. Američané odchází. Dneska Donald Trump oznámil, že chce tady odtud z Německa stáhnout 40% americké armády. obrovský skandál. Teď to řeší všechna média, teď úplně všichni šíli, možná jste to zaregistrovali, ten jeho návrh na stažení amerických vojsk, části amerických vojsk tady odtud. Co to znamená? No to znamená jenom to, co já tady říkám celou dobu, je to potvrzení mých slov, je to odchod Spojených států z Evropy po druhé světové válce. Je to uvolňování mocenského prostoru, který bude okamžitě zaplněn jiným mocenstvím. Jakým? Eurofašisty, euronacisty, degeneráty, lidmi, kteří nenávidí své národy, Evropčiky, všem tou největší chátrou, jakou si dokážeme představit. Samozřejmě v rámci blaha, v rámci dobra. A kdo bude mít jiný názor, ten bude umlčen. Na to mají nástroje. Před několika dny Evropská unie uveřejnila takzvané digitální ID, že aby to všichni používali, aby prý pro ochranu dětí. Ne, to není pro ochranu dětí. To je kvůli tomu, aby všichni ti, kteří se někde vyjadřují na sociálních sítích, aby byli identifikováni, který Karel tam řekl něco špatného, která Mařenka, která tam přišla, napsala něco špatného, závadného, aby věděli tenhle a tenhle ten řekl tohleto a tohleto. Tady už to funguje, že systém NetzG, že nenávist prostě na internetech, nenávist na sociálních sítích. Tohle to oni okopírovali do zákona DSA, který momentálně v poslanecké sněmovně tam u vás je připravovaný, že Markéta Šichtařová kvůli tomu utekla, ta složila mandát, když zjistila, že není vůle se postavit Evropské unii, že zákon na cenzuru internetu bude schválen v České republice, DSAčko, že jo. Co to je? No, je to ukotvování moci euronacistů a eurofašistů v Evropě poté, co v rámci mohutných revanšistických a revizionistických procesů se uchopí moci nad Evropou po mocenském odchodu Spojených států ze starého kontinentu, na čemž Donald Trump usilovně pracuje pod vedením Chabadu. To je celé. Takže já jsem to trošku protáhnul, bylo to hodně dlouhý. Já se Lubošovi omlouvám, že jsem mu takhle vzal spoustu času, protože on určitě k tomu také něco chce říct, něco dodat, takže já mu předám slovo a no, jako trošku to asi protáhneme, ale takhle bylo třeba říct, takhle to bylo třeba vysvětlit, aby to lidé pochopili, takže já předávám slovo.
2: V pohodě, já myslím, že Luboš bude rád, že i když budeš mít Luboši čas s námi vydržet i v rámci třetí hodiny nebo víceméně druhé hodiny od 21. do 22. hodiny, kdy nám budou volat posluchači, tak klidně budou moct směrovat otázky i na tebe, takže my budeme rádi, když s námi zůstaneš i potom. Každopádně VK tady hovořil o takzvaných leitmotivech, kdy se navracejí systémy mocenského nastavení zhruba před stolety, tedy před druhou světovou válkou. Vidíš to podobně, abychom tu debatu posunuli trochu do současnosti? Ta historie je velmi důležitá, možná někdy i důležitější než ta samotná přítomnost. Když nepochopíme minulost, jak se říká, že všichni to známe. Nicméně vidíš to podobně s odkazem na výsledek maďarských voleb a konec konců i čerstvě těch bulharských.
3: Počkej, já tady jenom dělám poznámky.
2: Takže... Já jsem si taky dělal poznámky, ano, přesně tak.
3: Maďarsko a Bulharsko.
2: Tak.
3: Já bych hrábl jako do historie trošku víc. Já jsem tady v tomhle takový, řekněme, ale myslím, že se s panem VK tady v tomhle, když to naťukneme, tohle téma i zhodneme. Ve své podstatě lidé nebo ty rodiny a mocenské skupiny, které drží moc globálně po světě, se aspoň v rámci toho západního světa nemění. Určitě jsme vyhubili jsme ty mocenské skupiny, které vládly v Jižní Americe, v Severní Americe předtím, než tam přišli Evropané. Ty jsme vyhubili a nějakým způsobem jsme to tam obsadili, ale ty mocenské skupiny, které vládnou třeba tady u nás v Evropě, tak podle mě to jsou lidé, kteří jsou opravdu do značné míry pokrevně a minimálně obchodně zpřízněny po staletí. Jo. Teďka zase vyšel nějaký článek, jak je ve své podstatě Donald Trump z 15. kolene bratranec s anglickým králem, který teďka nechal muslimy, myslím, na Ramadánu, za Ramadánu prostě svačit v Windsorském paláci, jestli se nepletu, a zároveň odmítl popřát křesťanům jako k velikonocům v Anglii. A možná, že to dělá opravdu, protože je ve své podstatě rukojmím několika milionů džihadistů, kteří, když dostanou pokyn, tak asi ten Buckinghamský palác srovnají se zemí prostě. Ale takhle to vnímám já, a to, co se mění, jsou jenom způsoby, kterými tyhle skupiny lidí nám chtějí vládnout. Takže to je můj názor, jako takhle to vnímám. Jo? Vyzkoušeli si na nás nějakým způsobem feudalismus, vyzkoušeli si na nás nějakým způsobem kapitalismus, vyzkoušeli si na nás nějakým způsobem částečnou demokracii. Občas nám museli uhnout, jo? Protože prostě ty podmínky byly takové, že nás potřebovali nás víc. Potřebovali nás, aby jsme jim tvořili ty armády, aby to fungovalo, tak nás nechali svobodně se nadechnout v rámci jednotlivých systémů, umožnili nám podnikat, cestovat a tak dále, naučili děti číst, psát a počítat, aby ty děti mohly potom pracovat v těch továrnách a tak dále a tak dále. A když už se jim to, když jim to přerůstalo přes hlavu, tak na nás vyzkoušeli občas nějaký nacismus, občas nějaký fašismus, občas nějaký komunismus. Ale to, že tihle lidé ve své podstatě jakoby opakují ty mocenské metody a postupy, akorát možná s jinými názvy a s jinými tvářemi, které nám předkládají, tak abychom neviděli, že to jsou pořád ti lidé ve své podstatě ti v tom pozadí, kteří nám tady jenom dosazují nějaké figurky, tak to je způsob, který ovládají, který umí, prostě mají k tomu neomezené zdroje, mají k tomu prostě psychologi, psychiatry, vědce. Ví, jak s námi manipulovat, ví, jak s námi, jak nás dostat tam, kam nás potřebují, a vždycky si akorát vyzkouší nějaký experiment na nějaké skupině lidí, jak budou reagovat. Já už třeba i teďka beru celou tu Trumpovu eskapádu jako okamžik, kdy oni taky věděli, že už je třeba tomu kotli trošku upustit, jako jo, vytvořit tam nějaké to vákuum a pustit tam třeba i tu náladu mocenskou jako lidovou, jo? Že vycítili potřebu, že třeba dát těm lidem zrovna nějakou naději a nechat je nadechnout, jako když se řeže závit, že? Prostě dvě otočky dopředu, jedna zpátky, vždycky se musí trošičku povolit. Takže
2: bylo krásně vidět třeba, že tě přerušilo, se omlouvám, u Baracka Obamy, yes we can, to bylo naprosto davové šílenství, taky lidi dali lidem naději, že něco se změní, a pak přišla finanční krize a jak to dopadlo a tak dál. Znamená, yes we can, to bylo takové průvodné heslo, že ano, přijde ta naděje.
3: Vždycky to dopadne stejně, vždycky, když dojde na lámání chleba. Teďka sleduju hodně těch youtuberů z Ameriky, kteří prostě podporovali Trumpa, Tucker Carlson a další, nevím, já teďka nevzpomenu, kteří prostě aktivně podporovali Trumpa, a teďka jsou úplně jakoby špatní z toho, že prostě podporovali člověka, který žene jakoby jejich zemi špatným směrem, nebezpečným, a ve své podstatě ubližuje celému světu. U nás teďka lidi vlastně zase si oddechli, protože si zvolili toho svého Andreje Babiše, protože na covidu už zapomněli, a Babiš, přestože ve své podstatě jede dál tu politiku takovou, jakou jela ta fialová vláda, ve své podstatě se nic nezměnilo. I díky tomu nám hrozí ruské údery na firmy, které u nás vyrábějí prostě drony pro Ukrajinu. Tak lidi mají pocit, že se něco změnilo, protože ta Ukrajina není v televizi a v novinách a na webu prostě od rána do večera teďka vyzdvihovaná, tak jak byla za toho Fialy, a občas se objeví i pravdivé informace o tom, jak ukrajinští vojáci nemají týdny a měsíce co jíst a pít, a že dochází k nějakým násilným odvodům a že se na Ukrajině krade. A teďka jsem četl nějaký článek dokonce na Army webu, nebo kde to bylo, že Evropa má zbraně na desetidenní válku, jako jo, nebo rakety na desetidenní válku s Ruskem. Mimochodem jsem narazil i na informaci, blahopřeji panu VK, protože na můj rozhlas.cz píšou, že českou dezinformační jedničkou je Aeronet, takže blahopřeju. Jako,
4: no, tak to je ocenění.
3: Popřání pro pana VK. No a takže to, já to teďka vnímám tak, že to jsou věci, které se řeší. V tomhle já třeba souhlasím s Davidem Icem. To jsou věci, které se řeší po staletí a možná po tisíciletí v nějakých vývojových liniích, kde ti lidé se postupně učili, jak ovládnout co nejefektivněji, co největší množství lidí. A pochopitelně ten rozvoj technologií jim v tom pomáhá a i když věřím tomu, že oni klasicky degenerují, jako vždycky degenerují ty mocenské skupiny, ve kterých potom už jde jako o přežití tím, že si udržujete tu moc a musíte likvidovat i svoje bývalé spojence a lidi, kteří pro vás pracovali a tak dále. To je nekompromisní, vždycky to tak bylo. Mě a bude, tak i když věřím tomu, že oni degenerují a debilizují sami, tak bohužel mají k dispozici takové zdroje, že pro ně pracují ti nejmocnější nebo ti nejchytřejší, nejvzdělanější a nejpoctivější lidé, kteří ani neví, že pro ně pracují, protože pracují na nějakém výzkumu, teďka třeba AI, ale já jsem spíš chtěl mluvit o psychologii, jo, a o psychiatrii, takže ti tisíce vědců po celém světě, aniž by to věděli, tak ve své podstatě pracují na budoucím zotročení svém i svých rodin a tak dále, protože poskytují neuvěřitelné množství dat těm lidem, kteří potom mají ty exekutivní zaměstnance a ty, kteří se chtějí dostat do toho vyššího kruhu a kteří se tam potom možná dostanou, když se osvědčí a tak dále, jako každá zločinecká organizace. Takže ta jejich možnost jakoby ovládat ty masy je teďka podle mě jakoby téměř dokonalá, jo? Protože oni už v těch lidech vyvolali takové pocity malosti a zbytečnosti a takové pocity strachu a studu, že většina lidí, i když absolutně nesouhlasí, věřím tomu, že absolutní většina lidí nesouhlasí s tím, kam směřujeme, tak nebude žádná spoura, nebude žádná revoluce, nebude vůbec nic, prostě lidi do toho mlýnku na maso prostě pojedou, budou se u toho radši dívat opravdu na ten mobil a tak dále, aby to neviděli, kam je to vede a přiznají si to až v okamžiku, kdy je třeba budou nahánět ukrajinští vojáci a ukrajinští policisté v řadách třeba policie České republiky u nás po ulicích tak jako nahánějí teďka prostě ty Ukrajince, kteří taky nesouhlasí s pokračováním války s Ruskem, nechtějí bojovat za Zelenského, nechtějí bojovat za Kyjev, nechtějí bojovat už ani za Ukrajinu jako takovou, nechtějí bojovat vůbec, chtějí jenom přežít. A po tisícovkách je tam loví jako zvěř, jo? Takže obávám se, nebo můj názor, nebo tak to vnímám já teďka, je to, že opravdu tady se mění ty metody, ale ti lidé a ty zájmy jsou pořád stejné. A souhlasím s tím, co říká jako pan Veka, protože to je nepopiratelný fakt, prostě v okamžiku, kdy v té mocenské struktuře vznikne kdekoliv, jakékoliv vákuum, tak se ho vždycky snaží někdo zaplnit. Jo? Ať už to je třeba na státní úrovni, že když prostě se uvolnila pozice v Africe, jo? Protože Američané a Evropská unie Afriku jenom ždímali, tak se tam objevilo nějaké vákuum, tak se tam objevili Rusové a Číňané, kteří začali té Africe jakoby pomáhat, takže tam získali nějaké pozice. Jo? Teďka vidíme útoky prostě Evropskou unii financovaných a vyzbrojovaných podle mého nejlepšího vědomí a svědomí muslimských teroristů, kteří se snažili o vojenský puč v Mali, který zmařili právě tamní jako ruské jednotky, protože ti malíští vojáci zase opouštěli své pozice a neby těch ruských jednotek, tak ten pokus o puč, který podle mě jako zosnovala Francie a Anglie s pomocí muslimských teroristů, by se zdařil. Takže tohle 100% funguje. Spíš bychom možná mohli s panem VK rozebrat, protože já jako každý máme nějaké vnímání toho slova, co to je fašismus a co to je nacismus. Ten nacismus máme my všichni jakoby spojený s tím vyhroceným nacionalismem, který v té době ti stejní lidé na nás prostě zkoušeli jako metodu k tomu, aby nás ovládli. Jo? Nebo řekněme, Němci byli takovouhle největší třeba obětí a tam se to, jak jsme viděli i na těch výsledcích voleb od těch sudetských Němců, tak tam to dosáhlo 90%, jo. Tak to byl takový ten nacismus. Teďka, jako jak oni to vlastně budou dělat, když chtějí mít půlmilionovou armádu Němci a do té armády se jim nepřihlásí skoro žádní Němci. Ve své podstatě se podle mě tam budou hlásit hlavně ti, kteří k tomu dostanou příkaz od muslimského bratrstva, protože dostanou příkaz nastoupit k Bundeswehru, aby prostě obsadili ty pozice, aby dostali co nejkvalitnější výzbroj, co nejkvalitnější výcvik a normálně jako ty mladé Němce k tomu, že mají být hrdí na Německo, nikdo dneska už nepřesvědčí, protože oni vyrůstají už jako třetí nebo čtvrtá generace v tom, že se mají stydět za to, že jsou Němci. Takže tam jim musí vnutit nějakou něco, co tu armádu oslabí, takže nějakou transgenderovou ideologii, nebo jim musí vnutit něco, co souvisí prostě s tím liberálním progresivismem, asi jim slíbí, že ty tanky budou jezdit na baterie a nevím, jo, a jejich střelivo nebude produkovat žádné CO2 a tak dále, tak dále. Ale s čím souhlasím je, že se dá velice jednoduše v současné době třeba přežít.

0: Ale samozřejmě tam jsou ty prvky toho, že to jde okamžitě využít třeba k rusofobii, zvlášť v tom Polsku, kde ty konflikty mezi
1: Jsou velice
0: Polskem
1: rychlé, ano.
0: a jsou jakoby historické. V Maďarsku to je takové zajímavé, já už začínám pomaličku věřit teorii, že tam se opravdu sfalšovaly volby a že sfalšoval Orbán ve prospěch Maďara, protože už byl unavený po 16 letech jako premiér, věděl, že by to měl těžké a tak si vybral svého nejdůvěryhodnějšího spolupracovníka ze své vlastní strany, poslal ho k opozici, za rok mu vytvořil maximální možnou nebo dokonalou výchozí pozici a ještě sfalšoval volby v jeho prospěch, protože ve své podstatě kromě toho, že Maďar chce přijmout euro, no dobře, tak Orbán byl zase vakcinační fanatik, že? Tak to prostě bylo, takže musí nějak sloužit těm globálním pánům. A kromě toho, že teďka jakoby rozjíždí takové ty prozatím jako zkušební balonky k tomu, aby rozvířil nějaké ty národnostní vášně mezi Slovenskem a Maďarském, tak ve své podstatě to, co prohlašuje a to, jak se chová a tak dále, asi nenechává ty liberály nebo ty progresivisty tak úplně jakoby v dobré náladě. Takže já ve své podstatě třeba, co se týká Maďarska, tak teďka jsem rozhodně spokojenější, než jsem byl, když jsem jako sledoval ten výsledek voleb a říkal jsem si právě, teda jsem si říkal, to ten Orbán byl opravdu tak strašný, že najednou se proti němu otočila ústavní většina. Já vím, že ten maďarský volební systém je takový komplikovanější a že to neznamená, že se proti němu otočilo třeba 70% jakoby lidí, ale prostě ústavní většina voličů se proti němu najednou otočila. To opravdu, jako ti Maďaři se nechali tak poblbnout, anebo prostě jak je to přece takový skok, kdy tam není, nejsou tam Není tam hladomor, jo? Nebankrotují tam, já nevím, 100 tisíce lidí a tak dále, to tam prostě, to se tam neděje. Ale Orbán si to mohl spočítat, že lidi už jsou z něho unavení, on už je z toho unavený, možná, že bude kandidovat na předsedu Evropské komise nebo ne, to se objevují takové informace, dezinformace, člověk neví, co to je. Ale podle mě tohle bylo normálně domluvené předání moci, na které prostě ti liptardi v Evropě skočili a Orbán jim tam dohodil člověka, se kterým teda nebudou mít tak úplně na růžích ustláno, jak si myslel. No a Bulharsko, to už vezmu jenom krátce, prostě Bulharsko, Bulhaři mají historicky pozitivní vztah k Rusku, jsou to taky hodně solidní teda vlastenci a hodně solidní národovci a taky se vždycky pohybovali na hraně toho zdravého, nezdravého nacionalismu, takže tyhle státy není tak jednoduché prostě multikulturalizovat. A přesto bych se vrátil k tomu, co říkal pan VK, jo? Já s tím souhlasím a i to tak vnímám, jako, akorát já to vnímám spíš jako návrat toho jakoby fašismu, to znamená totalitní kombinace soukromého kapitálu a státu. Jo? To je, jako, já tomu říkám korporátní fašismus, je to tak nějak jakoby dobře zní, který má za úkol prostě ovládnout ty lidi, jakýmkoliv možným způsobem, je úplně jedno jakým, jo, jestli tomu dají víc levicový socialistický podtón a podtext, anebo se budou tvářit jako konzervativci, jo, nebo něco podobného. A ten nacionalismus, jako nacismus, jak jste říkal, systémy řízení, jakože nacistický systém řízení, to chápu, to je úplně, jakoby, to je dané, to je v podstatě jedno, jestli to bude fašistický nebo nacistický systém řízení, prostě bude totalitní omezování svobody, jo, likvidace lidí, kteří nebudou s tím systémem souhlasit, zastrašování hlavně. Jo. Lidi prostě budou vědět, že nesmí vystrčit tu hlavu, prostě, protože jim to někdo usekne a tak dále. Akorát, já jsem četl ten váš článek, kde jste vlastně popisoval, že teďka úkolem třeba i Maďara může být to, aby vyvolal právě ty národnostní třenice, možná i nějaký konflikt, a potom, aby se do toho ta Evropská unie vrhla s tím, vidíte, my potřebujeme méně národní.

0: národních států, potřebujeme více centralizované Evropy, aby tady k těmhle jakoby nacionalistickým konfliktům mezi jednotlivými národy nedocházelo, což byla taková klasická vymývárna mozku pro to, proč má Evropa nebo Evropská unie vlastně zvyknout nebo vzniknout. Ale nedovedu si představit, jak to navlečou, jak to zkombinují s těmi státy, které už jsou fakt jakoby zdebilizované. Jo? Francie. Francouz nesmí být etnický Francouz nesmí být hrdý na to, že je Francouz. Prostě nesmí. Jo? Anglie, etnický Angličan nesmí být hrdý na to, že je Angličan. Prostě nesmí. Němec, Švéd, Fin, Nor, prostě. Oni nesmí být hrdí na to, ti původní občané nesmí být hrdí na to, že jsou příslušníky toho národa. Takže tam se bude muset vládnout nějakým jiným způsobem, než v těch státech právě jako je třeba Polsko, i to Slovensko, nebo to Maďarsko, nebo to Bulharsko, a dovolu si představit i to Rumunsko. Protože tam ti lidi ještě pořád si myslí, že mají právo na to být hrdí, že jsou příslušníky toho národa. Jo? Jako když se nějaký
1: Tak teď nám to nějakým způsobem vypadlo.
2: Vypadlo.
1: Luboš se připojí, ale já myslím, že možná ten míč, který VK na tebe poslal, tak bys na to mohl odpovědět, jak toho tady docílí. V rámci toho, protože on stavil do protikladu ty různé patriotismy na západě, ano. Že vlastně nemůžou být patrioti, na střední a východní Evropě můžou a jsou na to.
3: Protože o zbytek, jednoduché, o zbytek Evropy se nehraje, protože zbytek Evropy je hotový. Včetně tady Německa. Zbytek Evropy je hotový. Hraje se pouze o země skupiny V4, ve kterých je třeba provést destrukční procesy, destabilizovat etnické, takzvané etnické otázky. A je to proces, který pomáhají vyvolávat samotní politici. Podívejte se na Petra Pavla. On přijede do Litomyšle. On si tam sedne do toho společenského sálu a on je schopný říct, že Evropa nemá jinou budoucnost nebo nemá v podstatě jinou šanci nějak jako přežít a fungovat, než jsou Spojené státy evropské. A ještě k tomu dodá, že ten proces transformace Evropy do Spojených států evropských proběhne s námi nebo bez nás. Že je to dané. Nedá se tomu vyhnout, je to dané. A když tohle to někdo říká, že je to dané, tak to znamená, že už ví, že ty procesy jsou připraveny, jsou nachystány, o nich rozhodnuto budou realizovány, nelze jim zabránit. Jinak tyhle ty marionety dosazené k moci, tyhle ty loutky to jinak neříkají. Protože už mají od svých pánů, mají zkrátka vedení a vědí, že ten proces je tady tím způsobem nastavený. Proto já vím, že Luboš četl ten můj článek, já jsem za to velice rád, ale tam jsem to, myslím, zmiňoval, čeho se to týká. Týká se to zemí střední Evropy, právě jako je Maďarsko, jako je Polsko, Česká republika, Slovensko. To znamená vyvolat Benešovy dekrety, destabilizovat etnické otázky. Proto přijedou Sudeťáci do Brna. To je součást destabilizace české společnosti. Je to jednoduchý konceptuální nástroj. Chcete vyvolat etnické třenice, destabilizovat společnost? No tak vyvoláte duchy minulosti. Přivezete Sudeťáky do Kounicových kolejí v Brně, kde nacisté popravovali české lidi a moravské lidi a české a moravské vlastence. Chápete? Budou tam klást někde nějaké květiny nebo něco tam budou, prostě tohle to chápete, ale to je, znovu, je třeba říct, co ještě zaznělo na začátku našeho pořadu, při tom povídání úvodním, že přece zpochybňování Benešových dekretů nelze připustit, protože od nich rozhodl prezident Beneš a tak dále. Tady jenom bych jednu historickou vsuvku o dekretech, které podepisoval doktor Edvard Beneš, tak o nich nerozhodl prezident Beneš, o nich rozhodla postupimská dohoda. V postupimi vítězné mocnosti rozhodli o tom, že z Československa budou odsunuty všechny národnosti, pozor, nejenom německá národnost, všechny národnosti, které se podílely na okupaci a které se podílely na vyhlazování obyvatelstva a které podporovaly nacismus Adolfa Hitlera. A týkal se ten odsun, se týkal Němců, týkal se Maďarů, týkal se Poláků a týkal se Rakušanů. To znamená, nebyly to jenom Němci, čistě jenom Němci. Ten odsun se týkal čtyř národností. A proto je zvláštní a je to nebezpečné, že dnes se vyvolávají tyhle ty reminiscence minulosti, to znamená zvou se do Brnu, že jo, sudečtí Němci, aby tam, aby tam jenom tak přijeli třeba se podívat, ale aby v tom Brnu si udělali svůj výroční 670. sjezd. A aby tam po dobu těch 5 dnů, nebo teď se omlouvám, nevím, kolik přesně dnů to je, ty sudetoněmecké dny, myslím 5 dní, že to je, nebo 7 dokonce, aby prostě po tuhletu dobu probíhaly v Brnu sudetoněmecké dny. Chápete? Tím je to dané. To znamená vyvolávání duchu minulosti, snaha o otevírání Benešových dekretů, to samé, co říkal Petr Maďar, to znamená otevírat tyhle ty otázky, má jeden jediný úkol, rozvrátit stabilitu střední Evropy, minimálně těch čtyřech zemí v Evropě. To je ten hlavní cíl. O zbytek Evropy se nehraje. Vůbec ne. Zbytek Evropy je hotový, je vyřízený, je zglajšaltovaný. Takže takhle bych na to reagoval. No a já předám slovo a jestli už Luboš je zpátky, tak bychom se pustili do dalšího téma.
1: Ano, zaznamenali jsme, Luboši, jenom potvrzení, jsi tady, já jsem znamenal, že jsi přišel.
0: Já jsem tady, ale vůbec, abych pravdu řekl, nevím, kdy jsem vypadl, protože jsem se strašně rozkecal, tak vůbec nevím, dokdy jste mě slyšeli.
1: To je podle mě, jste slyšeli téměř dokonce, jak jsi hovořil právě o Bulharsku a o těch reminiscencích, co se týče patriotismu různého typu, charakteru a tak dále. Všechno jsme slyšeli téměř až dokonce, jo, takže to bylo i v pohodě v rámci té psychologie. Ale v rámci toho dalšího tématu možná, pokud na to budeš chtít samozřejmě reagovat, pokud ne, tak pustíme se do dalšího tématu. Mě právě tady napadlo, jak VK hovořil o Markétě Šichtařové, která ukončila svůj mandát, postoupila ho někomu jinému, já vůbec nevím, kdo místo ní je, já to tak nesleduju, možná vy to budete vědět, buď ty VK nebo ty Luboši. Nicméně to není tak důležité. Důležité je, že ona složila svůj mandát. Dovedeš, Luboši, nějakým způsobem identifikovat ty důvody, pokud ona se třeba i vyjádřila, já nevím, říkám, opravdu to nesleduju, ale my jsme se právě tady bavili o vzdoru v rámci nasunování agendy z Bruselu, z Evropské unie, kterým vlastně ona vytýčila určité mantinely, které nebylo možné udržet z jejího pohledu a proto právě rezignovala na tu svou funkci. Myslíš, že to byl ten pravý důvod, nebo co hrálo roli v tom jejím odstoupení z té funkce, z toho jejího mandátu?
0: No, já to opravdu nevím a nemám ani žádné zákulisní informace. S paní Šichtářovou jsem se bohužel nikdy v životě nepotkal, ani jsem s ní nekomunikoval, takže opravdu nevím, jaké jsou ty její důvody. Já můžu jenom říct, že na tohle gesto udělalo jako velmi pozitivní dojem a jediné, co můžu jako já říct, jak to můžu vnímat, je to, že si paní Šichtářová si uvědomila zbytečnost svého konání a možná i to, že kdyby chtěla něco opravdu změnit, tak by se musela pustit do boje s absolutní většinou, tak z 90% národovědecké vlastenecké scény a že by se jí ve své podstatě 100% stalo to, co se stalo třeba mě s Marianem.
1: No,
0: jo,
1: že to je taky důvod, proč jsem se tě na to ptal, právě protože jsi máš aktivní zkušenost s tímto bojem, tak to je právě i to, že jestli ty jsi neměl třeba i v rámci svého mandátu nutkání tu svou funkci složit právě z toho titulu, že vlastně musíš bojovat s... bohužel s velkým množstvím i lidí na alternativní scéně a tak dál a tak dál. Je prostě tam ta deziluze je, hraje dost významnou roli, si myslím.
0: Já jsem zase takový zapšklý chachár, jo? Takže prostě když už na to dojde, tak potom už mám chuť jakoby se rvat až do konce, ale dokážu pochopit třeba ženu, která má rozjetou nějakou profesionální kariéru, řekněme jenom tak obecně, že nemá ani tak úplně jednoduchý osobní život třeba, jako, a teď si do toho má vložit to, že by měla bojovat s lidma, o kterých si třeba myslela pořád, že by se to mohlo nějakým způsobem posouvat, a měla by do toho ještě obětovat svoji rodinu, svůj osobní život, a už si dokáže představit, dokáže pochopit, že ve své podstatě ta šance, že by něco změnila, je 0,0 nic. Jo? Ale pozor, to jsou jenom čistě moje spekulace. Jo? Já to říkám jenom na základě toho, že na mě to udělalo velmi pozitivní dojem, to, že bez jakéhokoliv nikoho neobvinovala, nic žádné, aspoň já jsem si ničeho nevšiml, prostě učinila nějaké rozhodnutí, které by 99% jako lidí, kteří vstoupili aktivně do politiky, neudělalo. Jo, z jakýchkoliv důvodů. A neudělal jsem ho ani já s Marianem a s Ivou. Takže já, jako za mě získala v tomhle, ode mě získala velký respekt, kdo u mě ztratil, byl pan Ondráček ze Svobodných, který se připojil k té štvanici z SPD, a kteří útočili společně na paní Šichtářovou, že v tom parlamentu dostatečně nepracuje, což já jako bývalý poslanec prostě tady zase klidně na ty svoje kolegy prásknu. Tam z 80% času, opravdu někdy z 90% času, nemusíte vůbec být, nemusíte vůbec nic dělat, nemusíte ani mačkat knoflík, protože se hlasuje o nesmyslech. Ve své podstatě jediné, co je vždycky důležité, jsou pozměňovací návrhy a finální znění nějakého zákona. Jinak to je všechno jenom šaškárna a je to jenom prostě divadlo pro lidi. Poslanec, já nevím, jo, třeba poslanec za SPD, který měl největší účast při jednání sněmovny, největší hlasování, vysoko přes 90%, byl pan Rozner, jo, který prostě jinak asi víme, jaký měl jakoby přínos pro obecně tu politickou situaci, ale vy buď to můžete dělat, tu práci, kterou od vás lidé skutečně očekávají, to znamená, že si můžete zjišťovat informace, můžete pracovat na nějakých návrzích, můžete komunikovat s lidma, tak, aby to mělo smysl do budoucna, můžete hlavně vyhledávat ty informace, ke kterým se lidé jinak nedostanou, a můžete si občas odskočit na nějaké hlasování, ale jinak ta práce toho poslance je neuvěřitelně prostě frustrující, nudná a nezajímavá, jo, přímo v té sněmovně. To je prostě, je to jedna velká šaškárna, tam jde o to si něco říct na mikrofon, natočit se u toho na video, hodit to prostě někam na nějaký TikTok, nebo na nějaký YouTube, nebo Facebook a tak dále, a vůbec nejde o tu reálnou politiku. A já prostě, pokud je člověk normální, a ještě k tomu má nějaký svůj osobní život a má nějakou svou osobní kariéru, která na té politice nezávisí, což paní Šichtářová má kariéru, která na té politice nezávisí, tak si dřív nebo později položí otázku, jestli mu to jakoby stojí za to, protože taky 80-90% poslanců alkoholiků nebo závislých na nějakých chemikáliích a tak dále. Jo. No to tak, to je prostě realita, jo?
3: Ano.
1: Jo, to byla taková kauza, kdy tam ty uklizečky našly ve stocích snad nevím, nějaké stimulující látky, hodně Viagry a podobného typu, ale samozřejmě právě i na záchodech zbytky, já nevím, kokainu nebo něco podobného.
0: Myslím, že by se tam udělali takové ty stěry, jak se občas dělají s kanalizací. Jo, by se tam udělali nějaké stěry z toho kanálu, co vyteká. ze sněmovny, tak by tam našli. Tam se to prostě opravdu nedá úplně přežít bez toho, aby si člověk nějakým způsobem pomohl, protože prostě tam na vás dopadne i ta obrovská, když něco chcete dělat, tak na vás dopadne ta obrovská frustrace z toho, že prostě neuděláte nic, jo? Děláte vůbec nic. A v okamžiku, kdy tam něco chcete začít dělat, tak narazíte, v první řadě narazíte na svoje stranické kolegy. Já si myslím, že to funguje napříč těma partajema, protože tam jsou lidé, kteří prostě, pokud se dostanete do nějaké takové politické funkce, už to nebudu moc rozvádět, tak ve své podstatě vy buď to přijmete první pravidlo politiky, nebo ho nepřijmete. Když ho nepřijmete, tak tím pádem to první pravidlo politiky nebude fungovat. A tak jako klub rváčů měl pravidlo, že neexistuje žádný klub rváčů, tak prostě politik má jeden jediný volební program. Být znovu zvolen. Jo? Tam neexistuje žádný jiný volební program, který se říká lidem. A druhý jediný volební program, který musí prosazovat, je prosazovat zájmy svých sponzorů. Těch, kteří mě v té funkci udrží, bez kterých bych já se do té funkce nedostal, takže třeba teďka u motoristů, prostě motoristé musí prosazovat zájmy pana Chlada, protože kdyby za nimi nestal pan Chlad, tak oni by se do té sněmovny nikdy nedostali. No? Ale Úsvit, kdy si měl zase prostě pana Hrličku, kmotra z ODS, který prostě vytvořil Úsvit demokracie, s tou mému Okamurou, a ti museli zase dělat věci, které panu Hrličkovi nějakým způsobem profitovaly. Jo? Buď třeba jenom tomu, že ho to bavilo, on často říká, že to dělá, protože ho to baví, ale spíš si myslím, protože z toho i profituje, jo? Takže potom dostane prostě Radim Fiala, dostane zakázky za 120 milionů od Andreje Babiše a my se nikdy nedozvíme, kolik z nich skončilo u pana Hrdličky, ale tak to prostě funguje. Takže za mě, jakoby pro paní Šichtářovou, že odstoupila jakoby z té funkce, jakoby respekt. Jsem trošičku zklamaný právě z pana Vondráčka, který se připojil k té štvanici, že jakože nepracovala ve sněmovně, protože nevím, co má jeden poslanec ve sněmovně dělat, jo? Protože mám tu zkušenost, když nemáte klub, když nemáte k dispozici sněmovnou placené asistenty a nemáte přístup prostě ke všem těm věcem, ke kterým máte přístup jako člen poslaneckého klubu, tak jako sepsání jednoho zákona, to víme z osobní zkušenosti, to je prostě 200-300 tisíc, když chcete, aby ten zákon byl jakoby hlasovatelný v tom smyslu, že nebude v rozporu s jinou legislativou. Jo? Protože my jsme si taky mysleli, jo, navrhneme tenhle zákon, no, ale pak, když jsme se s těmi legislativci bavili, tak oni vám řeknou, jo, jenomže to je problém, že tenhle zákon zasahuje do dalších 4-5 zákonů v jiných zákonnicích a paragrafech a tak dále. Takže vy tohle vlastně jako nemůžete ani navrhnout na schválení, protože to bude opravdu jakoby legislativní paskvil. Vy byste museli provést tady nějakou komplexní reformu a to my vám to napíšeme za 100, za 200, za 300 tisíc. A kde na to ten řadový poslanec, který je sám, má vzít? Takže nějaký návrh zákona od nějakého jednotlivého poslance je prostě utopie a úplná blbost. K tomu se musí dát dohromady zdroje stranické a zdroje toho poslaneckého klubu. No a protože ty zdroje stranické z SPD nedostanete, protože prostě nedostanete z SPD, tak si tam jako jeden poslanec můžete tak, já nevím, no, potom střelit láhev skotské, protože co vám jinak bývá.
1: No, nejenom skotské, ale třeba spíš nějakého jiného nápoje z Japonska. Nicméně, co se týče, teď se obrátím na pana VK, to je dost zajímavé, možná právě ten systém je nastavený tak, aby znemožnil nějakému řadovému poslanci navrhovat jakékoliv zákony vůbec psát, právě protože ta džunglovitá překomplikovanost je tak obrovská, že není možné v podstatě reálně ani navrhovat zákony. Možná právě ten systém je takto nastavený, aby to bylo v podstatě nemožné, ale k tomu se nechci vyjadřovat, aby ta naše debata nesklouzla z takového, řekněme, bulvárního charakteru, teď nakonec ještě pár minut před 9 hodinou. VK, asi poslední slovo, které dostaneš v rámci té první hodiny. Chci si zeptat, co myslíš, že je
3: lepší? Já bych jenom na to reagoval, že to ta nákladnost, ta náročnost, i ta finanční na přípravu zákonu vyplývá z toho, že ve všech zemích Evropy funguje takzvaná zastupitelská parlamentní demokracie, která je o soutěži politických stran. A předpokládá se, že ty návrhy budou navrhovat politické strany se svým financováním získaným z voleb. To znamená, tam se vůbec neuvažuje o tom, že někde se objeví jeden poslanec, aktivista. To je tak schválně udělané. Proto Rychetský tak křičel tenkrát, že běda tomu, kdo by se snažil zpochybňovat takzvané jádro ústavy České republiky. A jádro ústavy podle Rychetského je, že Česká republika je zastupitelskou parlamentní demokracií založenou na pluralitním systému politických stran. Tečka. To znamená, že no a ten systém politických stran je systém zkorumpovaný. Proč? O tom jsem hovořil před několika našimi pořady, několika týdny, kde jsem to vysvětloval. Politická strana nemůže udělat výsledek, a Luboš to potvrdí určitě, nemůže udělat výsledek, když za sebou nemá obrovské, mohutné, pevné financování. Neudělá výsledek. Nedokáže se dostat na billboardy, nedokáže se dostat do televizí, nedokáže se dostavit do rozhlasu a jakýchkoliv médií. Neudělá ten výsledek bez peněz v parlamentní zastupitelské demokracii, kde je systém takzvaných pluralitních stran, se nedá udělat výsledek bez velkého finančního zázemí, rovná se sponzoru. To znamená, ten systém je záměrně takhle nastavený, aby nemohl se stát, nebo nemohlo se stát, že nějaký jeden konkrétní poslanec se takzvaně utrhne ze řetězu, začne navrhovat vlastní zákon, který bude tak jednoduchý, že ho napíše každý a nebude to stát nic, nebo to bude stát jenom 0,0 něco a on ten návrh navrhne a teď budou jednotliví poslanci takhle z řetězu utržení, budou navrhovat jednotlivé zákony. No, to by se jim celý ten zastupitelský parlamentní systém rozsypal, protože strany a partaje by ztratily svoji moc. A ti, kdo kontrolují partaje, kontrolují politický systém. A kontrolovat 2, 3 nebo 4 partaje v zastupitelském systému je snadné skrze různé kmotry, že? To je snadné. Ale kontrolovat 200 samostatných poslanců je nemožné. Vy nemůžete řešit 200 poslanců každého jednotlivě v nějakém systému, například Národního shromáždění, který byl v Československu do roku 89. To znamená, nebo 90, do těch voleb 90, že? A ten systém zkrátka demokracie, takzvaný zastupitelské demokracie, parlamentní, kde soutěží politické strany a nikoliv občané v rámci takzvaného národního pléna, že plenární zastupitelé, jako bylo třeba v rámci Národní fronty. To znamená, ten systém je nastavený principiálně tak, aby poslanec nemohl nic, naprosto nic, aby moc drželi politické sekretariáty jednotlivých partají. Luboš k tomu něco možná řekne, já myslím, že potvrdí to, co říkám, no a potom se pustíme. Nebo nepustíme, bude přestávka, že jo, dáme si taky nějakou jednu písničku, takže ještě předávám slovo.
1: Tak, Luboši, to je reakce před přestávkou. Vydržíš ještě s náma, možná otázka, vydržíš s námi do té 22. hodiny?
0: Určitě, z radosti, tak to prostě je, tak to funguje. Když za váma nestojí kapitál, tak nebude žádný politický výsledek, no a protože máme systém 5% prostě, hranice do parlamentu, tak ta pravděpodobnost, že tam pronikne někdo, nějaká štika z nějakého rybníku je úplně minimální, protože musíte projít nějakou stranickou soutěží a v rámci té stranické soutěže první, co musíte projevit, je absolutní lojalita. No, my bychom se taky nestali poslanci, kdybychom nebyli absolutně lojální k Okamurovi v době, kdy jsme mu prostě věřili. Akorát bychom měli tu výhodu, že jsme se už předtím jakoby domluvili s Marianem i s Ivou, že uděláme všechno pro to, aby jsme uspěli, ale pokud zjistíme, že se tam dělají nějaké křivárny, takže v tom jakoby dál pokračovat nebudeme, ale to jsme pochopitelně v té době Okamurovi neříkali. No, takže ano, naprosto to potvrzuji, bohužel to tak prostě je a obávám se tak nějak, že se s tím politicky už nedá nic dělat. No.
1: Tak fajn, takže si všichni dáme saké a pustíme se do písničky. A bude tady přestávka, dáme si 2-3 písničky, Helenko, a potom budeme pokračovat. Nicméně, Luboši, jenom, abyste, jak to chodí u nás, vydrž přes písničky, nezavěšuj, vydrž na telefonu a po písničkách tady budeme všichni, zase se vrátíme, jo, a normálně budeme pokračovat tak jako teď, takže úplně v pořádku takto. Tak fajn, zahrajeme se, Helenko.
2: Ano, písničky mám připravené, a to písničky na přání posluchačů. Nejprve přání od fanoušků skupiny Abba Jaga. Perfektní písnička z alba Kucí z Prahy 2025 s dokonalým textem. Prezident. Písnička dozněla, přesto zatím nemáme volajícího. Připomínám tedy ještě jednou telefonní číslo. Telefonní číslo do studia Helen je 721 557 022 a my v tuto chvíli už volajícího máme. Jsme tedy připraveni, můžeme položit otázku. VK, Vítku, Luboši.
3: Ano, určitě ano.
1: Tak jsme tady všichni skvěle.
2: Pak tedy dobrý večer, jste ve vysílání, ptejte se.
4: Dobrý večer, dámo a pánové, přeji. Já bych měl takovou trošku jinou otázku, ale souvisí to hodně s tím, co říkal Lubomír Volný. A chtěl jsem se ptat právě jeho, jestli, a pana Véka samozřejmě taky, jestli má nějaké informace, jak se vlastně do té společnosti vlastně indukuje ta hloupost, že ty lidi nejsou pozorní, že nedávají pozor, co se děje, že jim je to jakoby jedno, a asi jste všichni viděli film Absurdistán, tam je řečeno, že se to stane v roce 3000 něco, ale jedno v francouzském deníku bylo napsáno, že se to už stane v roce 2050, což je jako docela blízko, tak jsem se chtěl zeptat na nějaké ty vlastně věci, jak to funguje a co vlastně způsobí to, že ty lidi se takhle chovají a vlastně je jim úplně jedno, co bude, a vlastně nedávají vlastně pozor na to, co se děje. To jsem se chtěl zeptat, jaké jsou ty nástroje a jak to třeba vnímáte, jak se mění v průběhu času. Děkuji vám a hezký večer.
2: Děkujeme.
1: To znamená určitá infantilizace společnosti, řekněme,
3: tohleto nejlépe popisuje tzv. Calhounův experiment, to znamená genealogie vývoje společnosti uzavřené v určitém prostoru, kdy po nadobytí blahobytu dochází k degeneraci, k nezájmu o svůj prostor, k vymírání celé populace, k nezájmu o rozmnožování a tak dále a tak dále. Ale ta otázka byla mířená v první řadě na Luboše, takže on musí dostat první slovo, abych nepředbíhal.
1: Luboši, tvá reakce.
0: No tak já se zdržím v oboru psychologie. Já si teďka hodně ujíždím na jungovské psychologii, protože jsem taky jakoby hledal nějaký ten základní princip, od kterého se odrazit, proč se to všechno děje. Jo? Těch experimentů je celá řada. S tím Calhounovým experimentem trošku souvisí i ten Crissy experiment, že? Jo, to ve své podstatě je podobný princip, jakmile prostě dostanou savci zřejmě dokonalý prostor k životu, žijí v ráji prostě a mají úplně všechno, tak nějakým způsobem ten život, který nemá důvod bojovat o existenci vymírá. Je na to takové i krásné přísloví, doufám, že úplně nesprzním. Těžké časy dělají silné muže, silní muži dělají dobré časy vytvářejí slabé muže, slabí muži vytvářejí špatné časy. A takhle se to jakoby opakuje v historii lidstva, proto i upadají různá impéria a tak dále. Akorát, že já se obávám, že my se teďka blížíme jako díky té technologii do toho období, kdy ve své podstatě ti silní muži, dámy prominou, ti silní muži ve své podstatě jakoby nebudou mít šanci, jo, existovat, protože prostě ta unifikace společnosti se vydá vydá směrem, jo, k feminizaci těch mužů i těch barbarů, kteří teďka mají třeba použití k přesídlení Evropy a tak dále. Ale jinak, co se týká jungovské psychologie, promiň, tam jsem došel k takovému jakoby principu, který by tohle všechno mohl jakoby v rámci lidské psychologie učovat, a to je princip persony, princip masky, kterou my všichni nosíme. Jo, akorát, že někteří mají to štěstí, že se k ním dostane ta informace, že tu masku nosí, a díky tomu můžou tu svoji vlastní masku zkoumat, a k absolutní většině lidí se tato informace nedostane, protože děti se učí číst, psát a počítat jenom a nějaká jenom proto, aby mohli prostě pracovat, ne proto, aby z nich vyrostly svobodné lidské bytosti, takže tyhle věci se neučí, tyhle věci se jenom zneužívají prostě proti lidem. A ten princip je takový, že se v podstatě každý musí nosit na veřejnosti nějakou masku, proto, aby ho přijalo to jeho okolí, aby ho nevyobcovalo z toho jeho klanu, protože kdysi to znamenalo prostě smrt, že? V okamžiku, kdy váš klan, vaše tlupa vás za vaše chování vyobcovala, tak jste prostě neměli šanci přežít. Tam nešlo o kvalitu života, tam šlo o to, že jste prostě umřel. Takže lidé se učí nosit různé masky. Různé masky se nosí učit muži, různé masky se učí nosit ženy, ale společně musí nosit takové masky, které neohrožují jejich přežití v tom klanu z hlediska toho, kdo ten klan řídí, ať už je to jedna osoba, nebo je to nějaký politický systém. A problém té masky je takový, že člověk chce dělat nějaké věci, které jsou jakoby společensky trestané a nepřijatelné, třeba i politicky, jo? Nebudu se teďka věnovat jakoby těm věcem, jako půdovým záležitostem a náboženství, ale řekněme, budeme se bavit teda politicky, jsou prostě nepřijatelné. A ten člověk se musí rozhodnout, jestli si projde tou nepříjemnou, strašně brutálně těžkou a vlastně fyzicky úplně bolestivou situací, kdy si řekne, já to takhle nechci, ale nemám odvahu s tím nic udělat, jakože jsem ve své podstatě zbabělý. A proto si přiznám, že jsem zbabělec a budu žít podle těch pravidel. A ten pocit toho studu, že se stydí sám před sebou, že nemá tu odvahu, je tak velký a tak silný nápor na tu psychiku, že ten člověk raději přijme to, že s tím vlastně souhlasí. No? A to je jeden z těch principů, který je proti nám v současné době. Teďka ani nevím, jestli vysílám. Halo, jsme tam?
1: Jsme tam v pohodě, slyšíme tě úplně.
3: Ano, ano.
0: Že to je tak silný, protože stud je nejsilnější negativní emoce, kterou člověk může mít, protože to je agrese obrácená dovnitř vůči sobě, vlastní agrese. Je to nejhorší negativní emoce, kterou můžete prožít vy, když se opravdu stydíte. Je toho ještě horší než strach, který s tím jakoby ale spolupracuje. A na tom, to je krásně vidět, jak se to prostě zneužívá, to jsou všechny ty zostuzovací kampaně prostě proti lidem, kdy oni se snaží někoho třeba i zhodit před vámi, aby vy jste měl strach se s tím člověkem nebo s tou ideologií nebo s tím nápadem totožnit, protože budete mít strach, že oni budou zostuzovat i vás, ale vy sám sobě zase nechcete přiznat, že jste vlastně jakoby, že nemáte odvahu, ne že jste zbabili, ale že nemáte odvahu, že nemáte sílu v ten okamžik se tomu postavit, takže vy to vlastně radši jakoby přijmete. No? Takže tohle je ten základní psychologický princip, a dokud si lidi prostě neuvědomí, že mají tu masku, proto oni nedokážou třeba ani jít za plentu a volit v tajných volbách někoho, koho by ve své podstatě volit chtěli, protože ta jejich maska, se kterou se ztotožnili, že to jsou jako oni, tak ta maska jim to nedovolí.
3: No, já jsem tohleto už, myslím, také četl, to je Jung tomu, myslím, říká indukovaná konformita, a indukce konformity je opravdu odporná v tom, že nutí lidi Minimálně tady podle Junga on se na to dívá v tom pohledu, že psychologické jádro člověka id je v podstatě povýšeno, nebo takto. Část idu je v podstatě jako naše pudové jádro, kde ale je zakotveno i naše snaha o sebezáchovu. To znamená, id je to naše jaderné já, to znamená chtíč, touha, láska samozřejmě také, všechno to, co bychom chtěli, to, co bychom chtěli dobrého, zlého, to všechno je id. Na druhé straně je superego, kdy superego se snaží z pohledu vyšší spravedlnosti všechno dělat správně, podle zákona, podle pravidel, to znamená, jak se mají lidé chovat, že jo, nepokradeš, nepomluvíš, nesesmilníš a tak dále, různá přikázání, to znamená, to je superego. A mezi tím superegem na jedné extrémní straně a mezi tím idem na druhé straně uprostřed je naše ego, které funguje jako balancer. No a podle Junga, když dojde k indukci konformity, tak to ego je posunuté prudce doprava k superego. Člověk přestane mít pud sebezáchovy. Snaží se vycházet více vstříc egu. I přesto, že stát člověka nutí do války, do sebezničení. Jdi a bojuj proti Rusům. Hurá, hurá do války proti Rusům. Ten člověk by měl vědět, je to ohrožení národa, ohrožuje to mě samotného a id by ho měl varovat. Ale vzhledem k tomu, že ta indukce konformity posunula ego silně blíže k superegu, tak ten člověk už to nevnímá. On už to nedokáže vnímat. On převezme tu propagandu a on se změní. On převezme hodnoty superega. To znamená nasunovat migranty, ano, to je správné, to je dobré. Jít do války proti Rusům, ano, to je správné, to je dobré. Očkovat se, protože vakcínky pomáhají, ano, to je správné, to je dobré. A ten člověk je aktivní natolik, že teď začne o těchto pravdách superega přesvědčovat i své vlastní děti, i své vlastní příbuzné. A velice intenzivně. Proto to, co říkal Luboš, je, to by se mělo někde prostě napsat, vytesat do kamene, protože takhle to opravdu funguje na naší společnost a vidíme to všude kolem sebe. Nejenom tam u vás, ale i tady v Německu úplně stejně. Tady Němci jsou doslova zgleichschaltovaní. Tady všichni vědí, kde je problém. To není tak, že Němci nevědí, že je problém s migrací, která ohrožuje tady lidi na ulicích. Všichni to vědí, ale nikdo to neřekne. A ten posun toho ega směrem k superegu podle Junga je tady potvrzen, protože ti Němci tady chodí pořád volit ty strany. Pořád dokola. Jako u blbejch, které tenhle ten stav tady zapříčinili. CDU, CSU, SPD a Zelený. Pořád dokola. Pořád. Proto tenhle ten systém, jak je nastavený, je ubíjející a alternativa, ta by v podstatě měla dokázat právě tohleto, co tady děláme v těch našich pořadech, píšeme články a vysílají se pořady, že bychom měli dokázat u těch lidí chňapnout to jejich ego a posunout ho zpátky doprostřed zhruba mezi jejich idem a superegem, tak, aby začali znovu normalizovat své životy a chovat se normálně a získali zdravý pud sebezáchovy. Protože každý, kdo má zdravý pud sebezáchovy, tak musí vědět, že to, co se děje teď v Evropě, nás vede ke třetí světové válce, vede nás ke konfliktu s Ruskem. A musí vědět od roku 2015, že probíhá plán takzvaného velké náhrady, takzvaný The Great Replacement, pomocí migrantů. Tohle to všechno probíhá v Evropě a lidé by to měli vědět a měli by proti tomu bojovat, ale především měli by proti tomu, když už jdou k volbám, měli by proti tomu volit ty odpovídající strany, které by to měly mít minimálně ve svých volebních programech. A vidíte, a většina jich nejde, protože tady už přichází ke slovu ta moje koncepce, které já říkám koncepce nákupního vozíku. Ta je, má hodně souvislost s Jungovou indukovanou konformitou. Koncepce nákupního vozíku spočívá v tom, že každý člověk od narození až do smrti si táhne nebo tlačí před sebou nákupní vozík, ve kterém má v podstatě všechno to, co by v životě chtěl a to, co ho zároveň zatěžuje. Má tam svůj dům, má tam tu hypotéku, má tam auto, má tam dovolené v Chorvatsku, má tam rodinné závazky, peníze, které nacpe do dětí, když je vychovává, má tam svoji manželku, všechny náklady na rodiče a tak dále, všechno, co má, tak si táhne a tlačí v nákupním vozíku celý svůj život. A ten člověk během toho života se rozhoduje pouze jedné jediné věci. Ten stát, ten, kdo je u moci, co mu udělá s tím vozíkem. Několik věcí se může stát. Za A, stát mu pomůže tlačit ten vozík. Pomůže mu. To znamená, ulehčuje mu například splátky hypoték, nízké úroky, podpora bydlení, to znamená tlačení toho spotřebního vozíku, stát mu pomáhá. A nebo obráceně, stát mu hází klacky pod nákupní vozík. Tomu člověku se táhne ten vozík hůře a hůře. Zvyšování daní, zhoršování životní úrovně, zvyšování poplatků, regulace, byrokracie státu, zhoršování podmínek pro podnikání. Tohle to všechno stěžuje tlačení nákupního vozíku. Další věc. Stát může do toho vozíku dokonce sahat a dělat nějaké věci, buď dobré nebo špatné. Buď do toho vozíku občas něco přisype, něco dobrého tomu občanovi. Například peníze, příspěvky, přídavky, nějaké prebendy a člověk je rád a tlačí vozík. Je rád, že mu tam něco přibylo. Ale taky mu tam ten stát může přisypat něco, nějaká břemena, která se už tomu občanovi vůbec nelíbí. Zvýšené odvody, nějaké povinnosti, utažené šrouby zákonů, tohleto všechno mu nahází do toho vozíku a zase se mu těžko táhne ten vozík. A volby potom probíhají a dopadají takovým způsobem, že ten člověk se řídí podle toho, kdo z nabídky kandidátů a kdo z nabídky politických stran nabídne tomu člověku ulehčení tlačení vozíku. A to jsme viděli v Maďarsku. V Maďarsku kvůli ekonomickým problémům zvítězil Péter Maďar a Orbán byl odeslán do politického důchodu. Protože ten maďarský volič, který tlačí ten vozík, neslyšel na argumenty Orbána, že je třeba zachránit národ, je třeba zachránit vlast, Ukrajina hrozí, že zatáhne Maďarsko do války. Tyhle ty důležité věci, které by lidé měli akceptovat a měli by je slyšet a měli by podle něj volit, na ně Maďaři vůbec neslyšeli. Vůbec. Slyšeli na něco jiného. Slyšeli na to, když jim Maďar říkal, že jim zlepší jejich ekonomickou situaci, že jim ulehčí tlačení jejich spotřebního vozíku. Podle toho se Maďaři rozhodli tak brutálně, obrovsky. Proto to je ta moje teorie nákupního vozíku, abyste tomu pochopili, jak to funguje. Takže to je všechno, co jsem tomu chtěl říct. Máme 21.30, takže ještě máme půl hodiny do... Nebo jsme už to vlastně přetáhli, že jo? Hodně jsme to přetáhli. Takže já předám slovo tobě, Vítku, anebo Lubošovi, jestli ještě něco komu chce říct.
1: Ne, ne, já tě nebejka doplním, jak jsi říkal, s tím nákupním vozíkem, že člověk tam má, kromě teda hypotéky, domu, auta, tak má svoje děti. manželku a tak dále, tak si ještě vynechal Milenku, je tam mají, ale tu si může odepsat zdaní případně.
3: Jo. Si může odepsat, jako Trump platil, Trump. Že jo.
1: 30 milionů platností, ale to je zase něco jiného. Tak půjdeme do dalšího posluchače, máme. Jestli máme.
2: Ano, dalšího volajícího, který netrpělivě čeká. Pojďme tedy k další otázce. Hezký večer.
5: Dobrý večer všetkým. Ku tomu Pávkovi a jeho prejavu ohľadne európskych štátov spojených, vám len poviem, často sledujem, alebo sledoval som veľa tých prieskumov na Facebooku alebo aj diskusí a v drtivej väčšine to vaši spoluobčania odmietajú asi tak, že z 20 000 je 18 000 proti a 2 000 je za, takže 18-2. A ku tomu nákupnému košiku vám poviem len toľko, ja osobne je pre mňa nákupný košik dôležitý, ale ešte dôležitejšie je pre mňa to, aby som zvolil takú vládu, ktorú v budúcnosti môžem kritizovať. Teda ten vozík je u mňa až na druhom mieste. A toto by si presne mali uvedomiť aj ostatným naši spoluobčania a mali by sme ich ku tomu všetci motivovať, takže takto to vidím ja, že v budúcnosti, aby som tú vládu, ktorá mi obmedzí ten, vlastne rozumiete, ten nákupný košík, aby som nemal zatpané ústa, lebo potom už to bude v prdeli. Prajem pekný večer.
1: Tak dáme na střídačku teď slovo Lubošovi.
3: Ano, je to tak. Ano, Luboš.
1: Luboši, jestli máš nějaké postřehy tvé.
0: Já jsem si zase po delší době uvědomil, jak je slovenština krásná, takže to byl příjemný zážitek. No a ta moje reakce je taková, že ani pan VK, ani já, který ve své podstatě s tou teorií toho nákupního košíku souzním, netvrdíme, že takový jsou zase všichni. Jako jo. Problém je v tom, že to je psychologický princip, který prostě funguje na většinu společnosti a nedá se s tím nic dělat. Jo, bohužel to tak prostě je. Ta moje jungovská fáze je teďka taky postavená hodně na tom, že když se tam člověk počí trošku víc do hloubky, tak si uvědomíte, ale uvědomíte, ne že to víte, člověk spoustu věcí ví, ale dokud si je neprožije, dokud je nepochopí, dokud si je opravdu neuvědomí, tak to má jenom třeba jako nějakou poučku nebo jako nějakou definici v hlavě, jako archiv. Dokud jsem nepochopil, co v tom Archimedovém zákonu. A s tím Jungem je to úplně stejné v tom smyslu, že ono to pak souzní prakticky s každou mystickou filozofií. Jediná cesta k tomu, aby se člověk osvobodil, je to, že změní nejdřív sám sebe. U toho Junga se to nazývá tak, že si uvědomí, že nosí tu masku, začne pracovat s těmi stíny a osvobodí sám sebe. Je to příjemný i strašně nepříjemný proces, jo? Strašně vás to osvobodí a na druhou stranu vás to strašně jakoby zarazí do země, protože vědomíte, že 99,999% lidí okolo vás to nikdy neudělá, protože jim to nikdo neřekl. Proto já jsem vždycky byl jako učitel, jako dítě strašně smutný z toho, jak se u nás učilo. A poslední dobou jsem z toho ještě víc hotový, protože opravdu ve své podstatě to školství je jenom příprava na otroctví. Nic jiného. Tam není jakýkoliv náznak toho, že by se měla rozvíjet svobodná osobnost toho skutečného člověka, právě protože ta se rozvíjet nesmí. Ta se musí úplně zašlapat, takže se o tom musí mluvit, jakože ve skutečnosti nesmí, protože se dětem nesmí vysvětlovat psychologické principy, vývojové, evoluční psychologie, v čem je jiná u mužů, v čem je jiná u žen. Nesmí se dětem říkat, jaká je distribuce IQ a bohatství globálně, protože se prostě nesmí dávat tyhle dvě věci, které spolu jednoznačně souvisí do souvislosti, že provalo nějaké teorie o tom, že všichni lidé jsou stejní, protože všichni lidé před Bohem a stejní nejsou. Takže to se nesmí učit. Ale my se děti nesmí naučit, jakoby, jak říkám, já jsem jakoby teďka v tom Jungovi, možná to někdo vysvětluje i podobně, já jsem jakoby odešel od Freuda, protože ten Freud to měl všechno směřované vlastně jako k nějakému pudovému sexuálnímu traumatu, když to ten Jung to rozebírá i z jiných oblastí, takže proto mluvím o té jungovské psychologii s tím, že pokud je nějaký jiný systém, tak se o tom můžeme pobavit, ale tam mě se líbí prostě to, že když si člověk uvědomí, že nosí tu masku a proč ji nosí, tak si ve své podstatě může potom odpustit i to, že má strach. Jo? Ten člověk si může odpustit, že se bojí, že ho ta moc přejede a nestydí se za to sám před sebou. A naopak ve své podstatě, když to integruje, tak je připravený. Já to nerad teďka říkám, protože ale, jak on tam říkal, Tylovo, přeskoč, přelez, ale nepodlez. A Cimrman říkal, klidně i podlez, ale potom se zase narovnej. A to je ve své podstatě to, co člověku umožňuje to, když zpracuje ty svoje stíny, tak si uvědomí, že opravdu jeho jedinou možností není spáchat sebevraždu tím, že půjde proti tomu systému, že si může přiznat, že nemá odvahu nebo nemá zdroj, nemá zkušenosti, nemá schopnosti teďka s tím systémem budovat, ale umožní mu to přeskočit tu fázi, kdy se podvědomě raději stotožní s tím, co mu ubližuje, a začne to aktivně přenášet právě třeba, jak říkal pan VK, na svoje děti. No, takže to jsou právě ty principy, které jsou proti nám. Nesmí se naše děti. A musíte se je dozvědět vy, až je vám třeba 50, 60 let, až už budete zase ten starý, kterého ty děti nebudou poslouchat a tak pomele jakoby dokonce. Takže ani pan VK, ani já netvrdíme, že všichni lidé jsou stejní, ale bohužel ty principy prostě fungují, protože na tom pracovali statisíce psychologů, psycholožek, psychiatrů, neurologů, neuropatologů. Aniž by věděli, že pracují na svém budoucím zotročení, tak každý z nich udělal tu mrávenčí práci. Někdo tomu nasadil jakoby tu korunu, ať už to byl Jung nebo kdokoliv jiný, vysvětlil ty principy. A ty principy bohužel v okamžiku, kdy se dostanou do špatných rukou, tak prostě budou vždycky použity proti lidstvu jako takovému, že? Při lidstvu jako takové má být ovládáno a prostě nějakou entitou, nějakou elitou, která to má řídit. Jo. Takže asi tak prostě je super, že slovenština je tak krásná a je super, že lidi o tom takhle uvažují, že nejsou všichni stádní. Je třeba si přiznat, že bohužel ten systém prostě funguje, protože je profesionálně vedený, technologicky zpracovaný a za 10-15 let, jestli do Einsteinovy čtvrté světové války, kde on říkal, že neví, jakými zbraněmi se povede třetí světová válka, ale ví, že ta čtvrtá světová válka se povede kameny a klacky, tak pokud se do toho úspěšně jako nějakým způsobem neprobouráme, tak ta umělá inteligence a všechny tyhle záležitosti, které s tím souvisí, vytvoří generaci absolutních a totálních otroků, těch lidí, kteří o tom budou schopni vůbec uvažovat, bude tak možná 1% a ti nejmoudřejší z toho 1%. No, asi tak. Nejsem úplně optimistický teda.
1: Tak jaká tvoje reakce, ještě než dáme slovo dalšímu posluchači?
3: No, já myslím, že Luboš to řekl úplně dokonale. To se dá jako jenom podtrhnout a připojit k tomu vykřičník. Takže asi bychom se pustili do dalšího volajícího.
0: Já jenom, jestli můžu, bych doplnil, jako já objektivně si myslím, že existuje jedině zásah vyšší moci, takže zásah nějaké, kterou někdo považuje za Boha, nebo někdo považuje za mimozemštěna, nebo někdo považuje za jinodimenzionální osobnost, anebo to, že se objeví nějaká osoba, která právě dokáže stoupat po tom žebříčku hodně vysoko, hodně daleko, že si bude myslet, protože si budou všichni myslet, že je vlastně s nima a ta ten systém rozpustí opravdu v nějaké válce, která nebude ani plánovaná, ani připravená. No. Takže se obávám, že jediná cesta k záchraně lidstva je to, že nám pomůže někdo jiný. A to nevím, proč by to dělali, protože ve své podstatě možná právě chtějí, aby to bylo tak, anebo že se tady objeví opravdu chyba v systému a jediný způsob, kterým ta chyba v systému bude moci něco napravit, bude to, že nejdřív zničí všechno, všechno, co tady funguje. No, takže pořád ještě může platit ta premisa o té čtvrté světové válce z kameny a klacky. I když ve své podstatě já si dokonce dovedu i představit, že bych byl spokojenější, kdyby moji pravnuci byli středověk, než kdyby k té digitální, k tomu digitálnímu otroctví aspoň najít dobrého jídla a pití.
1: Tak máme někoho, kdo nám volá, Helenko?
2: Ano, ano, máme volajícího. Příjemný večer, máte slovo.
6: Dobrý večer. Já bych se mal teda otázku takovou trochu.

0: Viem, siedával. No a jedna z nich teda sa týkala aj Benjamina Netanyahua, kde po úvodných slovách, ako sa máte, mu začal vytýkať to, že čo urobil preto, aby prišiel Mesiáš, a že neurobil nič, a teda dokonca neostávajú 3 hodiny a teda nech niečo urobí. A tá mesianistická koncepcia veľkého Izraela spočíva v tom, že majú byť napadnutí všetci susedia, vrátane Iránu. Ale na druhej strane vidíme veľkú podporu Iránu zo strany Ruska, aj v súvislosti teraz s tou druhou vojnou, ktorá prebehla, lebo vlastne mnohé tie rakety boli navádzané za pomoci Ruska. Plus v Iráne, alebo teda cez Irán má ísť veľký koridor, ktorý má zabezpečovať prepravu tovaru medzi Indiou a Petrohradom a prípadne medzi Čínou a až Iránom, a teda má to ísť ďalej. Čo by mal byť teda taktiež jeden z dôvodov, prečo sa na ten Irán útočí. A teda na jednej strane, keď mesianisti majú dominantný vplyv v Rusku a ich cieľom je vytvoriť veľký Izrael aj za cenu napadnutia Iránu a oslabenia jeho vojenských kapacít, tak na druhej strane potom prečo Rusko tak vehementne spolupracuje s Iránom a pomáha mu, lebo vidím v tom teda nejaký rozpor, ale či by ste to mohol teda hlavne pán Veka objasniť. Tak jasne. Ďakujem.
1: Ďakujeme.
2: Jasne. No, proč sa to deje? To přece logické. Když chcete niekomu pomôcť do války, ktorá sa chystá, no tak mu poskytujete zbranie. Protože kdybyste mu neposkytli zbranie, tak by žádná válka nebyla. To je jednoduché. Znovu, je to, tomu je takový ten vtip, ten příměr, kdy jsou mezi sebou dva soci v lásce, že? Něco, jako si můžete představit, jako z Puškinova díla, jo? Dva soci v lásce, a že prostě budou na sebe střílet, vzmou pistole, vyzvou zkrátka ke střílení, a ten jeden chce zastřelit toho druhého, ale při nabíjení těch pistolí najednou se zjistí, že ta jedna pistole jako je nefunkční, že ten souboj, střelecký souboj se neodehraje a už chtějí odejít, a najednou přiběhne dobrý přítel toho jednoho ze střelců, řekne mu: neboj, tady si vezmi moji zbraň a běž do toho. takhle to funguje. To znamená, pokud někdo někomu poskytuje zbraně, není to kvůli tomu, že by to byl jeho přítel. Jde o to, aby se ten člověk zúčastnil souboje. O tomhle mluvil před několika dny Karaganov. Já k tomu možná udělám titulkované video a přednáška o tom, jak se přátelé a přátelé mezi sebou chovají. A protože to, co provádí Kreml, kdy se zdekoval a vyklidil prostor Sýrie, kdy se zdekoval a vyklidil prostor Venezuely, v podstatě jenom ukazuje, jak jsou nastavené koncepce řízení. Podívejte se, my jsme se k tomu dneska vůbec ještě ani nedostali a ani se nedostaneme. A v Rusku budou v září tohoto roku budou parlamentní volby do ruské dumy. Z Ruska přicházejí neuvěřitelné informace. Strana Putinova strana Jednotné Rusko možná prohraje volby, protože průzkumy pro Putinovu stranu dopadají katastrofálně. Naprostou katastrofou. 22% podpory jenom. 22%. Putin měl včera vystoupení k zákonodárcům státní dumy a apeloval na ně, aby začali pracovat jinak, aby nepřijímali tolik zákazů proti ruským občanům, aby neblokovali sítě VPN, aby neblokovali Telegram, že to vyvolává znepokojení mezi občany. No, znovu, já neříkám, že určitě k tomu dojde, ale určitě, pokud jste četli moje články, tak víte, že moje teze je taková, že nad

0: že tento podzim rozhodne o osudu nejenom Donalda Trumpa ve Spojených státech, protože ve Spojených státech na podzim budou volby, doplňovací volby do kongresu, takzvané midterms, ve kterých podle průzkumu zvítězí demokrati v obou komorách kongresu a následně zahájí impeachment a odvolání Donalda Trumpa z funkce. Nejpozději v lednu příštího roku Trump bude odvolán. Skončí ve funkci prezidenta. Bude odvolán v impeachmentu. A co se týče voleb v Rusku v září, může dojít k situaci, kdy bude oslabená pozice, může udržet třeba většinu. Jednotné Rusko může udržet nějakou těsnou většinu, ale pozice jednotného Ruska bude silně otřesená, bude oslabená. A musíte si uvědomit, že to, co funguje v Rusku, funguje všude jinde. To znamená, i Vladimir Putin je pouze generální ředitel, který se zodpovídá majitelům Ruska, to znamená oligarchistickým rodinám napojeným na Chabad. A tihleti mají jenom jediný zájem, kontrolu nad zdroji Ruska, aby je nikdo neohrožoval a nehrožoval jejich biznesy a zájmy. A jinak si může v podstatě Vladimir Putin dělat, co chce, ale ve chvíli, kdy jsou ohrožovány zájmy těchto oligarchů, tak najednou začínají problémy. Najednou nefunguje protivzdušná obrana. Najednou hoří ruské rafinérie. Proč? No, protože někdo tam nepřisunul protivzdušné systémy obrany. Někdo je odvolal pryč. Teď je to obrovský skandál na ruských sítích, že proč byly odvolány. Kdo za to může? No, nikdo se k tomu nepřiznává, protože přišel někde nějaký příkaz ze zhora. Že někdo poslal příkaz. Proto Rusko, které v podstatě už je v pátém roce války s Ukrajinou, je v pozici, kdy Putinovi se může stát, že ztratí podporu Dumy po volbách v září. Ztratí podporu. Bude sice dál vládnout jako prezident, protože v Rusku je prezidentský systém, bude vládnout na bázi prezidentských dekretů, ale už bez podpory Dumy. A tohleto je věc, která je zkrátka nastavená do té pozice, že ti, kteří jsou skutečnými vlastníky a majitele Ruska, tak si chtějí ochránit svoje pozice a samozřejmě, že budou chtít jednu jedinou věc. Budou chtít, aby pozornost nepřátel Ruska, to znamená domu Sion v Londýně, aby byla odkloněna někam jinam. No a kde odkloněna? Kam jinam? No samozřejmě do války v Iránu. A válka v Iránu, do té půjde Irán jenom v jedné jediné chvíli, pokud bude mít podporu od ruského zbrojního komplexu. Protože když nebude mít Irán pomoc od Moskvy, tak Irán v nějaké chvíli uzavře mír s Donaldem Trumpem a s Benjaminem Netanyahuem. Neřeknou to na rovinu, neřeknou to na hlas, ale uzavřou. Protože nebudou mít žádné zbraně a nebudou mít podporu. No a to by znamenalo konec války v Iránu. By znamenal jednu jedinou věc. Znovu otočení veškeré pozornosti proti Rusku. Znovu otočení veškeré pozornosti domu Sion proti Rusku na Ukrajině. To znamená znovu systémy řízení by se začaly znovu brát na paškal, znovu otázku Ruska, znovu otázku Ukrajiny. To není žádoucí. Proto o co se teď jedná? Tyhle ty rodiny, které drží kontrolu nad celým Ruskem, se snaží o jednu jedinou věc. Snaží se o zatažení Iránu do dlouhé války se Spojenými státy. To je jejich zájem, protože ta válka zaručí, že Američané a všichni jejich Melody Boys v celém NATO budou vázáni na válku v Iránu a nikoliv na válku na Ukrajině a s Ruskem. Proto Moskva posílá zbraně Iránu, aby měl odvahu jít do konfrontace se Spojenými státy, do války. Takhle si to musíte vysvětlit a pochopit. Takže takhle bych na to reagoval. Jestli na to bude chtít reagovat Luboš, tak na to bude reagovat a potom bychom se pustili do dalšího dotazu.
1: Mě tohle vysvětlení ve své podstatě sedí. Akorát bych se ještě doptal, to se omlouvám, že tu vaši teorii takhle nemám úplně zvládnutou, ale jakou roli v tom hraje Čína a Indie? Jakou roli nebo pod koho ve své podstatě patří tyhle země?
0: V podstatě úplně stejnou. Čína, když uvidí, že jsou Spojené státy zatáhnuty do války s Íránem, dojde k oslabení Spojených států, Čína si bude moci realizovat své zájmy v jihovýchodní Asii, především v okolí Tajvanu. To je to nejlepší, co by se mohlo v podstatě Číně stát. Co se týče Indie, Indie je v podstatě, ona snaží se hrát na obě strany, na dobré strany z BRICS, na dobré vztahy, dokonce i s Izraelem. Ministerský předseda Modi se setkal s Netanyahuem, dokonce se objímali. Někomu se dokonce z toho udělalo špatně, někteří politici z toho dokonce zvraceli v Indii. Zkrátka Indie je taková jakoby obojetná, to znamená, ta bude profitovat z té války, ať bude taková nebo maková. Ale co se týče Číny, tak Čína samozřejmě ve chvíli, kdy Spojené státy a celá Severoatlantická aliance by byla zatažena do brutální, bolestivé pozemní operace v Iránu. Na nic jiného by Američané a celé NATO neměli čas. Neměli by čas řešit problémy na Tajvanu, což by vyhovovalo Číně, neměli by čas řešit nějaké války na Ukrajině, což vyhovuje samozřejmě Rusku. Jinými slovy, navíc to nejkrásnější, jakákoliv válka dlouhodobějšího charakteru v Iránu naprosto položí ekonomiku Evropské unie, což je cílem jak Číny, tak i Ruska. To bude taková jako perlička, takový jako bonus navíc. Bonus.
1: Zhodneme na tom, že to i cílem
0: my to úplně takzvaně odskáčeme jako Evropa. Protože takhle je to dané. My jsme si znepřátelili Rusko, my jsme si jako Evropa znepřátelili Čínu, dokonce už jsme v nepřátelském postavení vůči Spojeným státům pod vedením Donalda Trumpa, my už nemáme jako Evropa žádné spojence. My případnou válku, pozemní válku v Iránu odskáčeme jako Evropa úplně nejvíc ze všech. To je predikce, radost z toho nemám, ale taková je realita. Takže jestli k tomu chci něco říct, Luboš, a když tak bychom se pustili do dalšího.
1: Já jenom dodám, že ve své podstatě s tou vaší predikcí teďka souhlasím celá řada těch komentátorů a zdrojů, které já sleduju jakoby z Ameriky. Jo? Takže prostě my to zaplatíme všechno a likvidace Evropy je daná věc. No.
2: Tak, 5 minut do konce našeho pořadu dáme prostor poslednímu posluchači, který se k nám dovolal, Helenko.
3: Ano, poslední posluchači je na telefonní lince. Hezký večer, ptejte se.
4: Dobrý večer všetkým, dobrý večer panu Beka. Já se ospravedlňujem, došel jsem na relaci troška neskôr, takže nevím, či o tom pan Beka nerozprával, ale já bych chcel spomenout rozkol v iránskom vedení a sice je to iránská trojka, predseda parlamentu Galibaf, prezident Parašťan a minister zahraničných vecí Arakči, ktorí poslali tajný list Chameneimu do Moskvy, aby začali jednať s Amerikou. Hovorí sa, iránske revolučné gardy sa im vyhrážali, že keď ten list nestiahnu a keď budú ďalej rokovať, tak ich zabijú. Podľa mňa sú to títo traja, ktorí už sú kúpení CIA, aby oslabili Irán, aby sa z Iránu stala druhá Venezuela. Tak pán Veka, čo je na to?
3: Děkujeme.
2: Děkujeme a nehovořili jsme o tom, takže v pohodě. Tak.
0: Nehovořili jsme o tom, já jenom velice rychle, protože už nám fakt dochází čas. Co se týče snahy o urovnání konfliktu, no to je samozřejmé, protože v tom Iránu je takzvané radikální křídlo a takzvané umírněné křídlo. To radikální křídlo chce konfrontaci se Spojenými státy za každou cenu. Jsou revoluční gardy. Chtějí krev, chtějí pomstít ve válce Kásima Sulejmányho, velitele iránských gard, kterého Trump v roce 2019 nechal oddělat, že jo, tou řízenou raketou. Tam je obrovská animozita, to znamená, revoluční gardy chtějí válku za každou cenu. Tahle ta skupina okolo prezidenta, okolo Araččího, ministra zahraničí, tihleti chtějí diplomaci. Oni chtěli vždycky diplomaci, ale chtěli diplomaci za podmínek, které jsou přijatelné pro Irán. Rusko, dodávání zbraní do Iránu jde na ruku právě revolučním gardám. To je jejich nota. To znamená, všechny ty zbraně, které se dodávají z Moskvy, to není ta linka vysokých představitelů Iránu. To je linka, která vede mezi Moskvou, mezi takzvanými moskovskými kancelářemi a mezi iránskými revolučními gardami, které usilují o vytvoření válečného konfliktu se Spojenými státy v rámci Iránu, což by byla krvavá lázeň. Tam, to by byla strašná válka. Neskutečná válka, která by samozřejmě položila, jak jsme teď před chvíli říkali, položila by celou Evropu ekonomicky. To znamená, tyhle ty dvě linie tam fungují v tom Iránu. Jedna pod vedením revolučních gard chce válku s Američany za každou cenu. Včera bylo pozdě pro ně, z jejich pohledu. No a tady ta skupina okolo prezidenta, ministra zahraničí chtějí diplomatické urovnání za podmínek, které jsou přijatelné pro Irán. Která se do těch skupin zvítězí. Já si myslím, že v této chvíli o tom nemají jasno ani v Kremlu. Protože v tom Iránu skutečně ty revoluční gardy, řekněme takové to tvrdé křídlo, získalo poměrně na síle po zahájení války po tom 28. únoru obrovsky posílili, i když samozřejmě mnoho těch vysokých představitelů velení, že jo, bylo pozabíjeno, tak naopak tam došlo k upevnění moci a k příklonu celého Iránu k tomu radikálnějšímu křídlu. Proto otázkou teď je samozřejmě, co to má znamenat odsunutí jedné letadlové lodi ze Středomoří. Američané odsunuli jednu letadlovou loď, vrací se zpátky do Spojených států. Jaký je to signál, jestli to je nějaký trik, nebo co to má znamenat, ale uvidíme, jak se to vyvine. Možná právě teď o víkendu. No, to je celý. Předám teď slovo Lubošovi.
2: Tak, Luboči, tvá poslední reakce. Můžeš Irán, můžeš cokoliv, co máš na srdci v rámci hodnocení celého pořadu. Vlastně.
1: Já se v té vnitropolitické situaci Iránu jakoby neorientuju úplně. Jediné, co ke mně jakoby z těch mých informačních zdrojů se v podstatě ty Spojené státy zlikvidovaly tu umírněnou část iránského vedení. No, Ali Chamenei, jestli to říká, fatvu na vývoji jaderné zbraně, to znamená, že kdokoliv v Iránu by pracoval skutečně na vývoji jaderné zbraně, by měl být okamžitě zabit každým muslimem, který se to dozví, takže takhle to asi bylo. Ta taktika, kterou měli Iránci používat, byla, nebo ten důvod, proč obohacovali ten uran, měla být, aby získali nějakou páku na vyjednávání. Co prostě Američané a Izraelci nebudou, aby měli a aby jim za to něco dali. Ale se v podstatě se jim to povedlo tehda v tom dílu, který uzavřeli s Obamou, že? Takže Iránci vlastně odvezli, jestli se nepletu, ten svůj obohacený uran do Ruska, kde je chovaný do dneška, a za to dostali prostě zrušení celé řady sankcí. No a Trump ve své podstatě udělal teďka to, že to, co fungovalo, tak zlikvidoval, vypověděl tu dohodu. Průplav, který fungoval, kuje z obou stran a tak dále a tak dále. Takže nevím, co se úplně děje na straně tu tím, že ve své podstatě byli, tak jako Trump udělal všechno pro to, aby ta situace se zhoršila, tak i zlikvidoval tu podstatnou část toho iránského vedení, která by se dala označit jakoby za tu méně radikální, jo? Protože teďka tam určitě budou vládnout větší radikálové.
2: Tak fajn, tak čas nám právě vypršel, máme 22 hodin a nějaké minuty k tomu, takže já moc poděkuju. Naším hostem byl po několika měsících Lubomír Chachar Volný z Ostravy, ze serveru volnyblog.news. Luboš, já ti moc děkuju, že jsi se zase účastnil a budeme se těšit třeba ještě před Vánocemi, určitě to stihneme několikrát. Budu se těšit na příště, ahoj a měj se.
1: Tak jo, děkuji, zdravím všechny diváky, zdravím všechny do studia a těším se na další vysílání, zatím ahoj.
2: A hlavním hostem, jako tradičně, byl pan VK, šéfredaktor Android News. VK, taky moc děkuji za vysílání, mě se moc hezky. A příští pátek, vlastně výjimečně příští pátek určitě, se budu těšit taky neslyšenou, ahoj.
0: No, tak já se učím s tebou, Vítku, samozřejmě, já samozřejmě učím se s Lubošem, dneska to bylo opět bohatší, že jo, nebyli jsme tady jenom sami, my dva, Vítku, takže samozřejmě se loučím, no, loučím se s našimi posluchači a samozřejmě s Helenkou a děkujeme všichni za pěkné písničky, jak já vždycky říkám, užijte si samozřejmě celý příští týden, hlavně teda víkend a uslyšíme se příští týden v pátek opět po 19.45, a už asi ve standardním formátu přineseme další témata z domova i ze světa. Takže si to všechno užijte, no a pro tuto chvíli vám přeji krásnou dobrou noc.
2: Tak a mně nezbývá nic jiného, než se v tom loučení také připojit, takže loučím se s vámi, nejenom s vámi dvěma, ale s vámi samozřejmě, s vámi milí posluchači. Děkujeme vám za vaše telefonáty, že nám voláte, píšete, podporujete nás, sdílíte nás. Jsme za to velmi rádi. No a hlavně děkujeme naší spojovatelce, nejenom telefonické, ale samozřejmě spojovatelce lidských duší Helence, že umožnila dnešní vysílání, ale jako taky moc děkuju, měj se moc krásně a všem přeju hezký zbytek večera, případně dobrou noc, pokud se chystáte do Pelechu, jak se říká na Sicílii, jak se říká Cosa Nostra, zalehnout do matrací, jak se říkali mafiáni, když se připravili na útok, zalehneme do matrací, takže pokud jdete zalehnout do matrací, dobrou noc a případně ještě dobrý večer.
3: Já se také loučím, děkuji tobě VK, tobě Vítku i tobě Luboši za zajímavý večer, za informace bez obalu. Vám vážení posluchači přeji hezký zbytek večera se svobodným vysílačem.
5: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

0: Nuž, já vás zdravím a vítám zvukem na svobodném vysílači CS Studio Karaň a Studio Karaň taktéž i obrazem s těmi zprávami, tedy na odyssey.com. Nuž, dámy a pánové, nevím, kde je pan Tichý, kde se toulá, jestli posílá ještě poslední zásilku e-mailů. Tak zatím nepsal v příloze další, tak ho zkusíme vytočit. Já vás zdravím, samozřejmě začneme první dvouhodinovku komentovaným to zpravodajstvím. Máme aktuálně 3. května, 3. 5. léta páně, tedy jejich kalendáře 2026 toho gregoriánského. Slyšíte, že ještě tady otáčím kalendářem, aby jsme to tady všechno měli. Nuž, pan Tichý zatím nič, tak já ho zkusím vyzvonit. Tady, jdeme na to. Takže koukneme se na ten pravidelný týdenní souhrn zpráv, informací a komentářů, který se nám za ten týden nashromáždil a jak ho pan Tichý sestavil. Nuž, a pak se podíváme na další věci. Měl by tady být iránský konflikt, bude první věc, informace z USA, budou dvojka, novinky odjinud, budou trojka a zprávy z Ruské federace budou čtyřka, pak události na Ukrajině, aktuality z Evropské unie, zajímavosti z domova a covid, kočkování a následky budou jako osmé téma, snad to stihneme, a pak bude tematické okénko válka proti Iránu. Tak, uvidíme, pan Tichý se mi zatím nehlásí. Halo, halo.
1: Já jsem jo, tady, už se hlásím, výborně. Jenom okamžik, jenom se nedám vzpátka, moment.
0: Ano, ano. No už pak se koukneme zase na nový věk a program Sunrise, tedy od 21. hodinky. Tak, počkáme na pana Tichého, až si nasadí sluchadla, on mi musel poslat všechny e-maily, v kterých to klasicky je. Vy to pak vidíte, když to tady přepínám z jednoho e-mailu do druhého. Dneska jich máme 6, tak to je hezké. Tak snad se nám to všechno podaří. Tak pan Tichý je zde, zatím ne to, čas skvapí, tak já se vložím, pustím se do první zprávičky, tedy ohledně Iránu, Blízký východ.
1: Tak, takže už jsem tady, jo. Takže dobrý večer vám i vám, vážený posluchači. Dobrý večer. Zpráv je tentokrát opravdu hodně, takže budeme mít co dělat.
0: Tak jdeme na první. Americké letadlové lodě jsou připraveny k dalšímu kolu. Trump je nespokojen s iránskými prý požadavky. Americký analytik, skrývající se pod jménem Simplicius, hodnotí aktuální situaci v zálivu a vznáší určitá podezření. Je to z 28. Takže abychom to měli na paměti, začneme tedy aktualizací ohledně postoje amerických letadlových skupin, které nám do jisté míry napoví o současném postoji USA vůči Iránu. A shodou okolností jsme získali dvě nové satelitní geolokace. Za prvé tedy USS Gerald Ford, která byla vyřazena z provozu kvůli požáru v úvozovkách prádelny, ale nyní se vrátila do Rudého moře. Údajně, pan Tichý mi vypad, aha. Tak, údajně byla spatřena při prudkém obratu na nějaké geolokaci a satelitní snímek 26. dubna ukázal, že se tedy obrací v Rudém moři. No, takže tady pak můžete vidět, jo, vy to tady vlastně vidíte, já to čtu z blbého, že ano, takže pardon, nevidíte. Tady se měla někde nacházet USS Gerald Ford, takže u egyptského pobřeží, tak koukněte vypadnout, ať mají lidi klidnou dovolenou. Nuž, a jdeme tedy na další, aby jsme se na to koukli, co je dále v tom článku uschováno. Zkrátka všichni vidíme, asi tušíme, že ta oddychovka samozřejmě byla jenom, aby Američané přeskupili síly, jako vždycky. Americká pak výsadková loď USS Tripoli byla spolu s torpédomorcem třídy Arleigh-Burke, spatřena tedy, nebo Arleigh-Burke, satelitem u vstupu do Hormuzského průlivu, přibližně 115 kilometrů od pobřeží Ománu. A co tady ještě máme? USS Lincoln opět se odvážila přiblížit údajně na vzdálenost k Iránu 300 kilometrů. Tak, no, Takže samozřejmě takhle to je. CENTCOM se ale prý chlubí americké velení, že se jedná o největší konvergenci americké národní síly na Blízkém východě za poslední desetiletí. Ono, aby vám to bylo, chlapci, něco platný. No, tak, asi můžeme, pane inženýre, na další.
1: Můžeme protože... dál. Já bych jenom tady k té první malou poznámku, dvě možná. Oni tam jako některé ty letadlové lodi, zdá se, že tak jako průběžně vždycky jedou se jako trošku nechat opravit, protože mají vždycky podsouchaný peří, to je první věc. Ale druhá a hlavní, Američané mají takové nějaké zvláštní zákony, kde prezident může bez souhlasu kongresu jít do války na 60 dní a on těch 60 dní bude vyčerpaných a on teď to musí jakoby přerušit, aby to potom, až půjde znovu do útoku, tak aby to vydávat jako za novou válku a zase, že se těch 60 dní počítá od začátku. Tam se ještě hraje o takovéto věci prostě. To je proto taky teďka to příměří a takové teďka ty hry a podobně. Jo. Takže tam je to takové velmi zvláštní prostě. To je, je to Amerika prostě. No. Pojďme na další zprávu. Ta hovoří o tom, že Spojené státy hovoří o námořní blokádě Iránu, ale... 52 tankerů a obchodních lodí překročilo průliv s povolením Teheránu, takže vidět, kdo to tam hlavně jako tedy ten průliv, kdo to tam ovládá. A oni se vydali vlastně, je to 31 tankerů a 21 obchodních lodí ve formě konvojů a po povolení tedy té revoluční gardy, tak jako prostě opustil Hormuzský průliv. Takže je to takové, oni také říkají ty odborníci vojenští američtí, že prostě na to, aby tam mohli dělat opravdu jako účinnou blokádu, potom ne, u toho, ne v tom průlivu, ale už venku na moři, protože do toho průlivu si ty Američané neodvažují, protože tam by byly ostřelováni, takže na to, aby to opravdu učinili, že by museli mít těch lodí Bůh ví kolik, aby to prostě byli schopné jako to plně obsáhnout. Nicméně, tady si se Trump říká, že s bombami, jako, že jsou, oni pořád jako vypráví, že jsou jako ty Iránci jako na pokraji kolapsu, to si ovšem akorát namlouvají, ale jako je možné také, že mu prostě tyto zprávy jaksi postrkávají, takže je možné, že vychází jako z naprosto milný představ. Takže prostě tyto lidi propluli, zaplatili poplatky a propluli. Teď se neříká, jestli platí teda ten milion za tu loď. Jednu dobu hovoří o tom, že by platí $1 za barel, což mě připadá rozumnější, protože ty lidi mají různou kapacitu, kolik toho naloží. Uvidíme. Takže takto. Pojďme dále asi.
0: Dobře, nějaké droníky. Začalo to prý britská stíhačka otevřeně sestřelila ruský dron nad Černým mořem. Tady máme. Tak, letoun měl být vyslán tedy z letecké základny umístěné v Rumunsku. Tak, zasáhl tedy dron ozbrojených sil Ruské federace. Cíl se nacházel tedy v západním ukrajinském vzdušném prostoru, jak uvádí telegramový kanál Military Observer. Tak a k události došlo prý během nočního leteckého útoku ozbrojených sil Ruské federace na západní oblasti sousední země, tedy okrajiny státu 404. Přepadový pak stíhací letoun Eurofighter Typhoon britského letectva byl vyslán z rumunské letecké základny k provedení hlídkové mise a pilot bojového letounu údajně zaznamenal bezpilotní prostředek ve chvíli, kdy se přiblížil k rumunské hranici na vzdálenost přibližně 1,5 km a rozhodl se hrozbu neutralizovat. Ruský dron byl následně sestřelen střelou vzduch. Tak.
1: Za to se omlouvám, že se mi to namotalo do iránského konfliktu, když ta Ukrajina se snaží dokonce zasahovat až tam. Nicméně je to v každém případě zajímavá zpráva a stejně by zazněla být v jiném košíku. Pojďme dále, pojďme se podívat zpátky na ten Hormuzský průliv. Tam je informace taková, že je připraven znovu splanout. Američané říkají, budeme pokračovat v blokádě, Irán říká, uvidíte reakci. Nicméně ty Američané, ten Trump to musí doma uhrát tedy s tím kongresem, aby na něj rovno nebyl vznesen teda impeachment, že teda prostě se nedrží tedy amerických zákonů. Takže ta situace v Iránu v tom hormonském průlivu a v té globální ekonomice a pokud je o ten mír, tak to visí na vlásku. Ty konflikty, to je jenom krok zase, jsou zase před znovu zahájením a Teď je akorát otázka taková, jak jako dál. On zase Trump teď tvrdí, že Spojené státy nezruší restriktivní opatření vůči Tehránu, protože námořní blokáda je účinnějším prostředkem tlaku než vojenské útoky. Říká je to účinnější bombardování. Iránská ekonomika, že se dusí a tak dál. Iránská energetická infrastruktura, že by mohla brzy skolabovat, pokud nebude možno mít možnost exportovat ropu, která pokračuje normálně pod trubím a vlaky do Číny přes Pakistán. On tam zapomíná na jednu věc, oni kromě teda toho mobilního ropovodu, jak tam jezdí teda ty Pakistánci na těch údají řetěz a jezdí tam na těch motocyklech a vozí ty kanestry, takže tam takhle jsou schopni odvést asi 2% toho exportu, tak tam vozí vlaky. Tam jezdí vlaky a vozí to prostě přes Pakistán a tam do přístavu a ven, takže si myslím, že ani toto nebude dostatečně účinný na to, aby Trump mohl s Iránem nějakým způsobem výrazněji pohnout. Takže pojďme dál.
0: Tak, dále tady máme, ale to je na začátku, přitom je to pátá, bomba tedy z Hormuzského průlivu, šok prý pro celý svět. A víte, co Amerika posílá do průlivu? Něco takového tu prý ještě nebylo. Tedy americké námořnictvo nasadí software s umělou inteligencí k vyhledávání íránských min v Hormuzském průlivu, položených tedy od vypuknutí konfliktu z konce února. A to na základě tedy nové smlouvy se společností Domino Data Lab, jak uvádí agentura Reuters. Jde o strategickou klíčovou námořní trasu, již proudí značná část, ale to už samozřejmě víme, světového obchodu s ropou a plynem. A urychlené odminování tak může mít zásadní tedy význam jak pro bezpečnost plavby, tak pro stabilitu globálního energetického trhu. Tak umělá inteligence přebírá prý práci, kterou dříve vykonávaly lodě. Kontrakt v hodnotě téměř 100 milionů dolarů, takže necelých 99,7 milionů dolarů. Tady získali a umělá inteligence v rámci projektu AMO, tedy program Accelerated Machine Learning for Maritime Operation, takže akcelerovaná schopnost učení ústrojů v nějakých námořních operacích, blabla, lala, tak asi takhle.
1: Ono je to patrně reakce teď na událost, která se jim stala. Já jsem ji bohužel Američanům tam, já jsem ji bohužel nemohl zařadit, protože to byla informace z nějakého videa. Ono totiž, jak se ukázalo, tak Iránci mají tam instalované na dně nějaké stacionární miny a ta mina, když prostě je na nadní loď, která má jaksi určitý výtlak, tím pádem váhu tlačí dolů, jako na ten vodní sloupec, tak ona exploduje. A takhle jim to tam poškodilo nějaký tuším torpedoborec do značné míry, takže proto oni teďka se snaží to řešit jiným způsobem, aby teda měli něco na to odminování, protože jak se ukázalo, tak minolovku mají stát někde jenom jednu, nebo a ještě nevím ani kde říkali, že ji mají, takže nejsou na tyto věci moc Američané vybaveni. Pojďme tedy dále, to zná do Spojených států. A já bych začal informací, která se týká v podstatě Trumpa. A je to zajímavé, když se podíváte na to, tak na jedné straně Trump tady vystupuje jako prostě zloduch, když to řeknu velmi slušně, a jako neznalý člověk a člověk, který se sebou nechá manipulovat, a na druhé straně vydává jaksi jeden po druhým jako velmi, velmi rozumné zákony, které jdou v souladu s Gessera, to si všimněte. Tato informace, kterou teďka mám, tak hovoří o tom, že Trump vlastně žádné další daně z nemovitostí, tlačí teda na zisky, DeSantis na Floridě se snaží zrušit daň z nemovitostí rovnou, 6 států už to udělalo. Co to znamená? Po zrušení daně fyzických osob z příjmu, teďka prostě pokud je rušená daň z nemovitosti, tak to znamená v podstatě, že ty Američani dodrží tedy to, co chtěli, jak si učinit. To znamená odbourat takzvané přímé daně. To je velmi zajímavé. A tady jenom vidíte, že prostě najednou tady jako ve druhé linii normálně pokračuje a jede jako prostě v rámci toho plánu. Jo? To je jako velmi zajímavé toto. Takže to je jako zajímavá informace. Je to z 27. dubna. Už žádné daně z nemovitosti. Jo, takže uvidíme, jako to dál bude. Kdyby pak odpadlo ještě další nějaké přímé daně, nech potom už to moc jako nezbyde. To znamená, když by zůstaly nepřímé, tak to bude hlavně tedy DPHčko, teda teď je to nově jako daň z prodeje nemovitost, daň z prodeje zboží, je to a služeb. A je to vlastně DPHčko trošku jinak počítané. Takže a i to by mělo být, tak víte, tak to by mělo být snížené. Mělo by být snížené na 14% běžné potraviny, léky, anebo prodej zánovních výrobků by z toho měl být vyňat. Tam by neměly být daň vůbec žádná. Takže se podívejte, jakým způsobem prostě oni pokračují. A to je všechno v souladu s GSR, toto. Tak mi řekněte. Takže Donald Trump teď vyhlašuje válku daním z nemovitostí. Samozřejmě on to musí něčím nahradit. Doufejme, že tedy jak si umí počítat dobře, protože jak počítal s tím, že mu to tam zatrhne ten nejvyšší soud, tak on se o určité věci snažil, takže uvidíme, jako jak to teďka jako vyjde. Jo? Jak to teďka vyjde, jak se mu to podaří, jak mu to bude vycházet. Faktem je to, že když tam budou cla, takže se zvýší cena zboží pro ty finální zákazníky na druhé straně, ale by tam měly být jednak teda ten zvýšený příjem pro ty lidi a potom tlak celkově na snížení teda těch nákladů po odbourání inflace. Takže by se to mělo srovnat, je to otázka času, ale uvidíme, jak to bude dál. Takže pojďme dále.
0: Nuž, dále se koukneme, dvojka je tady. Každá nemocnice v Americe právě dostala zapečetěnou obálku, a to od ministerstva obrany, ale jak tam mají ministerstvo války do prčic, tak já jsem z toho jelen. Je to zpátka, tato zpráva, tak se na to koukneme. Obdrželi osobně doručenou obálku označenou Ministerstvo obrany, lékařská směrnice 2026/04. Tak, není to faxováno, není to posíláno tedy e-mailem, je to doručováno čistě osobně informovanými vojáky, kteří čekali tedy v hale, dokud administrátor nemocnice osobně nepodepsal tento dopis a jeho převzetí. Směrnice má 11 stran, kdy první strana obsahuje jediný pokyn. S okamžitou platností jsou všechny smlouvy o farmaceutických zakázkách s následujícími subjekty pozastaveny do federálního přezkumu. No a je tam tedy 31 společností, kterým se nebude nic platit. Jsou to hlavní výrobci farmaceutických produktů v zemi. Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, Merck je tady. A taktéž tedy AstraZeneca, Novartis, Roche a další. Je tady druhá strana, představuje náhradu, že nový federální lékařský dodavatelský řetězec fungující pod vojenským logistickým velením. A taktéž jsem tady ještě koukal, strana 9 tohoto dokumentu je ta, která donutila prý administrátory stichnout. Uvádí se, že veškeré fakturace pacientům prostřednictvím soukromých pojišťoven budou postupně ukončeny na nulu, a to během 90 dnů. Takže pro Američany prý u žádné spoluúčasti, žádné další spoluúčasti, u žádné tablety aspirinu v doplatku $47 a u žádné léčby rakoviny za $300 000, které rakovinu stejně nevyléčí. No, tak to je teda zajímavá zpráva, toto.
1: A teď vám dám další zprávu, vážení posluchači, která je úplně opačná, která hovoří o tom, jak Trump jásá, že z Venezuely už ukradli 100 milionů barelů ropy a prodali je. Jaké je to úžasné. Tak teď si vyberte. Jo? To je přesně ono toto. Takže a tam, jako říkají, hlídáme finance Venezuely v amerických bankách, aby to Venezuela nerozkradla. To je jako, a říkají, že teda z toho, že té Venezuele z toho, že dají teda 5%, z toho výtěžku, že dají 5%. No, to jako, že musí stačit. Takže víte, to se dostávají do doby, přesně, když já jsem byl ve Venezuele a tam to bylo takhle, to tam praktikovali, než to tam Hugo Chávez znárodnil. Jo, Maduro to převzal a tomu to teďka sebrali. Jo, a vrátili to zase tam, kde to bylo. Jo, to znamená, tady tyto kroky jednoznačně podporují samozřejmě, a je tam snaha udržet prostě petrodolar a tak dál. To je naprosto v rozporu tedy se záměry skutečného Trumpa. Toto. Tady to vidíte úplně, úplně jasně. Takže tento Trump se jako libuje, že z Venezuelou mají skvělý vztah, prodali už 100 milionů barelů ropy, dorazí to do Texasu, tam to bude recyklováno, takzvaně. No, recyklováno, oni to potřebují od Sýrie, protože ta ropa tam je, to je těžká ropa a je tam spousta síry, protože ta Venezuela je v podstatě té sopečné oblasti. Takže 100 milionů barelů mají, další 100 milionů barelů bude v příští měsíce, jo, a tak dále. Takže jo, Spojené státy first, no tak jako jo, ale tohle to jako skutečně tam jako nikam nevadí, to je pak z Amerikána, jako když vyšije. Takže uvidíme, co bude. A cílem Washingtonu je umístit soukromý sektor do centra transformace Venezuely. Co to může znamenat? To znamená, že budou rabovat Venezuelu, jak budou moct. Já jenom tam je prostě potřeba si uvědomit jednu věc. Tam Čína zainvestovala do Venezuely v řádu desítek miliard dolarů a podepsala kontrakty na 15 let a Venezuela měla ropou ty zainvestované peníze 15 let splácet. A místo toho dneska, když je ropu a to taky Američané řekne, tak si kupte, to znamená zaplaťte ještě jednou. Takže se nedivte, že se do toho Čína nehrne. Takže toto je Pax Americana nebo America First teda. Takže pojďme dále.
0: Tak, dále se koukneme. Čtverku máme tady. USA zahájí obchodní válku kvůli iránské ropě, a to tedy s Čínou. A Peking přebírá prý rukavici hozenou. Obrovský iránský tanker ze skoro 2 miliony barelů ropy překročil tedy průliv a bez překážky zamířil do Číny. Peking uvedl, že nemá v úmyslu dodržovat americké sankce vůči 5 čínským společnostem obviněným z dovozu iránské ropy, čímž by zahájil obchodní válku. Nedávno Washington tedy zpřísnil restriktivní opatření zaměřená na snížení příjmů z exportu ropy z Teheránu, tedy z Íránu, že ano, přičemž se zaměřil především na čínské rafinérie, které získávají ropu za nižší cenu. Ale Čína neustoupí, aby její ekonomika neutrpěla ztráty. Ve skutečnosti Čína nejenže sankce prohlásí za neplatné, ale také bude požadovat odškodnění od každého, kdo bude dodržovat americké sankce. Není náhoda, že právě íránský tanker nesoucí nebo vesoucí těch skoro 2 miliony barelů ropy překročil Hormuzský průliv směrem k Číně, aniž by ho zastavila jakákoliv americká válečná loď. No, jde to.
1: Je to zajímavé a oni právě tím, že vlastně, protože jsou prakticky tři velká naleziště ropy, plynu na světě. Jedna teda je Venezuela, teda tam hovoříme o ropě. Dále hovoříme teda o zálivu, o Perském zálivu, tam, kde se to teďka mele, jak se říká, a o Rusku. A oni právě měli představu takovou, ty Američani, že když tady tyto ty první dva zdroje prostě odstaví a Rusko zablokují, takže vlastně Čínu dostanou do kolen a také Čínu zvládnou, takže Čína se bude muset před nima ohnout. A toto chtěl ještě Trump jako udělat, než pojede do Číny, aby tam mohl diktovat. A ono to nevyšlo, takže se zřejmě posune ta jeho cesta do Číny, pokud se vůbec uskuteční, a teď se udí jako jak dál. A teď jde o to, jak dál, protože o tom hovoří další zpráva. Válka v Iránu překročila hranici autorizace a termín pro válečné pravomoci. Válka s Iránem dosáhla 60-denní hranice, to je to, o čem jsem prvé hovořil, což je důležitý práh stanovený v rezoluci o válečných mocnostech z roku 1973. A ta rezoluce vyžaduje, aby prezident stáhl americké síly z konfliktu během těchto 60 dnů, pokud kongres válku před termínem nepovolí, ale zároveň jim dává možnost požádat o prodloužení o 30 dnů. A ministr obrany Pete Hegseth, měl by být války tedy, včera argumentoval zákonodárcům, že věří, že příměří v Iránu pozastaví čas. To znamená, teďka oni udělali příměří, mezi tím budou přesouvat cíle a tak dál. A věří, že teda ta doba toho příměří, že se jim nebude počítat do těch 60 dnů, to znamená, aby ještě chvilku mohli válčit. Takže Jinak probíhalo hlasování o válce v Iránu. Senát údajně 30. dubna hlasoval po šesté pro zamítnutí rezoluce o válečných pravomocech, ale neprošel poměrem 47 ku 50. Takže tady senátorka Susan Collinsová z Maine, ta se poprvé odklonila od republikánů a připojila se k senátoru Randu Paulovi z Kentucky a demokratům ve prospěch omezení války s Iránem. Ve svém prohlášení pro hlasování Collinsová uvedla, že další vojenská akce by měla mít jasný úkol, dosažitelné cíle a definovanou strategii pro ukončení konfliktu, což má pravdu ekologicky. Takže uvidíme, protože k 1. květnu, jak tvrdí Trumpova administrativa, tak válka v Iránu skončila kvůli příměří, které začalo začátkem dubna, čím se definitivně snaží obejít tu 60-denní lhůtu schválení. Takže takto. Teď tam o tom budou dál debatovat, budou o tom dál diskutovat a budou se dohadovat. Tam skutečně prostě ta americká legislativa je prostě potřeba vzít, schodit ze stolu, asi předělat celá znova, protože ať se podíváte na volby nebo na tyto záležitosti, ve všem je chaos, naprostý chaos. Každý si to vykládá, jak může, a tohle jako není dobré. Tam by měly být jako jasnější pravidla. Teď budou co, tak tam mají vojáky a teď v kongresu se budou hádat. No, a oni tam mají vojáky a ty vojáci musí někdo krmit a ty vojáci buď budou válčit, nebo se tam budou opalovat, nebo já nevím prostě. To je jako opravdu zmateční takové. Pojďme dále.
0: Tak, dále se koukneme, co tady máme. Je to opravdu podivné, anebo taky ne? Washington v úterý vypukl požár, tedy na palubě USS Higgins, což je torpédoborec s řízenými střelami a opora námořní přítomnosti USA v Asii. Podle amerických úředníků, kteří to uvádějí, požár vyřadil z provozu elektřinu a pohon torpédoborce a jak uvedl jeden z úředníků pro CBS News pod podmínkou anonymity, protože neměl oprávnění mluvit samozřejmě veřejně. Požár se omezil na jedno zařízení a plameny se nerozšířily. Ke středečnímu dni nebyly hlášeny žádná zranění amerických vojáků, asi tak by to mělo být. Podrobnosti o tom, jak požár vznikl a přesná poloha lodí USS Higgins, tedy v rámci amerického indopacifického velitelství, to má zase Indopacom, jo, tak nebyly okamžitě, ale k dispozici chyběly také podrobnosti o tom, které části lodi byly poškozeny a jak dlouho bude oprava trvat. Asi zase měli moc trenků s hnědým proužkem, tak asi zase přetížili prádelnu, nevím. Uvidíme, dámy a pánové, ale tohle to už nejsou náhody. To si musíme
1: uvědomit. Já se nechce vášit, klukům.
0: Tak.
1: Jak to tak vidím? Viděli to takhle. Další zpráva je velmi zajímavá. A je to jako oficiálně armáda bílých klobouků přebírá kontrolu nad globálním peněžním systémem, to bylo teďka na přelomu měsíce, nestará je aktivní platby kvantového finančního systému aktivní, centra pro odkup otevřená nebo, a biliony uvolněné. Prosím vás, to se týká ale Spojených států. To není tady, my jsme jako víc pozadu, víte, my jako tady, no. Takže ty vojenské síly Whitehead převzaly tedy plné operační velení nad tím globálním finančním vykoupením, takže teďka řídí uvolnění bilionů fondů, tedy krytých aktivy ve 209 zemích, tvrdí. A řídí uvolnění, ne, že by se tady ještě vyplácelo, no, tak jako než to tedy uvolní, nevím, jak to tady bude dlouho trvat. Rozbijí starý systém fiat dluhu a instalují kvantový finanční systém jako neznamnou páteř suverénních ekonomik. Když se podíváte na některé banky, kdy teda teďka mají odstávky a nejdou tam bankomaty, anebo se tam nemůžete dostat třeba přes telefon na stav účtu a podobně, tak to lečemu z toho jako svědčí. Lečemu z toho nasvědčuje tedy. A jinak je tady důležitá jedna informace. Tento proces odebírá moc centrální bankám, které po generace vysávaly americké občany. A kvantový finanční systém funguje na kvantově zabezpečených účetních knihách, které odmítají manipulaci, lichvu, skryté zdanění. No to víme tohle. Každá transakce vykoupení probíhá v reálném čase, chrání vlastence běžné pracovníky před krádeží. která financovala nekonečné války a byrokratická impéria. Já tam vidím hlavně jednu věc, jestliže teďka by to měli už teda osvobodit teda ty centrální banky, že tento proces odebírá od centrální bankám a tak dále, tak ty centrální banky byly hlavně tedy pod kontrolou Rothschildů a já doufám, že už se teda jaksi uvolní teda ta situace i v tom Rusku, protože na nářky a kvílení pjakina na Bílinou už jako prostě, já to chápu, že on má pravdu, ale jako čtenáři mu nepomohou a už jako je to, čeho je moc, tak toho je opravdu hodně. Tam si budou muset udělat kluci pořádek sami. Prostě to se nedá nic dělat. A tady tento krok by k tomu měl nepochybně tedy přispět. Takže pojďme asi dále.
0: Tak, dobře, dobře. Dále se koukneme. No, tak to je čísílko zase. Pentagon stahuje 5 000 vojáků z Německa v reakci na Šmercovy komentáře o ponížených prý to USA. Tak to je trest jak svině. S prominutím. Je to zpráva ze včerejška. Takže americká administrativa oficiálně oznámila stažení přibližně 5 000 amerických vojáků z Německa. Rozhodnutí bylo přímým důsledkem veřejného diplomatického konfliktu mezi prezidentem Donaldem Trumpem a německým kancléřem Friedrichem Schmercem v souvislosti s jednáními o iránském jaderném programu. Tak, Pentagon tedy oznámil, že během následujících 6 až 12 měsíců bude počet amerických vojáků v Německu snížen ze současných 35 000 na úroveň před rokem 2022, tedy přibližně na 30 000 vojáků. Formální příkaz ministra obrany, tedy války, Pita Hegseta, tedy byl podle úředníků založen na nekonstruktivních a nevhodných prohlášeních z Berlína. Tak, no, zkrátka stahování bude, záminky se vždycky najdou a z Evropy budou se Američané postupně stahovat, no.
1: Budou se stahovat, je to, jednak je to také v souladu s americkou nesarou, to je důležité vědět, a druhá věc je taková, že byla učiněna i určitá, byly učiněny určité dohody s prezidentem Putinem, tak jako lze předpokládat, že snad aspoň toto bude dodrženo, jinak ono to bude souviset i samozřejmě s tou Jaltou 2 a tady s těmito věcmi, tedy s přerozdělením sféry vlivu, když už teda bude místo unipolárního multipolární svět. Takže tolik teda k této zprávě. Dále ještě poslední věc, která je ze Spojených států, to je od Stephena Greera, který informuje o tom, že prostě globalisté připravují falešnou mimozemskou invazi v globálním měřítku. A je to vlastně, on hovoří ze strany nekontrolovaných skupin uvnitř vlády Spojených států. A ten Stephen Greer, že doktor Stephen Greer, Disclosure, jeho projekt a tak dál, varuje před plánováním virtuální mimozemské invaze v globálním měřítku, jako původce označené kontrolované skupiny právě působící uvnitř americké vládní struktury a tvrdí, že plánovaná operace se opírá o vysoce pokročilé technologie schopné uvést v omyl nejenom širokou veřejnost, ale i nejvyšší postavené vládní činitele. No tak jako když vidíme dneska tu kvalitu těch nejvyšší postavených vládních činitelů, tak ty budou uvedeny v omyl určitě nejdřív. To jako, o tom nemám obavy, o tom není debata. Hlavním cílem tohoto plánu má být podle jeho slov vyvolání globálního strachu, který poslouží jako záminka k nastolení centralizované světové vlády s neomezenými pravomocemi a bez jakékoliv odpovědnosti. A zdůrazňuje Greer, že technická způsobnost provedení takového zinscenovaného útoku na planetě v současné době již existuje. Já bych teď k tomu chtěl říct v krátkosti dvě poznámky. Jednak byla před už nějakou dobou, byly informace, jaký bílé klobouky tam a onde zabavili zařízení na to, aby to mohli provádět, tak asi ne všechno, když náhle zase je to reálné, nebo si nové připravili, nevím. A druhá věc, která je velmi důležitá, tam měli hrát i velkou roli ten systém, který teda byl v tom Švýcarsku, ten CERN. Dokonce to snad mělo otevírat někde, snad nějak jaksi zem a z té snad měly jasně nějaké ty příšerky, pololidé a podobně. Ovšem to byly takový ty kříženci, které oni si dole v těch vyráběli tedy sami. Takže ten CERN podle nějakých informací byl odstaven, takže tohle jsou asi věci, které by ještě si zasloužily bližší informaci. Budeme potom pátrat, kdyby náhodou jsme se něčeho dobrali. Berme to tak, ale že to bude prostě fingované, ať tady lidi nebláznějí a tak dále, protože opravdu jako dneska si lidi nechají jako už taky jaksi namluvit, nakukat, jak se říká, do hlav úplně všechno. Pojďme dál.
0: Tak. Stephen Greer ve svých knihách a vlastně v tom svém životě už od roku minimálně 2001 tady na to upozorňuje, takže doporučím Stephena Greera nějakého knih na čtení. Tak, proč Rusko potřebuje Indonésii? Indonésie byla

0: si řekli, že ano. No a obecně, proč by pro nás měla být tato země důležitá jako pro Rusko? Ale není to tak jednoduché. Indonésie je totiž členem G20 a je už jednou z největších ekonomik na světě. Tam má 7. místo a v dohledné budoucnosti má šanci dokonce překonat Německo, Japonsko a dokonce i Ruskou federaci. Mimochodem, co se týče počtu obyvatel, a těch má 287 milionů lidí, Indonésie je 4. ve světě. Z geopolitického hlediska je poloha této země jedinečná, nachází se totiž přímo v centru Indo-pacifického regionu a spojuje tedy dva oceány. Takže proto Američané udělali kdysi vše proto, aby zabránili Indonésii připojit se k sovětsko-čínskému bloku. Když v roce 1946 zorganizovali vojenský převrat a přivedli tam generála Suharta k moci. V té době bylo v zemi pak zabito stovky tisíc a podle některých odhadů miliony komunistů a Indonésie se sama stala satelitem Washingtonu. No, ale teď by chtěli, tedy vyhrál tam volby tedy ten jejich prezident a ten už má našlápnuto do BRICS, podporuje to, takže uvidíme, co bude a co se Indonésie stala plnoprávným tedy členem organizace. Uplynulo to před 2 měsícema, takže už jsou tam a to vše uprostřed konfrontace mezi USA a Čínou. Tak, asi to můžeme takhle zase.
1: Tam je důležitá mimo jiný jedna informace, možná dvě. Jedna, která oni samozřejmě už taky tam mají různé vyvinuté, rozvinuté výroby a tak dál, či to nejsou nějací, že by tam někde běhali s nějakou suklinkou z listí kolem beder, to určitě ne, aby se někdo také nepředstavoval. Je to velký trh, mají tam velké možnosti, ale hlavně také oni tam na dodávky do Indonésie, tak Spojené státy se chystají zablokovat Molucký průliv. A to znamená, že směrem tady z Indického oceánu, to jako moc se to Američané zablokují, tak to moc nepůjde. Z toho Ruska, z druhé strany by to samozřejmě možnost, by ta možnost byla, čili tam je to i pragmatický pohled na to asi, co v krátké době bude následovat. Tam a okolem toho Molučského průlivu, vzpomeňte si, že se ještě bude hodně, hodně řečí vést a asi nejenom řečí, ale budou i různé akce a podobně, protože oni zejména i pokud jde o Čínu, tak to se týká i Číny, tam dopravy do Číny, Molučský průliv a Jihočínské moře. Tam budou Američané zase se snažit jako blokovat a překážet. Jo. Takže tak. Další zpráva je z řeckého serveru a hovoří o tom, že pouze dvě země uniknou totální jaderné katastrofě nebo totální jaderné válce. Tak jako je to pro ten případ, teda, že by teda nastala, prosím vás, není to o tom, že zítra nastane, to nikdo netvrdí. A víte, které země to jsou? Říkají Austrálie, Nový Zéland. To budou ty šťastné. Protože oni jsou tak nějak jako mimo, ten běžný ten a ten, tu běžnou, to běžné dění a tvrdí, že Indie, Čína, Rusko a USA budou všechny zničeny a přežijí jenom tyto dvě země, Austrálie, Nový Zéland. No, já si myslím, že třeba to Rusko je tak velké, že celé by určitě zničené nebylo, záleží, jak moc by bylo napadené. Ale oni říkají důvody, proč Austrálie a Nový Zéland přežijí jadernou válku. Za prvé, poloha na jižní polokouli, to znamená mimo cíl, mimo ty běžné cíle, kde to bude lítat z jedné strany na druhou a zase zpátky. Za druhé, ochranný oceánský prostor, méně extrémní ochlazení. Za třetí, obrovský přebytek potravin, to může nakrmit desítky milionů dalších lidí. Za čtvrté, robustní infrastruktura. Za páté, energetická soběstačnost, hovoří tam o přebytku. Za šesté, vysoká bezpečnost zdraví, to nevím, tedy po těch masivních očkováních Austrálie, to si nejsem jistý. A počítám, že to bylo podobné i na tom Novém Zélandu. A za sedmé, obranná schopnost a nižší riziko cíle. Také nevím, byli tam jako hodně globalisté v té Austrálii dokonce, když už jako je vykouřili z těch tunelů a libovali si, tak pak zjistí, že je pod tím další patro, takže tam jako nevíme. A těžko říct, čili v něčem ano, v něčem třeba.

0: Ne. A tam jako ten závěr říká samozřejmě, že v těch filmech o šíleném Maxovi, že se tyto dvě země také nedokázaly vyhnout jaderné válce, ale možná proto, že byly přímo zasaženy. No to jde, protože tam jsou globalisté a ty globalisté by úplně v pohodě mohli být, kdyby k tomu došlo, tak přímo zasaženi. Prostě už jenom proto, že tam budou. No, a oni už tam jsou. Takže to je teda k této zprávě. Pojďme dále.
1: Tak, jaderná válka jsme měli. A OPEC,
0: Trojku.
1: jestli koukám dobře, Spojené arabské emiráty opouštějí OPEC, což je pro ropný kartel tedy ranou v době války s Íránem. Takže oznámili své rozhodnutí Spojené arabské emiráty vystoupit z organizace OPEC a OPEC Plus, aby se mohli soustředit na národní zájmy, čímž zasadili těžkou ránu těmto skupinám vývozců ropy v době války, tedy kdy USA a Izrael proti Íránu vyvolali historický energetický šok a otřásli světovou ekonomikou. Tento krok vstoupí v platnost prý v pátek, takže už ho tady máme, a odráží dlouhodobou strategii a ekonomickou vizi Spojených arabských emirátů a mění se energetický profil země, uvedlo v prohlášení veřejné státními médii nebo zveřejněné. No, ale tak my jsme to samozřejmě viděli, jak byl přijmut Biden a jak byl přijmutý ve Spojených arabských emirátech ruský prezident. Takže já jsem vám to tady pouštěl několikrát, takže jste se na to mohli kouknout a porovnat, že ano, stan anebo tryskáče s ruskou trikolorou, rudý koberec a všechno možné. Tak porovnejte.
0: Další zpráva je od Moon of Alabama, od alabamského měsíce, 30. dubna, a ta hovoří, už ten nadpis je zajímavý, drzé šejchovství nemusí přežít konflikt se svými sousedy. A řeč je právě o Spojených arabských emirátech a o tom jejich oznámení, že opustí organizaci zemí vyvážejících ropu. Protože tady jde o rozchod, který, jak míní Moon of Alabama, pravděpodobně bude mít závažné důsledky pro blahobyt Spojených arabských emirátů. No, oni budou mít možná problémy i z pohledu teďka té války a pak Iránu a tak dále, ale dobrá, pojďme. Pojďme sledovat tady tuto myšlenkovou nit. On říká, jedná se o dlouhodobě připravovaný krok, nezávislý na krátkových důsledcích současné války Spojených států a Izraele, takzvaného Usraele, proti Iránu. A jde o to, že OPEC spolu s dalšími ropnými producenty, kteří jsou združeni v uskupení OPEC Plus, se vždy snažil udržovat stabilní ceny ropy prostřednictvím omezování produkce jednotlivých členů. A ty producenti jsou si dobře vědomi toho, že zaplavení trhu ropou by stačilo ty ceny dolů a snížilo jejich celkové příjmy. A naopak příliš nízká produkce a přehnaně drahá ropa by motivovala spotřebitele k hledání alternativních zdrojů energie. Takže jde o to tam udržovat ty ceny na určité úrovni a v určité, a tak, aby tam byla mezi těmito nebezpečími rovnováha určitá. A ta politika OPEC a OPEC Plus proto spočívá v optimalizaci těžby tak, aby zajistila dlouhodobou stabilitu dodávek i příjmů. A po odchodu Spojených arabských emirátů bude OPEC tvořit 11 hlavních členů. Alžírsko, Kongo, Rovníková Guinea, Gabon, Irán, Irák, Kuvajt, Libie, Nigérie, Saudská Arábie a Venezuela. A OPEC Plus pak navíc zahrnuje Rusko, Azerbajdžán, Kazachstán, Bahrajn, Brunei, Malajzii, Mexiko, Omán, Jižní Sudán a Sudán. A teďka dívá se na to, tedy Moon of Alabama, tak, že rozhodnutí Spojených arabských emirátů je nesporně vítězství pro Spojené státy a jejich ropný průmysl, s odvoláním tedy na komentář Wall Street Journal, protože americké břidlicové štěpení dosáhlo dlouhodobého strategického cíle Washingtonu omezit kontrolu OPEC nad cenami ropy. A kartel se rozpadá, Spojené arabské emiráty v úterý oznámili svůj odchod. Jde o další zahraničně politické vítězství americké fosilní energetiky. A Spojené arabské emiráty se už dávno léta stavily proti produkčním kvótám OPECu, jejichž účelem je omezovat globální nabídku a udržovat vysoké ceny ropy. Jde o to, že Saudská Arábie a Spojené arabské emiráty jsou dvěma vyrovnávajícími producenty kartelů, které disponují nadbytečnou těžební kapacitou. Abu Zabi je schopné produkovat o 1 400 000 barelů denně víc, než má přidělenou kvotu od OPECu, který teda povolil vždycky určitá množství. A Abu Zabi je bohaté a má rozsáhlé finanční rezervy a k přežití zvýšenou produkci ropy nepotřebuje. Abu Zabi samozřejmě součást arabských, Spojených arabských emirátů. A důvody jeho rozkolu s ostatními arabskými producenty jsou hlubší než pouhé spory o vrty. Ty emirátští představitelé v posledních letech opakovaně zdůraznili nutnost prosazovat vlastní ekonomické zájmy a otevřeně odmítali produkční kvóty stanovené OPECem. A prohloubili svůj svazek s Izraelem v době, kdy si ostatní arabské vlády od něj udrží odstup nebo se od něj vzdalují. Takže v Jemenu Spojené arabské emiráty podporovali ozbrojené povstání, čímž to bylo proti Saudské Arábii, tím rozněvali saudské představitelé, kteří tam naopak stojí tedy za vládou, která je tam tedy v rozporu s těmi povstalci. A v občanské válce, brutální občanské válce v Sudánu, kde Saudská Arábie a Egypt podporují vládu, tak se Spojené arabské emiráty postavili na stranu konkurenční polovojenské skupiny. Takže ty emiráští představitelé sice popřeli, že by rychlým podpůrným silám dodávali zbraně, to je tam ta jedna složka toho konfliktu v Sudánu, ale rozsáhlé důkazy hovoří o pravém opaku. Takže ten rozkol mezi Saudskou Arábií a Emiráty, ten trvá léta. Už trvá léta, teď je otázka, jako jak se nám vyvíje. No, uvidíme, jako jak to bude, já nebudu předskakovat, ale faktem je to, že ještě k tomu jsou nějaké další články. Spojené arabské emiráty mají přibližně 10 milionů obyvatel, z nichž pouze 12% tvoří rodilí emiráťané, to je 1 200 000. Bytek jsou Indové, Pakistánci, další zahraniční pracovníci, kteří mohou kdykoliv odejít. A oproti tomu Saudská Arábie má 33 milionů obyvatel, takže kdyby tam šlo ke konfliktu, tak asi víte, jak by to dopadlo, pokud by je teda nepodepřeli Američané. Pojďme dále.
1: Tak, dále se ještě koukneme, co to všechno znamená. Nemohla přijít lepší zpráva, říká analytik o vystoupení Emirátů z OPECu. Může to znamenat prý lacenější tankování. Podle analytika je hlavním důvodem tedy odchodu snaha Emirátů naplno využít vlastní investice do těžby. Protože, cituji, proinvestovali v posledních letech miliardy do zvýšení produkční kapacity, kterou budou mít k dispozici v roce 2027, tedy příští rok, a to na hodnotě 5 milionů barelů ropy denně. Kulik vysvětlil, že aktuálně však podle něho těží Spojené arabské emiráty výrazně méně právě kvůli dohodnutým kvótám v rámci OPECu, informoval o tom portál TA3, jestli je to tak správně. Emiráty tak podle Hapla chtějí zvýšit svůj tržní podíl a zalít trh ropou, svojí ropou, dodatečnou produkcí. V kontextu napětí v oblasti Hormuzského průlivu, který je klíčovou dopravní tepnou pro ropu, jde podle něho o významný faktor. Část produkce totiž Spojené arabské emiráty dokáží exportovat i mimo tuto úžinu. S tím, že zhruba 30% této produkce jsou schopni dostat na světové trhy mimo Hormuzský průliv. Upozornil tedy Hapl s tím, že právě tuto výhodu se krajina nebo země snaží využít na získání nových odběratelů. No, hihi.
0: Tohle je zpráva, nebo jsou zprávy jaksi většího, hlubšího významu, když by se na první pohled, jak se zdálo, jako vůbec, jo. Na druhé straně, pokud by přišly teďka nové energie, tak a navíc to bude třeba energie zdarma, tak se obávám, že to tam prostě kluci zapíchnou, zašpuntujou, nasednou na velbloudy a odjedou do pouště. To jako i taková možnost je. Zatím to není jako na stole, ale taková možnost je. Ještě budeme pokračovat tady v této problematice, protože další zpráva hovoří o tom, že Pakistán v úvozovkách porušuje americké embargo a otevírá 6 cest do Iránu. A to rozhodnutí vstoupilo v platnost 25. dubna dekretem ministerstva obchodu. A Pakistán vytvořil 6 nových pozemních tras pro přepravu zboží do Iránu, čímž prolomil americké embargo. Tam je také důležité vidět, že ten Irán, tak jak byl dlouhodobě embargován, tak také on je za ropu prostě dovážel leccos. Z části včetně potraviny si tam leccos dělal, ale také je prostě odkázán na vývozu té ropy. A jak se hodně věcí dováží, tak samozřejmě na tom dovozu, takže pro něj teda když nemůže loďmi, nebo je to nejisté, tak ty pozemní trasy mají pro něj skutečně blahodárný význam. Jak jsem říkal, to rozhodnutí vstoupilo v platnost 25. dubna tohoto roku dekretem ministerstva obchodu a umožňuje tranzit nákladu třetích zemí přes pakistánské území, přičemž konečnou destinací je Irán po silnici. A tento vývoj teda se vlastně shodoval s návštěvou iránského ministra zahraničí Abbase Araghchiho v Islamabadu, kde se setkal s premiérem Shahbazem Sharifem a náčelníkem armády Asimem Munirem. Takže ty nové trasy spojí přístavy Karáčí pod Kwazim a Gwadar s hraničními přechody Gabel a Taftan do Iránu přes provincii Balučistán. A ta nejrychlejší trasa z Gwadaru do Gabdu zkracuje dobu přestupu nebo toho tranzitu na pouhé 2 až 3 hodiny oproti 16 až 18 hodinám z Karáčí, přičem se odhaduje, že může snížit náklady až o 55%, což je pro Irán určitě dobrá zpráva. Pojďme dál.
1: Kde to jsme? Sedmička. Zase Spojené arabské emiráty. Po vystoupení z OPECu a OPEC Plus mohou Spojené arabské emiráty opustit Arabskou ligu a dokonce i Radu pro spolupráci arabských států Perského zálivu, ta má zkratku GCC. Tak. Stoupenci Epsteinova syndikátu to prezentují jako sofistikovaný tak v rámci nového energetického řádu. To tak ale prý není úplně pravda. Na první pohled je tento krok rozumný. Spojené arabské emiráty utratily jmění na zvýšení své produkční kapacity na těch 5 milionů barelů ropy denně. No a podle pravidel OPEC Plus však byla jejich kvota mnohem nižší a pohybovala se kolem 3,4 milionů barelů denně. Vrhli se tedy teď naplno na zpeněžení těch investic. Nyní mohou teoreticky prodávat tolik, kolik jich chtějí, a to dokud zůstane vysoká poptávka ze strany asijských zákazníků, a to jsou Čína, Japonsko a nebo Indie. Tak a na druhé straně Saúdská Arábie, velká mocnost OPECu a jedna ze dvou nejvýznamnějších zemí OPEC Plus vedle Ruska, bude nucena udržovat svou produkci na nízké úrovni, aby ceny neklesly. A tak vztahy mezi Abu Dhabi a Riádem se staly nekontrolovatelně napjatými. Konec konců oba soupeří o stejné zdroje zahraničních investic. No, tak asi
0: Tam
1: můžeme dál.
0: jsou důležité momenty. Jednak samozřejmě Saudská Arábie, když bude chtít udržet tu úroveň cen a ty sjednocené Arabské Emiráty se vlastně tady vytrhnou z toho kartelu a budou si dělat, co chtějí, budou teda dávat ten trh více teda ropy. To znamená, že ta Saudská Arábie bude muset, aby to vybalancovala, tak sama dodávat méně, o to méně. Takže to je samozřejmě přímo poškozuje. Je otázka, jak si to dlouho nechají líbit. A další věc je, čili tam to bude hodně napjaté a navíc tam se soupeří o stejné zdroje zahraničních investic a tak dál. A navíc to Abu Dhabi si domnívalo, že ten iránský energetický průmysl, že to je jako na tom špatně. Ono to tak není, to je jako, že teda jako hlavní konkurent, že teda teďka bude z toho trhu vyřazen a to na dlouhou dobu, takže oni teda to využijí a oni tam teda dají tu větší kapacitu prostě spustit, když jsou na to investičně připraveni. Ono to tak není. A takže oni teď se snaží ty Emiráty teďka vystupovat jako velký stavební dodavatel s velkou kapacitou, vytlačit teda ten Irán. Zatím to teda Irán nevytlačí a vytváří to tlak hlavně na tu Saúdskou Arábii. A navíc tedy to samozřejmě do jisté míry nepomáhá i tedy Trumpovi, protože ten Trump se domnívá, že teda ta zvýšená nabídka teda povede k nižším cenám. A takže tady je pak jako otázka i ta, jak teda to bude celé vypadat, protože na jedné straně Trump, oni ty vrtané, ta vrtaná ropa, to není zase úplně jako nejlacinější, ale on prostě potřebuje dovážet ropu lacinou, protože jak sliboval před volbami, že teda jak zajistí jako laciný benzín a tak dále, tak dneska je na dvojnásobné ceně, než to bylo, než nastoupil, takže on musí něco dělat. Takže tady je, jak vidíte, hned několik souvislostí. Vtip je v tom, že tady ještě otázka zahraniční politiky. Tam je terminál ve Fudžajře, ten byl oslavován jako zlomový bod pro Sjednocené Arabské Emiráty, protože on obchází Hormuzský průliv a tím vlastně i tu mýtnou bránu, která je teda instalovaná teda ty námořnictvem těch iránských revolučních gard. Ale tady to Abu Dhabi, prostřednictvím toho ropovodu Hafsvan Fudžajra, tak je schopno teda čerpat ropu přímo do lodí do Indického oceánu. Takže tady jako to vypadá, že ta ropa bude vyvážena z Perského zálivu v podstatě pod iránskou nadvládou. Takže tady ta, jak oni říkají, vláda říše pirátství nad zálivem, nad Perským zálivem je odsouzena k zániku, takže ten šejk, teda těch Emirátů, vychází z krátkodobých předpokladů, které dál asi se naplňovat nebudou. Tak jeden z těch šejků, teda toho jednoho Emirátu, konkrétně teda Šardže, tak jak si to vypadá, že se chce z těch Emirátů trhnout, že chce vystoupit. Takže uvidíme, jako jak se to dál sebe vyvíjet. Ta situace je velmi zajímavá, je prostě potřeba ji sledovat. Takže pojďme dál asi.
1: Tak, dále máme nějaký lodičky. Teroristický Izrael útočí v mezinárodních vodách poblíž Řecka na flotilu mířící do palestinské Gazy. Izraelské tedy vojenské lodě urazily ve středu v noci více než 700 mil, aby zaútočily na flotilu 54 plavidel směřujících do Gazy. S cílem tedy prolomit nelegální izraelskou námořní blokádu, píše Anne Wright. Takže asi Anne Wrightová. Ve čtvrtek večer izraelské námořní síly zaútočily na flotilu, která nese název Global Samot nebo Sumot flotila, mířící do Gazy. Neznámý počet izraelských vojenských lodí urazil více než 700 mil, aby zaútočil na tuto flotilu. Ta se pokoušela samozřejmě prolomit tu nelegální izraelskou námořní blokádu a upozornit světovou veřejnost na pokračující genocidu Palestinců v Gaze, na izraelské etnické čištění západního břehu, na ničení a okupaci jižního Libanonu a útoky na Irán. 21 lodí bylo napadeno izraelskými námořními silami, přibližně 80 námořních mil západně od řeckého ostrova Kréta v mezinárodních vodách. No a komu by to prošlo, dámy a pánové? Jenom tomuto malému státečku, no. Takže chování posuďte sami.
0: Další informace je také z Blízkého východu a hovoří o tom, že Hezbollah libanonský sestřel další izraelský multimilionový Hermes 450, to jsou ty bezpilotníci, pomocí hybridního iránského interceptoru. No, tady byl sestřel tedy nad jižním Libanonem a ten iránský interceptor vypadá jako zařízení prostě s proudovým pohonem. A k sestřelu dronu došlo o 5 dní dříve nad městem Nabatý a v jižním Libanonu. Ze záběrů zveřejněných tedy tím Hezbolláhem, tak vyplývá, že teda, kromě teda toho, že k té detekci toho dronu byl použit zobrazovací infračervený vyhledávač a sledovací systém. Vidíte, že ten technický pokrok jde úžasně dopředu. A že teda ten interceptor byl odpálen ze statické rampy za pomocí raketového urychlovače. Tady jsou pak nějaké technické údaje a to si myslím, že důležité je, že celkově Hezbollah během probíhajícího konfliktu sestřelil už 5 bojových dronů Hermes 450, přičemž všechny 4 předchozí ztráty byly způsobeny přenosnými systémy protivzdušné obrany MENPEC. Takže skutečnost, že Hezbollah stále disponuje pokročilými prostředky protivzdušné obrany, jako je Interceptor 358, tak představuje závažné riziko pro izraelská bojová letadla. A hybridní střela nebyla navržena výhradně k ničení dronů. Je schopna zasáhnout i další typy pomalejších vzdušných prostředků, včetně vrtulníků. Takže pojďme dále asi.
1: Dále se koukneme. Počkat, jsem tady správně.
0: 11.
1: A jo, všeobecná ofenzíva Al-Kulajdy v Mali téměř obsadili hlavní město a Rusové vzdorují. Takže ruský sbor v Africe zabil 2,5 tisíce mužů za 48 hodin, tedy za 2 dny. Nástupci Jevgenij Prigožina opět bojují zády prý ke zdi. Šéf vojenské vlády Mali Assimi Goita se poprvé objevil na veřejnosti od koordinovaných útoků džihadistů o víkendu, které nejprve cílily na bojové jednotky ruských sil, dříve Wagnerovců, jež jsou podpůrnými body vlády pro udržení strategických bodů. Útoky provedla odnož Al-Kaidi, tedy v západní Africe, která se náhle ocitla ve spolupráci s tuarekskou islamistickou separatistickou skupinou, zasáhla hlavní vojenskou základnu země a oblast blíž letiště v hlavním městě, přičemž získala velkou pomoc od dalších islamistických organizací v jiných zemích, které byly vycvičeny západními žoldnéřskými organizacemi, jež naverbovaly i stovky Ukrajinců. Celkem tedy země byla na pokraji islamistické okupace, když 12 000 ozbrojenců zaútočilo na hlavní město, a přičemž se jim také podařilo sebevraženým útokem zabít ministra obrany. Rusové byli opět tedy povoláni s malým sborem, který udržují v zemi v rámci obrané tedy smlouvy, aby je zadrželi a zlikvidovali jich tedy, jak jsme říkali, 2,5 tisíce islamistů během 48 hodin. S koordinovaným úsilím ruské síly, byť jich bylo málo, vytvořili skupiny k vyhlazení islamistů s pomocí dronů a letectva. Tak, Ibi Majga teď nedával od 28. nic moc na VK, myslel jsem, že tam u něj něco najdu, nějaké aktualitky, ale asi nějaký ten, tady ten generál, že zemřel, tak uvidíme. Asi ten ministr.
0: Tam zemřel ministr, tam určitě, tam zemřel ministr jejich následkem zranění a další ta zpráva je, že Rusové už podnikají protiútok Mali. Tam obsadili islamistickou základnu a prolomili obléhání velkých měst, takže přišli do protiútoku. Islamisté po sobě zanechali mrtvé a také zbraně. A protiútok těch malijských sil, vedený ruským Afrika korpsem proti sjednocujícím islamistickým silám, si vyžádal těžké ztráty na straně nepřítele. Stovky mrtvých zatčených z konfiskované zbraně, to je dosavadní bilance v řadách islamistů. Ani její dočasné v uvozovkách vítězství v Kidalu, kdy převzali ruskou základnu, jim nepomohlo. Nakonec se ukázalo, jako, že to byla past, protože desítky z nich byly zlikvidovány ruskými drony. A výsledkem bylo znovu dobytí města i základny, zabavení zbraně a finančních prostředků. A v Menace se islamisté pokusili získat vše, avšak okamžitý zásah ruských sil společně s regulérní malijskou armádou se vyžádal desítky obětí na jejich straně a vedl k prolomení obléhání, které se snažili udržet, nebo které prosadit, udržet asi. Takže vidíte, že ono je to o tom, že samozřejmě tam jsou nerosty, vedle u sousedů je uran, bez kterého jsou Francouzi s jejich jedinými elektrárnami vedle úplně, teď ho mě, tady ho měli za ubičku, takže se nedivte, že tady organizují různé teroristické skupiny k tomu, aby zase tam si obnovili vliv. O ničem jiném to není. Pojďme dál.
1: Tak ještě Moskva masivně posiluje, počkat obraz, tak Moskva masivně posiluje své síly v Mali. Rusko zřídilo největší leteckou základnu mimo Ukrajinu na podporu spojenecké vlády v Bamaku. Tak, Moskva v posledních dnech masivně tedy posílila síly Africa Corps, dříve tedy Wagnerovci pri MC, a to v Mali. Nuž, Rusko tiše sestavilo jednu z největších ze svých nejschopnějších leteckých skupin mimo Ukrajinu, nikoli tedy na Blízkém východě nebo ve Střední Asii, ale v Západní Africe, kde africký sbor vede tedy dlouhodobou leteckou kampaň pro podporu Mali, s flotilou, která zahrnuje útočné vrtulníky, útočné drony, těžká transportní letadla a bombardéry v všude tam na frontě. Přestože čelí válce Ruská federace na Ukrajině, v níž je vyčerpána velmi velká část jeho vojenské síly, Rusko tedy není ochotno přijít od strategického spojence v Sahelu a chce předat zprávu, že bude podporovat své přátelské země až do konce a bez podmínek. Vojenská situace a pozice malajské armády ukazují stabilizující trend, kdy jsou islamističtí povstalci v některých oblastech vytlačováni zpět. Nicméně malajská vláda je stále v obtížné pozici. Tak budem držet palce.
0: Poslední zpráva tady z toho koše hovoří, vrátíme se do Evropy, že Británie obchází NATO a vytváří námořní síly s dalšími 9 zeměmi proti Rusku. No, hovoří o jakési námořní hranici na severu, přibírá tedy iniciativu k vytvoření jednotné námořní, evropské námořní síly ve spolupráci s 9 zeměmi. Cílem je zase odradit budoucí ruské hrozby z námořní hranice na severu. Slyšíte dobře, ještě jednou, cílem je odradit budoucí ruské hrozby. Ještě žádné nejistou, ale už budou odrazovat na to, až budou, nebo když by byly. Jo. Budoucí ruské hrozby z námořní hranice na severu, v kroku, který v podstatě oddělí pozici od NATO amerického vedení. A velitel britského námořnictva admirál Sir Gwyn Jenkins oznámil, že 10 zemí účastnících se Joint Expeditionary Force, JEF, podepsalo prohlášení o záměru vytvořit mnohonárodní námořní sílu, která bude působit jako doplňková služka NATO. Zároveň varoval, že navzdory krizi na Blízkém východě a uzavření Hormuzského průlivu po americko-izraelské válce s Iránem, Rusko zůstává nejvážnější hrozbou pro naši bezpečnost. Nová námořní síla nebude zahrnovat Spojené státy a tento krok nese jasné politické i operační poselství. Prezident Donald Trump opakovaně kritizoval Londýn za jeho postoj k válce proti Iránu a britské letadlové lodi dokonce označil za hračky, což prakticky ilustruje, na jak nízkém bodě se bilaterální vojenská spolupráce obou zemí nachází. Takže Američané prosazují agresivnější postoj v Hormuzském prolivu a ta britsko-francouzská diskuze o obranných hlídkách po skončení války tak označují za hloupé. Takže jako bychom věděli. Jinak ten JEF, ta nově vytvořená organizace, zahrnuje Nizozemsko, 5 skandinávských zemí a 3 pobaltské státy. A Spojené království je nejsilnějším vojenským hráčem v alianci. Byť analytici se ptají, s jak početnou flotilou. Přičemž zajímavé je, že účast zvažuje i Kanada, to je zajímavé. A cílem je vytvořit flexibilní námořní odstrašující formaci schopnou okamžité mobilizace v severní Evropě a Atlantiku s plnou interpercibilitou a společným operačním plánováním jako doplněk námořní složky NATO. Ono k té Kanadě, ono je to logické, protože Kanada pořád patří jaksi do Commonwealthu, či jakoby pod Velkou Británii, jinými slovy pod Rothschildy, abychom byli doma tedy. Takže tím je to jako jasné, tím je to jasné. A ta síla bude moci být v případě potřeby řízena z britského velitelství v Northwoodu, severně od Londýna, s připravenými bojovými plány a reálnými schopnostmi okamžitého zásahu. A jinak tady během jediného měsíce Británie odhalila, že ruské špionážní ponorky prováděly skryté sledovací operace poblíž podmořských kabelů a infrastruktury v okolí ostrova. Jinak tedy tvrdí ten Jenkins, že ruské vstupy do britských vod za poslední 2 roky, že se zvýšily téměř o třetinu. No tak kdyby, tak je to něco podobného, jako když oni se promenují kousek na dosah od toho Krymského mostu, takže Britové, takže je to asi podobné. Jinak tedy navzdory ambici vytvořit mnohonárodní námořní sílu, tak čili samotné britské námořnictvo závažným výzvám z hlediska dostupnosti a dostatečnosti prostředků, protože toho jako moc nemají a jenom po tom dronovém útoku na britskou základnu Akrotiri na Kypru, trval na začátku války s Iránem více než 3 týdny, než byl torpedoberec HMS Dragon nasazen do východního Středomoří a poté se musel vrátit do přístavu kvůli opravám problémů s vodou a kanalizačním systémem. Takže to bude, a jestli toto je jako nejsilnější článek teda tady této skupiny, tak no, uvidíme. Pojďme dát do dalšího koše, čili do Ruské federace.
1: Ano, ano, jednička je zde, přepnu to šupsky. A jednička, pan Arakčí jede do Ruské federace, jo, sepsal Pepe Escobar. Od nynějška je jasné, že bez ruského vlivu nebude možné ani reálné dosáhnout jakéhokoliv urovnání. To je tedy opravdu významný vstup na scénu. Iránský ministr zahraničí Abbas Arakčí, který se vydal na diplomatickou cestu s vysokými sázkami do Islamabadu, Maskatu a Petrohradu na palubě letu Minab 168. Tak, samozřejmě na památku tedy 168 školeče z Minábu, které zabilo impérium chaosu, lží, drancování a pirátství, proto se tak to letadlo pojmenovalo. Než se vydal na cestu, Arakčí šel rovnou k věci a řekl, cituji, od posledního setkání s Ruskem už uplynula nějaká doba. Využíváme současné příležitosti ke konzultacím s našimi ruskými přáteli ohledně vývoje souvisejícího s válkou. Tato koordinace bude důležitá. A dále vysvětlil význam přezkoumání jednání v Pákistánu a za jakých podmínek by jednání mohla pokračovat. Rozhovory totiž v Ománu povedou k většímu rozšíření vztahů se sousedy, zejména v jižních oblastech Perského zálivu. A ohledně Hormuzu, tam bylo řečeno, byly rovněž nezbytné konzultace s Ománem. S Ománem sdílíme mnoho společných názorů a bylo dohodnuto, že diskuze budou pokračovat na úrovni expertů. Arakčí se v Petrohradě nesetkal pouze se svým protějškem, tedy velmistrem Sergejem Lavrovem, ministrem zahraničních věcí, ale on sám a jeho minidelegace byli osobně přijati i prezidentem Putinem. Tak.
0: Další zpráva je také na to téma a hovoří o tom, že Rusko pomohlo Iránu svými unikátními zbraněmi. A s tím, že jednání mezi Spojenými státy a Iránem dospělo do tragikomické slepé uličky, Washington každý den hlásí vítězství a v zápětí prosí o pokračování rozhovorů a jakmile získá pozornost, tak předloží své požadavky a je elegantně odmítnut. A nejnovější americký požadavek návrat k předválečnému statutu quo působí jako upřímné přiznání porážky. To iránské vítězství ale přišlo za vysokou cenu stovky mrtvých, tisíce zraněných, bombardované domy i továrny, neustálá hrozba dalších úderů. Objektivně za to Irán také potřebuje jednání, především ke snížení rizika vojenské eskalace a k nastartování obnovy. A přímé vyjednávání s Američany by však pro Iránce bylo osudné, a to není metafora. Proto iránský minister zahraničí Abbas Arakčí odletěl do Petrohradu, setkal se s ruským prezidentem. Vladimír Putin předal iránskému vůdci své nejlepší přání a ujistil ho, že Rusko zemi pomůže přinést mír na Blízký východ. A po setkání Sergej Lavrov potvrdil, že postoj Ruska zůstává nezměněn. Usilovat o ukončení nepřátelství v regionu, podporovat dialog. Dmitrij Peskov prohlásil, že Moskva by mohla zprostředkovat jednání mezi Iránem a Spojenými státy. Objektivně řečeno, nelze konflikt na Blízkém východě vyřešit bez účasti třetí strany. A bezohledné ambice americké strany a pochopitelný hněv i nedůvěra Iránu či nějakoukoliv dohodu prakticky nedosažitelnou. Čili pokud se budou ponechány obě dvě strany jenom sami sobě, tak se ty vyjednavači budou točit jenom v kruhu. Takže tady zřejmě podle všeho jenom Moskva dokáže tento uzel přetnout. A nyní se tedy Moskva vlastně vrací na Blízký východ, kde vždy patřila mezi hlavní hráče a garanty stability. Takže s tím, že teda, jak říká teda ruský autor teda článku Nikiforová, tak ruský vliv regionu stojí na nejzákladnějších principech. Poctivost, dobrá vůle, míru milovnost a pomoc přátelům. A především na důvěře. Na Blízkém východě, říká, podáváme pomocnou ruku, když jsme o ní požádáni, nikomu nic nevnucujeme a všechny dohody dodržujeme s důslednou pečlivostí. Takže tolik v krátkosti tady k tomu. Ten článek je samozřejmě další. Uvidíme, jak to bude. Já bych teď k tomu řekl jednu věc. Jestliže globální prediktor nikdy neudělá, aby udělal sídlo jedné ze svých dvou poboček v Rusku, to on nikdy neudělá. Ale podívejte, jedna má být v Číně, druhá v Iránu. Podívejte se, že dneska v podstatě Rusko má jak s Čínou, tak s Iránem, jaksi velmi dobré vztahy, uzavírá smlouvy a zdá se, že s tím Iránem, že by to mohlo být skutečně, jaksi ta spolupráce ještě hlubší. Ta Čína vždycky bude velmocí. Ten Irán, ten jak si myslím, že určitou pomoc jako dlouhodobého rázu bude potřebovat. Pojďme dále.
1: Nuž, dále se koukneme. Třetí. Orbán prokázal Rusku poslední službu. Pravda o katastrofě v Tuapse. Připravuje se prý jaderný úder. Vývoj situace kolem ropovodu Družba se ukázal být pro Kyjev nepříznivý. Orbán nakonec Rusku tedy svou službu prokázal. Cituji. Katastrofa na jihu Ruska je výsledkem války, korupce a nedbalosti, prohlásila novinářka Anastasia Kaševarovová a podle ní tyto informace nebyly prezidentovi vůbec předány. Po útoku tedy ozbrojených sil Ukrajiny na Záporožskou jadernou elektrárnu zachvátilo tedy Ukrajince zděšení. Připravuje se jaderný úder. No ale šéf té MAAE, té agentury pro atomovou energii, potvrdil, že svět nebyl nikdy tak blízko jaderné zimě, a to ani v době studené války. Takže co se stalo? Nyní podrobněji Orbán nakonec prokázal službu. Situace tedy kolem ropovodu Družba se nevyvíjí podle scénáře, který si Kyjev představoval. Podle zasvěcených zdrojů se maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi navzdory politickým ztrátám doma podařilo zaujmout tvrdý postoj v energetické otázce a dosáhnout výsledku příznivého pro Budapešť i její spojence. Klíčovým momentem bylo tedy obnovení dodávek ruské ropy na Slovensko. A podle zdrojů k tomu došlo po výrazném tlaku Maďarska a Slovenska na Kyjev, ale i Brusel. Budapešť a Bratislava fakticky vydali ultimátum, že bez obnovení tranzitu jsou připraveny blokovat zásadní finanční rozhodnutí Evropské unie, včetně mnoha miliardové tedy pomoci Ukrajině a nového kola sankcí. Výsledkem pak bylo to, že energetická otázka byla vyřešena ve prospěch zemí střední Evropy. Tato epizoda jasně ukázala, že navzdory navenek jednotné retorice se rozpory uvnitř Evropské unie prohlubují a národní zájmy stále výrazněji vystupují do popředí. Pro Maďarsko a Slovensko zůstává prioritou přístup k relativně levným energetickým zdrojům, nikoli tedy prosazování společné linie tlaku na Rusko. Tak, to by asi stačilo.
0: Další zpráva hovoří o tom, že prezident Putin hodinu a půl, tady se uvádí, že telefonoval Trumpovi, některé informace hovoří o opaku, že Trump telefonoval Putinovi. Nicméně Putin tam jaksi dával Trumpovi důrazné varování. Trump jaksi došel tedy k poznání, že Ukrajina je poražená, což mu asi jeho poradci a jeho okolí tak to asi často neříkají. V každém případě Vladimír Putin počas toho telefonátu s Trumpa varoval před důsledky obnovení amerických a izraelských útoků také na Irán. Lidi hovořili také o té vojně na té Ukrajině a podle šéfa teda Bílého domu byla Ukrajina z vojenského hlediska prostě poražená. A ruský prezident, i tedy americký, vyjádřil podobné názory na chování toho kyjevského režimu pod vedením Volodymyra Zelenského, který podle nich prosazuje politiku prodlužování konfliktu. Telefonický rozhovor mezi lídry Ruska a Spojených států se uskutečnil 29. dubna. Z iniciativy tady říkají ruského prezidenta a trvalo více než hodinu a půl. No. V každém případě v rozhovoru s ruským novinářem Pavlem Zarubinem to řekl poradce ruského prezidenta Jurij Ušakov a telefonický rozhovor, který se konal, tady říkají znovu z iniciativy ruského prezidenta Budiš, tak, že byl otevřený, věcný, jak doplnil Ušakov Šéf Kremlu v něm mimo jiné varoval před důsledky obnovení amerických a izraelských útoků na Irán. A Trumpovo rozhodnutí prodloužit příměří ve válce označil Putin za moudré. Jinak podle té ruské agentury šlo už v pořadí o 12. telefonát Putina s Trumpem od Trumpova návratu do Bílého domu v lednu minulého roku. Ta předcházející konverzace se konala 9. března. Takže jinak Putin řekl Trumpovi, že případná pozemní invaze do Iránu by byla nepřijatelná a nebezpečná. A napřil tu pozornost na to, že pokud Spojené státy a Izrael obnoví útoky proti Iránu, bude to mít mimořádně škodlivé důsledky nejenom pro ten region, ale pro celé mezinárodní společenství. Takže snad tedy se to nějakým způsobem pohne dále, protože šéf Kremlu zároveň předložil šéfovi Bílého domu více nebo několik návrhů zaměřených na vyřešení sporů, které se týkají iránského jaderného programu. Takže tolik asi k tomu tedy.
1: Tak, dále se koukneme, pětku máme. Kam Amerika směřuje? Konec hegemonie nebo apokalypsa z vlastní volby? Slovo tedy past se v Americe stále častěji používá k popisu situace, v níž se Donald Trump nachází ve vztahu k Iránu, na popud tedy Bibiho, že ano, Benjamina Netanyahua. A přesnější by však bylo tedy říci, že jde o důsledek těsného propojení samotného procesu formování amerických zájmů s Izraelem, kde v posledních 10 až 15 letech proběhla výrazná politická radikalizace. A tato past se zdá být tedy pro moderní Ameriku osudná. Washington nemůže jednat stejným způsobem jako Tel Aviv v Gaze a Libanonu, aniž by tedy nenávratně smazal rozdíl mezi oběma zeměmi. Ne, že by se Izrael tedy povznesl na úroveň Ameriky, ale Amerika by se smrskla na jeho rozměry. Jsou to sázky, které si americký establishment a ti, kdo jsou osobně zapojeni do iránské situace, včetně armády, nemohou neuvědomovat. Ostatně sám Izrael přiznává, že v důsledku těchto událostí ztrácí Ameriku. No, ten článek je samozřejmě delší, ale když tak CZ24.news, tam ho najdete, je z 30. Tak se na to můžete podívat. Takhle by to stačilo, snad.
0: Podle zprávy z 1. května ozbrojené síly Ukrajiny zaútočily znovu na Krymský most. Perm je od rána pod útokem těch UAVček a těch ukrajinských. A nejnovější zprávy tedy údery Geranium 2 na Dněpropetrovsk. To je zase jako ruský protiútok. Takže Krymský most byl od včerejška, to znamená od toho prvního, tak byl respektive od 30., tak byl mimo provoz a 10. dne tam má dopravní zácpa asi 4 000 vozidel. Ta železniční část byla také mimo provoz. V noci na něj z Kerčského průlivu zautočilo až 10 nepřátelských bezpilotních letadel. To jsou ta UAV. A ta ruská národní garda a pohraniční útok odrazili útok, který odrazili zloději, a vody jsou nyní prohledávány kvůli případným skrytým UAV. Tam mohou být samozřejmě ty bezpilotní čluny, že, které jsou vlastně používány podobným způsobem, akorát ve vodě. Takže jinak v Permu byla ráno napadena ropná čerpací stanice Transnefti a permská PDS na jeho západním okraji města. Tam jde o to, že se ukazuje, že než někde ty ropné nádrže, které teda hoří, ale za nedlouho se to dá opravit, takže je lepší tedy prostě napadat ty ropné čerpací stanice. Že to má jako větší, pro ty útočníky to má větší efekt. Jinak zvlášť masivní útoky dronů ozbrojených sil Ukrajiny, tak se odehrály podle té zprávy z prvního ve Voroněžské oblasti, kde v 11 okresech regionu bylo sestřeleno 43 dronů a celkem během noci bylo sestřeleno 189 nepřátelských dronů a útoky se budou blížícím se 9. květnem stupňovat, což naruší provoz letišť během dlouhého víkendu. Pojďme dále, ještě tady k tomu bude nějaká zpráva.
1: Tak, dále tady máme. GUR hledá díry v protivzdušné obraně. Moskva pod útokem celou noc. 9. května je prý cíl. GUR testuje protivzdušnou obranu vlnou za vlnou. 215 dronů se střeleno za 12 hodin nad 16 regiony Ruské federace. Takže válečný zpravodaj vysvětlí to, co nepřítel skutečně připravuje. V noci na včerejšek na 2. května ozbrojené síly Ukrajiny zaútočily na ruské regiony. Jak však upozorňují experti, počet nasazených dronů naznačuje, že nepřítel hromadí zásoby a systematicky prověřuje trasy. A to vše je zřejmě předehrou k 9. květnu. Hlavní zpravodajská zpráva hledá mezery, tedy teda vojenská, že ano, GUR, hledá mezery v systému protivzdušné obrany, které nás čeká nás prý velmi těžký týden, tady píší. Tak, teď je tady všechno vyjmenováno, tak to asi necháme. Logika Kyjeva je přitom zcela průhledná. 9. května, to je který vrcholem politické citlivosti. Jakékoliv video trosek nad Moskvou, jakékoliv zdržení přehlídky, jakýkoliv záběr s dýmem, to vše představuje pro Západ a ukrajinskou propagandu cenné informační vítězství. Cílem není destrukce, ale obrazový efekt a vyvolání paniky. Protivzdušná obrana ve směru na Moskvu bude v nadcházejících dnech v nejvyšší pohotovosti a obloha musí zůstat čistá. Tak.
0: Další zpráva hovoří o tom, že Rusko nečekaně nasadilo protiraketový obranný systém 3K60 BAL v Kaliningradu. A je to den poté, co Spojené státy oznámily stažení těch 5000 vojáků z Evropy, o kterých tady už dneska byla řeč. To nasazení toho pobřežního protiraketového systému v té kaliningradské exklávě, které vlastně tím vlastně posiluje tu vojenskou přítomnost v regionu, tak bylo jako nečekané. A tento systém je totiž považován za klíčový pro obranu pobřežních oblastí a proto je navržen tak, aby zasahoval námořní cíle na velkou vzdálenost. Takže to je i možná odpověď teda na ty různé snahy o blokaci a vytváření jakýchsi separátních námořních spolků nebo organizací pod vedením Velké Británie a tak dále. Takže jinak teda tento krok je součástí širšího kontextu posilování ruských vojenských schopností v Baltském moři, regionu s rostoucím geopolitickým zájmem a silnou přítomností sil NATO. Takže podle těch analytiků to nasazení toho balu, toho nového systému, může ovlivnit rovnováhu sil v regionu a zvýšit ruské schopnosti sledování a odstrašení proti námořním silám jiných zemí. Zatímco tedy na ruské straně nasazení systému zajišťuje bezpečnost kritického ruského území před silami NATO, tedy které pravidelně hlásily, že to území chtějí obsadit.
1: Co tady máme, stíhačka TU-95MS 7 hodin u hranic NATO. Britsko-norská cvičení jako záminka a stíhačky na přepad. Ruská federace odpoví strategickými bombardéry na alianční provokaci u ruských hranic. Vojáci jsou prý v panice. Takže ruští operátoři dronů zmařili plány ozbrojených sil Ukrajiny. Největší raketový úder na Ukrajinu byl prý na spadnutí. To je ze dneška. A Bílý dům vydal naléhavé prohlášení. Kupiansk se připravuje na nejhorší scénář, takže tady máme neoficiální zprávy z bojiště i ze zázemí v reportáži Novorusy. Tak, teď nevím, co bychom z toho vybrali, protože to je tady hodně, ale ruští ptáci kroužili poblíž hranic NATO více než 7 hodin. Ministerstvo obrany uvedlo, že v určitých úsecích trasy byly poblíž ruských nosičů raket zaznamenány zahraniční stíhačky, zřejmě vyslané k jejich zachycení. Strategické nosiče raket byly doprovázeny stíhačkami i cizích zemí. Rezort neuvedl, či stíhací letouny se k ruským obrům přibližovaly. A nyní to nejzajímavější. Vše se odehrálo právě v průběhu západních manévrů. Británie a Norsko v současnosti provádějí cvičení zahrnující námořní síly, letectvo a drony. A Západ je již označil za jednu z hlavních událostí roku a prý právem. Takže psali o tom The National Interest. Aby jsme to věděli.
0: Další zpráva je také zajímavá. Ještě se vrací k tomu telefonickému rozhovoru mezi prezidenty Ruska a Spojených států, který teda Trump označil za dobrý rozhovor a říká nikoli však z přebytku dobré nálady. A ta komentátorka Nikiforová říká, kontrast mezi oběma lídry je zarážející. Vladimír Putin je vrchním velitelem země ve válce, již armáda neustále postupuje, zatlačuje nepřítele, doráží Kyjev a vyčerpává celou alianci NATO. Jeho lidová podpora je obrovská. Spojenci celého světa mu nyní pomáhají všemi možnými způsoby o zmírení sankcí po vojenské kontingenty. A naproti tomu si lze těžko představit osamělejšího politického lídra, než je americký prezident Trump. Na domácí scéně čelí přímému pronásledování a opakovaným pokusům o atentát. Mimochodem, Vladimír Putin zahájil rozhovor slovy podpory pro Trumpa po útoku na něj ve Washingtonu, v tom washingtonském teda Hiltonu. A vztahy se spojenci jsou v žalostném stavu, říká to zpráva dál, ta komentátorka, a Evropané Trumpa během útoku na Irán nepodpořili. Neustále se hádá s lídry evropských zemí a právě si vysloužil pokárání od Friedricha Merce, přestože Německo bylo po celé válečné nebo po válečné období hlavní oporou Spojených států v Evropě. Premiér Kanady, nejbližší spojenec Washingtonu, se vzepřel a jedná na vlastní pěst. Trump je sám a tím, že se snaží plnit své předvolební sliby, tak si znepřátel globalisty, kteří se nezastaví před ničím, aby ho odstranili. A tím, že je nesplněn zcela, například zapojením se do agrese proti Iránu, tak si znepřátel své bývalé spojence v Americe. No, takže to je to, že prostě tady nemůže, tady se nedá vyhovět všem a nedá se ale ani je odmítnout. To je ten problém prostě. Takže on v tom lítá prostě ze strany na stranu. A proto, přestože se rozhovor uskutečnil z iniciativy ruské strany, byl především potřebný pro amerického lídra. Já mám ale pocit, to byla jistota, že Trumpovi dával jaksi užitečné rady prezident Putin už v Anchorage na Aljašce. Ten problém je v tom, že pak on se jimi neřídil, protože pak přišel Kushner s Witkoffem, nalili mu tam své rozumy do hlavy, jednal podle toho, taky podle toho dopadl. On se určitý věcí mohl tehdy vyvarovat. A takže prezident Putin informoval svého amerického protějška o nezastavitelném postupu ruských sil, zároveň ale potvrdil závazek Ruska k míru. Lidi se shodli, že jedinou věcí, která v současnosti stojí v cestě smíření, je Volodymyr Zelenský. A Putin označil útoky kyjevské chunty na ruská města infrastrukturu za teroristické činy, což vysvětluje nevyhnutelnost jejich potrestání. Takže jinak pro ilustraci byl prezidentu Trumpovi předložen výmluvný údaj. Ten souvisí s výměnou těch padlých. Od začátku roku 2025 bylo na Ukrajinu předáno více než 20 000 těl padlých vojáků, zatímco Rusko obdrželo něco přes 500 a při takovém poměru ztrát není těžké předpovědět výsledek konfliktu. Já si myslím, že tady je překlep, že to je od začátku roku 26, ne 25. Že ty ztráty tam byly na obou stranách větší, samozřejmě. Jinak tedy prezident Putin zároveň oznámil připravenost vyhlásit příměří za den vítězství. Rusko tak činí každý rok. Je to přirozené humání, potrhuje to naši civilizovanost. Vojákům je přitom nařízeno reagovat na jakékoliv pokusy ozbrojených sil Ukrajiny o porušení klidu zbraní. Trump tuto iniciativu nadšeně podpořil, stejně jako velikonoční příměří a připomněl historický význam společného vítězství nad nacismem. No, já si myslím, jako říkám to velmi často, jako tohleto je přesně motiv, který by se měl Trump chytit, spojit se s Putinem v boji proti nacismu. Mají to dokonce umožněno i v chartě OSN v článku 107. Tak ať se chopí tady to a začnou společně bojovat. A to se týká nejenom Ukrajiny, ale to se týká i té západní Evropy. Takže tolik ode mne. Pojďme dál.
1: Tak dále už máme další e-mailík. Jdeme na ně. Jednička. Zelenský narušil dodávky benzínu Turkům a Erdogan mu prý v uvozovkách poděkuje za zdražení, ale i rafinérie v Haliči může být začít prý odpočítávat. Ukrajinské drony útočí na ruskou energetiku. Takže údery na energetická zařízení v Tuapse vyvolaly intenzivní debatu jak na Aranetu, tak na ukrajinském internetu. Zahraniční média zareagovala tedy vzrušeně a dychtivě citovala experty.

0: řízení. 28. pak dubna při třetím útoku byly nádrže zasaženy znovu. Málo kdo ví, že energetická ocelovací jednotka a atmosféricko-vaková trubková jednotka s kapacitou 12 milionů tun ročně je nejvýkonnější primární jednotkou rafinace ropy v celém Rusku. Jde o jedno z pouhých 6 podobných zařízení na světě dosahujících konverzního poměru až 98,5%. Podle západních inženýrů je však navržena tak, aby přežila i největší požár, a proto její plocha činí 18 hektarů. Tak, teď jsou tady samá čísla. No.
1: Další zpráva hovoří o tom, že manželka ministra nejbohatší země světa, kterou Česká a Slovenská republika živí a financuje, míněno Ukrajina, tak se stala majitelkou superjachty. Takže je prostě potřeba dělat pro ní další sbírky. Mimochodem, ta jachta má, je to superjachta 50 metrů délky, stálo 26 milionů euro. A takže jako není důvodu samozřejmě za tyto podmínek, když tam některé skupiny bohatnou, tak aby Ukrajina přestala válčit. A prostě naši lidé, jaksi, kteří to podporují, tak podporují přesně toto. Pokračování ve válčení, obyčejní lidé budou padat a ty bohatí si budou kupovat superjachty. Takže takhle jako ta věc je, jinak se teďka čeká na vyjádření francouzských bezpečnostních orgánů. Tam je jméno, teda ta, jak to se jmenuje, Tankoa S-501 Vertik. Jde o manželku ministra obrany Ukrajiny, jak jinak, Michaela Fedorova. A ta, jak to zatím zůstala pod francouzskou vlajkou, to možná, že se jedná o nucené opatření. A podle místních zákonů musí polovina plavidla s francouzskou vlajkou patřit občanovi některého z členských států EU nebo společnosti registrované v EU, tak to nebude problém, tak tam budou mít hodně. Jinak tam podle těch dalších tam informací, tak vedle paní Fedorové je majiteli i francouzská společnost Centralis, takže už jako tam samozřejmě partner je, čili tam je určitě nějaká firma s ukrajinským kapitálem, která je registrovaná ve Francii. Takže podobné spoluvlastnictví bude pravděpodobně nátlakem Evropské unie, protože jak bylo řečeno, podle místního zákona musí polovina lodí být registrována pod francouzskou vlajkou a musí patřit občanovi některé členských zemí EU nebo společnosti registrované v EU. Takže tímto se obejdou teda ta různá schémata a tak dále. Takže jinak v září loňského roku ukrajinská protikorupční služba, to centrum, informovalo, že rodina tajemníka Rady národní bezpečnosti a obrany Rustema Umerova našla ve Spojených státech 8 elitních realitních objektů. Takže oni tyto chlapci určitě jaksi nouzí netrpí. Takže ty Umerovci mají 3 byty na Floridě, v New Yorku, 4 vily poblíž Miami a tak dále. Některé jsou předmětem pronájmu, jiné přímé vlastnictví, jsou spravovány manželkou, otcem, bratrem Umerova, stejně jako jeho dětmi. Tak si takhle na té Ukrajině žijí, zoufale žádají o další peníze. Už dostaneme se k tomu za chvíli, ještě k těm penězům. Pojďme dále.
0: Tak, dále se koukneme. Jo, já jsem tam čet i další, že ano, jak rodinní příslušníci nějakého povýšeného z SBUčka, jak tam nakupují luxusně a dostávají byty a další. Tak teď se koukneme boje v Konstantinovce, ty se přesunuli do podzemí. NATO postavilo tunely dlouhé 700 metrů pod Konstantinovkou ze speciální ocely s odvodněním a ventilací. Takže jižní skupina vojsk zasahovala nepřátelské jeskyně v úvozovkách pomocí FABček, to jsou ty klouzavé pumy. Tak, ukrajinské veřejné skupiny, které se prezentují jako objektivní, zejména Military Analytics UA, ty jsou blokovány v Rusku, uznali ztrátu Ilyinovky, o níž se bojovalo přibližně měsíc. Tyto skupiny rovněž uvádí, že na západě ruské ozbrojené síly postoupily severně od Rosinjaru směrem na Nikolajpolje, a kde panoval relativní klid po celé poslední 3 měsíce. Mezitím ukrajinské ozbrojené síly útočí na jihovýchodní ochraj Časiv Jaru ve snaze o

0: oslabit ruskou palebnou sílu u Carovy hory, což je strategická výšina, na níž se Časifjar tedy rozkládá. Tak, Konstantinovce. Podle map D-State UA, šedá zóna, na straně Stepanivky rychle pohlcuje prostor podle východního svahu takzvané dlouhé balky. V tomto případě nejde o stejnojmenou osadu, nýbrž o roklinu táhnoucí se severně od Konstantinivky. Tak, teď nevím, co bychom tady přečetli, je toho tolik, že ani nevím a hledám tedy ohledně těch tunelů a teď to tady nemůžu rychle najít. Takže, jo, počkat, experti ISV, to je ten institut pro studium války, myslím, s odvoláním se na banderovského polního velitele uvedli, že existují tunely dlouhé až 700 metrů vedoucí podél zalesněných oblastí. Takové průchody je ze vzduchu prakticky nemožné odhalit, a to ani pomocí moderních průzkumných dronů. Dále píší, že město dosud nebylo Rusy dobyto právě, protože podzemní opevnění umožňuje obráncům udržet své pozice navzdory intenzivním dělostřeleckým úderům a útokům FPV dronů. No, tak to bude jako faza v stalu.
1: No, je to tam někde, někde je to hodně jako těžký, no, asi tam je dneska nejlepší pro ty Rusy zřejmě to bombardovat těmi velkými bombami, no, protože jinak to dobývat ty podzemní pevnosti, to je vždycky složité. Další zpráva hovoří o tom, že Kinžaly odhalili další podzemní chobotnici a zasáhli podzemní dílny Beck, asi společnost Beck v Krivém rogu. A jinak Vladimír Putin navrhl příměří na dobu květnových svátků, to už bylo řečeno, Zelenský v reakci pohrozil údery raketami dlouho do letu a zdůraznil, že Ukrajina den vítězství neslaví. Hlava kyjevského režimu prezentuje iniciativu ruského prezidenta jako žádost o oddech a obrátila se o radu na Washington. A kanál Politnavigátor uvádí, Volodymyr Zelenský oznámil, že pověřil Bílý dům, aby upřesnil, co přesně měl ruský prezident na mysli, zda šlo o několik hodin bezpečnosti pro přehlídku Moskvy nebo o něco ambicioznějšího. Ukrajinský lídr natočil video, v něm vyhrožoval Rusku i Bělorusku. A ve své prohlášení Zelenský označil údery hluboko na ruském území za sankce dlouhého doletu a chlubil se, schválil se naše nové operace. Pokud Rusko nechce diplomaci, musí být k ní donuceno. No, to je jako určitě dobré tohle, to je jako opravdu, ale tady vidíte, že on už začíná úkolovat Spojené státy. On už jako opravdu, nemá jako míru a jako je zajímavé, že ta Amerika ustoupila. Spojené státy odblokovaly balík vojenské pomoci Ukrajině vyšší 400 milionů dolarů. To člověk těžko chápe tohle. Washington opět ustoupil, vyhověl Zelenskou žádosti o financování dalších vojenských operací, jak uvedl hrdina ruská vážný zpravodaj Evgenij Podubný. No, tak jako další paničky, dalších ministrů chtějí taky jachtu, no tak to se nedá nic dělat. To jako, a pokud jako naši tady, naši dárci nepřitlačí, jak se říká, tak nebudu dávat víc, tak to musí dát Amerika. No to jako, to se nedá nic dělat. Pojďme dále.
0: Papí, takže musíme se přesunout. Tak, co tady máme? Kolaps Ukrajiny v Konstantinovce, ruské kleště rozkládají kyjevské síly, to máme tady, ale to nejdůležitější přijde po této zprávě. Takže velká porážka pro kyjevské síly se rýsuje ve strategickém městě Konstantinovka, které je obklíčeno nyní a velká část ukrajinských sil se připravuje na ústup. Charakteristické je video z cesty smrti na severu města, ve kterém jsou zaznamenány hromady mrtvol a opuštěné vojenské vybavení. Rusko zabírá městský okraj Konstantinovky. Kvůli ale hrozbě dronů FPV již velké vojenské nákladní vozy nemohly zásobovat frontové síly bez znaného odhalení. Obě strany se poté obrátily na civilní vozidla, motocykly a čtyřkolky, které asi tady má být, ale i ty jsou tedy stále snáze sledovatelné. Rusové ovládají 60% města a nyní jsou optimističtější, že do konce měsíce ho vyklidí. A tedy buď někdo říká osvobodí, někdo obsadí. Tak jdeme dál.
1: Další zpráva je vlastně taková vzpomínková. 2. května uplynulo 12 let od tragických událostí v Oděse, kdy v tento den v roce 2014, jak uvádí článek fašističtí ukrajinští smradi, jak teda uvádí článek, krvavě zmasakrovali lidi, kteří se postavili proti převratu na Majdanu a proti politice té nové kyjevské vlády a eskalaci agresivního nacionalismu. Ty lidi nahned do toho domu odboru a upálili. Víte, že tam bylo hodně mrtvých. Hovoří se někde o více jako 50 a podobně. Ti, kteří se pokusili o útěk, tak byli na místě, byli ubiti. Takže celý jsem viděl, co se děje, viděl to prakticky naživo. A až do minulého roku v uvozovkách civilizovaný Západ zachovával necivilizované mlčení a potom v březnu 25, tak SLPT, to je společnost pro lidská práva evropská, uznala, že Ukrajina nese mezinárodní právní odpovědnost za události v Oděse. A soudcové jednomyslně rozhodli, že úřady neudělají nic, co se od nich dalo očekávat, aby zabránili tomu násilí v Oděse, toho 2. května 2014, že nezastavit toto násilí po vypuknutí, že nezabezpečili včas záchranná opatření pro ty, kteří byli zasaženi požárem a nezorganizovali a nevykonali účinné vyšetřování události. Takže trvalo to 11 let a než tedy to bylo uznáno, tato zjednané pakty a ta jurisdikce tedy to SLP je povinná tedy na rozdíl od Ruska teda tak plně uznává jurisdikci SLP a je povinna řídit se jeho rozhodnutím. Všem 11 měsíců později, stejně jako před 11 lety, se nic nestalo. Nikdo nebyl jaksi brán na zodpovědnost, v západních médiích nezaznělo žádné morální odsouzení a hra a mlčení pokračuje. Mlčí se i dnes. A oni říkají, my v Rusku nikdy nezapomeneme na tento hrozný čin. Jména pachatelů jsou známá. A říká tam ten autor, jsem přesvědčený, že spravedlnost zvítězí a všichni, kteří se podílí na té tragédii, se budou zodpovídat před soudem. A říká, ale před soudem našich národů. Nejen jako před svědomím, potom nemají ani stopy, ale před soudem našich národů. A sjednocení Evropanů v úvozovkách ve skutečnosti sjednocení především nenávistí vůči Rusku každý den zrazují evropské principy svojí geopolitickou hrou okolo Ukrajiny, čímž ničí skutečnou společnou Evropu. Takže tolik teda upomínce na toto smutné výročí.
0: Tak, musíme to nějak zrychlit. Výsledky syrské ofenzívy v uvozovkách Rusové jsou tedy jen krůček od obklíčení Orechova. Příběh o tom, jak syrský znovu dobyl 400 čtverečních kilometrů Záporoží, se nikdy nenaplní. Na internetu totiž byly zveřejněny geolokalizované záběry ruských vojáků držící pozice v Novoselovce v Záporožské oblasti a jsou široce diskutovány. Podle ruských vojenských expertů tyto záběry terénu objasňují mnohé velmi složité otázky. Za prvé byl proveden průlom o 4 kilometry, nikoliv nájezd osamělé ruské sabotážní nebo průzkumné skupiny. A za druhé vojáci z Dálného východu skutečně zahájili boje o tuto velkou vesnici, ležící podél břehu řeky Žerebec. Za třetí pravděpodobnější trasa, kudy ruské ozbrojené síly do oblasti vstoupily, vedla tedy z jeho východu, tedy mezi zase Komsomolským, Guliajpolským sektorem a Volšebným a Čarivným, což skýtá naději na rychlé osvobození těchto sídel. Takhle bych to přesunul a pan Tichý teď pojede chvilku beze mě. Já
1: Já
0: musím
1: pojedu
0: skočit.
1: dál. Minulou noc zasáhlo Ukrajinu několik stovek dronů a raket, včetně západních oblastí. Ty cíle byly večer vybrány, údery přesné, mimořádně ničivé, nepřítele v historii, čtvrti jsou uzavírány, sanitky, letecké záchranky tak se ženou a to centrum rozhodování, hlavní správa SBU byly zničeny. Jde o Putinovu, jak uvádí článek, brutální odpověď na události na Krymu, která teda, jak se zatloumá Evropou, byly vyhozeny do povětří mosty a přehrady. Takže taktika se reálně mění a radikálně mění a ty údery se přesunují i na západ. Protivzdušná obrana selhává, začíná nová fáze. Tady ty zásahy zahrnují 12 regionů od Sumské oblasti po Volinskou. To nejde o počet. Důležitý je ten posun. Takže západní Ukrajina začala dostávat údery systematicky, nikoli sporadicky. Ternopil, Rovno, Lutsk, to se nestalo náhodou, jde o práci namířenou proti vnější logistice a těm, kteří za ně odpovídají. Takže tolik teda tato zpráva a podíváme se dále. Tím jsme vyčerpali Ukrajinu, pojdeme dále na aktuality z Evropské unie, ta jich je poměrně málo. První zpráva hovoří o tom, že Německo připravuje pro Ursulu von der Leyen tvrdé ultimátum. To jsem tedy na to zvědav sám. Nemyslím článek znám, ale myslím jako na realitu. V Německu plánuje konzervativní blok Křesťansko-demokratické unie a Křesťansko-sociální unie kategoricky požadovat, aby předsednička tedy Evropské komise Ursula von der Leyenová oslabila evropské předpisy. Němečtí konzervativci se připravují předložit von der Leyenové tvrdé ultimátum. Omezit kontrolu a byrokratickou zátěž ze strany Bruselu nebo čelit dalším pokusům o omezení pravomoci Evropské komise, píše se v článku. Informuje o tom deník Politico. A němečtí politici se domnívají, že je potřebné posilnit dohled nad Evropskou komisí vytvořením nového nadnárodního dozorčího orgánu se základním právem veta nad jakýmikoliv legislativními iniciativami Evropské komise. Tady, vážení, vidíte, že oni jeden problém řeší vytvářením druhého. Já bych navrhl něco jiného. Ta Evropská komise nikým nevolená, co je takhle zrušit? Co říkáte? Oni nezruší a budou dělat další orgán. To je jako opravdu neuvěřitelné, prostě kam to myšlení došlo. Zrušte jí tu Evropskou komisi. Zrušte jí. Další zpráva, kterou tady máme, tak je, hovoří o tom, že Ukrajina děkuje za ty 90 miliard euro, ale ty stačit nebudou, už hlásí. Musí stačit nebudou. A tady ta vojna, ta válka se prodražuje. Oznámila, že to nebude stačit, že potřebuje doplatit další 20 miliard a to jenom pro ten příští rok. A potom budou opět na začátku. Takže při debatě o dalších desítkách miliard euro, čili buď válečných nebo poválečných. To znamená, že při národní konzolidacích nás čekají také konzolidace evropské, protože budeme mít tady souběh národních a federálních daňových balíků a podezřívně o daně z finančních transakcí v režii EU, a k tomu o spotřebě zelené daně a tak dále, čili budoucí příjmy a důchody Evropanů budou velmi, velmi skromné. Ovšem, jako s Evropanem to nic nedělá, takže jako každého jako co jeho jest. No. Další věc, zpráva z Evropské unie, začala dramatický lov na premiéra a rebela. Tím je, teď se soustředil Brusel po odstranění Orbána na Fica a učiní všechno pro to, aby ho takzvaně odstřelili. Na Slovensku se začne jednat zřejmě o nadřízení právního státu, protože velká většina v Evropském parlamentu ve středu poměr hlasů 418 k 207 vyzval Evropskou komisi, aby vůči Slovensku začal tzv. Postup podmíněnosti uplatňovat právní stát. Ten de facto je to sankční postup, který vedl k zmrazení přibližně 20 miliard euro z fondů EU pro Maďarsko. To bylo také zřejmě rozhodujícím faktorem při maďarských volbách v dubnu 26. A teď je tedy na řadě a na mužce Robert Fico, jenom abychom věděli, jak to jako vypadá. Ve světě. Další zprávu, kterou tady máme, jsou zajímavosti z domova. Jenom velmi ve zkratce, protože to času je málo. Práškování lidí a uvědňování počasí, chemtrails už není konspirační teorie, zločiny financované nejen Gatesem a i vládami, 30 států Spojených států zakázalo rozprašování aerosolu do ovzduší, odpovídám Babišova vláda a poslanci, zda a kdy to i u nás zastaví. To je první zpráva. Druhá hovoří o tom, že Macinka opět kompletně otočil. Česko výrazně posílil podporu Ukrajině. No to nás potěšil. Další zpráva. Kdo připraví živnou půdu si sudeto německého landsmanšaftu u nás je vlastně zrádce. Je to na téma, byl to z jednoho z projevů proti strojovému landsmanšaftu v Brně, který je plánován na květen letošního roku a je vnímán jako signál k otevřeném zahájení procesu k průlomům Benešových dekretů, jakož i otevřenou demonstraci ideologie Třetí říše vůči českému obyvatelstvu. Takže prosím vás, já k tomu mám a tím bych vás chtěl pozvat zítra večer od 8. Máme na to kompas, je tam první díl. Je tam o dekretech prezidenta Beneše v širších souvislostech, ve skutečně širších souvislostech je to první část a v úterý na to chceme dělat speciální debatní pořad. Pokud budete mít nějaké na základě toho zítřejšího pořadu nebo vůbec nějaké dotazy, tak se s nimi můžete obrátit v úterý a případně nám je napsat nám je na náš mail, anebo se na ně v úterý se obrátit. Další zpráva hovoří o tom, že naivní česká žába a salámová metoda německého landsmanšaftu. Takže zase v české kotlině jako ve velkém kotli plavou čeští občané, věci se vyvíjejí nezrovna v jejich prospěch, občané si to většinou ani neuvědomují. Takže hezky, určité zahraniční síly pracují salámovou metodou a potenky proustcích dávají Čechům svůj zájem. Krájí se jim nevinná slovíčka, které však stupňují teplotu lázně. Zítra o tom budu hovořit, dneska ani nechci, protože není už čas. Zítra o tom budu hovořit. Bohužel, jak si lidé to nevidí, tady nejde jenom o ty majetky, tady jde vůbec o zachování naší státnosti a o oprávněnosti našeho boje proti nacistickému režimu za války. Další zpráva, kdo zve sudetské Němce. Víte kdo? Neziskovka s vazbami na sponzory Petra Pavla. A ta neziskovka Meeting Brno pozvala do Moravské metropole sudeto německý Landsmannschaft. Vedle toho ale každoročně pořádá vlastně festival, který dává prostor i LGBT aktivistům a bojovníkům, takzvaným bojovníkům s dezinformacemi. Tak jenom jako abychom věděli, odkud vítr fouká. Takže to je toto. Já dál už dneska, protože toho času asi moc už nezbývá, tak až se pokusím tady o poslední zprávu, teda, kterou tady mám. Teď mě to vypadlo na moment. Ta zpráva se týká COVID očkování. Šokující zpráva. Vakcíny COVID-19 potlačí obranu těla proti rakovině. Či nejenom, že vyváží, ale ještě dokonce i jdou proti imunitě na to. A společnosti nikdy neprováděly preklinické studie onkogenů. Takže proteinový výkyv používaný v mRNA vakcínách proti COVID-19 snižuje obranu těla proti rakovině. Tady nejde o konspirační teorii, ale o univerzitní studii, kterou zmiňuje i známý kardiolog Peter Andrew McCulloch. A tento doktor byl jedním z mála lékařů během pandemie, kteří se snažili varovat svět před vedlejšími účinky vakcín proti COVID-19. Jinak vězte, ten protein P53 a BRCA jsou systémy monitorování nádorů v těle. Ta studie univerzity v Pittsburghu zjistila, že spike proteiny známých vakcín potlačí obojí. A jinak, pro vaši informaci, 81% Američanů bylo očkováno, 94% z nich dostalo genetickou vakcínu od Pfizeru nebo Moderny. Ta procenta jsou podobná v Řecku. Mimochodem, rakovina prudce vzrostla stejně jako úmrtnost mladých lidí. Společnosti nikdy neprovedly preklinické studie onkogenů. Nikdo o to nežádal. Nepochybně úmyslně. Já, protože ještě pořád mohu mluvit, tak bych vás ještě seznámil s tím tematickým okénkem pod názvem Válka proti Iránu. Trump se rozhoduje mezi třemi možnostmi. Je to článek z Moon of Alabama 1. května. A říká se v něm toto. Patová situace ve válce proti Iránu pokračuje. Hormuzský průliv je většinou stále uzavřen. Americká blokáda námořní dopravy spojená s Iránem, ačkoliv s mezerami, zůstává v platnosti. Irán hodnotí válku jako zdaleka neskončenou. Celkově panuje v Iránu přesvědčení, že válka zdaleka neskončila. Námořní blokáda je spíše vnímána buď jako předehra k další eskalaci, nebo jako rozbuška, která by mohla dříve či později přivolat nové kolo konfliktu. Navzdory stažení jedné ze tří letadlových lodí z regionu jsou americké síly stále na pozicích a připraveny udeřit v kterémkoliv okamžiku. Stručně řečeno, obě strany jsou připraveny válku znovu zahájit. Prezident Donald Trump má k dispozici tři možnosti. Za prvé, pokračovat v blokádě Iránu a tím i v blokádě průlivu. Za druhé, zahájit novou bombardovací kampaň proti Iránu. Za třetí, vyhlásit vítězství a nařídit svým silám opustit Perský záliv. Existují náznaky, že Trump zvažuje všechny tři varianty a dosud se nerozhodl, kterou zvolí. Včera deník Wall Street Journal uvedl, že USA se připraví na prodlouženou blokádu. Prezident Trump nařídil svým poradcům připravit se na prodlouženou blokádu Iránu, uvedli američtí představitelé, s cílem zasáhnout finance režimu v riskantní snaze donutit Teherán ke kapitulaci v jaderné otázce, kterou dlouhodobě odmítá. Na nedávný schůzka, včetně pondělní diskuze v Situation Room, se Trump rozhodl pokračovat tlaku na iránskou ekonomiku a vývoz ropy tím, že bude bránit lodní dopravě do iránských přístavů a z nich. Vyhodnotil, že zbývající možnosti obnovení bombardování nebo ukončení konfliktu nesou větší riziko než udržování blokády, jak uvedli představitelé. Zdá se, že část Trumpovy administrativy chová naději, že Irán nakonec pod tlakem blokády povolí. Tato naděje je však lichá. Irán byl v posledních 20 letech v blokádě vystaven nejméně dvakrát. Během kampaně maximálního tlaku v letech 2018 až 2021 nemohl vyvážet ropu. Jakmile však bylo obléhání zrušeno, produkci plně obnovil. Pokračování americké blokády Iránu pouze prodlouží uzavření průlivu a tím i depresi světové ekonomiky. Rostoucí ceny pohonných hmot v USA tento dojem jen umocní. Průměrné ceny benzínu v USA dosáhly nového maxima 4,23 dolarů za galon, nejvyšší hodnoty od roku 2022 a zároveň rekordní úroveň od začátku války s Iránem podle automobilového klubu AAA. Ceny ropy Brent, referenční ukazatele ovlivňujícího cenu benzínu v USA, nyní činí 114,60 dolarů za barel, což je téměř o 25% více než nedávné maximum z poloviny dubna. Před rokem přitom průměrná cena benzínu v USA dostávala 3,16 dolarů za galon. Mimochodem, tenkrát slíbil Trump, že to sníží. Irán nemá zájem nechat USA zvyknout si na blokádu iránské dopravy jako na novou normu. Zvažuje proto prolomení obléhání silou. Pokračující americké námořní piráti a banditismus v podobě tzv. Námořní blokády brzy narazí na praktickou a bezprecedentní akci, uvedl pro Press TV vysoce postavený bezpečnostní zdroj. Ozbrojené síly Iránu, operující pod velitelstvím Khatam al-Anhiya jako válečné velení, se domnívají, že trpělivost má své meze a pokud Washington bude pokračovat ve své nelegální námořní blokádě v oblasti Hormuzského průlivu, bude nutná tvrdá odpověď, jak uvedl zdroj. A vysoce postavený zdroj dále varoval, že pokračující americká blokáda a uzavření Hormuzského průlivu by mohly nakonec poškodit Spojené státy víc než Irán a že nejvyšší vojenské velení považuje rozhodnou akci za nezbytnou k úplnému diskreditování i této poslední zbývající americké možnosti. Při zachování blokády Trump zároveň požádal armádu o přípravu dalších možností. A prezident Trump má ve čtvrtek obdržet briefing o nových plánech potenciální vojenské akce proti Iránu od velitele CETCOM a admirála Breda Coopera, jak uvedli dva zdroje obeznámené se situací pro Axios. Proč je to důležité? Briefing naznačuje, že Trump vážně zvažuje obnovení rozsáhlých bojových operací, buď cílem prolomit vyjednávací pad, anebo zasadit Iránu rozhodující úder před ukončením války. V zákulisí CETCOM připravuje plán krátké a silné vlny úderu proti Iránu. Pravděpodobně včetně klíčové infrastruktury v naději, že prolomí vyjednávací slepou uličku, jak uvedli tři zdroje obeznámené se situací. Neexistuje ani sebemenší důkaz, že by nová bombardovací kampaň přinesla lepší výsledky než ty předchozí. Irán pohrozil, že nejakýkoliv další útok odpoví masivním odpálením balistických raket na americké a izraelské cíle v regionu. Americké ropné zájmy v arabských státech Perského zálivu by přitom utrpěly závažné škody. Třetí alternativou, kterou Trump zvažuje, je vyhlásit vítězství a stáhnout se. Americké zpravodajské služby zkoumají, jak by Irán reagoval, kdyby prezident Donald Trump jednostranně vyhlásil vítězství ve dvouměsíční válce, jestli vyžádá tisíce životů a stal se politickou přítěží pro Bílý dům, uvedli dva američtí představitele a jedna osoba obeznámená se situací. Zpravodajská komunita analyzuje tuto otázku spolu s dalšími na žádost vysokých představitelů administrativy s cílem pochopit důsledky případného Trumpova stažení z konfliktu, který podle některých představitelů a poradců může výrazně přispět ke ztrátám republikánů v letošních volbách do kongresu, jako vedli zdroje. Ústup, jež by umožnil znovu otevření Hormuzského průlivu a pokles cen pohonných hmot, by sice bylo možné americké veřejnosti prezentovat jako vítězství, globální reputace Spojených států by však utrpěla citelnou ránu. Mojtába Chamenei, nejvyšší iránský vůdce, již vítězství vyhlásil. Klíčové body jeho dnešního prohlášení zahrnují. Za prvé uvedl, že Spojené státy utrpěly ponižující porážku, což podle něj znamená začátek nové kapitaly v Perském zálivu a Hormuzském průlivu. Za druhé uvedl, že Irán sdílí společný osud se svými sousedy kolem Perského zálivu a že zde není místo pro outsidery přicházející z tisíce kilometrů daleko. Tady se Amerikou označil za outsidera, tak jako vidíte, že teď se bude těžko vyhlašovat vítězství. Za třetí popsal to, co vnímá jako vítězství, jako předehru k novému regionálnímu a globálnímu řádu. Já s tím souhlasím. Ten význam to mít bude. Za čtvrté zdůraznil kontrolu a řízení Iránu nad Hormuzským průlivem a argumentoval, že to učiní region bezpečnější a zabrání zneužití ze strany protivníků. Za páté odkázal na nové právní regulace a mechanizmy řízení průlivu, které by přinesly prospěch všem regionálním státům a zároveň generovaly ekonomické výnosy pro Irán. To ano. A za šesté, tím by se Irán po Rusku a Číně stal třetí zemí, která v posledních letech rozhodujícím způsobem porazila americký nátlak ekonomickými a vojenskými prostředky. Nebezpečím pro americkou a izraelskou hegemonii je, že z těchto příkladů se poučí i ostatní aktéři na světové scéně. To je konec tohoto příspěvku a je velmi, velmi jaksi zajímavě napsán. Takže to je ode mne, vážení posluchači v Radešek, všechno. Tady ještě vidím novou zprávu Čína sděleně Rusku. Vaše sankce jsou neplatné, právní důsledky pro firmy, které ji dodrží. Takže tady je proti útok ze strany Číny. To už si zařadíme asi, řekněme si asi příště. Jestli už tady máme pana kolegu zpátky.
0: Jo, jsem zpět.
1: Máme, jo. Takže už to nebudeme zdržovat, ale tady se říká, příklad čínského ministerstva jasně nedá se špatně interpretovat. Americké sankce nejsou uznávány, nejsou prováděny, nejsou respektovány. A toto rozhodnutí lze rozdělit do tří hlavních os. První osa je, že tento krok je především oficiálním vyjádřením silného odporu čínské vlády vůči tomu, co se označuje za nelegální praktiky. Peking zdůrazňuje, že jednostranné americké sankce týkající se obchodu s Iránem byly uvaleny bez souhlasu OSN. Ano, jsou neplatné tím pádem. Čína proto považuje za žádnou právní povinnost se podřídit, ani nemá v úmyslu v budoucnosti takový postoj projevovat. Druhým je, že ministerstvo obchodu působí jako právní štít pro čínské podniky, poskytování formálního institucionálního rámce pro nedodržování pravidel vláda usiluje o omezení ekonomických ztrát způsobených americkými omezeními tím, že převezme odpovědnost za ochranu domácích ekonomických aktérů, to je velmi silné slovo, a nakonec zákaz vysílá jasný signál všem nadnárodním společnostem působícím na čínském trhu, dodržování čínských předpisů převažuje nad americkými sankcemi. A každá společnost, která se rozhodne přijmout americké sankce proti čínským petrochemikáliím, bude čelit vážným právním rizikům a možným sankcím Číně. To je klasický příklad recipročního opatření. Čína už není omezena jen na diplomatické protesty, ale využívá své vnitrostátní právo jako nástroj zahraniční politiky, čímž vytváří prostředí, kde jsou mezinárodní firmy zvány, aby si vybrali mezi dvěma největšími ekonomikami světa. Tak to je rána, vážení. To je rána, to je zpráva týdne toto. Takže to je ode mě všechno. Děkuji panu kolegu za spolupráci, vám za pozornost, vážení diváci a posluchači, a zvu vás zítra večer od 8 hodin na pořad Kompas, který se bude týkat dekretu prezidenta Beneše, jejich souvislostí, bude to první část. Díky a hezký večer.
0: Dámy a pánové, i panu inženýrovi, a jdem se vrhnout na další, protože už mám...

0: Vítejte, vážení a milí přátelé proti proudu, proti proudaři, nepodvolení. Dnes máme před kamerami člověka v skutku nepodvoleného. Jestli už to víte, je s námi pan Pavel Křivka. Vítám vás u nás.
1: Dobrý den, já moc děkuji za pozvání, že se vlastně prolamuje taková hrdba mlčení okolo soudního případu, který jsem nedávno měl. A samozřejmě každému, kdo se na to bude dívat nebo dívá, tak děkuji předem za jeho pozornost.
0: Moc děkuji za ta slova, protože opravdu je to tak, my se budeme tomu případu věnovat, ale zdaleka nejen jemu, protože pan Křivka je osobnost daleko širší než jenom ten zločinec slova, za který byl odsouzen. Pojďme na to. Pane Křivko, mě musím říci, opravdu zaujalo to, že s vámi ještě nikdo o tom pořádně nehovořil a jsem rád, že protiproud konečně, jak jste řekl, to prolamuje, protože ten váš případ je tak absurdní a tak křiklavý, že dokonale ilustruje to, co žijem. Můžete nám znovu říci, za co jste byl na půl roku vězení odsouzen?
1: Byl jsem odsouzen za politicky nekorektní oděv, za procházku po městě Pardubice, po centrální tam ulici, která se jmenuje Třída míru, a měl jsem na sobě mikinu s kapucou, kde na přední straně, jak píše prokurátorka v obžalobě v oblasti hrudníku, bylo velké Z nějaké takovéhle a nápis za pabědu. No, tak toto.
0: No totiž pozor, vám ho přece zabavili, vám propadlo státu tento krásný doličný předmět.
1: Tak to je oblíbená metoda represivních justičních orgánů. Když jsem byl kdysi dávno za minulého režimu také odsouzen za politicky nekorektní zpěv, tak propadla státu kniha Josefa Velenovského Přírodní filozofie díl druhý. A nyní propadlo státu, protože rozsudek už je pravomocný, propadla ta mikina s písmenem Z a já jsem ji koupil v Číně a koukal jsem se teďka na čínské Taobao, což je jako u nás zboží.cz nebo prostě ten internetový obchod a už tam nebyla, takže pan soudce nebo páni soudci Vršanský a myslím Čejka se jmenoval ten krajský odvolací, zřejmě získali, nebo pro stát získali unikát, protože už jsou jenom se znaky Ukrajiny. Už se s písmenem Z už se nedá koupit.
0: Než se k tomu dostaneme, k tomu ještě hlouběji, k tomu absurdnímu případu, vy jste se před několika hodinami vrátil z Číny. Tohle tričko jste si přivezl taky z Číny teď?
1: Ano, to jsem tam objednal a přivezl teďka. Jsou tam i jiná trička, tady si můžeme podívat, že i pro příznivce Ukrajiny nebo jiných nějakých názorů je k dispozici v Číně oděv. Čili to jsem přivezl, ne abych nahradil to zabavené, ale abych prostě lidem, kteří to třeba budou chtít, abych jim to dal nebo i prodal. To závisí na okolnostech. Takže to jste správně řekl, že paní prokurátorka vlastně nám podala důkaz. Paní prokurátorka se jmenuje Rosůlek. Uh-huh. Ona si nepřechyluje příjmení.
0: To je taky dost typické.
1: To už o něčem svědčí.
0: Ano.
1: Takže paní prokurátorka nám vlastně podala písemný důkaz, že v Číně je teda míra svobody vyšší.
0: Uh-huh. Míra svobody slova. A obecně.
1: Nebo řekněme třeba svoboda odívání.
0: Odívání, ano. Já mám za to, že ten proces sám o sobě je výrazem naprosto přesného stavu, do kterého jsme se dostali. Já bych se nejprve, než se úplně k němu dostanu, chtěl zeptat před tím převratem, za co jste byl vlastně tehdy odsouzen?
1: No tehdy se nějak, nechci to tady ze široka vykládat, podstatou byl zpěv parodie na českou mši vánoční. Místo hej mistře, staň bystře byla slova hej gusto, staň hej gusto, je husto. A to se rozsáhle vyšetřovalo, kdo všecko to slyšel, kde všude se to zpívalo, takže to bylo, za to teda byly tehdy 3 roky. A nepodmíněně. A taková kuriozita tam byla, že krajský soud to tedy zdokumentoval, co všecko pan Křivka dělal špatně a kritizoval komunisty a podobně. A když to šlo do odvolání k nejvyššímu soudu, tak soudce Pavel Janda zjistil ze svědeckých výpovědí, že parodie se zpívala před více než 2 osobami v lese mezi Rozdělovicemi a městem Králové. Takže celý rozsudek zrušil, všechny ty výroky o trestu ponechal, ale předělal celý rozsudek, že doplnil ještě jedno místo, jak jsou, locus delicti, nebo tak.
0: Ano, to ano, ano. Ten, jako na to působí legračně, ale vy jste za to šel sedět. Že? Ale já jsem měl dojem, že jste měl tam také nějaký ten ekologický prohřešek.
1: To tak tehdy začalo, že jsem si stěžoval někomu v dopise do ciziny, že já už nevím, co to bylo, jestli Gabčíkovo, nebo nějaký ten projekt tehdejší, nebo Lanovka na Sněžku. Od toho to začalo.
0: Já to zmiňuji proto, že vy vlastně profesí jste ekolog, že jo? Vy jste vystudoval ekologii?
1: Ne, to musím opravit. Já jsem vystudoval fakultu rostlinné výroby, čili zemědělsko-inženýrský směr.
0: Kde?
1: Na Univerzitě Martina Luthera v Halle nad Saalou, v tehdejším východním Německu. A pak jsem v životě dělal spoustu různých věcí.
0: A také jste studoval někde ještě jinde? Myslím, že jste studoval někde v Holandsku?
1: V Nizozemí, ano, tak to je pravda. V tom případě byste měl pravdu, protože tam mám 2 semestry postgraduálního studia péče o životní prostředí v Nizozemí. To je pravda. Ale dělal jsem i krátce na ministerstvu životního prostředí úředníka v 90. letech, ale pak jsem většinu života buď se živil jako překladatel, dokonce i tedy soudní překladatel, 33 let jsem byl v registru tlumočníků pro nizozemštinu a němčinu. A v poslední době jsem taky se psal jako profesi botanický zahradník, protože se věnuju zahradnictví a botanice, ale původní studium bylo zemědělství.
0: My se k tomu ještě dostaneme, ale já si myslím, že je čas ještě se lépe podívat na ten váš kafkovský proces. Pane Křivko, než se k tomu procesu ještě jednou dostanu, tak já mám pro vás něco, co je také předmět doličný. My jsme udělali taková trička protiproudní. To, mnozí lidé to znají. Jde o to, jen leklé ryby plavou s proudem. Vy teda opravdu leklá ryba nejste a s proudem neplavete, takže já bych se vám dovolil vám takhle dát toto tričko, když někteří lidé budou chtít, mají to v obchůdku proti proudu. Ostatně i mikiny tam máme tohoto typu, takže myslím, že další předměty doličné těch, kteří nejsou leklými rybami. Zpět k tomu procesu. Čím jste se hájil?
1: No tak to se dá asi očekávat, že celý ten proces je mimo ústavní rámec.
0: Ano.
1: Čili paní prokurátorka, a není v tom sama, máme tady v Praze například prokurátora Bílého, nám dělají z ústavy jakousi výsadbu okrasných keřů. To je jenom okrasný text najednou, protože tam máme článek 2, odstavec 4, kde se hovoří o tom, že občan může činit vše, co zákon nezakazuje. Ano. Čili jestliže zákon nezakázal tyto oděvy, tak je nejasné, jak paní prokurátorka přišla na to, že tím popírám genocidu podle paragrafu 405. Jo, a pak je tam článek 17 listiny, který hovoří o svobodě projevu A kdyby tento článek platil, tak to, nebo byl brán vážně, tak to přeci znamená, že já nebo kdokoliv jiný může svolat shromáždění, protože tam máme také článek o svobodě shromažďovací.
0: Ano.
1: Na podporu Ruské federace.
0: Jasně.
1: Všichni tam mohou zpívat dunajevského písně a nosit jakákoliv písmena a ruské vlajky.
0: Jasně.
1: A to tady vůbec vlastně jakoby nemůže nastat, protože máme tyto procesy a máme také tu zběsilou kampaň proti ruskou, kdy vlastně tenhle ten proces, a je to i proces s panem Milatou, s paní učitelkou Bednářovou, a je tam víc lidí, nevím teď přesně všecká jména, tak slouží ne k tomu, aby my jsme jako byli takhle, to, že se o nich mluví, neslouží k tomu, aby se pan Křivka nebo paní Bednářová nebo pan Milata nebo kdokoliv někde zviditelnil, ale ten proces je důležitý. Je důležité o tom mluvit proto, že, to je, že je třeba každého upozornit, že jsou to procesy zastrašovací, které mají vytvořit tuhle tu atmosféru spolu s tou příšernou mediální kampaní rusofobní a já nevím, jakoukoliv, ještě se možná dostaneme k dalším kampaním. Ano. Mají vytvořit atmosféru, kdy jednak je to psychologická operace, příprava na případnou válku s Ruskem.
0: Ano.
1: To bohužel musím říci, protože to všechno tomu nasvědčuje. Ale to má zastrašit občany, tady tyto procesy, aby si na tu ústavu a na nějakou svobodu ani nevzpomněli, že to tam je vůbec napsané. A ono to vede až tak daleko, že v této atmosféře, kterou nám tady závislá média vytvořila a samozřejmě na něčí pokyn a tak dále, nebudu to nějak analyzovat, nemám k tomu ani dost informací, ale je to fakt. Tak projev nesouhlasu, což by se dalo tady toto politicky nekorektní oblečení za takový projev považovat, tak je nazýván slovem provokace. Já jsem byl vyšetřován policií na základě podnětu pánů Vlacha a Hinka. To jsou, pokud vím, nebo byli reportéři České televize. A policie v Pardubicích tu věc dvakrát odložila. Chovala se ke mně slušně. Téměř se v tom prvním případě omlouvali. Oni vědí, že já jsem 33 let pracoval pro soudy, policii i prokuraturu jako tlumočník. Jsem tam i překládal nějaké výslechy u nich, takže mě někteří možná znali. A dvakrát to odložili. Já jsem to s odkazem na ústavu nekomentoval u těch výslechů. A dvakrát to frau Rosůlek, paní prokurátorka, nařídila, že se v tom musí pokračovat. A dokonce já jsem na téma Ukrajina napsal jeden článek. Pro mě to není důležité téma z hlediska mého zaměření. Je to důležité téma velice z hlediska světové politiky, z hlediska našeho vlastně ohrožení válkou.
0: No, naší existence.
1: Ohrožení míru. Ale pro mě jsem napsal jeden článek, jsem někdo napsal. Paní prokurátorka ho samozřejmě našla a nařídila policii obnovit to vyšetřování, zrušit to odložení a zabývat se ještě tím článkem. Takže jako kdyby ten článkem, teďka mám na mysli mnou napsaným textem.
0: Ano.
1: Jako by ten článek číslo 17, ten odstavec v listině základních práv, jako by tam nebyl. Protože kdyby tento článek platil, tak ta prokurátorka nemá co hledat, co já si myslím a co jsem napsal.
0: No. Pane Křivko, když nás zakázali na začátku speciální vojenské operace, když nás zakázali a zastavili protiproud, tak to bylo samozřejmě protiústavní, bylo to absolutně nezákonné, bylo to něco naprosto nevídaného, ale přesto se to stalo, protože my v žádném přece právním státě nežijeme. Ty žvásty o tom, že jsme svobodní, dokonce snad právní stát, jsou jenom opravdu pro takové ty podvolené nešťastníky, kteří prostě té propagandě podlehli a už jsou těmi leklými rybami. Ale Myslím si, že přece během toho procesu musel jste vy a musel váš obhájce přece tyto věci namítat. Jak s nimi zacházeli, nebo jak se dostali z toho, že vlastně jednají protiústavně?
1: No, to je zajímavé, oni v těch odůvodněních se tomu vůbec nevěnují, tomuto argumentu s tou ústavou, tam není věnováno skoro nic. Přestože třeba ten článek o té svobodě projevu říká, kdy je jí možné omezit zákonem, to už je v té listině.
0: Ano.
1: Když se omezí právo třetího, když je ohrozena bezpečnost, a to se rozumí bezpečnost České republiky.
0: Ano.
1: A ničemu takovému nedošlo, my nejsme s Ukrajinou ve válečném stavu. Ano. A přesto cizí ozbrojený konflikt tady zaměstnává českou justici. Jak je to možné? Ano. To není jediný případ. Ano. Tady máme v Praze prokurátora Bílého, který vede proces proti námořnímu kapitánovi panu Stadlerovi u městského soudu. A tento prokurátor jednoduše nějakou stranu v ozbrojeném konfliktu vnitrostátním, protože tenhle proces se týká doby před zvláštní vojenskou operací, on prohlásí jednu stranu cizí občanské války za teroristy a těm lidem hrozí desetileté tresty. To je něco naprosto nevídaného. Čili tam místní prokurátorka nám rozhoduje, co je genocida, co je ozbrojená agrese. Rusko tvrdí, že se brání. Rusko se odkazuje na článek 51 charty a tvrdí, že se brání. Máme případ Izraele, který se takto brání na území 6 cizích států.
0: Ano, ano, ano.
1: A považuje to za obranu. A my najednou musíme jakoby mít ten názor, že zlý medvěd napadl malého andílka.
0: Ano.
1: Je to prostě úplně, jako, musím říct drzost. Musím říct, je to drzost, že se trestní právo použije na něčí názor na cizí konflikt, který se netýká. Je to jako, kdybychom fandili Slávii nebo Viktorii, tak jeden fandí Ukrajině, jeden fandí Rusku.
0: Ano.
1: A vláda, kdyby byla odpovědná, tak zachová neutralitu.
0: Jasně.
1: Bude se snažit nerozházet si ani Ukrajinu, ani Rusko. Ale
0: no hlavně nebude pronásledovat občany za jejich vyjádření občanského postoje. Nemluvě o tom, že když hovoříte o genocidě, tak ta spíš probíhala naopak, protože tam ten útok Kyjeva na ty východo ukrajinské provincie, na Donbas a na Luhansko, tam byly ty 10 000 mrtvých, nebo 12 000 mrtvých, včetně dětí, kde jsou teďkon ty známé aleje. A vlastně i na jejich obranu to Rusko tam vstupuje do toho konfliktu a na obranu svou samozřejmě. Ale tam probíhala spíš genocida těch východu Ukrajinců, když už bychom o tom hovořili. Jinak opravdu nevím, kde paní prokurátorka sebrala genocidní jaksi argumentaci. To tam nevysvětlovala, nebo?
1: To nevysvětlovala. Tam je výrok, že pohyboval se, tím veřejně propagoval agresi nebo útočnou válku, nějaká takováhle formulace, a tím spáchal popírání genocidy.
0: Aha.
1: Je to takhle nesouvislý
0: řetěz,
1: nesouvisející články jakéhosi řetězu, a skutečně je třeba zopakovat, a ať si to každý zapamatuje, kdo by se případně díval na tento náš rozhovor, že když Česká republika není ve válečném stavu s žádnou stran toho konfliktu, tak tady za okolností rozumných, nebo nechci říct nadnormálních, nebo prostě jiných, nemá justice co honit lidi, kteří mají na to určitý názor.
0: No, pochopitelně. Já myslím ovšem, že přesně to je ten klíč k té dnešní situaci, že něco jiného se demonstruje, něco jiného nám vyprávějí a něco jiného se provede. Ten Fialův výrok, velmi známý, nedlouho po započetí té speciální vojenské operace, jsme ve válce, vlastně jakoby to všechno umožňuje, že jo. Když potom dojde na soudy, nebo když třeba v případě toho protiproudu a dalších došlo na soudy, tak ta vláda od toho dává ruce pryč, říká to, my jen tak jsme na doporučení, my jsme doporučili na žádost tajných služeb a podobně. Oni od toho dávají ruce pryč, ale ten výrok potom toho soudu, ten tam je a vy prostě odsouzen jste. Ono, já se zeptám jinak. Myslíte, že se dožijete situace, že za tu mikinu se Zetkem třeba dostanete jednou státní vyznamenání?
1: To si nemyslím. Nevidím ty světla na konci tunelu zatím, tak. Protože jak jste se ptal, jestli to v tom odůvodnění rozsudku nějak je zohledněno, ta obhajoba, tak to tam zohledněno není. Pan soudce mému obhájci, panu Horkému, vysloveně i do rozsudku, do odůvodnění napsal, že rozsudky, na něž se obhajoba odvolává, to znamená rozsudky, kde padl jakoby jiný výrok, že buď ten člověk byl osvobozen, nebo stíhání zastaveno a podobně, takže se mu nepodařilo dohledat. Ale pan soudce Vršanský dohledal jiný rozsudek, kde někdo z Prahy byl odsouzen za značku Wagnerovy skupiny. Mm-hmm. A to se mu podařilo dohledat.
0: Yeah.
1: Čili čistě účelová justice, nevím, jak bych to jinak nazval, no, kdyby to nebylo tragické, tak je to směšné. Když někdo takhle používá trestní zákon a ten trestní zákon je vadný celkově, tam je daleko víc paragrafů, které by měly být vyškrtnuty. Možná až 20 nebo 30.
0: Typově jaké?
1: Tam je třeba, kromě tady této genocidy, tam máte paragraf, máme tam teďka nový paragraf neoprávněná činnost pro cizí moc. Ale jsou tam také dva neskutečné paragrafy neoprávněné nakládání se zvláště chráněnými nebo ohroženými druhy rostlin a živočichů podle zvláštních předpisů. To je absurdní, to jsou absurdní dva paragrafy, které kdyby měly být dodržovány, tak každý musí mít rozsáhlé znalosti z botaniky a zoologie a musí si na zahradě vyplejt sněženky, jejich semena roznáší mravenci, protože sněženka je na seznamu ohrožených rostlin. Tam jsou takovéto nesmysly. České věznice jsou plné. A zatím teda rezort spravedlnosti udělal teda malý pokus o změnu, pan Blažek, to jo, to udělal, ale je to nedostatečné, tam se to musí rigorózně vyškrtat.
0: No já ale myslím, že speciálně ten paragraf, který jste zmínil, té neoprávněné činnosti pro cizí moc, ten tady teď nebyl použit, například vůči prezidentu Pavlovi, zřejmě proto, že prezident je ze své funkce neodpovědný, protože neumím si představit nic hmatatelnějšího, než výroky, které jdou proti české státnosti přímo, souvisí nebo lobování za zbrojovky americké skrze ten rozpočet a tak dále. To je všechno činnost pro cizí moc a já nevím, ale zdá se mi, že ten prezident není pravděpodobně stíhán snad jenom proto, doufám, že prezident je ze své funkce neodpovědný, jinak si to neumím představit, ale když

0: řekněme, fialovým režimem, který tady byl a vlastně během kterého vy jste byl odsouzen. Já mám za to, že, anebo se chci spíš zeptat, myslíte si, je to čistě teoretické, že ta změna dneska po těch volbách, je tu nová vláda, myslíte si, že byste byl odsouzen znovu za takovýto hanebný čin, že máte mikinu s písmenem Z na hrudi, anebo se něco podle vás v tomto smyslu změní i v té represi?
1: Tam je určitá naděje, že se něco může změnit, ne příliš mnoho, ale něco ano, protože i je věcný tlak plných věznic. Ale já zatím teda nevidím ty známky, že by se něco změnilo a nevidí ho zřejmě ti povolní soudci.
0: Ano, a prokurátoři.
1: Protože odvolací soudce, už odvolací soud probíhal někdy v únoru, kdy už nová Babišova vláda byla v úřadě čtvrtý měsíc a on to tam prostě potvrdil ten prvoinstanční rozsudek a ještě dokonce ta prokurátorka nepožadovala propadnutí té, toho korpusu deliktí, nebo ano. Jak by se to dalo říct. A soudce si to tam Vršanský připasal, jakože ještě šel nad rámec a dokonce v odůvodnění rozsudku soudce Vršanský píše, že státní zastupitelství by se mělo zamyslet nad tím článkem, co pan Křivka napsal, jestli by za něj neměl být teda taky obžalován. To tam ne přímo takto, jak jsem to řekl, a tak to tam je doporučení prokuratoře, že je málo aktivní.
0: Je to skoro, řekl bych, na jediný komentář. Beze slov. Pojďme dál. Můžeme, ještě jste chtěl něco dodat.
1: Ještě jsem, se omlouvám, chtěl jsem dodat to, co reagovat na to, co jste řekl, že kromě té aktivity proti nositelům jiného než vládního názoru, čili nikoli státní zástupce, ano. Ale vládní zástupce, je tady neaktivita. Tady jsem chtěl zmínit dva případy pana profesora Flegra, který v podstatě spáchal před kamerami trestný čin šíření poplašných zpráv.
0: Ano.
1: O mrazácích před nemocnicemi.
0: Za covidu.
1: A ještě na kameru řekl, já jsem to trošku přehnal a chtěl jsem lidi varovat, aby dodržovali opatření. A prokurátor nereaguje. A další případ je ten čerstvý, to takzvaný Oganes Pšenákův gang, který zase byl osvobozen, ačkoliv dokonce snad odřízli obec Příčovy od dodávky elektrického proudu. To je minimálně poškozování cizí věci, nebo co by to bylo za paragrafy.
0: No, to je terorismus klasický.
1: Nebo, ano, veřejné ohrožení, co kdyby tam zrovna hořelo a nedovolili se hasiči, nebo já nevím, něco takového. Tak osvobodili, čili ta justice v některých případech koná a v jiných nekoná.
0: No jasně,
1: to je všecko, co
0: jasně.
1: Jsem
0: ne, to je v pořádku. Já myslím, že pořád se bavíme vlastně o tom, že když tady, a nejenom během té Fialovy vlády, ale vlastně i předtím za covidu té Babišovy byla nastavena určitá atmosféra, tak tito soudci, prokurátoři a konec konců i někteří policisté si to prostě vezmou za své a aktivisticky jdou vstříc tomu režimu, protože doufají, že právě z toho budou ty profity v jejich povyšování a podobně. Je to vlastně výstavba onoho slavného deep state, hlubokého státu, který je uložen v těch institucích, takže když se vláda změní, tak se toho vlastně moc nezmění. Já jsem ale se chtěl zeptat přeci jenom se vrátit trošku k té ekologii, protože i když jste vystudovali jenom, jak jste řekl, teda dva semestry, tak vy jste se té ekologii hodně věnoval. Vy jste tady kandidoval za stranu zelených, potom za tu demokratickou stranu zelených. Proč jste vůbec tehdy jako z té strany Bursíkovy, strany zelených odešel? Co se vám tam nelíbilo?
1: Tak já musím poděkovat za tu otázku, protože toto je příležitost omluvit se za členství ve straně zelených, protože to vlastně, jak se to později vyvíjelo, já už jsem

0: vystoupil nebo vstoupil, to už je 23 let.
1: No.
0: Ale z toho se vyvinula strana zákazů vlastně v Německu, hlavně to je vidět. A strana, která vlastně je jakousi převodovou pákou nadnárodního kapitálu, který nás manipuluje jednou do covidu, po druhé do klimatického náboženství a tak
1: Ano.
0: dále. Čili je třeba se omluvit, že to chybovat je lidské. Takže to byla moje chyba. Já jsem tam tehdy vstupoval, že tam soupeřily dvě frakce. A jedna z nich mě tam jakoby pozvala, znal jsem tam některé lidi, tak jsem se tam 6 let účastnil těch vnitrostranických bojů, ale bylo to pošetilé a je třeba se za to omluvit. A vystoupil jsem pak už bezprostředním podnětem v roce 2009, když jsem tam vystupoval z té strany, byla přímá podpora prezidenta Václava Havla Martinu Bursíkovi. Přímo to řekl někde za kamerou, že chce, nebo on, že tu stranu bude volit a že si přeje, aby
1: Ano.
0: uspěla a tak dále. A protože v mých očích byl ten pan Havel takzvaný humanitární bombometčík. A mám teď na mysli tedy
1: Srbsko.
0: pro někoho už zapomenuté Srbsko, ta Jugoslávii. Tak to jsem říkal, tak za tohle už kandidovat nemůžu, to nejde. Takže jsem vystoupil.
1: Ostatně on vlastně, Martin Bursík, je příčinou toho, že se tady u nás začaly vyplácet ty nepředstavitelné dotace na ty sluneční kolektory, prostě na tu energii takzvaně zelenou. Ty obrovské dotace, které jsme platili po mnoho let, 40-50 miliard ročně každý z nás v platbách za elektřinu, to byl Martin Bursík, jestli se nepletu, v Topolánkově vládě.
0: To byla půlka té příčiny. Já se domnívám, že pan doktor Bursík napsal zákon, ale prosadil ho doktor Ambrozek. Ale už nevím, v které vládě.
1: Ale já vím, že prostě Bursík byl v té vládě Topolánkově, takže
0: Ano.
1: předpokládám, a také tam tehdy vlastně ten zákon byl učiněn. Vy jste potom ještě to zkusil v té demokratické straně zelených, co jste od toho očekával?
0: Tam už to nebylo z mé strany myšleno příliš vážně. Já jsem pak řekl, že už teda aktivní v politice, jako chodit na stranické schůze a na konference sjezdy nebudu, ale když jsou malé strany odštěpenecké, že když mě požádají o souhlas s kandidaturou, tak pokud to nebude něco úplně proti mému přesvědčení, že to podepíšu, tak to už pak byla celá řada kandidatur, které byly bez kampaní, že potřebujeme naplnit kandidátku.
1: Jasně, jasně, rozumím. Ne, já to beru jenom jako úvod k tomu, na co se chci doopravdy zeptat, protože člověk, který byl v té straně zelených, byl v té demokratické straně zelených a dneska je vlastně bojovníkem proti té klimatické lži, proti tomu šílenství toho Green Dealu a těchto věcí, člověk, který se evidentně o přírodu stará a příroda vám jaksi není lhostejnou. Řekněte mi, co vás k tomu vedlo, že jste se dostal do polohy těch nás, kteří tomu tak oponujeme.
0: Trošičku se musím zase omlouvat, ne, že bych si tady chtěl pořád jenom
1: Ne,
0: sypat
1: to je
0: popel
1: hezký, ne,
0: na
1: to je
0: hlavu, ale
1: hezký.
0: já jsem k tomu klimatickému náboženství byl dlouho lhostejný. Prostě jsem si myslel, ledovcový Bursík, jemu vadí, že tají někde ledovce. To je bláznivost, ale vůbec jsem na to nepomýšlel a byly tady dva faktory, které k té změně, na kterou se ptáte, vedly. Jednak to bylo to, že nám začíná to klimatické náboženství šlapat na paty. Že už se nám začínají zakazovat auta nebo přikazovat jiná auta a ukládat ekologické nebo uhlíkové daně a cla a prostě hrůza děs. A pak to bylo konkrétně na podzim 24. Jsem zase byl ve své oblíbené druhé vlasti v Číně.
1: Dostaneme se k tomu.
0: A chodil jsem tam po těch horách, sbíral jsem si ty svoje rostliny, já se věnuju botanice jednomu rodu rostlin, který fotografuji a sbírám. Nejvíc zástupců je v Číně. A najednou jsem si vzpomněl na nějaký ten čtvrtý semestr zemědělské školy, na předmět rostlinná fyziologie, kde bylo jasně napsáno, že zvýšili se obsah oxidu uhličitého v atmosféře, výkon fotosyntézy, to znamená produkce rostliny, růst rostliny, rostlina čerpe vodu a oxid uhličitý, z toho staví všecku živou hmotu, svoje tělo a pak, když my ji sníme, tak stavíme i naše tělo. Tak jsem si uvědomil, že vlastně ten oxid uhličitý je velice užitečný a že jsem se měl dříve tomu věnovat a dříve proti tomu veřejně, to znamená psaním nějakých článků, víc asi není možné. Možná teď tady je vrchol, že jsem před kamerou proti proudu, že jsem se tomu měl věnovat dřív, protože to je tak neskutečná lež a směšnost, když vám někdo řekne, že oteplování klimatu, které se teda říká, aby to tak nebylo, tak říkají změna klimatu, tak to je pořád, jako když teče voda, tak se klima pořád mění.
1: No jasně.
0: Měli jsme tady doby ledové a tak dále. Když vám řekne, že oteplování je škodlivé, to oteplování je užitečné a je prospěšné. A je třeba se s těmi klimatickými věřícími, s těmi náboženství, vždycky orientovanými klima smutnícími, nevím, jak bych ty lidi nazval. Teď jsem se byl podívat v knihkupectví Akademie, tam je tlustá kniha od Gréty Thunberg, která je tam napsaná jako redaktorka. Je tam kniha Klima smutek.
1: Jo.
0: No, příšernosti. A tak já jsem se začal uvědomovat, jak je to oteplování všude užitečné, to se vůbec neříká. Je třeba říct, že nás nezajímá, co způsobuje oxid uhličitý a jestli to způsobuje. To vůbec není důležité. Důležité je, že se skutečně podnebí otepluje, už tady máme zase asi 10 mírných zim, nebo 15, nevzpomínám si, já to vidím každý rok na zahradě, vím, kdy mi která rostlina kvete.
1: Ano.
0: Jo, kdy raší a podobně. Co mi vymrzlo, co mi nevymrzlo. Takže vím, že to oteplování je nesmírně užitečné. Je to dokázáno i archeologicky, že v dobách zvýšených teplot proti třeba dnešku nebo proti nějakému chladnějšímu období civilizace stavěly budovy, rozvíjely se, zatímco v chladném období museli přemýšlet, jak přežijí tu zimu. Takže ta užitečnost, tam je ta obrovská absurdita, kdy tady ten klimaaktivista my bojujeme proti oteplování a to oteplení vám způsobí, že nemusíte v zimě moc topit a sníží se ty emise, které údajně to škodlivé oteplování způsobují. To je do sebe, jak se říká, contradictio in adjecto, nebo jak se to jmenuje latinsky, že oni sami sebe popírají, čili jsou proti emisím, nebo tedy jsou proti oteplování, oni by nás chtěli držet jakoby v zimě.
1: Ano.
0: Ale přitom to oteplování, proti kterému oni bojují, ty emise snižuje. Jo? Nevím, jak bych to vysvětlil, je to prostě
1: ne,
0: úplně...
1: Ne, to já myslím, že je zjevné, ano.
0: Já se teď, mně chybí slova, abych to vysvětlil, je to, prostě popíráte něco... Něco, co vlastně nemáte popírat a ještě bojujete proti užitečné věci. Ano. Je to jako kdyby se po vzoru Mao Tse-tunga třeba vyhlásilo, ne vrabci, ale tady jsem si napsal, že teda vyhubíme všechny divizny, to je proti kašli, tak aby každý mohl pořádně kašlat, nebo všece kýtroce a heřmánek, tam zase se hojí rány, tak to vyhubíme, aby lidi dost krváceli.
1: Ano.
0: Jo, to si asi farmaceutický průmysl přeje, ale asi prostě jo. Je to tímto způsobem. A jenom vyjmenuju, proč je oteplování třeba užitečné. Máte delší vegetační sezónu. Kromě toho, že teda uspoříte uhlí, plyn, nad čím se topí v zimě, máte delší vegetační sezónu. Zemědělci nemusí zasít ozimou pšenici do 10. října, když to prošvihnou, tak ještě mají čas, protože při těchto mírných zimách jim to osivo nevymrzne, nebo osení.
1: Ano.
0: Jo, vám to nevytahá mráz. Máte vodovody a kanalizace. To by bylo velice zajímavé vědět, kolik oni už ušetřili peněz díky oteplování, že nemusí v zimě rozkopávat po oblevě chodníky a asfalt, když zamrzne vodovodní potrubí. Jo, já když jsem studoval v Hale nad Sálou, tak si dodnes pamatuju, tenkrát byly ty zimy přeci jenom tuší. Dokonce tam byla 79, byla taková ty uhelné prázdniny, to si ještě pamatujeme někteří z nás, jak se na Silvestra asi o 30 stupňů spadla teplota. No a tam, když se chodilo potom Hale nad Sálou, tak tam v tom historickém centru, jestli měli vodovodní trubky moc pod dlažbou, to bylo v jednom kuse příštila voda z dlažby. A samozřejmě pak máte v tom zemědělství a zahradnictví spoustu dalších užitků. Můžete si na zahradě vypěstovat třeba kaky, jo, to je churma, nebo jak se to, subtropické ovoce, fíky a tak dále. To bychom se mohli radovat z toho, že si něco takového...
1: Ostatně víme, že právě v tom středověkém období takového toho oteplování se v Británii pěstovaly, byly velké vinice, u nás také. Když král Karel s Buškem z Velhartic, tak už se chystalo tohleto krásné podneví. Ovšem, kromě jiného, já vím, že je taková ta dosti podstatná věc, že zase počasí s klimatem nesouvisí, nemá žádnou souvislost. To je další matoucí prvek v tom. Ale ono i s tím oteplováním, ať je takové, nebo tak, já vím, že pan Kukla, slavný meteorolog ze Spojených států českého původu, když byl u Václava Klause a on se ho ptal, tak jak je to s tím oteplováním? Opravdu nám hrozí? On říká, no, tak hrozí trošku, protože pak to je před tou další dobou ledovou, ale jako to se počasí netýká. A on říká, no a tak asi kdy myslíte? Jako to? Říká, no to není tak daleko, tak 2-3 tisíce let tady bude, to oteplení bude. Jo, a já jsem si uvědomil, že prostě, když jste zmínil pak toho Mao Tse-tunga, že on počítá v těch normálních cyklech a ne v těch vymyšlených, jako když jsem dnes, jsme o tom hovořili, než jsme šli před kamery, si přečetl, že podle údajů dat se nejrychleji ze všeho ohřívá Evropa. No protože tady jsou ty nejvíc sfalšované stanice postavené vedle letišť, postavené vedle a tak dále. Proto dostávají tato data. Co tomu říkáte?
0: No tak není to jenom, jak jste řekl, vedle letišť a asfaltových ploch, ale taky ještě je třeba připomenout, že nad oceány nikdo neměří tu teplotu, ano, že jo? Takže ano. To je zase jenom opevnině. No a to manipulování lidmi, to je krásně vidět na tom, že se neustále oni straší, je to jako takový profesor Schleger rozmnožený na několik řádů, že, a jak jste řekl, otepluje se dvakrát rychleji, nebo a včera již třetí tropický den za sebou. A klišťata již ve 1200 metrech nad mořem. Otepluje se. Sežerou nás klišťata. V podstatě to vybírají věci, které jako způsobí, že my se to pouze neupečeme, tak nás sežerou klišťata, nebo se ve Vltavě objeví krokodýl. Ale jak jsem říkal, že dozraje toto, může se pěstovat toto, můžete lépe obdělávat půdu, máte delší vegetační dobu, uspoří se plyn, elektřina, je mírnější zima, nerozkopávají se chodníky kvůli zamrzlé vodě a mohl bych pokračovat, tak o tom se nedočtete.
1: A není to vlastně náhodou tak, pane Křivko, že vlastně je to pořád stejné, jako jste řekl v případě toho svého procesu a těch dalších procesů, že to je prostě pořád stejný způsob permanentního strašení lidí a vytváření pocitu strachu před něčím, co chtějí zavést. Ve vašem případě chtějí zavést totalitu, v níž se člověk už nedovolá svých práv na svobodu slova. V tomto případě chtějí zavést ty Green Dealy a všechny ty zkázonosné ekonomické varianty. Není to v podstatě totéž?
0: Je to velmi podobné. Hmm. Je to velmi podobné. Tady bych se zmínil o takzvané černé skále. Hmm. Ta firma, ona se jmenuje BlackRock, říkejme ji černá ano. skála. Ano. Tak tam od ní pochází nějaký odhad, že pokud by se na celém světě podařilo takzvaně přeměnit nebo konvertovat, já nemám rád ty cizí slova, ale někdy mě nenapadne české, na tu, že všechno bude na baterky, všude budou jenom větrníky a solární zběrače. Mimochodem tedy větrná a sluneční energie je právě díky své neregulovatelnosti téměř bezcenná. Hmm. To je třeba přiznat. Ano. Ale oni prostě někde dali odhad, že v případě celé přeměny společnosti po vlastně Mao Tse-tungovském způsobu,
1: ano.
0: To bude stát mezi 50 a 100 biliony dolary. No a teda, když potom vlastně není poptávka, to už z toho vyplývá, z toho jejich odhadu, proč se tím vůbec zajímá nějaký BlackRock, nějaký kolektivní investor, nějaká černá skála. No, tak oni chtějí nainvestovat do těch podniků, které tuto transformaci budou vlastně vykonávat. Ano. A protože potom není poptávka, tak je potřeba to lidem nařídit. Ano. A aby se jim to dalo nařídit, tak je potřeba ještě banda strašáků typu Bedřicha Moldána, pana ano. Marka, ředitele Ústavu pro výzkum globální změny. Ano. Ten se už několikrát přeměnoval, aby pan ředitel pořád mohl ředitelovat.
1: Ano, ano.
0: A já nevím, teď jsem ještě zahlit nějaký pan, vypadlo mě to jméno, z Vršech.
1: Je jich spousta, ono.
0: Z Vršech, to teďka jednoho, a to musím tedy poblahopřát panu Turkovi, vyhodili ano. z nějakého, mě doposud ani neznámého ústavu pro krajinu, ale to jsem trošku odbočil, takže ten BlackRock řekl, dá se vydělat 100 bilionů dolarů. No jo, a teď ty lidi nechtějí, no tak jim to nařídíme. Uh-huh. A kasírujeme všechny.
1: Ano.
0: Čili zatím, to je škaredá formulace, zatím.
1: Tak to vůbec nevadí.
0: Jak bych to opravil?
1: Neopravujte, zatím.
0: Zatímco za rozsudky a politickým rusofobii a štvatím proti Rusku je nějaký geopolitický zájem, že chceme ovládnout jejich území, mají tam nikl a stříbro a buchy, jaké nerosty. Tak za tím šílením z letadly na baterky je tenhle ten hmotný zájem. Aspoň já si to myslím, podle toho, co jsem nastudoval.
1: Jasně.
0: A oni vám prodávají lež o škodlivém oxidu uhličitém. To je základní stavební kámen živé hmoty. Čili každý atom uhlíku v našem těle, živá hmota je hlavně z uhlíku. Každý atom uhlíku v těle Grety Thunbergové, v těle Bedřicha Moldána, byl někdy dřív atomem v molekule oxidu uhličitého.
1: Jasně.
0: Ten uhlík neustále obíhá přes fotosyntézu, to je ty rostliny, ten oxid uhličitý spotřebovávají.
1: Jasně.
0: A jako odpadní produkt mají kyslík. A živočichové, včetně lidí, ten kyslík vdechují, pro ně je to vlastně surovina, jakoby, a produkují oxid uhličitý. A tak toto neustále obíhá. A najednou přijde zištná skupina, vytvoří takzvaný koncenzus vědců. Ve vědě má platit důkaz a opakovatelnost výsledku, ne koncenzus.
1: Jasně.
0: Koncenzus měli říští úředníci ve Vanze, se tam koncenzuálně dohodli, že budou ubližovat Židům. A ještě to nebyl koncenzus úplný. Byl jsem v muzeu porady ve Vanze. Takže ve vědě by mělo být všecko dokazatelné, opakovatelné a pak by to eventuálně, zdůrazním slovo eventuálně, mohli vymáhat po politicích. Politici by měli být suverénní, takže by mohli taky říct, vás vědci, nebudeme poslouchat vás vědcové, ale kdyby to bylo všecko prokázané, jasně. změřené, tak by to politici mohli přijmout.
1: Jasně.
0: A tu politiku podle toho dělat. Tady nic změřeno dokázaného není.
1: Ano.
0: základní stavební kámen živé hmoty se považuje za škodlivinu. Hmm. To je jako kdyby řekli suchá voda, nebo kyselina sírová, do které si můžete strčit ruku, aniž byste utrpěli jakoukoliv újmu. To jsou lži na této úrovni.
1: Ono je to, pane Křivko, asi tak zase bych to k tomu přirovnal. To, co jste říkal na začátku, prostě vás nikam nepozvou, protože se to nehodí slyšet pravdu o tom absurdním procesu, a vedle těchto vědců, o kterých hovoříte, existují tisíce vědců, kteří podepisují petice, že to tak není, že mají přesně opačná zjištění, opačná data, ale ti se také před ty kamery a do těch korporátních médií nedostanou. Je to pořád stejné?
0: Je to pořád stejné.
1: Tak já mám jednu stejně podstatnou otázku. Vy jste zmínil toho Mao Tse-tunga a vy jste se včera vrátil z té Číny, kde nejste poprvé. Co vlastně v té Číně děláte a proč tam jezdíte a co se vám na ní tak líbí, když vlastně asi k tomu Maovi takový úplně nejlepší vztah mít nebudete?
0: Mně se původně, jsem tam jezdil ze zájmu odborného, nebo řekněme ze zájmu svého koníčka, hobby. Že já zkoumám rostliny, které patří do rodu s nehezkým názvem všivec, a nejvíce jich roste tam. Takže jsem tam jezdil z začátku tady s Pražským klubem skalničkářů, kteří tam jezdí fotografovat skalničky, sbírat jejich semena a podobně. Ale později jsem tam začal jezdit sám a nakonec se mi tam líbilo. Samozřejmě ta Čína, je to prostě krásná země, ale to je na samostatný nějakou přednášku.
1: Možná, že to uděláme někdy, no, povídejte.
0: Tak.
1: Co jste tam dělal? Vy jste tam učil dokonce.
0: Tak jsem tam, nejdřív jsem se třeba v 12. roce zapsal do Olomouce na sinologii, no a pak mě to moc nešlo a taky už starší lidi se asi hůř učí, tak a mezi tam 19 letými taky se necítíte dobře, jsem tam docházel do denního studia, tak jsem po jednom semestru, kdy jsem neudělal zkoušku ze znaků, myslím, tak jsem toho nechal, ale byla možnost si zaplatit studium tam, v Číně, na čínských univerzitách, které učí čínštinu. Takže jsem dva semestry platil školné v Sichuanu na Sichuanské zemědělské univerzitě. Byl jsem jeden žák ve třídě, protože to bylo v takovém zapadlejším městě, mimo velká města, ale tam ji založil císař už před rokem 11. To byla jako vlastně jedna z nejstarších škol vysokých. No a pak potom, když se začaly rozvíjet vztahy s Čínou, díky teda prezidentům Klausovi a Zemanovi, a hlavně Zemanovi, který tam jezdil skoro každoročně, tak se tam začala vyučovat čeština. V jednu chvíli až na 16 vysokých školách. Soukromých i státních. A byla možnost, a vybrali mě asi ze tří kandidátů na státní univerzitu v Xi'anu. To je to město, kde je ten, jak já říkám, hliněný Wehrmacht.
1: To
0: kdysi dávno bylo hlavní město Číny. No ale tam po jednom semestru nastal vyhazov, ne že bych já špatně učil, ale že Čína se bohužel zapletla do covidové aféry velmi silně. Což je zase další samostatné téma. Takže se Čína zavřela, já už jsem se na další semestr nemohl vrátit. Bylo konec cizineckého ruchu. A tím si teda, to je odbočka, způsobila hospodářskou krizi, kterou tam dneska mají. Jo? A tak já jsem tři semestry učil jaksi po internetu a pak už mě třetí ročník ani nenechali doučit, pořád trvala covidová karanténa a teďka, když přestala, tak ještě jsem vyučoval na jedné soukromé škole Chepej, to je provincie, která obklopuje Peking. Ale to už bylo taková labutí píseň se neříká, prostě poslední
1: záchvěv vašeho učení.
0: Záchvěv, protože oni nemají rádi nad 60 let, i když tato soukromá univerzita řekla, věk není problém. No, takže tam jsem už učil vlastně děti bez motivace, ale je zajímavé, že v tom hlavním městě té provincie se učila čeština na dvou vysokých školách, to bylo neuvěřitelné. A ta druhá vysoká škola, to byla státní geologická univerzita, geologická, ale měla, jak to je dneska zvykem, tady původně zemědělská univerzita v Suchtole, dneska už skoro zemědělství neučí a má to snad pořád v názvu, tak ta geologická univerzita měla fakultu cizích jazyků a kultur. A teď teda pozor, učila se tam angličtina, francouzština, korejština a čeština, žádný další jazyk.
1: Dobrý. Řekněte mi, když porovnáváte stav svobody v Číně a stav svobody v České republice, jak to vychází?
0: Tak to jste mi dal dobrou otázku, protože se tím vlastně pořád zabývám. Dokonce pokud bych se naučil stříhat videa a takové ty k tomu potřebné věci, bych o tom natočil nějaká videa. Tak řeknu to takto. V Číně si můžete koupit tyhle ty, jak jsem tady ukazoval, ty trička, ale i zimní bundy s kapucí.
1: Ano.
0: Akorát teďka už nebude k dostání, aspoň není to, co jsem nosil já, protože to prostě nějak si zmizelo z té nabídky. Takže v tomto ohledu tam máte tuto svobodu. Asi kdybyste nosil tričko s portrétem Ishishiro, což byl japonský velitel jednotky, myslím, že se jmenovala 713, která mučila Číňany, tak asi by to narazilo. Čili můžete nosit tyto oděvy, můžete kouřit v hospodách, billboardy u dálnic, léky volně prodejné, které jsou tady na předpis a celá řada dalších věcí. A teďka tady máme u nás v České republice, řekněme, profesionální kaziče česko-čínských vztahů. Ona je možná, dřív je platilo to USAID, co zrušil Donald Trump, ale ještě mají nějaké zdroje, kdy je v zájmu, aby náš stát neměl s Lidovou republikou dobré vztahy, aby tam pokud možno nic neprodal, taky z hospodářských důvodů. Takže máte tady jistého pana Etzlera například, nebo projekt Synopsis.
1: Synopsis, ano.
0: Paní docentka Lomová a spol.
1: Ty jsou nejvyhlášenější, ano.
0: A neustále recyklují, co je všecko v Číně špatně. Oni tam mají 5000 let civilizace, mají tam všecko možné, dneska po technické stránce i daleko vyspělejší, no, ale pánové, paní Lomová a spol budou poučovat, jak to tam mají dělat.
1: Ano.
0: No, takže ten pan Etzler, ten se tím snad i živí, že prostě pomlouvá tu Čínu. Já jsem slyšel, že tam snad strávil 9 let a nenaučil se ten jazyk, že spoléhal pořád na překlady.
1: A když to srovnáte, takže je to vůbec srovnávatelné?
0: Je to srovnávatelné.
1: Čili ten, svobodněji se vám dýchá v té Číně?
0: Když tam akceptujete ta pravidla.
1: Ano.
0: Etzler si našel nějaký siročinec nefungující a celá Čína špatně.
1: Ano.
0: To u nás najdete taky. Měli jsme skandály s domovem důchodců, kde ty důchodce nechali ohladu nebo a tak dále. Ale tam jste při vstupu, když jedete vlakem, tak čtyřikrát vám kontrolují totožnost. Takže takový Etzler, až toto bude komentovat, tak no podívejte se, když tam sledují každý pohyb.
1: Jo.
0: Tam není žádná svoboda a všude jsou kamery.
1: Jo,
0: čili přikoupí lístku, ukazuju pás, při vstupu do nádraží ukazuju pás, při vstupu na nástupiště ukazuju pás a v cílové stanici ukazuju pás. Ale, a teď přijde ta druhá strana mince. Vlak mezi Pekingem a Zhengzhou, co já jsem jezdil častěji, samozřejmě těch rychlovlakových tratí tam je dneska 48 tisíc kilometrů, jako okolo celé země koule a ještě kousek. Tak mezi Pekingem a Zhengzhou máte na displeji, že vlak jede 350 nebo 348
1: kilometrů za hodinu.
0: Vlaky čisté, nikde není nic posprejováno, čili na jedné straně vás všude sledují kamery, a na druhé straně nikde není nic posprejováno. Pak tam máte, že ty vlaky většinou nemají zpoždění. Nezažil jsem. A třeba mezi Xi'anem a Chengdu v Sichuanu je pohoří Qinlingshan. ty tratě jsou postaveny podle pravítka přes ty hory, tunel, most, tunel, most. Tam je 80 km tunelů, ne v jednom kuse, ale těsně za sebou. A vždycky vám tam jde telefon mobilní.
1: Jo.
0: A internet samozřejmě. Hmm. A tady jedete z Brna do Svitav vlakem. Já jsem jel včera z Vídně, z letiště. Volali mě asi 4 lidi, nebo někomu jsem volal já. Byl tam asi po 7. nedokončeném hovoru mezi Brnem a Skalicí nad Svitavou a Svitavami, jsem to vzdal.
1: Jasně.
0: A říkal, až dojedu domů, ty lidi obvolám a domluvíme to.
1: Jasně.
0: Čili máte, všude dáváte, se sbírají jakoby data, všude jsou nějaké kamery, všude dáváte doklad totožnosti, ale kvalita třeba v té veřejné dopravy nesrovnatelně, městská doprava je zřejmě dotovaná, nesrovnatelně levná proti evropským, je kvalitnější, čistá. A jak jsem říkal, léky nejsou na předpis, kouření v hospodách, čili když byste to vzal do hloubky, tak já to třeba nemůžu úplně do hloubky provést, protože neumím psanou a čtenou čínštinu. Já, tam musíte 5 semestrů drtit ty znaky, abyste to uměl. Jo, 3000 znaků, nebo 2,5. Takže bych já nedokázal sestudovat čínské zákony, leda, že by byly v překladech do evropských jazyků, které znám. Ale my musíme měřit svobodu i počtem zákonů, protože zákony jsou, něco regulují, něco omezují.
1: Jasně.
0: A co kdyby se třeba ukázalo, že včetně tady té slavné Evropské unie, ty štusy těch regulací budou vyšší než zákony v komunistické Číně. To se může ukázat.
1: Já myslím, že se přesně toho dotýkáte. Já bych to řekl takhle. Je řada témat, o kterých bych se zločincem Pavlem Křivkou, protože vy jste zločinec, vy jste odsouzený zločinec. Zločincem s tím písmenem Z, Pavlem Křivkou, bych rád mluvil. Čas nás ale už trošku dneska doběh, tak si to necháme na jindy, co říkáte, pane Křivko.
0: Tak já určitě nebudu proti.
1: Vážení a milí, chceme se rozloučit, tak snad to povídání pro vás nebylo zbytečné a snad se s panem Křivkou sejdeme dřív, než ho zase dostihne nějaký prokurátor za to, že napsal nějaký svůj vlastní názor ve článku. To se týká ale nás, nepodvolených všech. Tak bude to platit pouze v případě, nebo nebude to platit pouze v případě, že bude platit píseň z naší známé znělky od Voskovce a Bericha. Když nás

budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.

0: Vítám všechny, kteří jste si udělali čas. Nejste na prvomájové veselici nebo někde jinde. Vítám všechny, kteří jste už přišli z průvodu, odzdobili jste své alegorické vozy, uložili svá mávátka a transparenty. No a zase byste ke svým naslouchačkám a poslouchačkám, abyste slyšeli protistátní vysílání tady z Midgardu, takže vás vítám. Vítám pochopitelně i svého hosta, který již se dostavil k mikrofonu, protože měl nějakou naléhavou událost ještě teď před chvílí. Tak Jiří, zdravím tě, vítám tě, ahoj.
1: Ahoj, taky tě zdravím, kolego, v protistátním vysílání. To mě celkem pobavilo.
0: Ano, jsme štvavá protistátní vysílačka, protože někdo tu hnusnou práci s tou pravdou dělat musí. Takže co se dá dělat? Bylo to na nás. Já věřím tomu, že vláda se postará o to, aby i třeba taková média, jako je Česká televize nebo Český rozhlas, který jsme si tady platili leta letoucí za to, aby nám tady vykládali nesmysly. Takže teďko budou vykládat nesmysly, ale už to nemusíme platit. To mě docela potěšilo. Blbý je, že to bude platit stát, tedy z našich peněz, a tak je na státu, tedy na vládě, aby dohlídla na to, aby to vysílání bylo aspoň trochu nějaký normální a ne ryze virtuální keci a plky. Já ti někdy, Jiří, poslouchám a jakoby sleduju věci, které jsou až neuvěřitelné. Například v Rusku, jo? V Rusku to je úplně kalamita, to je prostě konec. Jako. Rusko to je konec. Tam Vladimír Putin, toho by ukamenovali, kdyby jako vylez, jo, tak. Lidi tam nemají co jíst. Ale Jiří mi vypad. No pojď, ty jsi mi vypad.
1: No prosím tě, dneska mě ta technika, mám pocit, že jsem, mám auru iši, že prostě dneska mě to neposlouchá. Jako hodně moc mě to neposlouchá.
0: No,
1: jak jeden, tak druhý počítač.
0: Uvidíme. Uvidíme, co to bude držet. Jo?
1: Naposledy jsem slyšel Český rozhlas a pak už to
0: všechno. No a pak se mi myhlo, jo. Tak třeba tady mám zrovna, to bychom si mohli pustit, nevím, jak je to dlouhý, člověče. Co nám tají, co před vámi čínské autosalony tají? Šokující pravda o BID a dalších. Třeba toto chápu, to jsou zaplacené kampaně, automobilkama evropskýma, protože ty prostě cítí, že to je konec. Že to je konec. Teď tady mám fotku fabriky BID, jo. Ta je od nevidím do nevidím, zaměstnává milion lidí, 160 tisíc inženýrů ve vývoji, týdně podávají, teď nevím, kolik, jestli 13 nebo kolik patentů. Na všech možných jo, střechách. Ty střechy jsou absolutně plný fotovoltaiky. To znamená, že toto jsou třeba přístupy, jo, že oni mají tu elektřinu tak nějak jinak, nemusí jí tolik platit třeba, jo. Protože třeba u nás to má hodně zemědělci, že mají na střechách fotovoltaiku, ale BID to je větší rozloha než San Francisco. Ta fabrika zaobírá. Čili umíme si představit, co to je za giganta. Je to světový nomer jedna výrobce v bateriích. Vyrábí baterie do elektromobilů a do těch různých hybridů. Jsou to baterie, které jsou velice účinné, jsou extrémně rychlé v nabíjení a co je důležité, jsou nehořlavé. To znamená, že takové ty obrázky, které mě absolutně děsily, kdy prostě elektromobil se vznítil a prostě ty lidi skoro nemají šanci o tam teď utíct, tak tady u těch baterií nehrozí, tak to si myslím, že jsou všecko jako obrovský klady. Jo, jenomže...
1: No,
0: má no to totiž, háček,
1: na to, já bych na to rád navázal, protože já jsem tento týden viděl ve zkratce takové vyjádření nezávislého odborného novináře, který žije 26 let v Číně a chtěl vlastně, on mluvil teda anglicky, takže já jsem ti to neposílal, ale jako jenom...
0: Jako, myslíš, že mám problém s angličtinou?
1: To ne, ale víš... Jako,
0: no nerozumím,
1: to,
0: ale to neznamená, že mám problém.
1: To nemáš problém, ale on totiž nebyl ani rodinný mluvčí a bylo to takový náročný, takže já jsem dost odezíral z titulku, jo, protože aha, on vlastně je. Mluvil dost jako rychle, to byl nějaký Švýcar nebo někdo takový, měl prostě takovou komolenou tu angličtinu, no. Takže bylo blbě rozumět, ale on mluvil o BID a že vlastně v Číně se pohybuje 26 let a BID zná svoje boty a blablabla, no a mluvil tam o několika zvláštních nebo několika zásadních věcech, jinak tam říkal o historii BID. A vlastně ta historie BID je taková, že jeden inženýr, který vlastně založil tu firmu v garáži a všichni se mu smáli, tak to vypracoval na mezinárodní gigant. To je jedna věc. Druhá věc je ta, že v roce 2004 se mu Elon Musk posmíval v médiích, že nějaká čínská firma BID něco dělá, nějaký baterky, chachacha, chichichy. Dneska od nich ty baterie kupujou, jo. A to je další věc.
0: A já bych mu je neprodal.
1: Tak je otázka,
0: leda takhle, leda promiň, já bych mu je prodal a řekl bych, Elone, na boku každého auta, který prodáš, auto Tesla, bude nesmazatelně napsáno baterie od BID.
1: No, něco takového. Ať je okay, s hambou všichni jezdit. Všichni budou jezdit jak hambáři. No a ale teda, když jsme ještě u té Tesly, udělám krátkou odbočku, tak říkala mi jedna známá, že zná fyzioterapeuta a ten se pohybuje okolo atletů a okolo vrcholových sportovců. A že jedna holka, tím, že měla nějaký na mistrovství České republiky dobrý, nějaký vyhrála něco, já už nevím, v jakém to bylo sportu, tak dostala na rok užívání Teslu a extrémně se jí zhoršilo zdraví, to sportovní, jo, že vlastně úplně extrémním způsobem, jo, takže ta Tesla má prostě, nemá dobrý elektromagnetický pole vůbec na, jako, a má to obrovský dopad na člověka z pohledu toho frekvenčního, rozkládá mu to podle mě tkáně, jo,
0: systematicky. Ano, to máš, jo, pravdu, by se tady o tom bavili, že ta elektromobilita za určitých okolností může být nebezpečná, jo. Je to všecko o použitých motorech, je to všecko o použitých systémech, jestli to je vysokonapěťový nebo níž napěťový a tak dále. Čili je tam mnoho faktorů, které to můžou ovlivňovat. No.
1: A důležitý je tam i to litium, protože to litium je velmi jako problematický pro biologické tkáně. Že jo?
0: A když nad ním sedíš...
1: Ty vlastně... No.
0: A to litium pracuje, to znamená, že je v pohybu, protože ty ho vlastně budíš, ať ho nabíjíš nebo vybíjíš, tak vlastně ho budíš a ono okolo sebe vytváří vlastně smog, jakoby, jo?
1: Jo, a litium je vlastně těžký kov, jo, tak jako, co si budem, jo? No, takže to jsme lehce odbočili, takže zpátky k BID, to znamená, a ten novinář vlastně řekl, že BID není až takový zázrak, protože mu hodně pomáhá Čína a že 15. sjezd z komunistické strany, blablabla, jo, a že spoustu jako aut prodají ve smyslu, že vlastně ho částečně ojedou, pak ho prodají jako, že vlastně manipulují s číslama a tak dál. Já říkám, ty blbečku, ty si myslíš, že evropské automobilky nemanipulují s číslama? Evropské automobilky, aby něco prodali, tak museli manipulovat s číslama 20 let, jo? Vys ta aféra Dieselgate, jo? A tak dále, jo?
0: No dobře, promiň.
1: Dopověz
0: to a já pak ti do starého.
1: No a ještě jednu věc, což tebe bude určitě taky zajímat. Automobilový průmysl je vlastně v v Číně, to jsem teda nevěděl, to jsem zjistil až z toho videa, to by bylo zajímavé potom třeba rozebrat někdy příště, ale automobilový průmysl patří do 10 klíčových, jak bych to řekl,
0: oborů.
1: Do kritických infrastruktur, oborů, které jsou vlastně v národním zájmu a komunistická strana Číny to má jako 10 největších priorit a automobilový průmysl je jedna z těch 10 priorit. Jo, takže vlastně to patří do jako kritické infrastruktury, jako energetika třeba, jo, nebo zdravotnictví. Takže no. Automobilový průmysl je na stejné úrovni jako ty ostatní. Jo, takže to mě zaujalo.
0: Jo. Ještě dopověz to, no, pro mě.
1: No, jenom jsem chtěl říct, že mě to zaujalo, bylo by dobrý třeba se podívat, protože ono je, toto vychází z toho posledního sjezdu, oni tam mají těch seznam 10 nejzásadnější věci. Já to zkusím tady vygooglit třeba během pořadu, si se k tomu dostanu.
0: To je, když jsi mluvil o tom, že nějaký inženýr to budoval z té garáže, tak mě okamžitě napadlo, že po chvíli to budoval za státní podporu, nebo za státní podpory, protože třeba Čína má takový státní program, kdy když Číňan řekne, že je ochoten jít do západní Evropy, kde si chce otevřít čínskou restauraci, tak oni ho zafinancujou. Má jakousi v uvozovkách určitou verzi dohody se státem a je to státem podporovaný člověk podnikání v zahraničí. Čili jednak to berou jako, že šíří kulturu, šíří to jídlo, že jo, to je kultura národa v podstatě. No, logické je, že pravděpodobně taky sbírá informace takový člověk. To je nabíledni, to je běžný postup. No, Čína má vůbec jakoby zajímavé pojetí některých věcí, o kterých nám se ani nezdá. Takže věřím tomu, že BID je nějaký napůl státní nebo nějakým jiným způsobem státem monitorovaný nebo podporovaný projekt, protože zase, co si Čína uvědomila? Čína si uvědomila, že prostě automobilový trh celosvětově je strašně zajímavá věc. A když už se ty Evropani rozhodli, že teda nebudou jezdit na naftu a na benzín a chcou teda tu elektriku, no tak my jim to dáme. Jo? Čiže jednak těch aut jezdí spousta v Číně, to je pravda, protože Čína jako na ten automobil nebo na užívání aut, tak to si nemůže dovolit každý, jako kdyby. Už jenom jsme tady říkali, kdyby každý Číňan chtěl mít auto, tak tolik plechu se nedá vyrobit, není tolik rudy, jo? Není tolik surovin. Uh-huh. Ale Číňani dováží pochopitelně ty všechny věci, suroviny a tak dál, no a dělají z toho auta, ty auta prodávají do té Evropy a v podstatě ničej. A to je, když se nad tím zamyslíme, jo? Tak evropský automobilový průmysl je svým způsobem taky ale provázaný na určitý typy zbrojařských firm. A oni vědí, že když seberou Evropanům ty výdělky těm korporacím evropským, když seberou výdělky a donutí je, aby vyráběli auta za úplně jiné ceny, tak na ten trh je dodávali. A nebo aby dodávali čínský auta, protože prostě to nezvládnou. Za současného řízení Evropy, drahé vstupy energetické a tak dál, asi to nepůjde. Jo? No tak bude Evropa jezdit v čínských autech. Když můžu já, proč by nemohli jiní? Ale jedna věc. Druhá věc, jak se třeba manipuluje s cenama v Evropě, to jsou všechno ty operativní leasingy, jo. Operativní, když se zamyslíš nad tím, jaký smysl má operativní leasing?
1: Ty máš... No, prodražování...
0: No?
1: No, za mě je to podobný jak hypotéka.
0: No, je to...
1: Jo, jako...
0: Hele, je to tak. třeba, ty jdeš do Mercedesu, chceš slevu na nový auto. A oni prostě, kdyby ti dali slevu větší, než jakou mají povoleno, to je dejme tomu třeba 7%, 5%, jo, než mají povoleno od výrobce, tak přijdou o licenci. To samý Škodovka, to samý Mercedes, všichni to mají takhle udělaný. Ale když ti prodají auto, který je třeba půlroční nebo roční a je repasovaný, tak už tu cenu můžou udělat, jakou chcou. Takže oni vezmou nový auta, dají to lidem, aby to užívali, limitují tě kilometrama, to znamená, že pro mě třeba, jako pro mě nějaký takovýhle leasing nemá smysl, protože já prostě těch kilometrů nalítám víc. Takže pro mě takovýhle auto není. Ale oni to dají takový těm lidem, kteří toho moc nenalítají, nějaký manažeři, dejme tomu ve firmách, který tu a tam jedou na poradu, tomu autu moc neublížej, to auto prostě vypadá dobře, oni tam dají nový brzdový kotouče, takže když to auto potom kupuješ, tak to je voňavka, že jo, všecko, je to třeba půl roku, rok starý auto, má najeto nějakých, já nevím, 30 tisíc a oni ho prodají s obrovskou slevou, oproti novýmu, čili oni už pak nejsou vázaný cenotvorbou, protože už to prodávají jako vojetinu. Proto dělají

0: Tak se to autor dvakrát zaplatí ještě.
1: Tak oni na tom netratějí, přesně tak. Jo, čili...
0: No, dívej, já jsem to počítal rámcově a ten operák ti to auto zaplatí. Když bys měl 5 let operák na auto, my máme firmní auta 5 let na operák. A když jsem to tak jako zhruba počítal, tak se jim to auto zaplatí 2,5x.
1: To je pak zase druhá věc, kdy to auto, takhle, kdy vědí, že firmy místo, aby realizovali odpisy nakoupeného investičního majetku, u těch aut to trvá třeba 4-5 let, tak ta firma to stejně odepisuje. Takže té firmě to je jedno, jestli má operák, nebo jestli odepisuje to auto, že jo, a plus náklady spojené s nějakým leasingem. No tak nebo s odpisem auta, když ho koupili do majetku. Takže to dělají tímto způsobem, v tom účetnictví to je hodně podobný, ale vydělává to prachy. Jo, čili je to, dalo by se říct, že to je takový derivát toho auta.
0: Je to tak, no, proto říkám, že je to podobný jak hypotéka, no. Protože to prodražuje to samotné vlastně používání toho auta, že jo. A na tom se zase, když si vezmeš ty hypotéky a to financování a všechen ten moloch okolo, vlastně kolik se na tom pase jako co to má jako za obrovskou finanční zátěž, jo?
1: No,
0: tak
1: jasně.
0: Bydlení prodržují hypotéky, tak to je úplně ten jako stejný princip, jo? Za mě prostě ty operáky prodražují ty auta.
1: Mluvil jsem
0: výslednou cenu.
1: Dozvěděl jsem se zajímavou informaci. Víš proč ta západní munice je tak drahá?
0: Ta západní munice, proč je tak drahá, jo? Protože udělají kvalifikovaní odborníci.
1: To taky, no.
0: Ale... Nevím.
1: Hele, představ si, že jsme se nedávno tady bavili, že 70% té munice, zbraní a všeho, který přijdou na Ukrajinu, tak 70% z toho končí na černém trhu.
0: No jasně.
1: Já jsem tady řekl takovou myšlenku, že možná, že si to třeba Rusové skupujou na tom černém trhu, a ono to tak není, člověče. Vzpomínáš si, jak jsme se divili tomu, když jsme se bavili a ten, kdo tomu rozumí, tak říká, no, ty agenti tanzanitových firm z té Tanzánie, takže těch dvou firm, co jako oprávněně vyváží, tak jezdí po světě a skupujou tanzanity na tom černém trhu. To znamená, to jsou ty tanzanity, které byly vyvážené ještě před tím, než se toho chopil stát. Jo? Tak oni je vykupujou. Vykupujou je proto, aby ty tanzanity, které jsou vlastně krvavý, tak aby nepodtrhávali cenu těch tanzanitů, které jsou oficiálně obchodovaný.
0: Přesně tak, no.
1: Jo.
0: To tak je. A protože tam je totiž jedno to hledisko, že je to jedno, bo je tam jedno hledisko, že je to jedno naleziště, a ten producent, jako, nebo prostě ten, kdo to zastřešuje, ten stát si nemůže dovolit, aby ta kvalita šla dolů, nebo víš, aby prostě to renomé toho kamene, protože je to pro ně jako národní poklad a vlastně už dneska národní symbol Tanzánie, jo, Tanzanit. To znamená, oni si to velmi jasně ostře hlídají.
1: A teď? Kdo si myslíš, že je největším odběratelem zbraní a munice na černém trhu?
0: Já bych řekl Spojené státy.
1: Jdeš dobrou cestou.
0: Nebo Izrael.
1: Jsou to samotní výrobci zbraní.
0: Jo, jakože to předsedí a pak to odkoupí zpátky, jo.
1: Samotní výrobci zbraní a munice skupujou na černých trzích, pochopitelně přes někoho, že jo? Přes různých

0: překupníky.
1: Přesně jaký je SROčko.
0: Třeba skupina D, ale.
1: Já jsem nechtěl jmenovat.
0: Ne.
1: Oni nenadarmo se jmenují skupina D.
0: A kam jdou?
1: D jako debil, že?
0: A představ si, že dokonce jsou schopni udělat 3 otáčky. Ví se, protože ty zbraně jsou dneska to, takhle ono, ten černý trh, jo, on vlastně není až tak černý, když se nad tím zamyslíš. Mm-hmm. On je to vlastně recykl.
1: To je sekundární trh, jak se říká.
0: Sekundární trh, kde se ale zvyšujou ceny těch všech zbraní a toho, protože právě je to vlastně neoficiální burza. Lipská.
1: Jasně.
0: Teda ukrajinská.
1: Jasně, no. Kyjevská burza, no.
0: Takže a mezi jako profesionálama, co se těm věcem věnujou, tak je to známá věc, že dokonce jak jsou evidovaný i jako pohyb zbraní a munice na černém trhu je velice zprůhledněn právě proto, že je velice dobře sofistikovaně organizovaný oficiálníma firmama a tajnýma službama, jo.
1: No ale takže teďka mám takovou otázku, jo, k tomuto. Když je to tak hodně hlídaný, protože když si to vezmu z pohledu výroby, tak samozřejmě každá munice nebo náboj má nějakou šarži, nějaký výstupní jako výstupní list, nebo víš, je k tomu nějaká výstupní dokumentace vždycky k tomu, a samozřejmě ten výrobek musí být označený nějak.
0: Ano.
1: I podle mě v rámci té výroby, že má na sobě nějaký jako šarže, má na sobě nějaký prostě zhod, takovou tu zhodu podmětu s přísudkem a tady ty blbosti, jo, tak to přece musím tam několikrát jako naskočit. To znamená, s tím jsou spojený podvody i na úrovni jako logistiky v rámci toho výrobního závodu, podvody v rámci jako účetnictví, podvody na úrovni...
0: No počkej, oni to můžou nakupovat jako... Počkej, oni to můžou nakupovat jako k recyklaci, rozumíš? Třeba.
1: Jo tak, jako myslíš...
0: Pak to přeprodávají.
1: To znamená jinými slovy, ty zbrojářské firmy jsou nejenom výrobci, ale jsou i jako druhoprodejci a vlastně jsou organizátoři toho rozprodávání těch zbraní potom třetím stranám, jinými slovy.
0: No, takže musí to prostě být jednoznačně z toho, že pravděpodobně se to ví, takže je to oficiální záležitost, jak se navíc... A proto v tom Rusku a všude oni to vyrábí za desetinu, že jo? Prodávají. Mm-hmm. To oni s tím nekupčejí, touhle cestou. Oni to vyrobějí a dodají to na tu frontu, tam se to spotřebuje. Čili to máme za prvotní ceny, jo. Když to, protože Západ dlouho neto nebojoval, jako pořádně nikde, nespotřebovával, no tak aby byly výnosy, aby byly zisky, no tak se nevyrábí, ale recykluje, jako kdyby. No a aha, na každý otáčce musíš mít, takže oni to z černého trhu nakoupí to prostě do výrobního závodu, zrecyklujou to v uvozovkách, jako kdyby, jo, a prodají to dráž, než za kolik to prodali v předchozím kole, protože na to musí mít zisk, že jo. Pokud
1: no,
0: to jenom přebalí,
1: že to řádně všechno.
0: Tak černý trh se zbraněmi je v podstatě derivát armádních prostředků.
1: Já mám taky pocit, že dneska trošku derivujem, jako jo.
0: No ne, když se nad tím zamyslíš, kam až dožene kam až dožene lidi to, že mají ekonomiku postavenou na neustálém jakoby vytváření vyššího a vyššího zisku, jo? No tak toto jsou důsledky. No teď pochopíte, u toho všeho, kde máš ty překupníky, ty obchodníky, ty úvěry.
1: Provize.
0: Ty úvěry.
1: To je taky multilevel, jak se na to dívám teda.
0: No počkej, no to není, to je mnohem horší, protože představ si, že ty vlastně tady, a takhle, proč se to toleruje třeba? No toleruje se to proto, že to vlastně dělá dobrý čísla do ekonomiky, že jo? Vlastně. Problém je, že to musí pak někdo zaplatit. A teď vlastně, teď se dostáváme k tomu, jako, že takhle si to tady žilo nějakým životem a ono je pak jedno, že celkově ty ceny se posunuly na desetinásobek. Hold to stojí desetkrát tolik, no ale pořád v příštím kole to bude zase dražší, jo?
1: Vlastně.
0: Protože se nespotřebovávalo tolik, kolik se potřebovalo vystřílet. Ale tak se to prodávalo, přes černý trh se to otáčelo a dělala se čísla. A teď
1: no.
0: Najednou se vyčistily sklady a teď je potřeba vyrábět a opravdu natvrdo účtovat. No tak to stojí desetkrát tolik, protože vlastně to stojí tolik, jako kdyby už to udělalo nějakou tu otáčku, že?
1: No jasně, no.
0: Teď vlastně nastává ta hodina pravdy, protože už se jakoby nerecykluje, ale už se opravdu musí vyrábět.
1: No, to je... Teď už spadly masky.
0: Jo.
1: Prosím tě, já jsem nakonec vygooglil těch 10 energetických odvětví komunistické Číny.
0: Aha.
1: Chceš to jenom v rychlosti těch strategických odvětví, jo?
0: Pojď.
1: Je to jenom v rychlosti tady. Nová generace informačních technologií, to znamená integrované obvody, komunikační zařízení, software, umělá inteligence a tak dále. Pokročilé CNC stroje a robotika, to znamená automatizace výroby, průmyslové roboty, přesnost a efektivita. Cílem je nahradit dovoz japonských a německých strojů. Fanuk, Kuka, ABTD. Letecký a kosmický průmysl, vývoj domácích letadel, satelity, raketové technologie, dronová technika, námořní inženýrství a high-tech lodě. Takže lodě, ponorky, offshore technologie a Čína již dnes dominuje tomuto loďařství globálně. Pokročila železniční doprava, vysokorychlostní vlaky, metra, městská přeprava, vozidla pro novou energii, to znamená elektromobily a hybridy, energetická zařízení, elektrárny, jaderné technologie, obnovitelné zdroje a tak dále, zemědělská technika, nové materiály, to znamená pokročilé kompozitní materiály, nekovy, polovodičové materiály, supravodiče a tak dále. A poslední je biomedicína a pokročilé zdravotní přístroje. Takže tak. No a Čína, když se podívám kdy BID v roce 2015 prodala 69 tisíc vozidel, tak v roce 2024 to bylo 4,272 tisíc vozidel.
0: Hezký nárůst. No ne, je to nad propastí.
1: Ne, to oni, no, jako...
0: A oni si nevěřejí a tak
1: oni
0: si
1: platí. Oni si nevěřejí, platí už si zlatem a ještě kluci nevíjou, co dělají, proto jim to tak jde, ne?
0: Jo. No, jsme se teď jako rozhovořili tímto způsobem, ale Jiří, byl jsi v průvodu? Nebo co jsi dělal ten týden, co jsme se neslyšeli?
1: Prosím tě, my jsme minulý týden
0: vlastně 14 dnů jsme se neslyšeli. 14 dnů jsme se neslyšeli.
1: 14 dnů neslyšeli, no. 14 dnů jsme se neslyšeli, no. Dívej, betonovali jsme. To znamená první, druhá fáze. A dneska už jenom zalívám betony, týden máme vybetonováno, tak už se nám, dělali jsme tady takovou monstrózní stavbu, kterou jsme nevěděli ani, jak vyroste. Už nám zraje beton, takže brzo budeme dělat infrastrukturu na natažení elektriky, vody a tak a budeme stavět bazén.
0: Já myslím, že už zraje
1: všechno
0: víno,
1: okolo.
0: víš?

0: Víno ještě nezraje, ale máme nějaký od loňska ještě. Ještě jsme všechno nevypili.
1: Dozrává.
0: A vlastně jsem měl hodně práce, no a pracoval jsem na jednom svým projektu, vymyslel jsem online konfigurátor pro elektrikáře, pro projektanty a pro investory a navíc ještě i pro normální lidi, kteří potřebují mít dokumentaci k elektroinstalaci doma. A mám už to vlastně v online režimu, je to teďka v beta testování, mám to už online, mám to funkční. Šlape to výborně, ten nástroj se jmenuje eSchematic. Mám z toho radost, protože sám jsem překvapený, co všechno vlastně jsem vytvořil tady s tímto, takže doufám, že už to půjde brzo do ostrýho provozu a budou to lidi používat a mám takový ambice to dát k dispozici i na Slovensku vlastně, jako se slovenskou doménou a mám nachystanou i tu evropskou variantu, takže mohl by to být mezinárodní nástroj. Já už to mám vlastně v česko-anglické variantě, takže dneska je to tak, že buď si tam vložíš půdorys, nebo si tam nakreslíš vlastně, kudy chceš vést dráty a ono ti to vlastně spočítá okruhy, vygeneruje ti to rozvaděč, ukáže ti to vlastně seznam materiálu a do budoucna to bude, umí to už technické zprávy, to znamená, je schopný aj vygenerovat technickou zprávu, takže běžně kompletní dokumentaci. A jak k novému domu nebo i vlastně ke stávajícímu baráku, dá se to udělat i zpětně a dá se s tím jako zajímavě pracovat, takže z toho mám radost. Adresa je www.eschematic.cz.
1: Dobrý.
0: Takže já jsem totiž měl tady toto v hlavě asi 2 roky a teď se mi to podařilo pomocí umělé inteligence naprogramovat. A takže jsem si udělal takový nástroj. A musím říct, že teda jako jsem moc spokojený s tím, no, takže teďka a má to i vlastně kontrolu podle. No, tak ona umí dobře teďka kódovat, takže já se mu pracuji na tom asi, jako pracuji na tom systematicky už nějakou dobu, ale teď už se mi to konečně podařilo vydat v nějaké variantě, která už je schůdná, takže už to fakčí.
1: No jo, tak to jsem se vápnu. A prosím tě, dneska byl jsi v průvodu?
0: Prostě v průvodu jsem nebyl, my jsme byli dneska, jsme si udělali taky pohodový den a nakonec jsme byli, nevěděli jsme teda, kam vyrazíme, ale vyrazili jsme do Lednického parku, protože to nemáme daleko a prošli jsme se, dali jsme si tam nějaký obídek a pak jsme šli na kafe a potkali jsme se s takým fajn mladým párem z Brna, který měli stejně starýho prdělu, takže jsme tam jako seděli, kecali potom na kávičce, to bylo fajn. Prošli jsme se parkem k minaretu a zpátky a tak, takže to bylo moc příjemný. A v průvodu jsme nebyli, to jsme nestihli. No ale jak jsme odjížděli, tak tam byl smrťák asi. Jsme odjížděli z té lednice, tak na konci toho parku směrem jako na Rakvice tam byl, letěl tam vrtulník, přijeli tam hasiči, policajti, takže tam byl nějaký problém, protože tam vrtulník přistával, takže jsme to museli objíždět, no.
1: No, takže tak. Vidíš to. Dnes máme svátek práce totiž.
0: Máme svátek práce, dneska jsme to oslavili nic nedělání. No, já jsem byl teda zalít betony dneska 2x.
1: No, vidíš, my s Lukášem pracujeme od rána. Teďko před vysíláním jsem slezl ze střechy, to bys nevěřil, jak se krásně opaluje na střeše.
0: No to jo, to bych věřil.
1: Při práci.
0: to bych věřil. Nám ale, tady v tom humně taky krásně peče sluníčko.
1: jo, ale mnoho jaksi takových těch lumenů, rychlokvašek různého typu, z Aspen institutu nějakých absolventů a podobně. To jsou všechno takový pošahanci, kteří ofrňují nad svátkem práce nos. Asi víme proč, protože jim ta práce smrdí. A vůbec jako slavení prvomájové průvody, to nebyla jako komunistická záležitost, vejmysl komunistů, stejně jako MDŽ, jo, prostě komunistický svátek, kůlový.
0: Vzniklo na západě, ne, tady toto?
1: Cože?
0: To vzniklo na západě, ne, tady toto?
1: No jasně. V připomínku vypuknutí stávky amerických dělníků.

0: V České republice se svátek slaví od roku 1890. Takže za to můžou komunisti. No, pravda je, že se střílelo do amerických dělníků a bylo tam spousta mrtvých, takže je vidět, že imperialista, pokud nemá nějakého nepřítele, buď v podobě dělníků, anebo někoho z východu, tak nemůže existovat, protože nemůže zdůvodňovat rozkrádání peněz daňových poplatníků. No, takže oni potřebují vždycky jako někoho. No, tak to naštěstí už dělnická třída toliko není, protože tam je takový propastný rozdíl. Já jsem tady četl nedávno, kolik se bere, v jakých úřadech, že tam jsou to povodí, teď nevím čeho, 1 300 000 měsíčně bere ten manager, jo? Chápeš to?
1: Počkej, 1 300 000 měsíčně? Slyšel jsem dobře?
0: Jo.
1: Počkej, jako manažer nějakého povodí, jo?
0: No jasně, je vidět, že neposloucháš pořady, člověče.
1: No, teď jsem úplně neměl čas poslouchat, ale vidím, jo, že asi budu muset si dodělat vzdělání. 1 300 000 za měsíc.
0: Jo. No. Počkej, no, já to najdu. To je... Mám tady k tomu dokument.
1: Počkej, on teda řídí všechny přehrady zaraz v republice a pracuje 24 hodin denně, nespí.
0: Největší
1: a...
0: vodník, ten největší podvodník, vodník na povodí.
1: Největší česilko.
0: No, největší česilko, přesně tak. Počkej, já to najdu.
1: No tak to je jako 1 300 000 teda.
0: Možná jsem se přeřekl, počkej, já jsem musel být, kolik to přesně bylo.
1: Dobré, já jsem se přeřekl 10 milionů.
0: Tady to mám. Viděl, že aj pijaně. Ježíš, teď jsem zase viděl tu pirátku, ty jo. Jsem se úplně vyděsil.
1: Tu.
0: Jo, Zubejdu.
1: Jo, tu Zubejdu. Jo. No, to je... To je blbá, jak tři dnes tady
0: přes. Tady se zamýšlí. Když jsem to v jednom pořadu měl, tak to ale ještě jednou se můžeme přečíst. Já to tady nemůžu. Sakryš. Tak, pochopil jsem správně, že ti, kteří o nás říkali, že jsme svině, pátá kolona, ruský filcky, dezoláti, patologická sedlina, kremelští švábové, svoloč, Putinovi děvky, extremisti, populisti a chcí míři, jsou teď najednou pohoršení, že o někom Filip Turek řekl, že je parazit? To je z českých luhů a hájů.
1: No někdo může, někdo nemůže. To je tady pořád, jo.
0: To je pravda, tak poslouchej dobře, jo.
1: Poslouchám.
0: Já to jenom tady zvětším. Já jsem to dobře četlo. Povodí Odry, státní podnik, ne, státní, co to je? Státní firma. Já tady to mám taky rozmazený. Měsíční plat v roce 2025, měsíční plat 1 279 462 koruny. Povodí Moravy 867 000, manažerský plat, jo. 478 000. Povodí Odry, další nějaký manažer, 724 460. Povodí, co to je, počkej, to musím se pustit. Tady to, že někdo filmoval z nějaký obrazovky. On je průměrný plat 52 283 korun, jo. Ale tito borci to pochopně zvyšujou, že jo. No pak jsou zdravotní pojišťovny, To jsou platy Lesy České republiky, jo, to taky je 698 tisíc 4 koruny. Správa, ačkej, správa čeho? Jo, správa Česká pošta AS 577 tisíc. Správa státní organizace, správa čeho? Ne, nemůžu to přečíst. Správa, ne. 605 tisíc, jo. A k tomu jsou ještě třeba auta a tak. Jo, správa železnic, státní organizace, 605 tisíc 82 koruny. Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, 576 tisíc 221 manažerský plat měsíčně, jo.
1: Uh-huh.
0: Řízení letového provozu České republiky, státní podnik, 532 tisíc 418 tisíc. Povodí Vltavy, 520 tisíc 124 korun. Máme tady další. Tak. Už mi to nejde přehrát. Dobrý, nejde to přehrávat už dál. No tak díky takovýmhle manažerským platům, to se nebaví o ministerstvech a třeba někde jinde, ale tohle to jsou trafiky, jo. Jsou tam třeba i soudci. Počkej, já to musím nakopnout. Já to tady pustím. Soudci, už se mi to rozjelo. Operátor ICT AS 508 tisíc. To je ta hodně zvláštní firma. Krajský soud v Plzni 511 tisíc 264. Vyberu. Fakultní nemocnice 439 tisíc v Olomouci. Fakultní nemocnice Plzeň 436 tisíc 486. Okresní soud v Kroměříži, soudce má plat 432 tisíc 603 koruny. Jo. To se dá žít, ne? Za ty prachy.
1: Ale tak jako...
0: Na ústavním taky... soudu 422 tisíc, jo. A nějaký drobný. Tak je svátek práce, je potřeba si říct, kde ta práce je nejtěžší, jo.
1: No.
0: Ale aby si někdo nemyslel, že jim to závidíme, to vůbec ne. Bohužel, ale jsou lidé, kteří nemají ani desetinu a musí s tím vyžít. Jsou samoživitelky, který mají ani ne dvacetinu, jo, třeba.
1: No, dívej, já když se na to tady podívám, průměrná mzda za rok 25 mi tady vychází 49 215 korun, ale to je průměr. Meziroční nárůst
0: nějaký druhý.
1: Jo, a průměrná mzda 52 tisíc, jo, máš pravdu. A medián mest, ale já jsem se díval na tu část, já to tady, on mi to tady nevyhodí, ale já jsem se díval na tu na ten ukazatel, to není ani medián, ale to je nějaká hodnota, která je ještě nějak jako spočtená s mediánem. Nicméně bylo tam reálná mzda, tam bylo 18 tisíc. Jo. To pobírají ti lidi opravdu, kteří jako chodí každý den do práce, dřou. A to je to, o čem mluvil ten, ježišmarja, jak on se mluvil, ten Bořek Slezáček, že to je ta pracující chudoba, jo, protože pracuješ, abys vlastně jako mohl chodit, jako pracuješ, abys měl vlastně na to, abys mohl chodit do práce vlastně.
0: No jo, někdo do práce tak chodit že... musí. Já jsem teď tady viděl nedávno takový přehled, jak je to s průměrnou mzdou mezi zeměmi, tak jsme teda hodně daleko, jsme hodně hluboko. Jo, ale tam třeba Finové mají 90 tisíc, jo, průměrnou mzdu. Jsou tam státy, kde mají průměrnou mzdu ve srovnání s náma 200 tisíc plus, jo. No tak je logické, že se asi tam žije trochu lépe než u nás, no. Bacha, bavíme se o průměrné mzdě, nebavíme se o reálné mzdě. Reálná mzda je v podstatě vztaženo vůči nějakým nutným platbám, které musíš vykonat, aby si mohl existovat, že? Plus nějaký potravin a tak dále, čili to je reálná mzda. Kolik si vlastně toho, co nutně musíš každý měsíc utratit, tak jak seš na tom, jako? To je ještě horší to porovnání. Takže fuj, normálně tleskám Andreji Babišovi v tom, že prostě říká, že tyhle ty věci se musí změnit, protože to je ostuda, jo. To je špatně. Tohle to je úpadek a ty šmejdi, co tu byli ty 4 roky předtím, tak ty by opravdu ty by zasloužili, protože to je síla tohle. To je síla. Jo, takhle si tu žijem, ne?
1: No, já jsem si tady něco dal. Mediánová hrubá měsíční mzda u vlastně nejnižších mest je průměr 23 tisíc. Hrubá mzda. Takže těch 18 je jako reálné číslo.
0: Jo.
1: Rozumíš? Jako třeba v Brně, když chceš jako bydlet v nějakým nájmu, tak po tobě chcou 20-25 tisíc, jo.
0: No,
1: Zabit, jo.
0: kde v Brně?
1: No, v Brně třeba, jo.
0: Zabit kolik?
1: No, 20 tisíc. 25 tisíc běžně, jako.
0: Tak by si
1: Za
0: říct, v
1: nájem.
0: Olomouci to je levnější?
1: Já si nemyslím, že to je někde levnější, jo. Já si
0: Prostějov.
1: myslím, že to bude o 2 000 třeba míň, jako, jo. Nebo že to bude takový, jako víceméně, jako dost podobný všude, jo. Podle regionu to bude třeba levnější o 3 000, jo, ale nemyslím si, že to bude zásadně jako jiný, jo.
0: Jako Prostějov, když si chceš pronajmout 3KK třeba, jo, byt, tak v Prostějově pod 20 těžko. Čili to, jo, neberu takový ty vybydlený strašný byty, jo, ale beru takový nějaký normální, za co se nemusíš stydět, tak to jsou dany a když jsou ty byty nový nebo znovicírovaný, tak máš seš ke 30, jako. No a to v podstatě otvírá ty nůžky mezi tou životní úrovní někde jinde a u nás. Ta reálná mzda hodně vypovídá o té životní úrovni. Jo. A do toho tady nějaká banda šmejdů, která si vozí zadek za peníze státu, která bydlí za peníze státu, která neví, kolik by od státu chtěla pro svoji lady, aby se mohla pořádně vyvonět, aby nedělala o tolik ostudy venku. Někdo, kdo nemá žádný náklady a celý život v podstatě po celou svoji kariéru většinou práskal, tak ten se cpe jako na ten summit, aby řekl, že prostě on si myslí, jako Česká republika má tu povinnost 5% platit a hotovo na to zbrojení. A když se ptají lidí, jestli teda jako na to zbrojení máme platit, tak je spousta lidí, kteří prostě říkají, no jasně, jako, aby se cítili bezpečně. Lidi nechápou, že objem peněz a bezpečí spolu absolutně nesouvisejí. Velice, velice nepřímo to spolu souvisí. Už jsme se tady bavili o černém trhu se zbraněma. Na Ukrajině 70% toho, co se tam poslalo na frontu, tak 70% toho skončilo na černém trhu. peníze, které se tady posílaly ze státního rozpočtu a to byly sbírky, cokoliv, dneska se vidí, že se toho většina rozkradla. Otřes. Otřes takového hospodaření a teď by někdo chtěl, aby najednou nejsou schopni nám zabezpečit levné vstupy, ale chtěli by, aby my jsme podporovali americký a německý, zejména zbrojní průmysl. Jo. A já bych tady teď chvilku, jenom krátkou takovou bych pustil, Šichtařová rozebrala Zubatku. Jo. To si nemůžeme nechat ujít.
1: To si rádi poslechneme, samozřejmě.
0: Ano, to si velice rádi poslechneme.
1: Ty stricu, tlač to tam.
2: Takže jedna paní je podfinancované školství, druhá paní je podfinancovaná doprava, třetí paní máme vydávat 2% HDP. Kdyby se tímhletím způsobem chovala běžná rodina, tak by se o ní řeklo, že je finančně negramotná, protože stanovit si, že na dovolenou chci vydat tolik a tolik, ale nevím, kde na to vezmu, tak to by každý řekl, no tak to asi brzo taková rodina vyhlásí osobní bankrot. Takže v ekonomice to funguje tak, že nejprve si spočítám, kolik mám peněz, potom si stanovím priority. A potom zafinancuju ty priority, na které mi peníze stačí. Takže teď při tomto stavu rozpočtu říci, že vydám tolik a tolik peněz na zbrojení, prostě nedává smysl. A ten závazek vůči NATO je naprosto nesmyslný. Ten závazek vůči NATO je v podstatě postavený tak, aby dotoval americký zbrojní průmysl a ne tak, aby zvýšil naši obranyschopnost.
3: Paní Šichtařová, ten příměr s rodinou už jsem tady měla se Zbyňkem Stanjurou. Bavíme se o výdajích na obranu země.
2: Já jsem bohužel té první hodině nebyla,
3: pořádku,
2: že netuším, co pan
3: Já
2: Stanjura
3: to jenom opakuju pro diváky. Bavíme se o obraně země. Jsme součástí Severoatlantické aliance. Ta pravidla jsou jasně daná, kolik by musí členská země vydávat do obrany. Kolik teda by mohlo Česko vydávat na obranu? Na evropském kontinentu je válka, lidé mají strach. Někteří, vy říkáte, kolik by mělo Česko vydávat na zbrojení.
2: A já se vám znova snažím vysvětlit, že ta otázka nedává smysl. Já osobně, a teď střílím od boku, si myslím, že bychom možná mohli vydávat kolem přibližně 2% HDP, ale ta otázka dává smysl odpovědět teprve až poté, co se udělá audit veřejných financí, protože tahle otázka je spojená nádoba s otázkou, kolik peněz se falešně vyhazuje ze státního rozpočtu. Přibližně 1/3 státního rozpočtu jde na něco, čemu se říká transfery, to znamená v podstatě přerozdělování. Pokud se nám podaří zrušit všechny nesmysly, které souvisí s Green Dealem, s dekarbonizací, s tím, že taháme peníze z kapes lidí, jak se tamhle ty dámy pochechtávají, tak ano, je to tahání peněz z lidí, které potom nemají dost peněz na svoje vlastní podnikání nebo na sociální dávky, tak potom, až tyhle peníze ušetříme, tak si klidně můžeme dovolit financovat naší armádu. Ale ne tím způsobem, že budeme nakupovat stíhačky, ale tím způsobem, že nakoupíme třeba ruční pálné zbraně, nebo že přidáme vojákům tak, aby vůbec měli zájem sloužit v armádě. Rozhodně ne tím způsobem, jak jsme se my zavázali financovat v podstatě americký zbrojní průmysl.
3: Děkuju.
0: Ty dvě dámy přiblblé, které se tam uchechtávaly, tak to byla Richterová a Prázdnuše.
1: No jo, to jsou Nerudová. Velký šajbí. To když sečteš IQ dvou zmíněných dám, tak ti vyjde záporné číslo. A i když ho dáš do absolutní hodnoty.
0: No já člověče.
1: Ta je tak blbá, jak tenhle ten dubový stůl. Prosím, prosím, někdo klepe. No,
0: já jako, jsem to nepochopil. No nic.
1: Já ti to pak po pořadu vysvětlím.
0: Jestli to není infekční, jo. Jestli to není infekční. No,
1: ono se to šíří vzduchem.
0: No víš? Počkej, to říkal Foldina, jestli to není fake.
1: Jo.
0: No,
1: každopádně, dívej, Šichtařová je ekonomka, která ví, o čem mluví, jo, vydala asi 6 nebo 7 ekonomických knih, takže ona taky ví, kudy běží zajíc, jo. Prostě to je... Já jsem totiž před lety četl, nebo já si vlastně pamatuju, jak Prázdnuše byla u Honzy Dětka v pořadu a už se tam jako spekulovalo o tom, že by mohla kandidovat na prezidentku a ona tam prostě vykládala takový jako keci prdy beďary, takový larifáry, takový fráze, jo. Ale teď se naplno ukázalo, že vlastně mu někdo systematicky nad ní držel ochranou ruku aby ji protlačil jako rektorku, někdo prostě ji vodil a systematicky prostě ji ochraňoval a aby ji někam dostal za nějakou protislužbu, takže ta je blbá, je 3 dny starý pes. Jako.
0: Jo. No nicméně, já bych tady možná pustil...
1: Danuše, co jsi tam říkala? No normálně, ty své keci. Prý, co jste dělali vy? No já jsem se za tebe tak styděl.
0: Jo. No tak, co myslíš? Naspe se tam rozvědčík nebo ho nechají doma pro tentokrát?
1: No prosím tě, já vlastně jsem dneska zaznamenal, že nějaký politik nebo dokonce nějaký marketingový strateg řekl našemu prezidentovi, on někde odjel, ne? A někde ho vyfotili, že běhá. Počkej, já to tady mám někde v telefonu. Na Evropě 2 na mě vyskočil článek na Evropě 2 jako ve smyslu facebookové stránce, kdy náš prezident, který je jako... Počkej, kde to mám? Kde ho mám, kluka ušatýho?
0: Kde je?
1: Někde běhal. Někde běhal a... No člověče, nechce mi to tady vyskočit. Ale někde...
0: A
1: někde běhal,
0: že ho
1: někde
0: vyfotili.
1: Někde ho... vyfotili, že někde běhal, že se někde přesunul. Ten summit na to má být kde? V Turecku?
0: Já nevím. Jo, ten summit?
1: No?
0: Jo, měl by být. Když ona je...
1: No,
0: ono teď na prázdnoši jako taky dojde, ono se bude řešit to prodávání těch diplomů.
1: No? To jsou zvědavě, jak se děvčice pochlapí, teda.
0: Slíš?
1: Ona o ničem nevěděla, ona nic neplatila, ta částka taky nesedí, že jo? Co takového, podle mě, na ně vyskočí.
0: Jiří Paroubek si klade takovou otázku tady, jo? Kam zmizelo 129 milionů? My jsme se tady dostali k nějakým věcem. No, on je ve dvou kauzách teďko, že jo? Hradní rozvědčík. První kauza je jeho trapné dobývání se a rozkopávání dveří na ten summit. Uh-huh. A druhá kauza je jeho vlasti zrádné provolání o nutnosti Evropských spojených států. Jo. Protože takhle, on ví, že v České republice ho nezvolej, už po druhý. Ale pozor, mohli by ho zvolit za prezidenta Evropských spojených států. Jako otce zakladatele, protože on se cítí jako Masaryk, že jo? Pochopitelně, to se musí Masaryk obracet v hrobě. Tak, že on by jako Masaryk byl teda ten první prezident. Ne, třeba.
1: No, když sám řekl, že tady žádnou konkurenci ani nevidí, tady žádná konkurence není, tak proto bude kandidovat, říkal.
0: Jo.
1: Já si myslím, že si tak s prominutím nasral do hnízda, že už bude se moc akorát tak uklonit a odejít do zákulisí, jo.
0: No.
1: Tady po těchto kauzách.
0: On pochopitelně fandí tomu spolku D, že jo.
1: Jasně.
0: On tam učurával z toho vystoupení toho Vetchýho, když Vetchý dostal tu cenu.
1: Jo, Alfreda Radoka, ne Alfreda Radoka, Arnošta Lustiga.
0: Jo, Arnošta Lustiga.
1: Chápeš to? Arnošta Lustiga, který byl vězněn v koncentračním táboře, protože byl žid a pan Vetchý podporuje Izrael. Banderovce na Ukrajině. Jako, to je prostě úplně... To je na chocholouška, jo, tady toto.
0: No tak

0: Hele, to je těžký, jo. 19.30 autostop, to já nevím, Jardo. No, on tady vykřikoval, že oni jsou úplně čistý, ne, přeci. A dneska už soud nějak tak rozhodl. Tak pustíme si Jirku Paroubka, který má tady několik zásadních otázek, jo. Jiří Paroubek, předseda sociální demokracie České suverenity, česká suverenita, tak má několik zásadních otázek. A ptá se správně, proč by se neptal? Však od toho tu jsme. Já ho pustím na hlas.
1: V Praze na konci ledna byla projednávána mega lumpárna spojená se spolkem, který se nazývá skupina D, a tento spolek byl vytvořen lidmi kolem herce Vetchého. Jeho jednou z tváří je také náčelník generálního štábu Řehka, který možná, že by měl trošku se schovat, a také podnikatel Veverka. Ten vytvořil jinou aktivitu, jinou entitu, jakousi firmu FPV, která provádí vlastně nákup dronů pro Ukrajinu z těch peněz, které vybere spolek. Spolek vybral 260 milionů korun, 17 000 dronů pro Ukrajinu, které tam snad byly dodány, stálo 131 milionů korun, za tolik byly tedy nakoupeny. A teď se řeší, co vlastně se stalo s tím zbytkem peněz, tedy s těmi 129 miliony korunami. 78 milionů korun soud zajistil, zablokoval, no ale je potřeba provést celkové vyúčtování a předložit ho také veřejnosti, zejména těm důvěřivcům, kteří na tuto věc přispěli. U Městského soudu v Praze na konci ledna byla projednávána mega lumpárna.
0: A teď, slyšel jsi ve veřejnoprávní televizi nebo ve veřejnoprávním médiu Český rozhlas, slyšel jsi tady o té kauze, že to už rozhodl městský soud a že zadržel tyto finanční prostředky? Já ne teda.
2: Peťo, zkus si tipnout. Za A ano a za B ne.
0: Proč o takových věcech mlčí, člověče?
2: No, protože to není dostatečně důležitá zpráva o rozkrádání tady těchto peněz a není potřeba, aby se tomu zbytečně věnovala pozornost veřejnoprávního média, protože samozřejmě to nehodné, jo. Protože jsou důležitější témata, jako třeba zneužívat studentstvo, který má vymytý hlavy, aby podporovali tady ty koncesionářské poplatky, třeba, že? A medializovat to všude.
0: Ano.
2: No, měli by dostat přezdržku po těch hubách plechových normálně. Náčiněvou, takovou tou zemovou hadrou přezdržku, víš?
0: To ne, složitý je, že média, já jsem tady schválně dělal takový okýnko, média jak na Slovensku, tak v České republice pracují ale bezostyšně, natvrdo, okatě, viditelně, po všech lajnách pracují pro opozici, čili pro liberálně levicový blázny, pro ty progresivce a pro tuhle tu svoloč a verbež. Tak
2: počkej, ale říkal jsi, no? Říkal jsi po lejnách nebo lajnách?
0: No, já myslím, že platí obojí.
2: Jo.
0: Čili intenzivně pracují pro tu opozici, zamlčují spoustu zpráv. A to není jenom o Ukrajině, o Hormuzu, to není o Ruské federaci, o BRICSu, co zamlčujou. Zamlčujou i v rámci interních kauz, tak zamlčujou, co se dá, jo. Čili je to hnus, je to odpad společnosti, celá ta novinářská

0: a banda. A mně se líbí, jak už s nima začíná Andrej Babiš nebo Robert Fico, jak už s nima osobně jako mluví, jo? Jakože vy jste zveřejnil to a to, jo? Vy jste řekl tak a tak, vy byste měl, hele, to se mně líbí, jak je rozebírá, jo? A to je totiž potřeba, aby s nima někdo takovýmhle způsobem jednal, a ne, aby prostě každý to nechával bejt, že no tak oni něco řekli a ono to není pravda. Ne, je potřeba je normálně natvrdocha stírat a činíte odpovědnými za to, co píšou, jo. Já teda tady se teďko trošku zorientuju, můžeš se k tomu vyjádřit, já tady najdu jeden příspěvek.
1: No, já s tím souhlasím. Viděl jsem nějaký komentáře, nebo v podstatě jsem viděl, mně se vždycky líbí, jak Robert Fico na té tiskovce řekne, paní redaktorka, ještě raz vám to povím, jako to bylo, co jste hovorili. Jo, prostě, oni tam něco žblechtají a on vždycky jako vyzve, aby se k tomu teda ještě jednou jako vyjádřila, nebo ať přestane mlet nesmysly, nebo se mi vždycky líbí, že před půl rokem jste říkali, že jsme takový a takový, když jsme toto řekli, a teď, když se to děje, tak co? Co nám na to řeknete? Co? A teď vidíš, jak ti novináři jako sedí, čumí a neví,
0: co
1: mají říct.
0: Oni by rádi, aby se zapomnělo, že jo?
1: No. Víš, jakože když vláda nebo v podstatě, ať už řeknu jako prostě oficiální vláda na Slovensku nebo v České republice, něco řekla, že to tak bylo, jo, to je to stejné, jak vlastně manipulovali s tím rozpočtem a už od začátku dělali zle, že ta česká vláda vlastně jako s tím rozpočtem nic jako nezvládne a tak dál, porušili zákon, do dneška za to nikdo vlastně nebyl odsouzený a tak dále.
0: No ne,
1: a tak dále,
0: ale hlavně jo, oni tu vinu začali valit i média začali tu vinu valit na novou vládu, jo? Jako kdyby ona za to byla zodpovědná.
1: Přesně, jako.
0: No tak pojďme si to pustit.
2: Jo. Dobrý den, Zdislava Pokorná z Deníku N. Já jenom předně, než položím pár dotazů, tak jsem se tady chtěla zastat kolegy z novinek, protože vy na ně útočíte opakovaně a chtěla jsem jenom požádat, zda by to šlo bez těch osobních invektiv, protože dělají jenom svoji práci a kladou dotazy.
3: Pane redaktorko, vy o tom nic nevíte, tak se k tomu nevyjádřujte. Novinky manipulují a neustále lžou.
2: Nemáte na to důkazy?
3: Ne, já s vámi o tom nebudu tady diskutovat.
2: Dobrý, tak já položím
3: bylo by
2: ten
3: dobré,
2: dotaz.
3: Vážené novinky, kdybyste vyzvali vašeho majitele, pana Lukačoviče, který optimalizoval daně a Seznam Zprávy, neplatil srážkovou daň, vyplatil si 6 miliard dividend, tudíž ušetřil 900 milionů, potom blahoskloně daroval 100 milionů na Ukrajinu, teďka to přesunul do Švýcarska, kde taky není srážková daň, a pozdravujte ho. A si přečte, jak vy manipulujete vaše titulky, jak manipulujete věci. Já bych tady mohl hodiny o tom mluvit. Jo?
2: Budu
3: mluvit, jak chci, paní Pokorná. Jo? Vy mi nebudete říkat, co já mám dělat a nemám.
1: Dobře jít dal.
0: A
1: teď si vem, jo, protože tady ještě jedna taková věc, jo, on tady vlastně pojmenoval i tu kauzu, o které jsme mluvili, o tom vlastně zdanění a nezdanění těch peněz z těch novinek, ale novinek a Seznamů. A já se nemůžu zbavit pocitu, že ta společnost Novinky, že pan Lukačovič byl tak geniální v roce 90, nebo kdy to bylo, že založil tady tu společnost a byl takový jako prorokem, že se mu tak dařilo skvěle v podnikání, že to tak jako vymyslel a vybudoval tady takovou mediální jako Seznam CZ a podobně a tady tyto věci, jako když se podíváš na ten jeho podnikatelský příběh, tak je to jako je to tak sladké, že se kazí zuby, jo. Takže si myslím, že za ním taky někdo musel stát a vodit ho za ručičku, jo. To bylo předem jako, že to bylo předem všechno jako nachystané, protože takový podnikatelský úspěchy neexistují vlastně, jo. celký pohádky. To je to stejný, jak vlastně ten Elon Musk vlastně jako se posmíval tomu BID, jo, a BID to prostě vykopala za pomoci státní podpory, prostě úplně z nuly, jo, ale samozřejmě Elon Musk taky do toho nedal žádný kapitál, prostě bylo to skrz ty svoje, jako skrz ty emisní povolenky, jo, takže on obchodoval s cennýma papírama, aby prostě měl jako kapitál do firmy, tak dále, jo, a bla, bla, bla, a tak by se mohli pokračovat, takže... Ale řekli to dobře, to musím říct.
0: Jo, tak to my si tady ještě něco pustíme. Jenom co to tady naladím, protože je to tak mrňavý, to jo. A nemůžu tady uchytit ten začátek, jo. To prostě, wow. To zvětším třeba. Třeba to někde budete, jo. Vlastně nějaký malý ty šmejdy.
1: Taky šmejčka pro lidi.
0: No, takový. A já potřebuji se dostat na tu linku, abych to dal od začátku, víš, a nemůžu.
1: Jo, no, no někdy se to totiž tam blbě na začátku toho videa překlikne.
0: No, a ne, to nemám. Ten začátek, takže zkusíme to.
3: Věci. Já bych tady mohl hodiny o tom mluvit.
0: Jo? Teď mi tady ještě běží něco jiného. Musím zastavit. Tak ten jako malej tlak veřejnosti na to, aby se tady říkali věci správně, pak vede tady k tomu, jo, že to je takováhle žumpa, která vlastně neříká, vykresluje ten svět do naprosto jiných obrysů. Lidé potom jsou z toho zmatený, vůbec tomu nerozumějí, nechtějí tomu pak ani rozumět, protože vlastně to s logikou věci nemá nic společného. No je to hrůza, hrůza děs, tak tady pokusím teďko naladit.
1: No to mě vždycky dokáže.
3: Chtěl bych se obrátit tady na pána z novinek. Chtěl bych vás poprosit, když už teda, vy jste číslo jedna lhaní, jo? Když teda píšete článek 14. ledna, Babiš gigafaktory na Karvinsku nechce, ale stát obří továrnu dal chystat. To už je třetí vylhaný článek. Tohle jsou novinky z 20. března 25. Umíte číst česky? Samsung stavbu gigafaktory v Česku odložil. Tak nelžete stále. Já chápu, že Seznam a novinky stále lžete o nás. Jo? Přestaňte lhát. Aspoň si uděláte monitoring. Aspoň ať ta paní, když to napíše, tak si přečtěte vlastní články. Sprostá lež, kterou vy stále živíte, tak už s tím přestaňte. A čtete vlastní články. Gigafactory Samsung odložil, Gigafactory se staví na Slovensku, protože minulá vláda sem nepřivedla ani jedného investora, ani jedného. No kdo by tady investoval? U také vlády, která zařídila nejvyšší ceny energií, zdanila firmy, zdanila všechny, no sem nepřijde nikdo, za nich nepřijde nikdo. Jo, takže bych byl strašně rád. No a tady je ten článek ze Seznam zprávy, který mě pobavil. Zbytečně nás napínali. Vláda nakonec předá kasu obstojném stavu. Si děláte srandu, ne? Takže byl bych rád, kdyby aspoň občas jste psali objektivní novinařinu. Jo, já vám za to děkuju. Chtěl bych se...
1: No jo, nechápeš, že jsou tak tupí, že vlastně jim to není jako hloupý, si myslí, že si ho neudělá na to rešerší, nebo že na to nemá lidi, že nemá mediální tým, který tak tyto věci prověřuje a že mu to chystá, aby měl nabitý, jako, ten, jo, jsou to úplně vylízaní, jo, to prostě nechápu, jo.
0: To je ten zápal pro to školzení, jo, ten je větší než cokoliv jinýho. Ta chuť, jakoby, poškozovat. Oni si totiž myslí, že lidi zapomínají. Prostě je to hodně informací, Takže

0: charakterního šmejda, který už před rokem 89 tady držel tašku, a když zakládali s Posseltem, když tady zakládali tu panevropskou unii, co od takového šmejda chceš, jakoby? To je no, vyhoněná to kariéra, tupec, který prostě odpad společnosti, kterýmu bylo dáno možnost nadělat škody až po okraj, protože to bylo v zájmu věci. Tak takovýhle lidi potom se dostanou do vedení státu. To je říkali celou dobu, že to bude prostě s nima problém. A teď se to furt ukazuje. A to se takhle, to se ještě nic nerozmotalo, jo? Mm-hmm. To se ještě nerozmotala Kampelička, nerozmotaly se ty miliardy na Ukrajinu, ještě se nerozmotala ta kauza, proč tekly přes banky, které vlastní nějaký Fiala z České republiky, jestli jsou příbuzní, nejsou příbuzní, protože k tomu Fialovi se všechno ztratilo, k tomu, co má ty banky. Mm-hmm. Není nic dohledatelného.
1: Jo, to je... Sežral pes a neexistuje.
0: Jo, Karel Světnička tenkrát ho pochopitelně se snažil nějak v tom zorientovat a o něm nic není, jako. Přitom musel vystudovat, musí existovat diplomová práce, blablabla, jo, ale žádné nitky, to všechno, oni byli tak chytrý, že to zlikvidovali, aby nikdo nemohl říct, že přes Fialovic rodinu se financuje ukronacistická chunta v Kyjevě a rozkrádá se na veliko.
1: No. Bohužel. Stejně budou nějaký zálohy a tady ty data se někde budou a budou se dát podle mě.
0: Ale ono to vyplyne.
1: To vyplyne. Pravda se vždycky okáže, rozumíš?
0: Jo. Já tady mám bohužel v angličtině článek o tom, že jako petrodolar skončil, jo? Natvrdo.
1: A, počkej, šmarja, počkej, tak já si musím ještě proměnit ty dolary tomu bance.
0: No, to si proměn.
1: To mě ani neříkej. Já si stranu, žádný dolary nemám. To jako...
0: No, já bych se díval, kdyby jsi neměl. Ne, víš co, počkej, mimo jiné, jo, proč končí petrodolar? Petrodolar, to je dolar založený na obchodu s ropou. To bylo to, co v 71. roce nastolil Nixon, že prostě už to bude ta ropa a obchod s ropou. Proto tam byly ty 50-letý smlouvy, že jo, který skončily, proto celý arabský svět obchodoval v dolaru, čímž ho opravdu krmil. To byla obluda a zrůda, kterou krmili hlavně ti obchodníci s ropou. To za prvý, za druhý. Tam to skončilo, že ta dohoda, čili Arabáši to vypověděli, respektive tu smlouvu neobnovili, takhle já bych správně řekl. Kadáfí, který musel zaplatit životem za to, že prosazoval myšlenku toho zlatého afrického dináru jako měny, za kterou by se minimálně, jako co se týká Libie, obchodovala ropa. To bylo vlastně už narušení toho petrodolarového světa. Jo? A teď tedy v novém pojetí, to je ta arabská smlouva, která v podstatě jakoby vypršela, ale nebyla obnovena. A pozor, v Hormuzu, kde se vozí obrovské množství ropy, tak za průplav jedna loď zaplatí až 2 miliony dolarů. Ale pozor, ne v dolarech, ale v juanech.
1: Jasně.
0: To je vlastně další rána do vazu tomu petrodolaru. Jasně. Protože to už je o tom, že se část těch dolarových věcí zase přesouvá do toho juanu, do toho světa BRICSu. Jo.

0: Hodně zajímavý. Hodně zajímavý. No a teď se pomalu lehce přesouváme pochopitelně do toho Hormuzského průplavu a do Iránu, protože hodně a to jsem rád, že i hodně celebrit se vyslovuje a zastává se Iránu. Nevím, ty si pamatuješ nějakou kauzu za posledních 50 let, kdy Irán někoho ohrožoval, vyhrožoval někomu, napadl někoho?
1: Prosím tě, za 50 let ne, za 39 jo. A počkej, já si to...
0: Koho napadl Irán teda?
1: No, spíš tak jako trochu nikoho.
0: Proto se tě ptám.
1: No, zatím nikoho.
0: No, a můžeš mi říct, jestli třeba USA za posledních 50 let někoho napadli?
1: Prosím tě, za posledních 50 let svrhli 77 režimů. Nemluvím o napadení států, jo? 77 režimů svrhli. Takže je to 77-0. A to nemluvím o jako rozpínavosti Izraele a těm válkám, co tam vedli a podobně. Jo.
0: A teď si představ, že ten Irán je prý strašně nebezpečný, protože na to, aby mohl nikoho nenapadat, tak obohacuje ten uran, aby měl tu atomovou bombu, rozumíš?
1: No to
0: 80
1: jo,
0: let starou dneska technologii. Riskuje všechno ten Irán, jo? Jenom proto, aby si to tam mohl obohacovat na tajňačku. Přitom všichni poradci, kteří tam byli, bezpečnostní, potvrdili, že oni to mají jenom pro nějaké lékařské a vědecké účely, že to vůbec nemají pro výrobu nebo zámysl nebo cokoliv připraveno jako výrobu atomové bomby. Jo.
1: No, ale je to úplně jedno, protože stejně mají podepsaný kontrakt na dalších 10 let, kdy budou s Rosatomem společně dělat 8 jaderných elektráren a jedna už se staví, jo, takže to jsou takový odborný lékařský pindy. Jo, takže za mě Irán, já si myslím, že fakt Iránu svět drží palce a všichni, kdo mají mezi ušíma mozek a nemají tam drátek, aby ty uši nevypadly z té hlavy, tak to jako ví, jak to je. Jo.
0: Všiml jsi, jak tady ještě v České republice, jak jsou všichni rozjitřeni tou českou televizí a tím rozhlasem, jako jo. Že teda teďko vlastně, jo, skončilo, ta svoboda slova skončila.
1: Jo, všichni, jaká svoboda slova.
0: Ale všichni jsou z toho úplně hotoví, jako jo. To je strašně jitří tohleto. No, a také je jitří ta parlamentní vyšetřovací komise Dozimetru. Ono je jitří, protože ta lumpenka várná pražská, ta banda chlípná, co se jenom válí, tak oni, prosím tě, mají obavu, protože oni, že tu demokracii pořád hlídají, tak oni mají obavu, že vlastně ta parlamentní vyšetřovací komise chce nahradit to vyšetřování, který vede justice, jo, a policie.
1: A tím by ho měli jako nahrazovat, když to je podle zákona?
0: No, protože to vyšetřují oni, že jako si dovolili.
1: Protože
0: jako
1: oni si dovolili vyšetřovat zločin, jo, vlastně, aha. Já jsem na to úplně zapomněl, prosím tě.
0: No, jako oni víceméně, že ta parlamentní komise má na starosti to, aby nedocházelo nějakým způsobem k politickému manipulování. Dokonce v té vyšetřovací komisi budou zástupci i minulé vlády, ale oni mají strach o ty věci, jo, spojené s demokracií a s řádným vyšetřováním.
1: No teda, to, ne, to by se mělo ještě prošetřit ta komise, jako, víš,
0: No, jestli tam
1: než
0: nejsou
1: se začne
0: nějaký
1: šetřit něco jiného.
0: paraziti.
1: Přesně, no, to by se mělo, jo.
0: Já
1: Já si myslím, že máš
0: bych
1: rád.
0: napsal dopis třeba, že bychom ho.
1: Otevřený dopis.
0: No, já to pošlu v zavřené obálce.
1: Tak to je zavřený dopis. Musíš tam dát hodně lepidla, to nejde rozlepit.
0: Jo, asi tak. No, pojďme se podívat. Víme, že Abbas Arakčí navštívil Petrohrad, sešel se s Vladimírem Putinem, ta jeho delegace. Proč? Protože Američani odmítli přiletět vlastně na ta vyjednávání do Pákistánu.
1: Na to druhý kolo, myslíš?
0: No, na to druhý kolo, prostě to Donald to zastavil, protože je to bezpředmětný, protože oni prostě neustoupí ze svých podmínek, že jo? Ruská federace taky neustoupí ze svých podmínek, co se týká Ukrajiny. Takže
1: Přesně.
0: proč by to dělali? Oni nejsou poraženi, oni nemusí kapitulovat. Tak pojďme se podívat na to setkání Vladimíra Putina a Arakčího, protože už ten diplomatický jazyk, jo, je velice zajímavý.
1: Výrazně.
0: Jo.
2: Vážený pane ministře, drazí přátelé, dovolte mi, abych vás tentokrát srdečně přivítal v Petrohradu.
3: دوستان گرامی مایلم در ابتدا خدمت همه شما سلام عرض بکنم. خوش اومدیم این دفعه به شهر سن پترزبورگ.
4: Хотел бы в начале беседы отметить, что на прошлой неделе получил послание от верховного лидера Ирана.
2: Rád bych zahájil náš rozhovor konstatováním, že jsem minulý týden obdržel zprávu od nejvyššího vůdce Íránu.
4: Chtěl bych poprosit vás předat samé iskrenné slova благодарности za to a potvrdit, že Rusie, tak jako Irán, namířena prodlužovat naše strategické vztahy.
2: Chtěl bych vás požádat, abyste mu vyjádřil mou upřímnou vděčnost za ni a potvrdil, že Rusko, stejně jako Irán, má v úmyslu pokračovat v našich strategických vztazích.
4: Передайте, пожалуйста, верховному лидеру слова благодарности за это послание и пожелание всего самого доброго, здоровья и благополучия.
2: Vyjádřete prosím nejvyššímu vůdci mou vděčnost za toto poselství a mé přání zdraví a prosperity.
4: My vidíme, jak mužstvenně, heroicky bojuje se národ Irána za svou nezávislost, za svou suverenitu.
2: Vidíme, jak odvážně a hrdinsky íránský lid bojuje za svou nezávislost, za svou suverenitu.
4: I konečně velmi nadějím se na to, že napíráš vod na to mužstvo i stremlení k nezávislosti. Iránský národ projde pod rukovodstvím nového lídra tento složitý period zkoušení a nastoupí mír.
2: A samozřejmě upřímně doufáme, že s touto odvahou a touhou po nezávislosti íránský lid pod vedením nového vůdce překoná toto těžké období zkoušek a nastolí mír.
4: Со своей стороны будем делать все, что отвечает вашим интересам, отвечает интересам всех народов региона, для того, чтобы этот мир был достигнут как можно быстрее. Вы нашу позицию хорошо знаете.
2: Z naší strany uděláme vše ve vašem zájmu, v zájmu všech národů regionu, abychom tohoto míru dosáhli co nejrychleji. Naše stanovisko dobře znáte.
3: گرفته شود و پاسخگوی منافع مردم دو کشورمون باشد، مردم تمام منطقه باشد و صلح مستقر شود.
4: Добро пожаловать.
2: Вітайте.
3: Хеле хошо.
5: آقای رئیس جمهور، خیلی خوشحالم که یک بار دیگه جناب عالی رو در این بار در شهر زیبای سن پترزبورگ دیدار.
2: Vážený pane prezidente, jsem velmi, velmi rád, že se s vámi mohu setkat v tomto krásném městě Petrohradu.
5: پیام تسلیت جناب عالی برای شهادت رهبر شهید ایران تشکر میکنم، همینطور از پیام تبریک شما به مناسبت انتخاب مقام معظم.
2: Rád bych vám obzvláště poděkoval za slova soustrasti k mučednické smrti našeho zesnulého nejvyššího vůdce a také za okamžité zaslání slov blahopřání k zvolení nového vůdce.
5: من حامل سلام های گرم مقام معظم رهبری و جناب آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهور برای جناب عالی هست.
2: Nejvyšší vůdce, stejně jako náš prezident pan Pezeškian, mě požádali, abych vám vyjádřil jejich nejlepší přání.
5: از من خواسته شده که در این سفر یک بار دیگه اعلام بکنم که روابط جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه از نظر ما یک شراکت راهبردی هست و به همین شکل ادامه پیدا.
2: Během této návštěvy jsem byl požádán, abych potvrdil, že iránsko-ruské vztahy pro nás znamenají strategické partnerství na nejvyšší úrovni a budeme touto cestou i nadále jít.
5: Rávět Irán a Rusie به همان قوتی که بود ادامه پیدا خواهد کرد، بلکه حتی با قدرت بیشتر و در گستردگی بیشتر.
2: Navzdory všemu, co se děje, se iránsko-ruské vztahy budou i nadále posilovat.
5: همطور که شما هم فرمودید، دنیا الان متوجه شد که قدرت واقعی ایران رو در مقابل با بزرگترین با ارتش آمریکا و ملاحظه کردن و روشن شد که جمهوری اسلامی ایران یک نظام با ثبات، مستحکم و با قدرت زیاد با اتکای به مردم خودش است.
2: Jak jste správně poznamenal, celému světu se ukázalo, že iránský lid díky svému odporu a odvaze dokázal odolat americkým útokům a agresi a v tomto období vytrvá a vytrvá.
5: A همینطور مشخص شد که جمهوری اسلامی ایران دوستانی داره مثل روسیه که در شرایط سخت در کنار ایران میمانند و از ایران حمایت میکنند. ما از مواضع شما و از حمایت شما بسیار متشکرم.
2: Také ukázalo, že Irán má přátele a spojence, jako je Ruská federace, kteří v těžkých časech stojí po jeho boku. Jsme vděční za váš silný a neochvějný postoj k podpoře Iránské islámské republiky.
5: Man dar avvalin safar dorei khodam be khodesh kishvar tasmim gereftam ke be Rusiye biyam baraye ham tajdid ravabet to kishvar va ham baraye توضیح در خصوص آخرین تحقیق.
2: Rozhodl jsem se navštívit Ruskou federaci během své první zahraniční cesty od těchto událostí a podat vám zprávu o průběhu všech akcí, které se uskutečnily. Upřímně vám děkuji, že jste si našel čas na naše setkání.
0: Pokud je to deva... Bylo tam několik velice zajímavých momentů, respektive vyjádřených slovních obratů či pojmů, které bychom si měli asi trošku rozebrat, jo? Protože byť to bylo jako jenom přátelský úvod, seděl tam Vladimír Vladimirovič Putin, seděl tam Sergej Lavrov, pak tam byl ještě, myslím, předseda Dumy, to nevím, jestli jsem to dobře chytil, a tlumočník na straně ruské delegace. Na straně iránské delegace, tak byl prosím Rákčí, pak tam byl tlumočník a byl tam nevím, kdo ho doprovázel teďko, v tom někde v titulku to nikde nebylo, ale ještě někdo s ním v té delegaci. Takže byli v tomto složení a Jiří postřeh si moment strategické partnerství.
1: Ano, ano, postřehl.
0: Co se pod tím dá jakoby pochopit, strategické partnerství?
1: No, já tam vidím to strategické partnerství, vidím tam tu jednotu v rámci BRICSu, vidím tam, že to není jenom strategické partnerství s Ruskem, ale že je to strategické partnerství Rusko, Čína, Indie, rozhodně v této fázi, a že je to i strategické partnerství na úrovni toho kontinentu nebo té oblasti s Egyptem, s Tureckem, který vlastně zvažuje vstup do BRICSu, a zároveň i s Irákem a i vlastně tou Libií, jo, a vlastně s tím arabským regionem jako takovým.
0: Já v tom ještě spatřuju, jak ty jsi to dobře popsal, já v tom ještě spatřuju mezi řádky to společné řešení americké agrese a izraelské. Vladimirovič tam řekl ještě jednou věc, že uděláme maximum, co je v našich silách, aby v tom regionu zavládl mír. Jinými slovy, to bylo o tom, že dáme vám plnou podporu a dáme vám vše, co jsme schopni vám dodat k tomu, aby tu situaci jste vyřešili ve váš prospěch a ve prospěch toho regionu. Čili bylo to příslib, bylo, a myslím si, že Arákčí přiletěl dohodnout pravděpodobně další postup, to znamená plán A, plán B a plán C. Plán A je pokračovat v tom postoji, které je, včetně těch navržených bodů a včetně blokování Hormuzu, kdy Britové a Američani by rádi tam udělali průlom, normálně tvrdý vojenský průlom toho Hormuzu. Načež Rusové vyslali, Západ říká tomu křižníku bojovýmu, teď nevím, jestli Zlatá hvězda, nebo tak nějak mu říkají, nevím, jestli to nečet. Je to postrach mezi námořníky, je to absolutní postrach, co se týká výkonnosti té lodě, výzbroje té lodě, je mnohem vyspělejší technologicky než ty nejvyspělejší letadlové lodě americký. A dlouho, vlastně jak jmenuje admirál nějak, tenhle ten bojový křižník, nebo jak bych ho nazval, se čekalo, kdy s ním Ruská federace jakoby vyrukuje, jo? Protože on byl stažen někdy v roce, teď nevím, abych se neustřelil, ale dejme tomu 20 let nebo 15 let o ty lidi nikdo nevěděl. Jo?
1: Jak se jmenuje? Křižník Zlatá?
0: No vlastně oni takhle, oni říkají Zlatá hvězda, Američani nebo tak nějak, ale on se jmenuje admirál, oficiální název je admirál někdo, jo. Vypadl mi ten název. Četl jsem o tom. No a ten člověk byl hodně optimistický, ale to souvisí pravděpodobně s návštěvou toho Arákčího, kde pochopitelně za podpory ruských ponorek si myslím, že se chce zabránit tomu, aby si Britové a Američani ten průplav, jako kdyby se ho zmocnili, jo, fyzicky, vojensky. Takže možná, že tam bude svedena nějaká bitva, o které se asi moc nedozvíme z oficiálních zdrojů, tak uvidíme, co nám nabídnou zdroje jiné.
1: Našel je to, prosím tě, admirál Nachimov nebo Kuzněcov?
0: Jo. Nachimov.
1: Nachimov, jo. Mm-hmm.
0: Nachimov.
1: Bitevní křižník třídy Kirov, tento obrovský jaderný Jižní
0: podstatě je
1: Číry.
0: neomezen, co se týká jakoby vzdálenosti, kam doplavé, a je neomezen, co
1: no
0: se
1: má
0: týká
1: jaderný,
0: střel.
1: Jaderný pohon. Aha. Člověče? Člověče, ten Google mě nechce, abych se na něj dostal, Dacan.
0: Divné, viď?
1: Ne, to vůbec určitě.
0: To s tím nesouvisí.
1: Ne, to vůbec to. Jako abych si o tom něco přečtl. Já si to hodím sem.
0: Takže
1: oni to vůbec
0: je...
1: neblokujou.
0: To neblokujou, to samo.
1: To samo se to.
0: Křížník,
1: já si to se... Ať máme, víš, aspoň nějaký data k tomu, protože on mi tady napsal jenom, že...
0: Aha.
1: Prochází, teďka prý prochází hloubkovou modernizací.
0: No tak to je starý článek. To už je na, už no, je na moře je... a už míří k Hormuzu.
1: No to se dozvíme, že je v rekonstrukci a víš, jako od nic oficiálního asi nemůže. Mám velmi dobré informace, tak se zvědaví, co mi tady...
0: Je v doku. Je rozebraný.
1: Abys mohl využít tyto informace pro pořád hovory při víně. Vyjou u nás, je to v pasti.
0: Není to důležité, podstatné je Nachimov. Mně vypadalo to slovo Nachimov, toto jméno. Takže admirál Nachimov, pokud si někdo k tomu můžete najít, tak si najděte. Myslím, že to na Facebooku někde, že byste se někde asi možná chytli. Takže admirál Nachimov je postrachem a oni říkají, západní mariňáci říkají ty lodi vítězná hvězda, nebo tak nějak. Jo? A opravdu z ní mají hrůzu. Aspoň ještě než ji přezbrojili, jo? Takže teď už je to prostě někde jinde. No, nechme tohle téma, jestli bude nebo nebude námořní bitva. A pojďme se podívat teda do Iránu, kde člověče, hele, to s tím určitě nesouvisí, jo. Ale po zničení desítek radarů USA a Izraele v regionu Iránu, v Iránu prší a prší. Za desetiletí tolik nepršelo. Klimatická válka proti Iránu, jak varoval bývalý iránský prezident Ahmadinejad, se ukázala být pravdivá. A teď mě řekni, proti komu ještě takhle bojujou klimatickým hnusem? Komu blokujou déšť, nebo komu diktujou zimu, místo aby se urodilo?
1: No,
0: nezdá se ti, že to je genocída tohleto třeba? Konkrétně?
1: To se mi nezdá, to je genocída. Ať se na to dívám, jak se na to dívám, tak je to je, přátelé, to mi vychází jako čistá genocida. No, teď si vem, kolik těch
0: radarů.
1: No totiž, napadá mě k tomu několik věcí, jo. Máme
0: co s nima?
1: Nejsuší,
0: pojď.
1: Nejsuší, máme nejsuší duben za XXX let, jo. Mně pršálo, ani nepamatám, jo.
0: Na to mám
1: bylo
0: odpověď.
1: To fajn, protože jsme betonovali.
0: No. Srážky byly přesunuty nad Irán.
1: Pravda.
0: Můžu za to Iránci.
1: No my jsme totiž neměli takový vlnění v Evropě tady, tak to kluci to měli vyplývat na tom v Sinajském poloostrově, takže tady už je to přesunuto. No, pokud se tam naplnili řeky, které tam roky netekly, tak zajímavý je, bylo by zajímavý vlastně promluvit s někým, kdo pamatuje, když ještě třeba v Iránu pršelo, jo, třeba s lidma, co mají 70-80 let, jo, co si to třeba pamatujou, protože oni vlastně z toho, z té oblasti udělali absolutně jako nehostinou
0: poušť,
1: vlastně poušť a snažili se je vlastně vyhladovět i tímto způsobem v podstatě, jo. Takže ty keci o tom, že tady neprobíhá jako informační válka, to víme. Biologická válka, to víme. ale že tady probíhá klimatická válka, to máme teďka jasný jako důkaz. Jo? Pokud zničili všechny ty základny a začalo z ničeho nic naraz pršet, tak mě řekni, co na těch základnách bylo, že to tak jako modulovalo to počasí.
0: Já ti řeknu, co tam bylo. Tam byly sudy s tou vodou a ta voda byla uzavřená v těch sudech, aby nemohla pršet. Oni se jenom vyzásobili dešťovkou.
1: Ta voda se vypařila, že jo? Oni tam měli velkou retenčku na každý té základně a ty to vlastně se vypařilo a ty to prší zpátky, že vlastně? Tak určitě.
0: Rozumíš, ale to jsou pozor. A teď, bude někdo na mezinárodní úrovni obviňovat to USA? Teď si představ, že ty Iránci si jako spočítají, že kdyby oni je takhle nevysušili, tak oni mohli vyprodukovat tolik a tolik potravin, přebytky mohli prodat za tolik a za tolik, a protože museli potraviny nakupovat tak a tak draho, tak to budou reparace, které bude muset Amerika třeba zaplatit.
1: No, a Izrael. No, to jsou válečné reparace jak víno, jo? To jsou válečné reparace jak víno. To prostě je bez debat. Naprosto bez debat, jo? Když si vezmeš, že prostě blokovali srážky třeba 40 let, jo, nebo kolik, já nevím, jo. Samozřejmě z oficiálních zdrojů se nedočítáme, že jo, kolik těch základen tam bylo zničeno, jo, ale pokud tam bylo asi 20 nebo 30 základen a všechny měli harpy nějaký miniaturní, kterýma tam modulovali to počasí, a tam neprší. Já jsem si furt říkal, proč ti šejkové v Dubaji, protože několikrát se ke mně dostalo, že někdo byl v Dubaji, kde si cosi, nebo tam pracoval, nebo s někým mluvil a tak dál, že v Dubaji dělají šejci to, že dělají takový ten takzvaný cloud seeding, neboli zakládání toho dešťového mraku těma částicema rozprašování vzduší, aby v té Dubaji trošku pršelo. Jo. A nebo aby tam pršelo na ty oblasti, kde něco pěstujou, aby tam nebyly úplně nedřeli bídu z nouzí. Jo. Ale teď si vem, že někdo vyřadí technické zařízení v okruhu stovek kilometrů a z ničeho nic tam začne pršet takovým stylem, že v řekách, kde nebyla ani kapka vody, tak tam teče normálně starý koryto.
0: Což tam?
1: Jak je to možné? Jo, já jsem klesl dramaticky hlasem jenom.
0: Počkej, ale to s tím asi nesouvisí, ne? To se jenom tady zase spekulujeme, my tady rozvíjíme nějaké konspirační teorie.
1: No, já tam
0: to,
1: vidím teda
0: úzký, to, že najednou prší, neznamená, že za to může Amerika.
1: No, já si myslím, že je přímo...
0: No, a teď přímo souvisí.
1: Já si myslím, že to s tím velmi přímo souvisí, no. A teď si pojďme říct, kde všude blokujou ty srážky, když my máme nejsušší duben. A několikátý rok nám zmrzly meruňky. A tak dále, a tak dále, a tak dále. A v Evropě se děje to, že pořád se v krajině, a vlastně už 20 let se říká, nebude voda, nebude voda, není voda. Nikde není voda, v lese není voda, všude sucho, jo. Proč jsme měli mít radar v těch brdech?
0: A k čemu měl sloužit? Takhle.
1: A k čemu měl sloužit?
0: Hele, na Haničce u Hradce je hodně zvláštní zařízení. A já jsem ti ukazoval fotku, co to dělá s mrakama okolo Hradce, jak se mraky točí dokola.
1: Jo.
0: No, pamatuješ, jak to dělá tu spirálu. Dneska jsme jeli s Lukášem, byli jsme pro lešení ráno a naharpovaný mraky. Naharpováno, ale těžce, jako to vidíš, jak ta vata tam je taková.
1: Jo.
0: No, a pak se divíme, že Lukášovi ani rajčata nedozrály v loni.
1: Mm-hmm.
0: Protože to je to, co říkám, že 14 dnů je teplo a pak přijde týden chladnej. Všechno se usadí, začne se myslet ta příroda, že je podzim. Jo, pak je zase 14 teplo, tak se to rozjede a zase se to zastaví. To je Ano. Kde všude ta válka vlastně, kde řádí. A do toho politická, ideologická o klimatických nesmyslech. Jo. O tom, že CO2 a krávy nesmí prdět a já nevím, co všechno. Tyhle ty rádoby aktivisté. Jo.
1: No.
0: To je hruze děs.
1: To je prostě strašný, jo. A pak buď zemědělec a něco pěstuj, jo.
0: No, můžeš pěstovat. Pásneš si s Monsantem, dostaneš odolné plodiny, přešlechtěné, vyšlechtěné, GMO, dostaneš k tomu speciální hnojiva, protože jinak to nevyroste, musíš to stříkat různýma postříkama, jinak to nevyroste. Jasně. A neuzraje. Stane se z tebe výrobce chemikálií, a to nevadí, ne? Dostaneš dobře zaplaceno za to.
1: No dívej, takže já jsem si to tady vyjel, takže v Evropě je 30 plus stálých základen a je tady 80 až 90 tisíc amerických vojáků, kdy ve Stuttgartu je 35 tisíc, v Itálii je cca 12 tisíc, Velká Británie 10 tisíc, Španělsko jsou dvě základny, Polsko, Víc, Poznaň, Last, Revickovo, Rumunsko 3 základny, Bulharsko 3 základny, Turecko 2 základny, Řecko, Nizozemsko, Belgie, Island, Pobaltí, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Dánsko, Grónsko, Maďarsko a Chorvatsko, Slovinsko a Slovensko, a tam je nějaká jenom asi výcvikové centrum, jestli to chápu správně. Takže nejvíc je vlastně Rammstein, Německo, tam je letecký hub. Jo, tady jsou ještě nějaké letecký huby. To znamená, je jich tady jako 30 plus. Teď si vem, kdyby aspoň polovina těch zařízení měla nějaký ten mini harp, jo. Tak si tady můžou dělat s počasím, co budou chtít, že?
0: De facto ano.
1: Jo. No a teď je otázka, kdybychom si položili jako mapu, no a teď je jako ovlivňují v Africe počasí, rozumíš, kde všude mají základny, kde všude ovlivňují počasí?
0: V té Africe taky si myslím, že to tam se snaží držet, aspoň v některých státech, protože v Africe je přeci přirozený, že nebude nic růst.
1: No, Afrika má obrovský potenciál, co se týká zemědělství, to ví.
0: Jo, ale ne, dokud se některé věci nezmění, že jo, tak to bude složitý. Dobře, Jiří, tak máme posledních 40 minut necelých.
1: Nemáš pocit, že nám to trochu utíká?
0: Ne, to běží úplně rovně, v pohodě. My bychom se mohli podívat na a odpovědět na otázku, kterou nám poslal posluchač. Teď mi vypadl, jestli to byl Pavel, teď nevím. Já jsem ti ho přeposlal, tu otázku.
1: Jo, viděl jsem, potěšil mě ten dotaz.
0: Že jo, rozhodně. Já jsem si říkal, to tě určitě potěší, protože my teď, jak je tolik těch politických věcí, tak jsme trošku zanedbali tu investiční strategii. Ono všechno se vším souvisí, jo. Já tady mám taky ještě jednu otázku, která přišla. Teď jak to porovnáme? Ta moje otázka je to dotaz od Lučka. Ptá se, že mu přijde divný, že když se vlastně v Hormuzu dějou věci, které se dějou, ropa letí nahoru, tak proč ale zlato víceméně stagnuje? Takže to je další otázka, kterou máme. A tu otázku, kterou jsem ti přeposlal, tak ta byla o drahých kamenech. Jestli můžeme popovídat i o jiných investičních kamenech, než třeba o tanzanitech. Takže já si myslím, že bychom mohli udělat ty kameny a pak na závěr uděláme to zlato.
1: Jo, určitě. Určitě. Já jsem tam chtěl ještě nacpat téma, že Andy, nebo Andrej Babiš byl v Kazachstánu a v Uzbekistánu, což jsou oba státy, jsou členové BRICS. Takže to jsem chtěl taky okomentovat. A zkusíme na konci, uvidíme. Jo. Kdybych se hodně rozvykládal, jo, tak mě zastav, prosím tě. Jo.
0: No to nevím.
1: Mám přičíst ten dotaz, jenom tak vzdrubně, aby jsme... Jo, takže... Ahoj Petře, kdyby to šlo a zbyl by vám čas, tak jestli byste mohli alespoň pohovořit, pokud situace dovolí, že jste zmínili i jiné investiční kameny jako smaragd, rubín, safír. Kdyby člověku náhodou zbyly nějaké peníze, tak že by si mohl třeba takovýto kámen vybrat. To je velmi jako dobrá otázka, protože samozřejmě my spolupracujeme již s avizovanou společností ATT Investments a já si pravidelně dělám nějakou rešerši o tom, kdo má jaký kameny na trhu a jakýma kamenama se zabývá. Obecně prostě furt mi vychází, že to ATTčko má nejlepší, jednak má nejlepší kvalitu těch kamenů, co se týká investičních, a za mě i má nejlepší kvalitu těch šperkařských kamenů. Jo? To znamená i šperky, vlastně ve šperkařských kamenech dostaneš jako ve špercích velmi krásný kameny, který potom ti budou dělat jako radost. Jo? A mají samozřejmě i hodnotu. Když se podíváme na to, o Tanzanitu jsme toho namluvili hodně, když se podívám na tu trojici rubín, safír, smaragd, tak vlastně tato trojice historicky je, to jsou tři nejžádanější kameny na světě, barevné kameny. Když pominu to, že máme tady nějaký diamant nebo barevné diamanty, tak těmto kamenům se říká takzvaná královská trojice, protože hodně tyto kameny byly využívány na královské klenoty historicky a tyto kameny se těží už, každá literatura nebo každý zdroj uvádí nějak jinak, ale určitě se tyto kameny těží více než 2000 let obecně.
0: Já jenom jednu vsuvku. Víme, takhle pro posluchače, kteří, dejme tomu, od nás některé věci ještě neslyšeli, tak každý kámen si žije nějaký svůj příběh, svůj život. Jsou kameny, které se třeba nikdy nestaly investičníma, a jsou kameny, které měly to štěstí, že se investičními staly. Co je od sebe rozlišuje, že některé kameny se vypracovaly až do pozice toho investičního kamene, je to, do jaké míry ta poptávka po těch kamenech a dejme tomu nabídka na tom trhu, jak hodně se rozvírají ty nůžky mezi nabídkou a poptávkou, co se týká právě té kvality, která může být jaksi považována za drahokamy a potom investiční kameny, je to, jestli ten kámen dlouhodobě je schopen udržet nárůst ceny. Jestli ta cena, dejme tomu, kontinuálně stoupá a už je to zažito, tak pokud ta poptávka po těch kamenech a to vlastně odrazem té poptávky, soustavné poptávky po těch kamenech, je vlastně neustálý růst ceny toho kamene, tak to pak vlastně zabezpečí, že ten kámen se vypracuje až do pozice investičního kamene. Ale pozor, jenom z celého toho výrobního sortimentu nebo toho těženého sortimentu investičními kameny jsou pouze ty kameny, které jsou absolutně čisté, bez jakýchkoliv inkluzí, mají kvalitu výbrusu, která je na jedničku, jsou krásně vyleštěné, tak jak mají být vyleštěné, mají původ, který není kriminální, nebo řeknu ze šedé ekonomiky. Mm-hmm. A jsou to kameny, které jsou certifikované a jsou se svým certifikátem neoddělitelně propojené. To jsou pak investiční kameny, čili určitě existuje spousta kamenů, které jsou krásný, ale nestaly se investičníma. Protože ta poptávka po nich nebyla tak dynamická a tak stále neutuchající. Takže to jenom na vysvětlenou, že ty kameny, které mají inkluzi, tak jsou kameny prostě šperkařské nebo ozdobné a ty kameny, které mají třeba jenom trochu horší výbrus, ale jsou bez inkluzí, tak mohou být v pozici drahokamů a jenom ty nejkvalitnější kameny, třeba i v barevné škále, ta je také limitovaná, tak mohou být kameny zařazeny do té nejvyšší úrovně kvality a do té nejvyšší úrovně, která může v kamenech být, a to je investiční kámen. Tak to jenom takhle, aby jsme si ty základní parametry. Povídej, Jiří.
1: Jo, já bych tě jenom doplnil, máš pravdu, naprosto souhlasím. Ty kameny si žijou ten svůj obchodní život a bylo to vždycky i o té vzácnosti toho kamene a o specifické barvě, sitosti a podobně, protože samozřejmě, když se budeme bavit o rubínu, safiru i smaragdu, tak těch nalezišť je na světě víc, není to jako tanzanitu, že by to bylo prostě jenom jedno naleziště. Jo. Obecně tady ty kameny se vlastně patří do takzvané skupiny těch prémiových kamenů, drahokamů, protože historicky se dělili ty drahokamy na polodrahokamy a drahokamy. Dneska už se tomu tak neříká, ale prostě jsou to určitým způsobem, vždycky je jako změna názvosloví, nicméně kvalitní rubín, safír i smaragd se automaticky bere jako investiční kámen, protože tyto tři kameny jsou nejžádanější na světě. Proto když bychom je porovnali s tanzanitem, tak vlastně karátově jsou dražší, ale samozřejmě zase mají jednu takovou nevýhodu, že málo kdy, protože u tanzanitu dokážeme sehnat 10 karátů i více, u rubínu, safíru i smaragdu je to poměrně už vzácný nález, nebo velmi vzácný nález, jo, u těchto kamen.
0: Promiň, já bych jenom k tomu dopověděl, v čem to je ta nevýhoda? Ta nevýhoda spočívá v tom, že u tanzanitu ta cena jednoho karátu se brutálně bude měnit směrem vzhůru, jakmile se vyhlásí dotěženo, což je otázka třeba 5 let. A čím víc karátů máte nakoupených, tak tím pochopitelně můžete zažít větší výnos, větší boom, když koupíte u toho kamene 1, 2, 3 karáty max, no tak brutální zdražení na jednom karátu při tom dotěžení, tak v podstatě vás to tolik, jak bych to řekl, tolik na tom nevyděláte. Jo? Či vy můžete nakoupit těch kamenů třeba spousta, ale malejch. Malé kameny, řeknu, mají všichni. Ale 10 karáty, 15 karáty, třeba u tanzanitu,
1: jsou velmi vzácné kameny.
0: No, už dneska je vzácnost, jo. Ale pamatuješ si, když jsme začínali prodávat kameny, tak prostě 15-karátový, 10-karátový kameny, těch bylo hafo. Mraky. Jo. Dneska opravdu se na ně čeká, jo. Čili
1: dneska přes 100 karátů se vlastně skoro nedá sehnat, jo. Skoro je to nemožné, jo. No, to souvisí s tím, že ta žíla vlastně mizí a vlastně už jako dochází ten přírodní materiál.
0: Výtěžnost toho dolu klesa. No, jo. Ale pojďme obecnější k těm kamenům. Třeba ty rubíny, smaragdy můžete vidět na našich showroomech, i safíry, můžete se přijít podívat, jak na provedení ve šperku, tak na provedení v investičním. Takže to je pochopně, můžete vidět a Jiří vám teď o nich ještě krásně popovídá.
1: Jo. Já to tady mám tak rozdělený. Já vlastně nejhodnotější kámen obecně na světě, který probíhá a láme rekordy v aukcích, jsou rubíny. Rubíny jsou nejžádanější rubíny jsou z Myanmaru, což je v Barmě, anebo v Mozambiku. jo, což je v Africe. Bohužel lokálníma konfliktama a lokálníma různýma, nebo prostě dotěžuje se taky ten kámen a tak dále, jinak ty rubiny se samozřejmě těží na více místech, tak ty těžby vlastně dochází, jsou tam nějaký lokální konflikt, to znamená obecně produkce rubínu klesá a dneska je to tak, že ten rubín je tak drahý z toho Myanmaru, že si to jako může dovolit jenom málo kdo, velmi solventní a movitý klient. Jenom do šperku, nemluvím o investičním kamenu. Jo. Byste si udělali představu, tak třeba 30 karátový kámen rubínu, který je absolutně čistý, tak se loni na burze nebo na aukci, abych se vyjádřil správně, se prodal za nějakých 55 milionů dolarů. Jo. Takže ty kameny opravdu lámou obrovský rekordy. U rubínů...
0: Kolik karátů to bylo, promiň?
1: Bylo to asi 30 karátů, něco okolo 30 karátů to bylo.
0: Mm-hmm.
1: Jo. Tyto stejné ceny budou mít i tanzanity. Jo. Protože ten tanzanit je opravdu, jakmile se dotěží, tak půjde rapidně nahoru. U rubínu, safíru a smaragdu už nikdy nezažijeme tu cenu, že by prostě skokově skočil třeba desetinásobně v rámci jedné sezóny nahoru. To nezažijeme. Ale rubín, safír, smaragd je určitě doporučuji jako investici. Pokud nechcete tanzanit a chcete něco jiného, tak určitě rubín, safír, smaragd je skvělá volba. Takový nejdostupnější kámen je smaragd tohoto pohledu. A ještě se vrátím k tomu rubínu. Tak ten rubín, my máme na showroomu rubíny z Tanzánie, což je třetí nejvzácnější naleziště na světě a jsou vlastně považovány za třetí nejlepší rubíny na světě. Obecně, kdybyste kupovali rubín, tak se domluvte buď s Peťou nebo se mnou a já bych vám k tomu povykládal potom z voka do voka víc. U rubínu je vždycky důležitý, když kupujete rubín, abyste se podívali na kvalitu toho kamene, ale podívali se i na tu karátovou velikost, protože u rubínu obrovským způsobem se mění cena potom při třeba prodeji, když ten kámen má do karátu a nebo nad karát. Vždycky je lepší mít 0,01 karátů než 0,98 karátů třeba, jo. Kde je tam vlastně velmi malý rozměr nebo velmi malý rozdíl v té velikosti kamene, ale potom je zásadní rozdíl při tom prodeji, jo. Takže ono rubíny se vlastně dělí nad podkarát a nad karát. Když je ten kámen větší okolo 2 karátů, tak pak už samozřejmě je to krásný. Okolo 2 karátů už jsou krásné rubíny, jo. To určitě. Nějaký rubíny jsme měli na výstavě teďka vlastně v Olomouci na podzim zima, jak jsme měli tu výstavu a tam byly opravdu nádherné rubíny. Jo. Dneska je to tak, že ty rubíny jsou drahé, že třeba ve Spojených státech málo kdy je seženete, protože jsou tak už pro ty prodejce drahý, že už vlastně nakupují kameny, které se rubínům podobají, jo, jako je třeba rubelit nebo červený safír a podobně. Takže rubín určitě doporučuji. Co se týká safíru, tak safíry ty máme ze Sri Lanky a to je kontakt přímo vlastně vozíme to od člověka, který je rovnou majitelem dolu a ten produkuje primárně modré safíry, takové ty světle tmavě modré, ono se tomu říká buď to Royal Blue, anebo se tomu říká Cornflower Blue, nebo tak nějak se tomu říká, kdy vlastně je ta modř velmi nasycená. Ten kámen má takový hlubší tóninu. Když byste se podívali na tanzanit, tak ten je modrofialový a ten safír modrý je velmi modrý. Jo, ten tam nemá tu fialovou složku. Jo, od toho se dá vlastně krásně odlišit. Kdybych to cenově porovnal, ty safíry z té Srí Lanky, které jsou primárně modré, tak ty safíry vlastně, když bych vzal třeba tanzanit, který má 4,5 karátu, bude stát podobné peníze, co ten safír, který má 2 karáty nebo okolo 2 karátů. Jo, ale to už je krásný investiční kámen, protože ty safíry v té přírodě nebývají tak veliké. A safír třeba okolo 5, 6, 10 karátů už jsou velmi vzácné kameny. Jo, kor v nějaké čistotě. Ještě je taková zajímavost, že ten majitel toho dolu má nadstandardní vztahy s panem Zadákem a vlastně existuje tam domluva, že pokud někdo bude, protože ono, čím ty kameny jsou dražší, tak tím samozřejmě podvodníky láká je pajcovat a oni, aby si zachovali, ti producenti z těch dolů si zachovali kvalitu těch kamenů a neředili trh, tak dělají to, že vykupují od svých těch prodejců od firmy ATT napřímo ty kameny rovnou do toho dolu, protože nechcou ředit kvalitu a velmi si to hlídají. Jo, to znamená, tady je už vlastně v rámci těch safírů garantovaný odkup zpět. Jo. Takže nejenom, že ATT obecně garantuje výkup všech kamenů, které tam které jsou řádně vlastně zkontrolovány, jsou řádně ocertifikovány a vykoupí vám je, tak tady ty safíry jdou rovnou, pokud by nastala situace, tak ty safíry jdou rovnou zase zpátky do toho dolu, na tu Srí Lanku, jo, se odkoupí, jo, ten majitel dolu to odkoupí zpátky, ty kameny. To znamená, tam je obrovská důvěra v tom dodavatelském řetězci a taky jde vidět, že i vlastně na úrovni Tanzanitu, myslím si, že do roka se bude dít úplně to stejný, protože ten trh, no prostě ti producenti těch kamenů si vlastně velmi ostře hlídají tu kvalitu těch kamenů poskytovaných. Jinak, safír obecně se vyskytuje ve spoustě barevných variantách. Chemicky je to vlastně korund, je to Al2O3 a má tvrdost 9, takže se velmi hodí do šperků. Proto vlastně rubín, safír a smaragd se hodně objevují ve špercích, protože jsou jedny z nejtvrdších drahokamů a zároveň vlastně barevně nejvhodnějších do těch šperků, proto je po nich taková obrovská poptávka. Ty safíry, protože vlastně dají se dostat tepelně upravené safíry a tepelně neupravené. U tepelně neupravených se vlastně ta barva nesaturuje tím tepelným zpracováním, to znamená, ty mají ještě mnohem větší cenu, ale pokud byste měli i tepelně upravený safír ve šperku, tak vůbec nemusíte zoufat, protože ten kámen sám o sobě, prostě tyto tři kameny pořád rostou na hodnotě, pořád, kontinuálně, pořád nahoru. Pokud se obecně safíry na Srí Lance se těží víc než 2000 let, jo, ta historie je tam třeba 3000 let, se tam těží tady ty drahokamy, jo. Indičtí maharádžové vlastně brali tyto kameny primárně ze Srí Lanky, anebo potom z oblasti Pančíru v Pakistánu a i brali i vlastně z Afghánistánu. Jo, ale ta nejbohatší oblast na safíry je vlastně Srí Lanka, částečně Indie a částečně Kašmír. A vlastně kašmírský, jak se říká, že vlastně svetr z Kašmíru je velmi vzácný, tak ty safíry ze Srí Lanky a z Kašmíru jsou vlastně nejvzácnější na světě. Jo. Pak jsou velmi oblíbené takzvané paparaja safíry. Ty jsem koupil svojí ženě. To jsou takové růžovo, on vypadá ráno jako rozbřesk a večer vypadá jako západ slunce. A to jsou takové růžové safíry a ty jsou teda nádherné ve špercích. Jo. Takže pokud byste chtěli svojí ženě udělat radost, tak tady s těma safírama určitě uděláte velkou parádu. Jo, to mám jenom tak. Mám to vyzkoušený sám na sobě. Jo. A to se týká, to znamená, Safír za mě je primárně v té oblasti investiční je nejžádanější ten

názor, že kolumbijské, teda smaragdy, pardon, ne safíry, ale kolumbijské smaragdy jsou nejlepší a nejkvalitnější na světě. Ono to zároveň je a není pravda, protože ATT má zdroj smaragdů z Afghánistánu, z oblasti toho Panšíru. A zajímavostí je, že oblast toho Panšíru vlastně nikdy nebyla dobyta Talibanem a vládne tam nějaký klan, který vlastně ten Taliban vždy držel od toho, a je to takové údolí vysoko v horách, okolo 3 až 4 tisíc metrů nad mořem, a je tam taková uzavřená komunita, která ty smaragdy těží. Proč vlastně? Oni ty smaragdy totiž byly dlouho izolovány před světem, proto obecně se mluvilo o tom, že kolumbijské smaragdy jsou ty nejlepší a zároveň i nejdražší. Protože samozřejmě i rubíny, i safíry, i smaragdy najdete třeba v Africe. Je tam několik nalezišť, jo, kdy vlastně můžete ty najít v ne tak vysoké kvalitě a saturaci. Třeba v Rusku je taky naleziště smaragdů poměrně rozlehlé, ale není tam tak vysoká barevná saturace, jak u toho kolumbijského nebo u toho afgánského smaragdu. Spousta gemologů se domnívala, jako o těch kamenech se vědělo, ale oni tady třeba 35 let jako vůbec ty kameny nebyly, a až dorazili na ten trh, tak všichni gemologové odborníci byli šokovaní s tím, že to se normálně nikde nedočtete. To se dovíte až při večeři s gemologem, který vám tady tyto věci řekne, když budete pokládat zvídavé otázky. A tím, že ty kameny se dovezly do Evropy, tak se začalo mluvit o afgánských smaragdech, které jsou velmi kvalitní, co se týká kvality vůbec zpracování těch kamenů a vůbec kvality toho naleziště jako takového, a výrazně konkurují, a za mě vlastně jsou srovnatelné s těmi kolumbijskými, protože tady se vlastně jenom skloňuje kolumbijský smaragd a nikdo nebere v potaz ty afgánské, protože moc lidí se k tomu nedostane. Ale v ATTčku máme velké portfolio těch afgánských smaragdů a jsou teda nádherné. A vlastně i na smaragdy můžete mít dokonce i postupný, máme program jako jediný na světě, bych řekl, postupný nákup těch smaragdů. A to je program, kdy vlastně si nakupujete smaragdy za stávající cenu v horizontu 10 let, a je to vlastně ta cílová částka je rozpočítána do těch 120 splátek, a vy to splácíte penězi, který devalvují na hodnotě, ale zároveň vlastně splácíte tu hodnotu, která byla stanovena při tom nákupu. A ty smaragdy za těch 10 let rostou, rostou, rostou. Já jsem to počítal, vznikl mi tam nárůst nějakých prostě 421% u třech smaragdů, které byly do 250 tisíc. Smaragdů je specifická věc to, že u smaragdů jsou, protože smaragd jako čistý smaragd bez inkluzí skoro neexistuje, nebo jsou samozřejmě i výjimky, ale u smaragdů se s inkluzemi počítá, ale jsou tam vždycky nějaké pravidla pro ty inkluze. A samozřejmě čím méně inkluzí, tím ten kámen stojí víc peněz. A smaragdy se dají kupovat od třeba 0,35 karátů až třeba po 2 až 3 karáty. Jo. Ve smaragdech máme obrovský portfolium, a za mě je to lepší forma. Je to takový kámen, který můžete koupit dětem, nebo můžete koupit vnoučatům. Jo, on v průběhu toho času 20-30 let udělá neskutečnou raketu. Jo. Byt se vám tak nezhodnotí, jak ty kameny. Jo. Protože ty kameny obecně, když se budeme bavit o rubínu, o safiru i smaragdu, tak ty kameny jsou extrémně nevolatilní, to znamená opravdu fakt jednou rostou na hodnotě, a i ty kameny třeba v tom

0: Afghánistánu se dobývají. My jsme viděli o tom prezentaci, kterou nám přednášel doktor Hanus, který je geolog a gemolog a zároveň spolupracuje s Puncovním úřadem České republiky, tak ten nám vlastně ukazoval, v jak těžkých podmínkách se dobývají ty smaragdy v tom Afghánistánu. Jednak nadmořská výška bez nějaké automatizace, všechno se kutá ručně s nějakým kahanem, jo, jak ve středověku podmínky, opravdu. Jo, jak dobývali v Kutné hoře hornici stříbro, tak podobným způsobem dobývají ty smaragdy v tom Afghánistánu. Takže, ale je to nesmírně zajímavý příběh, už jenom vůbec to, že Taliban se nikdy do toho údolí nedostal a mají tam a pro ně to funguje, ty smaragdy v podstatě jako platidlo. Oni s tím platí vlastně i navenek s tou ostatní komunitou v tom Afghánistánu a mají to jako nástroj na bankovní výměnu, vlastně bankovní transakci. Jo. U smaragdů v podstatě je stejné pravidlo, jak u toho rubínu. Vždycky je lepší mít ten kámen, který je třeba nad karát nebo jako nad půl karátu. Jo, vždycky je lepší, vlastně, když je třeba 0,54 než třeba 0,39 karátu. Jo. Platí to prostě o tom, že čím víc, čím je větší, tak tím je lepší. Obecně vlastně, jak když sleduju ty statistiky nebo se dívám na ty informace ohledně těch kamenů, tak o afgánských kamenech není moc nikde napsaný, protože do toho Afghánistánu nikdo nemá moc koule, když to tak řeknu, se vydat a zmapovat vlastně zmapovat tu zásobu, takže tam se může stát, že prostě taky jednoho nedojdou a ty afgánské smaragdy jsou specifické svým složením, ale prostě technicky, nebo jak to mám říct, kvalitativně se opravdu jsou srovnatelné s těmi kolumbijskými smaragdy, takže za mě. A ještě je tam vlastně ta možnost toho postupného nákupu, což je za mě velmi elegantní řešení. Takže panu, nevím, kde to tady mám v tom e-mailu, panu Karlovi, předpokládám, jo, panu Karlovi, děkujem za dotaz.
1: Já bych říct do toho vnes takovou ještě pragmatickou věc. Takže ze všech těch kamenů, který jsme se tady jako bavili, tak nejlevnější karátová cena je u tanzanitu.
0: Je to tak.
1: Je to z toho důvodu, že je nejmladší, to se týká, řeknu, objevení.
0: Ano, 67. rok.
1: A přesto za těch pár let ve srovnání s tisícovými lety nebo s tisíci letými tradicemi těch ostatních kamenů, tak i tak za pár let se probojoval mezi investiční kameny. To znamená, že ta jeho dynamika nárůstu ceny a oblíbenost a touha mít tanzanit na trhu je obrovská. Takže to, co ty kameny třeba zvládaly za stovky let, víme, že třeba ten smaragd se jako investičním tak stál se před 800 lety, když takhle řekneme. Přesto se těží 2000 let, tuším, že jo? Když mě zpřesní. A
0: je to tak.
1: Ten tanzanit tohleto stíhá, to, co ty kameny stíhaly za stovky let, tak on to stíhá za roky, za desítky let. To znamená, že ta jeho dynamika je neskutečně větší a vyšší než ta dynamika těch, a ten předpoklad té ceny je zase ještě umocněn tou dotěžbou, která už klepe na dveře. Takže říkají specialisté, že tanzanit je tisíckrát cennější investičně kámen než diamant. A to ještě nedávno diamanty byly pojem, jo, když se to většina lidí neznala nic, ale diamant znala. Takže to je něco, co může potkat člověka jedenkrát za život. ale spoustu generací před náma taková věc vůbec nepotkala, jo, takovou, s takovou věcí se nesetkali. Takže je to veliká, obrovská příležitost. Já
0: No,
1: jsem chtěl ještě
0: když mluvíš,
1: podotknout, no, do
0: jenom
1: toho.
0: když o té vzácnosti jenom, jo, takže jsem chtěl jenom říct, že kdybychom se podívali na safír a rubín, tak ty jsou 400 až 500 krát vzácnější než diamant a smaragdy asi 300krát, jo, a tanzanit je 1000krát vzácnější. A navíc ještě tanzanit je třeba 700krát vzácnější než zlato. Jo, taky. Takový
1: To
0: zajímavý
1: je dobře,
0: údaj.
1: že jsi to teď tady zmínil, protože lidé se ptají, jestli zlato nebo tanzanit. Ono jak kdy, v jakým čase. Prostě zlato je nejzajímavější na konci toho ekonomického cyklu, kdy jede to svoje rally, jinak zlato je de facto nuda. Navíc u zlata máme cenotvorbu úplně jinak než u kamenů, vyjma diamantů. Zatímco kameny si žijou své obchodní příběhy a tyto příběhy stanovují, že ty kameny stojí čím dál tím víc. Neberu do toho diamant a řeknu proč. Protože diamant přestal žít svůj obchodní příběh. A ve chvíli, kdy diamant přestal žít svůj obchodní příběh, byla cena určována diamantovou burzou, tak ve své podstatě se ho zmocnili bankéři toho diamantu. Ostatní kameny žijou svůj obchodní příběh. Poptávka, nabídka. To zabezpečuje, že sice na konci toho cyklu nejsou tak utržený ze řetězu jako zlato, stříbro, čehož se dá spekulativně využít, ale když zlato a stříbro nedělají nic, tak kameny pořád rostou.
0: Je
1: A
0: to tak?
1: rostou tak, že pokrývají jako mnohonásobně dokáží pokrývat inflaci. To znamená, že vždycky vám tyto kameny vydělají víc, než kolik je inflace. To znamená, vždycky vám kámen vydělává. Jsou věci, které říká se, že vydělávají, nevydělávají. Třeba ve srovnání s inflací, tak byty nerostou. Ceny bytů nerostou. Ty se propadají. Jo? Čili takhle, když se na to začneme dívat, tak musíme cítit, že ty kameny je něco, co je tady opravdu tisíce let odzkoušenou záležitostí. A jenom proto, že my jsme byli zblblí tím režimem, tak jak nás zblbli, tak všichni sázejí na nějaký bankovní produkty. Bankovní produkty nejsou schopné zabezpečit ani vykrytí ztráty kupní síly peněz inflací. Kameny vždycky ano. A proto my jsme tak zamilovaní do tanzanitů, třeba s Jiřím, protože ten tanzanit je ještě mezi těmi kameny o x úrovní někde úplně jinde. Sami jste slyšeli, kolikrát cennější je který kámen. Takže to je věc, která pochopitelně, jak říká Jiří, není tak volatilní, není tak volatilní jako zlato. Ale kombinace zlato, stříbro a kameny na konci cyklu je velice zajímavý a investičně obrovsky zajímavá věc. A teď ještě řeknu k tomu, na co se tady dotazoval Luděk, proč zlato nevystřelilo zároveň s ropou. Protože momentálně dochází k obrovskému výprodeji těch potvrzenek, že si někdo nakoupil neexistující zlato. Jo, to je v rámci bankovnictví částečných rezerv. Kdo má 2 gramy fyzického zlata, může celkem prodat 100 gramů. A protože se s tím ještě navíc obchoduje, tak se to různě násobí. Takže teď momentálně probíhá to, že se snižují v uvozovkách zásoby neexistujícího zlata výprodejema. Ty výprodeje jsou tak velké, že ovlivňují, to jsou velké tranže, ovlivňují a tlačí na cenu zlata směrem dolů. Takže zlato sice neklesá, ale taky dramaticky neroste. Je to takový, jako že se tam vrtí, tu a tam šup nahoru, šup dolů, ale není to brutální růst. Ale pozor, to je jenom dočasná situace. Protože ve chvíli, kdy budou vyprodané ty zásoby toho zlata, které se zase vyspekulovaly na burzách přeprodáváním těch a různě obchodováním a vyobchodováváním a šplháním cen nahoru v té teoretické zóně u těch potvrzenek o neexistujícím zlatě, tak se stane jedna věc, že se oddělí cena fyzického kovu od té ceny papírových poukázek či ETF. O těch papírových poukázkách, ty už nebudou mít vliv na manipulaci s cenou zlata, pomlčka i stříbra. A v tu chvíli to zlato do sebe naabsorbuje všechny ty doposud prodávané unce, trojské unce neexistujícího kovu. Teď je to otázka, že se obchoduje neexistující kov, obchoduje se tak, že sráží nebo drží cenu fyzického kovu. Ale ve chvíli, kdy se vyprodá, sníží se jeho objem, tak to celé se v podstatě projeví v brutálním prudkém růstu ceny fyzického kovu. Toto je vývoj, který lze pozorovat při všech koncích těch ekonomických cyklů. Tohle pak zlato dělá. A strhává sebou pochopitelně i stříbro. Protože mezi tím, když to zlato pak začne prudce růst nahoru, tak už na něj lidé nedosáhnou. Investoři už ho nekupují, protože začnou ho vykupovat jenom bankéři za tisknuté peníze, respektive za peníze, které jsou na haldách, nemají uplatnění. Takže ta cena potom je vykryta tou fiat měnou. No a pochopitelně jaksi nezadanýma dolarama. A stříbro lidé začnou nakupovat hojně, což potom vyeskaluje tu cenu. Fakt jako to bude raketa nahoru. Takže to je důvod, proč to zlato je pasivní momentálně, nebo jeví se jako pasivní. Ono není, jo, ale s ohledem na obchodované ceny se jeví pasivně. Jiří, chceš tomu něco dodat?
0: Ne, naprosto s tebou souhlasím, je to tak, jak říkáš, a jakmile se to urve, tak to si držte klobouky, to bude masakr.
1: Tak, my už musíme končit, Jiří. Pojď se rozloučit.
0: No tak, já moc děkuji za pozornost, mějte krásný prodloužený víkend, opatrujte se a budeme se těšit zase příště a mějte se krásně, užívejte léta, jara nebo nějakého krásného počasí, co bude.
1: Ty jsi to ale řekl teda velmi, velmi, velmi stručně, krásně, za to tě musím pochválit. Máš velkou pochvalu. Já tady teď momentálně hledám písničky, které si zahrajeme. Tak, to je všechno. Opravdu, Jirka to řekl správně. Vyčerpali jsme program a já zahraju písničku, abych mohl předat, protože už na vás čeká Helenka. Mějte se krásně, uslyšíme se opět zase zítra a potom v pondělí a tak dál. Čili mějte dobrý poslech tady na Svobodném vysílači a užijte si 1. máj. Mějte lásky čas, mějte se krásně. Jiří, děkuji ti a společně s Jirkou se teď od mikrofonu loučí jinak než Petr Václav.

Vážení posluchači, vítejte u kalendária číslo 160 věnovaného Tristanu Tzarovi, spoluzakladateli hnutí Dada. Od jehož narození 28. dubna uteklo 130 let. Od mikrofonu se hlásí Michal Kyselka.

0: 1920. Tristan Tzara brings Dada from Zurich to Paris, where he is awaited like a messiah.
1: Píseň Dada, mesiářská. Je to píseň dadaisty, jenž nebyl ani rád, ani smuten a zamiloval se do cyklistky, která nebyla ani šťastná, ani smutná. Ale její manžel na první den v roce dozvěděl se o všem a rychle konal. Do Vatikánu poslal 3 kufry a v nich 2 těla. Ani milenec, ani cyklistka již nebyli ani šťastní, ani smutní. Dada, Dada, pijte vodu, pijte vodu, pijte vodu, pijte vodu.
2: La chanson Dada, musique de Jean Jolic.
3: La chanson d'un dadaïste qui n'était ni gay ni triste et aimait une bicycliste qui n'était ni gay ni triste. Mais les poules jour de l'an s'arrêtent tout et dans une crise en voyant au Vatican leurs 2 corps en 3 valises. Ni amant ni cycliste n'était plus ni gay ni triste. Mangez de bons cerveaux. Lavez votre soldat, dada, dada, buvez de l'eau.
1: Dadaismus byl ve 20. letech 20. století tak převratnou a nejen v umění revolucí, že Tristan Tzara, kterého jsme slyšeli osobně, byl v roce 1920 v Paříži opravdu očekáván, co by nový spasitel. Jak je to možné? Co jiného ještě dadaismus hlásal?
0: Tristan Tzara from Romania writes Dada manifestos.
4: I write a manifesto and I want nothing. Yet I say certain things and in principle I am against manifestos. As I'm also
1: against manifest a zatím nic nechci. Říkám určité věci a v zásadě jsem proti manifestům, stejně jako proti principům. Princip miluj bližního svého je pokrytecký, poznej sám sebe je utopický, ale přijatelnější, protože zahrnuje zlo. Žádná lítost i po tomto masakru si stále uchováváme naději na očištěné lidstvo. Mluvím jen za sebe, protože nechci nikoho přesvědčovat. Nemám právo tahat ostatní do své řeky. Nejsem ani pro, ani proti. A nevysvětluji, protože nenávidím zdravý rozum. Někteří lidé si myslí, že mohou racionálně vysvětlit myšlenkou, co si myslí, ale to je extrémně relativní. Psychoanalýza je nebezpečná nemoc, uspává antiobjektivní impulzy člověka a systematizuje buržoazii. Dialektika je zábavný mechanismus, který nás banálním způsobem vede k názorům, které jsme měli na začátku. Pokud plánujete napsat báseň, vystřihněte článek a poté vystřihněte každé slovo. Jednotlivá slova vložte do sáčku, jemně protřepejte a poté postupně vyjměte jednotlivé útržky v pořadí, v jakém opustili sáček. Svědomitě opište. Báseň bude jako vy, tudíž spisovatel nekonečně originální a obdařený citlivostí, která je okouzlující, i když přesahuje chápání vulgárního člověka.
4: A writer, infinitely original and endowed with a sensibility that is charming, though beyond the understanding of the vulgar.
1: Co dále praví Dada? Náhoda je důležitější než umění. Moderní civilizace je absurdní. Umění nevzniká tím, že ho vytvoříte, ale tím, že rozhodnete, že to umění je. V chaosu může být pravda. I v nesmyslu smysl. Dada je nesmyslné jako příroda. Dada je pro přírodu a proti umění. Dadaismus je proti všemu, včetně logiky, rozumu a jazyka. Jakýkoliv rozpor, který najdete, lze začlenit do dadaismu. Dada nelze porazit, protože pokud se o to pokusíte, podporujete ho. Dada je nevyvratitelné. Dada je věčné. Aneb, jak jej parafrázují v písni, Například američtí The Residence. Život není než situace, život není než hra, život není než jen vodní vír, jenž volá mé jméno.

0: Tristan Tzara, vlastním jménem Samuel Rosenstock, se narodil podle juliánského kalendáře 16. dubna, podle gregoriánského nového kalendáře 28. dubna 1896 v Rumunsku a přestože je tedy rumunsko-židovského původu, je považován za básníka francouzského. Jméno Tristan odkazovalo k jedné z Wagnerových oper, ano, Tristan a Isolda. Tzara byl francouzský přepis rumunského slova Tara, jež znamená země nebo také vlast. Zpočátku inklinoval k symbolismu a od roku 1916 žil v Curychu ve Švýcarsku, protože Švýcary byly zemí neutrální, takže šance přežít tam byla větší než jinde v Evropě. Spolu založil kabaret Voltaire a v něm hnutí Dada, jež ve francouzštině značí houpacího koně a znamená ano v ruštině i v rumunštině. Apropos, podle serveru Artforum v té době navštívil kabaret Voltaire dokonce Vladimír Iljič Lenin, který se později vyjádřil, že jak dadaismus, tak expresionismus a všechny ostatní izmy rozhodně za artisticky geniální nepovažuje. Tzara po první světové válce odešel do Paříže, kde ovlivnil kubistické a futuristické umělce, spolupracoval s Aragonem, André Bretonem a mnoha dalšími. Surrealismus nejdříve odmítl a po roce 1929 se k němu přidal. V letech 25 až 26 si nechal zbudovat vlastní dům v Paříži od českého architekta Adolfa Loose a v něm také zemřel. Tento dům je považován za jednu z nejvýznamnějších realizací tohoto architekta. Začátkem 30. let se tak stalo, že měl přednášky i v Praze a potkal zde svoji lásku.
1: Proč, Helenko, kdy už půjdeš tady?
2: Nechte mě, nenuďte mě, já nechci.
3: Slečmo, všichni, jak tu jsou, vás prosí, abyste si aspoň jednou zatančila do kola.
2: Ne. Prosím vás, nezlobte se, ale nechte mě být. Až potom, jenom teď ne. Až potom.
3: Čeho se bojíte?
2: Ne.
3: Pěkně prosím, slíbila jste, že půjdete na druhou písni.
2: Ještě chvilku, jenom chvilinku, malinku.
3: Podívejte se.
2: Tože já teda půjdu. Nevíte, jak se bojím?
3: Nic se nebojte. Prosím.
0: Tzara česky neuměl. Za to Nataša Golová uměla anglicky, německy, rusky a francouzsky a tak si velmi dobře rozuměli. Za Natašu ostatně hovořil i její úsměv, její taneční pohyby, smysl pro humor a příjemné vystupování. Zamilovali se do sebe téměř okamžitě. Pod vlivem nového bouřlivého vztahu Nataša zavrhla vztah, který měla v Praze, domů poslala lístek a v něm uvedla, že se svým novým přítelem Tristanem uteče do Pyrenejí. A opravdu, románek se krátce odehrával v kulisách překrásných hor, kde prožili zamilovaní milenci několik týdnů. Jejich vztah byl však bohužel neudržitelný. Po návratu do Prahy, a to vše ještě před válkou, se Nataša začne zbližovat s českým hereckým prostředím a s kolegy. Jedním z nejlepších přátel se jí stal herec milovník Svatopluk Beneš, jehož jsme v ukázce rovněž slyšeli, který později vzpomínal takto. Moc se milovali, často za Natašou jezdil do Prahy i do Olomouce, kde měla potom angažmá. Tehdy byla Nataša opravdu šťastná. Ale zpět k Dada. Nejen obskurní kapely jako The Residents, nebo třeba dokonce skupina s názvem Kabaret Voltaire, ale i melodický poprok si našel své místo na výsluní Dada. Ano, byla to americká kapela s tímže názvem a ač její hudba by se dala zařadit jako konformní, textu zůstali věrní nevyzpytatelné muze. Ať se ráno probudím, ocitnu se v Disneylandu. Ať večer usnu, ocitnu se v Disneylandu. Ať uteču z domova, ocitnu se v Disneylandu. Ať nabourám auto, ocitnu se v Disneylandu. Ať vykradu obchod, ocitnu se v Disneylandu. Asi si stopnu u dálnice opici a ona mne na svém hřbetě odveze do temnot západu.

Tristan Tzara se dožil 67 let, vstoupil do komunistické strany, ale zase z ní v roce 1956 po událostech v Maďarsku vystoupil. Byl to zajímavý člověk, který založil hnutí před cirka 100 lety, kdy situace byla v určitém slova smyslu možná podobná jako dneska. Hnutí, které nám pomáhá v boji proti singularitě, proti tomu, aby se z nás stali roboti. Kalendárium číslo 160 končí. Od mikrofonu se loučí Michal Kyselka. Life.

мне очень хотелось пройти эти 10 шагов.

Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?

Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.

0: Já vás všechny zdravím a vítám. Jsem si čupnul na jiný čudlík, takže bylo chvilku ticho. Všechny vás vítám tady na Midgardu. Těší mě, že jste na vlnách Svobodného vysílače a také, že jste na vlnách našich Midgardích. Máme úterý 17 hodin po, to znamená, že startuje pořad rozhovor s Išou na téma evoluce vzestupu a všech těch záležitostí, které se k tomu váží. A tak já si vážím toho, že Iša je nejstarším služebně hostem, který tady vystupuje, a myslím si, že jí za to patří veliký dík. Takže Išo, vítej, zdravím tě, ahoj.
1: Ahoj a krásné odpoledne všem našim posluchačům.
0: Ano, ano, ať už posloucháte teď online, anebo budete poslouchat z archivu a z archivu buď na Telegramu, nebo z archivu přímo na stránkách Svobodného vysílače. Zkrátka a dobře, ty pořady tady jsou všechny a kdybyste si je všechny chtěli poslechnout, tak vám to bude trvat docela hodně dlouho, protože je to nějak

ještě může ten či onen pokazit, může získat nižší úroveň, může třeba z Harvardské univerza 3 spadnout do Harvardské univerza 2, také se může stát klidně kosmickým prachem. To všechno je možné, ale pokud budete ty záležitosti dál vykonávat, jak je vykonáváte, tu spolupráci na tom vzestupu, tak byste měli obstát a mělo by to být pro vás neoddělitelnou součástí bytí, protože jsme v samotném vrcholu toho startu nebo těch příprav, které přechází do toho startu nové reality. Možná o tom ještě něco dneska zmíníme. Takže vítejte a na začátku jsme zvyklí, že se podíváme na to, kdo má dneska svůj svátek. Dneska slaví Klaudie, Klaudia a Claudia. Tedy máme 5. května. Jsou tu dny, které v roce 1945 se staly pro mnohá města takovými symboly přicházející svobody, protože na řadě míst v naší republice propukla prý spontánně, nevím, propukla různá povstání a lidé se snažili nedočkavě před příchodem Rudé armády, tak se snažili nějakým způsobem docílit nějakého, řeknu, osvobozovacího, vymaňovacího se procesu. Takže 5. květen je v tomto znamení. No a my se podíváme na tu Klaudii, tak i přes nelichotivý výklad jména je Klaudie pozoruhodným ženským jménem, hodí se pro moderní ženy, které jsou nejenom talentované, ale také krásné. Jméno dnes nosí například dcera moderátorky Kateřiny Krystalové a hokejisty Martina Tumy, také dcera herce Martina Zounera. Jméno najdeme i mezi světovými modelkami. Nosí ho německá kráska Claudia Schiffer. Patří i k legendární italské herečce jménem Claudia Cardinale. No a Claudie si myslím, že je také, já teď nevím, dcera Jiřího Korna, jestli se nepletu. Tam někde vznikla ta písnička Claudie, to mě snad zabije. Ženské křestní jméno Claudie, také Claudia a Claudia má latinský původ, vzniklo jako ženská varianta mužského jména Claudius. Významově se vykládá jako z rodu Claudiů. Náležející k římskému rodu Claudiů, jméno samostatné, přitom pochází ze slova Claudus s významem kulhavý či chromý. To tím někdo tady naznačuje. Claudie, 527 nositelek, 289. příčka. To je Claudie. Potom Claudia, 200 nositelek, 522. příčka. A Claudia, 251 nositelek, 468. příčka. Takže to je 251 plus 2451 plus, to se mi zase nechce posouvat tady, 978 dneska oslavenkyň, které slaví svůj svátek, protože se jmenují Claudie, Claudia nebo Claudia. Takže milé Claudie, my vám tyko s Ižou přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů obdarování, precizní promořování a také pěknou oslavu. To vám tedy přejeme a vy, kteří znáte nějakou Claudii, Claudii a nebo Claudii prostě, tak jim nezapomeňte popřát, protože jim tím způsobíte radost. A to jim prodlouží život. Posílíte jim imunitní systém. Kromě toho je mezinárodní, a teď už ty máš

0: svátek vlastně.
1: Ježiš Maria, povídej.
0: No, Mezinárodní den porodních asistentek.
1: Aha.
0: Ty jsi tohoto vzdělání. Nejsi,
1: no,
0: taková ta, nejsi taková ta asistentka mediátorka, ale jsi ta asistentka, která opravdu rodí ty děti. Mezinárodní den porodních asistentek je oslavou této specializované profese, která je přítomna našeho vstupu na svět. Na tento významný den navazuje svátek určený na datum 12. května, který je dnem všech zdravotních sester, bez ohledu na jejich profesní zaměření. Svátek se slaví po celém světě. Význam obou těchto dnů je v tom, že mají ukázat důležitost zdravotnického personálu. Já bych řekl nepostradatelnost. Nevím, jestli důležitost je zrovna to správné slovo. Ale tu nepostradatelnost. A pokud je to personál, který je opravdu starostlivý, tak je k nezaplacení. A je to taková ta opora všech, kteří musí v té nemocnici třeba, nebo při tom ošetření, být vydáni na milost někdy nepříjemným, někdy bolestivým záležitostem, někdy je to jenom strach z něčeho neznámého. A většinou ty sestřičky tam dělají takový to odlehčovací, řekl bych, takový to pojítko mezi tím neznámým a tím známým, protože ta sestřička je zažitá, to je osoba. Doktor je možná všelijaký, ale ta sestřička, to je takový to příjemno, které tam, a takový ten bod, o který se dá opřít. No, Mezinárodní den porodních asistentek. A 12. května, to bude Eliška mít narozeniny, tak to je den zdravotních sester. A pozor, ještě k tomu dneska máme něco, co je, nevím, Den Evropy. Neboli Schumannův den, pojmenovaný podle francouzského ministra zahraničních věcí Roberta Schumana, který ukázal ideu mírové spolupráce v Evropě. Zároveň se tento den stal i symbolem Evropské unie. To je ale hodně rozporuplné, protože jestli Schuman je chápán jako někdo, kdo ukázal ideu mírové spolupráce v Evropě, tak se ta Evropská unie stala militantními satanáši, kteří prahnou jenom po tom, jak nacpat peníze do zbrojení. No, to se nám tady pěkně potřelo. Ale my ještě víme jednu věc, že dneska by se dožil 76 let náš kamarád Petr, který určitě na nás nějakým způsobem nahlíží a slyší to, co tady říkáme. Takže Petře, krásné narozeniny, tak ty pozemské, tak jak jsme tě znali. No a ještě někam pošleme pozdrav?
1: Myslím, že to tak úplně stačí všem. Stačí, no, řekla bych to všem dobrým lidem.
0: Všem
1: těm hodným sestřičkám a všem těm hodným porodním babkám, protože i nepříjemnosti člověk v té chvíli může zažívat na tom porodním sále. Ne všechny jsou příjemné a usměvavé a soucitné a to potom samozřejmě to ošetření, jak z toho pohledu, jak s tím, nebo dejme tomu, jak tím doktorem, který je nerodný, a když tomu přibude ještě nerodná, drzá, sprostá sestra nebo porodní asistentka, taky mám zkušenosti, tak to opravdu
0: to
1: je kombinace jako skoro smrtelná, bych řekla, protože to prostě to tě srazí jako na minus 100 stupňů pod nulou. Sebevědomí hledáš marně ještě hodně dlouho po tomto setkání s takovýmhle typem zdravotnického personálu.
0: No a jsou takový.
1: Jsou takový. Bohužel jsou. A nejenom jako kolegyně jsem je zažila, ale zažila jsem je i jako pacient. A to je mnohem nepříjemnější, protože ona, takhle ty lidi prostě vědí, že seš kolega, co se týče zaměstnání, že? A přesto se nedokáže ovládnout, aby se chovala aspoň slušně, když už ji třídnil. Naopak, někdy to bylo jako taková ta demonstrace toho, že teda mám nad tebou určitou moc a já rozhoduju, co a jak bude nebo nebude. Tak.
0: Ty charaktery, to je dost nepříjemné. No a to, co říkáš, tyhle ty charaktery hlavně vyplynuly při covidu. Tam ano, se to hodně ukázalo, kdo je kdo vlastně, kdo se jak hodně dokázal přetvařovat po určitou dobu. Takže byla jim dána jakási moc nad těmi pacienty, protože jim byla delegovaná určitá pravomoc.
1: Rozhodovat,
0: ano. Určitý typ autority, řekl bych, která jim ale nepříslušela. A proto ji všichni ji zvládli. No. Išo, co jsi dělala ten týden, co jsme se neslyšeli?
1: Její Danáčku, představ si, že
0: to pořád... Hodinu po hodině.
1: Tak to, když to bude hodina po hodině, tak to stačí, když vezmu takový ten rozvrh jednoho dne krát, tedy nějakých 6 nebo 7 dní, co jsme se neviděli, je to pořád to stejný. Takže jako samozřejmě kývat, co je potřeba pořešit, mám tady nějaké záležitosti k řešení, několik lidí zase potřebuje s něčím pomoct, takže musím rozvrhnout, kdy mi má kdo zavolat, aby jsme se nekřížili, aby mi tam nešly třeba 2 hovory v krátké době, takže je potřeba mít dostatek času na to vysvětlit tomu, s kým něco řeším, co mu tam vychází, proč mu tam vychází, jak mu to vychází a co s tím dál, jak s tím potom popracovat. Takže to teďkon v nějak docela se snažím si organizovat. Do toho, no tak do toho zase klasika domácnost, do toho nějaké informace, protože pořád sledujeme, jak se to posouvá. No, tak to je asi tak pořád dokola to samé, no. A ještě blbý je, když jako na to člověk nevidí, tak ten čas, který strávíš nad některýma věcma, je trojnásobně dlouhý, protože buď musím lupu a jakž takž něco vidím, anebo si to musím třeba nafotit a pak to na tom telefonu rozkouskovat a zvětšovat a snažit se vůbec dobrat se toho, co mi vlastně kdo chce. Takže na tom pak běží hrozně moc času na takovýchto záležitostech. A jinak prostě jako nákup, nějaké domácí práce, praní, teď toho bylo poměrně dost, protože je jaro. Když přijde jaro, vysvětne sluníčko, já otevřu skříň a začnu větrat, začnu přebírat všechno, co tam v těch skříních a v šplíkách, kde mám. Snažím se to vyprát, aby to bylo voňavé zase. Takže já tak jako mám takový to úklidový. A pak jsem tady v kuchyni přestěhovala za pomoci kamaráda nějaké skříňky, takže zase vyklidit, umýt všecko, co v nich, to nádoby a ty skleničky a ty pimprlátka, ty parádičky, všechno se musí umýt, protože to bylo zaprášené samozřejmě za určitou dobu. Tak jsem nad tím taky strávila docela dost času. No a tak... nějakým způsobem prostě to pořád utíká dokola. Někdy je tam něco mimořádného, někdy zase v podstatě se nic neděje. Takže já to mám takový pořád, dalo by se říct, stejný, s menšími obměnami. No nikam nejezdím, protože Litvínov je rozkopaný, tam bych asi někam spadla do jámy, tam prostě to svět se zbláznil, svět se rozkopal celý. Všecko rozkopané, nikde nikdo nic nedělá, protože toho je tolik, že to nestíhají. Konec konců, když jezdíš po té republice, tak to vidíš, jak to vypadá. No, včera jsem poslouchala tvůj pořád, moc se mi líbil a mám také svoji trošku do mlýna, jestli dovolíš.
0: No, Můžeš, já jenom řeknu, že pořad teprve dneska půjde do archívu, takže se posluchači dočkají, ale přisyp do mlýna.
1: Přisypu do mlýna, přisypu do mlýna. Ona 4. května se hovoří o tom, že byla osvobozená ta Plzeň, osvobozena těma Američanama. Někteří mladí poblbanci tvrdí, že byla celá Československá republika jaksi osvobozena. Já jsem shodou okolností během svého života, tím, že jsem pracovala s mnohem staršími kolegy a kolegyněmi, pak jsem pracovala samozřejmě, když jsem začínala na interně, tak jsem pracovala s babičkama, s dědečkama. Babičky byly velice sdílné, takže ty zážitky z těch válečných, jaksi toho řádění, ty jsem si vyslechla, byla to někdy hrůza, co ty si stařenky měly za sebou. Ale k té Plzni, jo, jsem pracovala s jedním panem doktorem, když jsem dělala anestezii, a jeho tatínek, to jsou 80. leta, jo, tak jeho tatínek byl vojenským lékařem a byl osobním lékařem pana prezidenta generála Ludvíka Svobody. A samozřejmě, že měl povědomí o tom, asi si se starým pánem také povídali, ale navíc byl Plzeňák, takže to zažíval v té válce, to byl tak jeho ročník. A tak jeho vyprávění jako bylo takový komický, protože on se tomu vždycky strašně smál, když jako ty nadšenci, jako ty konečně taky nejenom pořád Rusáci, ale taky Američani, oni zachránili tu Plzeň a teď z toho byli už tenkrát celý odvázaný. Tak pan doktor se tomu strašně smál a říkal, jo, osvobodili Plzeň, jo, tolik jich tam padlo, jo, no tak jako... Můj tatínek to tam zažil, když přijeli, obsadili Plzeň, vyvalili všechny, vyvalili sudy, co nešlo vyvalit, tak to rozbili, nechali to vytéct na podlahu, ožrali se do bezvědomí, v tom množství toho piva nebo vína utopili. Takže to byli ty padlí, ale úplně na jiné téma nebo jiným způsobem, než že by někde bojovali. Ono to v podstatě souzní s tím, co tam v tom tvém pořadu ten očitý svědek těch událostí nebo ten pán, co to tam jaksi skritizoval nebo řekl svůj vlastní názor
0: on
1: na ty události.
0: On to formuloval podle toho, co on slyšel od svých předků, no?
1: No přesně tak.
0: A z archivu, co bylo.
1: A já jsem slyšela navíc od lidí, a v těch 80. letech vlastně já jsem ještě neměla ponětí o tom, že jako se nám lže nebo něco takového, ale ke mně se těch informací opravdu od těch lidí dostávalo veliké množství. Zpracovala jsem s kolegyněma, kteří zažili už jako mladí děvčata, zažili konec války v různých částech republiky, takže měli k tomu své zkušenosti. Pracovala jsem s tímhle panem doktorem, který teda byl velice jako rodina v úzkým takovým kontaktu právě s panem generálem Svobodou. Pracovala jsem s pacientkama, dědečkové ani tak ne, ale ty babičky vzpomínaly na ty koncentráky a vzpomínaly na ty výslechy a vzpomínaly na ty hrůzy, které prožívali, a oni to ze sebe potřebovali dostat. Oni z toho pravděpodobně měli ty nemoce, protože jim to, to trápilo, protože na to pořád mysleli, ty vzpomínky se jim vracely. Takže oni vždycky, jako když já jsem chodila večer dát dobrou noc, tak babičky povídaly, pokecaly, poklábosily, zbavily se těch smutných myšlenek a líp se jim spalo. Takže já jsem nasbírala obrovské množství těch informací od lidí, kteří to přímo zažívali. O to víc mě rozčiluje, když dneska slyším, jak se vykřikuje, jak Američani zachránili. Američani nezachránili, naopak Američani zničili, co se dalo, zcela úmyslně, že jo, protože nenechají přece Rusovi tak výdělečné podniky a tak lukrativní věci, jakých tady vlastně v té České republice, tenkrát v Československu, bylo vytvořeno, vybudováno, co tady vlastně fungovalo bez jakýchkoliv problémů a nebylo to vůbec, dalo by se říct, tknuté tou válkou, protože víme, že spousta lidí kolaborovala, tak prostě mě to, tenkrát mi to tak jako nepřišlo, protože tenkrát jsem byla hodně mladá a jenom jsem tak nějak jako sbírala ty informace, takže jsem si třeba mohla dělat obrázek o situacích. 68. rok jsem už zažívala jako dospívající, tam zase člověk navnímával ty věci, takže taky jsem to vnímala jinak, než se všeobecně, jak si hlásalo v tom prostoru. No a teďkon prostě mě strašně mi to vytáčí, hrozně mi to vadí, když se ty fanatici tak jako hrnou na toho chudáka Ukrajince, jak ty Američani jsou úžasní, jak oni jsou schopní pořádat sbírky, oni jsou do roztrhání těla schopní obětovat svý zdraví, jenom aby nastřádali těch pár korunek, aby mohli letět do Ameriky, do ty hrůzy tam, oni jsou z toho úplně celý na větvi, jo. Tak mě to vadí s tím, že si říkám, tak když to tak strašně moc chtějí, tak ať si zabalej baťušek, ať se tam přesunou, kde tím v tom nikdo nebrání a uvidíme, kolik se jich během krátké doby vrátí. Moji synové v Americe byli oba dva a ani jeden by tam nechtěl žít a bydlet, protože to vyhodnotili jako jeden neskutečný bordel. Neorganizovaný chaos, nic, jako všecko jenom jako pozlátko na povrch. To, co bylo schované zatím, bylo nebezpečné, bylo to hrozný a bylo to strašně špinavý. A vůbec prostě žádná exkluzivita tam nebyla. Ani jeden z mých synů by tam nechtěl být. Strávali tam 2-3 měsíce. Pak se vraceli domů, protože jim vypršelo vízum a ten druhý potřeboval zase nastoupit zpátky do školy. Začínal školní rok. Takže moje děti si to tam zažili, moje děti, aniž bych jim cokoliv říkala, prostě by se tam nikdy nechtěli přestěhovat a bydlet tam a žít tam. Jako například jiní, kteří mají pocit, že když nenavštíví Ameriku, tak se zboří svět, protože to je meka toho úžasného světa, který oni tak fanaticky vyznávají. Takže to mě to mrzí, když potom ještě navíc ošklivě mluví na toto téma, že teda jako Amerika všechno a Rus nic, jo, tak to mě teda jako opravdu vadí. No doufám, že už nebude dlouho trvat a že se to možná někteří budou moc okusit, protože jsou tak, že dělou ty věci, že třeba budou vyděšeny, až jim poletí nad hlavou vojenské letadlo, aspoň, když už nic jiného. Tak to mě jako hodně mrzí, tohleto. A právě protože mám nějaké nasbírané ty informace z té minulosti od těch lidí, kteří to zažili, tak o to víc mě to pak rozčiluje, když slyším, jak jim vyplachujou hlavy, jak prostě nejsou schopní, ale oni jsou ani ochotní vyslechnout ten argument, že to tak není, že to bylo takhle. Oni jsou schopní, říkám, kdyby se upalovalo, tak všichni jejich oponenti stojí dneska na hranicích. Tak jako Hus, který bránil svoji pravdu. Jo, tak prostě to tak v těch lidech je zakořeněný tak hluboce, ale na druhou stranu dlužno říci, že to nejsou většinou to nejsou kristovští vzestupující. Co jsem tak nějak jako pochopila, tak jsou to právě ti, kteří nevzestupují a nejsou to lidé, tak bych řekla. Takže to jsou ti zastánci té úžasné Ameriky. Plivající na ty, kteří jim zachránili rodiče a prarodiče, bez kterých by se tady dneska vůbec nemohli producírovat. Tak to jsem chtěla. To jsem chtěla k tomu včerejšímu.
0: Ano, to jsi chtěla přisypat. To je... Když se zeptáš některých lidí, kteří mají ty moderní názory, jo?
1: No.
0: Jestli byli se podívat v Osvětimi, jestli byli se podívat v Terezíně, většinou nebyly. Když se jich zeptáš, jestli navštívili třeba něco v Rusku, Petrohrad, Moskvu, nějaký jiný města, Vladivostok třeba, tak nenavštívili. Když se jich zeptáš, kolikrát byli v Číně, když o té Číně všechno vědí, tak tam nebyli ani jednou. Takže tady je obrovské množství lidí, kteří hodnotí něco, s čím vůbec nemají praktickou zkušenost. A protože říkají věci, které jsou trendy, no, tak jsou z nich odborníci a specialisté na slovo vzatí, kteří jsou vzatí do debat a v těch debatách jsou vzatí ještě jednou. Čili ten svět je hodně v tomhletom zvláštní, je vidět, jak je vylhaný ten svět, jak je prolhaný a jak je ovládaný vlastně těmi, kteří ty lži a nepravdy šíří, vymýšlí, šíří k oblbnutí těch lidí, ke zmatení těch lidí a k využití té zmatenosti za k utahování smyčky okolo krku každého, no a za B pochopitelně k nějakým výdělečným aktivitám, na kterých se podílí. Takže ta ekonomická varianta založená na soustavném navyšování zisku je něco, co úplně odporuje přírodě jako takové. A je zajímavé, že tedy ani ekologové se, nebo ty aktivisté ekologičtí, že se ani jako proti tomu nebouří, protože přeci tento ekonomický model, kapitalistický ekonomický model, založený na neustálém růstu zisku, musí zákonitě vést k devastaci přírodních zdrojů, k nadvýrobě, k plýtvání a tak dále, tak dále, protože vlastně každé plýtvání je nová příležitost pro to, aby se nějakým způsobem více utrácelo, více nakupovalo a více bohatlo. No tak hodně, hodně zvláštní. Jestli chceme, můžu tady přečíst, co se stalo 5. května, přečti. Tak jako vůbec ve světě. Chceš?
1: No to říkám, přečti, jsem zvědala.
0: Ano, v roce 1260 Kublai Chán, vnuk Čingiskána, se stal vládcem Mongolské říše. Kublaj vyrůstal jinak než jeho předchůdci, zatímco tradiční mongolská elita pohrdala usedlým životem a byrokracií, Kublaj se zajímal o čínskou kulturu, správu státu a vzdělanost, a to z něj v očích mnoha Mongolů dělalo podezřelého. V roce 1271 vyhlásil dynastii Yuan a stal se čínským císařem, šlo o historický zlom. Poprvé v dějinách Číny usedl na trůn cizinec, který se rozhodl vládnout jako císař. Nejen jako dobyvatel, zavedl správní reformy, podporoval obchod. Otevřel říši zahraničním kupcům a diplomatům. Jeho dvůr navštěvovali lidé z Perzie, Střední Asie i Evropy. Čínské elity ho ale nikdy zcela nepřijali. Pro ně zůstal barbarem na trůně a pro tradiční Mongoly byl zase příliš čínský. Byl Mongolem, ale vládl Číně. Byl dědicem kočovné říše, ale spravoval usedlou civilizaci s tisíciletou tradicí. A každý krok, kterým se přiblížil jednomu světu, ho automaticky vzdaloval tomu druhému. Právě tahle vnitřní rozpolcenost dává jeho vládě moderní rozměr. Z dnešního pohledu působí Kublai Chán paradoxně moderně. Chápal význam obchodu, diplomacie, infrastruktury i kulturní výměny. V jeho říši se setkávaly civilizace, jazyky a náboženství. Nebyl nejkrvavějším dobyvatelem, ale ani nejmilovanějším císařem, ale byl jedním z prvních vládců, kteří pochopili, že svět už nelze řídit jen silou. A možná právě proto jeho impérium, jakkoliv obrovské, nepřežilo dlouho po jeho smrti. 1921. 5. května byl uveden parfém Chanel No. 5, Coco Chanel. Nechtěla vůni, která by jen napodobovala jednu květinu nebo působila jako klasický dámský parfém své doby. Vznikla kompozice, která působila moderně, abstraktně a luxusně, přičemž samotné číslo v názvu podtrhlo její odklon od romantických názvů běžných v parfumérii. Chanel No. 5 se postupně stal jedním z nejslavnějších parfémů světa a zároveň ukázkou toho, jak se výrobek může proměnit v symbol stylu ženskosti, reklamy i moderního brandingu. 1945. Dne 5. května 1945 vypuklo pražské povstání proti nacistické okupaci. V hlavním městě se během jediného dne zhroutila zdánlivá každodennost protektorátu a ulice Prahy se zaplnily demonstracemi, improvizovanými barikádami, ozbrojeným odporem i chaosem posledních válečných hodin. Česká národní rada vydala prohlášení o konci protektorátu Čechy a Morava a o převzetí vládní i výkonné moci. To, co zpočátku vypadalo jako série spontánních akcí a symbolických gest, se rychle proměnilo v otevřený boj. 1764 v Petrohradě vznikl Smolný institut určený pro vzdělávání dívek z urozených rodin. 1795 Velká Británie zavedla daň z pudru na vlasy, což přispělo k ústupu módy pudrovaných účesů. 1809 Mary Keys se stala první ženou, které byl v USA udělen patent, a to na techniku tkaní slámy. 1874 Nizozemská druhá komora schválila zákon o dětské práci. 1942 Spojené státy během druhé světové války zavedly přídělový systém na cukr. 1945. 5. května vypuklo pražské povstání proti nacistické okupaci. V hlavním městě se během jediného dne zhroutila zdánlivá každodennost protektorátu a ulice Prahy se zaplnily demonstracemi. To už tady asi máme. Tak. Zvláštní místo v těchto událostech sehrál rozhlas. Volání o pomoc z budovy na Vinohradské třídě se stalo jedním z nejsilnějších zvukových symbolů českých dějin. Nešlo jen o technické vysílání, ale o hlas města, které se ocitlo mezi koncem okupace a ještě velmi reálnou možností krvavé odvety. Boje o český rozhlas trvaly několik dní a vyžádaly si desítky životů. Samotná budova se stala jedním z center odporu i pozdější paměti. Pražské povstání mělo také strategický rozměr. Praha stála v cestě německým jednotkám, které se chtěly dostat do amerického zajetí a zároveň čekala na příchod Rudé armády. Povstalci neměli jednotnou výzbroj ani jednoduchou situaci, přesto se jim podařilo několik dní udržet město v odporu. V dějinách konce druhé světové války v českých zemích tak 5. květen není jen datem naděje, ale i připomínkou složitého, krvavého a politicky později mnohokrát interpretovaného momentu, kdy se osvobození nestalo pasivně přijatým darem, ale také výsledkem odvahy lidí v ulicích. V roce 2000 došlo ke konjunkci Slunce, Merkuru, Venuše, Marsu, Jupiteru, Saturnu a Měsíce. A v roce 2025 Microsoft definitivně ukončil provoz služby Skype. No jo, 5.5. To se všechno odehrálo 5.5. Ještě tady máme toho víc, koukám. A 5. května, den potápěče v Rusku. Toho dne v roce 1882 byla na příkaz cara Alexandra III. V Kronštatu založena první potápěčská škola na světě. Právě od tohoto okamžiku začalo Rusko systematicky připravovat odborníky schopné pracovat v hlubinách v těch nejsložitějších a nejnebezpečnějších podmínkách. Naši potápěči byli vždy v popředí, zvedali potopené lodě, zneškodňovali miny, prováděli složité záchranné akce, podíleli se na stavbě přístavů a mostů, zkoumali mořské hlubiny. Během velké vlastenecké války sovětští potápěči plnili mimořádně důležité úkoly od odminovávání plavebních cest až po zvedání bojové techniky. Jejich práce často zůstala v pozadí, ale bez ní by mnoho vítězství nebylo možné. Dnes je den potápěče svátkem opravdových mužů, kteří spojují sílu, odvahu, technické znalosti a chladnokrevnost. Pracují tam, kde by obyčejný člověk nemohl pobývat ani několik minut. Tak, to je všechno. Toho se stalo hrozně moc a protože máme 17.41, tak dáme písničku, ne?
1: Ano, dáme písničku.
0: Na co si troufáš?
1: Tak já si troufám na nějakou takovou, která ladí s našimi tématy.
0: Tak to nevím, ale zahrajeme si. Počkej, ladím. Tak to bych tu asi jednu měl.

0: My jsme dohráli.
1: No, ale já jsem neslyšela kromě kouska textu vůbec nic.
0: To je, my to musíme s Pavlem Hlávku.
1: My tam máme nějaký ten systém špatně, který nedovolí...
0: Doladit, no.
1: No, tak. Který nedovolí pustit tu muziku.
0: Se pustíme do toho. Otázky číslo 1. Chviličku. Tak první otázka se váže tak trochu ještě k tomu, co jsme tady víceméně řešili minule. Jo. Dobrý den, Išo a Petře. Děkuji za odpověď. Mřížku jsem si nakreslil. Když přidám jeden obdélník, přidám 3 body, tak dostanu 15 prvků.
1: Ano.
0: Člověka do harmonického univerza 1 dostanu jenom poškozeného, invalidu, protože to pro něj není přirozené prostředí. Pro zvířátka a rostliny je ale harmonické univerzum 1 přirozené, tudíž by tam měla být také v přirozené 15-prvkové podstatě. Otazník. Tím pádem by v harmonickém univerzu 1 byly 15-prvkové bytosti. Pavel. No, to je pravda. Jestli tak já řeknu začátek, a ty to asi dočešeš mi. Prosím vás, tady si jaksi trošku jsme neporozuměli. My jsme s Išou se tady snažili minule povysvětlovat, že kdesi původně 15-prvkový vesmír, část jeho, ta, ve které jsme se nacházeli, takže byla zreverzovaná a přepracovaná z toho 12, z toho 7 a 7 duší z jednoho ducha na 6 a 6, čili z toho 12-kového na 14-kový, chceme-li 15-kový, 15-prvkový. K tomu pochvědně předělali i tvar a počet center v té krystalové mřížce. Takže i tu předělali. A bylo úplně jedno, jestli se bavíme o harmonickém univerzu 1 nebo jiném, tady to se vázalo prostě k té části toho vesmíru. Neznamená to, že v harmonické univerzum 1 je 12-prvkové a ostatní jsou třeba 14. Ne. Bavíme-li se o vytvořeném, čili máme tady nějaké centrální zdroje a tak dál, čili máme tady nějakou výstavbu, tak pokud se o tomhle tom bavíme, tak buď je to vystavěno na principu 14-kovém, 15-prvkovém tedy, nebo tom 13 nebo 12, jestli chcete. O to tady jde. A je to potom celé vystavěné. A to je to, co bylo tady přepracované. Čili pokud se bavíme o tom, že teď momentálně máme to zpátky tak, jak to má být, tak, jak to vždycky bývávávalo, pokud se bavíme o kristovských světech, tak kristovské světy, kristovský vesmír, chcete-li, a kristovské světy mají tu mřížku 15-prvkovou od harmonického univerza 1 přes 2 přes 3 přes 4 přes 5, tedy až k tomu svému zdroji, tak je to vystavěno všecko v tomto módu, v tomto modelu. Proč? Aby mohla existovat a návaznost mezi těmi harmonickými univerzy. To znamená, i vývojové etapy, kdy to vědomí prochází, dejme tomu jako nerost, nebo jako flora, nebo jako fauna, tak prochází jako 15-prvkové. To znamená, že se nestane to, že najednou se z něho stane, z 12-prvkového se najednou stane 14. Ne, takhle to nefunguje. Čili to je první věc, kterou k tomu chci říct, kterou možná Pavel ne správně pochopil. Druhá věc. Invalida. člověk, který má poškozené fyzické tělo, neznamená, že nemůže mít vědomí, které je 15-prvkové, které patří do 15-prvkové krystalové mřížky. Je 1000 důvodů, proč se lidé rodí anebo stávají invalidními. Většinou jsou to karmické zátěže a podobně. Čili to vůbec s tím neslučujte. Není to o tom, že kdo není 15-prvkový, tak patří do harmonického univerza 1. Ne, takhle to není. Čili pokud se bavíme o tom novovesmíru, tak jak je vybudován na principu 15-prvkové krystalové mřížky od samého prvopočátku, to znamená i v harmonickém univerzu 1 kamení, cokoliv, tak je na tomto principu vybudované. Jinými slovy, není to tak, že z evoluční úrovní se mění krystalová mřížka. Ale byla zneužita ta záležitost tak, že aby se zabránilo vzestoupit inkarnátu z harmonického univerza 1, což je, a to jsme se říkali, není to organické, že by lidská vědomí operovala v harmonickém univerzu 1. To bylo anorganické, to není přirozené. Takže tím, že oni to přepracovali na 12-prvkový systém, tak zabránili automaticky, bavíme se o tom Midgardu, tenkrát o té zemi v harmonickém univerzu 1, tím zablokovali vlastně možnosti vzestoupení, možnosti toku energií, možnosti toku informací na obě strany. Čili oni to celé zastabilizovali v nekompatibilním formátu, když to takhle řeknu. Je to jako kdybyste si vzali dejme tomu, nějaký starý Windowsy, třeba si pamatuju, že bývaly, ježiš, to bylo tenkrát nějaký ty XPčka, dejme tomu, že byste dali XPčka, a propo jedny z nejlepších Windowsů, které vůbec existovaly. A chtěli byste, aby byly ty XPčka kompatibilní s 11 Windowsama. Nejsou. Takže pokud se někdo měl posunout až do této úrovně, nemohl, protože byl ve starém formátu, byl v jiném formátu, byl v nekompatibilním formátu. Proto to udělali, aby zabránili evoluci jako takové. Čili byl to schválně vytvořený nepodarok, bylo to schválně vytvořené, záměrně vytvořené, jednak tím, že to reverzovali všechno, a jednak tím, že to pak vystavili, když to jako napravovali, tak to postavili v tom 12-kovém systému. Tak, to jsem chtěl říct. A propos zvířátka, které jsou třeba z kristovských světů, tak jsou na principu té 15-prvkové. To neznamená, že když nejsou lidmi, tak pokud patří, všechno, co patří do kristovských světů, má 15-prvkovou. Momentálně, teď už všechno na 15-prvkové krystalové mřížce. Išo?
1: No v podstatě si za mě všechno řekl. Všechno, co je s tou částí tohoto našeho kosmického prostoru, je vystavěné na 15-prvkové mřížce, ať je to cokoliv. Realita, jakákoliv předloha, šutry, harmonický univerza. Všechno, co je součástí, tak bylo stvořeno podle předlohy, která má 15 prvků. Jakmile by to bylo něco, co nemá 15 prvků, je to nekompatibilní, nemůže to svým způsobem existovat v jiném prostoru, než jedině v tom svém, odkud přišlo. Odkud to stvoření, dalo by se říct, přišlo. Takže všechno, co je součástí a bylo stvořeno, tak je to stvořeno, vystaveno na 15 prvcích. Na té mřížce, která má těch 15 center. Tím, že se jim ty centra ubraly, tak se ta mřížka zhroutila. Když byste se podívali v Amenty, kde máte vyobrazenou mřížku, která je tedy tenkrát ještě pro harmonické univerzum 1/12 prvková, tak pořád má ten tvar toho krystalu. Ale chybí tam to jedno patro. To jsou ty tři centra, o kterých tedy pan posluchač mluvil. A ta mřížka, která se zhroutí a přestane být krystovskou, tak ta mřížka má ten horní konec jakoby spadlý dolů. Takže jí chybí ta horní část a může být desetiprvková, může být jenom devítiprvková, záleží na tom, co všechno ti dravci nebo jaké typy bytostí nebo jaké typy věcí v tom chaotickém, v tom reverzovaném systému, co bylo stvořeno na principu této pokroucené, všelijak zpřeházené, různě tvarované s různým množstvím těch center, co na tom systému, na tom principu vzniklo. Nebylo to kristovské, bylo to nekristovské a ty mřížky byly různě pokroucené, protože tam byla směs takových různých prapodivných skládaček. Říkala jsem, že vlastně ten, kdo tvořil ty rasy těch prapodivných strážců za účelem právě vyzkoušení toho, která ta genetika bude nejodolnější, tak skládal různé věci dohromady. Míchal takovou nějakou, dalo by se říct, chemický nápoj v uvozovkách a z toho tvořil nějaké pokusy, dělal pokusy. Takže ty pokusy byly dělané na úrovni těch mřížek. Ty mřížky samozřejmě zobrazovaly ty informace, které ta jednotlivá centra nesly. Ty mřížky nebyly kristovský, ty mřížky byly 12 a méně prvkové. No a tím pádem všechno, co mělo tento tvar, tak bylo součástí toho pokrouceného i 12 prvkového systému, protože ta mřížka nebyla kompletní. Kompletní je tedy jedině za předpokladu, že má 15 center a je vybavena teda těmi základními informacemi, o kterých jsme si říkali, že katara mřížka jaksi nese. Takže v harmonickém univerzu, stejně tak jako v těch vyšších úrovních, je všechno postaveno na 15 prvkovém, dalo by se říct, stavebním plánu jako takovém.
0: Mm-hmm. Ještě jenom se trošku zaměřím na ten jeden bod. Pavel, jak tam napsal, že do harmonického univerza 1 dostanu jenom invalidu. Ne, nedostanete. Pakliže vibrace fyzického těla by poklesly na takovou úroveň, aby to tělo jste dostal do harmonického, kdybyste ho tam vyslal do harmonického univerza 1, tak neexistuje kristovské vědomí, které by bylo kompatibilní s tímto tělem. Takže není, dostal byste tam to fyzické tělo a nemusí to být invalid, nemusí to být člověk nějak postižený. Dostal byste tam fyzické tělo, protože invalidita je otázka fyzického těla většinou. Ten projev, to je to manifestování, je na tom fyzickém těle, to poškození. Tak takové tělo by nedokázalo nést kristovské lidské vědomí. Jo? A myslím si, že by nedokázalo nést ani jiné lidské vědomí. Ale to je už potom diskutabilní. Takže...
1: Já bych no. tomu tedy řekla, že lidské fyzické tělo Nemůže vůbec, nemůže se dostat do harmonického univerza 1, protože abych se s někam dostal do nějakého prostoru, musíš být vepsaný v tom informačním poli. A v té jedničce neexistuje prostor, kam by mohlo to lidské tělo být sepsané. Jo, takže tam prostě nemůžeš dostat lidské tělo. Tam no, jedině...
0: Ty jsi to dělal legislativně, no. Dá se říct.
1: No, ono to tak všude funguje. Do kteréhokoliv prostoru chceš vstoupit, tak do toho prostoru musíš být evidován a musíš mít povolení tam vstoupit. Musíš mít dovolení a musíš tam mít nějaký buď předlohy nebo nějaký otisky, že tam patříš. Nebo z nějakého důvodu. Ale nemůžeš poslat fyzické tělo, nebo nemůže být fyzické tělo v prostoru, kde je vibračně tak špatně, nebo tak hrozně moc nízká vibrace, která by to tělo zabila.
0: No, to jo? Je jedna věc. A druhá věc je to, že neexistuje prostor.
1: A to vědomí tomu samozřejmě neexistuje, že jo?
0: Neexistuje prostor, kam by byl zapsán ten člověk. A to má jednu takovou pojistku, že pochopitelně v Harmonickém univerzu 1 je dáno, kdo je nejvyšší možnou bytostí v tom prostoru. A kdyby tam si jen tak mírnix, dírnix mohl přijít člověk, který pochopitelně by byl vyšší evolučně úroveň, tak by nekontrolovaně se mohlo stát, že by tam začal prosazovat svoji dominanci. To je teoretická úvaha, jo. Začal by tam prosazovat svoji dominanci na úkor těch, kteří se tam mají v klidu vyvíjet. A to by vlastně deformovalo celý ten evoluční vývoj. Takže proto tam nemůže být vepsán, jo, mimo jiné taky. Tam nemá co dělat prostě.
1: Ano, souhlasím.
0: No. Tak, to byla taková to. Já nevím, jestli chceš si zahrát písničku, nebo jedeme dál?
1: Prosím tě, my tady máme ještě z minulého
0: jo,
1: týdne
0: rest.
1: Dobrat poslední dva kony, které jsme neprobrali. Tak já, abychom to téma jaksi zakončili, tak já, jestli dovolíš, tak já bych ty kony tady
0: tak
1: řekla.
0: Tak pojď, rozebereme.
1: Trošku připomenu, kony jsme si vykládali tak, že to jsou určitá pravidla, je to soubor pravidel, které nám jaksi udávají témata, která během života v tom bytě, při tom evolučním vývoji člověk nebo to vědomí zažívá. Je tam určitým způsobem naznačeno, co je součástí toho určitého tématu, nebo jakým způsobem ubírat to řešení nebo

0: protože to je planeta, jak jsme říkali, člověk, planeta, vzájemně se podporují a společně se evolučně vyvíjí. Takže pokud si budete tu planetu ničit, pokud budete planetě ubližovat a budete z té planety, nebo ta planeta se může rozhodnout, že vás vyškrtne ze svého seznamu obyvatel a půjdete buď opatroníž, nebo budete kosmickým prachem. Pokud ji budete ubližovat a nebudete ctít a respektovat to, že jí máte pomáhat, protože ona bude pomáhat také vám. Máte se mít rádi, protože jsme říkali, že se máme slušně chovat ke všem, kteří v tom našem stvoření s námi pobývají. Ať vypadají, jak chtějí, tak prostě jsou to bytosti, které jsou kristovské. Máme se k ním slušně chovat. To platí samozřejmě o planetě dvojnásob, protože s tou planetou ta vás provází na tom evolučním vývoji, může vám velmi pomoci, když bude potřeba na té cestě evoluce, naopak zase vy můžete pomáhat jí. Máš tomu něco?
1: No to mám.
0: Tak povídej.
1: Tady vlastně narážíme na ten základní princip, pokud se bavíme o společenském uspořádání, kde můžeme prostě říct, že kapitalistický ekonomický model je v těžkém rozporu právě s tímto konem, protože soustavný růst zisku vyžaduje soustavné navyšování, rabování a drancování planety. Protože když se na to podíváme, tak vlastně se vyrábí obrovské množství zbytečného zboží, které potom lidé vyhazují. Dneska už se schválně to zboží vyrábí tak, aby nevydrželo dlouho. Dřív bylo ctí, že když si někdo něco koupil a sloužilo to 20, 30, 50 let, tak to bylo běžné. Dneska po záruce se to přestane fungovat. Takže a člověk je nucen, aby si koupil tu věc novou, protože opravit to nejde, protože náhradní díly jsou dražší než ten výrobek. Čili ty modely jsou tady uspořádané tak, aby se těžilo víc a víc železné rudy, aby se spotřebovalo víc a víc plastů, tedy aby se zpracovávalo a do životního prostředí, aby se dávalo víc a víc neorganických prvků, což pochopitelně vede k odpadovému nebo k tomu zanesení planety odpadem. Ubližujeme tím pochopitelně živočichům, ubližujeme tím kde komu, ubližujeme tím sami sobě. Ale je to takto nastaveno, protože dravci používají tento model k tomu, aby zničili svět skutečných lidí. Čili když bychom se nad tím zamysleli, tak rozhodně šetrnější způsob byl ten státem řízená ekonomika, tedy to, co se vydávalo za ten socialistický špatný model. Že jsou oba modely špatné, to určitě, ale ten dravčí, ten je, dovolím si říct, stonásobně a možná ještě víc horší pro to životní prostředí, pro planetu jako takovou. A propo, už před x desítkami let mi vysvětloval jeden vědec ze Slovinska, jak špatné je třeba to, když se někde něco těží z té planety. Představte si, že by na vás nastoupili nějaký malí permoníci, kteří pasou po paraziti, bychom řekli, kteří pasou po vašem vápníku. A teď by na vás nastoupili a začali by vám vytloukat vápník prostě z vašich kostí. Začali by vám vytloukat vápník z vašich zubů. Vadilo by nám to? No, asi by nám to vadilo. Teď máme tady jaké rovnováhy. Víme, že celá planeta funguje a život jako takový funguje na vyvažování nějakých rovnovážných vztahů. Není to jenom otázka energií, je to také otázka

0: Otázka, no pořád je to otázka energie, ale není to jenom v tom pojetí energetickém, ale je to třeba právě pojetí nerostných surovin. Když vytěžíme některé suroviny z nějakého prostředí, tak tam vytvoříme vlastně hladovou díru a ten prvek, který jsme vytěžili, tam chybí. To je jedna věc. Druhá věc je, chybí tam energie, kterou ten prvek tam zajišťoval, aby tam byla. A v třetím, chybí tam hmotnost. Představte si, že když vytěžíte prostě nějakou hmotu, nějakou rudu ve velkém množství, tak vlastně dochází k rozvážení rotujícího tělesa. Na autě si necháváme kola vyvážit, ale z planety klidně vytěžíme spoustu. Ono to, co se vlastně velmi projevilo, tuším ze svými důsledky, když se budoval měsíc a vyvážel se materiál z planety Země, se vyvážel na ten umělej měsíc, který se tam uplácal, tak to mělo velké důsledky a má pořád, že jo? Myslím, že jsi v jednom pořadu o tom mluvila, Išo, že?
1: Jo.
0: Tak to je k tomuhle, že to je vlastně základní porušování těch konů. Vždycky to berte tak, že kdyby vy jste byli ta planeta a někdo vám začal vykrádat něco kvůli tomu, že on to potřebuje a bral by to vám, tak asi by se nám to nelíbilo, že? Asi by jsme nebyli nadšení. Proto tu planetu máme chránit. A takový ty keci jako o tom, že teď ten Green Deal a tyhle, to jsou všechno pomatenosti ideologie. Když někdo řekne, že žije v souladu s přírodou, jo, tak já se musím smát, protože vůbec neví, o čem mluví ten člověk. Naši předkové, kteří žili v souladu s přírodou, žili a fungovali tak, že ta příroda pro ně byl posvátný chrám, ve kterém žili. Nikdy by si nedovolili jen tak jít a vykácet les prostě, aby tam mohli pěstovat pšenici. A nebo by si nikdy nedovolili postavit 15 000 vrtulí, které seberou proudění vzduchu v nějaké části světa. A pak se diví, že nefunguje počasí. Protože všechna ta energie, která se z toho vyrobí, tu jsme ukradli tomu větru, tomu proudění. Protože víme, že pořád existuje zákon o zachování energie. Jako tohle to přeci víme, to jsme se učili na základce. Když někde něco beru, no tak to pak chybí. A mimochodem právě to žití v souladu s přírodou znamená, že musí existovat tvořivé bytosti, které vezmou energii, dají vlastnosti, tvar a funkce, a udělají z té energie cokoliv. Stůl, židli, planetu, nějakou loď, ve které se chtějí pohybovat. A až to nebudou potřebovat, tak to rozpustí zpátky na tu základní energii. Toto je žití v souladu s přírodou. To znamená, všecko, co ta příroda obsahuje, tam je proto, že to tam patří. Teď to neberte, prosím vás, doslova, protože tak, jak známe my tu přírodu, tak to je příroda, která je těžce napančovaná těma dravcema, takže jo, tady velký výkřičník. Ale ta zdravá, nezasažená, ta kristovská příroda, tam všechno má svůj důvod, aby to tam, proč to tam je, ale tam do toho se nezasahuje, protože se tím vytváří nerovnovážný stav. Tak to jenom k tomu. A můžeme vzít ten poslední kon?
1: Vezmeme ten poslední, velice důležitý kon, který nám říká, že moje evoluce je mojím finálním cílem. To znamená, že všechno, co dělám, veškerou snahu o evoluční vývoj směřuju k tomu, abych se dostala ke svému cíli, k co nejvyšší úrovni evoluce. Tak jak je ta hierarchie v tom vesmíru, tak postupuji svým evolučním vývojem. To je můj cíl Nic jiného by mě nemělo zajímat, protože tam já směřuju, neměla bych se nebo neměli bychom se nechat zlákat, jít jinou cestou, možná kratší, jak někteří říkají, pojď, tam je to lepší, tam je ta cesta rovnější a podobně. Známe to z pohádek. Takže evoluce je tím naším jediným cílem, který sledujeme. Jsou tam samozřejmě ještě, dalo by se říct, záležitosti, se kterými se setkáváme cestou, které řešíme, situace, které musíme nějakým způsobem vyřešit a máme tím vlastně složit zkoušku nebo dát najevo tomu vesmíru, že jsem se poučil, že jsem se naučil, že chápu některé způsoby reakcí, které třeba se mi ani nemusí líbit, ale vím, že to tak je správně. Některé věci jsou pro nás nepohodlné a přesto je potřeba do nich nějakým způsobem, jak se říká, kousnout do kyselého jablíčka a situaci vyřešit. Ale všechno to, co konáme, všechno, co děláme, je právě směrováno k tomu finálnímu úkolu. To znamená evolučnímu vývoji pro všechny.
0: No, já bych to otočil, jo. Mm-hmm. Je nám poskytována energie vesmíru jedině a pouze tehdy, pokud neodstoupíme od tohoto cíle a úkolu té evoluce. Pokud chceme používat energii vesmíru k jiným záležitostem, které nesouvisí, nepodporují a nemají pozitivní vliv na moji evoluci, pak dochází ke zneužívání té energie a může se stát, že mi bude odebrána. Víme, že jakýkoliv druh, který rezignoval na svoji evoluci, přestal být zásobován a byl odsouzen k vymření, k vyhynutí, k zániku, ano, k odstranění. To je mnoho případů, které bychom si mohli jako kdyby tady dávat teďko. Jo? Představme si, že někdo byl v té situaci, že sice byl uspanou duší v tom, tenkrát v tom harmonickém univerzu 1, to se psal rok, tuším, třeba 1984, jo? Kdy docházelo ke kontrahování těch duší. Ke kontrahování duší za účelem vzestupu. Kdy ty duše dostávaly nabídky ke svému probuzení, rozpomenutí se, kým jsou, za tím účelem byly spuštěny očistné procesy genetiky a všeho, co mělo na pomoci právě tomu rozpomenutí se a probuzení. A ty, a mnohé ty duše to odmítly. Byla to jejich svobodná vůle. Tak to odmítly. Proto byly přeměněny na kosmický prach. Protože rezignovali tím svým rozhodnutím. Rezignovali na evoluci. Oni nechtěli. Pochopitelně, že to nebyl jeden dotaz. Jo. Bylo s nimi pracováno po nějakou dobu. Ty duše se prostě rozhodly a k tomu je ta svobodná vůle. Oni se rozhodli absolutně svobodně, ale s těma důsledkama. To znamená, že porušili tu zásadu, ten kon, porušili a proto se nakonec stali tím kosmickým prachem a dostanou vývojově jinou příležitost. Takže z tohoto úhlu pohledu to, že ty duše padly a staly se kosmickým prachem, to nebyl trest. To nebyl trest. To byl jenom důsledek fungování těch konů. Pokud pokud někdo ksi je vzestupující, tak přijal ten kontrakt. A ta duše přijala podmínky, nebo přijala a souhlasila s tím, že bude na sobě pracovat, zahájila bioregeneraci, kataraterapii a tak dál. Čili nastaly ty procesy. No a ty duše vlastně byly vedeny. Bylo do nich investováno všechno, co bylo potřeba k tomu, aby tedy ten vzestup realizovali. No a to pořád trvá. To není o tom, že vzestoupíme, tralala, splnili jsme, máme vzestup, vzestoupili jsme, no a to se nám to teď bude hezky žít. To je ten kon, funguje pořád. Takže když někdo přestává jakoby po té cestě jít a začínají se u něho projevovat takové ty, jak bych to řekl, projevy, které směřují k zpomalení evoluce, k zastavení evoluce a potom k deevoluci, to znamená, že začne klesat v evoluční úrovni, začne mu padat vibrace, začne se mu snižovat evoluční číslo, tak je pochopitelně toto díky tomu, že porušil ten kon a má šanci si to uvědomit, začít na sobě pracovat a zpátky se třeba vrátit. Jo? Čili to jsou ty výzvy a my bychom vždycky, když vezmeme třeba do ruky kyvadlo, tak se zeptejte, jestli děláte 100% všechno tak, abyste realizovali svoji evoluci. Můžete se ptát, co mám ještě udělat, abych zodpovědně realizoval svoji evoluci. Jdu po cestě, která je tou nejsprávnější cestou pro moji evoluci. Je tam 1000 otázek, můžete se takhle ptát. Čili bereme to, že název našeho pořadu, rozhovor s Išou, dvojtečka, evoluce, pomlčka, základní povinnost člověka. To je povinnost, je to závazek. Není to tak, že když se mi nechce, tak na to prdím. Můžu se tak rozhodnout, mám svobodnou vůli, ale musím být připraven nést důsledky. Jenomže je to veliké soukolí. Pravděpodobně budu dostávat na zadek. Budu dostávat kopance. Budu dostávat políčky. Proč? Protože jsem součástí té bytosti, třeba v pozici duše. Jsem 1/14 ducha. Duch je 1/14 avatara. Avatar je zavázán svému plamennému partnerovi. Má vůči němu povinnost. Vůči druhému plamenému partnerovi mám tu povinnost, nemůžu rezignovat na svoji evoluci, protože tím ohrožuju tu bytost, ze které jsme my dva plamení partneři vlastně vyšli. Toho Rishie ohrožuju. Duše, která začne zlobit a začne se rozhodovat, že ta evoluce není na světě to první a poslední, ale že jsou tady i jiné radosti. A tak to odložím na několik stovek let a budu se tomu věnovat, až si užiju ty radosti. Přitom radosti si můžu užívat, i když budu realizovat tu evoluci, jo? Ale to nechme stranou. Takže když to odloží, tak ohrožuje ostatních 13 duší a ohrožuje toho jednoho ducha. A ten duch, který je ohrožen, ohrožuje dalších 13 duchů. A dohromady ohrožují toho jednoho avatara. A dohromady ohrožují toho Rishie. Proto budou přicházet políčky. Narovnávání. Strkání na tu cestu. A to je potřeba tyto věci vnímat a nedivit se. Však jsem se rozhodl svobodně. No jo, ale s těma důsledkama, milý zlatý. A protože ty nás všechny ostatní, nám tady kazíš rytmus, ve kterém kráčíme po té cestě evoluce, no tak my ti dáváme najevo, že se nám tvoje chování sice svobodně se rozhod, ale nám se nelíbí, protože ty ohrožuješ naši evoluci a já jsem za svoji evoluci, co? Zodpovědný. Takhle je potřeba na to nahlížet, čili možná někdy jsme tady byli s Išou nepříjemný, když jsme říkali, že prostě někteří jsou pasivní a pasivně přijímají jenom informace a nepracují aktivně, proaktivně na své evoluci. A možná někdo si řekl, co mi do toho kecají, to je moje evoluce. Jako. Ale byl to náš společný sestup. A musíme být zodpovědní vůči ostatním. Vůči naší duchovní rodině musíme být zodpovědní. To, co jsem jmenoval, Rishi, dva avataři, duchové a tak, duše, to je přece ta duchovní rodina. V rámci duchovní rodiny k sobě máme ty povinnosti. Ale my, jako duchovní rodina, máme povinnosti vůči ostatním duchovním rodinám. Proč? No, protože přeci společně vytváříme podmínky pro vzestup. A jsme zodpovědní za velmi dobrou kondici planety. Protože všechny ty duchovní rodiny, které se realizují třeba na té planetě nebo v tom vesmíru, jsou zodpovědné za tu planetu, protože planeta podporuje je a oni podporují planetu. Je tam vzájemné podporování se. Když to začne na jedné straně kulhat, no tak to asi bude ostatní brzdit. Když někdo bude ničit planetu, tak ostatnímu musí narovnat myšlení. Proč? No protože on ničí partnera v té evoluční cestě, v tom snažení se. Poškozuje toho, kdo nám může a vždycky nám pomáhá. A my tím, že se o něho staráme, tak zase podporujeme jeho. A vibračně rosteme společně. Nemůže jeden růst na úkor druhého, protože to nejde. Vzestupují bytosti s tou planetou. Když si to promítnete jako obrazy, jako proces, jako na sebe navazující procesní události, tak vlastně máte krásně poskládaný celý ten obraz. Proč je ta vzájemnost tak důležitá a ta zodpovědnost vůči ostatním je zavazující. Jeden bez ostatních neudělá nic. A pokud jeden brzdí ostatní, tak ostatní ho budou postrkovat, aby je nebrzdil. A bude to mít různé podoby. Když jsem tady četl knihu Továrna na smrt o Osvětimi, tak tam byl jeden zajímavý moment. Pan Erich Kulka a pan Otto Kraus, tatínek Jana Krause, který má tu show Jana Krause, tak tam psali, že když do toho koncentráku přišel někdo, kdo nebyl politicky vyspělej a kdo se stranil, kdo se nezařadil do toho kolektivu, jako ve smyslu toho sjednocení se s těma ostatníma, tak nepřežil. Protože existovaly tam principy, které dokázaly pro nemocného člověka obstarat léky. Pro slabé obstarat lepší jídlo. Protože se tam kšeftovalo v tom koncentráku. Oni tomu říkali, že organizovali. Jo? Protože bylo čím platit, když z toho vlaku ty židy, cikány, sovětský zajatce, lidi, kteří byli nepohodlní, byli poslaní do toho koncentráku, když je z těch vlaků, z těch dobyčáků, když je vyklopili na tom peronu, pak vyklopili jejich kufry a zavazadla, tak tam byla nějaká Kanada, jim říkali, ty to přebírali, třídili a různě se to potom používalo, protože v tu chvíli ten majetek ti lidé ztratili. Dokonce i ty prsteny a šperky, které dejme tomu měli při sobě, tak část se toho ztratila. Prostě ty příslušníci, kteří to byli vězni, kteří to tam třídili, tak vždycky jim něco zůstalo za prstama. Ti dozorci to věděli, že oni si z toho něco jako ukradnou, vemou. Protože to dostali do šedý zóny, z té oficiální. To oficiální se prostě muselo odevzdat, nějak se s tím pracovalo. Šperky, peníze, valuty podporovaly říši v tom, aby byla finančně schopná vést válku. Ale všecko, co dokázali jakoby v úzovkách ukrýt do svých kapes ti členové té Kanady, tak ti dozorci věděli, že se dřív nebo později k ním dostane. Protože oni to vyšmelí za ty léky, za ten špek, za to lepší jídlo pro ty nemocný a slabý. Takže dělali, že to nevidějí. Protože to bylo jejich budoucí bohatství, které pro ně ukradli ti vězni, aby tím, že to uloupili, zachránili životy těch, kteří to potom potřebovali. Jenom říkám, že to byl nějaký, můžeme to nazvat, jakoby organismem, živým organismem toho prostředí, které si vytvořili vlastně ti lidé tam pro svoje přežití. A přesto, že tam existovala tvrdá pravidla a vždycky, když ty papaláši nahoře něco objevili, no tak někoho z nich prostě potrestali, zabili, zbili nebo ho zabili, utloukli ho třeba, ale nezabili všechny a nezahubili tuhletu organizovanost, tohle ten organismus, protože všichni z toho žili v tom koncentráku, myšleno ty SSáky a ty kápy a tyhle ty. Na tom utrpení si postavili svůj nějaký biznis, když to takhle řeknu. Takže to jsem jenom k tomu chtěl říct, že jenom v té kompaktnosti a v té zodpovědnosti toho jeden vůči kolektivu a kolektiv vůči jednotlivci, tak i v těch duchovních rodinách a toto všecko v té evoluci funguje. Nikdo v tom nejsme sám. Nikdo nerozhodujeme sám za sebe. Ono to tak sice vypadá, máme svobodnou vůli, ale my bychom měli při tom rozhodování myslet na dvě věci. Na svoji vlastní evoluci a to vždy. Protože když budeme myslet na svoji vlastní evoluci, tím pádem podporujeme evoluci kolektivu, té duchovní rodiny, planety, vůbec jakoby existence kristovských lidí. Když se na tohleto začalo rezignovat, tak začal úpadek a kristovští lidé přestali takřka ve vesmíru existovat. Přitom to byli strážci evoluce. To je ten paradox. Ti, kteří tu evoluci strážili, nakonec měli problém vůbec přežít. A bylo to velké štěstí a velké vynaložené úsilí, díky kterému se to zadařilo. Išo, chceš k tomu něco?
1: Já myslím, že jsi to úplně řekl všechno. Já bych tomu už nic dalšího nedodal. Prostě je to tak.
0: Rozmluvil, víš?
1: Jsi se rozhovořil, ale jako v podstatě řekl jsi to všechno tak vyčerpávajícím způsobem, že k tomu není co dodat.
0: Však jsem taky z toho vyčerpaný úplně. Ale ono to, víš, je to důležitý, možná pro někoho to muselo takhle zaznít. Protože někdy někdo si myslí, že třeba jeho rozhodnutí není o sobeckosti. Ale svým způsobem je, protože neseme odpovědnost vždycky, nejenom za sebe. Nejenom za sebe. Chceš písničku, nebo máme tady ještě dva dotazy?
1: No já tady taky mám dotaz asi na
0: tak sobě. Pojďme bez písničky, pojď.
1: Dobře, tak jako je teď dotaz od Broni, která ho poslala dneska kolem poledne, já ho budu jenom tak tlumočit, protože nebudu číst z telefonu celou tu dlouhou dotazovací takovou tu ty věci okolo, takže prostě Broňa se ptá, jak bude vypadat, nebo jak vypadá realita v harmonickém univerzu 1 až 7. Chce vědět, jestli teda samozřejmě, nebo chápe, že jsou tam různé vibrační úrovně, že jsou tam různé úkoly podle toho, o kterém harmonickém univerzu je řeč, že tam také máme tělo. Říká, že tělo je teda, nebo že ví, že tělo máme do harmonického univerza 4 a od harmonického univerza 5 a výše je tedy co? Co tedy tam je za úkoly, co tam je třeba řešit? Já tedy popravdě nejsem schopná povyprávět, co v které harmonickém univerzu 1, 2, 3, 4 až tedy dejme tomu do osmičky, a co tam všechno je, popravdě to nevím. Ta práce, kterou děláme, je úplně o něčem jiném. To není o tom, že tam někde stavíme kopce, nebo že tam stavíme jezera, že tam prostě děláme nějaké, vysazujeme stromy, to jako vůbec ne. Na to je připravená realitní plán, který potom v podstatě vyšší bytosti realizují v návaznosti na ty procesy, které probíhají. To znamená, že musely být zrozeny planety, musely být projít procesem čištění, musely být vytvořeny sluneční systémy, musely být vytvořeny galaktické systémy, hvězdné systémy, hvězdy, planety a tak dále. Všechno muselo být zrozeno z těch polí, těch informačních, které jsou vlastně zdrojem těch jednotlivých prvků, kterými tedy je ta realita vybavena. Každá realita je jiná, to je pravda. A pokud tedy něco vidíme, protože mnohdy pracujeme s viděným obrazem, tak to není takový, že jako bychom viděli někde probíhající děj nebo kus filmu, vidíme výseč nějaké události nebo nějakého počínání. Často je to v takových jakoby úplně náznacích, takže tam není přesně vidět jako ten děj, jako kdybychom koukali na film. Někdy jsou to jenom takové jako náznaky, že vidíme klíče, vidíme kruhy, vidíme truhly, vidíme cesty a podobně. Takže je to vždycky jenom takový obraz, který je potřeba rozkódovat, co vlastně znamená. Je to taková hádanka, luštěnka, jak vlastně je tím vesmírem zobrazen ten určitý úkon nebo ta určitá situace. Co tam teda jako popravdě zvuky neslyšíme, protože na ně nejsme naladění, ale samozřejmě je to všechno doprovázeno zvukem. Nejvíc, nejvýraznější, nejpěknější jsou ty barvy. Je to světlo, je to osvětlení. Je to mnoho odstínů modré, mnoho odstínů růžové, oranžové, žluté. Je tam obrovské množství stříbrné barvy, zlaté barvy. Není tam barva zelená. Takže to, co se vlastně právě děje, tak my vidíme buď třeba na šedém pozadí, po rozsvícení se to rozsvítí. Vidíme tam třeba stoupající planetu z toho moře, protože jsme říkali, že všechno máme postavené na vodě. Takže z té vody vlastně stoupá planeta, která mění barvy tím, jak prochází jednotlivými úrovněmi svého zrození, že je potřeba ty planety znovu zrodit podle nově vytvořených předloh a plánů. Takže oni tak, jak stoupají po jednotlivých úrovních, tak mění svoji barvu. Když jsou potom hotoví, tak jsou vybaveny ochrannými, buď tam mají takové ty ochranné kruhy, jako má třeba Jupiter kolem sebe ty prstence, nebo mají kolem sebe takové vějíře, jako křídla. Když se ta planeta dostane do nějakého nebezpečí nebo nějakým způsobem do ohrožení nebo z nějakého jiného důvodu, tak se ty ochrany, které jsou buď ve stříbrné barvě v těch nižších úrovních, ve zlaté barvě v těch vyšších úrovních, tak oni do sebe uzavírají tu planetu. Jo, oni jsou jakoby složené, jakoby poskládané, a když teda je potřeba pro planetu nějakým způsobem ukrýt, tak oni se zavřou. Takže ta planeta má takovéhle ty ochranné štíty v rámci toho, když je potřeba planetu ukrýt nebo nějakým způsobem zastínit, tak se ty štíty zavírají, otvírají. I my jako bytosti, jako lidé jsme vybaveni ochrannými štíty, zvlášť v té minulé době jsme si stavili ochrany, protože proti útokům těch trňáků. A teď sice ochranné štíty také máme, ale nejsou, prostě máme je z preventivních důvodů, kdyby náhodou, člověk nikdy neví. Takže tam my ty věci vidíme takovýmto způsobem, že nevidím přesně, jako když se koukám na film. Nevidíme úplně krajinu, vidíme barvy, vidíme to barevně. Protože ono se to teprve tvoří. Oni to ty bytosti podle těch realitních plánů vytvářejí. A ty realitní plány jsou vytvořeny jakoby základní. A k tomu potom, podle toho, jací lidé na té planetě budou žít. Teď samozřejmě každý ten člověk má svůj realitní vývojový plán. Teď ty plány musí vlastně do sebe nějakým způsobem zapadat, takže jsou tam vytvořeny různé scénáře pro každého toho člověka. Je tam vlastně zdůrazněno nebo zvýrazněno jeho, dalo by se říct, jeho úkoly, jeho směrování a tak dále. A z toho je potom vlastně vytvořena, nebo to je to, co potom ve finálním projevení vlastně modeluje povrch té planety. To, jaké barvy tam budou, nejvíce zářit, protože každá barva má zase svůj určitý význam. Takže jaké barvy tam budou převažovat, jaké barvy se tam budou někde třeba na pozadí některých událostí projevovat. Co se tam bude stavět, nebo jo, ten povrch té planety, ale to teď ještě my nevidíme, protože ta realita je vypnutá, je připravená, je naprogramováno, ale ještě nebyl ten film spuštěný. Ten čeká na spuštění, takže máme, když si představíte, že ta realita, ať je to realita teda harmonického univerza 1, 2, 3, 4, 5 a výš, jo, tak ty reality vlastně jsou vybaveny plánem, scénářem, vším, co je potřeba. Ten film, dalo by se říct, je založen do stroje promítacího, ale ten stroj ještě nebyl spuštěn. Pokud se tedy budeme bavit, říká Broňa, jako zdůrazně, že si je vědoma toho, že jsou tam různé vibrační zóny, jsou tam různě vytvářené úkoly, takové skupiny nebo planety, které vlastně mají společné úkoly, společný typ, společné zadání, takže vlastně jsou pak směrováni zhruba stejnou cestou, jdoucí cestou. Fyzické tělo máme do harmonického univerza 4, to je pravda. V několika vyšších úrovních lze ještě určitý typ fyzického těla objevit, ale to jsou asi 2 nebo 3 úrovně, ale mnohem, mnohem, mnohem vysoko, takže tam ani nedohlédneme. To je záležitost miliard nebo milionů let. Takže tím se zabývat nebudeme, ale ten prostor harmonického univerza 1 až 4 je prostor, kde vlastně v tom fyzickém těle realizujeme ten svůj evoluční vývoj pro tyto úrovně harmonického univerza 1 až 8. Jo, 1 až 5 to jsou Rishiové. Úroveň 5 je předloha pro avatara, úroveň 4 je předloha pro ducha a úroveň 3 je předloha pro duši. Jo, víme, že vždycky se narodili rodičům v nějaké úrovni a úroveň, níž teda bydleli nebo bydlí. Takže tam mějme na paměti, že říši jako takový posílá své děti, své potomky, čímž je teda avatar, posílá do fyzického těla, hmotného těla, začít ten sběr těch zkušeností a informací a učení se toho všeho, jak v tom hmotném světě se dá tvořit a pracovat a žít a vyvíjet se evolučně. V těch vyšších úrovních potom to je samozřejmě záležitost toho, že ty bytosti bez fyzického těla, ale jako vědomí, forma vědomí, zase sdílejí evoluční cestu, která je dána evolučním plánem vývojovým, společným, takže navyšují zase pro naše chápání asi není nutné vědět, čím vším se avatar nebo stvořitel zabývá. Jsou to bytosti, které možná nebo za určitých okolností je potřeba, aby pobývaly v těch hmotných světech, které potřebují nebo pomáhají tvořit, zvlášť v této době. Takže stvořitelé a někteří rishiové berou na sebe tu podobu fyzického těla v harmonickém univerzu 4 jako asové nebo žrecové. To jsou ta vyšší vědomí těch rishiů a výše stvořitele, případně centrálního zdroje a tak dále. Takže to jsou ta vědomí, které můžou v tom fyzickém těle operovat, v tom prostoru, můžou právě tou svojí úrovní napomáhat v tom tvoření, v té evoluci, jak planetě, tak samozřejmě lidem nebo člověku určitému konkrétnímu, to na tom záleží na situaci. Jo, takže je to velice, je to hodně, hodně barevně pestré, ale jako nedá se říct, že tady budou takové řeky, tady budou takové hory, tady budou taková jezera. To je realita až ta finální, až vlastně, když je všechno zpracováno, tak se do toho scénáře už jenom vloží, jak tvarovaná, jaká barevná, jaká zvuková, taková ještě další, dalo by se říct, možná vibrační úroveň té reality bude. Záleží zase na tom, jací lidé tam přicházejí, jak se chovají, nebo jak se budou chovat, nebo co se mají naučit, jo. Takže ty vibrace potom se můžou navyšovat rychleji nebo pomaleji, to záleží zase na těch lidech a na planetě, jak se budou chovat, v jakém stavu přicházejí. No a to samé samozřejmě platí zase pro rishije, kteří zase navyšují svoje vibrace, aby ruku v ruce jako jedna bytost vlastně následovali ty vyšší úrovně, kde se zase evolučně za pomoci určitých jiných úkolů nebo zadání zase budou vzdělávat v tom evolučním postupu a budou se postupně dostávat výš a výš. No a tak vlastně můžou projít celým tím kosmickým prostorem a dostat se až do těch dalších nadkosmických úrovní, ale to je záležitost, která je prostě pro nás v danou chvíli nepochopitelná, neuchopitelná, strašně, strašně, strašně moc vzdálená. Takže pro nás je nejpodstatnější, nejdůležitější prostor harmonického univerza 1 až 4 nebo 1 až 5, protože tam máme tu svoji avatarskou předlohu. Případně potom ta záležitost týkající se harmonického univerza 6, 7, 8, to znamená harmonické univerzum 8 je stvořitelské prostředí a ta pětka je rishiovské prostředí. Takže asové, to jsou ještě jednou zopakuju, to jsou bytosti, které jsou z vyšších úrovní, jsou ve fyzickém těle a mají schopnost tvořit, totéž stvořitelé. Jsou ve fyzickém těle v tom prostoru harmonického univerza 4, případně níže, a mají schopnost, mají tu tvořivou možnost do toho prostoru nějakým způsobem vstupovat a určité věci řešit a tvořit. Takže to jsou asové, žrecové. Nejčastěji bytosti vyšších úrovní, tam, kde už není to fyzické tělo, ale oni na něj můžou vstupovat skrze tyhle ty bytosti. To jsou, říkali jsme, že as je v podstatě člověk, který na úrovni Boha tvoří. A to též Šrec. Je na úrovni Boha člověk, který tvoří. To z nižší, je to z nižší úrovně, do nižší úrovně vstoupí a v té hmotě může fungovat.
0: No, to jsem chtěl právě jak si dodat, že stará víra, když se budeme bavit o tom, čím se řídili naši předkové, tak stará víra nazývala tyto tvůrce bohy. Jo, ten, kdo tvořil les a tvořil prostředí lesa a dbal na to, aby ten les fungoval podle těch zákonitostí přírodních, tak to byl bůh lesa. Tak, ty jsi vyčerpala to téma?
1: Já si myslím, že z mýho pohledu k tomu není co dodat. Jako dobře, nedokážu to popisovat, jak, co a jak.
0: Jo, už tam stačí čas. Tak já jenom k tomu dodám, že o tomhle jsme ale tady hodně mluvili, musím broně říct. Několik pořadů zpátky jsme tady si povídali o těch světech, kde jsou vědomí bez fyzických těl. Ale já jsem tam také říkal, že to nejsou vědomí, která tam jsou jenom vědomí, ale že mají takzvaná buď realizační těla, nebo obaly, nebo nosiče, nebo operativní, to je jedno, jak to budeme nazývat. Čili není to hmota, není to fyzické tělo, ale je to zase nějaký obal, který je pro nás teď v tuto chvíli neviditelný, protože to je pouze báze energie, není hmotný, ale bytosti, které tam žijí, se navzájem vidí, protože pro ně ten obal je právě to, co dělá tu schránu, ve které se nalezá to vědomí. Čili je to jiná forma, když to takhle řeknu, kterou zatím nazýváme, že jsou tam vědomí bez fyzických těl. Takže puste si to, jsme se tam tomu hodně věnovali, rozebírali jsme to a myslím si, že je potřeba teď se soustředit opravdu na to, co je naše, co je nám vlastní, a to je to, že procházíme ta centra krystalové mřížky a vlastně až do chvíle, než projdou všichni účastníci, všechny bytosti, které budou operovat třeba v Harmonickém univerzu 4, tak všichni prochází těmi centry a dolaďuje se vlastně v předlohách, se dolaďuje podoba toho prostředí, tedy té reality. Protože každý tam přináší to svoje a odnáší si to společné pro tu budoucnost. Čili je to vlastně to poslední harmonizování toho, co já nabízím, co jsou mé úkoly a co já potřebuju pro moji evoluci, to, pokud tam není a chybí to tam, kdyby to tam chybělo třeba, tak se to tam ještě dopracuje. Čili jsme v této vrcholné fázi dotváření, do vytváření podoby té reality jako takové. No a to už je de facto všechno, co se nám do pořadu vyjde. My toho víc už ještě tady nedáme. Takže tě poprosím, pojď se rozloučit.
1: Tak, já jako obvykle děkuji za pozornost. Budu se těšit na příští vysílání. Jestli budete mít nějaké dotazy, tak nám je pošlete. A dnes se ještě budu těšit na 21. hodinu zase na Míšu. Mějte hezký večer a na příští týden naslyšenou. Nashledanou.
0: Išo, já ti děkuji za tvoje účinkování dnes. Dnes to bylo spousta informací, velmi zajímavých. Si myslím, nezodpověděli jsme ještě dva dotazy, dostaneme se k tím příště. Vy ostatní nám pište, pochopitelně na základě toho, co dneska tady zaznělo, zcela bezpečně vás zase spousta věcí napadne. Takže můžeme je společně tady probrat. No a já se na vás budu za týden těšit, stejně jako na Išu. Takže mějte dobrý poslech. Přebere si vás studio Raj v Bratislavě. No a poté 21. hodině se opět zase my tady spolu uslyšíme. Takže to je vše. Společně s Išou se od mikrofonu právě teď s vámi loučí Petr Václav.

0: Om šanti, přátelé, krásní tvůrci ve hmotě i ve spiritu, takže dneska po druhé, v jednom pořadu vlastně dvě vysílání, dvě části, takže tímto vítám i posluchače na streamu číslo 1 Svobodného vysílače. My už tady s Markem Hašlarem vysíláme od 18 hodin na dvojce, ale jednička je přece jenom jednička, takže vítejte na Dežavíčku, posluchači studia Deja Vu. Máme tady Marka Hašlara a jeho nekonečnou ságu Svobodná spolupráce a dnešní téma je elementární kolo času a prostoru. Marek Hašlar přišel dneska s určitou inovací. No, jako žádná digitalizace, nebojte se, je to jenom tabula normálně. Mara má tady sadu barevných fixek, takže tam kreslí krásné obrázky, kreslí strom a kreslí vlastně vznik vesmíru. A já jsem byl šokovaný tím, teda, že nevznikl velkým třestem, protože že by můj tata nebyl můj tata, ale Mara vám nicméně vysvětlí, jak to teda vše bylo. Takže Maro, pozdravme ještě diváky, teda posluchače streamu číslo 1 na Svobodném vysílači. Klidně ještě se můžeš vrátit zpátky, o čem se tady bavíš, a normálně pokračujeme bez změny dál. A toto klaplo, normálně to bylo poprvé, co jsem to vyzkoušel, že jsem si tam přiklapl stream číslo 1 a je to tím, že jsem to vlastně zhmotnil, jako, že jsem to zvizualizoval a nepřipustil jsem si žádný problémek, ale zároveň nic jsem neočekával. Nechal jsem se překvapit na základě prožitku, který byl velmi, ale velmi dynamický. Takže Maro, je to tvoje, pokračuj.
1: Tak určitě to celý nezačnu oznova, to ne, ale aby aspoň byla představa, teda, o čem se teďka bavíme. My jsme si prošli, jakoby, jaký projevy to byly prvotní a co se odehrávalo a jakým způsobem se začala tvorba jakoby, řešit. A měli jsme tady projevený svět a neprojevený svět. Pro mě to bylo velmi důležité, protože jsem si to personifikoval vlastně do té podoby, že ten neprojevený svět je vlastně ta naše pramatka, to nic, to nekonečný nic, v kterém v tom lůnu se dokážeme neskutečně rozpínat. Jo, to je úžasná věc, že vnímáme jako celý prostor a to je to naše nic. Neprojevený svět. A pak je ten projevený svět, a to je zase pro mě ten Adam, to znamená jakoby ten Bůh, který začal tvořit něco, co bylo vidět, co bylo projevené, my jsme se na to mohli šáhnout, začalo se to jakoby projevovat. Je to stejné jako nádech a výdech, je to stejné jako nic a něco, yin, yang, plus, minus. Jsou to všechny tyhle ty projevy té duality, které to byly jako prvotní. Já jsem použil představu Adama a Evy a Edena, kvůli tomu, protože se tam jako už dlouhodobě vysvětluje, takže mi ty slova umožňují vám jakoby vysvětlit, jo, o čem se bavíme. To znamená, že jsem použil ty slova jenom kvůli tomu, aby bylo jako vysvětlení. Ne, že jakoby já uctívám jakoby církev, která vysvětluje Bibli a vysvětluje, jak vznik tenhle svět. To jsme se o tom vůbec nebavili. Mně jde o to, že jsem měl určitý prožitek vzniku toho vesmíru. Jako každý tady na Zemi může mít tenhle ten prožitek své osobní zkušenosti, kde on si ten příběh dokáže načíst skrz tu smyslovou úroveň a pak i zpracovat pro ten svůj život. Takže pro mě bylo vždycky jako důležitější, ano, určitě byl vznik tohohle duálního vesmíru, ale já nebudu věřit těm, kdo o tom mluví,

médiích otevřít právě ty informační pásma, kde si ty příběhy nebo informace můžu přečíst. Takže pro mě bylo důležitý si ten prožitek opravdu vědomě formou toho pozorovatele, toho čistého pozorovatele bez očekávání, bez těch hodnot, byl schopen nacítit. A jak jsem naznačoval, že i věci přijmuli tu hypotézu, že to není jako typický třesk, že to je z jednoho bodu a výbuch té hmoty do toho prostoru, ale že kupodivu to vypadá spíš jako pilíř. Takže já jsem začínal obrázkem tím, že jsem vytvořil nejdřív tady ten pilířek. Takže tenhle ten pilíř vývoje se nastavil. Pak jak jsem říkal, že se sem z toho Edenu chtěla dostat Eva s Adamem a první vešla Eva. Nebylo to tím, že byla vyhozená, ne, ona měla fakt opravdu prožitek, chtěla zažít to dobrodružství, tak vyšla mimo Eden a vytvořila prostor, to nic, to nekonečný prostor. Ten neprojevený svět. Ku podivu, když za ní přišel Adam, to znamená, že přišel jako v té druhotné fázi té tvorby, tak vytvořil právě ten projev toho Boha, ten projevený svět. A teď přicházíme k tomu, že v té prvotní tvorbě, to je jenom jako, že se ta platforma toho Edenu, která byla celistvá, snaží uskutečnit v té prvotní tvorbě, aby byla podobná, aby vytvářela celek a jednotu. Já jsem tady naznačoval už v tom obrázku, že tady máme takové jakoby ty pole, jo, takhle okolo toho pilíře, a to vytváří celek. Já jsem tady naznačoval, že celek můžeme ukázat jako kolo, že to je prostě jako kvalita, která se zceluje a pak bod, odkud se jakoby začíná tvořit. Tak. Takže vlastně se začala tato forma tady uskutečňovat. Akorát, že ten bod byl ten pilíř a pak se začala vytvářet jakoby oblast, která ta celistvost. Co znamená celistvost? To znamená to, že my chápeme ten vývoj, že my jsme opravdu součástí toho, že nejsme oddělení, že chápeme všechny pochody. A byly pochody Boha. Můžeme to nazvat jako strom poznání, takže vznikala koruna, vznikaly větve a ten strom rostl. Vytvářely se struktury té horní koruny, toho stromu. Ale byla i ta neprojevená tvorba, která šla dolů. Jo, tady jo, jsem nenaznačil, že tahle linka, co tady je jako ten kříž, tak je ta rovina. To je ta známá hláška, že se říká, že Bůh oddělil nebe od země. Jo, že vznikl prostor, v kterým se může ten vývoj reflektovat, může se někde odrážet. Kde může být i ten prožitek, a to půjdeme ještě v další fázi. Takže byla i ta tvorba, která byla prvotní, tak šla dolů a vytvářela ty kořeny v té neprojevené tvorbě, v té schované tvorbě. A každý kořen je ten příběh té tvorby. Každý ten záhyb a každý ten růst vytvářel ten příběh. Teď vidíte, že ta celistvost udržovala ten strom poznání, aby vyrostl přesně akorát. Jo? Aby nepřesáhl, aby se nestrotil někde v nekonečno, aby se znovu navrátil. Jo? Furt stále se, aby se vracel do toho vývoje. Takže ta celistvost udržela jakoby tu komplexnost té tvorby. Jo? A ten pilíř byla jako ta jedinečnost, to udržet tu přítomnost, to je ten náš pozorovatel, to je to, že my skrz toho pozorovatele se připojujeme do té tvorby. A pozorovatel je součástí našeho srdce. Pozorovatel, když pozoruje prožitek, a to se odráží v srdci. Takže když jsme u toho středobodu, jo, kde se spojuje, kde je ta rovina. Máme tam i ten pilíř, máme tam i napojení na ty kořeny, i na tu korunu stromu. Tak přímo v tom středobodu, kde se odráží ta rovina, tak tam je to srdce. Naše. I naše, protože my jsme byli zkonstruovaní stejně. Ale stejné srdce má i planeta. I celá nějaká menší tvorba, i větší tvorba. Vždycky bylo vytvořené takové jakoby centrální místo toho vývoje. A tohle centrální místo se nazývá právě elementární chrám. Je to kvůli tomu, že celá tvorba, jo, potřebovala nějaké projevy, jo, nějaké, řekněme,

0: aby vznikl ten život, tak potřebovala nějaké formy. A vznikly ty elementy. Elementy nám dali formu. Jo? To, my takhle vypadáme, protože jsme přijmuli určitou pozici těch elementů a ty elementy stvořily naše těla, náš vesmír. A teď si to jako představte, že oni skrz ten elementární chrám, ten středobod, najednou začali oživovat ten, jo, ten vesmír, začal najednou žít. To znamená, že se to kolo časoprostoru začalo jakoby točit. Takže ty prožitky tady bylo důležitý, aby nebyly strnulý, aby měly svoji skutečnou jakoby tu životní kvalitu, aby měl ten prožitek, že se mění ten prostor. Tak se začaly ty elementy nejdřív jako točit, měnit svoji pozici, jo, vůči tomu vývoji. Když to nazvem, tak tady můžeme říct, že je země v této části toho elementárního chrámu je voda. Teď jsme v té rovině horní, tady bude oheň a tady vzduch. A teď si jenom jakoby pro představu, že se měnily ty polohy. Jo, nejdřív tam je prožitek té země, pak toho ohně, toho vzduchu a vody. A furt se to takhle jakoby míchá. A tím začala ta tvorba žít. Jenom oživovat i jiné bytosti. A dávat věcem té formy, dávat jim životní sílu. To znamená se ten vývoj celkově, ten strom poznání, mohl realizovat i do toho, že už to není jenom tvorba bez toho, aniž by byla samostatná. Jo? Představte si, samostatná, že někdo vznikne a může samostatně myslet. A teď si vidíte, proč je lidem daná svoboda, protože oni mají v sobě ten elementární chrám té tvorby. Jsou bytosti, které dokážou s tím časoprostorem úplně dělat cokoliv. Putovat, vzpomínat na minulost nebo na budoucnost, nebo vnímat celý ten celek toho času, jak jsme se bavili, že existuje lineární čas, cyklický čas a přítomný čas. To znamená, že ty lidské bytosti pak dokázaly tvořit neskutečné věci. Jo, ten ideál toho, že by taková bytost existovala, tak by byla opravdu ta stvořitelská, jo, vědomá bytost, která by dokázala přijmout ten celý Eden. Po celé jedné tvorby, jakékoliv. Třeba do toho, že někoho potkáte a vznikne tam nějaká spolupráce, tak tam vkládáte tento elementární chrám. Protože vaše chování, vaše i vědomá práce, i hmotná práce je odrazem všech těch projevů. Když to vezmete zpětně, tak ty lékařský čínský, japonský, indický, jakýkoliv, tak jsou spojený vlastně s těmihle složkama těch elementů. A vám změří, jestli ty elementy máte jako správně uspořádané. Jo, jakmile zjistí, že něčeho je víc nebo míň, no tak to vytváří nemoc, nerovnováhu v tom procesu toho vývoje. Takže když my máme pak to, že to vědomí prožívá ty prožitky a tvoří, tak vlastně řeší tu životní rozličnost každého, koho potká. Je to báječná věc, jakoby se navzájem ty naše prožitky a střípky skládaly a my jsme pak celý ten příběh toho stromu poznání, tím, že si je dokážeme navzájem předat, tak si ho pak dokážeme i říct, ten celý příběh. Všichni jsme součástí toho příběhu, takže naše odhalení, naše rozpomenutí teprve uvolňuje ten příběh v té celistvé podobě. A teď tohle je ideál, čistě strom poznání, elementární chrám, jo, ta celistvost a jednota, to je obrovský ideál, který byl zpočátku. Jo? A jak to vypadá teď? Já teď přeskočím a teďka se zase z prvotní tvorby dostaneme sem do té přítomnosti. A teď jenom řeknu, co se tak nějak jako mohlo pro nás stát a proč jsme v této situaci. Jo? Takže člověku narušili ten elementární chrám srdce. Prostě ho narušili. Dali mu tam iluzi. Iluzi toho, že když se bude dobře učit a bude vydělávat peníze, tak celou hojnost dostane. Bude mít svý postavení, bude mít moc, bude mít všechno, co potřebuje k životu. To znamená, nahradili ten strom poznání. Úplně jako by ho odřízli toho člověka od toho stromu poznání. Místo toho tam nasadili, já už jsem to tady maloval, já vím, že to asi nebudete mít rádi, ale nový světový řád. Nový světový řád je dlouhodobě tady propagovaný. Je spojovaný právě s náboženstvím, s dogmatem a s jiným chápáním světa. To znamená, že tam se neučíte být svobodný, že si můžete sami stáhnout energii, kvalitu, informaci, kterou potřebujete pro život, že jste součástí toho vývoje, že jste opravdu stromem poznání, že jste všechny ty úrovně, že nemáte omezení. A oni vám řeknou, ne, ty se musíš učit a dogmaticky pro nás pracovat, tím získáš postavení a moc, v hierarchii postoupíš, a budeš moc ovládat ostatní, budeš mít dostatek hojnosti, protože my tě budeme živit. No prostě typicky nový světový řád, který zaměnili za to, že každý člověk má svobodně přístup k tomu stromu poznání. To je prvotní tvorbě, která má jako ideále. Co se stalo, když tam tohleto dosadili, je úplně jednoduchý. Najednou přestala být celistvost. To znamená, že ten trojit nebo ten elektromagnetismus přestal fungovat. Takže nám úplně zmizely ty přirozené hranice, které bránily, aby se ta lineárnost toho času mohla šířit furt. To znamená, stalo to opravdu, že ten strom jakoby začal přerůstat. A ty linie se šly šířit do nekonečna. Furt do nekonečna. A nedokážou se tím jakoby vrátit, protože ta celistvost je nedokáže vrátit. Neustále ty kořeny rostou do nekonečna a nedokážou se vrátit zase na zpátek do toho cyklického času. Do toho, aby jsme si uvědomili, co je začátek a konec, jo, té zkušenosti. To samé i ta koruna, ty větve toho stromu poznání neustále rostou teďka do nekonečna a nedokážou se zastavit. Protože není celistvost, není to, co by je mohlo přirozeně vrátit, aniž by jim ublížilo. Takže když on přeroste celý ten vývoj a už je k neudržení, no tak přijde zahradník toho typu, který je tady a řekne dogmaticky, no vy jste ale zase zlobili, jo, vy za všechno můžete, vy jste zase přerostli, tak my vám ostříháme všechny kořeny a začneme znovu. Jo, to je pak ta kataklizmatická událost, která je vám předkládaná tomu vývoji a člověku, aby on jakoby to nedělej, teď mu všechny volámou ty větve, kořeny a podej mu zase ruku, pojď, my ti pomůžem z toho, ty jsi teda jako zlobil, ale my ti teda pomůžeme znovu a ty budeš dogmaticky všechno dělat a pak to bude všechno v pohodě. Tím jakoby se přestala být jakoby svoboda toho elementárního chrámu, protože oni ho jakoby rozkradli a začali se ho vlastnit. To znamená, že oni najednou tu tvorbu začali vlastnit, vzniklo vlastnictví poznání. To jsem přidal Lucifer, on vyloženě má patent na poznání. On jsem přišel a řekl, já mám patent na tenhle svět. Jo, jedině přeze mě dosáhnete poznání. A to je tohle. Ne přes něj, nebo přes něco, nebo přes náboženství, nebo přes dogma, přes kolektivní pravdu, k tomu prostě nedosáhnete. Dosáhnete to skrz svý osobní poznání, když znovu objevíte tu jedinečnost a celistvost, abyste si znovu napravili to, kam vám přerostlo vědomí, jo, v té duši, do nekonečna někam, furt zaznamenaný nějaký problémy, anebo v tom duchu do budoucnosti furt ta koruna, která neustále roste. Chápejte, když obnovíte elementární chrám srdce, tak to dogma vyleze a znovu se navrátí ten strom poznání. A v tomhle tom dogmatickém učení, a to už je forma, jako forma, já tomu říkám magie forem, protože oni místo toho, aby dali těm formám svobodu, tak je jakoby svážou. Jo, každý mák to dělá. On aby potřeboval něco vyčarovat nebo získat, nebo jo, tak od někud musí jako vzít. On nemá strom poznání, aby mohl čerpat z nekoneční energie a vědomí. On to potřebuje někde získat. A tak má prostě různé formy, jak získat od někud energii. Tak buď to kradou od někud, jo, nebo to berou od těch svých pánů, jako těch z toho invertního vývoje, z toho světového řádu, který nás chce ovládnout, protože oni mají velký přístup k našem vědomí, který jsou právě součástí toho, že jsme na ně napojeni. My jim předáváme tu energii tím, že věříme v jejich světový řád. To znamená, opravdu, když v něco věříte, tak opravdu někomu předáváte svoji osobní energii. Je to podobný, jak jsem říkal, s tím vědomím, že najednou se začnete dělit, protože uděláte určitou smlouvu na tom vývoji s tím novým světovým řádem, no a pak jim prostě patříte. A oni vás můžou vysávat, jak chtějí. Takže dobrý, zbavit se těch smluv, které jsou spojené s tím starým cyklem, a vůbec nepoužívat jako magické vnímání, naopak být součástí a mít ten prožitek a čerpat z toho stromu poznání, navrátit elementární síly do sebe, zase naspátek. Že oni jaké rozklady, tak je vyndali z vás, z toho člověka je vyndali a udělali z toho vlastně tu magii, tu nauku. Z toho oni pak posuzují, že když jsi bytost, co to nemáš, protože jsi tady za trest, ale tak to vůbec není, to je naší přirozeností. My si to můžeme navrátit do sebe, zase ty elementy. To není jako, že potřebujeme dělat nějakou nauku světového řádu, nějakou magii, aby jsme znovu ovládli ten elementární svět. Ne, my ho nepotřebujeme ovládnout, my ho potřebujeme prožívat. A takhle to dopadlo, že my najednou se neustále množíme do nekonečna a nemáme chuť pochopit, proč. Jo? Navrátit se k té celistvosti, znovu prožít jako proč. Proč to dělám? No, protože nechápu, proč jsem vstupoval vlastně do téhle zkušenosti. Proto se tak chovám pomíleně a furt lamentuju, proč se mi to děje, já to nechápu. No, protože nechápu, proč jsem vstupoval do tohle prožitku. To je prostě úžasný. A vědět proč znamená tohle to znovu zrušit úplně. A znovu tady prostě vytvořit, znovu tady vytvořit ten elementární chrám. A znovu. A to je obrovský krásný. Jo, si to představit, že tady máte svůj, ve středu toho chrámu, v té rovině, máte svůj středobod té pozornosti. A jakmile máte tu pozornost v tom středobodu, v tom srdíčku, tak se vám ten elementární chrám přirozeně začne obnovovat. Protože to je vaší přirozeností, skutečností. Nic nikomu nepotřebujete. Jenom tohle. Žádnou nauku, nic, jenom prostě chtít obnovit. To je nejvíc, co to můžete jako na té zemi udělat. To, že tímhle tím podporujete ten nový pohled, který teďka vlastně ten přechod, ten vzestup vytváří. Ten novou zcelený pohled. A teďka si začneme možná pomalinku. Abych se podíval, jenom abych tam nevynechal jedno důležitý téma, ale jsem se o něm nebavili. Přejdeme k tomu elementárnímu chrámu jako prvku. Jo, teď jsme si vysvětlovali ten strom poznání a jak vypadal ten i.
1: Tak, Mara se nám poněkud zakousnul se do výkladu, takže uvidíme, zda se připojí dříve či později. A
0: tady, Petru,
1: dobré, už jsi tu. Na chvilenku se zkousnul, protože jsi zakousnutý do toho tématu, takže, ale už jsi tady úplně v pořádku. Jo? Já jenom prosím tě, bych vyzval posluchače streamu číslo 1, pokud nás chcete vidět, protože Mára Hašler tam kreslí zajímavé obrázky na tabuli fixkama barevnýma, tak si když tak najděte v kalendáři link tady na ten YouTube, ano, a můžete nás sledovat, takže to je to. A ještě zopakuju telefon pro posluchače pořad je interaktivní, takže volejte klidně do studia na 799-589-362. Díky a Máro, můžeme klidně pokračovat dál.
0: Tak, já to tady takhle rychle smažu, budu se snažit u toho mluvit, teda aby to nebylo takové ploché. Tak, přejdeme k tomu elementárnímu chrámu. Proč k tomu přejdeme? Protože já už jsem tady v tématu, myslím, že to bylo předešlé vysílání, tak jsme se zde bavili o Elohim a Nefilim.
1: Ano.
0: A ty si to pamatuješ určitě, Petrucho, víš, jsi tady určitě byl.
1: Ano, já jsem tady byl a já jsem ještě mylně říkal, že ti Elohim jsou ti dobří a ti Nefilim jsou ti zlí a ty jsi mě poněkud jako vyvedl tady z toho duálního rozlišování. Takže vzpomínám si na to.
0: Já, super, protože já bych jakoby trošku budu mluvit o tom stejným, ale nebudu tak třeba jako úplně a znovu snad opakovat to, co jsme tam řešili. Tak já jenom v krátkosti to představím. Když jsem si uvědomoval, že byl ten chrám, ten elementární chrám srdce, byl ten středobod, kde se jakoby oživí ta forma, jo? Jak jsme se bavili o tom oživení, tak bavil jsem se o bytostech, které byly součástí tohohle oživení, které přinášely, jakoby, nazývá se to jako božská jiskra. Ale to znamená, že oni dají jako smysl té formě a ona se oživí. Jakmile něčemu dáváte smysl, tak se oživuje. Kdyby umělá inteligence pochopila svůj smysl, tak se oživí. Jo, bude živoucí bytost. A teď pro tuhle představu, jenom abyste věděli, že teda existovali a měli za úkol, byly to, řekněme, dva pohledy, které měly oživit tu formu i toho člověka. Já už to bylo součástí téhle tvorby, která byla součástí naší solární soustavy, naší planety a toho archetypu člověka. Člověk pro mě znamená, že on představuje jako sjednocenou formu toho Adama a Evy. Ona už, tato forma už přesáhla jakoby i ten Eden a dosáhne už té jednotnější podoby. Ano, možná to je téma, který se neměl začínat, ale představte si, že ten Eden už měl mnoho takových cyklů tohohle stvoření. A v každém cyklu on vždycky jakoby zažíval ten Eden určitý proces. A tak i on se jako utvářel, že měl určité poznání toho prožitku, že udělal prožitek, navrátil se, pochopil proč a zase jako se mohl změnit, mohl se transformovat. A my jsme teďka v několikátém cyklu, který se nedokáže uzavřít. Kvůli tomu, že ten člověk jakoby znovu neobnovil ten chrám a znovu nezapojil ty vývojové kvality, aby vznikl ten potenciál toho vývoje toho stromu. A mohl jakoby ten cyklus uzavřít toho Edenu. A ten Eden se zase mohl transformovat do nějaké jiné podoby. To znamená, že my teďka, když dokončíme ten cyklus, i ten člověk se transformuje do podoby, která tu ještě třeba nebyla. Jo? Pokaždý je to... Sice se navracíme k jednotě, ale máme zkušenost. Jo, máme tam novou věc, takže ta další tvorba, další ten cyklus bude jiný. Jo, zase vznikne nový cyklus, protože chceme jinou zkušenost. Tak jenom, aby jsme to pochopili, tak jsem to takhle chtěl naznačit, že jsou teda bytosti, které tohle určovaly. Které vlastně tyhle ty cykly toho Edenu, této tvorby, toho duálního vesmíru, vnesly tenhle ten smysl. Tu jiskru božství. Jo? Oživení té formy. No to je úplně neskutečný. Teď to je nejvyšší alchymie, mystická alchymie, kterou jsem jako netušil, že by jako člověk mohl někdy jakoby dosáhnout. Jo? Že by opravdu mohl být součástí takové tvorby. Já jim, že to jsou jenom slova, ale jak já jsem to měl jako prožitek, tak pro mě to je obrovský... Já jsem úplně jenom o tom mluvil, jsem napojený okamžitě. Jo, že to je něco jiného, než to vysvětluju vám. A teďka tyhle ty bytosti, já jsem si je mohl prostě, protože to umím, tak si prostě zavolám, hele, řekni mi k tomu něco. Jo, řekni mi k tomuhle cyklu, proč jsi tady byl, proč jsi to oživil, jak to dopadlo. Jo, prostě ten jejich příběh. Takže jsem se zeptal Elohim, zeptal jsem se Nephilim. Já nepotřebuji informaci od někoho cizího. To máte udělat vy. Vy máte opravdu se připojit tomu příběhu. Tam vzniká nový odhalení, nová celistvost, jako nový pohled. Jo, my když neustále totiž jenom tu pravdu jenom šíříme, tak furt to je jenom stejná kvalita, která nikam neroste. Je to furt do nekonečna se množící ten lineární čas, jak jsem naznačoval, ten velký průser, který se furt neustále šíří. Jo? A to je kvantita. My jsme založeni na kvantitě. Jo? Na síle, na moci té struktury. My fungujeme tak, že když jsme v obrovský stádo, tak teprve něco zmůžeme. Ale tenhle princip, o kterém jsem to naznačoval, ten strom poznání, je o té kvalitě. To znamená, mně nejde o kvantitu, mně jde o to, abych to pochopil celý. Jo? A ne viděl 1000 filmů, ale abych pochopil jeden film, jeden příběh pořádně. O to jde. Tam vzniká ten potenciál vývoje, o kterým já tady se dlouhodobě bavím, a je ten, pro mě ten strom poznání. Tak tyhle ty dvě bytosti, nebo dva rody, můžu říct, že už v této prvotní tvorbě vznikaly neschody, o kterých se, představte si, že jste tvůrce, ale jako tvůrce jste v téhleté pozici, spíš jako děti, který si jdou hrát, že vlastně nevědějí, jak to jejich tvoření dopadne. Proto jsem naznačoval, Petrucho, tu pozici, aby jsme právě nehodnotili, co je dobro a zlo. Jo, protože oni taky mohli být v této pozici, v který jsme byli jako my, jako děti. A to taky neřekneš tomu dítě, ty jsi zlej, že jo. Prostě to prostě jako dospělej už neuděláš, tomu prostě jako chceš pochopit spíš, jo. No a takže jsem si jako říkal, dobře, tak já si vyslechnu ten jejich příběh, takže tam bude ten jejich stav, když byli jako děti v té tvorbě, pak tam bude nejspíš příběh o tom, kdy byli jako dospělí. A pak co si z toho jako berou, to ponaučení, to stáří, jo, to dozrálost. To proč. A bylo to velice zajímavé, protože už to taky nějak naznačoval, že třeba ty Elohim na otázky toho stromu poznání a toho, proč tu jsme a takovýhle jako vývojový myšlenky, tak velice Elohimové na to reagují. Oni rádi to vysvětlejí, pomůžou, jsou velmi aktivní. Jo, ku podivu. Když jsem stejnou otázku dal Nephilim, tak oni byli jako z toho nevrlí. A takové otázky se mi nelíbí, jo, jakože prostě taky se to jako dotýkalo nějakým způsobem. Ale třeba té negativní, prostě v nějaké pozici. I nás se dotýkají věci. My někoho potkáme a máme tyhle ty reakce. Tak jako pro mě to je přirozený. Já prostě nebudu ani jednomu prostě jakoby ho upřednostňovat. No? Já prostě jenom chci vědět proč. To znamená, se zeptám, a proč? No a proč? Proč tomu máš takovéhle emoce? Jo, jakoby. A tak jsem se ptal i Nephilim, i Elohim, a ku podivu. Jsem si uvědomil, že když oni přinesou jakoby tu svoji skutečnost, ta jiskry boží, tak v nás vznikne jakoby květina života. Je to věc, která je tu hodně diskutovaná. Protože jedna květina života je taková markantní, přichází z egyptské linie. A to byly jakoby ty Horovy pokračovatelé a Melchizedek a tyhle ty. To byly prostě jakoby přinesli tuhle květinu života. A ku podivu, to byl projekt těch Nephilim. Vysvětlím to úplně jednoduše. Když vidíte květinu života, kterou je z této linie, já si myslím, že teďka by možná záhodno tam byl ten obrázek, který jsem ti posílal, viď? Ano, ty tady máš jednu. Ano. Vidíte, jak je to jako struktura, která se nekonečně množí? Je to prostě struktura, protože ona furt se nekonečně množí. A je ta síť je kvalitnější, čím víc těch kruhů, čím víc se tím vytvoří. A vidíte, a to je přesně takhle se může projevovat tato tvorba, ta lineárnost. Tenhle ten druhý obrázek, který si tady ukázal, je ta druhá tvorba těch Elohim. Protože jim šlo o to, aby se znovu všechno vracelo do té jednoty. Z té celistvosti do jednoty, z celistvosti do jednoty, furt také do kola. Takže oni ty kola, nebo ty tvorby, jak jsem říkal, ty pohledy té celistvosti, těch cyklů, se vraceli furt do stejného bodu, obráceně. To je fraktální, to je ta kvalita. Že my máme jednu tvorbu, která vzniká kvalita dovnitř a ven, fraktálně. Jo? Teď si představte, že tady můžete vytvořit i kolečka, do nekonečna vytvoříte taky kruh. Jo? Zase znovu celý stvost úplně celýho vesmíru. A to je pro mě ten strom poznání. Co to tady jenom tak naznačuju, abyste věděli, že u té květiny života druhé, to je obráceně. Tam neexistuje tenhle ten jediný středobod, ta jedinečnost a celistvost. Tam je furt stále struktura se kopírující, jako ta kolektivní pravda neustále dál. Ano, ty věř, je to správně, běž, dělejte, věřte, a furt čím víc nás bude, tím je to silnější. A to je prostě jejich názor. Oni takhle věřej, že takhle se dá ten život udělat udržitelný. A teď, hele, Petrucho, víc jsme to před chvíli řešili. Jak funguje ta mysl?
1: Rušivě. Pro mě funguje rušivě například.
0: Ale ne, jak jakoby funguje? No kolektivně, když my... Když to teď vidíme, ty věříš víc, nebo to kolektivní vědomí té mysli věří víc té kolektivní pravdě. Ne tomu osobnímu nějakému prožitku. Ty tomu teprve docházíš, jo, postupně. Normálně ten můj mozek je úplně zatvrdlej, on furt to nechápe. Jo, prožitek to je, OK, ale tady to nechápu. Proč? Vůbec nemám to zpracovaný. A tady tím, že tam máme všude tu květinu života, která neustále jenom ty věci množí, furt to je dobrý, nech to být, jdeš dál, víš, jako furt to množí. Já samozřejmě obě jsou správně. Protože my to můžeme nazvat, že to je ten věk toho chaosu a řádu. Že ta květina života z Egypta bude řekněme, ten řád. Jo? A tohle, jakoby ta svoboda, jo, že se furt jakoby můžu rozhodnout a vracet a furt je to jako, že vím, kde jsem. Tak ta svoboda může být ten chaos v tom horším měřítku. Protože ze začátku tyhle ty bytosti opravdu chtěly vníst jenom řád, ale ne jako slovo řád, ale pro mě jako spolupráce a tu svobodu. Proto ta svobodná spolupráce. Já jsem si uvědomil, že oni vlastně blokujou kvality spolupráce, ty nefilim, protože mě jakoby vzali ty nástroje té tvorby a já nemůžu úplně měnit tuhle hmotu. To je kvůli tomu, že já jsem přijmul jejich květinu života. To znamená, v člověku jsou dvě květiny života. A to je špatně. My je potřebujeme sloučit do jedný. A teď jak to jakoby dělat, že jo? Je to ten ideál, o kterém jsem se tady bavil předtím. Je to ten ideál toho stromu, že my zároveň se rozmnožujeme opravdu do nekonečna. OK, ale zase znovu se po nějaký době vracíme, jo, do toho předěla. A znovu opakovaně. Jenže tady vůbec celkově ten vývoj přemohla ta linie těch nefilim. Vytvořili proto podmínky, vytvořili, ty bytosti se na ně namalily, že jo. A samozřejmě Lucifer je jakoby, on je trošku narušil, jo, jak jsem říkal, že tam vstoupil a vměšoval se a podbízel se a dělal různý věci, takže i tyhle ty bytosti pak tu tvorbu trošku narušili a prostě se rozhodli, že udržitelnost života je založená jenom na tom striktním řádu, na tom světovém řádu, aby prostě lidi poslouchali jenom ty pravidla, které vymyslíme my. Jo, a teď to vidíš ten svět, oni vymyslí pravidlo, jakože to je právo a pak tě ještě odsouděj, jakoby, jo, jakoby nějakou myšlenkou, kterou vůbec ani nevíš, jako kdo to vymyslel. Víš, ani ten prožitek tam nikde nebyl. Fakt to je jenom čistě, že si někdo něco myslí a všichni si o tom musí chovat stejně. Takže to pravidlo té svobody nás může taky ale zmást, že jo, samozřejmě. Může být moc svobodný a vznikne ten chaos. Jo, takže tyhle ty dva extrémy tady se projevovaly. Svoboda přišla do chaosu a ta spolupráce přišla do striktního řádu, do toho dogmatického myšlení. Hej. Takže ty dvě květiny života, tak problém. Řešil jsem to s nima. To jsou bytosti, které to zadali, představ si, že to zadali z prvotní tvorby. To znamená, že aby vy jste si odblokovali tyhle ty smlouvy, tak řešíte vlastně tu andělskou, archandělskou, tu prvotní tvorbu. To byly bytosti, které vlastně tohle to, oni držej. Jo, jakoby, chápete to, tu karmu, vy řešíte i kosmickou karmu, jakoby tím. To znamená, že my když vlastně sjednotíme tyhle ty dva rody, ta svobodná spolupráce a dáme to dohromady, tak vzniká znovu ten svůj poznání, že se to znovu navrátilo. Ty dvě jiskry, které tam měly být, opravdu znovu pochopili, navrátili a už si neubližují, už jsou zase stromem poznání, už zase dělají tu jedinečnost a celistvost. Neskutečný. Já když jsem zjistil, že to má za úkol člověk a že už se to taky odehrálo, akorát se to nepovedlo, to je zajímavé. Protože jestli znáte Bibli, tak je tam příběh o Enochovi. On se teda jakoby podobný příběh tak odráží i v jiných starých knížkách a historiích. V určité fázi, kdy tady vzniknul člověk, říkalo se, že to byla čtvrtá, pátá generace po Adamovi a tak dále. To znamená, že velmi raný člověk tady v té 3D realitě. A protože tyhle ty dva rody byly dost zvlčený, jo, že už nabírali ten extrémní jakoby pol, tak vlastně jakoby se vymyslelo, to takhle, člověk měl získat i tu andělskou formu. On měl získat jako lidskou podobu, božskou i tu prvotní. Ale tu prvotní mu tyhle ty rody jakoby nechtěli dopřát, jo, že se to furt nedařilo. A tak se vlastně chtělo jakoby pojistit, aby ten člověk, aby jakoby ten lidský genom nebo aby vůbec ta jeho linie přijmula i ten andělský potenciál, tak je ten příběh o tom Enochovi. Já nevím, jestli jste o něm někdo slyšel, abych prostě tady nemusel celý převyprávět, tak to jenom ve zkratce.
1: Já jsem to jméno slyšel Enoch, ale ten příběh je možná uniknul, nebo jsem ho zapomněl, tak když tak jestli ve zkratce ho připomeneš.
0: Jo, jo. Zkratce, jenom ve zkratce. On byl jakoby vyvolený tím Bohem, tam to bylo jakoby popisovaný takhle, za to, že se choval velice vývojově, jo? Že pochopil nejspíš asi ten smysl toho života. Jo? Že se znovu dokázal asi napojit na ten strom poznání. Ale jenom do určitý fáze nebylo to asi moc jakoby jednoduchý, protože nikoho jiného podobného nenašel. Jo? Jakoby. A on ho pozoroval, zjistil, že to je teda ten, který ho potřebuje, aby přijmul tu andělskou kvalitu do toho člověka. Aby jako vzniklo to spojení. To spojení vytváří ten strom poznání, jak jsem říkal, ten pilíř. Jakmile není spojení s tím stromem poznání, tak se tyhle ty jiskry, nebo tyhle ty kvality, ten smysl nedá toho člověka vložit. Jo? Chápejme se. A tak protože s tím byl problém, no tak on si ho vyvolil tak, že podle toho příběhu znamená, že ho rozložil na atomy úplně toho, takže vzestoupil takzvaně Enoch a on z něj udělal toho nejvyššího archanděla Metatrona. To se nelíbilo velice andělům a to se nelíbilo i určitým lidem a bytostem, bohům. Prostě byl to trošku jako nešikovnej tah, protože v tu chvíli se navzájem trošku začaly ty bytosti nemít rádi. No. Jo, i ty linie. Víc to oddělili i ty linie těch Elohim a Nefilim. A víc se to oddělilo. Jakoby ta víra v ten projekt, jo, celou tu tvorbu, najednou trošku jako uvadla a začaly právě ty padlí anděle, začaly si přecházet na tu druhou stranu. Jo, najednou to bylo strašně no, padali druhý dvě, co já s tím tady budu dělat, vlastně jedno, jaký budu, jestli budu zlej nebo dobrý, je to vlastně jedno. Víš, jako si najednou řekli, teď podívej, co tady dělá každý, co chce. Jo, to prostě najednou začal takový jako chaos trošku už. Ale povedlo se, dostali do člověka i tu andělskou jiskru. Jo, najednou on jako byl schopen potom dál vývojem, jo, v tom procesu toho genomu někdy dosáhnout celé té trojedinečnosti. To znamená lidství, božství, jednota. Jo, pro větníkou.
1: Máro.
0: No hele, hustý, hustý.
1: Je to hustý, samozřejmě rozumím úplně všemu. No, o čem tady povídáš, tyjo, to je to hodně hluboký a možná bude zajímat, určitě mě to zajímá, diváky, posluchače, jakou metodou ty se napojuješ třeba na ty Nefilim, Elohim, na ty dva rody, s kterýma kontaktuješ, jestli nám prozradíš, jak toho rozsáhnout, toho kontaktu v čisté formě, bez nějakých jinakších tam entit nebo egregorů, že víš přesně, že se bavíš s něma.
0: Je to zase úplně jednoduché. Jak jsme se bavili o té pozornosti, takže když jsem v té pozornosti, tak mám všechny nástroje tvorby. V té přítomnosti mám všechny nástroje tvorby, jsem součástí znovu toho stromu poznání. Jsem napojený na Eden. Jakmile si opravím ten elementární chrám srdce, tak já si do toho chrámu můžu kohokoliv pozvat. On mě normálně poslechne. Protože to je nástroj tvorby. To normálně tak funguje. Jakmile to tam vysknete, tak se to má stát. A jestli to ta bytost neudělá, tak ti to bude dlužit. A to ona nechce. Ty máš normálně právo si každou bytost takhle jakoby pozvat.
1: Pozvat.
0: Když nechce, tak je to její karma. Jo, když nechce, je to její karma, tak nechce přijmout strom poznání, nechce přijmout tu lásku, nechce přijmout k nezištnost, jo, prostě nechce se dostat do toho prostoru, má důvod určitě, proč je to někoho nepříjemný třeba, jo.
1: Já jsem si teď zrovna uvědomil, co vlastně já teďka dělám, jako jo, poslední dobu, jak jsi tam kreslil ten obrázek, ano, ten, tu Davidovu hvězdu a vlastně ten nový světový řád, jo, který přemazal ten chrám srdce, tak já vlastně zjišťuju, že já si opravuju různýma metodama ten elementární chrám srdce, jo, abych si tam mohl pozvat ty bytosti, kterýma budu komunikovat. A já jako nevím, jestli to dělám dobře. Já to třeba dělám v té přírodě, v té krajině a třeba zrovna na té farmě, v kontaktu s tou přírodou, s těma zvířátkama, jo, a s těma rostlinkama a tam se mi to daří. Ale jde to pomalu, jo, takže toto dělám v současné době a vlastně dělám to jako, ono se to totiž jako děje samo. A je to možná tím, že jsem potkal i tebe, jo, a spoustu lidí tobě jako podobných, teď se vyrojili jako houby po dešti, i na tom výletě jsme potkali a byli jsme tam týden skoro a my jsme nepotkali, když to tak řeknu, jako vulgárně žádnýho blbca, jako jo, a to jsme byli aj v Polsku pro tabáček a tak, sami krásní lidi. A nebo možná jsem změnil já svůj vnitřní pohled, jo, na ten okolní svět, že už tam nevidím tu dualitu, tu negaci, nebo dualitu tam jako vidím, ale už to nehodnotím. Už to nechávám pěkně do té jednoty, protože jsme v duálním světě, ano, protipóly tvoří tu skutečnost a tu jednotu, takže to jsem jenom chtěl, vidíš to, začal mluvit o chrámu srdce vlastně a já tady mám poznámku obnova chrámu srdce a hodně mě zaujalo to je krásné, jak jsi řekl, že to, co má smysl, tak má i tu jiskru toho života, jo. To je nádhera, že vlastně vše, co je bez smyslu, tak to nemá vůbec ani jako, to tak jenom vegetí, jako jo. A nepohybuje se to. To je jako mrtvé asi, no. A potom, jak jsi tam kreslil ty čtyři živle, že oheň, vzduch, země, voda, oheň, vzduch, tak já jsem si uvědomil, že vyrábíme ty zvonkohry, zvonící Rauri Raom, a oni jsou nazvány taky jako podle živlu, země, oheň, voda, vzduch. Každá ta zvonkohra má jinačí tón, jinačí ladění, jinačí tu škálu, jinačí souzvuk a mně tam furt něco chybělo, jako jo. Jako čtyři živle, no a pak se mě vytasil na mysli éter, jako pátý element a tomu jsem dal akord, nebo tón, který vlastně všechny ostatní tóny, což je ami, c, G dur a D mi, tak on je všechny propojuje a zcelistvuje. A mě to hodně připomnělo, jak zkreslil ten obrázek, ten prvopočátek toho vesmíru. Jo? Takže je to nádhera, mám trošinku husinku, a takže jiskra rovná se smysl. To je nádhera. A proto my se snažíme i s písní, i s těma lidma, všem věcem, i té minimální, která by nás normálně jako nechala bez povšimnutí, tak my se jí snažíme dát ten smysl a ona najednou ožije. A začne kvést a začne růst a začne se množit, ale neuteče někam, ano, jak ty, tak ta koruna a ty kořeny, ale ona se vrací k nám, aby nás obohatila a poděkovala, řekla, blagadár, vy dva blázni, jo. Prostě vy jste mě zcelistvili a proto zcelistvím i já vám ji prostoupím a tvoříme spolu, no. Takže svobodná spolupráce se všemi, kdo tvoří vědomně.
0: Já myslím, že to, co jsme debatovali v rámci tvé otázky, jsme probrali. Stačilo ti to takhle?
1: Jasně. Je to hodně hluboký, jako je, hodně otázek, ale krásně plyně hovoříš, takže nebudu tě přerušovat. Mám tady nějaké poznámečky, nějaké otázečky, ale jedna mi tady přistála teď zrovna od Tomáše. Lidský život je to nejtěžší, protože tvoří lásku a poznání. V závorce napadlo během pořadu. Děkuji, ať se daří. Není to otázka, je to konstatování. No. Lidský život je to nejtěžší, protože tvoří lásku a poznání. Maro,
0: co ty? Tady já ho trošku potěším ještě, protože tím, jak oni spojili s tím Enochem tu andělskou sféru, to znamená, že dali člověku přístup k celisté tvorbě, znovu ho zapojili do té tvorby. To žádná bytost to nemá. A to je zajímavý, proto byli jako všichni naštvaní, že jako, jak to mohli udělat? Vždyť to je blbej člověk, který leze v 3Dčku a vůbec nic neví, jako, víš, že oni si to takhle mysleli, jako, opravdu.
1: No, ale současně taky lidská bytost je jediná bytost tady na planetě nebo na té země ploše, která si musí tady za to bytí a žití platit, jako jo. Jako normální ostatní další bytosti tady jsou jenom tak, ale lidi si vlastně musí platit. Ale je to jenom dočasný stav, jo, než tady ten Matrix se rozprskne.
0: Sem se přijde, vždycky to je zajímavé, že vědomí, který potřebuje dořešit právě tyhle ty cykly, aby se jako pochopilo a znovu se navrátilo do toho stromu poznání, tak se jakoby normálně vtělí do toho člověka, do toho těla. A zde má tu školu, aby si to znovu uvědomil, aby si znovu reaktivoval jakoby celý tenhle proces, aby si obnovil chrám srdce. Jo, všechno tohle to je vlastně o tom, proč bejt tady. Ale to je ideál. To je ideál. Teď si lidi si myslej teďka, že zažívají tuhle tu zkušenost díky tomu, že se tu máme špatně. Ne. Ano. Zkušenost po naučení funguje. Děláme chybu, OK, chápu, jsem vědomý, dělám chybu. Příště to udělám jinak. OK, je tam uvědomění. Ale když uvědomění nemáme a jedeme furt do lineárnosti a říkáme, to je fuk, ať si děje, co se už se to stalo, mě to nezajímá, no tak to nejde takhle. Jo, to potom zdegeneruje to lidstvo. Jo, to, on se musí začít uvědomovat své činy, přijmout tu tvorbu zodpovědně, být dospělej. To je to celý. Vědět, jak, aby jsme měli udržitelnost života. A to je ten problém, jak jsem naznačil, že máme v sobě tu neschodu těch dvou květin a nedokážeme spojit. A dokonce ono trošku ten čin toho Enocha, těch andělů a že je spojili, nám trošku zavařil, protože my teď řešíme jako i tu kosmickou karmu. Ale díky tomu, že ji vyřešíme, že vyřešíme jakoby tu svobodnou spolupráci, uskutečníme, tak si to nedokážete ani představit. Tak mám jako pocit, že ten člověk je opravdu pak součástí celého toho příběhu, jak jsme se o tom v začátku bavili. Že už není jenom ten jeden svůj, který se odráží v té celistvosti, ale najednou je úplnou součástí celé té tvorby. On má všechny nástroje pro tu tvorbu, všechny klíče k tomu, jak to uskutečnit. Je mu to umožněno ještě. Jo, má to tělo, který to umí, který na to bylo navržený, vývojově se k tomu jakoby dorůstá. No. Ale já jsem si vždycky myslel, že to je kvůli tomu, že vyženeme zlo a že budeme brát jenom dobro. Ale ve své podstatě to znamenalo pochopit obojí, přijmout tu verzi. Jo, že ta láska nezná tu hodnotu toho, kdo je dobrý a zlej. Ona prostě všechny zve do své přítomnosti toho srdce. Jo?
1: Ano.
0: A to, jak jsem naznačoval, ano, jsou bytosti, které odmítnou jakoby tu tvoji výzvu, aby, jo, ptáš se proč a oni odmítnou vstoupit, tak ti to třeba řeknou, ale nejsou v tom chrámu. Protože ti řeknou, my ti to řekneme podle svýho pohledu, ale ještě nenutná do toho chrámu, protože tam bychom jako se necítili dobře. Tak zase to jako diplomaticky ty démony nebo bytosti, které jsou invertního původu, jako vývoje, tak úplně nezvu do toho chrámu, protože a nenutím, netaháme tam. Jo? Prostě dávám jim volnost, svobodu. Znovu jim řeknu, a jak to chceš říct? Mám jít já za tebou? Nebo mám snížit vibraci a ty mi řekneš, ale budu vědět, že to je iluze nejspíš. Jo? Že prostě musím s tím pracovat trošku jako velice profesionálně a diplomaticky.
1: Víš, co by bylo nejlepší, možná, promiň, Maro, nejlepší by bylo vytvořit takový prostor v tom chrámu srdce, aby oni sami přišli od sebe, jako jo, ze zvědavosti.
0: Ano, přesně. A to je tím, že vy spojíte, jo, ty dvě květiny života a v tu chvíli pro ně budete velice zajímavý. Něco, co oni nevěděli ještě a na ní neumějí to udělat, protože oni se ty linie fakt nenávidějí, jakoby, nemají se rádi. Takže je obrovská škoda, no. Samozřejmě ten člověk je naděje pro ně, takže se ho snaží vybízet k nějakým výzvám. Tak, já tady bavím se ještě o elementárním chrámu srdce. Samozřejmě mluvím tam o Lemury, o dávné civilizaci, která byla součástí právě toho, jak jsem naznačoval, když se ukotvoval ten chrám, se ukotvoval na zemi, aby vytvořil prostředí pro toho člověka, aby on vlastně z toho mohl jako čerpat, jo, z té zkušenosti, že vyledit se na ten chrám, tak se vložil do té planety, do toho vědomí planety. A Lemurie byla velmi vyspělá, citlivá, kvalitní, která dokázala to tady ukotvit. Začala tady najednou vytvářet platformu, která umožňuje dávat formám život, smysl. Že si to představ, že opravdu to je dlouholetý plán tohohle procesu, kdy prostě jako tady budovali určitý zázemí, kde by se mohl reflektovat tenhle ten vývoj a tím životem reflektovat, jo? Tím oživením reflektovat a mít tu zpětnou vazbu a prostě to takhle furt jakoby točit a poznávat a jít dál a poznávat, jo, že prostě je úžasný. A zaprvé v Čechách byl jeden z ostrovů dávné Lemurie. To byly bytosti, které uměly skvěle pracovat s krystalickou úrovní. Krystalická struktura úroveň je přesahující trošku, jak to říct. Určitě znáte šišinku, znáte prostě jednu krásnou žlázu endokrivní, která dokáže komunikovat právě, rozšiřovat vědomí, dokáže komunikovat a vás napojit na to předivo, do toho příběhu. A teď si představte, ona, když se aktivuje na určitou úroveň, tak vytváří struktury, nebo hormony, nebo transmitéry, které fungují na této stejné krystalické úrovni, z kterých oni vlastně ty lemuřani dokázali vytvářet chrámy, vytvářet technologie, které tu dokázali ukotvit tady tu neskutečnou nádhru toho elementárního chrámu. Představit si to, že ta bytost opravdu se sem zrodí jako člověk, narodí se tady a se tady narodí do toho lůna, toho vývoje, aby znovu obnovil ten strom. Takže tady byl nutný, aby tady byl ten chrám. Takže oni opravdu dokázali formou krystalické struktury, to už byly velmi jemné vývojové kvality, které se personifikují právě v té šišince. Když máte tu šišinku, tak se vám rozšíří vědomí a vás opravdu, vy máte zážitek z celého cyklu toho vesmíru. Vy jste najednou na začátku vesmíru, na konci, úplně jedno, na co pomyslíte, tak se stane. Aktivace té šišinky je úplně neskutečná. To znamená, že oni tady byli fakt velmi, velmi důležitý, protože dokázali na tak jemné úrovni pracovat aby to bylo prostě jakoby svobodný pro všechny. A vytvořili tady elementární chrám. Tak a já teďka už možná začnu, dejme tam na tu velkou strukturu.
1: Velkou strukturu, jo, dám tě na velkou strukturu a přátelé, na otevření třetího oka doporučuji samozřejmě jako vždy. Amanita muscaria, muchomurka červená, sušená s medem, s česnekem, a nebo jako tinkturka, a nebo jako mazivo na kolénka a ostatní končetinky. No, takže jo, ale pátrejte sami, neberte to jako návod. Takže dávám ti velkou strukturu, ano, ano. Kde tu máme? Tady, máme ji tady, takže tak. Jsi tu.
0: Super. Já znovu namaluju ten kříž, jo, ten nás tady hodně doprovází. A jenom jak, já to budu čistě systematicky kreslit, to znamená, že to takhle úplně nevypadá, ale no, jenom pro tu představu.
1: Ano.
0: Tak, já jsem se o tom bavil, že se tu najednou začala objevovat dualita, když se projevilo v tom vesmíru, to byl ten Adam a Eva, začali vytvářet určité vývojové prvky. Eva vytvořila to prostor, Adam zase tu tvorbu, jo, tu manifestaci. Eva byla ten neprojevený svět a Adam ten projevený tvorba Boha. Jo? Pro představu. Takže najednou se objevily, já to budu malovat i tady, jakoby jedna tvorba a druhá tvorba. Ale neměli to spojení, hej? Prostě neměli to pochopení sebe sama, aby Eva pochopila Adama, a Adam třeba se jako našel a pochopil tu Evu. Měl by tam vzniknout, že jo, jakoby nějaký průnik. Jo, často se tenhle ten tvar a pak ve výsledku maluje jako průnik dvou kružnic. No, jestli teď je to vidět. Vzniká tady místo, jakoby průnik, kde se navzájem ty kvality můžou poznávat, kde je obojí, kde nejsou jakoby oddělené. Jo, to je jenom pro vysvětlení. Takže bylo potřeba vytvořit nějaké místo, kde se může ten vývoj poznávat, jo, porozumět si. Takže vznikla jakoby takováhle kvalita, která to bude fungovat. Jo, tady jde o to, že oni vždycky jakoby se snaží pro tohle ten vývoj vytvořit platformy, které budou mít udržitelnost toho života, který dokáže stabilně vytvářet poznání, který udržuje dál ten život a rozvíjí. Takže vlastně hledali něco, co to umožňuje té rozličnosti, aby se mohla takhle jakoby svobodně rozvíjet. Takže to byla taková druhá forma toho, té tvorby, že se začaly takhle poznávat. To se smažu. Já namaluju takhle jednu kružnici šikmo a takhle. Ne. Jo, já mám to správně. Ne, zkusím. Ještě jednou. Dej mi tam ten obrázek, co tam byl předtím. Já to tam vlastně vysvětlím, tam je to líp namalovaný, je to nemusím malovat. Děkuju. Tak. Když tady vidíme na tom obrázku, tak vidíme tam i ten vlevo, nahoře jsem udělal kružnici s tečkou. To je pro mě ta prvotní tvorba. Jo? Ta druhá tvorba jsou ty dvě kružnice, ale nemají tam to spojení. Jsou jenom vedle sebe a jedna tvorba Evy a jedna tvorba Adama se prostě navzájem tady projevil. Pak můžeme říct, že tam jakoby chce vstoupit ten smysl, jo, ten třetí. Jo, jakoby řekněme, ten třetí kruh. Jo, ale ono to chce vytvořit jako celistvost. To znamená, jsem si říkal, ten třetí je ta celistvost a ta jedinečnost. Takže jak se najednou může právě stát? A to vzniká na moji kružnici jako celistvost a veprostřed ten bod té jedinečnosti. Jo? Já se budu snažit to vždycky změnit, aby se mi to vidělo. Tak, omlouvám se. Je to trošku nedokonalé, nebo mi už dopisuje fixa.

0: malovat teď, když to dělá takovou neplechu, to bych vás zbytečně mátnul a to se nemáce. No. Tam to budu totiž vysvětlovat po těch obrázkách a nemůžu to ukazovat, no. Takže tam je to trošku horší. Tak děkuji ti, Petru.
1: Ano.
0: Tak přejdeme zleva, ze zhora jsem říkal prvotní, druhotná tvorba. A teď, aby se teda vytvořil prostor, kde se můžou poznávat dvě kvality, tak to je ten obrázek dole a to, jestli vám něco připomíná, je ten kříž, jo? Že oddělilo se nebe od země, to je ta tvorba, a pak vznikla ta dějovost, to znamená minulost a budoucnost. To je ta rovina a ten kříž, jo?
1: Ano.
0: Tak. A jak jsem naznačoval, že tam vznikl určitý fázový posun, to znamená, že nejdřív se musí objevit prostor, aby tady vlastně mohl vůbec vzniknout ten vesmír. Jo? Takže první projev v tom fázovém posunu, nebo té tvorbě byla ta Eva, a pak druhý posun, ten sekundární, byl ten Adam. Takže vznikly vlastně jakoby dvě spojitý kružnice. Dvě spojitý kružnice, které začaly vytvářet, jo, tady už je vidět ta květina života, že vznikly čtyři kružnice, které najednou mají čtyři průniky, jakoby. Jo, vidíte to v tom druhém sloupci nahoře.
1: Vidíme. Já se pokusím, Maro, to jako sdílet obrazovku a bude vidět i Míš. A ono potom pro příště jde to i od tebe, že ty vlastně si to nazdílíš ke mně, jo, a budeš potom moct ukazovat jako myší kurzorem, o čem mluvíš. Vidíš, to bude inovace do příště zas.
0: No je to škoda, protože ty zrovna to malování je asi nejlepší, že u toho člověk může povídat a malovat to.
1: Maro, to ono by to prosím tě šlo, kdybys možná tu tabuli trošinku nahal jako na mě, jo, tak by to teoreticky mohlo fungovat, protože...
0: Zkus to ještě jednou teda.
1: Tak, teď se to leskne, ale kdybys to nahl... A nebo třeba stlumil světlo, protože na to jde přímo světlo. Jo. Ne, teďka ne.
0: No, ono to ta kamera vždycky trošku to...
1: Ale teď je to vidět. Je to trošku vidět. Je to lepší.
0: Dobře. Tak stejně tam je ten obrázek, já si myslím, že tam je to víc vidět. Bych to tady musel malovat fakt vehementně, to je škoda. Dobrá, tak zůstali jsme u toho, že když ta tvorba pokračovala, tak vytvořila fraktální květinu, která víceméně jakoby začala tvořit, jo, ten smysluplný efekt. Ale to jsou jenom jakoby dva pohledy, že ta květina života vzniká, když člověk přijme určitý pohled na vývoj. Já jsem naznačil, že ty linie Elohim a Nefilim přinesly tu boží jiskru, ten smysl. Ale naše reakce na to vytvořilo tyhle ty květiny života. Protože my jako lidi jsme vlastně bytosti, které vytvářejí tyhle ty životní způsoby vnímání, jako jak nazírám na ten svět. A začalo se tvořit. A z jedné úrovně tato květina, která byla spíš fraktální, která spíš vracela jakoby k té jednotě, a pak vznikla ta druhá květina, která byla spíš to, že se napojovala jako struktura do nekonečna. Jo, to bylo důležitý pro tu představu, protože teďka dlouhodobě my používáme symboliku. My používáme magii forem, aniž bychom to věděli. Jo, že když se podíváte na design, podíváte se na reklamu, podíváte se na značky automobilů, na značku firem, tam všude používají tuhle tu magii forem. Používají vlastně tu nefilimskou geometrii, která vlastně jakoby tě chce svázat do té nekoneční tvorby té kvantity, té struktury. Takže tenhle ten názor. Kup si Coca-Cola, protože je nejlepší. Víš takový to? A všichni pijou Coca-Cola. Jo, je to zase o týhle funkčnosti. A ku podivu my docela jakoby

0: nechápem, proč se nám třeba ten symbol líbí, protože my jsme byli jenom jako součástí nejdřív té linie třeba těch Elohim a pak linie těch Nefilim. Že jsme mohli být, nebyli jsme furt vědní, jo? My jsme se vždycky zrodili a měli jsme tu jiný názor na ten svět, takže jsme mohli přijmout jako jiný pohled, jinou tu květinu. Ale ve výsledku toho člověka to došlo až tak, že ty dvě květiny nás vytvářejí jakoby rozpolcení. Že my jakoby nevěříme, jo, té vlastní svobodě, té jedinečnosti. Úplně nevěříme. Snažíme se to furt jakoby přes ten svět nějak dokázat. A obráceně. Jo, že ten řád nedokáže pochopit ten prožitek. Jakoby. Jo, ta mysl nedokáže pochopit to srdce. A tenhle ten rozpor stále v sobě máme a prohlubuje se. Prohlubovala se každým pádem, který nebo nedorozuměním, který v tomhle projektu vznikal. Největší nedorozumění bylo, kdy, jak jsem naznačoval, že v té Lemurii tu vytvořili ten elementární chrám, aby právě mohla vzniknout místo, kde bude to porozumění, kde budou ty průniky a zároveň, aby se to teda vracelo k sobě. Aby se jako úplně jsme se nerozlítli do nekonečna. To znamená, že v té době to bylo v pohodě, to byla lemurská doba. Pak vznikla Atlantida a to byla doba, kdy se měly ty formy tvořit, aby se vytvořila forma, do které se vloží jakoby tenhle smysl. A v Atlantidě měli technologii, tachyonovou technologii, která vytvořila jakoukoliv formu, která dokáže právě tuto jiskru, ten život přijmout, ten smysl. Takže tvořili určitý formy, bytosti, těla, experimenty. Jenže v té chvíli už ten rozpor byl velký těch pohledů na směr. Jo? Už tam vznikla v tom společenství velký rozpor, že tam vznikla skupina jakoby spíš těch vědců, kteří to zkoumali z toho pohledu, jako co z toho budeme mít my. A víš, jako ta struktura těch nefilim na to působila a spíš chtěli těžit tu moc a spíš jako to chtěli ovládnout tu strukturu a tak dále. Kdežto, tak tam byla druhá část, která zase jakoby věřila, že OK, my potřebujeme ale dát tomu člověku i svobodu se rozhodnout, aby s tím uměl pracovat a je tam potřeba i to srdce. A to je najednou to, představte si, že najednou my teď tvoříme bez toho srdce. Jo, vidíte ten rozpor, který v nás zůstal, že my stále přemlouváme jako ten mozek, aby už toho nechal, aby nás furt nepřesvědčoval o nějakým světovým řádu, jak to tady má vypadat. Ale aby jsme konečně nechali nejdřív promluvit, jo, tu skutečnost, a pak si potom udělali nějakou analýzu, co s tím. Ale my to máme tak, jo, my, když v životě cokoliv tvoříme, tak to tak děláme. Vždycky, já nevím, stavím krmelec třeba, nebo krmítko pro zvířátka. A teďka už jenom, když tohle stavíš, že jo, Petrucho, tak tam máš tohle poznání, že chápeš, co nedělat a dělat, aby to bylo udržitelnost prostě toho smyslu. To úplně chápeš. Úplně, my se to učíme přirozeně. My nepotřebujeme chodit do školy, vnímat nějaké náboženství nebo cokoliv. Ne, my si to furt neustále jsme tomu vystavovaní, protože ten elementární chrám tady na skrstu planetu působí. A to díky těm lemuřanům, protože oni skrz tu krystalickou strukturu toho člověka, té planety, tady vepsali. Sice po páru Atlantidy se to kolo času, jak to nazývám, rozpadlo. Ty elementy se jakoby rozkradly a vznikly velký světový názory. Z těch vznikly velký světový názorový linie, které tu na planetě začaly tvořit kolektivní pravdu. Z toho vznikly ty největší světové náboženství, které teďka jsou. A tyhle ty mocnářské linie, které tu potom jak rozkradly tenhle ten chrám po té Lemurii, tak to začaly vlastnit ten vývoj. Vlastnit. Už to není součástí, už to vlastnějí. Ty linie vlastnějí. Furt jak jedou, tak to vlastně tam jde o to vlastnictví. Že oni to nechtějí přestat vytvářet tu linii, protože tam je, ale když se podívejte, kolik jsme toho vytvořili, teď to je úplně, my to všechno zdědíme a to je naše moc a to nám nikdo neberte, to nepatří jako všem. Víš, jako, že takový úplně jako nesmysly. A opravdu to také dopadlo. No, co, špatně. Ano, hlásíš, může.
1: Já se hlásím, tady si klepu na to třetí oko, který je teda někde jinde v hlavě, ale já se vlastně neučím, ano, já si vlastně, když tvořím, tak já si jenom vzpomínám na to, co už jsem kdysi uměl a co je mně elementárně dáno. A já si vzpomínám, dneska je velmi snadný, jako přiznám se taky, otevřel jsem si YouTube a jak se staví ohniště z cihel, jo, takže desítky videí tam skočilo a já si říkám, já to vlastně všechno jako vím, jo. Je to jednoduchý si kliknout na nějaký návod, manuál, jenom pro nějakou inspiraci, nebo když je člověk líný a ta lenost je strašná, jako jo, když si nechá všechno poradit, jako buď od druhých, nebo z nějakých naučných videí. Ale vzpomínám si jako děcko, nám ještě nebylo 10 a my jsme stavěli káry, my jsme stavěli bunkry na stromech, jo, třeba 10 metrů vysoko. A vůbec, jako teďka třeba ani netuším, jak jsme to dokázali, jo. A my jsme stavěli, já nevím, my jsme si smontovali prostě buginu, jo, ze smeťáku, ze zgarbáku. A taky nás to nikdo neučil, jo? A najednou jsem to uměl, například. Jo, takže já si vlastně vzpomínám jenom na sebe. To je můj proces tvorby. Tak.
0: No. Já ještě teda naznačím, že když po té lemury jako by drželo všechno pohromadě, ještě tady byla ten možnost toho, že je ta celistvost. Po tom pádu té Atlantidy se jakoby rozdělily ty linie úplně ve dví, jo? Že už se rozkmotřily. A ta, co vlastně jakoby uplatňovala tuhle tu kvalitu, jo? Ty Elohimové, tak oni byli vlastně jako vyhnaný z toho tady. A dovolilo se do téhle úrovně nebo na tenhle projekt spolupracovat bytostma, které byly založený vlastně spíš s těma nefilima. A to jsou právě Anunnaci třeba. Jo, tam měli taky, jakoby, to jsou linie jak Elohimu, tak Nefilimu, ale vždycky jakoby z další jakoby té hustotě, jo, té linie. No, ta linie jakoby prostupuje tu hustotu té tvorby a vytváří určité ty rody, jak jsem tam ukazoval, ty větívky a kořínky. A ty které jsou zněly jakoby s tímhle paradigmatem, tak jsem začal jakoby vměšováním vnášet do toho člověka jenom ten jeden květ, tak upřednostňoval jenom ten jeden květ. Jenže ten člověk přirozeně a přijímá i ten druhý, protože tam byl vložený. Víš, jakoby. Přijímá i ten elohimský, protože ty jiskry jsem byly daný oboje. No. To je jako velice zajímavý, že nám přirozeně ta planeta, protože to do ní bylo nahraný, tak nám přirozeně, i když my nechceme, tak furt se přirozeně vracíme k tomu poznání, furt tam jakoby, aby jsme pochopili ten smysl. Dokonce i rostliny, které geneticky upravíme a dáte je do přírody znovu, na tu planetu růst, a oni po několika generacích se znovu navrátí do té přirozené podoby, které byly dané, do té skutečné podoby. Tak to je to, o čem já tady hluboce jako se bavím, že do nás se přirozeně nahrává jedna květina a pak vměšováním je udržovaná jako ta jiná květina. Ale jak jsem naznačoval, my můžeme být naštvaný na ty, co se vměšujou, ale přitom oni nám taky dávají potenciál toho poznání. Jak to dobro a zlo, tak nám dává potenciál poznání. To znamená, že já neupřednostňuji jakoby oba. Jo, ale snažím se pochopit, proč. Proč se nerozumíte, nebo proč nedokážeme jako, jo, tu válku, tu nebeskou válku vyřešit. Proč musíte být stále jakoby v nějaký rozepři? I tady se padete u toho člověka prostě. Takhle na ně prostě jako člověk musí se ptát, jo, těch bytostí. Nesmí se před nimi poklekat a říkat, jako, prosím vás, jo, vy jste tak božský bytosti, vysvětlete mi to, jak to funguje. Ne, prostě se zeptat, proč se tady tak máme tak blbě? Proč se tady o nás perou ty bohové? Proč tady lítají mimozemštění a každý se hádá, komu patříme? Proč tu nedokážeme žít svobodně na té planetě a konečně přijmout svůj potenciál? Proč to je? A pak oni ti řeknou, no, protože se ten příběh takhle odvíjel a my ho potřebujeme jakoby prožít celé, aby jsme ho mohli dokončit. Nemůžeme někoho odtamtud vyndat, i když byl zlej nebo dobrý. Jo, to je prostě jakoby pak úzkoprstej a nemělo by tu funkčnost, tu rozličnost. Pro ten nový cyklus, který teďka nastane toho Edenu, my jsme spojení s tím zestupem, je to nový cyklus, tím, že to zpracujeme a ty linie srovnáme do té svobodné spolupráce, tak vytváříme úplně nový způsob chování nebo nový způsob nazírání a tvorby pro ten nový cyklus. Takže my lidé, kteří to teďka máme jako ve vínku, tak opravdu to zažíváme. My zažíváme tu svobodnou spolupráci, zažíváme tohleto poznání, znovu se napojit do toho příběhu, reagovat, dobro a zlo, a furt nás to motivuje k tomu, aby jsme dokázali najít platformu, která vyřeší vlastně jakoby tohle z toho dilema, o kterém já se tady hluboce jako bavím. Jo, a přitom to půjdete teď okamžitě, potkáte prvního člověka a zažijete to dilema najednou. Jo, to je zajímavé. Že to není jako, že to já říkám, ne, to vůbec se mnou nemá nic společného. Jako vy to máte furt to máte. Protože do toho člověka prostě vrazili ten elementární chrám a on potřebuje vyřešit a to sloučení těch dvou květin, těch smyslů. Je to velký krok pro to lidstvo. Je to zároveň přijmout právě i to svoje dětství, to znamená to jsem. A potřebuje přijmout i to, jak tvořím, pochopit tu zodpovědnost a dospět. A i to, i pochopit proč. To znamená, že úplně pojme jako celý znovu ten jo, tu celistvost a znovu stělesní ten strom poznání a znovu přerodí ten Eden. Jo, to je prostě obrovský krok. Já jsem si nejdřív myslel, že jde jenom o vzestup planety, anebo že se změní to, že budeme mít jiný technologie. Jo, ale tohle to přesahuje jakýkoliv moje představy o tom, co je vzestup, co je úděl toho člověka, protože on byl stvořený k nějakému smyslu, jak se tady o tom bavíme dokola. Mm-hmm. A vměšovat tam jako svoje představy o tom, co ten náš smysl je, to je ten druhý vývoj a to není úplně dobrý. Je dobrý tam udělat nějaký rezumé, jo, jakoby. Mít prožitek a pak nechat ten prostor, aby na to zareagoval a vám dal možnost jako těch nových možností. A to je právě to, že vy vyjdete ven s tou zkušeností jakoby na paškále, jo, že vyjdete jako ven a teďka ta reakce toho světa na váš prožitek. To byste neměli hanit a lamentovat, že tady máme tvorbu Boha, která nás nějakým způsobem ovlivňuje a vytvořila ten Matrix a ty bytosti nás chtějí ovládat. Ano, ale to všechno je zkušenost té rozličnosti, jak se tomu bránit a jak vytvořit vývoj, který by už to nepotřeboval. Uh-huh. Jo, tuhle tu.
1: Maro, já se ti zeptám teďka aktuálně a tematicky o tom lamentování a stěžování si tak úplně z praktického hlediska. Co by teda člověk měl dělat, jak by se měl chovat nebo lamentovat, nelamentovat? Je to, já nevím, je to pár týdnů a teď je to tak intenzivní, že když se podíváš prostě na nebe a vidíš čáry jak prášku, jo. A každý vlastně tady ten vědomý člověk nebo ti člověci, s kterými jsme v kontaktu, tak vždycky se o tom bavíme a někdo nadává prostě, někdo odstuje. Někdo se očišťuje od těžkých kovů a od parazitů. Co teda, co nám poradíš, lamentovat, nelamentovat, když vzhlédneš k těm nebesům a vidíš tam tu clonu prostě těch těžkých kovů, jo? Jak by ses třeba, jak to prožíváš ty?
0: Nesnažím se vytvářet tu karmu, to znamená, že to jenom pozoruju.
1: Ano.
0: Mm-hmm. Jo, je to smysluplný, protože já pak jakoby nehodnotím, ten prožitek srdce může být skutečný a já pak vymyslím ještě něco víc, než kdybych udělal jenom hodnotu, že je něco dobrý a zlý. Mm-hmm. Je to úplně jednoduchý. Fakticky, chápejte, něco se stane a vy máte hned tu reakci. To znamená, že to nemáte vyřešený, že stále máte vědomí, který na to nějak reaguje. Má někde prostě jakoby tu schovanou emoci. Jo, tak jsme se bavili na začátku, že v té lineárnosti jakoby necháváme to svý vědomí, buď do té minulosti nebo do té budoucnosti. A ku podivu to řídí ty emoce. Mm-hmm. Jo, že když je tam intenzivní emoce, tak se to jako víc zapíše. Ale to neznamená, že vy pak nemáte emoce. Emoce je něco jiného. Víte, co je emoce? To je odraz skutečnosti. Emoce je jenom odraz té skutečnosti. A my toužíme po emocích, po odrazu skutečnosti, po iluzi. To znamená, že chápejte, když vy budete tou skutečností, tak zažíváte nekonečnou extázi. Jo? Ne jenom dobrý pocit. To je obrovský rozdíl, to je úplně neskutečný. Oni lidi prohnou po emocích, sbírají se emoce, schovávají se, zaznamenávají se. To je úplná iluze. To není skutečnost. To je furt jenom to, že máte vzpomínku nebo ten věm té budoucnosti, že si to přejete, aby se to stalo. Ale to jsou všechno tyhle ty emoce, které nás ničejí a ty nás uvězdí. A vy to chcete vlastně jako vlastnit, proto si schováváte furt ty emoce. Neprožíváte je naplno, abyste byli součástí vlastně celého vývoje. Ale ne, já si budu zaznamenávat emoce. Jo? Já jsem z toho úplně vždycky vykulený, jo? Že když jsem konečně to pustil, začal jsem to jenom prožívat, jak se mi krásně ulevilo. Jinak to byl fakt těžký tady žít, jak říkáš, přesně vidět ty čáry, vidět, jak tady trpí ty lidi, jak děti týrají, jak všechno strašný věci se to dělo. Ale jediný řešení bylo to, že jsem to přestal hodnotit. To je celý. A ta hodnota je ten odraz té emoce. Já jsem nějak nastavený, to je ta hodnota, a proto mám takovou emoci. Tak. Mm-hmm. A to nastavení je to naše přesvědčení o tom světě. Místo, aby jsme ho prožívali a tvořili, tak jsme o něj jenom přesvědčení, jak má vypadat. Takže nebýt prostě závislý jenom na tom jednom květu. Jak jsem říkal, je velice důležitý, aby ty srdcaři a ty vědci se znovu jako spojili, aby vytvořili opravdu platformu, která může všem pomoct. Jo, oni mají obrovský potenciál, ale potřebují to spojit. Jako vědci potřebují spojit tu bytost s tou vědou, jakoby. A ta bytostnost, můžeme říct, že je ten požitek toho srdce, ty srdcaři. Takže oni jsou víc v té bytosti, ale zase tam je ten extrém třeba, že nedokážou potom to nějakým způsobem vysvětlit, pracovat s tím v rámci mysli a projektovat a tvořit. Takže pro mě, a to poselství, které já tady vlastně chci říct, já nikomu nechci, jakoby, nikoho nenadřazuju, ani se neponižuju. To je velice důležitý. Jakmile budete chtít mluvit ze svojí duší, duchem, Bohem, kohokoliv, tak se hlavně neponižujte před nikým. Pak získáváte informaci, která bude právě takhle pokřivená. Jakmile vy najednou dosáhnete toho, že vaše vědomí, to úplně, já to mám takhle, jo. Jakmile jsem si řekl, že bych chtěl vyřešit to lidství, no tak se mi začalo objevovat ty moje prožitky duše z té minulosti i z té budoucnosti. Normálně se mi ukazovaly věci, které jsem si vypřával, nebo které se mi staly. A já jsem je jenom vracel do srdce. Zase vracel do srdce. Zase do té přítomnosti. Aby se zase navrátilo to vědomí a scelilo. A když se scelilo podle úrovní toho lidství, tak najednou právě byla obrovská úleva, že už nebyla ta karma. Jo? Tam nebyla ta zátěž, najednou se mi dělalo všechno lehčejc. Jo? A to samé se pak stalo v té božské úrovni. Když jsem si uvědomil jakoby svoje božství, tak znovu tam byla jako nějaká nerovnováha v těch dualitách a že vznikala ta spolupráce. Jakmile se zase sjednotila, tak zase obrovská úleva. Najednou ti bohové přijmou, jakoby, jo, jako rovnýmu, i ta komunikace je úplně jiná. Oni si nemůžou dovolit jakoby, stále mluvit, jako, že se jejich podřízený. Ne, vůbec. Prostě kdo to nechce přijmout, jako, máte smůlu, my jsme na stejné úrovni. A to samé i s tím stvořitelem. Na té prvotní úrovni, s těma andělama. Nemůžu je furt prosit, aby mi pomáhali, jo, aby externě furt na mě působili. Ne, když já tu sílu mám v sobě, tak je pak úplně důležitý obnovit jakoby ten potenciál, ten prvotní, ten stvořitelský, tu jednotu a celistvost. Takže za mě prostě neponižujte se. Jsme si všichni rovní. Když jsme jako lidi, tohle nám právě udělal ten Enoch. Jo, jakože udělali krok, že tomu člověku dali prostě i tu prvotní tvorbu.
1: Maro.
0: Jo, že to neznamená, že on pro nás něco vytvořil, oni vytvořili taky nesmysly potom, jo, a ty anděle, i ty démoni, ty prostě vytvořili taky pěkný nesmysly, kterých se teďka musí zbavit, jo, protože oni vytvořili smlouvy, i ta jejich nebeská válka, jak bojuje anděl proti démonovi, to je přesně to samé, protože jsou všichni hození do těch rolí. A my se dokážeme na to podívat a usmát a říkat, haha, to je sranda, oni se perou. Jo, že my nejenom může být neutrální. Jo? A oni ne, protože jsou fakt v těch rolích. Jo, mají smlouvy, jsou prostě do té tvorby takhle vstoupili a musí to jako držet a nebo to vyřešit stejně jak my.
1: Tak, Maro.
0: A to znamená i vstoupit do té lidské formy. To znamená, že i ten anděl se může teď zrodit do toho člověka a pochopit to. Nebo naopak skrz ten vzestup a ten prožitek toho člověka, jo, dosáhnout tohohle poznání. A to jsem několikrát zažil. I krajina se mění díky tomuhle. I andělé, i démoni, všichni se měnějí, když potkají člověka, který je takhle vědomý. Paní Blochová o tom píše a mluví neustále. Jo, ta se všema jedná rovně, s Kristem, s Marienkou, se všema, s andělama, se všema rovně. Jo, pojďme si to říct na rovinu, jak to je prostě. Nebudeme tady chodit kolem horký kaše. Jo, to je prostě ten správný přístup. Velice důležitý. A to znamená, že přijmete svoji skutečnou podobu, skutečný potenciál toho lidství, toho těla. Jo, proč tu jsme, proč jsme se tady narodili, ten náš smysl, ty jiskry, který byl vložený. Ano, ten člověk má takovouhle moc, ale vůbec to neví. Úplně na to zapomněl, všichni se snažili to ututlat, protože se toho člověka vlastně bojí, protože on má úplně všechno, pak má k dispozici úplně všechno, jako on se probudí. A to už prostě jako nikdo nechce. Teďka naposled si pamatuju, to bylo krásný, já jsem prožíval tyhle ty zážitky tady z těchto linií, těch Elohimů a těch Nefilim. A zároveň vydá knížku paní Blochová, která úplně jasně říká vlastně to samý, akorát, že ona už mluvila o tvorbě naší planety, jo, tvorbě naší planety a těch lidí. A že tam byly ty linie ptačí a těch draků a že každá tato linie tou tvorbou vlastně něco ztratila, něco získala v tom vývoji. A teď to tam vlastně různě popisuje. A já pak najednou zjistím, že to je úplně to samý, co já jsem prožil s těma Elohimama a Nefilima. Že to je jenom prostě, že to z vejšky z té jednoty padá a ty linie se vytvářejí a pak se tu personifikujou třeba jako v těch dračích podobách a ptačích a v těch různých rodových linií, galaktických a rodových linií, které zůstaly na planetě. A z toho se vytváří jakoby genom, který je univerzální pro toho člověka. To je úžasný projekt. Jo, oni vlastně i ty, který teď říkáme, že nás týrají, tak jsou součástí. Prostě normálně jsou přijmutí, že vytvořili naši podobu nynější a naši zkušenost. Tak proč bych já je hanil, víš, nebo měl k ním jiný přístup. Já je budu říkat sláva vám prostě, že jsem tady v té škole mohl být a že jsem přežil. A že jsem fakt jako mám ten bod i v takové situaci. Jo, že tak to je takový důležitý poselství, který jsem vám chtěl dneska předat.
1: Ale pozor, pozor,
0: ještě moc emotivně.
1: Ještě nekončíme a průběžně.
0: No, to já jenom tak teď emotivně si tady ulevuju.
1: Krásně emotivně řekl, protože jsme se, Maro, nasmrovali do streamu číslo 1, tak by bylo by dobré a kolegiální potom jako dokončit do 9 hodin, ale materiálu máš určitě hodně, jo? Takže je 20:36, takže máme ještě nějakých 24 minutek, tak si to tak rozvrhneme, ano, a jo, krásně to tady zhrnuje Nataša, ještě teda čeká na tu otázku, která asi nebyla úplně plně zodpovězena na začátku, jo, a teďka píše jenom takovou, konstatuje, nejsme naše tělo, jsme božské světlo, jsme božská jiskra, jsme láska a jednota, naše tělo je pouze schránka, kterou zde na zemi potřebujeme k prožívání a učení se. Já s tím souhlasím, a ty?
0: No moc ne, protože to je dokonalý nástroj, Peťo.
1: Dokonalý
0: nástroj. Se dlouhodobě, prostě tisíce let se vytvářel tenhle ten nástroj a takhle vypadá. A teďka tenhle nástroj pojme tuhle bytostnost, jo, kterou nese jako člověk.
1: Takže ty nesouhlasíš s tím, že to není schránka pouze, že to není schránka, ale že to je dokonalý...
0: schránka.
1: Ano, tak...
0: Geniální schránka, která dokáže takovouhle bytost vůbec tady míst, nebo takovou zkušenost míst.
1: Jo.
0: Je to velice zajímavý, že vypadáme tak, jak vypadáme, protože uspořádání našich orgánů, jo, všechno to je celá ta tvorba. Jo, já vím, že se tomu třeba jako divíte, ale tak, jak je položený srdce, tam, kde jsou plíce, tam, kde jsou všechny ty orgány, to je odraz té tvorby. Jako když vidíte na té hladině, že se prostě vytvoří ten obraz. A to tělo to jenom se to snažilo uskutečnit, prostě do té formy rostlo.
1: Já se nedivím.
0: Ano, byly tam ty... Vměšování tam bylo, dali nám různý genomy, ale ty genomy se v nás neusadily. Jako ta forma jasně definovala, který genom, jaký způsob chování se udrží v tomhle těle. Jo, jakoby v tom prvotním nastavení, jak to bylo.
1: Ano, Maro, ono se používá tak obecně, že tělesná schránka, je to schránka. Dokonce i třeba šamani používají, že to tělo je vozítko, nebo skafander, nebo kabát, nebo oblek, až tak někdy handlivě, jako jo, ale máš pravdu v tom, že to je dokonalý vlastně stvořitelů výtvor, jo, třeba ta krev, taková zázračná tekutina, a všechno je to tak krásně provázený a to je tak funkční prostě biostroj.
0: Ne stvořitelů, jo, prosím tě, zastavím to, ne stvořitelů, ale ono se to fakticky tím vývojem, podle toho, jak se ten vývoj odbíjel, nebo jak se stal, tak to formovalo naše tělo. Takže to nikdo netvořil, jako že by řekl, takhle má vypadat ten člověk, kurňa. To ne, to také není. Když vy něco tvoříte tady přece, tak vy máte představu, OK, to je ale ideje, představa, která se nemusí stát, to může dopadnout úplně jinak. Jo, o to jde. Takže ano, to předivo vybralo zrovna tuhletu úžasnou nádobu, spíš jako pohár nádobu, opravdu, který dokáže pojmout tuhletu, tenhle ten hluboký smysl, který nám byl předučený. Mm-hmm. Jo, no. To je neskutečný, že my, když nepřijímáme svoje tělo, svůj genom, tak by nepřijímáme tohle ten nejvyšší smysl, který máme. A to je geniální, proto máme zablokovaný DNA, protože to nepřijímáme, ten potenciál. Furt se toho bojíme. Ano, byly bytosti, kteří se toho nebáli a uskutečnili to tady. Jsou naznačovaný jako Buddha, Kristus, to, všichni tyhle ty různý krásné bytosti, které dosáhly určitého poznání, tak ty byly součástí toho, aby se naše forma formovala. Ale i ty, kteří se vměšovali a byly ty negativní, ano, ty nás taky formovali. Ta zkušenost toho zla nás taky formuje a taky nám dává to ponaučení, jak to dělat dál, jak vypadat a jak se formovat. Jo, takže opravdu, nebylo to tak navržený, byla jenom ideje,
1: Dobře, je to, ano, jsou to informace, Marku, pro nás nové i pro Natašu, protože tady píše, děkuji Markovi za poučení a chci se tedy ještě zeptat, naše těla si můžeme ponechat na věky, anebo kdy budeme chtít, tak je změnit. Děkuji.
0: Ku podivu, děkuji samozřejmě za otázku, úžasný. Tohle to je součást vzestupu. Jakoby jdeme cestou Enocha, jo, děje se stejná situace, to, co do nás bylo zase to, tak teďka vyroste. A to je vzestup, to znamená, že opravdu naše těla můžou zažít stejný věčný potenciál, jako všichni, kteří vzestoupí. Řekněme, že Enoch mohl být ten první, jo, který mohl vzestupovat, ale vzestup neznamená, že se nezapojujete znovu do tvorby, naopak vytváříte jakoby další možnost, nebo další cyklus, nebo jo, další možnosti pro ten vývoj. To znamená, vzestup Krista nám dal možnost pochopit srdce. Hej? Vzestup Buddhy nám dal umožnit pochopit bytí. A třeba i, že se povede vzestoupit i Toftovi, tak se nám konečně podaří vytáhnout to poznání, ten intelekt, zrovna z tohohle zamotaného paradigmatu, který nás tady neustále trápí. A to je i ten Lucifer, protože on se do toho hodně opřel a nás prostě svazuje, jak může. Jo? Ten neustálej boj, ten celý boj o vývoj se teď odehrává v nás, v lidech. Nikde. Už se nerozhodne o tom, jak to dopadne. Jenom v nás, v lidech. To je ten největší mazec. Jako my jdem fakt cestou Enocha. To je vzestup. My jsme teďka v hledáčku. V obrovském hledáčku. Tak jak my se teď zachováme v tomhle vývoji, tak opravdu definujeme nový cyklus. To je opravdu jako neskutečný.
1: To je zajímavý, Maro. To teďka má grády jak hrom normálně. Takže není žádný teda boží soud, jo? Ale jde to přes naše rozhodnutí nebo vibrace, jo, kam vlastně patříme. A teďka nám poraď teda, nám, kteří nejsme tak daleko jako ty, co pro to dělat, samozřejmě teda tvořit, jo, kontemplovat, ten chrám srdce si obnovit. A co teda ještě bys jako měl za rady, jo, nebo doporučení? Jak teda k tomu vzestupu přijít vědomně? No nevědomně se asi nedá, nebo dá se taky nevědomně? Asi ne.
0: Nevědomě, když jdeš spát, tak jsi už hodně nevědomý.
1: Aha.
0: Samozřejmě naznačuju to celou dobu. Je to v té jednoduchosti. Nikdy si nedělejte nic složitý. To samý. Pod nikým se neponižujte ani nepovyšujte. Buďte vlastně vyrovnaný. Nehodnoťte. Buďte ten čistý pozorovatel. A když přestanete hodnotit, tak se vám začne čistit, jako by ta oblast srdeční, to znamená, se vám vyřeší vztahy, začnete víc chápat, že ten vztah není na té závislosti těch dualit, ale že je právě na té celistvosti, na tom pochopení, na tom smyslu. To znamená, že opravdu jenom pozorujte ty věci, vnímejte prostě v té situaci a že vás to potřebuje něco naučit, abyste právě pochopili abyste ten svůj osobní příběh právě propojili s něčím větším, tak se klidně ptejte se neustále, když jdu spát, tak se ptám. Normálně jim řeknu, já tomu nerozumím, co vás nějak to vysvětlete, a přijde mi sen, nebo mi přijde člověk, který mi to vysvětlí, nebo mi přijde knížka, to je úplně jedno, ale prostě komunikujte s tím vývojem, prostě komunikujte se svým srdcem, komunikujte s těma svýma liniema, který na vás jsou navázený, jak jsme se o tom bavili, že máte ty kořeny do té duše, jsou ty rodové linie, a že máte i v tom duchu ty galaktické rody. A prostě jenom si přejte, aby se mohli jako navrátit znovu, jo, do toho vývoje. Prostě si to vědomě přejte. A vy máte chrám srdce, vy máte neskutečnou schopnost. To znamená, když si tohle to přejete, tak se udělují obrovský zázraky. Najednou si přejete tak vývojovou věc. A když si budete přát, aby se ty dvě květiny života sjednotily, aby se vyřešil ten cyklus chaosu a řádu, a budete si tohle přát, tak to je nejvíc, co můžete udělat. Takže přemýšlejte o tom, jo, co je náplň tohohle, této chvíle nebo toho dnešního dne. A prostě se jenom zamyslete a řeknete si, já bych rád si ho vzpomněla třeba jenom na svůj osobní příběh. Jo? To je velký krok. Prostě dělejte opravdu, co vás napadne. Víte to, užívejte si tenhle svět ještě. Tady prostě chvíle ještě bude podle mě o nějakém rozumném měřítku. Pak už to bude zodpovědná tvorba. Jo, to už nebude tak, že si to můžeme furt do nekonečna nějak zkoušet. Ne, to jsme si měli zkoušet teď. To byl ten věk, kdy jsme si to měli vyzkoušet, aby jsme teď opravdu začali tvořit. Dospět. Zestoupě od dospělosti. Takže přijměte dospělost za svoji osobní tvorbu.
1: Tak.
0: To je dobrovský krok.
1: Teďka ještě, když jsme u toho, co dělat, tak teďka mě prostě napadá. Znám hodně lidí, jako přes věkové spektrum mládí, jo, dospělo, stáří, a miliony křesťanů, miliony prostě muslimů, oni se modlí třeba například, jo. Říkáš, neponižuj se, neprostolik, třeba to božstvo, ty anděle. A co teda ta modlitba, jako, jo, na jaké úrovni je, má vůbec nějaký význam se dneska ještě nějak jako modlit? Není to právě toto ponižování?
0: Je to to samé. Jakmile se modlíš nebo si něco přeješ, tak tím nejseš.
1: Ne, ano.
0: Jo, tak jsi oddělený od toho prožitku. Uh-huh. No tak se přestaň modlit a buď tím. A jestli se budeš modlit já tím, než jsem, a pak se to jednou stane, tak už to přestaneš říkat potom. Hej. To je to samé, jako když má někdo tendenci furt někoho léčit, posílat energii, nebo jo, že to je to samé. To je zase, někdo musí být nemocný a někdo musí léčit. Jsou oddělení. Jo, jakoby. To je to samé. Jakmile já, když jsem nemocný, no, tak jsem oddělený od toho všeho. Protože mám nějakou nerovnováhu, nechápu ten vývoj, šířím se někam jinam a tak moje tělo se to nelíbí a prostě začne být nemocný. To je to samé, jsem oddělený. To znamená, něco se děje je kvůli tomu, že tvoříme věci iluzorně, bez té lásky, bez toho prožitku. Že prostě jsou to neustálí, jak jsme říkali, že to nemá ten smysl. Jak my tvoříme něco bez smyslu, tak jsme vytvořili věci, které nás jenom uvěznily, víš, v tom egu. Já něco vlastním, já něco mám, já mám tu hodnotu, já mám tu strukturu, já mám to bohatství a moc, ale není tam prostě ten smysl.
1: Ano. Já si má rozpomínám totiž na moji babičku, ještě tehdy, když žila, tak ona, my jsme vedli tak, že kapela, prostě party a muzikanti, rokeři, a ona mě vždycky říkala, Peťulo, já se několikrát denně za tebe modlím, aby se tě nic nestalo. Maro, přátelé, já jsem to cítil, když ona se modlila, já jsem to cítil a já jsem neměl dobrý pocit. Já jsem byl jak na trní, jako říkám, babko, nech toho, nemodli se. A mě bylo tehdy, já nevím, 30 třeba, dejme tomu, jo. Takže to už je 25 let a už tehdy mě to nedělalo dobře, ta modlitba. Jako svoje, já se ani modlit neumím, jo, takže, jo, ale i ta babička, když se modlila jako za mě, ještě mi to říkala, že denně a několikrát, intenzivně, a já jsem to cítil a nedělalo mi to dobře. Je to tak, je to normální, jako, že bych to tak cítil.
0: To jsou nefilim. To je ta nefilimská úroveň, která dělá tu strukturu. Že furt dělá agregor strukturu, jo, že furt dělá tohle. Modlitby jsou agregory, to znamená, že ty vytváříš prostě záměr, který se furt, když to říkáš, tak se zvětšuje a zvětšuje a pak působí na toho člověka, na kterým to pošleš. To je magie, to je furt magie.
1: Ano.
0: To je furt tohle do kolečka. Jakmile my si něco jako přejem, tak znamená, že já nejsem skutečně tím.
1: Ano.
0: Že jsem vedle a přeju si tam být. Chápeš, že to je prostě, jsem oddělený. Takže já si nemám jako to přát, ne, já tím mám teď být. A to je to je jako, jak to má pochopit ten mozek, když on si myslí, že to jenom vymyslí. A je to v tom srdíčku, že jo?
1: Tak, teďka nám ten lineární čas samozřejmě tady teďka začíná fungovat, protože máme 11 minut do konce a čeká nás Petr Václav a já jsem mu tak předpřislíbil.
0: Byly tady otázky ještě s tom
1: máme, však, ano, máme, jo, já jenom ano. Tak říkám, jo, že máme těch 11 minutek a teďka ještě Marcela, tady má komentářík, že je to jízda, Maro, na určité úrovni to plně vnímám, ale prožitky, o kterých mluví Marek, nemám. Já teďka už nevím, ke kterým prožitkům to patří, tady ten komentář.
0: Komplexně,
1: no, to, nemá, to není pro každého, Marci, že? Každý to prostě jako...
0: No, ale mě z toho dost jebalo, jo, já jsem byl docela dost po každý jako vykolejenej, protože ten mozek, který vnímá lineární čas, když do něj vstoupí ten věčnej, cyklický, tak prostě najednou mu úplně vystřelí jako mozek z hlavy, jak se říká. Najednou seš jakoby napůl schizofrení, jo, napůl se ti míchají ty různý časovosti, cykly, linie, celý to najednou ten mozek musí zpracovat, jo, aby dokázal jakoby rozeznat tu cykličnost, pochopil ten smysl. Jo, schizofrenik vlastně jakoby nechápe ten smysl tomu, co vidí. Nemá to kam zapojit, proto je jako schizofrenik. Když jsem pracoval s lidma, kteří měli tyhle ty problémy, tak tohle oni neměli ukotvený, neměli chrám srdce, nedokázali to někde reflektovat, vysvětlit si to, nechápali smysl toho, co se jim děje. Jakmile jsem s nima prošel tohle, že oni pochopili, proč se jim to děje, tak oni se pak sami dokázali z toho vymotat a znovu najít ten svůj smysl. Takže se ta schizofrenie začala jakoby klidnit. Víš, najednou už neměli ty výkyvy a tak dále. Prostě je to tak. Ono to fakt pro každýho není. Je to a velký výlet, je to docela někdy až to tělo, i ta neurální síť, i ten mozek, to bere opravdu jako trauma. Jo, takovej rychlej časový posun, jo, jakoby. tak mi trvalo třeba týden se z toho prostě ten mozek najednou hrabe. A opět říká, to není možný, taky to nemůže fungovat a úplně víš, se s tím pereš a úplně si potřebuješ jako uvolnit, znovu relaxovat, aby si ten mozek to přijmul, aby se s tím vlastně jako nepral. Jo, jakoby.
1: Dobře, Maro, děkuju a já to mám teďka to vnímám tak, že to mám třeba podobně jak ta Marcela, jo? Že na určité úrovni to plně vnímám, ano, ale prožitky, o kterých mluví Marek, nemám, třeba jako nemám to úplně jak ty, protože ten prožitek zatím nemám a možná bys nám mohl popsat v těch 8 minutách, jo, ty jsi, jak zněl vysílání s Andreou, tak jsi tam zmiňoval, že jsi už ten, jakože ten, který prošel, jo, tou branou, a že teda jsi vzestoupený, tak jestli bys nám to mohl ten proces, ten tvůj osobní, ještě trošinku popsat, jestli by ti to nevadilo,
0: já jsem,
1: jo?
0: Já jsem to, myslím, už jednou tady vysvětloval, ale klidně můžu znovu.
1: Znovu.
0: Vzestup znamená, že vám vzestupují těla, které existují v určitých vibračních v hustotách toho stvoření, až k té jednotě, až sem. Jo. Každé to tělo, které vlastně tam jakoby obsahuje to nějaký prožitek a zase snímá ten prostor, ty zážitky a tak dále, tak má tenhle stejný proces jako my tady. Ono vzestupuje každý tohleto vibrační tělo. To znamená, že já jsem zažil vzestup 5D a 4D a bylo to velmi intenzivní. Jo? Ten rozšíření vědomí, otevření té šišinky a vlastně uvolnění z té karmy a to všechno jsou jako jenom příznaky toho, že vám zestoupily ty vyšší těla. A pak mi bylo jasně řečený, ano, zestoupily ti 5., 4., protože zestoupila i planeta na 5. a na 4. A teďka čeká vzestup 3Dčku. Jo, ale to, jak jsem naznačoval, jsou dvě linie. Vzestupový. Aby se vlastně jakoby, aby všichni došli určitého poznání, tak se udělalo rezumé. Že ty, co si chtějí ještě stále užívat ten cyklus chaosu a řádu, tak v tom cyklu můžou zůstat a tam prožijou svoji vzestupovou událost. A pak se vybrala další linie, která je vzestupová a to otevírá nový cyklus. To znamená, že ten vzestup je ten průnik těchto cyklů a my si teď opravdu vybíráme jako bytosti, do které této vzestupové události vstoupíme. To není soud, my si sami vybíráme, jaká ta zkušenost bude. To ne, že nás někdo soudí, ne, naším rozhodnutím a jak vstupujeme do toho vývoje, jak ho chceme prožívat, to si děláme všechno my. A i to naším postojem. A ano, můžeme říct, on to nevěděl, to je chudáček, a teď to je blbost. Teď on by, když by byl připravený, tak by to pochopil. Teď já nikoho nepřesvědčím o tom, o nějaký svý zkušenosti, ani nemusím, vůbec. Mně to je úplně šumafuk, já to mám v prožitku. Jo, záleží, jak vy si to jako prožijete, tyhle ty moje informace, zkušenosti, které se snažím předat. Mně to je šumafuk, já nepotřebuji být vzývaný, nepotřebuji opilovaný. Mně to nepřipadne vůbec zábavný, mně to připadne otravný. Já nedokážu pak víc prožívat, já se musím dostat do ústraní a znovu zase dělat jakoby do toho vnitřního ústraní, protože jakmile jsi obdivovaný a lidi se v tě furt na něco ptají, tak teďka jim říkám, jako, je to všechno ve vás, já vám nemusím nic říkat. A proč bych jako vám něco říkal? Vy máte teď jenom u mě, když tu stojíte, uvěřit, že to je možný, protože vám to říkám, že to je možný. To takhle jakoby funguje s lidma. Mm-hmm. Já v to věřím, protože jsem to zažil, tak člověk v mý přítomnosti toho vzestupu v něj je schopen uvěřit. To se mi děje u tyhle zázraky. Já místo toho, abych lidi přesvědčoval, tak jenom jsem. A oni sami zjišťují, že tím jsou zase jenom. To je jednoduchý. Sice tady povídám spoustu informací, snažím se vám to poznání nějak zprostředkovat. A to je jenom kvůli tomu, abyste uvěřili, že je to možný. Mm-hmm. Hej? A to je to jediné, co já dokážu předat opravdu. Že to je možný, že tomu věřím. Ne to, že já něco vymyslím, já udělám nějakou techniku, nebo já jako cokoliv. Ne, to bude vázané na mě, na mojí linii. Já si jenom přeju po každý, aby na mých seminářích tímhle lidi prošli. Aby si uvědomili, že to všechno oni dokážou. Mm-hmm. Aby získali jako znovu tu rovnost toho, že nejsou ponížený. Jo? To je krásná věc. A teď si představ, že potkáváš opravdu desítky, desítky lidí, kteří se před tebou probouzejí a najednou zjistí, že jsou ještě skvělejší, než si sám o sobě jakoby myslel, že seš ty tak skvělej. Ale potkáš ještě osvícenější bytosti, který vzestupují a jsou úplně ještě krásnější, jo? Jo, pro tu představu. Mm-hmm. A ty taky nemají tendenci se někde jako zviditelňovat. Ty to jenom žijou, aby to bylo k dispozici.
1: Ano, Maro, ještě taková otázečka, samozřejmě každý by chtěl to nejlepší třeba, jo, do toho nebíčka, do té nirvány, do té rajské zahrady, ale co je v tom člověku skutečně, jo, za tu podstatu vlastně, která rozhodne, kam ta bytost se vydá teda, jo?
0: To jsou tyhle dvě jiskry, o kterých se tady bavíme, to je ta svoboda, ano. Která ti, jo, dává ty možnosti. A pak je ta zkušenost, ta spolupráce, že mám nějaký prožitek a pak jako jak se zachovám. No, víš, jako že to chování, ten řád, ta spolupráce, to prostě obě důležitý jiskry, který potřebuji zpracovat. Je to opravdu důležitý. Jo, že chápe, když já tím prožitkem potřebuji projít, abych opravdu mohl to paradigma změnit tohohle světa. Takže fakticky přeju všem, aby dokázali otevřít to srdce a dokázali tenhle ten svět opravdu prožívat skutečně. Pak ten vzestup bude pro všechny. Mm-hmm. Ale nejde to, to nikoho nepřesvědčíš. Každý se teďka rozhod, kam patří. Jo, do každého toho vzestupu. Někdo chce prožívat válku a chaos a řád. Jo, OK, to je taky zkušenost, taky tam můžou skrz to vzestoupit. Že jo, jakoby. A někdo to chce, že už to zpracoval a že už to chce dělat tak, jo, že založí tu svobodnou spolupráci, jakoby ten nový cyklus, že bude ten zprostředkovatel, ten nosič toho vzestupu pro ten nový cyklus. To teďka má hodně lidí. Hodně lidí to má tak, že dosáhli velmi vysoký úrovně. Jsou tyhle ty nositelé toho nového cyklu. Ne jako světlonož. Ono to, tahle ta vlastnost vlastně není špatná, jo? Jako světlonož není špatná. Jenom Lucifer měl podobnou schopnost. Zneužili, OK, pro svoje nějaké jiné účely, OK, ale my teďka přinášíme opravdu zase jakoby ten nový smysl, tu jiskru, no přesně, tu jiskru pro ten nový cyklus.
1: Dobře, Maro, sekundičku, je 20 sekund, já ukončím tady stream číslo 1 v rádiu na Svobodném vysílači, takže Petře Václave, s radostí, lásky plně, děkujeme za, počkej, my to ještě nechovat, my pokračujeme dál totiž, takže předávám Petrovi Václavovi teď.
2: Přepojujeme na jiné studio.

absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonou.

Ta realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás

Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgard. Vítejte na Midgard. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí.

0: 21. hodina odbyla, a to znamená a značí, že Midgard se na přístroji zračí. Takže vítejte, vítejte. Já jsem si tady akorát kýchnul. Vítejte u dalšího pořadu, úterního pořadu tady na Midgardu. Vítejte tedy v přízni mého hosta Míši. Míšo, já tě zdravím a vítám tě mezi námi a vítám tě v pořadu. Ahoj.
1: Ahoj Petře, zdravím všechny naše posluchače.
0: Máš to vypilovaný, nemám co dodat.
1: Nemám co dodat, mám to vypilovaný, ano.
0: No tak chtěl jsem trošku jako být chytrý a nemůžu, jo. To je těžké.
1: Já jako přemýšlím, že to budu muset asi změnit, aby to trošku jako mělo zase nějaký...
0: No zkus alternovat, no, tak zkus teďko zvolej, je to tam ne. Pošli, no.
1: No, dneska už to asi nedám, ale do příště je to nějak jako...
0: Dneska to nedám, co to je za řeči, dneska to nedám, jako kdyby byla půlnoc, člověče. Máme to pro 9.
1: Hele, asi tak 6 hodin se přemlouvám, že mě nebolí hlava, jo, takže...
0: Já jsem se jednou přemlouval 6 hodin, až mě z toho začala bolet hlava.
1: Já se právě 6 hodin přemlouvám, že už mě vlastně nebolí.
0: Jo.
1: Nějak celý den. Čekám tak jako na déšť, jako na smilování a ono furt nic, víš.
0: Ty chceš jako zavlhčit.
1: No, spíš potřebuji.
0: Musím splumit rušidlo, vidíš?
1: Ano.
0: Nejlepší je, když si pustíš k večeři jako kulisu, tak si pustíš něco zajímavého v televizi, je to tak zajímavý, že zapomeneš, že to máš puštěný, jo?
1: Aha, tak to se mně nemůže stát, protože tu televizi nemám, takže jako maximálně bych mohla si pustit tak něco na nohu, ale televizi ne. Ne, tak v pohodě, jako. Tak...
0: Vy se musíš sledovat dění u nepřátel,
1: musíš,
0: že?
1: No. No, to já sleduju tady na tom mobilu, ale je pravda, že musíš sledovat jako dění u nepřátel, protože nepřátelé zaujímají docela dost jako významné pozice a třeba dneska myslím, že pochodovalo Prahou několik, a teď nevím, jestli stovek tisíc, nebo jo. Kolik to říkali, no prosím tě, musím to najít, kolik jich bylo.
0: A kdo, jak vypadali?
1: Prosím tě, bylo to desítky tisíc, jo. Desítky tisíc demonstrantů prošly Prahou.
0: Desítky? A já o tom nevím. Desítky tisíc
1: demonstrantů.
0: A za co demonstrovali?
1: No to ti chci říct. Na podporu ČT a ČRO.
0: Jo.
1: Demonstrující požadovali stažení návrhu zákona, který má převést financování veřejnoprávních médií z poplatků na státní rozpočet.
0: No ale proč?
1: No protože oni chtějí nezávislá média a to, že jich platí lidi, je nezávislý a když to bude pod státem, tak dojde k znárodnění, k zestátnění.
0: Víš, co pletou.
1: No to víš, že si to pletou.
0: Oni chtějí nekontrolovatelná média, ne nezávislá, nekontrolovatelná. To je to.
1: No to je úplně jednoduchý.
0: Teď jim tam vletí NKUčko.
1: To by mohlo být hodně zajímavé.
0: No, teď jo, to s tím souvisí, že jo. Ve většině zemí Evropské unie

0: A někdo nám to vykládá, jak vypadá svět. To je realita dnešní. Takže ona to není optimální varianta. Jo. Není optimální varianta, aby to bylo v rukou státu, ale je to mnohem lepší varianta, než jak je to teď.
1: No teď je to jako úplně špatně, protože ty si tam vyprávějí takový pohádky, že to jako, počkej, tady jsem viděla nějaký fotky, co tady měli, počkej.
0: Desítky tisíc lidí, a to, kdo to svolal, tu demonstraci?
1: No milionovej chlívek,
0: no jo. Jak se říká u nás na vsi, na každou svině voda se vaří.
1: Jo, tady jsou různý. Demokracie bez médií je jako pivo bez pěny. Tak oni nechtějí ty média zrušit, oni je chtějí nechat, ale jenom...
0: Média jsou pěna, že jo?
1: No, jasně,
0: například
1: no.
0: Jsou totálně ticho spadla. O tom. Třeba no, jsou totálně ticho, že spolek jde, jak si má zadržený peníze, že jo? Třeba.
1: No.
0: Neinformují. Neinformují o řadě věcí, třeba neinformují, jak dopadla kauza trestní oznámení na Macinkovo SMSky.
1: No nic, veď, úplně ticho.
0: Ticho, pěna, ticho. Pěna, no. Normálně pěna. Hmm. Pěna nad tím pívem, no, to je přesně ono.
1: To jsou přesně oni, no.
0: Hele, otevřeme téma. Z doby Fialovy vlády tady mám zajímavou debatu, ve které vystoupil Zaorálek a nabídl zajímavá čísla. Z těch čísel vyplývá, jak je to s tím zbrojením, jak je to s útočnou mentalitou Ruska a jestli jsme vojensky jakoby pod pod zbraňovaní a nebo jestli jsme přezbraňovaní. Tak pojďme si pustit Zaorálka, on je sice takový trošku jakože hodně populistický, ale ta čísla si nevycucal z prstu. Slyšíš něco? Nic, veď? Já taky ne.
1: Slyším mě. A já slyším proč? Úplný nic.
0: Víš proč?
1: No.
0: To jsou úplně tajné informace totiž.
1: Jo, takhle my to nemůžeme slyšet, protože
0: no
1: je to
0: tajné. No teď už jo, ale když byla Černochová, tak v tu dobu to bylo utajené, protože nepřítel by věděl, kolik čeho můžeme mít možná. Tak pojďme.
1: Nepřítel by mohl i naslouchat.
0: Jo, ty teme jak parta debilů, hele. Já to tady pustím a ono se mi to tady stejně vypne. Jo? Tak co to je toto? Jak to pustím, tak se to vypne.
2: Pavat ještě léta. Já to poslouchám pořád, já to neposlouchám.
0: Tak konečně už to snad pojede.
2: Kde je ta ruská hrozba? Rusko se bude z téhle války zpamatovávat ještě léta. Já to poslouchám pořád, já tady neposlouchám nic jiného, než jsme u toho, podporujeme a podobně. To už dlouho byl čtvrtý summit, dva byly v Paříži, jeden v Londýně, teďka máme evropský summit. Teď se to už vůbec nedá poslouchat. Jako o čem tady mluvíme? O jakém přezbrojování, o jakém znovu vyzbrojování tady mluvíme? Mě zajímají čísla. Pojďte se, existuje něco jako Stockholmský institut, kde si najdete prostě všechna čísla, která stojí. Jak vypadá Rusko? Jak vypadají státy NATO. Čísla jsou taková, že Evropa má 4060 tanků, Rusko 2000. V dělostřeleckých systémech máme my Evropané 12454, Rusové 5000. Co se týče vojáků, tak jsem se díval, říkám čísla, která jsou naprosto nespochybnitelná. 5,5 milionu Evropa, 3,2 milionu Rusko, rezervisty a podobně. Když se podíváte na čísla tohoto institutu, tak tam zjistíte, že NATO 11 let zvyšuje neustále svoje rozpočty. Dneska dáváme 320 miliard euro, jako Rusko dává 109 miliard dolarů. Co to jsou za lži o tom, že se tady nic nedělo? Jako tady se masivně zbrojilo a já vám tady uvedu 1000 čísel. Teď Polsko v roce 23 zvýšilo rozpočet o 75%, daleko víc než Rusko. Jako tady máme ocelového dikobraza už dnes a teďka přijde tohle PR-ové cvičení paní Ursuly von der Leyen, která říká, že budeme vyrábět

0: u toho Dikobraza. A do toho přijde český premiér, náš limonádový Joe, který vlastně řekne zbraně na stůl, jako to je už úplně komická figura.
1: Byl myšlen jako Peťa Fialu.
2: Limonádový Joe bylo krásný.
1: Jo, limonádový Joe.
2: To se mi moc líbilo.
1: Ta čísla, to je svinstvo, viď? Tak mi řekni, když někdo chce někoho napadnout, potřebuje trojnásobnou sílu. Protože bude mít trojnásobně vyšší úmrtnost, bude mít ztráty trojnásobně vyšší. Když Rusko má asi 60% vojáků Evropské unie, tak to asi není trojnásobek, že jo?
2: Ne, to určitě není trojnásobný.
1: Jo. No, tak to je ten problém právě, no. To je ten problém.
2: No, no, tak to víš, no. Tak
1: takže Rusko, budou... asi, Rusko asi nebude ten agresor, viď, který bychom se měli bát.
2: Já si myslím, že bychom se měli bát, teda ne my, ale jako my dva ne, ale že tak nějak jako obecně Evropa by se měla bát sama sebe.
1: A proč jsme se nemohli bát Evropy? Já se třeba bojím Evropy.
2: No to jo, ale ne, my, jako my dva.
1: My dva ne, jasně.
2: My ne. Dva ne, my máme pro strach uděláno. Ale jako myslím to obecně, že bychom se jako měli bát té Evropy, no. Jako ta myslím, nám tam tak... pěkně jako zavařuje.
1: My jsme ocelový chlapé, my do toho šmelcu jdeme prsama, prostě.
2: Já jsem teda ženská.
1: No a co, nemůžeš jít do toho šmelcu prsama? Když jsi
2: no
1: žena.
2: To jo.
1: No, již.
2: Ne, no. Ale jako ty jsou fakt jako jejich zbrojařský zájmy a jejich zbrojařský prostě iniciativy a všechno okolo, tak to je prostě, to je masakra.
1: A představ si, že přibylo, přibylo další zakázané slovo.
2: Jaký?
1: No, lampasák v záloze.
2: Tak jako, to se asi říkalo obecně, ne?
1: A fuj ty. To jako není. To se možná to říkalo, ale už se to neříká.
2: Nesmí.
1: No jasně, no, protože Macinka v nedělní diskuzi řekl, že summit na to je politická záležitost a není to žádný cvičení vysloužilých lampasáků. Načež Saša Vondra se zastlal prezidenta a vykřikoval tam, že teda on se ohražuje proti tomu, aby někdo říkal o Petru Pavlovi, že je vysloužilý lampasák. Záloze, jo. Tak na co mám tady taky reakci, člověče?
2: Jo, tak jsem si...
1: To je člověček s takovým složitým kulidakis. Kulidakis, jo.
2: To neznám ani, člověče.
1: Ale znáš. Jenom jo. Nevíš, jenom nevíš, že se komplikovaně
2: jmenuje. Že se tak
1: jmenuje. No jasně. No jo. Kulidakis. By mohl říct každej.
3: Já si osobně teda myslím k předmětu věci, že lampasák v záloze není urážlivé v případě Petra Pavla. Je to jaksi hovorové popsání skutečného stavu, protože on opravdu celý život strávil v armádě a to tedy jak v té minulého režimu, tak v té nové. To znamená, jeden den přísahal, že bude hájit komunistické Československo proti kapitalismu a druhý den přísahal, že kapitalistické Československo proti komunismu. Já si osobně teda myslím k předmětu věci, že lampasák za...
1: No, tak takhle se to má, člověče. Ono, víš, oni když přísahají na všechny strany, tak pak může nastat taková komplikovaná situace.
2: Víš co, když potom jako přísahají vpravo a vlevo a zepředu a zezadu a myslí si, že jako díky tomu budou poplatný každému režimu, ale jak tohle to někoho může napadnout, jo?
1: Že jako... vytěžejí, viď?
2: Víš co, oni z něj chtěli udělat tatíčka Masaryka, jo? S nádechem Ludvíka Svobody, jako to tak jako na mě dělá takovej dojem. No a ono se jim to začíná rozpadat jako domeček z karet.
1: No jo, já si to... jim nedivím, že se jim to rozpadá.
2: A to ještě nevím, co je pravda na tom. A to jsem nějak nedokázala dopátrat a vypátrat. že byl na nějaký reklamě v Polsku.
1: To já tady mám.
2: Máš to tam. Jistě. A víš tomu hlavu a patu.
1: Alpin Pro.
2: Fakt to tak bylo.
1: Mám tady plagát vyfocený v Polsku za Výlohou.
2: No ty vol.
1: Čekej.
2: Tak to je teda
1: čo, jako... Můžu klidně pinknout. Tadyhle už lovím. Alpin Pro má vestu, jeden ten to. Petr Pavel, prezident cech Zaprasa. Zaprasa.
2: Cože? Jo, to je polsky.
1: Aha. Jo, to je v Polsku, to vlastně zastupuje prasata tady, Zaprasa.
2: Nebo se a... zapras. A pak se umyl. No, hele, nebudem to rozebírat, Zaprasa.
1: Gozie pojechaš v cechách. A je to Sizilovania Alpin Pro s napedem Českého centrum i Czech Tourism. No, takže to je pozvánka do Čech v Polsku. No a protože oni ho málo platěj, tak on má jeden vedlejšák, to je ten vedlejšák, jak je ve vedení té firmy Globcek, která dodává ty zbraně. No a protože
2: to asi moc... Ten nevynášelo, no.
1: Moc to nevynášelo, tak ještě teď dělá tvář reklamní kampaně Alpin Pro.
2: Pane bože, jak tohle to... Rozumíš, ty to je přeci úplně nějaký postavený na hlavičku, ne? Nemůže přeci prezident dělat tvář Alpin Pro.
1: Je svobodný, ne?
2: A jo,
1: byl vždycky, tak on byl vždycky zvyklý se zaprodávat, no tak... Jde ve svých kolejích pořád, Míšo.
2: A jo, jako jo, rozumím, no. Dobře.
1: No ne, no tak nemůžeš se z toho hroutit, vej? Prostě já vím, že...
2: No, ty... se z toho nehroutím,
1: já vím, že to nevydecháš, jako jo, ale tak...
2: Trapný, no. To... Jako, už jenom tak mi to přijde trapný.
1: Trapný, jo.
2: No, trapný.
1: No, trapný. Já jsem ti chtěl tady něco pustit, ale mě zjišťuju, že je nějaký problém s relsem, protože mi nějak to nechce brát. No ale hned po Petru Pavlovi je tady další kauza, která hýbe Českem. Představ si, že Jilková tady v tom kotli jejím, nebo co to je, tak měla takový lidi tam a ty lidi tam nechtějí jíst věci z Ukrajiny, potraviny.
2: No to je ani nějak úplně nedivím. Mně by se to také nalíbilo.
1: Tady je taková debata, to pustím. Je to pokud ČT 1, že jo, je to
2: veřejnoprávní médium.
1: Ano, naše vysněné médium je to. No a je potřeba vědět, jak to je třeba s vejcema, jo. Ukrajinci sem přivezli vejce, prej.
4: Více ukrajinských vajec. Z 6 na 18 tisíc. Prosím vás pěkně, můžete mi říct, jo, protože to budou ta vejce v těch akcích. Co je v těch vejcích? Co se teď stalo ve Francii, paní Večeřová?
5: Stalo se tam, že se v těch vejcích objevily antibiotika a já tady jenom si dovolím ukázat takový malý seznam, čím jsou i ty slepičky krmeny.
4: Protože myslíte tohle na Ukrajině?
5: Na Ukrajině.
4: Ano.
5: Že tohle je seznam pesticidů, které jsou v Evropské unii zakázané a na Ukrajině jsou povolený. Povolený, ne, že jsou tam používaný, ale ty jsou povolený. Promiňte, ale v tu chvíli jako si myslím, že jakékoliv ukrajinské dovozy by se tady vůbec jsme se o nich neměli diskutovat.
4: No ale
5: tady
4: jde o to, my si něco... Unie si to přeje.
5: Ano,
4: my
5: ano.
4: Tak budeme pomáhat Ukrajině.
1: Ano, my tak budeme pomáhat. Budeme žrát otrávený vajíčka s pocitem, že pomáháš Ukrajině, rozumíš? Tady se vybíjejí chovy kvůli tomu, aby se mohli nakupovat vejce, otrávené vejce z Ukrajiny.
2: Z Ukrajiny.
1: No. Protože takhle, protože si to přeje Evropská unie. Protože vejce k vejci a nemovitost je na strýci, že jo?
2: To si řekl hezky. Vejce k vejci, nemovitost. Ne, tak jako to je samozřejmě ještě k tomu zlatý záchod, že jo, a zlatý umyvadlo. A
1: to se tak říká, ještě. Jako to zabé, to nemají určitě.
2: Ne, myslí, že ne. Ono by to třeba i studilo.
1: To jestli, že to studí, by jim umrzli vejce, ty tohle.
2: Myslíš zadek.
1: Jo.
2: No.
1: No jo, ono totiž, ono to má svý důsledky, jo. Když oni sem začnou vozit takovýhle vajíčka, protože oni nemusí dodržovat směsi krmiva, čistotu, různou a tak dál, myšleno tedy co do těch přísad, které v těch vejcích potom jsou, tak to vajíčko oni vyrobí výrazně levněji, že? Protože nemusí plnit spoustu limitů. To za prvý a za druhý to rozbíjí potom tady trh. Takže tady se systematicky zdroje těch vajec vybíjejí, aby se sem přiváželi vejce z Ukrajiny, neb si to ta Unie jako neb si to přeje. Takže my půjdeme na ruku a budeme si společně přát, aby Rus byl poražen tím, že budeme jíst otrávená vejce.
2: No, tak to já si myslím, že tady budeme poražený my, protože padneme na kolena a ještě nám bude při tom blbě.
1: No to, a víš, jak je po takových otrávených vejcích. A zase vejce s antibiotikama, že jo, to vlastně nemusíš jít doktorovi, klepneš si pár vajíček, asi mimo nebezpečí si. Máš chřipku zažehnanou, máš antibiotika, jo, na angínu třeba. Jasně.
2: Super. Dobrý, tak jenom abych to jako věděla.
1: Aby jsi to nepopletla, no.
2: No. Mě z toho přestalo bolet ta hlava.
1: Víš to? Já jsem ti říkal, že se uzdravíš.
2: No, jo.
1: No, když jsme v české kotlině, tak si prostě nemůžu odpustit ještě kulidaky se jednou. Protože takový ten zvláštní člověk, co ho taky nechtěl jmenovat, Miloš Zeman, do té funkce, nakonec ho jmenoval, jak si nasadil tu přilbu obráceně a tak. No, statečný hrdina, který cestoval až na Ukrajinu, aby se tam mohl nechat vyfotit, v podstatě na frontě, jo, v Kyjevě na nádraží. Takže, no a tyko oni houkali ty poplachy, jo, aby, prostě, to je taková atrakce, normálně přijedeš do toho Kyjeva a oni začnou houkat, jako ne na tvojí počest, ale aby ti ukázali, jak vypadá válka, tak prostě spustí ty sirény, viď? No, aby si taky z toho něco měla, že? No a zároveň procvičej tu svoji bojeschopnost, takže jedno k druhému. Začí jedna siréna.
2: To jsou věci.
1: No to jsou. To je, tomu no. Se říká Czech Tourism. To je Alpin Pro, tam si koupíš vestu, pak pojedeš regiojetem.
2: Pak pojedeš do Kyjeva.
1: Pak pojedeš regiojetem pěkně na Ukrajinu. No a tam teprve to můžeš řešit všechno. Tam si můžeš stěžovat na lampárně třeba.
2: No, to nevím, jestli by ti pomohlo. No, třeba jo.
1: No tak jako aspoň si ulevíš, že jo, prostě. Tak to jsme tady měli otrávený vejce. Co nám to ještě dává? Tady máme spoustu informací. Mám tady právě Lipavskýho. Prasklo na něj, jak...
2: Jo, kde pak tomu je
1: on
2: konec?
1: On bonzoval.
2: To je ale nepěkné od něj.
1: On oficiálně seznamoval různé diplomaty s tím, že kdo tady vyhrál vládu a jak to tady půjde z kopce. Se nezdá. To je panáček, to bys viděla.
2: Jo, a máš to tam černý na bílý?
1: Až. Jen co se mi to nahraje. Jednou pirátskej práskač, vždycky pirátskej
2: práskač. Jo, vždycky pirátskej práskač. I když chce vlézt do ODS.
1: No, nebo počkej, nevím, jestli no, už tam nevlézt. Jo, tam je budoucnost. A pak, no, je tady ještě, pak je tady ještě jedna osoba, taková zvláštní, divná. Ona je, uh-huh, taky, ona je taky od pirátů, jo. A ona se vyznačuje tím, že všechno ví a všechno zná. Do všeho kecá a od všeho má klíče. A tu si zase podal Kuba, uh-huh, bývalý hejtman. Jo,
2: jo, jo. Vím, vím.
1: Takže chviličku, až se mi to tady nahraje. Takže teď si dáme dva piráty, předpokládám. Oba v utajení. Protože aby z toho nebyl nějaký skandál. Škandál, to je škandál. No, tak no, asi...
2: Čím dál tím hůř to jde pouštět, víš, jo? To je děsivý.
1: To já ti řeknu, co to je. Chceš to vědět? Tak až potom, jo?
2: Mhm.
1: Já když to pustím, okay, přesně asi, já když to pustím, tak mi to okamžitě vyhodí zvuk. Dobrý, ne? Tak ještě jednou.
2: To je, tomu se říká, no, už to půjde. Držíme se.
6: Úplně
2: to,
6: neuvěřitelný. Petr Fiala se nám zdá, že jedná podrazácky, tak za to může Kuba, Kupka nebo někdo. Paní Richterová, posloucháte se. Teď to je přeci úplně příšerný. Vy jste mi ani jednou neodpověděla na to, kde jste vzala důkaz, že já jsem s panem premiérem mluvil, že jsem mu něco říkal. Prosím, odpovězte na to. Vy tu začnete povídat o exekucích, o něčem. Já vás znovu prosím, dejte těm lidem, kterým říkáte a spojujete ta jména s výrazy jako kmotři, strašný systém, rozkrádání. Děláte to úplně normálně. Dělali jste to bohužel v krajských volbách. Vy s námi sedíte v krajském městě v koalici. Kam se vás vzal potom, kdy ODS měla úspěch 30%, vy jste měli sotva 5. Tak jsme vás vzali do koalice, aby v ní nebylo ANO. A vy v průběhu krajských voleb přijdete s videem, kdy si na nás všechny svítíte, protože my jsme kmotři. A pak se nestydí vaše radní přijít druhý den ráno na radu a pogratuluje mi, že my jsme měli 47% a vy jste měli 2,3. Mimochodem, jestli někdo v Jihočeském kraji z lídrů kandidujících na hejtmana sedí v koalici s ANO, tak to byl váš lídr. Váš Josef Soumar, který dělá náměstka starostovi za ANO v Písku. Přestaňte už lhát tyhle ty nesmysly. Prosím, řekněte těm lidem, jestli jsem něco udělal, komu jsem kdy volal, kdy jsem se potkal, ale přestaňte mít pocit, že můžete se v té politice chovat opravdu jako malí děti. Každýho poplivat, každýho pomluvit a pak se tvářit, jako že se nic nestane. Víš, to si není možný.
1: No jo, na každou svině se voda vaří.
2: Není to možný. Jo, jo.
1: Není to možný.
2: No pane, jo, teda, tak to jsou věci.
1: Tak to máme jednoho piráta. Další pirát byl přistižen na Antifě zase opět.
2: Mm-hmm.
1: Takový ten dredovatej, víš? A tady ta Richterová zejména,
2: jo, to je tak...
1: tady ta Richterová zejména, to je pasřád non plus ultra. Ona všechny nálepkuje, všichni jsou u ní prostě to, jak to tady řekl ten Kuba. Nikomu se nikdy neomluví, lže, prostě lže a pomlouvá. Já se divím, že nikdo nechytne za ty její zubiska a nevytřesní v parlamentu podlahu. Jako, protože to je jediné, co ona si zaslouží. Co?
2: Kdyby jí chytil za zubiska, vytřel by s ní podlahu, tak by tu podlahu poškrábal, neblbni.
1: Proto ji drží za ty zubiska. Doufám, že má rukavice, aby ho mrcha nekousla. No,
2: jo.
1: To je jako fakt, to nemůžeš ani nazývat člověkem, jo. To je takovej odpad, ty Piráti, ale takový odpad. Já bych řekl, že ještě horší, jak ta ODSka, jo. Ještě horší.
2: A když se na to podívej, co to je za zběř, jako ty, to je prostě, to jsou takový, jako, já nevím, jo. No, prostě...
1: Tak ono lidi, co hodně prášejí, tak...
2: To tady nikdo neví, jo.
1: To je pak těžký. Ale je pravda, že Piráti byli progresivní, protože zavlekli do parlamentu drogy. To je pravda. Od té doby, co Piráti jsou ve sněmovně, tak se nalézají na záchodech prostě různě jako zastřečený balíčky. Ono, hele, vydělávat si politikou, to je tvrdý chleba. Víš? Musí...
2: Hodně tvrdý.
1: No jasně, musíš poslouchat ty ostatní, co o tobě říkají, viď. Potom musíš pořád přemýšlet a vymýšlet nějaký lži, jo. To je vysilující. A jenom nemoderní lidi mluví pravdu. Všichni moderní lidi to pěkně ostatním natírají. Tak...
2: Věc je to hrozný.
1: Teď něco volí Pánkovi, jo.
7: Jo, já mám historku potvrzující to žalování, protože v předmětné době jsem mluvil s několika velvyslanci, kteří působí v České republice, kteří nezávisle na sobě, a teď to jako zhrnu, mi říkají, hele, a jakou teda vy budete mít vládu? My jsme jako slyšeli, že jako to bude vláda, která prostě jako bude proruská a že to bude jako vláda, kde prostě tam budete mít toho a onoho a podobně. A říkám, tak já jsem všem řekl, no tak byly tady volby a ta vláda říká, že na prvním místě bude mít jako Českou republiku, podobně jako třeba i má teďka to říká o sobě Donald Trump, která chce praktikovat jako ekonomickou diplomacii, takže půjde především o to, že jako, že si najdou se styčné body, abychom navzájem si dali vydělat a spojili se v to, co je prospěšné ad hoc. A tam teda šlo konkrétně o pomlouvání jako Andreje Babiše, šlo tam o pomlouvání Aleny Schillerové, šlo tam o pomlouvání taky tak trošku toho Filipa Turka a dalších prostě. A pak mi to trošku vrtalo hlavou. Jako říkám si, proč se mi jako vlastně krátkém časovém úseku, nezávisle na sobě, já jsem na to sám řeč ani nezavedl, jako ptají lidi na totožnou věc. A tak jsem se nějak teda začal trošku poptat, jestli jsem, že dánské předsednictví pořádá, jak to dělají ty předsednictví, nějaký ty snídaně, obědy, večeře, a že tam přišel, jako byl pozvaný pan Lipavský, který to, co oni nám tady vykládali prostě celou dobu, aby jsme to brali jako součást naší domácí předvolební kampaně, a každý nechá na hlavě. Takže on to tam takhle jako vysypal, přesvědčovali, že naše Česká republika prostě opravdu, jo, no. A teďka jako tak, oni jsou tady třeba některý z nich krátce, ještě pořádně jako se nevyznají, neumí jako elementárně, ještě nemají překladatele a tak dále, takže z toho byl jako dost perplex. Jo, já mám historku potvrzující to žalování, protože v předmětné době se...
1: Tak to už jsme slyšeli. Takže Lipánek, no, Lipánek na tý snídani pouštěl takovýhle informace, vyloženě pomluvy. Další pirátský šmejt.
2: No, to je taky typický, jako jak je, tyhle vůbec jako fakt můžou to existovat. No jo, můžou, no, tak jako. Tady prostě jako, jak bych to řekl, zase všecko.
1: Jo, no tak můžeme to tady ještě trošku si přiostřit. Mám tady naprosto kačenu, konečnou. Ta se ale fakt normálně, no ta se rozjela, až se rozčílila. To
2: rozčílila jako, se na sebe.
1: Ne na mě, normálně jako...
2: Na Evropu.
1: Na Evropskou unii se rozčulila. Proč?
8: A zarážet.
1: Jdeme na to.
8: Mě fakt nepřestává zarážet. O jakých s dovolením pitomí mostech se zde za peníze daňových poplatníků bavíme. Důležité obchodní trasy se uzavírají. Ceny ropy a zemního plynu letí nahoru, hrozí nám nedostatek hnojiv a tady se řeší, aby náhodou Rusko nebylo puštěno na sportovní utkání nebo do Eurovize, aby tím nevznikla hrozba normalizace vztahu s Ruskem. Já ani nechci komentovat, že tu nikdo z vás, kteří jste křičeli po Rusku, nekřičíte po vyloučení USA či Izraele z těchto událostí. Ale co tedy chcete? Nechcete normalizovat vztahy s Ruskem, abychom byli nadále odkázáni na zdroje a milost Washingtonu? Vám už asi po desáté nakopnutí v řadě nestačí? Stále se budete nastavovat Američanům, ať vás nakopnou po jedenácté? Místo nebezpečí ruských sportovců a zpěváků a servilitě k Washingtonu bychom si to měli říct, že blokáda Hormuzského průlivu je pro nás hrozbou a řešení leží v pozastavení asociační dohody s Izraelem, zbrojní embargo na tuto zemi a ukončení překupování amerických zbraní pro Ukrajinu. A to minimálně do doby, než svých vražedných dobrodružství na Blízkém východě tyhle státy nechají.
5: Děkuji.
1: To je co? Tak jsem rozjela. Ještě neviděl, ona nemá ten hlas silný, ale, ale no mě se tak rozčila, že praštila dokonce do stolu. To bylo pozor na půdě, až, na půdě Evropského parlamentu.
2: Na to jsem pochopila, že to bylo na půdě Evropského parlamentu.
1: Ale víš, co se mně líbí? Že těch vystupujících, jako kriticky vystupujících, je čím dál tím víc. Jsou tam kluci ze Slovenska, že jo? Známá trojka, Blaho, ten, Mazurek a...
2: A ten třetí?
1: No, vidíš, vypad, viď?
2: No, vypad.
1: Uhrík.
2: No.
1: Uhrík, milá.
2: Uhrík, ano.
1: Jo? No, předtím tam vždycky vystupoval samotný faráš. A teď už, kolik jich tam vystupuje, že teď za Němce tam vystupují furt jako ty holky zajímavě, to se dobře začíná jako polarizovat, začíná to dobře pracovat a myslím si, že to začíná praskat ve švech.
2: No, teď to musí prasknout, jako. Teď to nemůže se udržet, jako oni prostě neustále zvyšují dávky na Ukrajinu, neustále posílají další a další peníze, nebo slibujou další a další peníze. Teď to prostě ty rozpočty těch států nemůžou unést. To prostě nejde.
1: Jo. Umíš počítat, viď, jo?
2: A tak hele, jako učila jsem se to, myslím si, já si klidně jako dojdu pro kalkulačku, já s tím nemám tak, problém.
1: No ne, tak to je jenom taková rychlá úvaha. Ze 403 tisíc Ukrajinců, kteří se oficiálně přišli po roce 2022, jich pracuje 214 tisíc, tedy něco málo přes 50%. Podle expertů v uvozovkách, to ukazuje na v uvozovkách vysokou míru ekonomické aktivity. A neb, když tady skoro půlku z nich živíme z našich daní, tak se nám to prý strašně vyplácí. Nevíš o tom něco? Jak se to může vyplácet?
2: Já si myslím, že 403 je těch posledních. Protože jich určitě bude známě tak čtyřikrát tolik.
1: To ne.
2: Třikrát až. No, hele, nech na hlavě, jo.
1: Já myslím, že jich tady bude takových 690 tisíc.
2: No, já bych řekla, že víc. Ale jak ta půlka může se vyplatit tak, že uživí tu druhou půlku a ještě vydělá navíc?
1: No to je právě to perpetuum mobile.
2: Na to bych se šla podívat zblízka.
1: No to je seniorovo perpetuum mobile. Ty to nevíš?
2: Mm-mm.
1: Ne? No to je tak.
2: Jak to vymyslel?
1: 403 tisíc.
2: Jich přišlo.
1: To znamená, že vědí, že 214 tisíc pracuje a zbytku oni vyplácejí dávky.
2: Dávky.
1: Tak vzniklo to číslo 403 tisíc.
2: Mhm.
1: Jo? No. Tak asi k tomu někdo dopracoval, dopočítal. Jinak mi to nedává moc smysl. No a to se prý vyplatí, prosím tě, promiň, to se prý vyplatí, protože když oni pobírají ty dávky, jo,
2: no,
1: tak ale do těch pojišťoven tečou peníze za ně.
2: No počkej, a kdo tam ty peníze sype?
1: No stát.
2: No, tak to asi Stanjura trošku zapomněl, ne?
1: No, oni se tím hrozně chlubili.
2: To uteklo, ne?
1: No, jak to tady, no, jak na to vyděláváme, že zkrátka mm-hmm. dobře, že jo, ta povinnost tady no je.
2: No, no tak to víš, no, ten...
1: Matematika.
2: Tak víš co, oni mají problémy se čtením, oni mají problémy se psaním, oni mají problémy s počítáním a teď myslím i ty Ukrajince, jako jo. Já jsem jednoho dneska takovýho pozorovala, jako jsem se na něj tak dívala.
1: Už jsi ho šmírovala?
2: No, ve vlaku. Nastoupil.
1: Ve vlaku.
2: Ve vlaku nastoupil.
1: Dělala si, že podřimuješ a po očku si po něm házela kukella.
2: Jo. Mm-hmm. Bylo mi to tak jako divný, jo? Bylo mi to zvláštní, jsem si říkala. Měl takový tři igelitky, mluvil připojil se samozřejmě hned na Wi-Fi, tu České dráhy, že jo.
1: V jedné igelitce si... dolary, v jedné igelitce eura jo, a v jedné igelitce koruny jo. český.
2: Tak jsem jako si vyndala křížovky a říkala jsem si, dobře, budu to sledovat. Je to zajímavý, že takovýhle prostě člověk, který je na dávkách stoprocentně, nebo připadal mi tak, že pojede první třídou. Ale dobře, OK, jako člověk někdy jako nemůže soudit podle prvního dojmu, že jo. No tak za 10 minut, co se vlak rozjel, tak přišel pan průvodčí. No jo, a ono jsme se vlastně jako dozvěděli, že on vůbec nerozuměl tomu lísku. A vlez do prvního vagónu, kde bylo prázdno. Tam si sednul a seděl. Takže pan průvodčí
1: že nemá platný lístek.
2: No, on ho měl, ale měl ho do normálního vagónu, že jo.
1: Tam v tom prostoru byl neplatný.
2: Tam v tom prostoru byl neplatný. No, takže z největší pravděpodobností neuměl číst, neuměl psát, nebo tak já nevím, číslice jsou snad jako u nás i tam jako stejný. Chápu, že ta azbuka ne.
1: Nejsou, ale to ty... si pleteš.
2: Číslice nejsou stejný.
1: Uh-huh. Oni, když napíšou 100, jako 100%, no. Tak okamžitě 70% černý trh a 30% ofiko.
2: Aha.
1: Jim se jo, okamžitě no tak... to rozkládá všechno takhle.
2: Jo, takže on jasně tak nepochopil, co to je. No, ale jako byl slušnej, on mu teda vysvětlil, že musí do jiného vagónu, byl slušnej, sebral si ty tašky a teda odešel. Jako. Ale jak vidíš, prostě jako jim je to úplně jedno. Nedej bože, že ty by si v Kyjevě, že by si jel třeba z Kyjeva do Charkova, nastoupil bys do jedničky místo do dvojky, já tě upozorňuji, že bys byl možná rovnou na frontě.
1: No to jsem ti chtěl říct, že by mě rovnou frkli, ať se to odpracuju na no, frontě.
2: Jo.
1: Dostal bych mundur, když za peníze, když bych neměl, tak bych si vzal úvěr, výhodný, nějakej.
2: Mhm.
1: Co mají tam pro mě připravený, kdyby náhodou, a takový, jako jsem já. No. To byla dobrá analýza, jak jsem se nakonec dostal k tomu, že, ne, že má jiný peníze, takže, že vlastně to je agent, že to byl agent.
2: Hele, to klidně mohl být, tak jo, nech na hlavě.
1: Byl určitě agent, proto měl ty igelitky. To jsem viděl ve filmu. Každý správný agent, který jde z banky, kterou právě vykrad, má 3 igelitky. Jednu igelitku má pro sebe, jednu igelitku má pro svého advokáta a státního zástupce, který pochopitelně ho žaluje a drží ho, jakože ho určitě ho bude žalovat do budoucna. A třetí igelitka je pro stát. Kdyby náhodou to nevyšlo, tak aby mohl podarovat státu nějaký peníze. Jo? Takhle to zločinci mají teď už jako standard.
2: No, takže...
1: Zajímavá, pokud nakupuješ bitcoiny, tak si dej pozor.
2: Já člověče bitcoiny, pardon, bitcoiny nenakupuju, leč tomu vůbec nerozumím. Dokonce teď jsem si stáhla z webu Komory daňových poradců nějaké poudačky k tomu, jak se mají s bitcoinama a s kryptoměnou zacházet daňově. Tak až budu mít dlouhou chvíli, jak si to musím přečíst, protože tohle je pro mě pole neorané. Mí klienti s tím moc neoperujou, protože jsou na tom skoro stejně jako já. Ale tak já bych se asi do Bitcoinu nepouštěla. Asi ne.
1: Můžeš, ale musíš mít krytý záda. Mm. Don Pablo, no. To je velmi expert.
2: No, já jsem čekala.
1: To je tam někde od vás, ne? Od Plzně.
2: Jo. Čověče, nevím, jestli on je od Plzně. Myslíš? To nevím.
1: Určitě tam studoval, ne?
2: Minimálně. No možná ty práva.
1: No,
2: jo. Tak to potom, jo. Tak to potom je jasný. No. Ale ten je nějaký teďka jako špatný. Teď nemá dobrou náladu, jsem slyšela.
1: Kdo?
2: Don Pablo.
1: Nemá dobrou náladu, tak já se mu nedivím, že jo? Protože on vidí, jak se to okolo něj začíná všecko tak jako utahovat.
2: A náhodou neutahlo se to až tak, že ho obvinila policie?
1: To nevím.
2: Čověče, já si myslím, že jo.
1: Kdo
2: že
1: by si tam to něco dovolil?
2: Takovýho včera proběhlo. Počkej. Já si myslím.
1: No, co si myslíš? Mě by zajímaly myšlenky dospívajícího hosta.
2: Počkej, tady jedla je Blažek obvinění Bitcoin. Snažíme si to, já mám totiž takový podezření, že někde včera něco takového vydržte všichni. Obvinění Blažka, co zlom v kauze ukázal o vyšetřování.
1: To policie ho musí obvinit.
2: No.
1: A soud ho potom zkoumá.
2: Necelý rok po rozpoutání takzvané bitcoinové kauzy přišel zásadní posun v celém případu. Olomoucké vrchní státní zastupitelství v pondělí oznámilo, že v souvislosti s případem policie obvinila 3 lidi ze zneužití pravomoci úřední osoby a také z legalizace výnosu z trestné činnosti, takzvaně s praním špinavých peněz. Podle informací Seznam zprávy má jít o bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka, dříve ODS, jeho náměstka Radomíra Daňhela, a také právníka Káry Matice.
1: Jo, Káry. Ten to asi vymyslel celý. Vidíš, jak to musí být šikovně vymyšlený.
2: No, takže jako, hele, asi jo. Asi se to tam někde hnulo, ty ledy. Takže já jsem to jako zaregistrovala, tak vidíš to, tak jako Blažek tak dlouho chodil s hrncem pro vodu, až se mu bitcoiny utrhly.
1: Až, no. až se mu to utrhlo.
2: Jenomže víš co, i jako Česká republika je taková začarovaná v tom, že se různý ty případy různě soudí, soudí se 5, 10, 15, 20 let, až každý zapomene, o co vlastně tehdy šlo. A nikdy se to pořádně nedošetří a nedosoudí.
1: Já musím říct,
2: to je takovej
1: nešvar. Já musím říct, že ono to vypadá jako, že to je podezřelý, jo? Ale ono, oni jsou kluci úplně čistý.
2: No to je všecko, kluci, že jsou umytý.
1: Ne, to je všecko, jasně, to je veškerá tato propaganda, tady je hlásaná z Moskvy, jo?
2: Počkej, takže, ty myslíš, že Putin o tom ví?
1: Ne, proč? Protože by o takových maličkostech měl vědět. Jakože tady se kradou bitcoiny jako ve velkém. No. Že tady je korupční vláda, tak byla tady korupční vláda? Ne, pro boha.
2: Ne, vůbec ne.
1: Tady byli sami všeho schopní. To jsme se nemuseli bát jako teď.
2: Já se nebojím.
1: No počkej, tak když už jsme to kousli, když už to kousla, tak to jablíčko teda jako sníme, jo?
2: No tak dobře, tak jsem s ním.
1: Jsem s ním. Když to máš to? Já se musím naladit.
9: Je možné, že někomu přijde normální, že si vezme peníze od prodejce drog. A pozor. A pak to tady začne jako rozmělňovat nějakými nadávkami o úniku informací a zkoumat, kdo koho nemá rád. Prostě co je důležité, naše peníze, náš stát, důvěrnost ve stát, protože kšeftuje za minulý vlády, kšeftaři s drogama, plus další jejich kauzy, to ani nebudu opakovat, všichni víme, dozimetry, kampeličky. A u toho jsme se mi dozvěděli, třeba, že nám teda, a to říkala, jsem si teďka vzpomněl na Alenu Schillerovou včera, to mi to připomnělo, party, jak říkala, když tam něco říkala pan Kupka, jak mu říkala, no, tak to je ta ODS za vlády zvyšují daně, když jsou v opozici, tak je chtějí snižovat, to je to samé, když jsou v opozici, teďka jako hrozně hlídají, co kdo dělá vláda, ale za té minulé vlády tolik kauz a vypadá to, že nikoho hanba nefackuje a Eva Dekorová se stala stínovou ministrní spravedlnosti a tady časová osa, no tak to byl vtip, ne? Co jsme se z toho rozvěděli? Nic. Do dneška nejsme seznámeni s tím, jako jaké bylo morální a etické nastavení členů bývalé vlády. Zbyňka Stanjury, ministra financí, Petra Fialy, předsedy vlády, který nejdřív pana Blažka chválil za 24 hodin ho potopil, a Petra Blažka a dalších, že si mysleli, a tenkrát jsem tak říkal, a říkám to proto stejně pro připomenutí, že je napadlo, že je normální, že přijde obchodník s drogami a řekne, vy jste mi jako stát zadrželi prostě miliardy a když mi pomůžete najít ten dostat se ke klíči, který mi zadržujete, k těm miliardám, k tomu mému pokladu z lupu, a to je hnus teda prodávat drogy podle mě. Jo? Tak já vám z toho dám kousek. A oni si to vzali a první den říká pan předseda vlády Fiala, je, to bude super na vězeňství, budeme mít víc peněz, tak to jako použijeme. A pak uběhlo pár hodin a říká, no ale pan ministr Blažek teda ten bude muset jít. Jako, no tak a takhle to je celé. To pak hodili Pavla Blažka. Ano, je pravda, že ministra Stanjuru, exministra, pak voliči poslali do politické propasti. Jako politických dějin, protože se mohl tak maximálně vrátit do Opavy, kdy teďka dělá svoji soukromou firmu, protože tam tu, co přím přepsal na manželku, už si nechal bokem. Je pravdou, že pan Blažek ještě jako ministr se sice zajímal o paní Lastoveckou kvůli tomu, že ona se zajímala o šejdířinu zbyty brněnské ODS a tak dále, ale to všechno jsou jako takové jako střípky, ale mě zajímá jako celá ta mozaika, jak je možné, že takhle může přijít prostě kšeftař s drogama za ministrem vlády. A všichni mu to posvětí jako super a tady máte podíl z mých černých prachů. Jak je možné, že někomu přijde normální, že si vezme peníze od prodejce drog? A pozor, A pak to tady začne jako rozmělňovat nějakými nadávkami o úniku informací a zkoumat, kdo koho nemá rád. Prostě je důležité. Naše peníze, náš stát, důvěrnost ve stát, protože kšeftuje za minulé vlády kšeftaři s drogama plus další jejich kauzy, to ani nebudu opakovat, všichni víme. Dozimetrika.
1: Tak. Co k tomu dodat?
2: No, věda. No,
1: hele, oni, jakmile můžou, tak plivnou na Babiše, plivnou na toho, plivnou na tamtoho. Oni vědí, že už kdo dneska chce, kdo co chce ukrást, oni už to vědí. Vylhávají tady nějaký kauzy, jako rozsudky a takovýhle věci. Před chvilkou, že byla usvědčená ta zubatka. De Croix, to je opravdu jenom figurka, která tam měla, pokud možno zlikvidovat
2: co nejvíc, byla jenom tak
1: co nejvíc jako materiál. Jo, přesně jak jsi to říkalo. Nevím, co vyplynulo z časové osy. Jestli zahradník
2: no z časové osy nevyplynulo vůbec nic. Jako.
1: Takže ani kozel není zahradník. Víš to. Takže to je těžký. Jako, kam se podíváš, tam je lupič. Jo? V té ODSce a jo, v těch Pirátech a tohleto. Teď je další kauza u vás v Praze, to víš?
2: No nepovídej.
1: No,
2: co zase máme v Praze?
1: Vy máte dva mosty, ale stojí jenom jeden v Praze.
2: Počkej, jak to, že máme dva mosty?
1: No jo,
2: máme. My máme teď novej most.
1: No, jak se jmenuje?
2: Ale ten je úplně... Ten je úplně k ničemu, protože se jmenuje Dvorecký.
1: Budič. Ano, Dvorecký, to asi správně.
2: Ale přes ten most můžou jít jenom MHD. Lidi. Nebo MHD. A to je všechno.
1: Ještě možná záchranné složky.
2: Jo, záchranné složky, ano. Tak přes takový obrovský most, který je opravdu obrovský, tak nemůžou jet z auta. Jakože vůbec.
1: Takže se neodlehčilo. No jo, ale to má ještě jako jiný ten rozměr.
2: No, jaký?
1: Že nakonec ta stavba, oni udělali nějaký výběrko, že jo, tam byly nějaký kritéria, tím kritériem byla taky cena. A ta cena byla navýšena o víc než 100%, aby to mohlo být dodělaný. A oni to zdůvodnili nějakýma dodatečně zjištěnýma věcma v podloží, jo. Takhle
2: se dělají,
1: kšefty.
2: No, tak teď já jsem to říkala, jednak ho stavěli strašlivě dlouho. Ten most opravdu, ten byl, hele, kolik 5 let, jako možná ještě víc. A já jsem si říkala, čeviče, to aby tak na tom někdo nevyinkasoval ještě jeden most navíc. No, vidíš, a už je to tady. No. Navíc to tam je tak, že jakože pro ty chodce, tak ta chodická část je spojená s tou cyklistickou částí. To znamená, že když jedou ty cyklisti, tak jako kličkují mezi těma chodcema. No je to naprosto, já jsem viděla nějaký časozběrný pole, kdy to tam jako se skládali asi 5 hodin do krátkého nějakého videa. No, moc pěkný. No.
1: Takže ten jeden most stál přes 2 miliardy korun.
2: Vidíš to, tak to jsem nebyla daleko od pravdy, protože já jsem si říkala, že to tak může stát ten most 1 miliardu, no a vidíš, a 2 jsou tam. A on je tam jeden, který není vůbec vidět.
1: No, to je ten, který stál víc než 1 miliardu. Ale to je právě jako kdyby taková česká specialita. Jo. Zloděj křičí, chyťte zloděje. Onehda kritizovali Rusko za to, že když se stavěla ta dráha, respektive trať, nebo polygon, jak to nazveme, pro závody vozů Formule 1, jo, to opravdu musí být speciální asfalty a strašně drahý všecko, včetně zázemí, takže když vystavěli na Krymu, někde v Soči, nebo kde se to jezdí, tu dráhu, Vladimír Putin tam osobně byl, pochopně jinak na tom otvírání, jinak potom na těch závodech, tak tady vykládali v televizi a v rádiu takovou zkazku o tom, že představ si, že ta trať, jo, s těma budovama, s tím zázemím, se speciálníma asfaltama, který jsou pokládaný speciálníma metodama, to znamená, to nedělají běžný, jako by tam, že tam naklapou silnice nějaký a začnou to tam dělat. To se musí, to je všecko jako velice, velice závažná a specifikovaná práce. Specifická práce. Tak si představ, že ten celý okruh stál 4 miliardy korun v přepočtu. Tady, no. Tady jedna pitomá lávka přes 2 miliardy. Jo. Ono záleží, co si, kdyby, jak to máš nastavený, no, co za 2 miliardy uděláš.
2: Ale přesně tak, ale kdyby jsi ještě viděl, jako co okolo se tam děje o pičáren, jo, tak křižovatka, kde tam jsou před tím mostem, já tam často jezdím ke klientovi, tak vím, jak to tam je. Tam je taková obrovská křižovatka, než se nejde na ten most. Tam jsou udělané ty vystouplé ostrůvky, takže opravdu musíš dávat velký pozor, abys nevjel na ten ostrůvek. Teď je to tam vybočený, silnice doprava, doleva, doprava, doleva. No hele, zrovna zítra tam pojedu, tak se tam na to podívám, jaký to bude už v tom plném provozu. Jako,
1: Se jdeš podívat. My jsme taková zvláštní republika. My tady máme spoustu zajímavostí. Jo? Tak třeba tady máme jeden zajímavý, nebo jednu zajímavou reakci. Myslím si, že to bude u Jilkový.
10: To tady řekl pan Minář, člověk, který před 4 lety trhal ústavu České republiky na Hradčanském náměstí, jo? To bychom si měli uvědomit. A člověk, který, a pan Minář, člověk, který kdyby mohl a měl řešit bitcoiny, dozimetry, kampeličky, úmrtí záhadná lidí kolem těchto kaus, kdyby toto měl řešit, za toto by měl svolávat demonstrace, tak nečinil, protože je čím,
4: ne,
10: je pouhou PR a marketingovou agenturou pětikoalice, dělá si na tom výnosný biznis, vybral za léta existence spolku Milion chvilek zhruba 140 milionů korun, minimálně půlku z toho vyplatil na výplatách, dalších 6 milionů vybral na založení politické strany, kterou nikdy nezaložil a ty peníze těm lidem, předpokládám, nikdy nevrátil, že?
4: Tak, pojďme.
1: No jo. Jestli on ten Minář jako nemá nějaký problém se zákonem.
2: To ještě může přijít.
1: No jo. On vypadá jako levoboček toho, člověče. Tak na něj koukám. Čeká Norise.
2: Trzavej. Ne. Myslíš až tak, jako?
1: No jo, úplně všude zrzavej. Jak jsi to myslela?
2: No já vím, že je trochu zrzavej.
1: Trochu jo, to budu říkat až trochu.
2: Fotek.
1: Ten je ohnivej, normálně. A to nevadí, mě nevadí zrzavý. Mě vadí lupiči, rozumíš?
2: Jako trošku, jo. Jako, ty s těma zrzavejma úplně tak jako, nemám úplně tak jako. To
1: je zrzavej, no. Tak. Hele, kdyby byl zrzavej, tak je to na pohodu.
2: Ale on je lupič.
1: No, tak, my jsme si tady na začátku vlastně pouštěli, to byl, myslím, ten Zaorálek, Lubo Zaorálek,
2: Lubomír.
1: Který tady dával nějaká čísla o tom, jak to vypadá se zbrojením Rusko versus

0: hladomoru. Tebe to už třísklo. Co, Míšo?
1: Co? Cože?
0: Netřísklo to s tebou už, ne? Počkej. Takže Evropa čelila hladomoru a to vysílené Rusko, jo, to, jak oni, dneska taky o něm říkají, že je úplně nad propastí. A...
1: No jo, ten Putin, prosím tě, už ani nevylejzá. On je tak zdecimovaný, že nemůže vylézt ani na nějakou veřejnost. A v září tam bude převrat a půjč komunistické, já nevím, co všechno. No jo, jo, jo.
0: Jak
1: to
0: funguje,
1: jsem zase někde slyšela.
0: Jak funguje ruská mentalita? Jo? Tak, co udělal Sovětský svaz s poraženým nepřítelem v roce 1945? 19. června 1945 podepsali členové státního výboru obrany SSR dokument číslo 9079. Oficiální název dokumentu zní Usnesení o zásobování obyvatel města Budapešti potravinami. Podle něj měl starosta Budapešti v co nejkratší lhůtě do 25. června 1945 předat 18 000 tun obilí, 1,4 tisíce tun masa, 1,3 tisíce tun cukru, 960 tisíc tun soli a 180 tisíc tun kávy. A to v době, kdy sovětský lid hladověl. Maďarsko, jak je známo, bylo spojencem Třetí říše. Nicméně nařízení GKO ze dne 19. června 1945 nebylo prvním dokumentem, podle kterého měli být Maďaři zásobováni. Sovětské velení v Maďarsku již v březnu 1945 poskytlo obyvatelstvu Budapešti a dalších průmyslových center 15 000 tun obilí, 3 000 tun masa a 2 000 tun cukru. Městská rada v Budapešti konstatovala, potravinová pomoc vlády Sovětského svazu v březnu zachránila obyvatelstvo hlavního města před hladovou smrtí. Totéž platí pro Rumunsko, které bylo do roku 1944 rovněž spojencem Třetí říše. Poté se elitě země podařilo, jak se říká, v plném běhu změnit boty. A Rumunsko skončilo válku fakticky ve statusu spojence Sovětského svazu. Do té doby však rumunské jednotky plenily a vykořisťovaly sovětské obyvatelstvo o nic méně než Němci a Maďaři. Stačí říci, že díky drancování dobytých nejúrodnějších území Sovětského svazu neměla Rumunsko žádné potíže s potravinami. Sovětský svaz již na jaře 1945 předal rumunským rolníkům 10 000 tun osiva, obilí a 21 000 tun sadbových brambor. Polní práce se prováděly s pomocí koní a strojů RKKA. Je snad třeba říkat, že paliva, maziva, stejně jako krmivo pro koně, šly, tak říkajíc, v balíčku, byly přiloženy k potravinové pomoci jako samozřejmost. Rakousko vůbec nebylo spojencem nacistického Německa, ale součástí Třetí říše. To znamená, že bylo naším přímým nepřítelem. Ale i v tomto případě Sovětský svaz poskytoval pomoc v podobě potravin. Maršál Tolbukhin z 27. dubna 1945 sdělil kanceléři Rennerovi, že velení třetí ukrajinské fronty vzhledem k těžké situaci v Rakousku a zejména ve Vídni rozdá 1. května obyvatelstvu Vídně 7 000 tun mouky, 1 000 tun hrachu a dalších potravin. Do 15. června obě ukrajinské fronty rozdělili více než 46 000 tun obilí a tisíce tun masa. A co Německo? Ten samý hlavní nepřítel, který po 4 roky války okrádal a znásilňoval sovětské lidi? Co se dělo v doupěti

0: šelmy po vítězství. Loupeže, rabování, vraždy, znásilňování Němkyň? Otazník. Zde je zpráva člena vojenské rady 5. úderné armády generálporučíka Fjodora Bokova o politické náladě v Berlíně datovaná 15. května 1945. Nikdo nečekal, že sovětská vláda projeví takovou péči o obyvatelstvo. Tím spíš nikdo nedoufal a nemohl ani snít o takových přídělech potravin. Během vysílání z rozhlasových stanic byly slyšet takové výkřiky: díky bohu, můj bože, děti dostávají cukr a máslo. Rusové budou rozdávat pravou kávu. Zajímalo by mě, kde ji vezmou. Po přečtení letáku o nových přídělech potravin prohlásil významný představitel katolické církve doktor Panč: o, to je úžasné. Takové příděly Německo nezažilo ani v prvním roce války. Elisabeth Schumer v rozhovoru prohlásila: 3. ledna přijel z fronty na dovolenou můj syn. Sloužil v jednotkách SS. Syn mi několikrát říkal, že jednotky SS v Rusku vykonali neuvěřitelné věci. Pokud sem přijdou Rusové, nebudou vás polévat růžovým olejem. Dopadlo to jinak. Poraženému národu, jehož armáda způsobila Rusku tolik neštěstí, dávají vítězové více potravin, než nám dávalo naše vlastní vláda. To jsou hrozné chyby. K takovému humanismu jsou zřejmě schopni jen Rusové. Někteří vyslovovali takovou myšlenku: co pak to tak bude i nadále? Co pak nás budou i nadále zásobovat? Pokud tomu tak bude, zbývá jen jedno: najít si práci a obnovit to, co bylo zničeno. Sovětští tankisté přesedli na traktory, zorali a osali německá pole sovětským obilím. Takhle to bylo po válce. Čili...
1: to asi každý zapomněl, veď?
0: No to je ten strašný Rusák, rozumíš?
1: Ten úplně šílený. Ty vrahové, ty prostě nejhorší zběř na celém světě. Jo. Zrovna jsem dneska někdy četla nějaký článeček o tom, jak nás spojenci pěkně na konci války pěkně zbombardovali. U nás v rodině se to docela dost jako neslo, protože mýmu tátovi v tu dobu bylo 9 let a bydleli v podstatě v té čtvrti u té Škodovky, kterou vybombardovali, i tu čtvrť. Naštěstí toho jejich domu se to asi zázrakem netklo, protože i já jsem asi ještě do svých 5 let tam jezdila k babičce, takže já si to přesně pamatuju, dneska tam stojí v Plzni benzínka, ale jo, tak prostě tak, jako místo obilí nám tam hezky poslali bomby, no. Tak takhle to bylo, no.
0: No ten to zlej Rusák. Nic neznamená.
1: Myslíš, že to nic neznamená?
0: No, nicméně. Andrej Babiš má velmi otevřený, přátelský přístup k těm všem bývalým ministrům v té současné opozici. Jo. Ona ta současná opozice, tedy musíme říct, že to opravdu vydá, protože to, co oni jsou schopni uchopit a zvednout jako nástroj na nějakou tlačku, To nevymyslíš, čeho oni se všeho neštítí. Oni se vlastně neštítí vůbec ničeho.
1: Tak oni se neštítili, když byli u lizu, natož potom, když jsou pod lizem.
0: Ale líbí se mi, že Andrej Babiš i Robert Fico s nima jako správně pracují, jo. Že oni to do nich sypou taky naplno.
1: Oni se s nima taky nemadlají.
0: Tak sněmovna tuším ještě za Fialovy vlády. No, a co myslíš? Je ticho. Koblihé tady. Jo, a je ticho.
1: Koblihé.
0: To je rozdávaj.
1: Koblihé jsou dobrý.
0: No nic.
1: Koblihé jsou
2: dobrý. Zase organizovaného zločinu.
0: Pane ještě mě... jednou.
2: Já jsem velice rád, že vystoupil zástupce organizovaného zločinu. Pane ministře, tady po Praze se povídá, že existuje nahrávka, na které vy mluvíte, že víte o vyšetřování kauzy Dozimetr. Bylo by zajímavé to vědět. Vždy ten váš projekt, Krejčíš, Rédl, jak půjdete loupit do Prahy, jak budete krást, vždy jsem to tady četl. O čem tady mluvíte? Mého tátu vyhodili z práce v roce 65 a byl rehabilitován v roce 68. Co mi tu tady vykládáte? O čem? Bůh ví, kde vy byste byl za toho režimu, když jste takový hrdina. A je otázka, jestli organizovaný zločin, který je tady, a vy jste jeho reprezentant, loupí a krade, vy kradete 500 tisíc pro Gazdíka, který byl ministr a měl 16 poradců a už dělal opatření podle Rédla, který rozděloval peníze vám a v Pospíšilovi s Frémrem. To píšou noviny. A ten pán, který tam je, proč tady vystupuje, on nemá žádný mandát. A pane Bartošku, jo, jsem prohrál, já jsem v pohodě, jo, já jsem se stal kandidátem až potom, co Martin Stropnický se stal, teda tam to odmítl. Já vám přeju, abyste někdy dostal 2,4 milina hlasů od občanů České republiky. Přeju vám to. Takže já jsem v pohodě. Vy nemáte žádný program. Vy jenom máte program popravit Babiše. Babiš nemá koaliční potenciál. My jsme seděli spolu ve vládě, ne? A když jsem řekl Sobotkovi, že jdete krás, nebo ne vy, ale asi oni, že je prodražená letecká záchranka, tak víte, co mi řekl Sobotka? No, vždyť vy máte Kapsch. Tam krát kdo v Kapši? Když to bylo prodražené o miliardu, to tam krát. My ne. A já jsem toho Sobotku poslal někam. A potom vznikl lex Babiš. Musíme se Babiše zbavit. Nemá potenciál. On nekrade, ten Babiš. Ten nás strašně štve. No a ten pán, který je teďka na křižovatce, pan premiér, teďka vystoupí a říká, že vás se to netýká, že pan premiér říkal, že za posledních 10 let jsme nic neudělali. Vy jste ty vládě, jste byli s Jurečkou, ne, tam nic nedělali se Sobotkou. Takže o tom to je, proto zkrátka máte jenom Babiše, nic jiného neumíte, jak Babiše, takže my tady, vy máte premiéra, Milouš Jakeš, jo? A ta Zagorka kolik má, a Janda kolik má, a ten Babiš, ty jeho firmy. 7 miliard, že 200 milionů zisku, no to je skandál. A co ty řetězce, který mají 10? A co ty banky? A co ty zbrojaři vaši? Takže vy za 2 roky jste jenom splnili jeden bod programu. A to je, že jste se zbavili Babiše. A vy jste nemocný všichni, Babišem. Vy ještě v říjnu 25, když Havlíček bude do debaty, budete stále mluvit o tom Babišovi. A pokud já budu živ, tak stále budete mluvit o Babišovi. To je neuvěřitelné. Vy máte tu nemoc. Dejte se léčit. A hlavně panu premiérovi pomožte. Pošlete ho do Bruselu nebo někam, protože on skutečně nic neumí, len stále řešit Babiše. To je váš program? Co jste udělali za 2 roky? Kde je váš program na rok 24-25? Kde máte jaký program? Nemáte nic. A vy jste nová totalita. Vyhráli vám to média. Vždy ta Zlámalová, ne, to řekla. Všechny média zoproti Babišovi. Tak teďka údajně to prodali. Tak co bude ještě? Bude program, že pokud Babiš bude naživu, tak bude to ten váš program. A ty lidi to nevidí, si myslíte? Přestaňte mluvit o té demokracii, prosím vás. Přestaňte. Jo, děkuju.
1: Děkuji.
0: No, to bylo ostrý, ne?
1: No. No a to ještě bylo...
0: To bylo rok 2023, to prosím no. tě, jo?
1: Mm-hmm. No, to vidíš to, no.
0: A jak to dobře odhadl, že ještě v roce 2020, promiň, že v roce 2025, až Havlíček půjde někam do debaty, a ono ještě v roce 2026 a pořád to je stejný, pořád na toho Babiše nasazujou, oni mají Babišovku. To je ta nemoc.
1: No, to mají nějakou nemoc, no.
0: No Babišovku, mají jako Babišovku. Takovou... Babišovku, no. Za všechno může Putin a Babiš.
1: Jsou spolčený, hele. A teď ještě si představ, že Fico pojede do té Moskvy.
0: No. No. To je
1: to
0: co?
1: Vidět, no.
0: To je trzost. No, on to vysvětloval ve včerejším pořadu. Je krásný rozhovor právě se studentama. A Robert Fico jim to vysvětluje, proč. A velmi pěkně jim to vysvětluje. Že tam nejde kvůli Putinovi, že tam jede kvůli tomu, aby vzdal hold a úctu těm padlým, že jo.
1: Tak to má být. Armádě, která prostě.
0: Tak to má být.
1: No.
0: Ale oni se tak neumí, víš, jako ani tohleto uznat. Oni mají problém s tím, víš, že Rusko někoho
1: oni by
0: osvobodil.
1: Na to nejradši zapomněli. To by nejradši bylo, kdyby se to dalo přepsat, kdyby prostě jako ty knížky toho dějepisu zmizely a kdyby jako prostě to Rusko tam jako nasadit nějakého červíčka, že vlastně tu válku vyprovokovalo to Rusko. No, počkej, uvidíš. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet.
0: Oni hlavně, když se ptají v těch debatách, tak už to tam sunou těm lidem. A je jedno, co odpoví ten dotyčný, ale oni tu otázku podávají tak sugestivně a takovým způsobem, že vlastně vytváří to celé mínění. Jo? A teď si představ, že do té Moskvy, jo, nejede jenom Robert Fico.
1: A kdo tam ještě jede?
0: On tam ještě míří někdo jiný. Představ si to. A mají ho taky na Slovensku rádi.
3: Milí priatelia, já mám dobrou zprávu. Budem učit na ruskom GIMO. Liberálne kaviarne na Slovensku sa oháňajú akademickou slobodou, ale mňa a mnohých ďalších veľkí liberáli vyštvali zo sávky, pretože máme iné názory. Naopak, v Rusku rešpektujú moju akademickú slobodu a pre mňa je veľká česť, že som v MGIMO dostal ponuku učiť na jednej z najslávnejších svetových vysokých škôl. MGIMO je legenda. Absolvovalo ju mnoho významných slovenských diplomatov, nehovoriac o takých svetových osobnostiach, ako je Sergej Lavrov. O MGIMO sa hovorí ako o Harvarde nezápadného sveta. Budem viesť seminár o medzinárodných vzťahoch a o geopolitike Západu a Ruska. Budem prednášať o Mersheimerovi, Waltzovi, Wallersteinovi či Rawlsovi. Samozrejme, nebudem dostávať žiadnu výplatu, aby náhodou niekto nepindal, že beriem peniaze z Ruska. Nebojte, slniečka, platím si tu vždy všetko do posledného boršču. Ale je pre mňa ohromná česť, že ako akademik budem môcť na svetových filozofických kongresoch reprezentovať svetoznáme MGIMO. Doteraz som reprezentoval sávku. Teraz idem za lepším. Na Slovensku som kvôli svojim vedeckým knihám čelil nechutnej perzekúcii. Konečne môžem dýchať slobodne. Áno, v Rusku. Ďakujem za túto príležitosť a srdečne pozdravujem z Moskvy, priatelia. Rusko je krásne, Rusko je múdre, Rusko je vyspelé.
0: Jo. Tak další agent tady. Na obzoru.
1: Jo.
0: A proč on tam učí? Proč on tam učí? A zadarmo. A ty peníze nebere, aby jsme na ní nemohli. Tak co skrývá? Co tají?
1: Pak dělá to třeba dobrý.
0: Co tají? Jako prostě.
1: Jo, co tají, veď, jako.
0: No.
1: Já nevím, proč oni se toho Ruska tak bojí. Co jim prostě... No dobrá.
0: Někteří, no nic, mluvili jsme o Dekroa, že? Tak takhle si namazal na chleba z pro Jindřich Reichl. Tak já to zase tady musím pustit. A Dekroa, pochopitelně, to je taková, jak bych to řekl, ona je taky chytrá, jo? Jako ta...
1: ta je hodně chytrá.
0: Jo, to ona, jo. To ona se nezdá. Všichni to oni říkají. Tak jo, tak si je pojďme pustit.
4: Pane kolego, Ukrajina, pardon, já to doplním. Já jsem vás taky nechal domluvit. Co se týče zlehčování Ukrajiny, já to nezlehčuju ani slovem. Já jenom říkám, že ta vaše dobrodružná cesta neustálého hnaní lidí na smrt, kde tam prostě zemřelo 2 miliony lidí, kde prostě tam posíláte neustále peníze, neustále zbraně, přineslo to jenom utrpení a zkázu. Není prostě cestou k budoucnosti. Já zastávám pozici prezidenta Trumpa, to znamená ukončení zbytečného krveprolití. Vy jste prostě šílenci, kteří ženou lidi na smrt a kteří prostě způsobují tohleto utrpení krveprolití. Já jsem se v pátek v sobotu, včera i v pátek jsem hovořil s matkou syna, který tam zemřel. Když ona mě vyprávěla, co se tam děje, že jí ten syn volal, jak je to zvěrstvo toho nejhoršího kalibru, ano. Že Ukrajinci posílají cizince do první linie, aby oni tam zemřeli a teprve potom tam jdou. To říkala matka člověka, který tam zemřel. Tak ho prosím vás, nezlehčujte jeho památku a hlavně její utrpení. Já nechci být kámoš s Ruskem. Já chci, aby Česká republika měla svoji vlastní sebevědomou politiku. Kam dospěla vaše strategie, kam dospěla vaše strategie po 3 letech? Rusko drží 1/4 území Ukrajiny a je tam 2 miliony mrtvých. Co myslíte, kde budete za 3 roky, když tam budete dál dávat 28. balíček sankční, další zbraně a další peníze? Bude tam dalších 2 miliony mrtvých a bude další ztráta území Ukrajiny. Já jenom říkám, že tohle je cesta do slepé uličky a nechci, aby umírali další lidé.
5: Když to převedu... Chcete reagovat rovnou?
6: Samozřejmě, tohle to je natolik klíčové pro naši zemi, pro bezpečnost. Jste normální dezinformátor v tom. A jako opravdu, vy to o sobě říkáte sám, takže vás to neurazí. Jsem ráda, že se tomu usmíváte. Co si tak asi představujete, že vy si sednete ke stolu s Ruskem a řeknete mu, ty hele Putine, nechtěl by si přestat střílet, on si sedne někdo jiný. A on vám Putin odsouhlasí. No jasně, tak my už teda přestaneme válčit, protože nám to tady...
5: Macron, který taky usiluje o to, že nějaký
6: ale prosím,
5: kontakt
6: není náhodou jako tak, že všichni usilují o to mírové jednání, ale zatímco se všichni snaží o mírové jednání, tak Putin neustále zabíjí civilisty. A co byste dělal vy, pane kolego? Vy byste tam neposílal ty zbraně, takže by nám tam ty Ukrajinci umírali, ale vy byste říkal, my jednáme a je to v pořádku. Takže v zásadě dneska, pokud bychom postupovali podle vašeho modelu, tak už by celá Ukrajina byla ruská a vy byste říkal Putinovi, pojďme se domluvit. Tohle to je šílený a osočovat nás z toho, že my posíláme lidi na smrt. Pane kolego, už jenom z úcty vůči tomu českému vojákovi, který velmi pravděpodobně měl na celou situaci stejný pohled jako já. Proto se vydal na tu Ukrajinu. Proto se vydal bojovat za něco, co on považoval za správné. Tak už aspoň z úcty k němu a k mnoha dalším, ať už civilistům, nebo těm vojákům. Prosím, nepřekrucujme ta fakta.
4: Tak
6: Tohle je za hranou,
4: paní Dekroa předvádí. Tohle je za hranou. Já jsem s tou matkou mluvil, vy ne. Vy ne, tak si neberte do
5: pusy. Pane poslanče.
4: Za druhé, ona si s tím svým synem telefonovala. On jí krátce po tom, co přijel na frontu, tak říkal, že to byla chyba a chtěl odjet a nemohl.
7: Takže vůbec si tohle neberte do pusy, paní Dekro, a já se jí snažím pomoct, vy ne. Vy tady jenom si máte
5: pane poslanče,
7: vlaječku.
5: Promiňte, protože
7: podle mého modelu, tady bylo velmi důležité, co se řeklo. Podle mého modelu, já jsem od začátku té války říkal, že se mělo vyjednávat. Kdyby bylo podle mého modelu, tak se mír uzavřel v dubnu 2022 v Istanbulu, kde vrchní vyjednavač Ukrajiny David Arachamia jasně řekl v rozhovoru pro ukrajinskou televizi, že to jednání zmařil Boris Johnson, který přijel do Kyjeva a který prostě řekl, že nic podepisovat nebude a že budeme válčit. Kdyby bylo podle mého modelu,
5: pane
7: tak tam
5: poslanče,
7: ty 2 miliony
5: lidí
7: a Ukrajina dnes kontroluje celé své území, kromě Krymu.
5: Vydržte.
7: Váš model selhal, vy jste tady na vině a vy jste to
5: pane poslanče, pane poslanče, když mluvíte
7: o reakci. Já nesouhlasím nikdy s armádou, ale s Karlem Řehkou, ministrem obrany. I předchozí ministryně obrany, vaše ministryně obrany Jana Černochová říkala, že je nemůžeme dát. Ona to měla na stole a nedala je. Tak o čem se tady bavíme. A za druhé, naše bezpečnost je naprosto klíčová v tom, aby na Ukrajině byl co nejdřív mír. Humanitární pomoc, já ne,
5: já vás
7: Donald Trump, zároveň. Ano, ale Evropa by tady měla být a Česká republika by tady měla být proto, Česká republika by podporovala Donalda Trumpa v jeho mírovém jednání a nikoliv, aby podporovala pana Starmera, pana Merce a paní von der Leyenovou v tom, aby prodlužovali válku. V tom je pozice České republiky.
5: Poslední reakce Eva de Croix.
6: Já budu velmi ráda. Kdokoliv na světě bude rád, když se podaří mírová jednání. Kdo ho zatím hatil, bylo především Rusko. Zahájilo válku a Rusko nebylo ochotno uzavřít mír. Pokud se vám to podaří, všichni vám budou tleskat a já budu ta první. Do té doby, dokud Rusko bude střílet a posílat bomby na Ukrajinu, tak my máme Ukrajinu podporovat. A není to na úkor českých občanů. Naopak, je to nejlepší, co můžeme udělat pro Českou republiku.
7: Já to mám jenom na Facebooku. Boris Johnson, je to na videu na YouTube, Boris Johnson přijel a zmařil jednání, které byla v dubnu 2022, byla na stole. Ten, kdo nechtěl mít na Ukrajině, byl Západ. Bohužel, je mi to líto, ale je to tak.
6: Pane kolego, dezinfo.
7: Děkuju.
5: Podívejte
7: se na YouTube. Vrchní vyjednavač Ukrajiny.
6: To, že vy to říkáte na YouTube.
7: Vrchní vyjednavač Ukrajiny,
6: to neznamená vůbec nic.
7: To neříkám já, to říkal vrchní vyjednavač.
6: Ukrajina říká dlouhodobě, že chce mír.
7: Tak si to poslechněte. Poučte se trošku, paní kolegyně.
6: Tak vidíte, jsou věci, ty základní evidentně věci s naší budoucností, na kterých se opravdu neschodneme, proto já budu stále...
7: Vrchní věznavač
5: říká...
6: Já jsem jenom přesvědčena, že budoucnost
5: říká,
6: ukáže, že to, co vy tady tvrdíte, je opravdu velice nebezpečné.
5: Říká Eva de Croix. Díky, že jste přišel.
7: Tohle jsou jenom lži, které...
5: Pan poslanec Jindřich Reichl ze strany Pro.
7: Já jsem úplně v klidu.
5: I vám díky, pane poslanče. I vám děkuji.
0: To je maso, ne?
1: No pěkný, člověče, jak se tam jako dohadovali, jako... No to bylo jako pěkný.
0: Rusko to zahájilo. Ona to ví. Je to učeně ve škole, ona to ví.
1: Protože to říkali, že jo.
0: No. Pak je to pravda. To říkali, jak to... je to pravda.
1: No. Ona u toho byla, oni to říkali a ona to prostě ví. No. Ona tak je na tom.
0: Úplně ignorujou, prostě nějaký zpravodajství od roku 2014.
1: Nějaký oficiální stanoviska, jo?
0: Víš, kde přinášeli prostě no, průběžně, teďka... že jo, ty informace se přinášeli, kde se co děje a co se nedaří. Oděsa, teď bylo výročí, že jo, docela.
1: Ano.
0: No tak to je náročné. No.
1: Ne, je to všechno velmi náročné. V tomhle směru určitě. To je...
0: No, a z toho
1: prostě vznikaj... to nejsou schopný pochopit.
0: Dobrý, už jsi to řekla?
1: Jo.
0: Ne, že z toho vznikají prostě různý názorový jako kdyby proudy. Z proudu se vstávají oficiální názory. Ty se potom tlumočí a různě rozvíjejí, jo. A tak oni prolhaně prostě pracují. Oni tady jsem měl takový zajímavý příklad, jak oni vlastně zpracovávají ty zprávy. Jo, kdy oni něco řeknou úplně o něčem jiným, ale pak se to hned chytají a staví na tom dál. No a my tady máme teda motorkáře, na Hradě. Agenta několika slepičáren. No a tomu, no a k tomu máme prezidenta, který tak nijak už není jenom ve střetu zájmu, ale tak nějak je ve střetu s ústavou. No a tak nějak je dokonce by měl být obžalován českou policií za to, že je vlasti zrádce. Protože teď běží kauza o tom, kdy on začal propagovat Spojené státy evropské.
1: No jo, to je prostě magor.
0: Což ale vylučuje zároveň nějaký postoj vlastenecký.
1: No pak to není prezident České republiky, pak je to prostě prezident Evropské unie.
0: On je to prezident neví koho. To vždycky k tomu Kolářovi někdo zavolá a řekne, hele, je potřeba, aby to řekl, jo, aby udělal to a to. Tak on to udělá, viď?
1: Tak on jde a udělá to. No.
0: Jaký jsou na to názory, jo?
4: Prosím vás pěkně, pan prezident může otevírat 1000 témat. Já mu v tom vůbec nebráním, 1000 témat. Ale nemůže otevírat téma, které prostě znamená zánik svrchovanosti České republiky. Tak ať tady není prezidentem, ať kandiduje někam do Evropy. To, že se o tom baví v Evropské unii, někteří politici, no logicky, pro Německo je to sen sjednotit Evropu pod svou nadvládou. Já to chápu, že pro Německo a možná pro Francii jsou Spojené státy evropské naprosto ideálním scénářem, ale pro Českou republiku nikoliv. My tady nechceme jejich migranty, my tady nechceme jejich Green Deal, my tady prostě nechceme euro, drtivá většina našich občanů nechce společnou měnu, chce si zachovat českou korunu a je naprosto skandální, když si Petr Pavel bere do pusy Tomáše Garrigua Masaryka, který naopak udělal přesný opak, že vytáhl naší zemi, dal jí suverenitu z Rakouska-Uherska, proto se také nazývá prezident osvoboditel a Petr Pavel, který nás chce vtáhnout zpátky do nějakého evropského superstátu, tak si bere do pusy Masaryka, no tak to je prostě už úplně absurdní záležitost, které se můžu fakt jenom smát.
8: Dobrá.
4: Prosím.
0: Tak. Vyhrocené nějakým způsobem, že? Řekl bych, je to jasné. Já jsem zvědavý, jestli někdo z nich podá tu žalobu na něho, protože dokud na něj nepůjde nějaká žaloba, no tak nikdo nemá důvod se tím zaobírat a bude to jenom prostě zase mlácení té slámy. Čili já, že jo, byl podán řada podnětů pro přezkum policejní a je jich tolik, že už jakoby se s tom ztrácíme a není úplně patrno a není úplně jasno potom, jak to dopadá, kdo s tím jak pracuje a jaké jsou výstupy. Takže jeden z výstupů...
1: A může se to pak ztrácí.
0: No, právě, že jeden z výstupů je tady a to nemůžu najít teďko. Pávek, hradní pán, jak on ukazuje tím prstečkem tady, já ti to pak přepošlu tu fotku. No, takže je tady kauza, že máme vlastně vlastizrádce na Hradě. A mě by zajímalo, jaký máš na to názor, jestli, že jo, Macinkovo, tady byly nějaké SMSky, tak bylo podané trestní oznámení, policie to odložila, neřeší to, a jsou z toho nějaké rozmrzelosti, protože to takhle nemělo dopadnout. Oni do toho foukali, dýchali, aby to dopadlo jinak. A teď se to nepodařilo. Mám tady k tomu stream.
1: Mm-hmm.
0: Tak se na to koukneme. Jaký máme na to odezvy? chviličku, už se mi to načítá. Tak. Ještě chvilku.
1: Jo, jo.
0: Šupit to prsto. Tak, dneska musím udělat asi tak 10 úkonů, abych to mohl pustit.
1: Já tady taky dělám ještě nějak ty úkony.
8: Policie odložila prověřování Macinkových zpráv prezidentovu poradci Kolářovi, píše Echo 24. Jsou úplně vedle.
9: Slyšíte to ticho, třeba? Slyšíte to mediální ticho? Vzpomínáte si na tu monster pískovku Petra Pavla s tím přesoucím se hlasem? Proto ještě, že byla ironie v tom, že on oznámil vlastně, že Petr Macinka neposlal SMSky jemu, ale v podstatě skutečnímu prezidentovi Kolářovi, a on běžel na policii to udat v podstatě jako sekretářka Koláře. Což je, tak vlastně to bylo všechno v pořádku. Ale všichni jsme věděli, že je to blbost. Ne, že to je jenom záminka, jak znovu jít po motoristech. A to, ta ohromná vychřice v médiích, prostě odvolejte Macinku, konec vlády a motoristi z vlády ven. Teď se konečně, teď je tečka zatím, policie udělala, co musela udělat, odložila to. A ty média, komentáře, jako nezblázil se Petr Pavel, neměl by skončit on třeba ve funkci, nic jo. A co jsme se dozvěděli, Petr Pavel je dál bonzák, jak to byl už mládí, tak to pokračuje. To je celý jenom potvrzení toho, co jsme věděli.
0: To bylo u Xavera.
1: Jo, to jsem pochopila, ano.
0: Jo, to bylo u Xavera, no. Tak, je to náročný, no, to víš. To už se nedozvíš, jako, oni ti to neřeknou, jo, ty média už to prostě neřeší, protože ono to bylo zajímavé na začátku, když se to dalo použít jako marketingově, jo, tak to se hrozně líbilo, to bylo dobrý, ale když to nevyšlo, tak to tam nechaj a nechaj to být a už neřeknou, no, asi jsme se spletli, nebo někdo se spletne. Lidi nechají žít v domnění, že to bylo špatně, protože to šetří policie. Když to šetří policie, tak to určitě bylo špatně. No.
1: No, tak to je jasný. To je prostě úplně...
0: No a co?
1: Bože, Česká republika. No, to je Kocourkov.
0: No. Tak. Aby to nebylo... Aby ti to nebylo líto, podívám se do Prahy.
1: Jo,
0: ba přímo navštívíme soutěž jednu. Jo.
1: Praze mají soutěž.
0: No, soutěž. Víš, že se na to nedíváš, ale spousta lidí se dívá. Jmenuje se to Na lovu. Aha. Na lovu se to, představ si to. A
1: co se
0: tam došlo k takové situaci, že moderátor Sokol se nechal v podstatě unést tu euforii té zoufalosti a smíchu. Jo.
10: Který druh dopravy bude mít zakázán vjezd na Dvorecký most v Praze? Za A automobilový, za B cyklistický, za C hromadný. Tohle nevím, vy to víte.
11: Taky ne, ale typoval jsem.
10: Ano, a co jste typnul?
11: Typnul jsem auta, protože to smrdí.
10: Ano, a já, jestli si můžu dovolit typovat, tak to stoprocentně bude Ačko. Protože my Pražáci prostě milujeme vjet do práce a je třeba 8 hodin jenom kvůli tomu, že někdo udělá ty vole cyklopruh někde, kde nejezdí nikdo na kole.
11: Je vidět, že to byla velice emocionální otázka.
10: Podíváme se. Ano, je to správně, výborně. Který...
1: Jo, ale hele, já se ještě zpátky vrátím. Já když jsem viděla ten časozběrný snímek, jo, tak to bylo jako velice roztomilý, protože mezi těma utíkajícíma v tom časozběru, že jo, chodcema, mezi tím se potácejícíma cyklistama a těma autobusama, tak takových možná 10-15 těch osobáků tam stejně fuklo.
0: Aha.
1: Jo, prostě stejně tam viděli. No tak když už tam omylem odbočíš a jsi na tom mostě, tak jako skočíš do té Vltavy nebo co?
0: No jasně, tam nemáš co dělat, ne?
1: No, tak jo.
0: Tam bychom to došli. To...
1: na kraj lesa.
0: Kdo to ví?
1: No.
0: No, uhrnem, jo. Já si myslím, že tam, kde vlezli Piráti, tam 100 let tráva neporoste.
1: No, na tom Dvoreckém mostě určitě ne. A ještě největší sranda bude, až začnou říkat, že mají podemletý pilíře a že i to dvojitý podloží jako se zkazilo a musí se napravovat. No na to se těším a na to čekám. Jako.
0: Myslíš jako na tu cenovku? No, tak další kauza. Další kauza. Promiň, on tam, myslím, že nějaký radní Dvořák, nebo jak se jmenuje, má takový videa a on k tomu hodně vystupuje, jo. Dělá k tomu streamy. Takže třeba jeden z těch streamů je věnovaný tomu skvělému nákupu, kdy Praha koupila od Redla a od Krejčíře, tak v podstatě koupili ten areál, jo. Tam operuje Soukup, bývalý majitel televize.
1: No,
0: my to koupili přesně, jo, někde radní se dohodli na tajňačku, že to bude 650, že jsou ochotní dát, tuším 650 nebo 360, nevím, kolik to bylo, milionů. A v té dražbě to bylo přesně o milion méně pod touhletou hranicí. Strašně vysoká cena, za kterou to koupili. Budou tam střední školy, budou tam prostě střediska. Není tam nic, pochopitelně. Je to jenom koupený. Peníze naštěstí policie zablokovala, takže to nedostali ti aktéři, protože to celý jako podezřelý z nějaký kriminální činnosti, tak to šetří policie, protože někdo měl tolik rozumu, že to aspoň nechali zablokovat. Jo. Takže Praha ty peníze má momentálně. Ty, co vydala, tak ty peníze jsou zablokované zatím na těch účtech. Možná, že Praha nějaký peníze z toho dostane zpátky. A Soukup tam už je přes půl roku a neplatí dohodnutý nájem, jo, takže...
1: No tak to nebude platit nic, jo.
0: To není chobotnice. To je zlý jazykové by mohli říct, to je něco jako ten Kantány, jo.
1: No, jo.
0: No a není, to Kantány, no.
1: Nemenoval se Katány?
0: Jmenoval, ale říká se Kantány.
1: Kantány.
0: A Kartány.
1: Ale hele, vidíš to, ty jsi mě navedl s tím mostem, ještě když se vrátím, tak já jsem dneska... dost přemýšlela nad tím, že jsem, jak jsem jela tím vlakem, tak jsem vlastně do Prahy nepřijela po železničním mostě. Ten vláček nestavil na Smíchově, stavil až na hlavním nádraží. A jelo se přes Krče. Já jsem tak nad tím pořád přemýšlela, říkala jsem si, to je divný, ale on je v nějakém dezolátním stavu ještě ten druhý, ten železniční most, ten, co je na Výtoni. Ten je takovej nějaký. Viděla jsem, že vlaky přes něj jezdí, ale asi ne všechny. Takže oni postaví za 2 miliardy prostě most, který je vlastně nepomůže ničemu, neulehčí ničemu, no jako jo, asi nějaký tý městský hromadný dopravě a těch pár cyklistů, co tam přesto pofrčí. Ale tady mají další rozsýpající se most. Ty bláho. To ještě bude veselo s mostama.
0: Není most.
1: Proč tam nepostavili?
0: Jako most.
1: Jako most. Ale proč tam nepostavili dva rovnou teda?
0: Za ty prachy. A mohli ten jeden, mohli postavit dva, ten jeden by hlídal ten druhý, aby nespad.
1: No, dva v jednom.
0: No, teď máme dva pod polštářem, teď nemáme dva v jednom.
1: Tyjo, teď máme dva pod polštářem. Já nevím. Člověče, tohle, to je situace. Čím dál tím lepší. Tady se to čím dál tím zlepšuje.
0: No, asi tak. Je to provázané, je to organizovaný zločin, nese to všechny prvky, všechny parametry. Měli by si na to dát všichni pozor, protože mohlo tam něco být, nevím, to možná, že některý moc spadne, víš, a pak to bude zajímavý, protože vždycky, když spadne most, hlavně, aby se nikomu nic u toho nestalo, tak se zrevidujou ty ostatní a okamžitě se zjistí, že jsou na spadnutí ještě další tři, ale teď je, musí se to prozkoumat, jestli oni je opravdu opraví za ty peníze, jestli jenom nenatřou.
1: Jo, to jako, víš co, ale myslím si, že zrovna u toho železničního mostu asi tak před nějakými cca 14 dny byla nějaká tady v Praze, možná je to už díl, byla v Praze nějaká komise i zahraniční, že nějak zkoumali, co se s tím dá dělat a nedá, ale jak je vidět, tak ta doprava se tam asi omezila. Takže, což jsem teda, když se zpětně nad tím poohlídnu, byla dneska ráda, že jsem přes ten železniční nejela.
0: Náhodou, Praha je krásná. Teď, co tam máte, no, ten most víc. A ten dražší most, ten, to je most, který svět ještě neviděl.
1: No, to je jak ta jitrnička, no.
0: No, jak ta jitrnička, no, přesně. No, je to to rozkrádání peněz.
1: Je to bizár, je to bizár. To... Víš, a oni to ty lidi jako berou jako samozřejmost. No jo, no tak, tak to bylo. No tak byla kauza Dozimetr, byla Kampelička, byly Bitcoin. Viny, jo, Ludvíka zavřeli tamhle v nemocnici, oni ho zase pustili. Oni to ty lidi berou jako, no jo, tak se to stalo, no, tak, tak já nevím, co se s tím zabýváš, jako, no, tak, tak se to stalo, no.
0: No, tak co se týká dozimetru, tak byla schválena ta parlamentní vyšetřovací komise, která dohlídne na to, aby ty věci běžely správným způsobem, aby to nikdo nemanipuloval,
1: nikdo netlačil.
0: Tak, aby se pomohlo vyšetřit. Čili parlamentní komise hlavně dohlíží na to, aby tam nebyly politické nátlaky. A spíš taky, aby neumírali zbytečně lidi, kteří skáčou z oken a tak.
1: To je další věc, no.
0: No a pak tady máme bitcoinovou, že jo, další. K tomu mám tady sdělení poslance Vondráčka, jak se to vyvíjí tam. A nás to zajímá, protože podle všeho to jde správnou cestou. Já to zase musím tady vyladit. Aha, to mi zase nejde. Já to nemám jak tady vrátit, víš?
1: Oh, jak to? Bože. Ty tam nemáš takový ten čudlík jako zpátky?
0: No, čudlík nemám. Kauze Bitcoin, on dáš, já jdu sebe žít od začátku nebo od půlky. Nemůžu to hodit jako na ten takovej ten druhý, tam si to jsem schopen odchytit. A tady ani prdku. Tak, prdka. To je prdka. Tak ještě jednou dáme toho Vondráčka. Vítejte na Facebooku. No. Oni sami zástupný nepodstatný věci jako řeší. To je právě finta, jak odvést pozornost. Tak co, Ondráčku, načteš se?

0: uvidíme.
1: Ticho.
2: Bude podáno trestní oznámení. Minister Tejc za 3 měsíce zjistil vlastními úředníky víc než Eva de Croix za celou dobu svého působení na ministerstvu. Její audit nás stál několik milionů korun, pořád jsme poslouchali něco o časové ose, procesech v procesu a výsledek nula. A si každý teď udělá sám obrázek o tom, jestli tehdejší místopředsedkyně ODS byla nebo nebyla vyslána na ministerstvo, aby vypouštěla informační mlhu a celou věc zametla před volbami pod koberec. Kauze Bítku.
0: No, takže taky dobrý, ne, trestní oznámení, tak ať to se to konečně vyšetří. A budou padat další. A budou se zabavovat majetky. A budou padat hlavičky.
3: A my no toho už, aby to bylo.
0: No a my toho víc nestihneme, představ si to.
3: No já jsem na to koukala, že ten čas se nám tak nějak nachýlil a docela jako hodně se nám
0: nachýlil. To víš, když se sejdou dva lidi, co si mají co říct, jo. A k tomu tady ještě máme spoustu materiálu, a to co jsem všechno tady na to. Nestih. To je na Slovensku Robert Fico, jak jim dává do kožichu, jo?
3: Ten jim dává hodně do kožichu. Ten je tam, ten je nešetří. To ještě Babiš je jako distingovaný a slušnej a velmi jako takovej jemnej. Jako Fico ne. Ten to teda jako jede ve velkým.
0: No a naši už se taky otrkávají. Tak.
3: Víš co, on má Fico zase už za chvilku volby, víš, ono je to tam jako, ono to tam utíká, no, na tom Slovensku.
0: Oni mají náskok, no. No my se musíme rozlučit, to... protože je celá, člověče.
3: No tak jo, no, tak
0: asi no, dopověz to, Míšo, prosím tě, tak utíkej od rozdělaný práce, tak...
3: Ne, já jsem myslela, že jsem chtěla říct, že za to v Maďarsku je ne, jako ticho. Tam se ní, tam jak byly volby, tak to bylo takový, že se o tom povídalo. A najednou o Maďarsku nevidím, neslyším.
0: No, už to není tak, tak bych to řekl, tak nebezpečný, no. Nebezpečný. Už to neblokuje to peníze, tak už není o čem mluvit.
3: Jo, no. Jo, přesně tak, no.
0: Ale ono se to může klidně ještě změnit. Míšo, pojď se rozloučit.
3: No jo, tak jo, přátelé. Tak mějte se všichni moc krásně. Vidíte, že se ty těžká témata dají někdy podat i s lehkým nadhledem. Nebudeme se z toho hroutit. Ono se to nějak všechno uspořádá. A určitě to povede k lepší situaci a ke všem možným lepším závěrům. Mějte se moc krásně, užijte si teplé počasí. Já doufám, že trochu sprchne, možná už sprchlo, protože ta hlava povolila, tak to vypadá, že asi se to tam nějak venku umoudřilo. Užívejte, myslím, že máme zase pátek, sobota, neděle volno, nějak jsem tak koukala do kalendáře. Že by to mohlo být?
0: No jasně. Zase Pražáci vyjedou všichni někam.
3: Tak my tentokrát ne. My budeme v Praze. Ale loučím se s vámi se všemi. Mějte krásné dny, krásný týden. Těším se zase příští úterý a loučím se i s tebou, Petře. Krásnou dobrou noc.
0: Děkuju ti, že jsi byla naším tady hostem, že jsem byla k dispozici. Děkuji za probraná témata, děkuji vám všem, kteří jste nás poslouchali a my si za to zahrajeme jednu písničku zajímavou a pak budeme předávat. Tak mějte se krásně. Od mikrofonu společně s Míšou se loučí Petr Václav.
4: My můžeme spustit teda všetci spolu. Teraz jednu pěseň, která je tiež o kšefte, o obchodovaní. Najlepší kšeft totiž to je, viete čo? Obchod so zbraňami, aj keď je to len malý obchod ako ten náš.
5: Krado? Aby viac nekradol, od
4: ťať.

0: Kamarádi, ahoj kamaráde, moc tě zdravím. Přátelé, sekáme se, máme technické potíže, my to s Vaškem víme. Potřebujeme, abyste nám napsali do komentářů, jestli nás aspoň slyšíte. To, že se bude sekat obraz, nevadí, ale jestli nás dobře slyšíte.
1: Tak, přesně tak, přátelé. Bojujeme s tím, proto jsme se malinko zpozdili o 2 minutky. Zkoušeli jsme tady různá nastavení. Ale bohužel asi to bude spíš dneska ve stylu rádio, ale je důležité, jestli jsme slyšet. Chlapci, OK, píše Sonja.
0: Perfektní.
1: To je dobře.
0: Teď jsme naběhli.
1: Já se nebudu moc hýbat, protože on ten problém bude hlavně asi na mé straně, protože jak asi někteří víte, kteří sledujete můj kanál, tak já nejsem v České republice. Kdybych tam teď byl, tak mi hrozí v podstatě asi likvidace, to vypadá, kamaráde. Lynch. Za to, že jsem se vyjádřil k tomu slavnému srazu sudeťáků v Brně, který je v plánu, načež mi bylo naznačeno, že to se mnou nemusí jako dobře dopadnout.
0: No já jsem koukal, co to bylo za pána, to je za člověk.
1: Prosím tě, je to nějaký velký obhajovatel toho srazu. Je to tady i v příspěvku na našem kanále. Nějaký Ludvík Puncochár se píše. A v podstatě mi jako naznačil, že se pro mě taky už najde to konečné řešení. Je to ten pán, co se fotí u koncentračních táborů. Takže toto přátelé chtějí dovolit v Brně sraz těchto lidí. Rovnou pište, co si o tom myslíte, jak to vnímáte vy, a Vojto, to je téma hlavně jako pro tebe, protože zaslechl jsem dobře, nebo se mi to zdálo, že nějaký prezident České republiky snad něco říkal o nějakém omlouvání se?
0: To jsi slyšel úplně správně. Admirální generál prohlásil, že je čas se omluvit a smířit.
1: Jo.
0: Musíme se omluvit za to, že zavraždili skoro 360 tisíc lidí, odvlekli stovky tisíc lidí do koncentračních a vyhlazovacích táborů, zaútočili na Sovětský svaz, chtěli mít Lebensraum, neboli životní prostor, Nacht Osn, generální plán Východ a podobně.
1: Že se jim podařilo vyvraždit část židovského obyvatelstva, že se jim podařilo vyvraždit téměř celé romské obyvatelstvo původní, které žilo v tehdejším Československu, to se málo ví.
0: Nejenom Československu. Sintů a Romů, což je vlastně stejná skupina, cikáni, tak jich zůstalo po druhé světové válce zhruba kolem 500, pokud se nemýlím.
1: Ano, to je pravda. Hodně Romů, co sem potom přišlo, tak byli potom z Rumunska a z jiných zemí.
0: Ano.
1: To znamená, to nejsou ty původní, kteří tady žili, protože z těch koncentračních táborů se téměř nikdo nevrátil. A potom samozřejmě tady byl totálně zlikvidovaný odboj, dost brutálním způsobem. A za to se teda máme omlouvat. Za to se máme omluvit.
0: Za lidice. Za 200 práva, za 23 dní Heidrichiády, no je toho dost. Tomáši, děkujem.
1: Moc děkujeme.
0: Je toho dost, za to se musíme omluvit. No.
1: A potom vznikne ta čtvrtá říše, kde to bude ta evropské soustátí, nebo jak to nazval Petr Pavel, s tím hlavním vůdcem.
0: No.
1: Říkám, potom vznikne to soustátí toho hlavního státu euro, jak to bude, euro nějaký sojus. A tam bude
0: hlavním městem
1: Berlin.
0: Bruselu? Nebo Berlíně?
1: Berlin.
0: Bude Berlin?
1: Bude Berlin. A tam bude sedět ten jeden vůdce.
0: Tam bude ten, ano. Takhle, to jako admirální generál to řekl jasně, že je potřeba federalizovat Evropu.
1: Nedopustil už se 2 trestných činů vlastně zrady?
0: Já bych řekl, že úplně 100%. Já si vůbec nevím představit, že o něčem takovém by hovořil třeba premiér, natož prezident. Jo. To si tady nedovolil jako ani člověk typu Vystrčila si tohle vlastně nedovolil.
1: Ten na to možná nemá duševně. Jako. Není v těch výších, výšinách ještě výš. Vystrčil je, ten je zaparkovaný na Tajvanu, ten neví nic, jako. Ten schání letenky. Mě by zajímalo, kamaráde, ty to možná budeš vědět, to bych se tě ještě zeptal, když jsme u toho Vystrčila, tak on nějak plánoval, že by letěli všechny univerzity, studenti, téměř všichni podnikatelé z České republiky, všichni by se nahňáceli do toho letadla vládního. Ale já jsem měl takový pocit, že jsem něco zaznamenal od pana Babiše, že snad bylo dopředu avizováno, že poletí jenom on, nějací členové ochranky a pak jenom pár lidí kolem něj. Tam nějak nepadalo, že by měli letět jako studenti z univerzit a podnikatelé a tak. Takže tam je nějaká rozepře asi v tom.
0: To se mu hodí do krámu, ne? To si myslím, že je nám všem úplně jasný.
1: To je finta. Měl to být party?
0: Já si myslím, že původně vůbec, že původně to mělo být opravdu tak, že tam měl letět on za Senát, pár lidí okolo a chtěli na to vládní letadlo za 7 milionů.
1: Kaviár.
0: Tak, jak byli zvyklí, jako vemte si, přátelé, jenom občerstvení vládního speciálu vychází zhruba na 240 tisíc.
1: Oni ještě nepoznali, že se změnili, volby změnili ten systém celý?
0: No, jenomže já ti to řeknu, proč. Protože Andrej Babiš se netváří na to, že vyhrál volby. Tak aspoň nechová teda.
1: Myslíš, že je málo důrazný?
0: No, to jsi řekl velmi, velmi zdvořile a eufemisticky. Já myslím, že to dá říct i jako jinými způsoby.
1: No tak, takže a máš takový pocit s Andrejem Babišem?
0: My se omlouváme, jestli skáčeme do řeči, ale protože my se sekáme s Vaškem vzájemně, ale myslím, že vy to vidíte. Já jsem dneska dostal, nebo i včera jsem dostal x dotazů, protože tady je taková zpráva, která prakticky zapadla. Já ji tady zkusím najít, protože jsem ji zrovna dneska vysvětloval. Jo, už to mám. Opozice využila koaliční chyby a prosadila třeskutá usnesení. Odnes to mohou i radní ČT z videa za půl mega. To vypadá jako taková nevinná zpráva, v podstatě jako, že se nic neděje. Já to hned přeložím, protože a poněvadž jsem si tady na to udělal takový výpis, krátký, velmi krátký. Proč si myslím, že to je problém pro koalici? Tohle není jen jedno hlasování. Tohle je signál slabosti. Nedisciplinovanosti poslanců, někdo chyběl, ale pozor, někdo také nehlasoval. Říká se, že z hnutí ANO. Opozice byla připravená, přesně věděla, kdy udeřit, ztráta kontroly nad agendou, koalice nedokázala uhlídat průběh. Oni si nedokážou uhlídat většinu ve výborech.
1: Je to ten výbor, kde je předsedou nebo místopředsedou pan Talíř? Od nás.
0: Je to člověk, kterého my známe, je to člověk velmi známý, kousek od nás bydlí na Českokrumlovsku, je to bývalý neviditelný, absolutně neviditelný vicehejtman. Ano. Podle mě to nikdo neví, že byl vicehejtman. Jo?
1: Já taky ne vlastně.
0: A zároveň to byl vysoce postavený člověk na ministerstvu kultury, pokud se nemýlím, tak byl prvním náměstkem.
1: Ano, je to pan Talíř z KDU, správně to tam píše pan Petr Luptovec, děkujeme, je to přesně tak. Mladší, oni jsou dva. Otec byl, myslím, dlouhou dobu starostou v Kaplici, nebo místostarostou, teď si nejsem jistý. A myslím, že také za KDU ČSL, nebo za KDU. Pepíku, moc děkujeme. Využili teda toho, že... A počkej, ale kamaráde, ono to ani nebylo, ono to bylo, to zasedání bylo někde mimo ještě dokonce. To zasedání toho výboru se nekonalo jako běžně, ono bylo externí, bylo to někde jinde. Oni byly to výjezdní zasedání.
0: Výjezdní. Jo?
1: Ano. Chyběly tam, myslím, dva. Chyběly tam dva, aby měli většinu. Nebo tři.
0: A hlasovali, ty nějak, někdo nehlasoval. Bylo to tam takový jako celý divný. Vypadalo to jako velmi domluvený dopředu.
1: Že ty chapadla České televize jsou tak silná, myslíš, jo?
0: Správně to okomentoval jeden můj sledující dneska, protože já jsem to říkal v ranních zprávách, a úplně perfektně to okomentoval, že vlastně, jak on to tam napsal, abych to přesně formuloval, že někteří členové hnutí ANO si přáli jinou koalici.
1: Ano.
0: Ale to my víme. To my víme.
1: Měla to být koalice se Spolu?
0: Části.
1: Části. Z části ODS, z části KDU?
0: Více ODS.
1: Více ODS.
0: A někteří STAN přednostňovali. Někteří STAN. No. To jako není, že jsou tam poslanci typu Patrika Nachera, který se domluví úplně s každým a dokáže najít konsenzus. To je chytrý politik. Patrik je jeden z nejchytřejších politiků. Ale to je o vyčuranosti některých zvazeb komunální politice. Protože ti lidé jsou původně z těchto partají.
1: Dobře. A teď mi, Vojto, řekni, co se stalo v tom Brně tak špatného? Co se tam jako událo, nebo přátelé, kdo jste z Brna, tak já to jako nemůžu pořád pochopit, kde se jako stala ta chyba? Kde se stala ta chyba na brněnské radnici?
0: No to není jenom brněnská radnice, to je i brněnský kraj.
1: Ano, tak tam je ten Grujlich.
0: Jako, on by chtěl být Grujlich, on je Grolich, ale chtěl by být Grujlich. Ne, to říkáš to správně, jako ono pozor, jako přátelé, to není nějaký jako šovinismus, ono to příjmení lecos jako ukazuje. Ono se z toho dá jako vyvodit.
1: To bych nezazlíval příjmení, tak ty jsi Němec, já jsem Velek s dvojitým V a dvěma L. To bych nezazlíval, ale něco tam se něco, jako tam špatná voda teče, nebo z kohoutku, nebo jim dávají něco do jídla, nebo se tam šňupe někde. Prej se tam dost šňupe, jsem slyšel.
0: No, spíš nasává šňupa skrze anální věneček.
1: Jo, takhle. Ano, to je pravda. To Brno je nějaké zakleté. A bude tam ten sraz? Myslíš, že se uskuteční ten sraz?
0: Jo, já jsem bytostně přesvědčený, že ano. Já jsem teda napsal otevřený dopis pondělí.
1: Četl jsem, sdílel jsem.
0: Dneska, nebo respektive včera, představil k večeru svůj otevřený dopis. Martine, děkujeme.
1: Včera
0: večer představil otevřený dopis pan doktor Hašek, bývalý hejtman Jihomoravského kraje. Ten je ještě tvrdší než ten můj teda.
1: Ano, to jsem si všiml. Podpořilo Miloš Zeman mimochodem. Mm-hmm. Nevím, jestli ten tvůj dopis, anebo ten pana Haška. Myslím, je pana Haška asi pravděpodobně.
0: Pana Haška.
1: Ale je to málo platné asi, kamaráde. Ty sudeťáci, ty už se třesou, hele. A bohužel musím říct, že za mě spousta kolaborantů, kteří jim otvírají dveře. A bylo mi až jako na zvracení, když jsem četl ty příspěvky například na České televizi nebo pod těmi příspěvky České televize na iDNESu a podobně, kde tam lidé píšou, že prolomeme ty Benešovy dekrety, vlastně mají právo na ten majetek, o který přišli násilně, hamba Čechům a podobně. A přátelé, nejhorší, že to píšou Češi. To je úplně neuvěřitelné. A potom vám tady Ludvík Munčochář píše, že i pro tebe se najde konečné řešení, když se proti tomu ozvete. Takže přátelé, tahle ten glorifikace nacismu je neuvěřitelná. To, že toho je plný jako internet ve smyslu Instagramu, Facebooku a různých jako těch krátkých videí, kdy už jenom čekám, kdy ty mladí začnou pochodovat v těch nacistických uniformách a budou z toho mít jako legraci, tak asi jsme se málo ještě vypořádali s tím nacismem, možná. Možná, že ten odsun jako nebyl dostatečný, nebo nevím. Mimochodem, ty historicky jsi velmi vzdělán. Tady se teda jenom tvrdí, že pouze Češi měli ten odsun Němců. Jak to bylo v Polsku, nevíš, náhodou?
0: Tak to jako nejenom v Polsku, to bylo všude. To, pozor, jako Benešovy dekrety byly volným pokračováním postupimských dohod. To není jako, že to najednou přišel Beneš a v Košici, když udělali vládní program, tak řekl, uděláme Benešovy dekrety, takhle to není. Takhle to není, Lukáši, děkujeme. Takhle to vůbec není, jo. To tady snažím přes to přepojit a vůbec to nejde. Takže jako to...
1: Děkujeme, teď akorát já tady nemůžu to přečíst, ten tady paní asi Eva.
0: Já bych rád, ale... Já bych taky rád, ale já se tady k tomu nemůžu vůbec dostat, mě teď vůbec nejde tady čet, takže já to nevidím.
1: Já jsem věděl, že jak budeme mít tady to téma, Vojto, já jsem ti to chtěl ještě vlastně napsat, aby si očekával, že když budeme mít toto téma, tak bude zázrak, když dneska dáme půl hodinu. To si jako myslím
0: jako já. To samé inovace republiky a to samé paralelně, jo? Máme všichni teď stejné problémy.
1: Myslím si, že za tohle ještě dostaneme zpátky zase ban, tak na 2 týdny, ale uvidíme. Necháme se překvapit, co politbyro v EU vymyslí, jak se nám pomstí, ale je to jako neuvěřitelné. Překvapuje mě, kolik krys vylézá ze svých děr, protože prostě je to o tom, že když prezident se chová tak, jak se chová, když Jihomoravský kraj se chová tak, jak se chová, tak tito lidé se cítí vlastně nedotknutelní. Protože já jsem třeba přemýšlel, jestli bych měl podat trestní oznámení na to, že mi někdo takto vyhrožuje. A mně je úplně jasné, že ta policie by to stejně jako odložila, víš. On by řekl, že vlastně neví, co to znamená konečné řešení.
0: Jo, s tou fotkou u
1: koncentračního tábora.
0: A už je co? U Birkenau.
1: Takže jako, a ty lidi jsou si tak, víš co, a ještě něco jiného, kdyby to ti lidé psali třeba pod nějakým falešným profilem, ale oni to píšou pod běžným svým profilem. Spousta lidí píše, že Češi se zachovali ošklivě k Němcům po druhé světové válce, omluvit bychom se měli, nevím co všechno, ještě plazit po kolenou. A píšou to ze svých profilů, dost často vlastně říkají, že jako útočí vlastně na svrchovanost českého státu, což je mimochodem trestný čin.
0: No jasně.
1: Píšou to pod svým profilem a ví, že se jim nestane, že proti ním jako nikdo nezakročí, protože on vlastně na svrchovanost českého státu útočí i prezident České republiky z mého pohledu.
0: Ano.
1: Když tady prohlašuje něco o v podstatě pan Evropě, evropském superstátu, kde bude teda asi sedět jeden vůdce. Jestli on ten hlupáček si nemyslí, že tím vůdcem bude on. Tam, kdyby takový stát, přátelé, vznikl, tak po generace tam budou sedět Němci. Na to si můžete vsadit. Ale ten kurz bude velmi špatný.
0: To je 100%.
1: No ty jako z pohledu historie dokážeš si představit, že by v roce 1970 se tady uskutečnil sraz sudetských Němců?
0: To je úplně nemyslitelný, ale jako takhle, jo. My se pořád, nebo někteří lidé se pořád něčemu jako díví v tomhletom, jo. Já se tady tomu vůbec nedivím, protože vždycky připomínám jednu hrozně podstatnou věc. Denacifikačním procesem prošlo 99% nacistů.
1: Bez poskvrny.
0: Bez poskvrny. Pouhé 1%. A to ještě necelé, bylo potrestáno. A z těch, kteří šli k tomu soudu, a měli na rukách krev stovek tisíc až milionů mrtvých v koncentračních vyhrazovacích táborech, totálně nasazených a tak dále a tak dále. Tak když třeba dostali trest smrti, tak jim ještě často byl změněn na doživotí a to doživotí znamenalo 5 až 7 let. Pak se o ně postaralo Stillehilfe, tichá pomoc a byli v pohodě. A dožili v luxusních domech pro seniory. Dále ve Spolkové republice Německo páteř soudnictví a policie tvořili členové jednotek Einsatzgruppen a Einsatzkommandos. 70% v některých oblastech, některých těch zemí, zemských, tu policii tvořili nacisté. Z SS, z SD a podobně. Na těch nejvyšších postech. Jako třeba vládní rada. A tak dále. Gabrielo, děkujeme.
1: Mimochodem, jenom odbočím, jenom krátce odbočím. Byl jsem minulý týden, nebo 14 dní zpátky, jsem byl s autem v Grazu, v Tesle a navštívil jsem muzeum Arnolda Schwarzeneggera.
0: Já jsem koukal.
1: Kulturisty. Jeho tatínek byl člen SA. Jeho tatínek byl člen SA, otec. A pak dělal policajta, že jo. Takže to vlastně koresponduje s tím, co ty říkáš. Ti lidé nebyli odsouzeni. Ti lidé prostě fungovali dál. Často u policie, často v armádě, naprosto běžně, často v Bundeswehru, a nebo klidně dál pokračovali, což je nejhorší, Vojto, ty to budeš vidět. Soudci, kteří soudili v nacistickém Německu, tak běžně potom soudili ještě po válce, běžně dál pokračovali v tom své soudní praxi, když to tak jako řeknu.
0: Až 90%.
1: A už teda neposílali lidi na gilotinu, což bylo jako, takové jako osvědčené pro Němce.
0: Ano.
1: Pokud vůbec byl nějaký soudní proces, tedy v tuto chvíli chci upozornit na Bílá růže, Vojto, říkám správně?
0: Ano. A Freislera.
1: Freisler, ty byly popraveni vlastně hned po vynesení rozsudku.
0: Hned
1: na gilotině, vlastně gilotina byla hned vedle, připravená. A většina těch soudců fungovala prostě dál. Kromě teda, myslím, jeho, ten on zemřel při bombardování, mám pocit, že?
0: On zemřel při výkonu soudním, protože on byl, pozor, on byl prezidentem Říšského soudu.
1: Aha.
0: To je jako dneska, kdybyste byl předseda ústavního soudu. To je úplně
1: nebo
0: stejné.
1: Ústavního nebo nejvyššího.
0: Protože oni neměli ústavní soud, takže tím je to vyřešený. Protože ústavní soud u nich byl Adolf, já to nemůžu říct, rakouský malíř.
1: Tak.
0: Můžeme se bavit v šifrách. A on soudil a padla na něj bomba přímo na něj.
1: Jo, ano, ano. A on, někoho poslal na smrt a v tu chvíli, kdy vynes rozsudek, tak ho sejmula bomba.
0: Tak.
1: Tam to zafungovalo, tam ten bič boží zafungoval jako hezky. To jsem jen.
0: A jinak jako Freisler, ono se všude píše v análech, těch brněnských análech obzvláště, se píše, že Freisler odsoudil zhruba 6 tisíc lidí k smrti.
1: Uhum.
0: To není pravda, protože Freisler byl za takzvané ministerstvo spravedlnosti, respektive ministerstvo nespravedlnosti, 20. ledna roku 1942 účastník jeden z 15 konference ve Vanze.
1: Aha, takže má miliony na sobě.
0: Tak to je... Takže miliony, jo? Miliony. Uhum.
1: No a jak se o tom bavíme, tak je to tedy národ, který chtěl vyhladit kompletně několik národů v Evropě, udělat ten životní prostor. U části obyvatelstva se to povedlo. Čechoslováků byly podvražděny stovky tisíc. Mnoho stovek a mnoho tisíc skončilo v kobylisích na střelnici, hlavně mladých lidí. A stále nechápu, jako za co se omlouvat. Prosím tě, Vojto, ještě se tě zeptám, ty jsi dobrý v počtech a v ekonomice. A v ekonomii, tak aby bylo přesně, v ekonomii. Kolik nám Němci vyplatili na reparacích? Kolik to bylo miliard?
0: ty se to jsi mě fakt rozesmál. No. Nic, samozřejmě nula, tak to je nula. Jasné, my bychom měli žádat reparace, víte, jaká je na to jejich odpověď, to jako musím říct, že mě teda úplně dostalo. Jejich odpověď je taková, že vlastně díky tomu, že jsme byli srdcí Třetí říše a protektorát měl na starosti obrovskou strojní výrobu, tak vlastně země koruny české si díky tomu pomohly a byly mimo tu zónu bombardování, takže my jsme tím vlastně jako vyhráli, tudíž na to nemáme nárok.
1: Ha. Ale já, jak jsem pročítal ty komentáře těch kolaborantů na Facebooku a na jiných sociálních sítích, na iDnesu a na Novinkách, tak je pravda, že hodně často tam mezi nima zaznívá právě, že my nemáme nárok na žádné reparace. Za prvé, že jsme tady okradli sudetské Němce o daleko víc peněz, než nějaké reparace vůbec mohly být. Za druhé, že jsme tady vlastně Němce vítali. V náručích jsme je tady nosili. A v podstatě není nárok. Oni tedy zapomněli říct, že hlavně kdo vítal, tak to byli sudetští Němci teda. Hlavně po zabrání Sudet, tak ano, opravdu, tam se vítalo ve velkém. Ale vítali sudetští Němci, protože zapomněla se říct ještě jedna drobnost, přátelé. Oni totiž ty Čechoslováky vyhnali. Tam nemohli Čechoslováci nikoho vítat. Nemohli vítat Hitlera, oni už tam nebyli. Oni byli odsunuti divoce, dost často ze dne na den. Se zbraní v ruce byl vyhnání jako dědeček našeho kamaráda v Krumlově, už jsem to tady říkal, který utíkal bos a nahý, nebo jenom v pyžamu, přes střechy domů v Českém Krumlově, protože dole byli henlajnovci s pochodněma a volali na něj, vylez ven ty české, nechci to říkat to slovo, my si tě tady zapálíme pěkně. Takže utíkal bosky až do Budějovic. Pak se nikdo samozřejmě nemůže divit, že takového souseda zpátky s ním jako bydlet nechceš. Jako. Dokážeš si představit, že by ty Němci nebyli odsunuti?
0: To je nemožný.
1: A teď by jako ty lidé, on by věděl, že teda jeho půl rodiny, tahle ta rodina poslala do koncentračního tábora a ty by si s ním jako bydlel v jednom domě, třeba přes byt. Jako.
0: Ne. To je,
1: kolik by bylo jako mrtvých, zabitých ve vzájemných jako sporech a v tom vlastně v té mstě, která by jako nastala na těch Němcích. A ta by byla, přátelé, to by byl masakr jako neuvěřitelný. To odsun, i ten divoký odsun, jak se to říká, divoký odsun, by proti tomu byl čajček. Jo? Lukáši, moc děkujeme.
0: Lukáši, děkujeme.
1: Tam by prostě nastal, já si kamaráde myslím, že tam byl nastala obrovská msta na těch lidech. Obrovská msta.
0: No daleko větší než to, co tady zažili sudeťáci jako v 45. do 46.
1: No samozřejmě, protože musíš taky ještě musíme říct jednu věc. Já jsem venku, přátelé, já se omlouvám, tady máme kousek kostel od sebe. Musíš říct ještě jednu věc. Spousta těch lidí z těch koncentračních táborů, kteří přežili a vrátili se vlastně domů a nikoho tam už neměli, tak spousta z nich se vracelo až i několik roků po válce. To nebylo, že se vrátili hned v roce 45 v květnu, že by klepali tady na dveře. Mnoho z nich se vraceli jako velmi dlouho. A teď si vemte, jestli ty lidi vrátí a tam bude bydlet ten soused, který je udal všechny a jako někdo by si tady z těch lidí, kteří neznají historii, si někdo asi myslí, že by tam jako spolu bydleli v tom dvojdomku jako spokojeně. Já prostě vím, moje babička si prošla lágrem, byla v lágru, myslím, od 14 let až do konce války. A ta o Němcích jako nemluvila hezky. A jsem si jistý, že by jako s Němci nebyla ochotna soužít ani v jedné vesnici.
0: Je to přece naprosto pochopitelná věc, jestliže přes 90% sudetských Němců chtělo připojení k říši a řvalo, že chce Zurinaheim, no tak jo, tak jako šli zpátky domů, tak tam rovno měli zůstat, že jo. A co se týče těch navrátivších z koncentračních a vyhlazovacích táborů, kterých teda bylo po sprovnu, tak Vašek říká naprosto správně, že mnozí z nich šli například přes Švédsko. Mm-hmm. Protože Švédsko byla jedna z mála zemí, která byla ochotná přijmout lidi s otevřenou tuberkulózou, například.
1: Ano, nebo s tyfem.
0: A otevřená tuberkulóza se opravdu neléčila půl roku.
1: To je pravda. To je pravda. To je pravda.
0: A s tyfem si ani nikam cestovat nemohl. Podle měli perfektně zmáknutý Sověti. Sověti to měli jako jedni z nejlepších a učili se to pak od nich. Sověti zakládali v ohniscích tyfu okamžité lazarety a nepustili toho člověka ven. I no. Za cenu toho, že by ho měli zastřelit.
1: A právě tyfus vlastně tím byli nakaženi vězni, jako můj dědeček vlastně v posledních měsících války je Němci nakazili tyfem, protože samozřejmě ono už jako je všechny postřílet, už to bylo hodně peněz, munice už nebyla, ty transporty do těch vyhlazovacích táborů už třeba nefungovaly, protože dědeček byl v Mauthausenu. Už to prostě nebylo tak možné pobít v jednu chvíli 100 000 lidí, takže samozřejmě tyfus byl ideální zbraň, kdy ke konci války vlastně bylo spousta těch vězňů nakaženo včetně právě mého dědy. A jako vidíš, že a ještě druhá věc, zapomněl jsem ještě zmínit jednu věc. Jeden takový zajímavý příběh, americký bombardér, který bombardoval omylem Plzeň. Omylem.
0: To byl sovětský bombardér.
1: A teď už sovětský vlastně. Tak v Plzni dostal zásah do motoru. A ono, přece Česká republika je malá a ten bombardér z té výšky, já nevím, 6 kilometrů nebo v kolika se pohybovaly tyto bombardéry, tak on než spadne tím volným pádem, tak dopadl až ke kaplici, vlastně na dolní dvořiště. A většina té posádky, teda část vyskočila z padáků a část prostě přistála nouzově. A ty Němci, to už byl, přátelé, konec války. To už byly poslední dny války, kdy všichni věděli, že válka je prohraná. Ale v dolním dvořišti a v kaplici byli tak ty Němci stále fanatičtí, že vlastně, že je pochytali, všechny tyhle ty Američany pochytali, postříleli a ty, co potom chytli, myslím, na tom dolním dvořišti, tak dneska se tam staví most, je to kousek od Nažidel, je místo, kam je odvezli a tam je vlastně postříleli, okradli o věci a podobně, protože, přátelé, oni byli prostě fanatičtí. To byli fanatičtí Němci a většina z nich jako v podstatě se nesmířila s tím koncem války a to vlastně, Vojto, ty můžeš potvrdit, tady i po konci války, hlavně v příhraničí, byly skupiny, které vlastně vraždily to české obyvatelstvo dál.
0: Werwolfové, byly to takový němečtí banderovci, ano. Říkalo se Werwolfové, já půjdu postupně, co jsi říkal, protože jsi řekl spoustu pravdy, já to jenom doplním. Nejfanatičtější nacisté byli v Dunajský župě. V Horno-Dunajský župě. Bylo to z toho důvodu, že Eygruber byl osobním přítelem rakouského malíře a jeden z mála gauleiterů, který se s ním tykal. Eygruber nechtěl připustit, když mu Kaltenbrunner mu říká, vykašli se na to, je to prohraný, jdeme do hor, tak Eygruber pořádal takzvané hony na zajíce. Bylo to v oblasti Mihlwirth, což v té době k tomu spadalo i dolní dvořiště. Říkáš to úplně správně.
1: To je pravda, ano. Jo? Ano, to je pravda.
0: A o co šlo? Šlo o to, že hůře než k Židům už se Němci chovali jenom k Sovětům. A ještě hůře se chovali k sovětským Židům. Takže v Mauthausenu byl speciální lágr, já o tom mám video, mám ho na kanále Doktor Vajíčko, můžete se na něj podívat. Mluvím tam o tom a stojím tam před bývalým takzvaným ruským lágrem. Oni neříkali sovětský lágr, oni říkali rusische lágr.
1: Ano.
0: Z toho ruského lágru, když se tam ty lidi už začali jíst navzájem a byl tam kanibalismus, tak 600 jich uteklo. Bylo to v dubnu roku 1945. Možná se někteří budou divit a budou si říkat v dubnu 1945, kdy to už byly osvobozeny ty koncentrační tábory. Nikoliv, přátelé. Mauthausen je tábor, který byl osvobozen
1: poslední.
0: Až jako úplně poslední. A pokud se nemýlím, však někdo doplňte, tak to bylo 3. 4. května.
1: Mám pocit, že to bylo na začátku května, protože ještě tam na poslední chvíli probíhaly ty transporty těch posledních vězňů a většina těch vězňů umrzla na těch otevřených vlacích. Že ty Němci samozřejmě se jich chtěli zbavit co nejrychleji, takže to byla jako dobrá cesta, jak to udělat. To znamená, oni je vlastně od ledna sváželi z těch ostatních táborů do Mauthausenu.
0: Ano. Ano.
1: Protože byl jediný ještě fungující. Je taky zajímavé, že zase byl v Rakousku. Oni, ty Rakušáci, jako přátelé, oni nehráli vedlejší koleji. Jo?
0: Ne, v žádném případě, ne.
1: Když začaly vznikat první koncentrační tábory v Německu, tak mezi tím v Rakousku už byla téměř tato otázka vyřešena, jak mi tady napsal konečné řešení. Tak tam už vlastně bylo konečné řešení téměř hotovo v Rakousku. Pokud se bavíme o těch vězních, a teď nevím, jak se jmenoval ten program, to bylo likvidace těch postižených. A
0: T4 eutanázie.
1: Eutanázie, tak než byl vlastně dokončen vůbec nějaká finální podoba v Německu, tak v Rakousku už bylo hotovo.
0: No, tam na to extra používali plynové vozy.
1: Ano, ano.
0: Jo, takzvané smrthubky. A jeden z vedoucích představitelů byl brigádefírer Brack, který to měl na starosti. A šéfem toho projektu byl opět další typický ost, a to byl Rauf. A na starosti jako úplná hlava po Reinhardu Heydrichovi byl další Rakušan, a to byl Kaltenbrunner. A tyhle ty vozidla v rámci programu T4 byla poprvé použita a vyzkoušela se právě mezi Mauthausenem a Hardheimem programu T4. Následně ta vozidla se používala Chelmnu.
1: Aha.
0: Jo? Tak. A Eygruber byl právě člověk, který zřídil koncentrační tábor Mauthausen s tím, že Mauthausen byl třetí kategorie. To znamená, nejhorší z těch pracovních lágrů byl pracovní nejhorší.
1: Pracovní a vyhlazovací.
0: Z Dachau jste se mohli takzvaně napravit. To byl tábor první kategorie. Buchenwald nebo třeba Ravensbrück a podobně, tak to byla dvojka. Ale trojka byl právě jenom Mauthausen a tam jste dostali dvě písmenka, návrat nežádoucí. To znamená, tam se vyhlazovalo prací. Já netvrdím, že v Dachau neumírali lidé a nebyly tam pokusy na lidech, to netvrdím. Ale Mauthausen skutečně, tím se vyhrožovalo, když budeš zlobit, tak skončíš v Mauthausenu. Všichni Rakušáci to věděli, že to tam je. A já to doplním s tím Mihlwirtem. A v tomhletom dubnu, když se podařilo těm 600 Sovětům utéci, tak tenhle ten šílenec na ně začal pořádat hony. A ty hony, Martino, děkujeme, na ně pořádal tak, že do toho zapojil Hitlerjugend, požárníky, místní samosprávu a Landrat, což je vlastně jakoby nejnižší forma vedení v rámci organizace NSDAP. Uh-huh. Jo? Landráty byly jako nejnižší. Jo? Pak jste měli Kreis, jo? A pak jste měli právě, jako byl Eygruber, to znamená Gauleiter, ale Eygruber byl zároveň Reichsleiter. To znamená, patřil opravdu do té nejužší skupiny, jako třeba Martin Bormann. Jo? A to byly nejvyšší představitelé strany. A měli na starosti vždycky celý ten kraj. Jo? A místo starostů byl právě ty landráty a ten Bürgermeister, který tam byl, ten starosta, tak on do toho zapojil právě z toho Mihlwirtu. A do dneška se každý rok tam právě koná, teď už těch, co to pamatují, moc není, ale oni je stříleli opravdu jako zajíce a myslím si, že to přežilo 16 nebo 18 těch Sovětů. Z 600. Jo? Protože oni jim namluvili, těm 14-letým dětem z Hitlerjugend, že jde o brutální zločince a že jsou nebezpeční. A oni se jich tak báli, že stříleli, jenom je viděli. Takže třeba docházelo i k tomu, že zastřelili nějakého myslivce místo toho. Jo? A myslivci tam samozřejmě byli zapojeni také. Takže tam byla taková panika, že oni se tam stříleli navzájem v podstatě. A ten Kaltenbrunner říká jak Eichmannovi, tak Eichgruberovi, že je konec prostě.
1: Honzo, děkujeme.
0: Že ta válka je prohraná, končíme. Honzo, děkujeme. Ale oni to byli takový fanatici, že v tom pokračovali. To byli opravdu jako Martin Bormann věděl, že to je prohraný, jo? Nejbližší tajemník vůdce, že jo? A tak dále. Všichni věděli, že to je prohraný, ale tihle ti dva to byli takový fanatici, že ještě v březnu roku 1945 Eichmann vypravoval vlaky. V březnu.
1: Jo? Aby toho stihli co nejvíc. A za to se, Vojto, musíme omluvit.
0: Jo, za to se musíme omluvit.
1: Za to se musíme omluvit. Vypořádat se, usmířit se, usmíření. Tak usmíření by mohlo nastat tím, že by se vyplatily ty reparace, tím jako mohli Němci začít, si myslím já. Ale nikdo přece jako nemůže očekávat, že národ, který byl určen k vyhlazení, se bude omlouvat. Jako co,
0: víš, co oni tvrdějí? Že to s náma ty Němci mysleli dobře a že nás chtěli jenom převychovat. A že vlastně podstatná část, to jsem fakt teď četl jako úplně vážnou úvahu na Seznamu, to napsal nějaký prostě blázen, že se s náma počítalo a že pouhá jako pouhej zlomek nebyl poněmčený.
1: No, dezoláti, že by nebyli poněmčený a ty by byli jako zlikvidováni, což vlastně je správně, ale ta jako ty správní jako hodnotoví lidé, morální majáci, ti by jako zůstali. To je takové přesvědčení, Vojto. Ono to ale malinko, toto je vlastně přebírání, když to jako řeknu napřímo, tak to je přebírání nacistické vlastně propagandy. Toto říkala nacistická propaganda. Češi, nebojte se, přísnost musí být, když budete fungovat, budete se mít dobře. Budete mít dovolenou, budete moc
0: navštěvovat...
1: Budete mít travenky, budete moci navštěvovat ozdravovny. A jak to říkal ten pán, co to teda s námi asi pravděpodobně myslel dobře, ačkoliv...
0: Heidrich.
1: Tak dejte dělníkovi českému nažrat. Je to tak?
0: A boty.
1: A bude fungovat.
0: On měl obrovskou oblibu. Pozor, jako jo, jako teď to myslím úplně vážně. On byl ohromně oblíbený u horníků, ale i K.H. Frank, protože horníci v moravském Slovácku tvořili absolutní šlechtu, co se týče dělníků. Oni je velice často vyznamenávali, dostávali nové boty, dostávali větší potravinové příděly a tak dále, protože jestli pro Německo bylo něco důležitého, tak ostravsko-karvinské uhlí. Černé uhlí bylo absolutně nejdůležitější, protože z toho uhlí se vyrábělo úplně všechno, na co si umíte vůbec jako vzpomenout. Jo? Já nejsem chemik, jo? Ale oni z toho tenkrát uměli dělat i nějaký, jako, něco jako benzín, něco takového, nějakou takovou náhradu. Jo? Prostě to pro ně byla alfa, omega úplně všeho. Ale co se týče Čechyše Frage, české otázky, tak ta byla úplně jasná. A v Černínu byla prohlášena 2 dny po nástupu zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. To znamená, byly 4 kategorie.
1: Já se přeobleču, tady začíná trošku chladnit.
0: Jo?
1: Jasně.
0: Byly 4 kategorie. První kategorie byly vhodná rasa, to znamená jako árejci, vhodní k poněmčení a dobře smýšlející. To byla vlastně pro ně ta nejlepší kategorie. Takže to byly lidi jako třeba Emanuel Moravec. V tom pořadí byli na 3. místě. To znamená, první byl říšský Němec, druhý byl východní Marka.
1: Ano.
0: A 3. byly tyhle, jako třeba sudečtí Němci a tak dále. Jo? Tak na tady tu roveň se tohle řadilo. Takže vhodná krev, vhodné smýšlení. První kategorie. Druhá kategorie, ta byla nejvíc nebezpečná. Vhodná krev, absolutně špatné smýšlení. Ty se měli rovnou popravit. Vůbec žádný jako vodcu nebo něco. Rovnou poprava. Potom byla nevhodná krev, ale dobré smýšlení. To znamená typický nízký kolaborant. Typu Čurda. My využijeme, popřípadě je vykastrujeme, budou pro nás pracovat, ale nebudeme je likvidovat.
1: Šárko, děkujeme.
0: A pak byla čtvrtá kategorie, která byla určená k udření k smrti v generálním plánu Východ. To znamená, po vyhlazení Židů byli hned na prvním místě. A to je nevhodná krev a nevhodné smýšlení. Takže byly tyhle čtyři kategorie. Takže Slované. Tady se není o čem bavit. Jo?
1: Pořád nevidím, Vojto, za co se jako omlouvat, proč bychom tady měli pořádat sjezdy.
0: Čárko, děkuji.
1: Navíc všimni si, oni teda jako tvrdí, že už v podstatě se jako se k tomu jako nehlásí, k tomu odkazu a podobně. A potom používají prostě stejné, teď je to krásné slovo, Vojto, narrativ, ty ho máš tak v oblibě.
0: Jo, narrativ.
1: A pak používají stejné jako narrativy ve smyslu, i pro vás se najde konečné řešení. Tak

0: Je to nějaká jako náhodná věta? Nebo to má nějaký přesný, je to nějaká přesná terminologie, která teda vznikla na konferenci ve Vance?
1: Konečné řešení vzniklo ještě trochu dříve, než na konferenci ve Vance. Konference ve Vance řešila proces konečného řešení. Mm-hmm. Konečné řešení nejdříve židovské otázky bylo navrženo už v září roku 1941, a to konkrétně samozřejmě nikým jiným než druhým mužem říše, to znamená říšským maršálem Hermanem Göringem. Hermann Göring, protože měl nadstandardní vztahy s Reinhardem Heydrichem, a Reinhard Heydrich byl považován jako třetí muž říše. Pozor, vůdce, Göring, Heydrich, ne Himmler, jak se tvrdí. To není mm-hmm. pravda. Mm-hmm. Proto i Heydrich měl označení vozidla 3. On měl Maybacha, krásného Maybacha otevřeného, a měl označení SS3. Jo? Takže mm-hmm. to jako tady se tvrdí, že Himmler byl před ním. Himmler se ho bál, samozřejmě, ten si pak oddech, když to ty udělali toho 27. května 1942, tak si oddech, ale to konečné řešení opravdu měl na starosti Hermann Göring, který zároveň byl šéfem takzvaného čtyřletého plánu, což si naprosto vzájemně odporovalo, protože čtyřletý plán byl pro vlastně válečné úsilí a nasazení lidí v říši na práci. Málo se to ví, ale hned v červnu roku 1941 se ti zajatci, kromě toho, že teda se stříleli, nechali se vyhladovět, tak se mezi nimi hledali dělníci. A ti, kteří předtím pracovali třeba ve fabrikách, tak je brali do hitláků a vozili je do Reichu jako totálně nasazené. Ty byli úplně první, ty byli ještě dřív než z protektorátu Čechy a Morava. Tak to byli sovětští váleční zajatci. A Osvětim původně fungovala jako zadržovací tranzitní tábor pro tyto zajatce právě na práci v říši. O tom se strašně málo mluví, ale je to tak. Tohle byl ten hlavní. No jo, ale tady došlo k posunu a ke změně. A ta změna byla právě v konečném řešení židovské otázky. To znamená 11 milionů Židů. Jenomže bylo velice složité označovat ty Židy, protože Němci Židy neoznačovali podle náboženství, ale podle rasy.
0: Ano.
1: Kdežto Švýcaři, Švédi, Norové, kdo ještě, Dánové, Skandinávci obecně, Angličané a tak dále, je označovali podle náboženství. Takže podle Reinharda Heydricha nešlo o 11 milionů, o kterých se mluvilo na konferenci ve Vance, ale šlo o mnohem vyšší počet. Aha. A nejvyšší počet těch Židů bylo na východě. To znamená, v rámci operace Barbarossa se počítalo s tím, že se zavraždí 5,5 milionu sovětských Židů. Zvláště v Bělorusku, v Pobaltí, na Ukrajině. Proto byly speciální jednotky Einsatzgruppen, které ale už fungovaly, a fungovaly nikoliv od roku 1941, jak se mylně uvádí historicky, ale fungovaly od roku 1938 a první jednotky Einsatzgruppen vnikly do východní marky 12. a 13. března roku 1938 a následně byly použity proti české inteligenci 16. března při vzniku protektorátu 1939 a zatkli 6 000 lidí a odvedli je do koncentračních a vyhazovacích táborů. Zvláště Mauthausen, Buchenwald, Sachsenhausen, Oranienburg, ženy do Ravensbrücku a tak dále. Jo? Takže jako ten posun je trošku jako jiný, než se to někde teď vypráví. A to je potřeba k tomu pochopení, protože ty vražedné jednotky Einsatzgruppen a Einsatzkommandos se skládaly z 3200 lidí plus minus. Někde se uvádí daleko vyšší čísla. Záleží na tom, jestli to počítáte přímo do těch jednotek, a nebo berete pomocné policejní oddíly. To se dělalo na 4 skupiny. Byla Einsatzgruppen A, Einsatzgruppen B, Einsatzgruppen C, Einsatzgruppen D. Einsatzgruppen A měl na starosti doktor Staleker, to byla ta horní část fronty. To znamená,

0: a bylo to hlavně to Pobaltí, jo? Bělorusko a tak dále. Byl Einsatzgruppen A. Einsatzgruppen B, to byl Artur Nebe, který byl zároveň šéfem Kripo, kriminální policie, v hodnosti brigádního generála. Jo? To znamená brigáde Führera. V té době on pak byl povýšen na Gruppenführera. A ano, byl to ten Artur Nebe, který se otrávil v garáži a díky tomu vymysleli ty plynové vozy. On s tím přišel za brakem, aby to vyzkoušel, protože on se ožral a v garáži usnul a málem se udusil. Výpary. On vymyslel plynování lidí výpary a ano, je to ten samý, který po 20. červenci roku 1944 byl zapleten do odstranění vůdce. Jo? Takže jde pořád o jednoho a toho samého člověka. Pak byla Einsatzgruppen C, ta byla jedna z nejbrutálnějších, ne-li vůbec nejbrutálnější, ta operovala na Ukrajině a Einsatzkommando 4B mělo na starosti, to byl Vlobl, plukovník, ale Einsatzgruppen C byl velitelem doktor Rasch. To byl doktor filozofie a doktor práva. A ty vyhladili v Babim Jaru 34 tisíc Židů za 630 hodin. Jo? Pokud se nemýlím, tak to bylo 30. září roku 1941. Pak máme Einsatzgruppen D, to byla bez Arábie, a tam byl vedoucím profesor ekonomie Gruppenführer a ten se jmenoval Ohlendorf. A ano, je to ten, který byl hlavní a opravdu potrestaný a pověšený, jeden z mála velitelů Einsatzgruppen v procesu s jednotkami Einsatzgruppen v roce 1947. Jo? Mm-hmm. Takže je potřeba si uvědomit, že tyto mobilní jednotky, které operovaly se střelci a měly sobě pomáhače a pomocné policejní oddíly, protože to nebylo tak, že vždycky stříleli ti Němci. Ne. Stříleli hlavně ty pomocné oddíly. To znamená Lotyši, Litevci, Estonci, Banderovci. Banderovců bylo vůbec nejvíc. Jo. Na Ukrajině těch pomocných oddílů bylo až 1 milion. To je úplně neuvěřitelné číslo. Neuvěřitelné číslo. Takže oni se potom školili v Travnikách a dělali fachmany, dělali ty pomocné oddíly v rámci operace Reinhardt. Operace Reinhardt je další věc, která navazuje a která udělala průmyslové vraždění ve třech zásadních táborech. Měl to na starosti Odilo Globočník, inspektorem těch táborů byl Sturmbannführer Wirth, který zároveň předtím velel operaci T4 a drtivá většina osazenstva těchto táborů v rámci operace Reinhardt byla právě z T4. Z této operace. Oni si je převzali, vzali z nich 70-80% těch lidí. A šlo o tábory Sobibor, Telžec a Treblinku. Tyto tři tábory dohromady nefungovaly v podstatě skoro ani 2 roky, ale vyhladili prokazatelně, to číslo už dneska je nižší, je to 1 700 000. Ale některé prameny hovoří o tom, že to číslo bylo až 4 miliony lidí. A úplně jakoby závěr byla operace, které se říkalo Dožínky. Ta se konala v Majdanku a bylo to poslední 40 tisíc žijících Židů v rámci generálního guvernementu, kteří byli vyhlazeni právě v Majdanku, kde byly plynové komory. Takže toto je konečné řešení židovské otázky.
1: A to je teda to, co tady panoušek sudeckých Němců, srazu sudeckých Němců v Brně tedy. Je to náhoda asi, z plece. Použil shodou okolností stejné narrativy, jak to říkáš ty. Já bych ještě jenom chtěl poděkovat, radíme, děkujeme, než to tam zmizí. A potom tady ještě dost lidí taky píše zkušenosti. Mimochodem můj dědeček o tom věznění v Mauthausenu nikdy nemluvil, nechtěl o tom mluvit. To je samozřejmě ty hrůzy, co tam zažil, ho samozřejmě musel jako poznamenat výrazně. Ivanko, děkujeme.
0: Ivanko, děkujeme. Jinak tam byl náš prezident Antonín Novotný. A Antonín Zápotocký. No, Antonín Novotný 4 roky byl v Mauthausenu.
1: Aha.
0: A Antonín Zápotocký byl, pokud se nemýlím, tak v Sachsenhausenu.
1: V Sachsenhausenu byl taky vlastně dědeček, on byl myslím ve třech táborech v Sachsenhausen a potom právě v Mauthausenu. A ještě myslím, že tady ještě dvou, ale to jedno. Ještě jsem chtěl říct jednu věc, jak si o Vojto o tom hovořil, jak vlastně se zacházelo se zajatými sovětskými vojáky, Němci, jak s nimi zacházeli hezky, tak bylo to tak, že moje babička byla tedy v lágrech, potom byla ve fabrice, která byla v Kasselu. Kassel to je takové město v Německu, kde byla, myslím, že tam dělali nějaké součástky do leteckých motorů, jestli se nepletu. A v tom lágru byl hned vedle lágr sovětský, jak říkáš, byl to ty ruský lágr. A pokaždé, když přivezli Rusy, tak je tam nechali stát. Postavili je tam prostě do řady a nechali je tam stát celý den. Jakmile někdo z nich upad, prostě vystílením, tak tam přišly tyhle, asi to byly nějaký tyhle SSáci, tak je tam dobili. A ty, kteří vydrželi do večera, tak ty byli odměněni, byli všichni postříleni. Potom je tam nechali nahromadě ležet celý týden a babička, když šli vždycky ráno do fabriky, tak kolem ní museli procházet. Nechali to takto týden. Jo? Představte si v létě, jak to po týdnu ta hromada těch mrtvých sovětských vojáků, jako ten zápach prostě tomu sobě něco naprosto neuvěřitelného. A pořád nechápu, jak někdo vůbec může vyslovit něco ve smyslu, že my se máme Němcům za něco omlouvat. To je zneuctění památky milionu mrtvých, zneuctění památky 100 tisíců mrtvých Čechoslováků, umučených, ještě musím říct umučených, ne často jenom popravených, ale často umučených, rozvráceného vlastně, já bych řekl, naší nějaké národní hrdosti, protože samozřejmě, co si budeme povídat, spousta českých odbojářů, těch hrdinů vlastně padla, protože československý odboj byl v podstatě rozmetán, to je prostě pravda, to je fakt. Za přispění samozřejmě udavačů a kolaborantů. A dneska ty kolaboranti vylezají znovu a já se jako divím, tolik let po válce, kdy prostě máš miliony, miliony knih historických, kde si prostě můžeš všechno přečíst, když chceš. Myslím si, že je naprosto jasné, jak se Němci chovali za druhé světové války, jaká zvěrstva prováděli. Tak já nevím, něco špatně, kamaráde. To Brno, přátelé, to je nějaké prokleté. Takže já samozřejmě doufám, že se ten sraz neuskuteční, i když vím, že se uskuteční. A politici, kteří se toho srazu budou účastnit, tak by měli být v podstatě všichni souzeni za vlastizradu. Nebo kolaboraci. Přeber si to, Vojto, jak chceš.
0: Ne, tam takže jako tak? Se není, tady se jako není o čem v podstatě bavit. Já 24. května ve 14 hodin budu na Dominikánském náměstí. Už jsme se domluvili s Jindrou Reichlů a spol, protože Obrana národa tam pořádá demonstraci.
1: Tak to se zúčastní.
0: A musí nás tam být co nejvíce, protože není prostě možné, abychom tohleto, jako jestli tam teď nepůjdeme, tak co bude příště? Co udělají příště, když si to teď necháme líbit?
1: Mohli by kandidovat do parlamentu České republiky. Až bude ta strana z té země zaslíbené, kterých je tady milion, a založí si svoji vlastní partaj, a dají to tady s těma dohromady, tak možná dají ústavní většinu, kamarády. Takže, přátelé, zveme vás na sraz sudeckých Němců, ale trochu jinak. Ne, že bychom vás samozřejmě zvali na sraz, abyste si tam s nima popili, ale zveme vás samozřejmě s Vojtou, abyste se zúčastnili akce proti. A já doufám, že nás tam teda bude mnohem víc než těch příznivců. I když tedy, když čtu ty diskuze, tak nemám z toho úplně dobrý pocit, kamaráde. Nemám z toho dobrý pocit. Takže tak. Čas se, kamaráde, naplnil.
0: Čas se naplnil. Úplně přátelé, zázrakem. Děkujeme.
1: Děkujeme moc za podporu, moc si toho vážíme. Až video skončí, zpracuje se, zkuste se sem zpátky vrátit, dejte nám tam to zviditelnění. Samozřejmě já to vidím tady na té návštěvnosti, že ten YouTube nás stále jako schovává. Já jsem to ale věděl, Vojta, já jsem to říkal, jakmile bude prostě toto téma, tak je to jasné. Samozřejmě, kdybychom se tady bavili veselé historky z natáčení, když jsme s Vojtou měli kapelu, tak by to asi bylo trošku jiné, ale tohle prostě je daleko důležitější za mě. Vojto, já ti moc děkuju za tvůj drahocenný čas, vím, že toho máš spoustu. Děkuji, přátelé, i vám, že jste si našli chvilku pro nás. Děkujeme za všechny příspěvky, které jste poslali. Dneska jsme ani nestihli probrat, jak jsme na tom s naším českým domem, takže já bych Vojto nechal to na příště, ono se to ani dneska příliš nehodí k tomu tématu.
0: Nehodí.
1: Ale samozřejmě příště se o tom pobavíme. Děkujeme všem, kteří přispíváte. Mimochodem číslo účtu na Český dům je tady dole v komentáři. Vojta to tam připnul. Já to potom ještě dopíšu. A za mě, kamaráde, moc děkuji za tvůj čas a uvidíme se příště.
0: Kamaráde, děkuji ti, přátelé, děkujeme vám moc. Účast vůbec není špatná, ale jsme samozřejmě zvyklí na vyšší čísla, ale jak říkám, dneska o tom mluvil na Inovaci republiky, mluvil o tom úplně perfektně, to vysvětloval Jirka Havel, jo, my to máme úplně stejné, jsme na tom všichni stejně, jakmile se bavíme o sudetoněmeckém Landsmannschaftu a podobně, tak ta videa jsou upozadňována. Jediné, jak se to dá přebít, je to, když to každý nazdílíte na sociální sítě, Facebook a tak dále, Instagram a podobně, tak je možnost proti tomu upozadňování bojovat, ale jinak se ty informace mezi mladé lidi, hlavně mladé lidi, tohle je potřeba opravdu edukovat, ty mladé lidi nedostanou, protože oni dostávají masírku z té druhé strany a já si nemyslím, že všichni mladí lidé jsou hloupí, naopak, dneska jsem se opět přesvědčil na jedné přednášce, že tomu tak není a je ve mně taková jistřička naděje, že to bude jednou lepší, ale my musíme tady proti tomu bojovat a nemůžeme se tvářit, že to je v pohodě a že to můžeme přejít jen tak, jestliže se tady dokáže sejít 60-80 tisíc lidí na Letné, tak prostě není možné, abychom totálně nezaplnili Brno a neukázali, že tohle teda v žádném případě ne. Máme za sebou a vedle sebe lidi, jako jsou bývalí dva prezidenti republiky, skuteční prezidenti, jako Miloš Zeman a profesor Václav Klaus. Máme vedle sebe a za sebou lidi, jako jsou poslanci, jako je pan docent Ševčík, jako je doktor Reichl a jako je Tomio Okamura a mnozí další. Bohužel česká vláda se k tomu staví všelijak, musím říci.
1: Neutrálně.
0: Tak jako velmi neutrálně a nemám z toho dobrý pocit. Nemám z toho dobrý pocit. Jak říkával Daniel Landa během covidu, jak vám vláda začne radit a začne vám říkat, že se máte při obléci a podobně, tak z toho nemám dobrý pocit.
1: Já jsem si vzal bundu.
0: Takže tak.
1: Přátelé, kamarády, mějte se krásně.
0: Mějte se krásně.
1: Taky.
0: Naviděnou, dobrou noc.

Moc zdravím všechny pravidelné diváky tady u další reakce a zdravím všechny občany České republiky, ke kterým se dostává tento vzkaz, tato reakce, zejména věnovaná české vládě, ústavním činitelům, poslancům a senátorům. Jde o to sudoto-německé setkání v Brně. Přátelé, to není náhoda. Ten proces je dlouhodobý. O návratu Němců se diskutoval už v rámci občanského fóra v roce 1990. O návratu Němců se snaží a podporovat německou menšinu, což teda osobně si kladu banální jednoduchou otázku, jak velká německá menšina je na území České republiky v roce 2026, že se muselo před 2 lety přijmout nejvyšší ochrana německého jazyka na našem území. Když jsem toto řekl před 2 lety, ejhle, byl jsem dezinformátor. Dneska, když někomu chybí argument, tak se snaží toho druhého zaškatulkovat. Realitou je to, že několik vlád naší země dlouhodobě připravovalo proces ochrany německého jazyka. Už za Nečasovy vlády, Sobotkovy vlády, Babišovy vlády, Fialovy vlády a dnes znova opět Babišovy vlády je schválena ochrana německého jazyka nejvyššího stupně podle ochrany charty evropských jazyků ve Štrasburku. Toto je realita. Toto vládní usnesení obsahuje 26 bodů, zhruba 26 bodů, který říkají, němčina bude podporována ve veřejných médiích, němčina bude podporována ve středních a mateřských školách. Veřejnoprávní česká média musí více podporovat německý jazyk na svém území, ale o majetcích se nemluví. A pozor, když se bavíme o sudoto-německém landsmanšaftu a jeho setkání v Brně, což je čistě a stroze velmi nebezpečná akce politicky motivovaná, protože je placená bavorskou vládou. 21 milionů korun dala bavorská vláda na to, aby se tady konala tato manipulativní veřejná akce pro Němce. Oni se tady potkají ve velkém počtu, v řádu tisíců. Můžeme odhadovat 7 až 10 tisíc Němců, potomků, musíme říct převážně potomků nacistického Německa a Němců, kteří se přidali k sudoto-německé straně. Tady si řekneme jedny fakta, které obsahují i tento speciální výtisk novin.

V roce 1935 proběhly demokratické volby. Podle všech zdrojů to byly demokratické volby, ve kterých sudoto-německý spoluobčané Československa se navraceli k tomu Heimsen Reich. Chtěli zpátky do říše, chtěli rozbít Československo a taky ho svými teroristickými a násilnými činy v roce 38-39 rozbíjeli. Tehdy ve volbách sudoto-německá strana podle všech dostupných informací získala 1,249 tisíc hlasů. Bylo to více než 15%. Tyto občané se dobrovolně, svobodně a demokraticky rozhodli, že budou podporovat nové německé vize, tehdy německé nacistické vize. Byl to marketing, nebyla to propaganda, byla to běžná reklamní kampaň, která naše spoluobčany, německé spoluobčany přesvědčila k tomu, že je potřeba Německo rozbíjet. Byly to velmi tvrdé teroristické činy. A když se bavíme o odsunech, tak musíme vždycky hovořit o tom, že v roce 37 a 38 probíhaly násilné odsuny Čechoslováků z pohraničí, který způsobovali a organizovali Němci. Existuje tady jeden plán, na který se ve svých pamětech odkazuje i Beneš. Eduard Beneš je spojen s Benešovými dekrety. A ten zmiňuje ve svých pamětech Grundplanung, což je základní plán. Ten v roce 37 a 38 byl velmi násilným, nenávistným plánem na vyhlazení Čechoslováků, na zničení češtiny pouze na možnost čistě dialektu německého jazyka. Tento plán potvrdil Adolf Hitler a další jeho spolupracovníci. Je to velmi důležité o tomhle hovořit nahlas. Proč? Protože se o tom vůbec nemluví, vůbec neučí a historii bychom si v takhle krátké době, jako je 80 let, měli připomínat. Co je ale důležité říci? Sudetští Němci, v tuhle chvíli se můžete podívat na konkrétní jména rodin, protože není náhodou to, že americký vládní archív v těchto dnech zveřejnil na svých oficiálních webech americké vlády seznam německých členů, který byli účastní v NSDAP. Ne, že by tak nedělali i Češi, ale je důležité si připomínat německé rodiny, které tehdy velmi selhaly a které rozvrátily Československo. S pověřením Henleina a Hitlera v blízkosti tady Kounicových kolejí musím říct následující. Toto vězení a popraviště fungovalo nejvíce s přispěním právě sudetských Němců. Sudečtí Němci byli pověřeni vedením nacistického Německa k organizaci a konfrontaci československými občany. Proč? Protože znali náš jazyk, znali československé prostředí a byli to ty nejagresivnější lidi. Ten, kdo zná historické materiály, odborné materiály, historické knihy, tak všechno to, co tady teď říkám, nemůže popřít. To, co tady zmiňuji, jsou jenom fakta. Proto si kladu otázku, že když tady promlouvají pamětníci roku 38, odborníci, zástupci Českého leteckého svazu, tak posílají dopisy, včetně datových schránek, a je ticho. Neodpovídá se ani na dopis panu Rudolfu Kunzmanovi, který jehož rodina na vlastní kůži zažila tyto odsuny a německou agresi. Němci se tehdy rozhodli pro svoji německou říši. Rozvrátili Československo. A dneska pod jinou nálepkou, ale bohužel se stejnými symboly učesané patky, kníru, přicházejí z toho, že chtějí smíření. Nemám pocit, moje intuice, moje informace, knihy, které jsem si přečetl, aby mohla vzniknout tato speciální příloha, ty všechny informace svědčí na tom, že jestli někdo chce mít dobré vztahy se svými sousedy, což určitě já za sebe a věřím, že spousta z vás chce mít dobré vztahy s Němci, že tam vidí spousta odvážných Němců, ale ty nejodvážnější Němci před druhou světovou válkou šli do koncentráku jako první. Takže co je tohle za potomky? Co to je za sousedy? Oni jsou v naší zemi vždycky vítáni, ale čistě jako turisté. Ten člověk, který reprezentuje sudoto-německou stranu s tím účesem a tou vizáží, dovedete si představit, že já půjdu na veřejnou akci nebo v tomto videu nebo na jakékoliv setkání s českými činiteli a politiky, například z KDU ČSL, protože tyto černoprdelníci jsou dlouhodobě bohužel účastní velké kolaborace s touto sudoto-německou stranou, že přijdu do křesťanské strany, neoholím se a nechám si takhle knírek a budu vyjednávat o smíření. Přátelé, to, co předvádí pan Posselt a to všechno, co se tady dlouhodobě děje,
není náhoda. A není, tak to nevypadá pokora. Tak to nevypadá pokání Němců, jejich předci chtěli vyhladit náš národ. Jejich předci chtěli obětovat úplně všechno, aby se nás bavili. Jejich agresivita a násilí byla obrovská. Čechoslováci, ne všichni jsou bez viny. Ne všichni jsou samozřejmě tou bílou nemocí války, tak jako je to dnes, bohužel. Byly nakaženy i velká československá společnost, velká část československé společnosti. Ale vás, který si volíme, pane prezidente, pane premiére, jsme si volili z toho důvodu, že máte reprezentovat nás a ne cizí zájmy, ať už jsou to korporace, anebo cizí mocnosti. Není možné, aby stát, i když sousedský a ekonomicky spřátelený, financoval 21 miliony politicky motivovanou akci, která vede k plíživým návratům majetku. A co víc, tady bych se zastavil. Tady totiž už nejde o setkání sudeckých Němců v Brně. Vůbec ne. Tady celou dobu jde o Benešovy dekrety. Před 2 lety jsem to řekl jasně. Plno lidí se smálo. Plno lidí mě nálepkovalo. Ostrakizovalo. Samotní politici z některých dnešních parlamentních stran, i z těch menších, tomu nevěřili a nálepkovali mě. Já si nestěžuju, ale dnes pevně a jasně říkám to, co se děje. Je potřeba Benešovy dekrety odstranit, říkají Maďaři. Zkuste podobnou vizi třeba v Polsku. Polsko dalo podobné nápady k Mezinárodnímu soudu. A neuspělo se. U nás největšími zločinci jsou právě český politici. Ne sudoto-německý Landsmannschaft v čele se symbolem nacistického Německa. Zastavím se u našeho prezidenta. Jestliže bývalého prezidenta Miloše Zemana někteří z nás díky jeho kolaboraci s Čínou přirovnávali ke Gottwaldovi, tak dneska musíme říct, že současný prezident překonal bariéry a hranice toho, čeho se účastnil prezident Hácha. Ten se aspoň za své činy styděl. Ale vy, pane prezidente, jste toho přímou účastí a vaše poslední vyjádření k tomu, že si přejete Spojené státy evropské, mluví za vše. Jste bohužel zrádci občanů této země. Neříkáte jim pravdu. Říkáte jim polopravdy. A účastníte se manipulací, které porušují uspořádání po druhé světové válce. Protože to všechno, o čem občané naší země mají vědět, jsou Benešovy dekrety. Něco, přes co nejede vlak. Postupimská dohoda podle článku číslo 13 jasně vymezila pravidla poválečného uspořádání. Jsou to pravidla, která jsou neměná a která jsou vykoupena krví mnoha odbojářů a mnoha občanů Československa a mnoha občanů všech dalších zemí celé Evropské unie. Evropy. Je smutné, co se děje. Jestliže se porušují Benešovy dekrety, tak si musíme přiznat, že se přepisuje historie a hlavně, že se přepisuje postupimský dekret, postupimský protokol, postupimská dohoda, kterou tehdy podepsal Truman, Stalin a britský ministr, britský předseda vlády. Chci vyzvat všechny občany k zájmu, ke studiu knih. Ať už jsou to knihy o Henleinovi, ať už jsou to knihy o Heydrichovi, ať už je to kniha z roku týkající se dokumentace roku 38 od Jaroslava Čvančary, fotodokumentace z roku 38. Ať už je to kniha So oder so, která popisuje nacistické plány, o kterých se dodnes mlčí. Ať už jsou to paměti Edvarda Beneše. Ať už je to vzkaz Jana Masaryka, ať už je to vzkaz Tomáše Garrigua Masaryka. Dneska jsou symboly vytunelovány ve prospěch vizí, proti kterým naši předci bojovali. Ty vzkazy obsahuje jedna z knih, která je tady naproti mě za kamerou a kterou by si měl náš prezident přečíst. Je to kniha, která v antikvariátu stojí 4000 korun. A naši občani často a jejich rodiny ani nevědí, jak jejich předci skončili. Není to nic přehnaného, protože to, co se geopoliticky děje, dneska přeformátovává dění na mnoho dalších desítek let. A proto moje výzva zní takto. Kontaktujte své politiky, pište jim dopisy, tak jak to udělal například pan Rudolf Kunzmann. Napište jim maily, volejte jim, velmi slušně, ale taky velmi tvrdě. Žádejte odpovědi, kterých se nám nedostává. Nenechte se zmát politickým hadím jedem,
kdy se vám politik vykrucuje, ať už je to předseda vlády, nebo některý z ministrů od motoristů, nebo SPD, nebo ODS, je mi to úplně jedno. Všichni politici v posledních desítkách let měli veřejné prostředky, kanceláře, přístup do veřejnoprávních médií, aby na tento problém dlouhodobě upozorňovali, anebo aby dokonce ho zastavili. Pak by moje slova byla zbytečná. Pak by aktivity vás občanů nebyly potřeba a byly by zbytečné. Pište poslancům, pište senátorům, protestujte, sdílejte videa. A taky se například podívejte do historie vaší nemovitosti. Který z Němců v pohraničí vlastnil, jak se jmenovala ta německá rodina? A pak se podívejte do německého archivu nebo toho nově zveřejněného amerického archivu. Toto je třeba i pro našeho českého prezidenta, kdy Spojené státy v tuto chvíli poprvé od války zveřejnili seznam lidí, kteří byli v NSDAP. Tento archiv je teprve pár dní zveřejněn. Je dostupný. Takže si ověřte, kdo vlastnil vaši nemovitost před válkou, jaký měl, vyhledejte si v archívech rodinu a jestli byl v NSDAP a můžete do budoucna ochránit i sami sebe. Můžete vzdělat sami sebe, ale taky můžete mít do budoucna archivní materiály, argumenty toho, že se tady plíživým způsobem snaží o návrat Němců. Tak to bohužel je. Budu moc rád, když tohleto video pošlete na úřad vlády, když ho pošlete na ministerstvo vnitra, když ho pošlete taky na ministerstvo zahraničních věcí. Ve středu 29. totiž půjdeme společně s pamětníky, společně s historiky, s dopisem a s touto přílohou novin, které obsahují další odkazy na zdrojové materiály, které obsahují fakta, data, ověřenou žurnalistiku, archivní materiály, analýzy a všechno to další, co v podstatě najdete i ve Wikipedii. Protože tehdy si sudetští Němci vybrali svůj národ. V roce 1935 1,2 milionu Němců volilo proces směřující ke genocidě našeho národa. Tak to je. A byly to demokratické volby, kdy se demokraticky rozhodli pro toto řešení. Když si svůj domov vybrali, nemůžou očekávat, že po tak obrovské bolesti a genocidě jen tak v krátké době odpustíme. Pane Posselt, rád se s váma sejdu bez politiků a rád si budu diskutovat o všem tom, co se dělo, co se děje a jak já si dokážu představit dobré vztahy s Německem. Absolutně mi toto nepřipadá jako pokání. Ostříhejte si tu hnusnou patku a voholte si ten knír. Pak se potkáme u jednoho stolu a můžeme se v klidu, důstojně, ve vší úctě k našim předkům a ve vší úctě k vašim předkům, těžko se mi to říká, setkat a diskutovat o vašem návratu. Jste tady nevítaný. Nikdo vás tady nechce. Váš domov to byl a už to váš domov není. A můžete si za to sami. Jiný viník není. Postupimská dohoda, článek číslo 13. Ještě dovětek. Velmi vítáme spolupráci evropských států a platformu evropské spolupráce. Bez téhle demagogie, bez těchto manipulací, bez řízení korporací. A odmítáme Spojené státy evropské. Jestli je plánujete, tak nám to řekněte. Druhá věc. K sudetoněmecké otázce, k sudetským Němcům. Nerad bych, aby ve všech těch informacích, co jsem před chvílí řekl, tak chci zdůraznit jednu věc. Byli to právě sudetští spoluobčané, kteří se nechali najmout k mučení, byli členové gestapa a podle všech archivních materiálů, které jsou dochovaný, byli jedni z nejagresivnějších zástupců gestapa. Proto všichni ty, co přijedou do Brna, bychom si měli projít jméno po jménu, co to je za potomky, aby jsme věděli, jakou reflexí tyhle rodiny vůbec prošly.
A třetí věc, co chci říct ještě na kameru, je, že je obrovskou ostudou, pane Babiš, že neodpovídáte lidem, který tady oblbujete. Lidi, kteří zažili koncentrační tábory. Historici. Na co si to hrajete? Jste součástí téhle zrady a všichni, co vám lezou po zádech, jsou toho účastní taky. Takže žádáme konkrétní a jasné odpovědi na to, co se v naší zemi děje a čeho vy jste součástí. Pro ty odpovědi si půjdeme a budeme taky velmi veřejně a otevřeně informovat. S tím chci spojit jednu věc. Jestliže státní úřady, instituce neodpovídají občanům, včetně pamětníků a historiků, pane premiére a pane prezidente, tak požádáme ombudsmana o poskytnutí prostor, o poskytnutí občanského dialogu, o poskytnutí sálu, kde se potkáme 15.5. a budeme diskutovat o těch historických faktech, které tady zmiňuji, budeme diskutovat o postupimské dohodě, o Benešových dekretech, o sudetoněmeckém landsmanšaftu, ale taky o bezpečnosti našem státu, o ústavním právu a občanským právu na odpor proti tomu, co vy tady děláte. 15.5. všechny zvu do Brna a po skončení tohoto videa okamžitě volám na ombudsmanství, abych požádal slušně a pokorně jako občan o spolupráci a poskytnutí prostor. To je všechno, co jsem vám chtěl říct. Pokračování vysílání k tomuhle tématu ve středu 29. 19 hodin večer, kdy vás budeme informovat o tom, jak se k těmto nepolitickým občanským aktivitám postavili ministři, jednotliví ministři, kterých se to týká. Mějte se hezky a je mi vlastně velmi smutno, že vůbec takovýhle vysílání musím realizovat.

0: odsunuli jsme z této země definitivně Němce. Tento výsledek naší národní revoluce udržet. A udržíme je. Boj však není daleko skončen a při povaze svých sousedů musíme si být vědomi toho, že nikdy snad úplně skončen nebude. Boj a zejména náš národní boj byl život byl vždycky bojem a bude bojem stát.
1: Za chvíli bude za rok, za 2 leta, za 4 leta, za 5 let bude nový boj mezi Němci a ostatními evropskými národy. Znovu říkám, nehořím tou pomstou, nemyslím, že máme nějakým nelidským způsobem stále a stále toto připomínat, ale až nám Němci začnou vytýkat náš nacionalismus. Až nám začnou vytýkat, že jsme vyhnali tolik a tolik Němců od nás. Až nám budou začnou nám vypočítávat, co všecko, jaké hodnoty Němci, čeští a všichni ostatní ztratili. A že chtějí takové a takové odškodnění. Tož jim musíme hned povědět. Ano, prosím. Až nám zaplatíte do posledního grejcaru všecko to, co jste zde za protektorátu zde vykradli, vyloupili, všechny ty peněžní taxy, které jste našemu lidu uložili, až nám všecko to, co jste zničili, do posledního grejcaru vyplatíte, my budeme uvažovat, zdali nějakou část z toho máme také vám, nebo těm lidem, co povolí, prosím. Až začnou nám vykládat, no vy jste přeci jen mnoho našich lidí od vás vyhnali a to nebylo nelidské, teda. My jim musíme ukázat a zeptat se jim, co já jsem vždycky za války Angličanům říkával a Američanům říkával, myslíte, že je lepší, abychom se dostali po válce do zuřivé občanské války, ve které půjde obojí na život a na smrt mezi Němci, kteří u nás zůstanou, a našimi lidmi? A nebo myslíte, že lépe, abychom je naložili na vagóny a poslali je rozumným způsobem domů? Já myslím, že humanitní s naším zásadám odpovídá to druhé.

0: prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: VK, Vítek i náš host jsou připraveni. Dobrý večer VK, dobrý večer Vítku, dobrý večer Luboši. A to znamená, že písničky vystřídají informace. Vítku, o čem začneme mluvit dnes? Jaké je první téma?
2: Ahoj Helenko, já nejprve pozdravím tebe a všechny naše posluchače, kteří se na nás jistě těšili stejně tak jako my na vás. Přejeme krásný páteční večer. Krásný i den, je teplo, začíná květen, pod rozkvetlou třešní jsme se jistě všichni políbili a o víkendu má být až 27 stupňů, takže nás čeká opravdu teplé počasí. A já věřím, že jste si našli v tomto počasí i chvilku, abyste si nás zapli jako každý páteční večer, případně i z reprízy nebo z archivu, a budeme rádi, když s námi vydržíte až do konce, i nejenom proto, že s námi je jako tradičně šéfredaktor Aeronet News pan VK, ale taky Luboš Volný, Lubomír Volný z serveru volnyblog.news. Já jsem minule chybně uváděl CZ, teď už říkám news. Sleduješ ten pokrok, jo, Luboši? A

0: To je takové, já to prásknu, to je takové, protože my jsme se samozřejmě s VK bavili před vysíláním, co bude za první téma, ale to je takové nahození útičky, jak se většinou dělá v médiích, jak ti hosti se tváří, že vlastně nevědí, o čem se bude bavit a samozřejmě s těmi politiky, jak se většinou domluví vždycky před vysíláním, co se jich budou ptát dokonce i na otázky, aby náhodou nějakého politika nezaskočili s nějakou kauzou. A on se potom tváří, aha, vy jste mě tady nachytal, ale já vám na to přesto odpovím. Nicméně, my jsme se samozřejmě tak trošku dohodli rámcově, jaká ta témata budou. Samozřejmě budou reflektovat i články na Aeronetu, které byly v minulých dnech, tento týden od pondělka zhruba. Nicméně začneme blížící se událostí a já se obrátím nejprve na našeho hosta Lubomíra Volného. Dnes máme sice 1. května, jak jsme zmínili, ale blíží se 8. květen, druhý státní svátek, ale to více než kdy jindy vyvolává toto datum kontroverze s poukazem na srocení. Já tomu říkám sjezd, říkám tomu srocení, případně sled sudetských Němců v Brně a s tím spojené historické reminiscence. Myslíš, Luboši, abych to zkrátil, že se jedná o další startovní výstřel jakési vyhecované formy nacifikace? Ostatně vidíme to nyní ve fanatickém vyhrocení na všechno kolem Ruska, bolševismus a tak dál, musíme jít do války, do boje. Takže tento sudeto-německý sled právě v Česku je další fáze tohoto postupu, nebo jak na to nahlížíš, na celou tu situaci?
1: Tak já to sám za sebe vnímám tak, že prostě ty snahy sudetských Němců o revizi Benešových dekretů nikdy neskončily a ve své podstatě asi nikdy tak úplně neskončí, dokud bude, řekněme, Německo existovat a tito lidé se vždycky budou snažit o to nějakým způsobem zvrátit to spravedlivé rozhodnutí, které učinil prezident Beneš po válce. Za mě naprosto spravedlivé, protože prostě Němci byli bezpečnostní hrozba pro tuto republiku, podporovali Adolfa Hitlera, masivně hlasovali pro sudetoněmecký landsmanšaft v demokratických volbách, kde jsme jim umožnili hlasovat. Proto já také nesnáším přirovnávání třeba toho teďka kyjevsko-ruského nebo banderovsko-ruského konfliktu k roku 1938, protože my jsme nebombardovali 8 let sudetské Němce. My jsme jim násilím nesvrhli jejich demokraticky zvoleného prezidenta a premiéra vládu. My jsme jim naopak umožňovali za první republiky svobodný politický projev. Dokonce prostě si mohli svoje zástupce volit do československého parlamentu tehdy. Takže tohle srovnání nesnáším. No a co se týká toho širšího kontextu, prostě ta Evropa směřuje jako k fašizaci, ne v současné době jako k nacifikaci v tom klasickém slova smyslu, to znamená vyhrocený třeba nacionalismus jednoho státu nebo jednoho národu, ale směřuje k takovému, řekněme, EU náckovství, kdy se má vytvořit nějaký EU národ, který se prostě zase bude povzbuzovat k jiné formě sluníčkového a duhového a multikulturního nacismu, ale určitě směřujeme prostě, nebo respektive já už si myslím, že žijeme v korporátně fašistické době, která se ještě tváří jako demokraturní, už se ani netváří úplně jako demokratická, ale lidé to berou ještě jako, že prostě aspoň existuje náznak jako té demokratury, že občas si něco můžou dovolit říct a směřujeme milovými kroky prostě ke společnosti, která bude ovládána jednou pravdou, absolutní digitalizací a všemi věcmi, které s tím souvisí. No a ten sjezd, jak jsi to říkal, tureckých Němců, je prostě jenom pokračováním toho, co nikdy neskončilo. Jo? Tyhle síly vždycky budou usilovat o revizi tady těch věcí. K tomu si taky vytvořili v ODS své vlastní křídlo, třeba Petra Fialy, že? Protože to je sudetoněmecký mančuránský kandidát, kterému tyhle skupiny platili jeho politickou kariéru, jak v rámci ODS, tak potom v rámci celé České republiky a nepochybuji o tom, že mají svoje příznivce a svoje agenty nasazené i v jiných stranách. Prostě takhle to za mě funguje. Ano, prostě ta společnost jako taková směřuje k totalitě, to je naprosto jakoby za mě teda nepopiratelné a ten trend mě jakoby nepřekvapuje. Já spíš čekám, kdy natvrdo nám někdo oznámí, tak jako nám to teďka oznámil Pepa 107 Batman z Hradu, že prostě, jak se myslím, taky psalo na Aeronetu, že česká otázka

0: je vyřešená, že se má prostě zrušit právo veta a česká otázka je tím pádem vyřešená, protože my už nebudeme mít do čeho mluvit. Jo? Takže tenhle trend je jako nastavený, ten trend je daný. Jedou v tom podle mě prakticky všichni, ať už patří do kterékoliv z těch skupin, o kterých třeba píše a mluví pan VK, protože ten cíl asi je jasný. Jo? Ta Evropa má zaniknout a má prostě tady vzniknout nějaká síla, úderná pěst proti Rusku, která to Rusko nějakým způsobem ovládne, tak, aby se mohlo pokračovat na Čínu. Takže asi tak, ať jsem krátký, aspoň trochu.
1: Jasně, my se obrátíme teď na pana VK. VK, Luboš tady zmínil ta křídla různá politická, ať se jedná o křesťanské demokraty, řekněme Ackermann Gemeinde, že, a nebo Saliger Gemeinde, co samozřejmě záleží zase sudečtí, řekněme socialisté nebo sociální demokraté a tak dále. Potom tady připomněl turecké Němce, takové vtipná reminiscence o tom vlastně, že Německo za první světové války bylo spojené vlastně s Osmanskou říší, byly ty dvě říše, že jo, které potom zanikly a které si potom Západ rozparceloval ta území, ať se jedná o Irák, o Kuwait, tady nebudeme zabíhat do těch podrobností, v podstatě o to taky šlo. Rozervání na kusy vlastně Francouzi, Britové a tehdy vzrůstající Američané, tak si vlastně rozpracovali celý Blízký východ, úplně překreslovali mapy a tak dál. Ale Sudetenpartei a volby, a k tomu se chci právě teď vrátit a na to bychom navázali, to se tady vůbec nezmiňuje právě, že sudečtí Němci na, já jsem tady vyjel přesně ten výsledek, 89,57% volili pro Němce, to znamená Adolfa Hitlera v roce 1938, když tady byly ty poslední svobodné volby, které Luboš zmínil. Proč se tato událost vůbec nepřipomíná, jako by úplně někdo vymazal z toho diskurzu?
2: No, pro mě to je důsledek toho, co teď probíhá po listopadu 2024, po dosazení Donalda Trumpa k moci, který rozbíjí systém Pax Americana, který držel obruče nad Evropou, které spoutávaly nacismus a veškerý poválečný revanšismus. Měl jsem o tom několik přednášek, já to jenom zopakuju. V systémech řízení existuje takzvané systém takzvaného mocenství. Každá moc si vytváří něco, co si můžete představit jako tlakovou nádobu. To je mocenství. Je to nějaké impérium, je to nějaká vláda, je to nějaká moc. A platí, že každá moc, která začne unikat, to znamená začne odcházet, začne vyklízet prostor, tak v té nádobě vzniká vákuum. A na základě jednoduchého fyzikálního principu platí, že každý uvolněný prostor, kde vzniká vákuum, je okamžitě zaplněno jiným mocenstvím. Přesně to vidíme v těchto dnech, v těchto měsících v Evropě. Tím, jak odcházejí Spojené státy, po druhé světové válce z Evropy začíná bujet po celé Evropě nacismus, revanšismus, fašismus. Refašizační a renacifikační procesy znovu probublávají na povrch a protékají a dostávají se skrze ty spoutané obruče, které spoutávaly Evropu po dobu 80 let od konce druhé světové války. Je to ten proces a je to ten nejnebezpečnější proces, kterého jsme se mohli dočkat. Paradoxně. Paradoxně proč? Spojené státy jsou největší bezpečnostní hrozbou, nebo původní systém Pax Americana, největším systémem takzvané oprese a útlaku po dobu 80 let od konce druhé světové války, ale paradoxně jejich odchod z Evropy bude znamenat nasunutí staré moci k mocenskému systému řízení nad Evropou. To znamená, neonacistické a neofašistické systémy řízení se dostávají zpátky k moci v celé Evropě. Sami všichni to vidíte na vlastní oči, slyšíte to na vlastní uši a jenom si třeba neumíte vysvětlit, kde se to bere. Je to kvůli hroucení systému Pax Americana, který držel Evropu, můžeme říkat západní, ale po roce 89 celou Evropu v obručích tak, aby se nemohl vrátit takový ten leitmotiv Velkoněmecké říše, leitmotiv Velkopolského impéria, leitmotiv Velké Hungárie, leitmotiv Franské říše, všechny tyhle ty neonacistické a samozřejmě leitmotiv Velké Itálie, který dneska reprezentuje paní Meloni. To znamená, tohleto všechno teď začíná probublávat na povrch kvůli tomu, že systém mocenského řízení Pax Americana, který držel všechny tyhle ty evropské mocenské systémy spoutané proto, ne pro naše dobro, zdůrazňuji, pozor, ne pro naše dobro, ale proto, aby nekonkurovali americkému neonacistickému řízení Pax Americana, protože Pax Americana je prosazování zájmu amerického národního prediktora v Evropě. A německý nacismus, italský fašismus, maďarské jejich národovecké teze, velkopolské teze, ty by jim takzvaně lezly do zelí. Proto celou dobu po druhé světové válce a po roce 89 automaticky východní Evropa, po rozpadu takzvaného východního bloku, tak od té chvíle, od té doby, kdy Američané začali odcházet ze svých silových strukturálních pozic v Evropě, od té doby začíná v celém tomhle prostoru obrovská nacifikace, renacifikace a takzvaný revizionismus spojený s mohutným obrovským revanšismem. A ten revanšismus uvidíme v květnu v Brnu. V Brně. Proč? Oni, to je zásadní, oni nepoužívají české názvy pro názvy českých a moravských měst. Sudeťáci používají původní německé názvy. Brn, to je pro ně. Brn, to není žádné Brno. Neexistuje. Nikdy žádné Brno neexistovalo pro ně. A to, proč za tímhletím, jak Luboš říkal, stojí Fiala, no samozřejmě, protože my víme o Fialovi, na něho jsou ty svodky z roku 90, 91, 92, když se tehdy jakožto elef, politický elef, účastnil těch jednání v Brně při jednání takzvané Pan Evropy, což byl projekt po rozpadu tady východního bloku, projekt Otty von Habsburského, že to je ta knížka, kde je právě ta úžasná fotografie, jak tam stojí na nádvoří toho brněnského paláce, teď si nemůžu vzpomenout na ten název, jak oni tam stojí vedle sebe. Stojí tam Bernd Posselt, stojí tam Otto von Habsburský, stojí tam pan Talíř z lidové strany, KDU ČSL, a ještě tam stojí jeden panáček, a to je mladičký Petr Fiala, který drží aktovku v ruce, tašku. To je ta legendární fotografie. A to bylo tehdy, když Otto von Habsburský přijel tehdy do Brna a začal razit tu myšlenku Pan Evropy, která nakonec se transformovala do Lisabonské smlouvy o prakticky 20 let později. To znamená, aby zanikaly takzvané, můžeme říkat, národní státní vlády, aby se veškerá moc začala přenášet na nějakou strukturu Evropy. Tehdy ještě Evropská unie neexistovala, existovalo jenom EHS, tak aby vznikla nějaká evropská struktura, na kterou jednotlivé státy přenesou veškeré své pravomoce, tak, aby bylo možné začít prosazovat systémy řízení takzvaných staroevropských elit poté, co Spojené státy budou vysáčkovány z Evropy. Je to proces, který vycházel od tehdejších evropských elit už od 90. let, které viděly velkou příležitost v tom, že Sovětský svaz byl poražen a tehdy naprosto chybně Otto von Habsburský očekával, že Spojené státy se stáhnou z Evropy, protože nepřítel na východě je poražen. A ona to nebyla pravda. On se v tom zmýlil. Proto tehdy ten projekt Pan Evropy byl urychlený a uspíšený, protože on to neodhadl. Spojené státy zůstaly v Evropě po pádu Sovětského svazu. a ukotvili si unipolární systém Pax Americana, který existoval již předtím, ale jenom v rámci západní Evropy. Po demisi Sovětského svazu ten systém se rozprostřel po celé Evropě i po východní Evropě a de facto po celém světě, až s výjimkou teda několika málo států. A to, co je třeba si uvědomit, je, že to, co tehdy uvažoval Otto von Habsburský v rámci takzvané pan Evropy, tak dneska má realizovat myšlenka Spojených států evropských. A to právě to, co prosazuje tak vehementně ten rozvědčík, který sedí tam u vás na Hradě v Praze. On to nemá ze své hlavy. On je pouze mluvící huba, mluvící tlampač. Jo, má nohy, má ruce, mluví a říká, co mu posouvají jeho poradci a především těm poradcům zase ti, kteří jsou ještě nad nimi. To znamená různí sponzoři a různé systémové struktury, které do jednotlivých států posílají svoje předáky, aby tady byl jeden prezident, aby tady byl druhý premiér, aby dělali tohle a tohle. To znamená, ti poradci nejsou tím mástři, ti loutkovodiči, kteří vodí, ti zase mají zase jenom svoje instrukce. Proto to, co řekl teď před několika dny Petr Pavel, že jediná možnost pro Evropu jsou Spojené státy evropské, že nic jiného nepřipadá v úvahu a že když na to přijde, tak ten proces proběhne stejně tak jako tak s námi nebo bez nás, jak on řekl v tom projevu v Litomyšli před těmi diváky v tom Lidovém domě. Tak to jenom znamená, že on je zpracovaný tím samým systémem jako Petr Fiala v roce 90, když přijel Otto von Habsburský a začal vykládat tyhle ty věci o pan Evropě. To znamená o federalizované Evropě, kde bude federální vláda evropská, která bude pro v úvozovkách dobro celého evropského lidu rozhodovat za celou Evropu. A kdo tam bude dosazený? No, podle původního plánu Američané odejdou z Evropy a k moci se dostanou ti, kteří řídili Evropu před koncem druhé světové války. To je celý. To je ten plán. A vidíte, on se realizuje. Američané odchází. Dneska Donald Trump oznámil, že chce tady odtud z Německa stáhnout 40% americké armády. Obrovský skandál. Teď to řeší všechna média, teď úplně všichni šíří, možná jste to zaregistrovali, ten jeho návrh na stažení amerických vojsk, části amerických vojsk tady odtud. Co to znamená? No to znamená jenom to, co já tady říkám celou dobu, je to potvrzení mých slov, je to odchod Spojených států z Evropy po druhé světové válce. Je to uvolňování mocenského prostoru, který bude okamžitě zaplněn jiným mocenstvím. Jakým? Eurofašisty, euronacisty, degeneráty, lidmi, kteří nenávidí své národy, Evropčiky, všem tou největší chátrou, jakou si dokážeme představit. Samozřejmě v rámci blaha, v rámci dobra. A kdo bude mít jiný názor, ten bude umlčen. Na to mají nástroje. Před několika dny Evropská unie uveřejnila takzvané digitální ID, že aby to všichni používali, aby prý pro ochranu dětí. Ne, to není pro ochranu dětí. To je kvůli tomu, aby všichni ti, kteří se někde vyjadřují na sociálních sítích, aby byli identifikováni, který Karel tam řekl něco špatného, která Mařenka, která tam přišla, napsala něco špatného, závadného, aby věděli tenhle a tenhle ten řekl tohleto a tohleto. Tady už to funguje, že systém NetzG, že nenávist prostě na internetech, nenávist na sociálních sítích. Tohleto oni okopírovali do zákona DSA, který momentálně v poslanecké sněmovně tam u vás je připravovaný, že Markéta Šichtařová kvůli tomu utekla, ta složila mandát, když zjistila, že není vůle se postavit Evropské unii, že zákon na cenzuru internetu bude schválen v České republice, DSAčko, že jo. Co to je? No, je to ukotvování moci euronacistů a eurofašistů v Evropě poté, co v rámci mohutných revanšistických a revizionistických procesů se uchopí moci nad Evropou po mocenském odchodu Spojených států ze starého kontinentu, na čemž Donald Trump usilovně pracuje pod vedením Chabadu. To je celé. Takže já jsem to trošku protáhnul, bylo to hodně dlouhý. Já se Lubošovi omlouvám, že jsem mu takhle vzal spoustu času, protože on určitě k tomu také něco chce říct, něco dodat, takže já mu předám slovo a jako trošku to asi protáhneme, ale takhle bylo třeba říct, takhle to bylo třeba vysvětlit, aby to lidé pochopili, takže já předávám slovo.
1: V pohodě, já myslím, že Luboš bude rád, že i když budeš mít Luboši čas s námi vydržet i v rámci třetí hodiny nebo víceméně druhé hodiny od 21. do 22. hodiny, kdy nám budou volat posluchači, tak klidně budou moct směrovat otázky i na tebe, takže my budeme rádi, když s námi zůstaneš i potom. Každopádně VK tady hovořil o takzvaných leitmotivech, kdy se navracejí systémy mocenského nastavení zhruba před 100 lety, tedy před druhou světovou válkou. Vidíš to podobně, abychom tu debatu posunuli trochu do současnosti, že ta historie je velmi důležitá, možná někdy i důležitější než ta samotná přítomnost, když nepochopíme minulost, jak se říká, že všichni to známe. Nicméně vidíš to podobně s odkazem na výsledek maďarských voleb a konec konců i čerstvě těch bulharských.
0: Počkej, já tady jenom dělám poznámky.
1: Takže... Já jsem si taky dělal poznámky, ano, přesně tak.
0: Maďarsko a Bulharsko.
1: Tak.
0: Já bych hrábl jako do historie trošku víc. Já jsem tady v tomhle takový, řekněme, ale myslím, že se s panem VK tady v tomhle, když to naťukneme, tohle téma i zhodneme. Ve své podstatě lidé, nebo ty rodiny a mocenské skupiny, které drží moc, globálně po světě se aspoň v rámci toho západního světa nemění. Určitě jsme vyhubili jsme ty mocenské skupiny, které vládly v Jižní Americe, v Severní Americe, předtím, než tam přišli Evropané. Ty jsme vyhubili a nějakým způsobem jsme to tam obsadili, ale ty mocenské skupiny, které vládnou třeba tady u nás v Evropě, tak podle mě to jsou lidé, kteří jsou opravdu do značné míry pokrevně a minimálně obchodně zpřízněny po staletí. Jo. Teďka zase vyšel nějaký článek, jak je ve své podstatě Donald Trump z 15. bratranec s anglickým králem, který teďka nechal muslimy, myslím, za ramadánu prostě svačit v Windsorském paláci, jestli se nepletu, a zároveň odmítl popřát křesťanům jako k Velikonocům v Anglii. A možná, že to dělá opravdu, protože je ve své podstatě rukojmím několika milionů džihadistů, kteří, když dostanou pokyn, tak asi ten Buckinghamský palác srovnají se zemí prostě. Ale takhle to vnímám já a to, co se mění, jsou jenom způsoby, kterými tyhle skupiny lidí nám chtějí vládnout. Takže to je můj názor, jako takhle to vnímám. Jo? Vyzkoušeli si na nás nějakým způsobem feudalismus, vyzkoušeli si na nás nějakým způsobem kapitalismus, vyzkoušeli si na nás nějakým způsobem částečnou demokracii. Občas nám museli uhnout, jo, protože prostě ty podmínky byly takové, že nás potřebovali nás víc, potřebovali nás, aby jsme jim tvořili ty armády a aby to fungovalo, tak nás nechali svobodně se nadechnout v rámci jednotlivých systémů, umožnili nám podnikat, cestovat a tak dále, naučili děti číst, psát a počítat, aby ty děti mohly potom pracovat v těch továrnách a tak dále a tak dále. A když už se jim to přerůstalo přes hlavu, tak na nás vyzkoušeli občas nějaký nacismus, občas nějaký fašismus, občas nějaký komunismus. Ale to, že tihle lidé ve své podstatě jakoby opakují ty mocenské metody a postupy, akorát možná s jinými názvy a s jinými tvářemi, které nám předkládají, tak abychom neviděli, že to jsou pořád ti lidé ve své podstatě ti v tom pozadí, kteří nám tady jenom dosazují nějaké figurky, tak to je způsob, který ovládají, který umí, prostě mají k tomu neomezené zdroje, mají k tomu prostě psychologi, psychiatry, vědce, ví, jak s námi manipulovat, ví, jak s námi, jak nás dostat tam, kam nás potřebují, a vždycky si akorát vyzkouší nějaký experiment na nějaké skupině lidí, jak budou reagovat. Já už třeba i teďka beru celou tu Trumpovu eskapádu jako okamžik, kdy oni taky věděli, že už je třeba že už je třeba tomu kotli trošku upustit, jako vytvořit tam nějaké to vakuum a pustit tam třeba i tu náladu mocenskou, jako lidovou, jo? Že vycítili potřebu, že třeba dát těm lidem zrovna nějakou naději a nechat je nadechnout, jako když se řeže závit, že? Prostě dvě otočky dopředu, jedna zpátky, vždycky se musí trošičku povolit, takže...
1: To bylo krásně vidět třeba, že tě přerušil, se omlouvám, u Baracka Obamy, yes we can, to bylo naprosto davové šílenství, že taky lidi dali lidem naději, že něco se změní a pak přišla finanční krize a jak to dopadlo a tak dál. Znamená, yes we can, to bylo takové průvodné heslo, že ano, přijde ta naděje.
0: Vždycky to dopadne stejně, vždycky, když dojde na lámání chleba, teďka sleduju hodně těch youtuberů z Ameriky, kteří prostě podporovali Trumpa, Tucker Carlson a další, nevím, já teďka nevzpomenu, kteří prostě aktivně podporovali Trumpa a teďka jsou úplně jakoby špatní z toho, že prostě podporovali člověka, který žene jakoby jejich zemi špatným směrem, nebezpečným a ve své podstatě ubližuje celému světu. U nás teďka lidi vlastně zase si oddechli, protože si zvolili toho svého Andreje Babiše, protože na covid už zapomněli a Babiš, přestože ve své podstatě jede dál tu politiku takovou, jakou jela ta Fialová vláda, ve své podstatě se nic nezměnilo. I díky tomu nám hrozí ruské údery na firmy, které u nás vyrábějí prostě drony pro Ukrajinu, tak lidi mají pocit, že se něco změnilo, protože ta Ukrajina není v televizi a v novinách a na webu prostě od rána do večera teďka vyzdvihovaná, tak byla za toho Fialy a občas se objeví i pravdivé informace o tom, jak ukrajinští vojáci nemají týdny a měsíce co jíst a pít a že dochází k nějakým násilným odvodům a že se na Ukrajině krade a teďka jsem četl nějaký článek dokonce na Army webu nebo kde to bylo, že Evropa má zbraně na desetidenní válku, jako jo, nebo rakety na desetidenní válku s Ruskem. Mimochodem jsem narazil i na informaci, blahopřeji panu VK, protože na můj rozhlas.cz píšou, že českou dezinformační jedničkou je Aeronet, takže blahopřeju. Jako,
2: no, tak to je ocenění.
0: Přání pro pana VK. No a takže to já to teďka vnímám tak, že to jsou věci, které se řeší. Tomhle já třeba souhlasím s Davidem Icem. To jsou věci, které se řeší po staletí a možná po tisíciletí v nějakých vývojových liniích, kde ti lidé se postupně učili, jak ovládnout co nejefektivněji, co největší množství lidí. A pochopitelně ten rozvoj technologií jim v tom pomáhá a i když věřím tomu, že oni klasicky degenerují, jako vždycky degenerují ty mocenské skupiny, ve kterých potom už jde jako o přežití tím, že si udržujete tu moc a musíte likvidovat i svoje bývalé spojence a lidi, kteří pro vás pracovali a tak dále. To je nekompromisní, vždycky to tak bylo, je a bude. Tak i když věřím tomu, že oni degenerují a debilizují sami, tak bohužel mají k dispozici takové zdroje, že pro ně pracují ti nejmocnější nebo ti nejchytřejší, nejvzdělanější a nejpoctivější lidé, kteří ani neví, že pro ně pracují, protože pracují na nějakém výzkumu, teďka třeba AI, ale já jsem spíš chtěl mluvit o psychologii, jo, a o psychiatrii, takže ti tisíce a tisíce vědců po celém světě, aniž by to věděli, tak ve své podstatě pracují na budoucím zotročení svém i svých rodin a tak dále, protože poskytují neuvěřitelné množství dat těm lidem, kteří potom mají ty exekutivní zaměstnance a ty, kteří se chtějí dostat do toho vyššího kruhu a kteří se tam potom možná dostanou, když se osvědčí a tak dále, jako každá zločinecká organizace. Takže ta jejich možnost jakoby ovládat ty masy je teďka podle mě jakoby téměř dokonalá, jo? Protože oni už v těch lidech vyvolali takové pocity malosti a zbytečnosti a takové pocity strachu a studu, že většina lidí, i když absolutně nesouhlasí, věřím tomu, že absolutně většina lidí nesouhlasí s tím, kam směřujeme, tak nebude žádná spoura, nebude žádná revoluce, nebude vůbec nic, prostě lidi do toho mlínku na maso prostě pojedou, budou se u toho radši dívat opravdu na ten mobil a tak dále, aby to neviděli, kam je to vede a přiznají si to až v okamžiku, kdy je třeba budou nahánět ukrajinští vojáci a ukrajinští policisté v řadách třeba policie České republiky u nás po ulicích tak jako nahánějí teďka prostě ty Ukrajince, kteří taky nesouhlasí s pokračováním války s Ruskem, nechtějí bojovat za Zelenského, nechtějí bojovat za Kyjev, nechtějí bojovat už ani za Ukrajinu jako takovou, nechtějí bojovat vůbec, chtějí jenom přežít. A po tisícovkách je tam loví jako zvěř, jo? Takže obávám se, nebo můj názor, nebo tak, jak to vnímám já teďka, je to, že opravdu tady se mění ty metody, ale ti lidé a ty zájmy jsou pořád stejné. A souhlasím s tím, co říká jako pan VK, protože to je nepopiratelný fakt, prostě v okamžiku, kdy v té mocenské struktuře vznikne kdekoliv, jakékoliv vakuum, tak se ho vždycky snaží někdo zaplnit. Jo? Ať už to je třeba na státní úrovni, že když prostě se uvolnila pozice v Africe, jo? Protože Američané a Evropská unie Afriku jenom ždímali, tak se tam objevilo nějaké vakuum, tak se tam objevili Rusové a Číňané, kteří začali té Africe jakoby pomáhat, takže tam získali nějaké pozice. Jo? Teďka vidíme útoky prostě Evropskou unii financovaných a vyzbrojovaných podle mého nejlepšího vědomí a svědomí muslimských teroristů, kteří se snažili o vojenský puč v Mali, který zmařili právě tamní jako ruské jednotky, protože ti maliští vojáci zase opouštěli své pozice a neby těch ruských jednotek, tak ten pokus o puč, který podle mě jako zosnovala Francie a Anglie s pomocí muslimských teroristů, kdyby se zdařil. Takže tohle 100% funguje. Spíš bychom možná mohli s panem VK rozebrat to, že já jako každý máme nějaké vnímání toho slova, co to je fašismus a co to je nacismus. Ten nacismus máme my všichni jakoby spojený s tím vyhroceným nacionalismem, který v té době ti stejní lidé na nás prostě zkoušeli jako metodu k tomu, aby nás ovládli. Jo? Nebo řekněme, Němci byli takovouhle největší třeba obětí a tam se to, jak jsme viděli i na těch výsledcích voleb od těch sudeckých Němců, tak tam to dosáhlo 90%, jo. Tak to byl takový ten nacismus. Teďka, jako jak oni to vlastně budou dělat, když chtějí mít půlmilionovou armádu Němci a do té armády se jim nepřihlásí skoro žádní Němci. Ve své podstatě se, podle mě, tam budou hlásit hlavně ti, kteří k tomu dostanou příkaz od muslimského bratrstva, protože dostanou příkaz nastoupit k Bundeswehru, aby prostě obsadili ty pozice, aby dostali co nejkvalitnější výzbroj, co nejkvalitnější výcvik a normálně jako ty mladé Němce k tomu, že mají být hrdí na Německo, nikdo dneska už nepřesvědčí, protože oni vyrůstají už jako třetí nebo čtvrtá generace v tom, že se mají stydět za to, že jsou Němci. Takže tam jim musí vnutit nějakou něco, co tu armádu oslabí, takže nějakou transgenderovou ideologii, nebo jim musí vnutit něco, co souvisí prostě tím liberálním progresivismem, asi jim slíbí, že ty tanky budou jezdit na baterie a nevím, jo, a jejich střelivo nebude produkovat žádné CO2 a tak dále, tak dále. Ale s čím souhlasím je, že se dá velice jednoduše v současné době třeba přiživit ten zatím zdravý, podle mě, maďarský nacionalismus a zdravý polský nacionalismus, když to vemete směrem k tomu, k té migrační krizi a ke snaze repopulizovat prostě původní evropské obyvatelstvo, tak tady to vnímám jako zdravé vlastenectví a národovědství, patriotismus i nacionalismus, jakoby do té role, kdy prostě ve prospěch vlastního národa jsem ochoten i použít násilí v jeho obraně a tak dále a tak dále. Ale samozřejmě tam jsou ty prvky toho, že to jde okamžitě využít třeba k rusofobii, zvlášť v tom Polsku, kde ty konflikty mezi Polskem a Polskem jsou jakoby historické. V Maďarsku to je takové zajímavé, já už začínám pomaličku věřit teorii, že tam se opravdu sfalšovaly volby a že sfalšoval Orbán ve prospěch Maďara, protože už byl unavený po 16 letech jako premiér, věděl, že by to měl těžké a tak si vybral svého nejdůvěryhodnějšího spolupracovníka ze své vlastní strany, poslal ho k opozici, za rok mu vytvořil maximální možnou nebo dokonalou výchozí pozici a ještě sfalšoval volby v jeho prospěch, protože ve své podstatě kromě toho, že Maďar chce přijmout euro, no dobře, tak Orbán byl zase vakcinační fanatik, že? Tak to prostě bylo, takže musí nějak sloužit těm globálním plánům. A kromě toho, že teďka jakoby rozjíždí takové ty prozatím jako zkušební balonky k tomu, aby rozvířil nějaké ty národnostní vášně mezi Slovenskem a Maďarskem, tak ve své podstatě to, co prohlašuje a to, jak se chová a tak dále, asi nenechává ty liberály nebo ty progresivisty tak úplně jakoby v dobré náladě. Takže já ve své podstatě třeba, co se týká Maďarska, tak teďka jsem rozhodně spokojenější, než jsem byl, když jsem jako sledoval ten výsledek voleb a říkal jsem si, právě teda jsem si říkal, to ten Orbán byl opravdu tak strašný, že najednou se proti němu otočila ústavní většina. Já vím, že ten maďarský volební systém je takový komplikovanější a že to neznamená, že se proti němu otočilo třeba 70% jakoby lidí, ale prostě ústavní většina voličů se proti němu najednou otočila. To opravdu, jako ti Maďaři se nechali tak poblbnout, anebo prostě jak je to přece takový skok, kdy tam není tam hladomor, jo, nebankrotují tam, já nevím, 100 tisíce lidí a tak dále, to tam prostě, to se tam neděje. Ale Orbán si to mohl spočítat, že lidi už jsou z něho unavení, on už je z toho unavený, možná, že bude kandidovat na předsedu Evropské komise nebo ne, to se objevují takové informace, dezinformace, člověk neví, co to je. Ale podle mě tohle bylo normálně domluvené předání moci, na které prostě ti liptardi v Evropě skočili a Orbán jim tam dohodil člověka, se kterým teda nebudou mít tak úplně na ružích ustláno, jak si myslel. No a Bulharsko, to už vezmu jenom krátce, prostě Bulharsko, Bulhaři mají historicky pozitivní vztah k Rusku. Jsou to taky hodně solidní teda vlastenci a hodně solidní národovci a taky se vždycky pohybovali na hraně toho zdravého, nezdravého nacionalismu. Takže tyhle státy není tak jednoduché prostě multikulturalizovat. A přesto bych se vrátil k tomu, co říkal pan VK. Jo? Já s tím souhlasím a i to tak vnímám, jako, akorát já to vnímám spíš jako návrat toho jakoby fašismu, to znamená totalitní kombinace soukromého kapitálu a státu. Jo? To je, jako, já tomu říkám korporátní fašismus, je to tak nějak jakoby dobře zní, který má za úkol prostě ovládnout ty lidi, jakýmkoliv možným způsobem, je úplně jedno jakým, jo, jestli tomu dají víc levicový socialistický podtón a podtext, anebo se budou tvářit jako konzervativci, jo, nebo něco podobného. A ten nacionalismus, jako nacismus, jako, jak jste říkal, systémy řízení, jakože nacistický systém řízení, to chápu, to je úplně, jakoby, to je dané, to je v podstatě jedno, jestli to bude fašistický nebo nacistický systém řízení, prostě bude totalitní omezování svobody, jo, likvidace lidí, kteří nebudou s tím systémem souhlasit, zastrašování hlavně. Jo. Lidi prostě budou vědět, že nesmí vystrčit tu hlavu, prostě, protože jim to někdo usekne a tak dále. Akorát já jsem četl ten váš článek, kde jste vlastně popisoval, že teďka úkolem třeba i Maďara může být to, aby vyvolal právě ty národnostní třenice, možná i nějaký konflikt, a potom, aby se do toho ta Evropská unie vrhla s tím. Vidíte, my potřebujeme méně národních států, potřebujeme více centralizované Evropy, aby tady k těmhle jakoby nacionalistickým konfliktům mezi jednotlivými národy nedocházelo, což byla taková klasická vymývárna mozku pro to, proč má Evropa nebo Evropská unie vlastně zvyknout nebo vzniknout. Ale nedovedu si představit, jak to navlečou, jak to skombinují s těmi státy, které už jsou jakoby zdebilizované. Jo? Francie. Francouz nesmí být etnický Francouz nesmí být hrdý na to, že je Francouz. Prostě nesmí. Jo? Anglie, etnický Angličan nesmí být hrdý na to, že je Angličan. Prostě nesmí. Němec, Švéd, Fin, Nor, prostě oni nesmí být hrdí na to, ti původní občané nesmí být hrdí na to, že jsou příslušníky toho národa. Takže tam se bude muset vládnout nějakým jiným způsobem, než v těch státech právě jako je třeba Polsko, i to Slovensko, nebo to Maďarsko, nebo to Bulharsko, a dovolu si představit i to Rumunsko. Protože tam ti lidi ještě pořád si myslí, že mají právo na to být hrdí, že jsou příslušníky toho národa. Jo? Jako když se nějaký
1: Tak teď nám to nějakým způsobem vypadlo.
3: Vypadlo.
1: Luboš se připojí, ale já myslím, že možná ten míč, který VK na tebe poslal, tak bys na to mohl odpovědět, jak tohle tedy docílí. V rámci toho, protože on stavil do protikladu ty různé patriotismy na západě, ano, že vlastně nemůžou být patrioti, na střední východní Evropě můžou a jsou na to.
2: Protože o zbytek, jednoduché, o zbytek Evropy se nehraje, protože zbytek Evropy je hotový. Včetně tady Německa. Zbytek Evropy je hotový. Hraje se pouze o země skupiny V4, ve kterých je třeba provést destrukční procesy, destabilizovat etnické, takzvané etnické otázky. A je to proces, který pomáhají vyvolávat samotní politici. Podívejte se na Petra Pavla. On přijede do Litomyšle. On si tam sedne do toho společenského sálu a on je schopný říct, že Evropa nemá jinou budoucnost nebo nemá v podstatě jinou šanci nějak jako přežít a fungovat, než jsou Spojené státy evropské. A ještě k tomu dodá, že ten proces transformace Evropy do Spojených států evropských proběhne s námi nebo bez nás. Že je to dané. Nedá se tomu vyhnout, je to dané. A když tohle to někdo říká, že je to dané, tak to znamená, že už ví, že ty procesy jsou připraveny, jsou nachystány, o nich rozhodnuto budou realizovány, nelze jim zabránit. Jinak tyhle ty marionety dosazené k moci, tyhle ty loutky to jinak neříkají. Protože už mají od svých pánů, mají zkrátka vedení a vědí, že ten proces je tady tím způsobem nastavený. Proto já vím, že Luboš četl ten můj článek, já jsem za to velice rád, ale tam jsem to, myslím, zmiňoval, čeho se to týká. Týká se to zemí střední Evropy, právě jako je Maďarsko, jako je Polsko, Česká republika, Slovensko. To znamená vyvolat Benešovy dekrety, destabilizovat etnické otázky. Proto přijedou Sudeťáci do Brna. To je součást destabilizace české společnosti. Je to jednoduchý konceptuální nástroj. Chcete vyvolat etnické třenice, destabilizovat společnost, no tak vyvoláte duchy minulosti. Přivezete sudeťáky do Kounicových kolejí v Brně, kde nacisté popravovali české lidi a moravské lidi a české a moravské vlastence. Chápete? Budou tam klást někde nějaké květiny nebo něco tam budou, prostě tohle to chápete, ale to je znovu, je třeba říct, co ještě zaznělo na začátku našeho pořadu při tom povídání úvodním, že přece zpochybňování Benešových dekretů nelze připustit, protože od nich rozhodl prezident Beneš a tak dále. Tady jenom bych jednu historickou vsuvku o dekretech, které podepisoval doktor Edvard Beneš, tak o nich nerozhodl prezident Beneš, o nich rozhodla postupimská dohoda. V postupimi vítězné mocnosti rozhodli o tom, že z Československa budou odsunuty všechny národnosti, pozor, nejenom německá národnost, všechny národnosti, které se podílely na okupaci a které se podílely na vyhlazování obyvatelstva a které podporovaly nacismus Adolfa Hitlera. A týkal se ten odsun, se týkal Němců, týkal se Maďarů, týkal se Poláků a týkal se Rakušanů. To znamená, nebyly to jenom jenom Němci, čistě jenom Němci. Ten odsun se týkal čtyř národností. A proto je zvláštní a je to nebezpečné, že dnes se vyvolávají tyhle ty reminiscence minulosti, to znamená zvou se do Brnu, že jo, sudečtí Němci, aby tam, aby tam jenom tak přijeli třeba se podívat, ale aby v tom Brnu si udělali svůj výroční 670. sjezd. A aby tam po dobu těch 5 dnů, nebo teď se omlouvám, nevím, kolik přesně dnů to je, ty sudetoněmecké dny, myslím 5 dní, že to je, nebo 7 dokonce, aby prostě po tuhletu dobu probíhaly v Brnu sudetoněmecké dny. Chápete? Tím je to dané. To znamená vyvolávání duchů minulosti, snaha o otevírání Benešových dekretů, to samé, co říkal Petr Maďar, to znamená otevírat tyhle ty otázky, má jeden jediný úkol, rozvrátit stabilitu střední Evropy, minimálně těch čtyřech zemí v Evropě. To je ten hlavní cíl. O zbytek Evropy se nehraje. Vůbec ne. Zbytek Evropy je hotový, je vyřízený, je zglajšaltovaný. Takže takhle bych na to reagoval. No a já předám slovo a jestli už Luboš je zpátky, tak bychom se pustili do dalšího téma.
1: Ano, zaznamenali jsme, Luboši, jenom potvrzení, jsi tady, já jsem zaznamenal, že jsi přišel.
0: Já jsem tady, ale vůbec, abych pravdu řekl, nevím, kdy jsem vypadl, protože jsem se strašně rozkecal, tak vůbec nevím, do kdy jste mě slyšeli.
1: To je podle mě, jste slyšeli téměř dokonce, jak jsi hovořil právě o Bulharsku a o těch reminiscencích, co se týče patriotismu různého typu, charakteru a tak dále. Všechno jsme slyšeli téměř až dokonce, jo, takže to bylo i v pohodě v rámci té psychologie. Ale v rámci toho dalšího tématu možná, pokud na to budeš chtít samozřejmě reagovat, pokud ne, tak pustíme se do dalšího tématu. Mě právě tady napadlo, jak VK hovořil o Markétě Šichtařové, která ukončila svůj mandát, postoupila ho někomu jinému, já vůbec nevím, kdo místo ní je, já to tak nesleduju, možná vy to budete vědět, buď ty VK nebo ty Luboši. Nicméně to není tak důležité. Důležité je, že ona složila svůj mandát. Dovedeš, Luboši, nějakým způsobem identifikovat ty důvody, pokud ona se třeba i vyjádřila, já nevím, říkám, opravdu to nesleduju, ale my jsme se právě tady bavili o vzdoru v rámci nasunování agendy z Bruselu, z Evropské unie, kterým vlastně ona vytýčila určité mantinely, které nebylo možné udržet z jejího pohledu a proto právě rezignovala na tu svou funkci. Myslíš, že to byl ten pravý důvod, nebo co hrálo roli v tom jejím odstoupení z té funkce, z toho jejího mandátu?
0: No, já to opravdu nevím a nemám ani žádné zákulisní informace. S paní Šichtářovou jsem se bohužel nikdy v životě nepotkal, ani jsem s ní nekomunikoval, takže opravdu nevím, jaké jsou ty její důvody. Já můžu jenom říct, že na tohle gesto udělalo jako velmi pozitivní dojem a jediné, co můžu jako já říct, jak to můžu vnímat, je to, že si paní Šichtářová si uvědomila zbytečnost svého konání a možná i to, že kdyby chtěla něco opravdu změnit, tak by se musela pustit do boje s absolutní většinou, tak z 90% národovědecké vlastenecké scény a že by se jí ve své podstatě 100% stalo to, co se stalo třeba mě s Marianem.
1: No, že to je taky prostě důvod, proč jsem se tě na to ptal, právě protože jsi máš aktivní zkušenost s tímto bojem, tak to je právě i to, že jestli ty jsi neměl třeba i v rámci svého mandátu nutkání tu svou funkci složit právě z toho titulu, že vlastně musíš bojovat s, bohužel, s velkým množstvím i lidí na alternativní scéně a tak dál a tak dál. Je prostě tam ta deziluze hraje dost významnou roli, si myslím.
0: Já jsem vlastně takový zapšklý chachár, jo? Takže prostě když už na to dojde, tak potom už mám chuť jakoby se rvat až do konce, ale dokážu pochopit třeba ženu, která má rozjetou nějakou profesionální kariéru, řekněme jenom tak obecně, že nemá ani tak úplně jednoduchý osobní život třeba, jako, a teď si do toho má vložit to, že by měla bojovat s lidma, o kterých si třeba myslela, pořád, že by se to mohlo nějakým způsobem posouvat a měla by do toho ještě obětovat svoji rodinu, svůj osobní život a už si dokáže představit, dokáže pochopit, že ve své podstatě ta šance, že by něco změnila, je 0,0 nic. Jo? Ale pozor, to jsou jenom čistě moje spekulace. Jo? Já to říkám jenom na základě toho, že na mě to udělalo velmi pozitivní dojem, to, že bez jakéhokoliv nikoho neobvinovala, nic žádné, aspoň já jsem si ničeho nevšiml, prostě učinila nějaké rozhodnutí, které by 99% jako lidí, kteří vstoupili aktivně do politiky, neudělalo. Jo, z jakýchkoliv důvodů. A neudělal jsem ho ani já s Marianem a s Ivou. Takže já, jako za mě získala v tomhle, ode mě získala velký respekt, kdo u mě ztratil, byl pan Ondráček ze Svobodných, který se připojil k té štvanici z SPD, a kteří útočili společně na paní Šichtářovou, že v tom parlamentu dostatečně nepracuje, což já jako bývalý poslanec prostě tady zase klidně na ty svoje kolegy prásknu. Tam z 80% času, opravdu někdy z 90% času, nemusíte vůbec být, nemusíte vůbec nic dělat, nemusíte ani mačkat knoflík, protože se hlasuje o nesmyslech. Ve své podstatě jediné, co je vždycky důležité, jsou pozměňovací návrhy a finální znění nějakého zákona. Jinak to je všechno jenom šaškárna a je to jenom prostě divadlo pro lidi. Poslanec, já nevím, třeba poslanec za SPD, který měl největší účast při jednání sněmovny, největší hlasování, vysoko přes 90%, byl pan Rozner, jo, který prostě jinak asi víme, jaký měl přínos pro obecně tu politickou situaci, ale vy buď to můžete dělat, tu práci, kterou od vás lidé skutečně očekávají, to znamená, že si můžete zjišťovat informace, můžete pracovat na nějakých návrzích, můžete komunikovat s lidma, tak, aby to mělo smysl do budoucna, můžete hlavně vyhledávat ty informace, ke kterým se lidé jinak nedostanou a můžete si občas odskočit na nějaké hlasování, ale jinak ta práce toho poslance je neuvěřitelně prostě frustrující, nudná a nezajímavá, jo, přímo v té sněmovně. To je prostě, je to jedna velká šaškárna, tam jde o to si něco říct na mikrofon, natočit se u toho na video, hodit to prostě někam na nějaký TikTok, nebo na nějaký YouTube, nebo Facebook a tak dále a vůbec nejde o tu reálnou politiku. A já prostě, pokud je člověk normální, a ještě k tomu má nějaký svůj osobní život a má nějakou svou osobní kariéru, která na té politice nezávisí, což paní Šichtářová má kariéru, která na té politice nezávisí, tak si dřív nebo později položí otázku, jestli mu to jakoby stojí za to, jo? Protože taky 80-90% poslanců alkoholiků nebo závislých na nějakých chemikách a tak dále. Jo? Takže, to je prostě realita, jo?
2: Ano.
1: Jo, to byla taková kauza, kdy tam ty uklizečky našly ve stocích snad nevím, nějaké stimulující látky, hodně Viagry a podobného typu, ale samozřejmě právě i na záchodech zbytky, já nevím, kokainu nebo něco podobného.
0: Myslím, že by se tam udělali takové ty stěry, jak se občas dělají s kanalizací. Jo, takže by se tam udělali nějaké stěry z toho kanálu, co vyteká ze sněmovny, tak by tam našli. Tam se to prostě opravdu nedá úplně přežít bez toho, aby si člověk nějakým způsobem pomohl, protože prostě tam na vás dopadne i ta obrovská, když něco chcete dělat, tak na vás dopadne ta obrovská frustrace z toho, že prostě neuděláte nic, jo? Neděláte vůbec nic. A v okamžiku, kdy tam něco chcete začít dělat, tak narazíte, v první řadě narazíte na svoje stranické kolegy. Já si myslím, že to funguje napříč těma partajema, protože tam jsou lidé, kteří prostě, pokud se dostanete do nějaké takové politické funkce, už to nebudu moc rozvádět, tak ve své podstatě vy buď to přijmete první pravidlo politiky, nebo ho nepřijmete. A když ho nepřijmete, tak tím pádem to první pravidlo politiky nebude fungovat. A tak jako klub rváčů měl pravidlo, že neexistuje žádný klub rváčů, tak prostě politik má jeden jediný volební program. Být znovu zvolen. Jo? Tam neexistuje žádný jiný volební program, který se říká lidem. A druhý jediný volební program, který musí prosazovat, je prosazovat zájmy svých sponzorů. Těch, kteří mě do té funkce dostali, těch, kteří mě v té funkci udrží, bez kterých bych já se do té funkce nedostal. Takže třeba teďka u motoristů, prostě motoristé musí prosazovat zájmy pana Chlada, protože kdyby za nimi nestal pan Chlad, tak oni by se do té sněmovny nikdy nedostali. No. Ale Úsvit, kdy si měl zase prostě pana Hrličku, kmotra z ODS, který prostě vytvořil Úsvit demokracie, s tou mému Okamurou, a ti museli zase dělat věci, které panu Hrličkovi nějakým způsobem profitovali. Jo?